0: Bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva. Tam je to 750 tisíc korun na byt.
1: Domácnosti můžou o dotaci nebo půjčku žádat od 25. června do 31. října. Ukrajina dostane od Švédského království 16 starších modelů stíhaček JAS-39 Gripen. Ve Švédsku to potvrdili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a švédský premiér Ulf Kristersson.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu zveřejnil záběry z pracovní návštěvy Švédska, během které se obě země dohodly, že 16 starších Gripenů dostane Ukrajina v příštím roce po podpisu dohody o nákupu 20 moderních švédských stíhaček za 61 miliard korun v přepočtu. Kyjev Gripeny zaplatí ze schválené evropské půjčky v celkové výši přes 2 biliony korun v přepočtu. Půjčku dnes ratifikoval ukrajinský parlament a otevřel tím cestu k jejímu čerpání. Postupné uvolňování evropských peněz je ale vázáno na podmínky, které musí Ukrajina splnit. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Francie začne ze zdravotního pojištění alespoň částečně proplácet léky na hubnutí pacientům s těžkou obezitou. Oznámila to ministryně zdravotnictví Stéphanie Listová. Nové opatření má začít platit od poloviny června a týká se léku Wegovy a Mounjaro. Ty jsou ve Francii druhým rokem dostupné na recept. Pacienti si je ale platí sami, stejně jako v Česku. Nárok na náhradu bude záviset na indexu tělesné hmotnosti. Začíná u BMI 35, do hodnoty 40 je podmínkou další zdravotní komplikace. S obezitou se ve Francii potýká asi 18% dospělých. Řidiči dnes nejspíš mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín je o 58 haléřů nižší než ve čtvrtek. Čerpací stanice prodávají litr benzínu maximálně za 43 korun a 58 haléřů. Levnější je i nafta, a to o 59 haléřů. Litr řidiči nakoupí za maximálně 40 korun a 26 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Čeští fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. V Praze se sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři na konci týdne ještě o 3 jména zúží. Poprvé je s národním týmem i teprve 17-letý Hugo Suchůrek. Záložník Sparty se v neděli v přípravném utkání s Kosovem může stát nejmladším reprezentantem v samostatné historii.
3: Nejvíc mě se potěšila gratulace od Ládi Krejčího, protože to je hráč, na který jsem koukal jako malý v televizi, a když jsem dostal od ní zprávu, tak to bylo hezký. Já jsem hodně soutěživý a chci se jako odmala vyrovnat těm nejlepším. Budu se snažit nebýt nervózní, nesnažit se na to úplně upínat, abych hrál to, co hraju vždycky. Pro mě spíš těší takovýhle tiskovky, protože moc jako nerad mluvím před kamerama.
1: Hned po nedělním zápase s Kosovem odletí národní tým do Spojených států, kde ho 4. června čeká v New Jersey další příprava proti Guatemale. Do šampionátu Češi vstoupí 12. června ráno našeho času v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji.
4: Překážka na D11 u Osic a taky na D1 u Brna. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Lázně Bohdaneč. Na kilometru 75 se porouchalo osobní auto. Je v odstavném pruhu, ale i tak dbejte zvýšené opatrnosti. Kolem místa se můžou pohybovat chodci. A ještě jednou D11 z Prahy do Hradce Králové. Omezení čekejte za sjezdem na Jičín v úseku mezi 42. a 43. kilometrem silničáři. Uzavřeli na celou noc pravý jízdní pruh kvůli opravě a údržbě vozovky. A ještě D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Na kilometru 192,5 stojí také odstavený porouchaný kamion, tak ať vás nepřekvapí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noc je jasná, ochlazuje se na 9 až 5 stupňů, v údolích měří i kolem 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. A teploty v pátek 21 až 26 stupňů, a v Čechách naměří místy i 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Hostem hovorov je Jiří Kubeš, lektor pohybu a zakladateľ konceptu JK Pohyb. Vyštudoval teológiu na Katolíckej teologickej fakulte Univerzity Karlovej. Vytvoril kurzy, ktoré spájajú zdravý pohyb s kresťanskou vierou. Nejde mu však len o to, aby ku cvičeniu pridal náboženské slová. Skúma, čo sa deje, keď človek začne vlastné telo vnímať aj ako súčasť duchovného života. Zaujíma ho, ako môže človek prostredníctvom práce s telom lepšie porozumieť aj vlastnej viere. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
5: Hovory.
6: Jirko, vítajte v hovoroch.
7: Dobrý den.
6: Vy ste vyštudovali teológiu. Čo vás k tomu priviedlo? Mali ste domáce zázemie veriacich rodičov?
7: Domácí zázemí mám, ale moji rodiči nikdy nebyli nějací násilní, jakože mě netlačili do víry. Ta teologie spíš byla, protože jsem neměl kam jít a chtěl jsem zůstat jako studentem, takže nebyl tam úplně záměr, že bych chtěl jít tou cestou a jenom prostě nebyla jiná možnost, tak jsem šel.
6: Vy jste taky pravdovravný v tom.
7: Nic jiného mi nezbývá.
6: Čo vám to štúdium dalo, keďže to bola taká znúdzecnosť, že nebol tam nejaký hlboký motív ísť študovať teológiu?
7: Ja viem, že úplne neviem, aké kroky mám dělat v živote. A tak vždycky tak jako trošku říkám tomu Bohu, nebo modlím se, aby mě vedl. A pak vlastně i ta teologie mi dala opravdu hodně, nebo tomu poznání i té víry, i toho, té cesty, toho třeba náboženství. A pomohlo mi to více směřovat ten svůj život.
6: Čo se teda změnilo vo vnímaní Boha a víry, keď jste studovali teologii?
7: Ono mi to dalo takový ten pohled do toho náboženství, jak se to náboženství uchopuje a jak jakoby se prolíná tou historií, jaké i těžkosti vlastně to náboženství nese. Ale ten, jak to říct, ten život s tím Bohem, tam člověk si myslím úplně nenajde, nebo ten zažije až jako na základě nějakého setkání, no, nebo zkušenosti.
6: A vám se to stalo?
7: Mně se to tak děje. Jestli to tak děje, že já nemám jako, manželka má jako jeden jako zážitek, kdy jako něco jako zažila a od té doby jako jde tou cestou, ale já nemám žádnou jako velkou vlnu jako ve svém životě, ale jako když se kouknu na svůj život, tak opravdu zažívám, jak moc jsem vedený tím životem a jak i v kontextu třeba nějakého strachu nebo těžkostí, které prožívám, tak jak ten život jde jako dobrou cestou. A tak, no.
6: Poďme k tomu, že máte lekcie a na svojich lekciách prepájate teda váš pohybový princíp s kresťanskou vierou. Mm-hmm. Ako to vyzerá v praxi? Čo je vlastne ten váš pohybový základ? Mm-hmm.
7: Tak ja mám nejaké vzdelání, skrz ktoré som prošiel a na ktorém stavím. Asi ten nejvýraznejší vhled do toho mám skrz koncept nebo metodu Spiral Dynamic. To vychází vlastně z toho, že ta metoda vlastně vnímá to tělo v tom 3D pohledu a vlastně takhle propracovává ty jednotlivé segmenty těla. A ty lidi pak na základě toho zažívají, jak to tělo pracuje. Jo? A na základě toho zážitku já jim pak vlastně na konci ukazuju, jak vlastně tento zážitek, který oni mají v tom těle, tak jak si ho třeba přebrat i do té víry a do toho vztahu s Bohem. Příklad třeba teďka tenhle týden na těch lekcích jako řeším, že já mám ta těla na podložce, jo, to vždycky říkám. A já k těm tělům přistupuju a teďka každé tělo mě jinak poslouchá. Já na ně vložím ruce a teďka říkám, udělejte tenhle druh pohybu. A teďka pod těma rukama já cítím, jestli to tělo mě poslechlo, jestli ví, kudy ten pohyb vést, nebo jestli neví. A když vidím, že to tělo neví, tak já to tělo zastavím, protože já ho nesmím rvat, protože když ho jako silově narvu, nebo tak tomu tělu to nedoteče a zároveň ho můžu nějak poškodit, tak já to tělo vrátím, zastavím a pak zpátky. A čekám, dokud mě to tělo nezačne poslouchat nebo vnímat. A to je třeba rok, dva, tři, měsíc, den, jo? A jakmile to ten člověk najednou, nebo to tělo to uslyší a cítím pod rukama, že se mnou nechá vést, tak já jdu dál. A najednou už jako, to je taková spolupráce ruku v ruce. A já vlastně na základě toho říkám těm lidem, že koukejte, já takhle vnímám i Boha, že jakmile já ho neslyším, tak ten Bůh může být sebe všemocnější, ale když s námi chce pracovat, tak on nejde dál, když já ho neslyším, protože my bychom to nespracovali, tu moc, se kterou on k nám přichází. A vlastně on čeká, dokud my nezačneme slyšet. A já vlastně mám takový zážitek, že čím víc já se mu otevírám a učím se ho poslouchat, tím víc on mě jako vede. A pak vidím vlastně ten obraz toho lektora, který má na mne ty ruce, a až když já ho uslyším, tak ten lektor a teďka zabere a teďka se mnou jde, tak ale to samé s Bohem, že vlastně ten Bůh jakoby na mě má ty ruce a čeká. A jakmile já konečně pustím něco ze svého života, takový tu jsem si držel, jakože musím mít peníze, musím tohle, musí to být tak, nebo cokoliv, že jo? Tak konečně, když to pustím, tak Bůh řekne a konečně a teďka já tě můžu provést víc. A najednou vidím, že to fakt jako funguje a jak úžasné věci člověk může zažít.
6: Vy jste vyštudovali katolickou teologickou fakultu, ale já jsem si s vámi byla zacvičit v zborovom dome, který patří evanjelikům. To znamená, že vy to beriete tak ekumenicky, ponúkate to svoje cvičenie naprieč nejakými kresťanskými spoločenstvami?
7: Ja to tady to vnímam asi nejvíc tak, že nejdůležitější je, abychom dokázali toho Boha slyšet nebo Krista. A na základě toho, jestli pak cítím, že mám jít tou cestou nebo tou, což je evangelický kostel nebo katolický nebo sbor nějaký, tak to si myslím, že to já už třeba nechávám v kompetenci, jak to cítím a kam mě Bůh jako vede. A jestli cítím, že teďka mám jít touhle cestou, tak jdu a jestli pak cítím, že jsem tím Kristem nebo duchem vedený touhle cestou, tak jdu. Protože já jsem byl, hodně jsem byl katolík, každý den jsem chodil na mši, každý týden ke zpověti, opravdu jsem byl jako, jsem se snažil co nejvíc, ale pak jsem najednou v srdci začal cítit, že i mám tendenci trošku i odsuzovat ty ostatní, jako ostatní třeba sbory. A najednou jsem si vzal manželku, která je apoštolská církev, tak mě zavedla do sboru. Ze začátku jsem tam seděl opravdu, jako že jsem hezky tak jako čekal, jako co řeknou špatně, že by se chytl. Ale potom jsem si uvědomil, že vlastně každý ten člověk zažívá toho Boha a prostě jdou nějakou cestou. A jestli to je cesta jako v té katolické církvi nebo ve sboru, tak to už necháváme jako na nich, jak oni to jako vnímají.
6: No a ako sú vám otvorení napríklad evanjelici? Tam na tom Smíchove som bola v zborovom dome, tam ako to bolo veľmi príjemné, takže keď tam príde katolík, ktorý ponúka takéto cvičenie, tak čo na to evanjelici?
7: Ja si myslím, že mne přijímají moc hezky, že ja tam nerozebírám nejaké jako dogmatické jako otázky nebo věci, co, s čím sa lišíme, a vlastně pracujeme s tím vztahem já a Bůh a to máme všichni stejný. A plus si myslím, že když člověk uvidí, že tu víru bere i trošku s humorem a je normální, no, to, tak si myslím, že tam není vůbec žádný problém.
6: Je podle vás tělo v křesťanství vedlejší téma, keď to bereme oproti starostlivosti o dušu a o tom, ako dáváme pokrmy našej duši a ako dáváme pokrm nášmu tělu?
7: Když se kouknete na tu cestu toho křesťanství a cestu třeba toho východu, tak ten východ to má propojený s tělem, jo? A ty to mají uchopení. To křesťanství to neumí, nebo ne, doteď neumělo, řekněme takhle. A myslím si, že tak to už samo o sobě říká to, že ten člověk, západní člověk, trošku jako to tělo má mimo, jo? To už samo o sobě ukazuje, protože není tady nic jako křesťanského, co by propojovalo tu spiritualitu, jo? A zároveň se toho ty lidi bojí. Takže už to je obraz toho, že ten věřící člověk jde tou cestou jako toho ducha, ale na to tělo jako míň myslí, když bych řekl takhle.
6: To je zajímavé, že jste spomenuli východné náboženstva, protože tam naozaj máme jogu, tai chi, jsou tam dervišské tance, které jsou spájané tiež so spiritualitou, takže západná spiritualita je ochudobněná o tento moment práce s tělom.
7: V zásadě jo, ale tam zase tam je nebezpečí toho, že oni se skrz nějakou svoji disciplínu, snaží navodit nějaký duchovní zážitek. To zase nedává smysl tomu křesťanství. Ježíš říká, ale to není skrz vaše schopnosti. To je přesto, že vy se vzdáte, vy se odevzdáte, vy mi otevřete svůj život a já vás naplním. A to je to, si myslím, takový to gro toho křesťanství.
6: Hostem v hovoroch je trenér Jiří Kubeš.
5: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Jirko, my jsme se tu už rozprávali o tom, že ako vyzerá vaša lekcia. Vy jste změnili to, že každé tělo, každý člověk so svým individuálním tělem, s individuálnou zkušeností k vám přijde a vy s ním nějak pracujete. Tak zkuste popísať, aká je ta vaša práca, a teraz myslím fyzická, protože ľudia tam chodia, protože mají nějaký fyzický problém, s kterým potřebují pomôcť. Tak ako vyzerá ten jeden beh, například, keď si u vás zaplatia 2 mesiace lekcií?
7: Tak ten běh vypadá tak, že já to mám vždycky na něco zaměřené, například na nějakou sílu, na nějakou mobilitu nebo na cokoliv, je to nějaké obecné téma, otevřenost, na nějaké pouštění nebo něco takového. A tu obecnou myšlenku já pak konkretizuju do těch jednotlivých kroků. A s tím tělem, tam víte, že s ním musíte pracovat nějak postupně. Nemůžete začít pracovat s nohou, když máte špatně postavenou pánev. Nemůžete pracovat s dlaní, když máte špatně postavené rameno. Nebo takhle, jo. A vlastně pak jednoduše já vlastně mám ty cvičení rozdělené, že pracujeme od nějakého základu, od nějaké centrální jednotky, posouváme se do nějaké periferie a pak vlastně jde mi taky hodně o to, aby ten člověk pochopil, proč to tak stavím, to tělo, proč ho tak jakoby formuji, a na základě toho pak vlastně s tím klientem nebo s tím člověkem vlastně tím tématem procházím.
6: Na každé lekci máte okolo 15 až 20 lidí, kteří s vámi cvičí, a vy ku každému přijdete a nějakým způsobem ho opravujete. Nakolko je to pro vás důležité, takáto individuální dotyková práce s tím člověkem?
7: Ten člověk, aby z toho svého těla vystoupil a zažil něco nového, on ho musí zažít jinak.
6: Vystoupil?
7: Dobře, vy se pohybujete v nějakých svých stereotypech. Ano. A aby ten člověk ten stereotyp změnil, tak on musí zažít něco jiného. A to je právě hrozně důležité, aby zažil třeba přes to vedení toho dotyku, kdy vlastně ten dotyk, ty ruce se jemně položí na tu tkáň a teďka ty ruce vedou. A ten člověk poslouchá a následuje. Já nejsem takový, že ten člověk pasivní, on se musí hýbat. Já jsem si to měřil, já se ke každému ohnu třeba tak 3x, 4x. Já mám 200 lidí za týden, tak já mám asi 1000 ohybů, jako ty nějaký si říkám, kde mi vypnou záda. Ale zatím mě to jako funguje.
6: Neprorokujme.
7: Ne, nebojte. Takže pro mě je velmi důležité, aby ten člověk odcházel s tím zážitkem těla, protože já když vidím, že tomu nerozumí, tak pro mě to pak bere hrozně moc jako síly a hrozně moc energie, protože pro mě je důležité, aby ten člověk to zažil při té lekci, takže se snažím být velmi přítomný v kontaktu s tím člověkem a vést.
6: Oceňují to vaši klienti? Ty
7: velmi,
6: korekcie?
7: Velmi, velmi. Já mám výhodu v tom, že mám asi 20 nebo 21 skupinových lekcí týdně, což normální lektor má třeba 3-4. A na základě toho já pak jakoby tu lekci dokážu lépe sformovat, lépe vést, lépe skorigovat, vím, kdy mám stát před lidmi, vím, kdy už můžu jít, vím, kdy zase to mám ukázat. A na základě toho vlastně si myslím, že ty lidi to pak vnímají, že je tím pohybem provázím. Že to není, že si lehne, nějak se tam hejba odejde.
6: Někomu trvá podstatně dlhšie, kým vlastně dokáže tělo začít vnímat nějakou změnu, nějaké dotyky. Povedzte mi prosím něco o této zkušenosti.
7: To je hrozně individuální a tam se míchá hrozně moc věcí, protože roli hraje i psychika, i nějaké jako traumata jako v životě, nebo těžkosti, strachy, bolesti, které vlastně se do té měkké tkání vlastně propisují. A teď se mi třeba stalo, že jsme pracovali takhle s tím tělem a paní se rozbrečela, nebo v těch svalech jsou emoce. A teďka ono to není jenom ta mechanika. Takže tam je největší, jakoby, největší zadrha v tom, že já s tím člověkem pracuju a vidím, že nějak to tam nedotýká. Někde je zavřená žaluzka a ten člověk, nedolehne mu to. A
6: zkrátka nedokáže urobiť to, čo vy po ňom chcete, rozumiem tomu správne? Alebo...
7: No to tělo to neuslyší, on neví. On prostě, vidíte na tom obličeji, že on to nezažije. Nejvíc obličejů, co nezažívají, když pracujete s chodidlama. Ta chodidla jsou jako vzdálená od toho těla. A tam vidíte na té lekci třeba 80% obličejů, co nechápe. Jo? To,
6: ako vyzerá taky obličej, který nezažívá?
7: Neumím popsat, protože vy to, na té mimice, vy to poznáte na tom obličeji, že já vím, na tom obličeji vidím, jestli to ten člověk zacítí, pochopil nebo nezacítil. Jak těch obličejů už vidím jako hrozně moc, tak vy to poznáte, jestli mu to doteklo na těch očích, nebo neumím to popsat. Ne, něco, jako, něco tam cítím a vidím. A pak prostě já jsem se s tím nejdřív jako lámal a bylo mi to hrozně jako smutný, že ten člověk to nepochopí a já jsem zjistil, že on třeba teďka v dané chvíli on to nedokáže zpracovat a pak jsem zjistil, že najednou po roce nebo po týdnu najednou člověk to pochopil a něco se stalo. A on mi pak říká, třeba mě se změnila i psychika. Že já najednou jsem se začal chovat jinak jako k manželovi. Jsem se začal chovat k manželovi jinak i v životě najednou to. A to mi říkala jedna paní, když jsem trénoval ještě ve škole. Učitele jsem tam měl jednou týdně jako to cvičení. A ona mi říkala, já úplně pozoruju, jak se mi proměňuje jako i moje chování. Někdo si myslím, že prožije takový těžkosti, nebo prožívá takový těžkosti, že je zavřený. A že je pro něj těžký, jak se otevřít v tom srdci, tak i v tom těle. A někdo zase zažije velké těžkosti, ale na základě toho to tělo mě poslouchá. To je hrozně těžké jako vydefinovat. No.
6: Ako vy můžete pomoct někomu, u kom vidíte, že ten pohyb je pre něho nedostupný, že zkrátka nedostane se do tej pozície fyzickej, kterou vy predvádzate, že by mali zacvičit?
7: No já už to beru, takže se pak za něj modlím, že jsem nad ním a on to ani neví, já to jako dělám v tichu. A vlastně modlím se v jazycích, což je jako nějaká forma modlitby v tom křesťanství, protože já vím, že moje schopnosti jsou omezené. Jo, já do toho člověka nevidím, prostě nikdo nevidí, jako i kdybych byl sebelepší, prostě nevíte, jak to je zamotaný, kde to je zamotaný, jestli... Ale vím, že Bůh ví. A to si myslím, že to je takový game changer v té cestě s tím náboženstvím nebo v té víře, že nakonec ta hlavní změna se děje, jakoby, že ten Bůh dělá tu změnu. Ne já, ale že ten Bůh skrze tu modlitbu. A mě třeba jedna paní říkala, že má velké bolesti, a já jsem nevěděl, co s ní, já netuším často. No, to je blbě řečeno. A tak jsem se za ní modlil a ona mi za týden přišla a říkala, já jsem v pohodě už. A to se mi nikdy nestalo, říkala. A já jí neříkám, že jsem se za ní modlil. Jo? Já se to snažím jako držet velmi nenásilně. Ale ona měla nějaký zážitek a to mi stačí asi. A třeba za 10 let zažije zase něco. A třeba za 20 let zase něco. A kdo ví?
6: Jirko, to znamená, že vy učíte prostřednictvím cvíků, které cvičíte, lidi vnímat svoje tělo a nějak si ho vlastně zprítomnit, jako kde teraz moje tělo je, co vnímám a co nevnímám?
7: Já si myslím, že to nejúžasnější je, když člověk jako se naučí slyšet tím tělem. Když vy začnete vnímat, jak se ta kost hýbe, jaké svaly se pohybují. Protože ty problémy, co máme, ať už to je výřez nebo cokoliv, tak si myslím, že hodně vychází z toho, že to tělo neslyšíme. A pak co děláme? No tak fyzioterapeut říká, dělám tenhle cvik, tak dělám ten cvik, že to dává smysl. A pořád to je neslyšení. A já potřebuji, aby ten člověk cítil, že když udělá tenhle pohyb, tak tenhle sval, který se upíná tady sem, odtud potud, tak se natáhne. A dokud on to nevnímá, tak on ale cvičí na blind. Jo, ale ta doba je taková, že se jede rychle, velký pohyby, hezký, fotěj se přitom, že jo, velký věci, ale v tom si myslím, že se pak méně jako slyší. Ono, ty velké pohyby taky potřebujeme, to je dobře všechno, ale si myslím, že to gro vychází z jemnosti, malosti, která pak přejde do toho velké třeba yoga pozice nebo cokoliv. To už si každý jako jde svojí cestou.
6: Jirko, kde je podle vašej zkušenosti hranica mezi takým zdravým cvičením, že tomu tělu pomáháme a tím, že už jdeme za nějakou hranicu a to naše tělo skôr trpí tím pohybom?
7: Hmm. To je takové těžké, protože my pořád se snažíme taky usilovat o dokonalost v tom pohybu. A teďka na mě to skáče na Facebooku, pořád nějaký trenér se kouká na nějaké video, jak někdo cvičí a říká, no tady to dělá špatně, že jo, takhle. A říká, tady to dělá takhle. A vlastně, jak to říct, dehonestuje to ostatní. Jako já jsem dobrý a ostatní jsou špatní, takhle. A já jsem měl taky tu tendenci vlastně dělat, že vidíte, co takový to cvičení na trampolínách, jak tam skáčou, nebo ve v těch Fun Factorych, jak tam mají ty činky a skáčou s nima zleva, zprava a tak. A já jsem měl taky tendenci to odsuzovat, což z toho fyziologického pohledu, OK, je na to nějaký pohled, jako fyzično, prostě je to prostá mechanika. Takže když tu mechaniku zatížím blbě, tak mi to vyskočí, jo? Ta páteř.
6: Ano.
7: Jako velmi jednoduše. Ale zase, když tam člověk třeba zažije nějakou radost, když se tam pak sejde s kámoškama na kafe, po tom skákání na trampolíně, tak paradoxně mu třeba ta trampoška může pomoct mnohem víc, než když se nudí u mě na podložce, když to řeknu jako blbě. A tak si myslím, že je velmi nebezpečné pak říkat, můj pohyb je dobrý a váš pohyb je špatný, když vy vůbec netošíte, v jakém kontextu se to děje a třeba to špatné zvednutí činky nakonec povede k tomu, že ten člověk někam dojde. A myslím si, že je nebezpečné říkat, já jsem ten dobrý a vy jste ti špatný, a že se pak na to koukáme hrozně jako úzko prse. Třeba paradoxně pak to skákání na trampošce, když se tam jdou vyblbnout, mají nějaké těžkosti v životě, jdou se tam pak jdou s kámoškou na kafe nebo s kámošem na pivo, tak jim pomůže mnohem více, než to, že jako ten pohyb udělají korektně. Jo. Takže to už je taková jako tohle dobře, tohle špatně. OK, fyziologicky si můžeme spočítat tento úhel v této páce, v této pozici je špatný. Nebo je špatný. Působí tlak v této části a tam ho nechceme. Ale jestli to obecně ta cesta vás pak zavede, nebo to už si myslím je hrozně jako těžké říci.
6: Ide o to, aby sme načúvali svojmu telu a zacítime tú hranicu, čo je pre nás dobré a čo nie?
7: Ja si myslím, že když to má človek naposlouchaný, tak jo. Jo, když vnímá své tělo, a když je hluchý, tak neusítí. To je jako když v životě, já nevím, takové to, komu není rady, tomu není pomoci. Jestli máte tu zkušenost s takovým tím, že víte, že ten člověk dělá, co dělá a víte, že to nepovede k ničemu dobrému, ale on vás nějak neslyší. A to je hrozně srandovní, že já jsem byl taky takový, že jsem něco chtěl a šel jsem tou cestou. A myslím si, že když a to člověk musí zažít. Prostě jakmile začne jako poslouchat a vnímat, tak najednou zjistí, že ta cesta se prostě proměňuje a že najednou začne víc vidět do toho života a zjišťovat. Jo, a někdo prostě je v té těžkosti, vidí míň, tak zvolí třeba nějaké drogy nebo něco, nebo si koupí nové auto, které ho zadluží, nebo já nevím cokoliv, že jo. Ale myslím si, že ten klíč k tomu životu je naučit se víc jako vnímat a slyšet. No a pak se nechat vést, jo, nevést skrz svoji chabou inteligenci a rozum, protože já nevím, jaké rozhodnutí povede k čemu, že jo, já teďka nevím, dělám velké rozhodnutí, podepsal jsem velké smlouvy na x let za hrozně moc peněz a já nevím, k čemu to bude, jestli náhodou tady nepadnu, ale snažím se cítit jenom tak, ok, cítím, že tou cestou mám jít, tak jdu a i v kontextu nějakého strachu, tak jdu a poslouchám a snažím se být veden a nevést. Jestli to říkám správně.
6: Jirko, tu nie sú správne a nesprávne odpovede.
7: Pochopiteľne, takhle bych to řekl.
6: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Hostem v hovoroch bol Jiří Kubeš.
7: Mějte sa krásne.
6: Od mikrofonu sa lúči Tatiana Čabáková.

0: půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding. Policisté o tom informovali na síti X a podezřelého dopadli ve středu a obvinili ho z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Kriminalisté zadrželi po březnovém požáru 11 lidí, 3 z nich jsou v Polsku. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Evropská komise udělila čínské společnosti Temu pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. Na stránkách prodejce levných produktů se podle úřadů prodává i nebezpečné a nelegální zboží. Jde třeba o nebezpečné hračky pro děti, drobnou elektroniku bez řádných bezpečnostních testů nebo oděvy a šperky obsahující škodlivé chemikálie. Podle Temu jsou výsledky šetření zastaralé a neodráží současný stav zboží a pokuta je nepřiměřená. Policisté našli v soukromém domově s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku 25 vyhladovělých seniorů. Záchranáři museli na místě zůstat až do rána, protože na místě nebyl žádný personál. A do nemocnice nikdo ze seniorů nemusel. Na případ upozornil server Novinky. Některé důchodce si odvezli jejich příbuzní, jiným hledá náhradní ubytování Středočeský kraj. A izraelská armáda ve čtvrtek ostřelovala libanonské hlavní město Bejrút. Podle serveru Times of Israel tam židovský stát udeřil poprvé za poslední 3 týdny. Cílem vzdušných útoků byl prý šéf raketové jednotky iránských milic, které bojují po boku iránské revoluční gardy. Izraelská armáda zároveň znovu útočila na jihu Libanonu. Podle tamních úřadů kvůli úderům v oblasti zemřelo nejméně 16 lidí a 58 je zraněných. Čeští volejbalisté na úvod reprezentační sezóny prohráli přípravný zápas se Slovenskem 2-3 na sety. Nejproduktivnějším hráčem utkání, které bylo pro český tým prvním testem formy před začátkem Evropské ligy, byl se 17 body český univerzál Marek Šotola.
2: Omezení na D5 u Prahy a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D5 ve směru do Plzně počítejte s omezením na výjezdu z Prahy. Za sjezdem na Rudnou v úseku mezi 9. a 10. kilometrem silničáři opravují vozovku a uzavřeli pravý jízdní pruh. To samé čekejte ještě na D11 směrem z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Jičín. Tady údržba probíhá v okolí 43. kilometru a průjezdný je pouze levý jízdní pruh. A na Pražském okruhu ve směru k letišti také počítejte s omezením. A to za sjezdem na Strakonice. Silničáři provádí mezi 13. a 16. kilometrem údržbu vodorovného značení a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Kromě těchto omezení je provoz na dálnicích i hlavních tazích v Česku velmi plynulý a poklidný. Tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noc je jasná, ochlazuje se na 9 až 5 stupňů, v údolích měří i kolem 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří místy i 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Vývoj ve válce v Perském zálivu, demokracie a občanská společnost či ruské vyhrožování Arménii. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
0: Názory a argumenty.
3: Přestože před několika dny tvrdil americký prezident Donald Trump, že dohoda s Teheránem je už téměř hotová a řeší se jen detaily a finální aspekty, mezi Spojenými státy a Íránem opět hovořily zbraně. Washington oznámil, že uskutečnil nové údery v oblasti Hormuzského průlivu. Írán podle svých představitelů odpověděl útokem na americkou základnu v oblasti. A o vývoji války v Perském zálivu teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Janem Fingerlandem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jak to tedy nyní vypadá s možností dohody?
4: No rozhodně obě strany o ní nějak mluví, i když vidíme, že tak trochu kolísají, protože například prezident Trump v neděli zněl velmi optimisticky, ve středu naopak mluvil o tom, že není optimistický a že není spokojen s tím dosavadním vývojem. Teď nevíme, jestli se něco děje během těch jednání, anebo jestli reaguje na nějaký vnější tlak, protože se ukázalo, že i když je na něj z jedné strany požadavek, aby tu válku co nejrychleji ukončil z ekonomických důvodů i z jiných, tak je tady i určitý protitlak. Třeba američtí senátoři někteří začali vyjadřovat obavy, že pokud ta dohoda byla špatná, tak vlastně ta válka je de facto prohraná, což tak skutečně může vypadat. Na té iránské straně taky je určitá nejasnost, protože Irán se tváří, jakože tu dohodu za stolik nepotřebuje. To je samozřejmě pochopitelná vyjednávací taktika, ale nejsme si úplně jistí, co přesně to iránské vedení bude chtít a kdo v tom iránském vedení, protože pro Irán ta situace je relativně pohodlná. V podstatě téměř žádný z těch ústupků, které se po Iránu chtějí, a mnohé z nich třeba ani nebude muset nakonec učinit, ten režim nějak neohrožují, naopak mu mohou prospět, protože součástí té dohody pravděpodobně bude nějaké odbourání sankcí, návrat zadržovaných

0: čekáme, jak se ta situace vyvine, a možná nevíme ještě jednu věc, jestli zejména na té íránské straně část té elity nepředpokládá, že obnovení války by mohlo být pro Irán výhodné. To znamená, že Irán tu válku jakoby vojensky vzato nemůže prohrát a že po tom dalším kole by to pro Irán vlastně bylo ještě výhodnější. To je něco, co nevíme. Zatím to vypadá, že celá ta věc směřuje k nějakému tomu memorandu o dorozumění, které by vyústilo v příměří a poté i mír.
1: Vypadá to, že by se Irán mohl vzdát kontroly plavby v Hormuzském průlivu?
0: Já to chápu tak, že je to maximalistický požadavek, který může potom velmi snadno a vlastně lacino Irán stáhnout z toho jednání, ale vůbec nevylučuju, že někdo v tom iránském vedení to bere jako něco, co se může stát, protože jak se kdo si vyjádřil, vlastně Západ i Irán vlastně jsou součástí nějakého úplně jiného příběhu. Vypráví si o sobě a o své účasti v té válce trochu jiný příběh.
1: To byl kolega Jan Fingerland. Honzo, děkuji.
0: Také děkuji, nashledanou.
1: Pojďme na domácí politickou scénu. Prezident, ústavní soud ani ústava demokracii nezaručí, varuje komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
2: Čím častěji se ve vzduchu vznáší sousloví kompetenční žaloba, tím víc se rozebírají jednotlivé články Ústavy České republiky z roku 1993. Nejen právníci pitvají ošemetné odstavce, v nich se říká, že prezident jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ostatní členy vlády a zastupuje stát navenek. Musí se tedy ministrem stát každý, jehož jméno premiér na Pražský hrad přinese? A má hlava státu mířit do ciziny pouze na návštěvy, při nich se kladou věnce a vypouštějí stokrát vyřčené fráze, které prakticky nic neznamenají? Bývalý ústavní soudce Jan Filip k tomu poznamenal, že v ústavě je málo napsáno, ale hodně řečeno. Není žádoucí v ní explicitně sdělovat, že hlava státu má jezdit na summity NATO nebo odmítnout ministerského nominanta, který rád zvedá pravici a o některých lidech mluví jako o parazitech, které je třeba deratizovat. Klíčovou pasáží ústavy je totiž její preambule, v níž se mimo jiné píše, že my, občané České republiky, jsme odhodláni budovat, chránit a rozvíjet ji, cituji, v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, jako vlast rovnoprávných svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti. Pokud nejvyšší reprezentant státu shledá, že navržený kandidát tyto zásady porušoval a mohl by tak činit i nadále, je jeho ústavním právem svůj podpis pod dekret nepřipojit. Jakkoliv podle čerstvého průzkumu agentury Stemmark až 83% lidí deklaruje, že zná alespoň některé z prezidentských pravomocí a 12% dokonce všechny, nic to nevypovídá o tom, co si pod nimi představují. Ku příkladu profesor práva Jan Kysela by přivítal verdikt konstitučního soudu v otázce onoho zastupování státu navenek. Zdá se zřejmé, že hlava státu jako součást exekutivní moci je spolutvůrcem zahraniční politiky země, avšak stejně tak je nepochybné, že je to vláda, kdo vytváří její koncepci a nese za ní odpovědnost vůči sněmovně. Není tedy představitelné, aby hlava státu odjela na zasedání jakéhokoliv mezinárodního orgánu a tam razila teze, které by byly v rozporu s vládní linií. I proto je vzdor šéfdiplomata Petra Macinky v kauze Ankara dětinský a výrazem čisté pomsty, nikoli logiky a porozumění duchu ústavy. Podstatné ovšem je, jak připomněl Jan Kysela v debatě časopisu Přítomnost, něco jiného. Ústava a její strážci představovaní 15 muži a ženami v taláru zmohou málo, pokud občané nebudou chtít demokracii bránit. Aktivně, skoro se sluší říct uvědoměle, s citem pro to, co je ještě přípustné a co nikoliv. Když jim to bude jedno, nepochybně se najdou politici, kteří k obrazu svému překroutí i odstavec 2 článku 9. Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Ze základního ústavního kamene se může stát pouhá věta oznamovací a z ní tázací, protože kdo vlastně ví, co jsou to ty podstatné

0: náležitosti. Česká ústava je dobře napsaná, systém vah a protivah, včetně dvoukomorového parlamentu, je robustní. Avšak zmíněné sociologické šetření ukázalo, že lidé vnímají Hrad jako méně důležitý než dříve, zatímco role vlády posiluje. Může to být nicotný posun, ale ostražitost je na místě.
1: Říká komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Ministr zahraničí Petr Macinka zkritizoval setkání prezidenta republiky Petra Pavla s bavorským premiérem Markusem Södrem. Místo míru pěstuje Macinka rozeštvávající zahraniční politiku, tvrdí publicista Martin Fendrich. Tady jsou jeho argumenty.
2: Brno má za sebou svůj multižánrový festival, jehož cílem je vytvářet prostor pro otevřený dialog a setkávání. Meeting Brno 2026. Vášně vyvolal fakt, že se tam konalo setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na tuto akci přijel i bavorský premiér Markus Söder. Ten poté v neděli jednal na Pražském hradě s českým prezidentem Petrem Pavlem. To se nelíbilo Petru Macinkovi. Setkání obou státníků trvalo půl hodiny, Söder po něm na síti X napsal, že Bavorsko a Česko v posledních letech otevřeli novou kapitolu spolupráce. Budeme v ní i nadále pokračovat a prohlubovat, ji sdělil. Připomněl, že Česko i Bavorsko, jež bylo před revolucí součástí západního Německa, leželi na okrajích dvou bloků a v srdci Evropy dnes tvoří nové dějiny. Söder popsal přijetí na Hradě jako završení sjezdu sudeckých Němců v Brně, který podle něj vyslal důležitý signál pro svobodu a mír v Evropě. Zdůraznil, že žijeme ve světě, který se neustále mění a je sužován stále novými mezinárodními krizemi a válkami. Proto potřebujeme v Evropě jednotu. Dodám, že prezident Pavel festivalu Meeting Brno oficiálně udělil záštitu. Tento akt smíření podpořil už po třetí. Naopak, celá vládní koalice ANO, SPD a motoristů před akcí vyzvala její organizátory, zejména spolek Meeting Brno a vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili. Ministr zahraničí Macinka pozvání Södra na Hrad kritizoval, cituji, já bych to asi nedělal zrovna u této příležitosti a v tento den, navíc to není jeho váhová kategorie prostě, to je tak váhová kategorie třeba plzeňského nebo karlovarského hejtmana. Kritizoval načasování spojené se setkáním sudeckých Němců, ale také přímo jednání se Södrem, protože podle něj není tak vysoko jako Petr Pavel. To je směšné. Babišova vládní koalice se často ohání ekonomikou, tak jen připomenu, že Bavorsko se svým HDP kolem 820 miliard eur představuje silnější ekonomiku než 20 ze 27 členských států Evropské unie, včetně nás. A žije tam o 2,5 milionu více obyvatel než u nás. Nejde o nevýznamnou spolkovou zem, ne, Söder není nízká váhová kategorie a je dobře, že na tyto hlouposti Petr Pavel nehraje. Český ministr zahraničí se podílel na odporu ke sjezdu sudeckých Němců v Brně. Nepochopil jeho smysl. Šlo o akt smíření, o budování společného míru. A mír je přeci tématem Babišovy vládní koalice. To oni stále vzývají mír na Ukrajině. A najednou je chyba setkání české hlavy státu se Södrem? Sledujeme absurdní, zcela účelový obrat. Premiér Babiš k akci v Brně řekl, že to opravdu není dobrý nápad. Spojil se s ex-prezidentem Zemanem, který proti sudeckým Němcům v Brně ostře vystoupil a brněnské voliče vyzval. Na podzim jsou komunální volby. Máte právo nevolit ty členy zastupitelstva města Brna, kteří souhlasili s konáním sudetoněmeckého sněmu. Rozeštvává. Babiš s Macinkou a Tomiem Okamurou se připojili nejen k Zemanovi, ale i k ex-prezidentovi Klausovi a komunistické europoslankyni Kateřině Konečné. I oni rozeštvávali, co se do nich vešlo. To je opravdu strašná zahraniční politika. rozeštvávající a nesmiřitelná.
1: Slyšeli jste komentář publicisty Martina Fendricha.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Výbor pro obranu poslanecké sněmovny včera jednomyslně podpořil nominaci generála Miroslava Hlaváče do čela armády. Náčelníkem generálního štábu by se Hlaváč měl stát od července. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
4: Minulý týden při rozhodování vlády o kandidátovi na post náčelníka generálního štábu úplná shoda nepanovala, protože pro generálporučíka Miroslava Hlaváče, s jehož jménem evidentně přišel premiér Babiš, paradoxně nezvedl ruku ministr obrany Zuna, zástupce SPD, který už předtím konzultoval jiné případné nástupce končícího armádního generála Řehky s prezidentem Pavlem. Ten totiž podle ústavy nejvyššího vojenského velitele do funkce jmenuje. Zuna byl pro něho překvapivým tahem zaskočený a mohl si celkem právě myslet, že šlo o demonstraci premiérovy váhy, ale nezbylo mu než výsledek akceptovat. Dost na tom, že mu kritický Babiš mluví do chystané nové armádní koncepce. Nicméně tuto středu Zuna korektně Hlaváče představil sněmovnímu výboru pro obranu, který tentokrát hlasoval pro příštího náčelníka 100%. A k dosavadnímu Řehkovu nejbližšímu podřízenému se vyjadřovali pozitivně i opoziční poslanci, včetně exministryně obrany Černochové, jejíž vztahy s Řehkou zejména v posledním roce předchozí vlády slyšitelně skřípaly. Nic dramatického se tedy neděje. Hlaváč se úřadu, který ostatně dobře zná, má ujmout posledního června a začít pracovat na svých plánech, které ovšem souvisí s požadavky velení NATO, hlavně na dobudování tak řečené těžké brigády, čili 7. mechanizované, která by měla být nově vyzbrojena moderními tanky, pásovými pěchotními vozidly, dělostřeleckými systémy a tak dále. K technice jsou ale samozřejmě třeba i lidé a armáda potřebuje zvýšit počty vojáků, což je mimochodem také předmětem neschod ministra s premiérem, který si představuje ambicioznější plány, než zatím Zuna prezentoval. Někoho možná překvapuje, že se Andrej Babiš angažuje ve výhledech rezortu obrany, ale možná chce mimo jiné předvést směrem k centrále NATO, že jeho vláda sice letos asi přece jen nevydá na obranu, ona stále dokola přemílaná 2% HDP, nicméně on sám se o budoucnost armády velmi intenzivně zajímá a nebere napjatou geopolitickou situaci na lehkou váhu, jako dřív, kdy se stále zaklínal slovem mír. Ostatně přichází co chvíli s kreativními nápady, jak finanční požadavek aliance naplnit. Začleněním karlovarského letiště pod armádu, prodejem pardubického výrobce výbušnin explozie v časech více válek na planetě dost atraktivního. A vymyslel post vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO, jimž se přednedávnem stal zkušený diplomat Jakub Landovský. Nový armádní velitel by tedy mohl získat pocit, že má v Babišovi cosi jako spojence.
1: Uzavřel kolega Ondřej Konrád. Rusko vyhrožuje Arménii. Pokud Jerevan bude pokračovat ve zbližování s Evropskou unií, hrozí Moskva úplným zastavením dodávek, především zemního plynu a ropy. Vyplývá to podle listu Komersant z dopisu ruského ministra energetiky Sergeje Civiljova arménskému ministerstvu infrastruktury. Více komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
5: Jestliže Jerevan bude dál trvat na zbližování s evropskými strukturami, Rusko by mohlo pozastavit či na dobro zrušit dohodu, která Arménii od roku 2013 zaručuje bezcelní dovoz ruského zemního plynu, ropy či například surových diamantů. Takto nedvojsmyslně formuluje ministr Civiljov ruskou pohrůžku. Podle něj Moskva setrvání u příslušné smlouvy považuje za nemožné, protože Jerevan činí stále další a další konkrétní kroky na cestě prohlubování vzájemné arménsko-evropské spolupráce. To ale není všechno. Týžden se ozval i místopředseda ruské státní dumy Petr Tolstoj, který upozornil, že Rusko by mohlo mnoha Arménům zrušit trvalý pobyt na svém území bez příslušné registrace a zároveň i zjednodušení proces jejich zaměstnávání. Pro mnohé arménské rodiny žijící doma v zemi pod Araratem by to byla pohroma, protože jejich živitelé často dlouhá léta pracují právě v Rusku, posílají peníze domů a pomáhají tak nejen svým nejbližším, ale i arménské ekonomice. Už na samém začátku května byl v Rusku také značně omezen dovoz arménského ovoce a zeleniny a také vína a lihovin. 9. května v rámci oslav Dne vítězství pak sám Vladimír Putin prohlásil, že Jerevan se musí rozhodnout, zda chce směřovat do Evropské unie anebo dál zůstat v postsovětském Eurazijském ekonomickém svazu. Korunu obavám Moskvy z případného rozchodu s Jerevanem nasadil americký ministr zahraničí Marco Rubio. Ten se 26. května v Arménii zastavil na krátké návštěvě a přímo na jerevanském letišti Zvartnoc se svým zdejším partnerem Mirzojanem podepsal celý balík dokumentů také o dalším zbližování USA a Arménie. Toto vše se odehrává těsně před arménskými parlamentními volbami. Ty proběhnou už 7. června a zřejmě definitivně rozhodnou o tom, zda se Arménie pod vedením současného premiéra Nikola Pašiniana opravdu na dobro vydá směrem na západ, či zda nějakou váhu stále ještě mají síly, které si život země bez jisté ruské patronace nedokáží představit. Stále tu totiž ještě žijí lidé, kteří pod vlivem staleté historie poukazují na ochranu ze strany velkého ruského souseda před vlivem Turecka, které se v tomto regionu v posledních letech definitivně stalo regionální velmocí. Vzpomínky na krutou tureckou genocídu z roku 1915 a naopak vědomí staleté křesťanské sounáležitosti jsou zkrátka u části Arménů stále ještě živé.
6: O ruské výhrušce Arménii hovořil Libor Dvořák. Hlava katolické církve, papež Lev XIV., vydal svou první encykliku, tedy okružní list obsahující poučení papeže o církevních zásadách v závažných otázkách víry a mravů. Věnuje se v ní umělé inteligenci a varuje před dezinformacemi. Slovo má dramaturg náboženského vysílání České televize Martin Horálek.
7: Když byl 8. května 2025 zvolen Robert Francis Prévost papežem, mnohé překvapil už výběrem svého jména. Přízvisko Lev si nikdo nezvolil přes 100 let. Lev 14. tak naznačil, že chce navázat na papeže Lva 13. Ten vládl na konci 19. století. Rychlý nástup nových výrobních technologií měl tehdy za následek řadu sociálních otřesů. Reakcí katolické církve byla encyklika Rerum Novarum. Ta se stala základním dokumentem sociálního učení na mnoho dalších let. Přesně po 135 letech od vydání Rerum Novarum zveřejnil papež Lev XIV. Svou první encykliku s názvem Magnifica Humanitas. Znovu přitom zdůraznil souvislost se svým jmenovcem a s výzvami, kterým církev čelí v období přelomových technologických změn. Cituji: Dnes čelíme transformaci podobného rozsahu s možná ještě většími důsledky. Umělá inteligence již zasahuje do mnoha oblastí našeho života a ovlivňuje rozhodnutí, která dávají tvar lidskému soužití. Dramaticky se mění také způsob vedení války, stejně jako někdejší papež Lev cítím, že mi byl svěřen úkol nahlížet na další obrovskou transformaci očima víry, s jasností rozumu, s otevřeností k tajemství. Shrnul papež své motivace. Lev XIV. Má sice matematické vzdělání a podle svědectví jeho spolupracovníků ví o algoritmech AI mnohem více, než je mezi klérem běžné. Jeho encyklika nicméně nepřináší žádná konkrétní technologická doporučení. Opět cituji, nesnažíme se nahradit ty, kdo mají odborné znalosti. Přinášíme však moudrost ohledně toho, co je lidské, kterou naše současná doba zoufale potřebuje, uvedl papež. Současně zdůraznil, že sepsání textu předcházel bezpočet konzultací s vědci a inženýry, ale také třeba s politiky nebo s rodiči a učiteli. Škála oborů a sociálních skupin, které rychlý nástup AI zásadně ovlivní, je prakticky nekonečná. Ostatně i to je důvod, proč nová encyklika vznikla. Monopol velkých technologických společností, manipulace s informacemi, sledování lidí a ztráta soukromí, automatizace práce bez ochrany zaměstnanců nebo používání AI ve válečných konfliktech, zejména pak využívání autonomních zbraní. To jsou podle papeže hlavní rizika doby digitální nerovnosti. Volá po důsledné právní a etické regulaci systému, stejně jako po nutnosti neustálého vzdělávání uživatelů. V té souvislosti také výslovně zmiňuje nezastupitelnou úlohu kritické žurnalistiky, která může být důležitým kontrolním mechanismem. Nezapomněl ani na ekologický rozměr nástupu AI. Kromě toho, že sama spotřebovává velké množství vody a energie, těží i z novodobého otroctví lidí, kteří v nelidských podmínkách získávají nerostné suroviny nutné k výrobě technologických zařízení. Na detailní hodnocení celé encykliky je brzy. Rozhodně je nepřehlédnutelným signálem, že katolická církev chce být součástí debaty o směřování lidstva v období digitální revoluce. Co bude prosazovat a čí zájmy hájit, trefně vystihuje poslední citát ze zmíněné encykliky. Pro algoritmus je chyba vadou. Pro člověka může být chyba začátkem proměny.
8: Komentáře Martina Horálka končí čtvrteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
3: Jak se žije národnostním menšinám v České republice? Co je trápí a co je baví? Jak se dostali do Česka a jestli se jim stýská porodné zemi? Jak vnímají svůj původ potomci z druhé generace? Na to všechno odpovídá magazín o národnostních menšinách Mezi námi. Seznamte se nejenom s výjimečnými osobnostmi, ale i s jejich kulturními tradicemi a činností jejich spolků. V sobotu po 15. hodině na Plusu. 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Novela stavebního zákona zůstává ve druhém čtení. Poslanci opět nestihli projednat. Čínská společnost Temu musí zaplatit pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. Podle Evropské komise obchoduje s nebezpečnými výrobky. Tenista Vít Kopřiva další 500. bitvu na Roland Garros nezvládla. Končí ve druhém kole. A dnes bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Sněmovna opět nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Poslanci schůzi přerušili. O slovo se jich hlásilo přes 20. K novele se mají vrátit odpoledne.
10: Koalice si od novely slibuje rychlejší povolování staveb. Změny by chtěla prosadit co nejdříve a novelu tak podala poslaneckým návrhem. To kritizuje opozice, pokračuje předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
11: Kde je řádné meziresortní připomínkové řízení obcí, krajů, profesních komor.
10: K novele už poslanci podali přes 100 pozměňovacích návrhů. Většinu čtvrteční schůze ale vyplnily interpelace. Od premiéra Andreje Babiše z ANO chtěli poslanci vědět, jestli opravdu vyřešil střet zájmů.
12: Samozřejmě žádný střet zájmů nemám a nikdy jsem ho ani neměl.
10: Odpověděl Babiš. Evropská komise Česko požádala o informace, jestli po převedení Agrofertu do svěřenského fondu premiér střet zájmu skutečně odstranil. Opozice kvůli tomu chce svolat mimořádnou schůzi. Adéla Burešová, Radiožurnál.
9: Evropská komise udělila čínské společnosti Temu pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. Na stránkách prodejce levných produktů se podle úřadu prodává i nebezpečné a nelegální zboží.
13: Podle mluvčího Evropské komise Tomase Reniera Temu cílí na 130 milionů evropských spotřebitelů. Neposuzuje přitom ale rizika spojená s prodejem nelegálních výrobků.
14: Jde například o nebezpečné hračky pro děti, drobnou elektroniku bez řádných bezpečnostních testů nebo oděvy a šperky obsahující škodlivé chemikálie.
13: Velkým online platformám za podobná pochybení podle unijních nařízení hrozí pokuty v hodnotě až 6% ročního obratu. Podle Temu jsou výsledky šetření zastaralé, neodráží současný stav zboží a pokuta je nepřiměřená. Matěj Kolář, Radiožurnál.
9: Část českých zemědělců počítá kvůli suchu s nižším výnosem u obilovin. Déšť v posledních týdnech pomohl jen částečně. Předchozí 3 měsíce byly jedny z nejsušších za poslední dekády.
15: Alena Vaňková jarní pšenici vysadila v polovině března. Za poslední 3 měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
16: To zrno vlastně leželo v suchu. Mělo by to být vyšší, hustější.
15: Alena Vaňková teď doufá, že přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Nedostatek vláhy dopadá taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří, potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
17: Co se srovnalo, tak jsou slunečnice a pozdní osevy kukuřic jsou vzdejitý pěkně rovnoměrně.
15: Naopak úroda mezi plodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. Šimon Franc, Radiožurnál.
9: Tenista Vít Kopřiva do třetího kola Roland Garros nepostoupil. V zápase s Martinem Landalusem sice vedl 2-0 na sety, ale Španěl nakonec dokázal utkání otočit a v rozhodující sadě ovládl 6-0. Kopřiva hrál během 3 horkých dnů 2 pětisetové bitvy a mezi nimi nastoupil ještě do debla a v utkání se to projevilo.
18: Asi nikdy jsem nebyl tolik času na kurtu jako teďkom tady v posledních 3 dnech, takže si ho ubývalo bohužel, ale musím dát i kredit soupeři, protože vlastně on se strašně zvednul po druhém setu, začal hrát daleko lépe, daleko agresivněji. Moc mi nedal ani jakoby příležitosti, kdybych já se mohl třeba chytnout jakoby na nějakých jako jednodušších gemech, musel jsem si to všechno vybojovat sám, stálo mi to strašně sil a ty už vlastně potom v 5. setu skoro z mého pohledu nebyly.
9: Na turnaji končí Kateřina Siniaková, která v singlu podlehla Kanaďance Embokové 1-2 na sety.
19: Nehoda na D7 u Drouškovic a překážka na D1 u Měřína. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova dejte pozor za sjezdem na Kadaň a průmyslovou zónu. Na 76. kilometru havarovalo osobní auto a probíhá tam vyšetřování nehody. Vypadá to na vážnější záležitost, na místě jsou i záchranáři, tak projíždějte opatrně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Měřín. Kousek za exitem na kilometru 135 stojí v odstavném pruhu 2 porouchaná osobní auta a před chvílí na místo dorazila i policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Noc je jasná, ale taky chladná, ochlazuje se na 9 až 5 stupňů, v údolích měří i kolem 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří místy i 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Československé ženy působily v letech druhé světové války v naší vojenské jednotce v Sovětském svazu nejčastěji jako zdravotnice nebo spojařky. Byla ale i řada výjimek a k nim patří Eva Kočanová. Sloužila u protiletadlového dělostřelectva, prošla celou cestu z Buzulku na Slovensko, podílela se na sestřelení 9 letadel. Její příběh připomene ve speciálu portrétů věnovaných ženám na frontě historička Alena Flimelová. Hezký den.
0: Dobrý den.
21: A spolu s ní je ve studiu i David Hertl.
20: Ženy na frontě.
21: Příběhy mnoha československých žen, které se snažily na začátku druhé světové války dostat z okupovaného Československa na východ, jsou často velmi podobné. Útěk, překročení hranic a potom to zatčení sovětskými pohraničníky. Přesně právě takhle to zažila i Eva, tehdy ještě Markovičová, a v roce 2004 vzpomínala pro projekt Příběhy 20. století.
2: Byl článek, že v Sovětském svazu je raj, lidi studují, pracují, no tak jsem chtěla ten raj poznat. No a přešla jsem hranice nezákonně, protože jsem bydlela 4 km od hranic, viděla jsem, když si stráže střídají nahoru dolů, tak místo kostela s kamarádkou jsme přešli hranice. A Stalin řekl, že nás Maďary poslali jako špiony, a aby jsme nemohli špionáž provádět, tak nás zavřeli na Sibír. No, na první byl Strej, Skolno, Charkov, Lvov, Charkov. V Charkově jsem dostala 3 roky vězení za to, že jsem nezákonně přišla hranice.
21: Když to tak poslouchám, napadá mě, sovětské orgány se vůbec nesnažili rozlišovat, kdo by opravdu mohl být agent a kdo ne. Oni to prostě zavírali všechno šmahem?
0: Přesně tak. Pokud byl někdo dokonce komunista, se mohl prokázat třeba členskou legitimací, tak ten dostal ještě tvrdší trest.
21: Což je úplně tedy naprosto v rozporu nějakým racionálním myšlením, ale budiš tak. Mě tam zaujala jedna věc. Eva Kočanová o tom hovoří. Hovořily někdy ženy o tom, co potom třeba v tom gulagu prožili?
0: Velmi málo. Některé ženy, se kterými jsem hovořila a měly za sebou zkušenost gulagu, tak o tom nechtěly dokonce ani v nynější době. Nechtěly o tom vůbec hovořit. A ty, které chtěly, které byly ochotny hovořit, tak se velice často omezovaly na sdělení typu bylo to hrozné, bylo to horší než válka, už to nikdy nechci zažít. Takže setkávali se tam nejenom ženy, ale i muži, ale na ženy to pochopitelně ty hrozné podmínky doléhaly, že o to více z hygienických důvodů minimálně doléhaly na ně mnohem více. A museli tam zažívat opravdu otřesné hygienické podmínky, i sexuální násilí ze strany těch dozorců, možná i spoluvězňů. Opravdu muselo to být jak čisté peklo na zemi. A pokud tedy Eva Kočanová mluví pravdu v tom, že nějakou dobu strávila v gulagu na Vorkutě, který má pověst toho úplně snad nejhoršího možného lágru, tak se opravdu nedivím, že o tom ty ženy nechtěly hovořit.
21: A ptala jste se, nebo víte třeba o tom, jestli se o těchto věcech bavili sami mezi sebou?
0: Rusínky, právě protože měly naprosté většině stejné zkušenosti, nebo velmi podobné, tak mezi sebou o tom hovořili. Rusínky, Rusíni, zkrátka tedy obyvatele podkarpatské Rusy, že oni se někteří označovali za Ukrajince. Ale když třeba se pokoušeli komunisté je v jednotce lanařit pro komunistickou stranu, tak tomu zůstávali hluší. Vyslechli si je, pousmáli se a řekli děkuji, ne. A to vlastně ti komunisté nedokázali vůbec pochopit.

0: My jsme tady už slyšeli, že Eva, tehdy tedy ještě, jak jsme říkali, rozená Markovičová v roce 1922 na Podkarpatí, utekla do toho Sovětského svazu, řekla doma, že jde do kostela, pak to vzala přes hranice, byla uvězněna a držena v gulagu. Ty podmínky, jak už jste vyříkala, musely být tak strašné, že se nakonec rozhodla pro poměrně radikální řešení, jak se těch podmínek malinko zbavit. O tom je i první z ukázek, kdy vzpomíná na Vorkutu.
1: V lágru jsem byla přidělena na lesopoval, kácela jsem stromy. Celý den hrozně těžkou sekerou. Byla to neuvěřitelně těžká práce. Až mi pak jeden dozorce poradil, abych se napila studené vody, chaladnoj vady. Všude byly nápisy nezapiť chaladnuju vadu, tolkaky pjátok, zapryščeno. Udělalo se mi během hodiny strašně špatně. Dozorci mi nadávali, že jsem určitě pila chaladnuju vadu. Odvezli mě do nemocnice, kde mi pomohla zdravotní sestřička Dusia. Poradila mi, abych si třela teploměr a tak měla pořád vysokou teplotu. Nakonec jsem odjela do Moldávie, kde jsem šila vojenské kabáty. Pak nás přesunuli do Střední Asie, kde jsme pracovali na poli.
0: Konec tomu všemu byl až na jaře roku 1943, kdy byla propuštěna z lágru a co by československá občanka se mohla přihlásit do té naší formující se vojenské jednotky. Zase, jak to proběhlo, na to opět vzpomínala.
1: Pamatuji si, že nám jednou začali z ničeho nic hrát sovětskou hymnu a Vstavaj strana agrovnaja. To jsme nevěděli, že je válka. Až za měsíc jsme se dozvěděli, že Němci napadli Sovětský svaz a že se máme hlásit do československé armády. Pak mi prominuli trest, protože jsem byla občankou Československa. Dostala jsem bumážku a s dalšími 4 lidmi jsem se dopravovala vlakem do Džambulu, kde jsme se trochu spravili. Dobře nás krmili, vážila jsem tehdy asi 45 kilo. Potom k nám přijela komise, která nejprve brala muže, pak nás ženy prohlídla a nabídla nám práci v prádelně, pekárně nebo v nemocnici. Hned jsme souhlasili, vystavili nám puťovku, napravlení je buzuluk. To už bylo lepší cestování, jídlo jsme měli. No a najednou jsme byli v buzuluku. My ženy jsme dostali uniformy a už z nás byly vojačky. Poprvé jsem tam na vlastní uši slyšela češtinu.
0: Už několikrát jsme si v tomhle pořadu říkali, že asi nejčastější zařazení těch žen byly zdravotnice. Jaký byl případ právě téhle dámy?
2: Eva Markovičová, Kočanová, se mi svěřila, že ke zdravotnictvu nechtěla za žádnou cenu, že neměla rada krev. Tak se přidala ke spojařům a začala procházet výcvikem na spojařku, konkrétně telefonistku, a popisovala mi příběh, jak procházela tím výcvikem, plazila se, měla na zádech takový ten ruksáček s tím bubnem, ze kterého se odvíjel telefonní dráb, a najednou si všimla, že opodál se nachází protiletadlové dělo a u něho, že sedí a stojí sovětské vojačky a vesele si tam točí kolečky. A že si říkala, je, to by se mi tak strašně líbilo, to bych chtěla dělat také. No, tak nakonec tady opravdu se jí to podařilo, vstoupila do kurzu po protiletadlové dělostřelce.
0: Já myslím, že kdo někdy viděl protiletadlové dělo, tak si dokáže představit, že to je ohromný stroj, nesmírně těžký. S tímhle ženy pracovaly?
2: Je to tak, pracovali s ním. Ten kolos měl opravdu kolem 2 tun, ale protože opravdu asi sami ženy by tu manipulaci nezvládly, tak ty obsluhy protiletadlových děl byly smíšené. Bylo jich tam celkem 6, byli tam vlastně 2 mířiči, byl tam velitel, nabíječ a 2 podavači nábojů. A protože s tím dělem bylo potřeba manipulovat, bylo potřeba ho složit, naložit, potom zase vyložit, rozmontovat, sestavit, zakopat, to byly opravdu velice fyzicky náročné úkony, takže i z toho důvodu byly ty obsluhy smíšené.
0: Mimochodem, nejen, že to dělo obsluhovali, ale prý u něj i běžně spali, pod širákem takzvaně.
2: Oni, vojáci, ho museli hlídat, takže i z toho důvodu u něho drželi hlídky. Nezáleželo, jestli byla zima nebo teplo. Pamatuj si, že mi Eva Markovičová vyprávěla, že si zkrátka nalámali chvojí, položili ho na sníh a takhle zkrátka u toho děla spali.
0: Myslím si, že asi jedinou výhodou tohohle vojenského zařazení mohlo být to, že tahle protiletadlová děla nebyla úplně na té linii toho prvního střetu, bývala trochu dál.
2: Je to tak, ona většinou právě chránila štáby, takže bývala ta děla trochu dál, ale opravdu někdy došlo i k takovým situacím, kdy se ta fronta nečekaně posunula, takže byly i případy, nebyly jenom ojedinělí, bylo jich více, že se opravdu i protiletadloví dělostřelci ocitli tváří v tvář Němcům. Takže se prý stávalo to, že oni to protiletadlové dělo, ten kanón, natočili vlastně do vodorovného úhlu a používali jej vlastně jako protitankové dělo.
0: Podzim roku 1943 československá a samozřejmě i sovětská armáda se postupně probíjejí na východ. Je to ta velká operace na osvobození Kyjeva a jeho okolí. Právě z tohoto období pochází vzpomínka Evy Kočanové.
1: V jedné řadě stála palebná postavení našich a sovětských protiletadlových dělostřelců. Nepřátelský granát dopadl přímo na jedno ze sovětských děl. Zahynula celá obsluha, zbytky lidských těl letěly vzduchem. Na místě, kde zenitka stála, zůstala jáma. Bylo to otřesné pro ženy, ale i pro všechny. Přesto jsme tam všichni v boji zůstali. Následně někde mezi Vasilkovem a Fastovem byla zatažená obloha, žádná viditelnost. Nejdřív byl slyšet zvuk motoru a v tom se z ničeho nic objevilo nízkoletící německé letadlo. Byl to Messerschmitt. Dělovodi celé baterie veleli k dělu a potom pal. Sedím v dolní pozici u děla, reguluju s druhým mířičem oběma rukama tím dvojkolečkem doprava doleva. To byl, pane, pocit, když jsem stoprocentně viděla, že mám letadlo uprostřed kříže, tedy zaměřovače, že ho musíme zasáhnout. Sešlapuju nohou pedál. Vzhůru letí 5 granátů za sebou. Naše dělo ho opravdu zasáhlo, jak potvrdili pozorovatelé. Letoun spadl poblíž naší pěchoty na naší straně fronty.
3: Posloucháte cyklus portrétů Ženy na frontě. Příběhy žen, které se ve válce odvahou vyrovnaly mužům. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Slyšeli jsme o zasažení jednoho letadla. Jak to bylo s těmi úspěchy téhle vojačky?
2: Uvádí se, že dělo, do jehož obsluhy patřila Eva Markovičová, tak sestřelilo celkem 9 německých letadel. Ono po každém tom sestřelu byla vždycky zmínka v rozkaze a udává se, že ona jako mířička měla na tom sestřelu vždy nejvyšší zásluhu. Ale jak ona sama tvrdila, sestřel letadla byl vždycky záležitostí celé obsluhy.
0: Já jsem tady před chvílí, když jsem o ní mluvil, zmínil už příjmení Kočanová, trošku jsem předběhl události. Jak to vlastně bylo s tím jejím příjmením?
2: Ona se už v Buzuluku seznámila s dalším vojákem z Podkarpatské Rusy, s Michalem Kočanem.
0: A já vám tady do toho teďko skočím. Tohle už nám Eva Kočanová odvypráví sama z nahrávky, kterou pořídila Paměť národa. Ještě jenom malé vysvětlení. Tou půlhodinkou se tady myslí velmi neoblíbená půlhodinka ranního tělocviku.
4: Ráno jsme museli chodit na půlhodinku, no to byla strašná věc. Vojáci spali v kasárnách a my spali po bytách. Našli nám byt u ubytování u rodin. Tak jsme řekli, co by, my jsme chodili na cvičení, teď my můžeme přijít, když je po půl hodince. Super, přijdeme po půl hodince, najíme se a jdeme na výcvik ke kanonu. Jenže ty naši kluci, ty naši chuligani, spolubojovníci řekli, jak to, že děvčata nechodí na půl hodinku. Teď jsou vojaci jako my. No a tam jsem se seznámila s mojím manželem na ty půl hodinci. Takhle spole přišli na oběd. A bylo v obědě, sedíme, odpočíváme, kdy bude nástup, pochodem chod zase na cvičení s tomu kanonu a přijde můj manžel a říká, děvčata, styk na můj povel. My se na něj díváme, když vlastně není z naší baterii, co na nás chce, děvčata, styk na můj povel. Tak se sedíme, on se z nás dělá blázny. Tak zase sedíme, tak šel k veliteli a řekl, že my na něj nereagujeme. A protože on bezvaně cvičil, on byl jako rtuť. tak přišel velitel a říká, děvčata, svobodník Kočan s vámi provede půl hodinku. U půl jedny odpoledne, víte, co to bylo? To bylo něco strašného. Z nás steklo. No tak jsme si učili, tak jsme ho prokleli všichni. No asi za dva nebo za tři dny jsem šla s ním do kina. A tak to začala, tak jsme vydrželi spolu 37 roku.
2: Velice rychle se do sebe zamilovali, začali spolu chodit. No a ještě za války, na podzim 1944, Eva, tehdy ještě Markovičová, otěhotněla. Takže na Dukle říkala, že se v ní něco hýbe, měla takový zvláštní pocit. A protože prý zrovna tou dobou jedna z jejich kolegyň, protiletadlová dělostřelkyně, utrpěla nějaké vážné zranění, snad přišla o nějakou končetinu, tak se tedy Eva rozhodla, že půjde na ošetřovnu, aby si to podezření, že je těhotná, potvrdila. Tam ji doktorka Englová vyšetřila a řekla jí, děvče, ty budeš mít děťátko. A tak tedy Eva putovala z aktivní služby rovnou do Týlu, kde potom koncem května 1945 porodila prvního potomka.
0: Jaká to vůbec byla věc takhle porodit na frontě dítě?
2: My si to asi dnes neumíme představit, ale co mi říkali veteráni, veteránky i co jsem vyčetla, tak narození dítěte byla neskutečně šťastná událost, nepopsatelně šťastná, když kolem umírali lidé, tak příchod nového života byl považován za opravdu ultimátní štěstí.
0: Předpokládám, že ty ženy potom už asi do žádné vojenské operace nezasahovaly.
2: Je tomu tak. I když zase narazili jsme s kolegou Romanem Šterem na několik případů, kdy měla žena malé děti, nechala je v péči sociálního referátu a zůstala u prvoliniové jednotky, ale to byly opravdu jednotlivé případy a rozhodně to nebyla běžná praxe. Jo. Bylo opravdu snaha ze strany velení ty ženy držet u dětí, co to půjde.
0: Jak to vlastně bylo ve věci tady těch vojenských manželství? Já si myslím, že asi ženy i muži byly v jednu chvíli každý na úplně jiném místě té fronty.
2: Velice často tomu tak bylo, tak spolu komunikovali zkrátka prostřednictvím dopisů nebo si posílali vzkazy přes známé. Nicméně velice často, když se spolu vzali, ještě třeba za války, tak ta žena potom bývala velice často převelena do té jednotky, kde působili její manžel, aby si takhle byli na blízku.
0: Vy jste v případě toho potomka Evy Kočanové zjistila jednu zajímavou věc. Mám tím na mysli kmotra toho dítěte.
2: My jsme s kolegou zjistili, že naprostá většina dětí, které se narodily československým vojákům a vojákyním u československých jednotek, tak jim potom za kmotra šel Ludvík Svoboda. Je to zajímavá věc, nevíme, jestli to bylo nějaké nepsané pravidlo, ale zkrátka děti, se kterými jsme měli tu čest hovořit, tady děti, které se narodily československým vojákům, tak ti tedy říkají, že jim šel za kmotra Ludvík Svoboda.
0: A přímo šel, nebo to bylo jenom kmotrství čestné, nevíte?
2: To už bohužel nevím. Tak daleko jsme potom nepátrali.
0: Manželé Kočanovi se tedy dočkali i s potomkem konce druhé světové války. Co dělali po válce?
2: Michal zůstal v armádě jako důstojník z povolání a Eva potom ještě porodila tři děti, takže celkem měli čtyři děti. No a i když pracovala v různých jaksi dělnických pozicích, pracovala mimo jiné jako vedoucí skladu vojenských potřeb, jako civilní zaměstnankyně, tak přesto se hlavně věnovala rodině. Měla prý, jak vzpomínala její dcera, velice ráda zahrádku, zahradničení, pěstování, takže tomu se ve svém volném čase maximálně věnovala.
0: Eva Kočanová Markovičová za Svobodná zemřela v roce 2006. Ten její příběh možná je ještě takovým malinkým odrazovým můstkem pro jakousi obecnější úvahu. Kolik československých žen na té východní frontě vlastně působilo?
2: S Romanem Štérem jsme se dostali k číslu, které přesahuje 1100 žen. Nicméně toto číslo není stále konečné, protože ženy kolikrát v těch seznamech figurují třeba dvakrát, jak se provdávaly, rozváděly, takže se jim příjmení měnila. Takže ten počet opravdu ještě se může měnit.
0: My jsme si v tom našem seriálu představili zdravotnice, hovořili jsme o obsluze protiletadlového děla, měli jsme tady snajperku. Jsou ještě nějaké další zajímavé pozice vojenské odbornosti, kde ženy našly uplatnění?
2: Určitě to byla ještě spojovací služba, to bych doplnila, že spojačku jsme tu žádnou neměli. I když se zdá, že je to opravdu pozice, která nevyžaduje nějaké zvláštní úsilí, nějakou fyzickou zdatnost, tak není tomu tak, protože oni museli na svých zádech že tahat ty kilometry telefonních kabelů, museli tahat radiostanice, pokud se jednalo o radistky. No a byla to i funkce velice nebezpečná, protože i spojaři se pohybovali v první linii a jistě také o tom nebezpečí, kterému byli vystaveni spojaři, svědčí fakt, že 3 ženy spojařky na Dukle padly. Jinak pokud bychom tedy pominuli spojařky, pak ještě dále ženy působily i v různých jaksi podpůrných úlohách, těch takzvaných neviditelných rolích, které ale byly velice potřebné, protože vojáky musel někdo nakrmit, musel jim někdo uvařit, musel někdo to nádobí umýt, musel jim ušít uniformy, musel je pospravovat, někdo musel pracovat na polních jatkách, musel někdo porážet zvířata a zpracovávat, musel vydávat ve skladech uniformy, péct chleba, zkrátka prát prádlo, to byla asi opravdu ta jedna z nejtěžších činností, kterou vůbec kdo mohl vykonávat. Vykonávali to jak ženy, tak muži, protože bylo to opravdu fyzicky velice náročné, jak ženy pradlivně vzpomínaly, že se jim dostávaly do rukou uniformy, které byly potrhané od dělostřelecké palby, od kulek, od okolního terénu. Někdy v tom byly třeba ještě i úlomky kostí, úlomky tkání, že to všechno museli vybrat, vyprat. Byla to opravdu velice těžká pozice a určitě každý zná příběh, který byl sepsán a poté sfilmován, jmenovalo se to Práče, tak v tom příběhu vystupují, co by příslušníci oddílu pradlen, pouze muži. Ale my víme, že u těch pradlen sloužily velice často právě ženy.
0: A když jsme u žen, tak musíme zmínit, že vy jste spoluautorkou knihy, která svým způsobem zviditelnila konečně po letech ženy na východní frontě. O jaký titul jde?
2: Tak jednala se o monografii Ve stínu mužů, kterou jsme sepsali s Romanem Štérem. Vyšla v nakladatelství Akademia a pokusili jsme se o jakýsi souhrnný pohled na problematiku tedy žen v československém vojsku. Snažili jsme se nejít příliš chronologicky, protože toto již bylo zpracováno v 60. letech veteránkou Věrou Tichou, ale spíše jsme nahlíželi na různé aspekty toho jejich působení ve vojsku, tedy zajímal nás každodennost, zajímalo nás, jak nocovali, jak vypadalo stravování, jaké byly vlastně mezilidské vztahy mezi muži a ženami, jak to bylo právě s těmi frontovými dětmi, kterých se za války narodilo kolem 20. Což není úplně malé číslo. Takže snažili jsme se to pojmout takto komplexně.
0: Dodává na závěr Alena Flimilová, která byla hostem ve speciálu Portrétu věnovaným ženám na frontě. Díky, že jste přišla, naslyšenou.
2: Děkuji moc.
0: A ještě závěrečné titulky. Ukázky do dnešních portrétů přečetla Vladimíra Bezdíčková, spolupracovali dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Lenka Čurdová a Ladislav Čurda a z Českého rozhlasu Brno Igor Kapoun. Speciální poděkování patří paměti národa, která vzpomínky Evy Kočanové zaznamenala. Tento pořad a také další portréty najdete v našem bohatém zvukovém archivu na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.
5: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
6: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
7: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
5: Jak sa slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
3: Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. 15:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: rumunském městě Galaci nedaleko hranice s Ukrajinou a Moldavskem zasáhl dron obytnou budovu. Dva lidé jsou lehce zranění. Uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. Ukrajinská média předtím informovala o tom, že jí protivzdušná obrana zasahovala proti náletu bezpilotních letounů v oděské oblasti na východě země. Rusko ani Ukrajina zatím událost nekomentovali. Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek. České televizi to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. A Kulhánek je českým vyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z Hnutí ANO. Ve funkci vystřídá Miroslava Staška. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostory pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Třeba organizace Arnika kritizuje, že v plánu je málo prostoru pro školy, školky a zdravotní a sociální zařízení. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že vyhodí Omán do povětří. Řekl to při zasedání vlády s tím, že se to stane, pokud se země nebude chovat slušně. A Trump tak reagoval na informace o jednání mezi Ománem a Íránem. Podle Teheránu by totiž obě země mohly vybírat poplatky za plavbu lodí v Hormuzském průlivu. A Trump přitom v minulosti mluvil i o tom, že by cla za pohyb v úžině mohly vybírat Spojené státy. Od těchto plánů ale odstoupil a prosazuje, aby byla plavba v Hormuzu bezplatná. Plavec Miroslav Knedla na mítingu ve Francii překonal vlastní český rekord na 50 metrů znak. Časem 24,43 sekundy zlepšil maximum z loňského mistrovství světa v Singapuru o 9 setin. Celkově pak Knedla skončil druhý za Rusem Samusenkem.
9: Nehoda na D7 u Spořic a taky na D48 u Nového Jičína. Na dálnici D7 se směrem z Prahy do Chomutova velmi opatrně za sjezdem na Kadaň. Na kilometru 76 policie šetří vážnou nehodu dodávky se zvěří. Následky se podařilo přesunout do odstavného pruhu, ale na místě zasahují i záchranáři. Dbejte tam zvýšené opatrnosti. Na D48 z Frýdku Místku zbystřete na konci dálničního úseku před Novým Jičínem. Na kilometru 24,5 osobní auto narazilo do dopravního značení a následky nehody překáží na vozovce. Řidiči se jim musí vyhýbat i tady, raději zpomalte. A ještě silnice 9 mezi Jestřebím a Českou Lípou. Těsně před odbočkou na Borek u obce Zahrádky srazilo osobní auto Srnu. Na místo už jede policie, průjezdný je z obou směrů jen jeden jízdní pruh, ale provoz je zatím slabý. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Přes den bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří místy i 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Ministr zemědělství Martin Šebestyan řekl, že Agrofertu jsou dál vypláceny zemědělské dotace. Evropská komise přitom vzkázala, že dokud nebude vyjasněna otázka střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, Česko by nemělo vykazovat k proplácení žádné dotace pro firmy spojené s Babišem. Ministr Šebestyan je ale přesvědčený, že na zemědělské dotace se toto omezení nevztahuje. České úřady mezitím chystají odpověď na další dotazy Evropské komise ohledně Babišova řešení střetu zájmu. Předchozí odpovědi totiž komisi nestačily. Hrozí Česku problémy?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
10: Našimi hosty po linkách jsou europoslanec Hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: A europoslanec Hnutí ANO, člen skupiny Patrioti pro Evropu, Ondřej Knotek. Dobrý den i vám.
12: Dobrý den.
10: A začněme od vás. Ve světle toho, že Evropské komisi, jak jsem říkal, zatím nestačila ta odpověď na dotazy, jak pan premiér vyřešil svůj střet zájmu, vyřešil ho uspokojivě?
12: Já jsem přesvědčen, že pan Babiš udělal zcela dostatečná opatření k vyloučení jakéhokoliv střetu zájmu. Udělal dokonce více, než bylo nutné. A nemám pochyb, že ke stejnému závěru nakonec dojde i Evropská komise a její úředníci.
10: Pane Farský, váš pohled?
13: Myslím, že to není o přesvědčení zvláště poslanců za ANO, ale je to prostě o rozhodnutí právním a to právní rozhodnutí je zatím zcela jednoznačné ze strany komise. Dopis, který dorazil tento týden, neumožňuje žádný jiný výklad, než že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, že to, jak se to pokusil očůrat, možná prošlo v českých luzích a hájích, ale na Evropské unii, na úrovni Evropské unie to nepřijali.
10: Pánové, možná bych vás oba poprosil o používání veřejnoprávnějších termínů, byť vyloženě nešlo o vulgaritu. Pane Knotku, čím si to vysvětlujete, že komisi nestačila ta dosavadní odpověď českých úřadů ohledně Babišova řešení střetu zájmu?
12: Tak předně pan Farský neříká pravdu, nevím, jestli ten dopis měl možnost číst nebo ne. V něm Evropská komise, myslím ten dopis z minulého týdne od Evropské komise, v něm Evropská komise neříká, že by ty kroky byly nedostatečné. Oni si je vyjasňují. To je nějaký ping-pong, to je prostě úřednická komunikace, která je běžně vícekolová, to je ve všech agendách, takže já v tom nevidím nic jako zásadního. Navíc musíme si uvědomit jednu věc, že Evropská komise je vždy i v politicky citlivých věcech velmi opatrná a ta realita je, že Evropská komise se zodpovídá Evropskému parlamentu a v Evropském parlamentu, což jsme viděli už i v minulých

0: Protože jestli ještě nebo ano,
1: prosím ve stručnosti zase, aby mohl zareagovat pan Farský na ty vaše argumenty. Tak není to tak, že komise v tuto chvíli neříká.
0: Ne, tak ať na ně pan Farský zareaguje.
1: Pane Farský, není to tak, že komise v tuto chvíli neříká, že by pan premiér svůj střet zájmu nevyřešil, pouze se doptává na to, jakým způsobem jeho střet zájmu byl vyřešený?
2: Komise odkazuje na článek 61 Evropského finančního zařízení v dopise pana Hugo Sobrala, který jsem samozřejmě podrobně četl, a kde jasně
1: úředníka
2: říká, že to, jakým způsobem naložil podle jejich informací, které tam zatím český stát doručil Agrofert, tak je prostě, není dostatečným řešením Agrofertu, který byl vložen do svěřenského fondu, ale ani u dalších firm jako Symbiol a Hartenberg, které se ani nepokoušel Andrej Babiš někam schovat. A vzpomeňme si na to, jak to bylo, jak se to vyvíjelo. Nejdříve Andrej Babiš ohlásil, že se navždy zbavuje Agrofertu a už ho nikdy neuvidí, aby se v zápětí ukázalo, když jsme na něho zatlačili a musel ukázat listiny na základě kterých toto tvrdil, že se zas tak úplně nezbavuje, že když skončí ve vládě, tak Agrofert připadne jeho dětem. No a samozřejmě vůbec není nikde psáno, že jeho děti to mu ho nemůžou dát zpátky. A ten článek 61 Evropského finančního nařízení nemluví jenom o přímém prospěchu, ale právě mluví i o prospěchu pro osoby blízké a myslím, že děti Andreje Babiše, byť se k ním někdy tak nechoval, jsou pořád ještě jeho osoby blízké.
1: Tak nevím, jestli pan Knotek se chce třeba k těm rodinným záležitostem, ale můžete vyloučit, že pan premiér je dál ve střetu zájmu, když má Agrofert jednou připadnout jeho dětem, nemá právě proto zájem na tom, jakožto premiér, aby se Agrofertu dobře dařilo?
0: Jednoznačně ne. To finanční nařízení hovoří o tom, aby ten, kdo vykonává nějaké rozhodnutí ohledně veřejných rozpočtů souvisejících s rozpočtem Evropské unie, tak v době, kdy to vykonává, tak aby právě nebyl ve střetu zájmu, aby tam nebyl ten vliv, ať už přímý nebo nepřímý, ale týká se to právě toho období, kdy je ve funkci. Tady je úplně ještě nad rámec.
1: Pane Knotku, já vám rozumím. Dovolte mi jenom, abych se doptal nebo zopakoval tu otázku. Skutečností ale je, že Agrofert by jednou měl připadnout dětem Andreje Babiše, tak není pan premiér ve střetu zájmu z toho důvodu, že má zájem na tom, nebo může mít zájem na tom, aby Agrofert prosperoval, protože jednou připadne jeho dětem?
0: Jednoznačně ne. Když se podíváme i na výtky Evropské komise k tím svěřenským fondům před rokem 2021, kde byl pan premiér poprvé předsedou vlády, tak tam se o ničem takovém nehovořilo. Tam se přesně hovořilo o tom, aby ten fond nebyl založen přímo tou osobou, aby, řekněme, mezi správci toho fondu po dobu toho výkonu mandátu nebyli rodinní příslušníci nebo nějaké osoby, na které je nepřímý vliv. A aby především, a to byl ten hlavní argument nejenom Evropské komise, ale i třeba pana Farského, když si poslechneme jeho výroky z poslanecké sněmovny v roce 2021, aby nebyl koncovým příjemcem. A tohle se přesně stalo. Ten nový svěřenský fond, který byl navržen a do které pan Babiš 20. února vložil ty akce Agrofertu, tak byl právě navržen tak, aby splnil ty požadavky legislativy k zamezení střetu zájmu. V praxi to znamená, že pan Babiš nevlastní Agrofert, dokonce už ho nikdy ani vlastnit nebude. V tom svěřenském fondu, a to je to podstatné, nemá žádný přímý ani nepřímý vliv. Tento fond ani dokonce nezaložil a nemá z tohoto fondu žádný profit, není tedy tím koncovým příjemcem.
1: Myslím, že to přesně
0: reaguje na ty výhrady, které v minulosti měla Evropská komise, například i pan Farský. A teďka, protože ty předchozí výhrady, které měly, byly, řekněme, vyřešeny, tak přichází zase s dalším problémem. Já kladu otázku. Je tady problém to, že se pan Farský neumí smířit s tím, že premiérem je Andrej Babiš, protože střet zájmu již vyřešil.
1: Pane Farský, i pan premiér ujišťuje, že svůj střet zájmu vyřešil podle jeho slov nad rámec českých i evropských zákonů. Proč mu to nevěříte?
2: Já se musím smát, protože evidentně, jak se pan Knotek dostává do kouta, tak začíná osobně útočit, ale tak to je prostě taktika, jaká může být. Škoda, že pan Knotek nespomene na svou dobu, kdy byl ještě v Pirátské straně a ne.

0: nechová se jako správný pirát a není trošku ostřejší ke svému majiteli.
1: Dobře, tak
0: No,
1: teď
0: k té
1: jste si
0: otázce.
1: osobní útoky vyměnili oba a teď prosím k věci a k odpovědi na moji otázku, pane Farský.
0: Podle Evropské komise je Andrej Babiš jednoznačně ve střetu zájmu a to se nedá nějakým způsobem vysvětlit. Jinak to, že tak byl i v minulosti, to je zcela zřejmé. Pan Andrej Babiš si prostě neumí vybrat. On chce zároveň určovat pravidla, zároveň chce hrát a zároveň chce být rozhodčím. A to je střet zájmu. On si prostě přihrává svůj biznis o svoji svobodu skrz imunitu, už se postaral a teď se stará o svůj biznis. Takhle jednoduché to je.
1: Pane
0: a mě
1: Farský,
0: mrzí,
1: nezlobte
0: že
1: se,
0: řešíme střet
1: nezlobte
0: zájmu
1: se.
0: A neřešíme,
1: v tom dopise
0: co tato,
1: Evropské
0: co naši
1: komise,
0: zem skutečně trápí.
1: V tom dopise Evropské komise jednoznačně stojí, že premiér České republiky Andrej Babiš je ve střetu zájmu, tak to je to tam řečeno?
0: Jasně je dáno, že se nemají že se nebudou proplácet žádné žádosti o dotace z Evropy od 9. prosince 2025, kdy nastoupil pan Babiš do čela české vlády. Je tam také jasně napsáno, že sice možná částečně vyřešil Agrofert, ale i to s velkým otazníkem, ale vůbec nevyřešil Symbiol a Hartenberg, který se ani nepokoušel vložit do žádného svěřenského fondu. Takže z toho dopisu ano, je jednoznačné, že v tuto chvíli berou, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, dokud to nevysvětlí jinak. Žádal dokonce Ministerstvo pro místní rozvoj, možná si vzpomínáte, aby to bylo co možná nejjasnější, ale nemohl dopis odejít ve znění, který připravili úředníci, byl proškrtán a některé otázky z něho vypadly. Já jsem tyto otázky dal na papír a položil jsem je komisi právě proto, aby bylo jednou provždy jasno v tomto, protože ano. Tato debata je otravná, obtěžující a Andrej Babiš by si měl vyjasnit, jestli chce být prostě velkopodnikatel v zemědělství a v dalších oborech nebo premiér České republiky, protože prostě dohromady to nejde, musí si vybrat. To, že si neumí vybrat, zatěžuje Českou republiku a celou naši diskuzi. My máme řešit bezpečnost, máme řešit bydlení, energie a ne to, jestli už Andrej Babiš konečně si vyřeší svůj osobní problém, který zatěžuje jak politiku, tak úředníky, tak veřejnou debatu.
1: Hned nechám reagovat vašeho dnešního partnera v diskusi. Jen teď připomenu, že našimi hosty zůstávají europoslanec hnutí STAN Jan Farský a europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Knotku, máte samozřejmě, jak jsem slíbil, prostor reagovat. Pokud dovolíte, tak já bych tu další diskusi rozdělil, aby byla přehledná a nejprve se zaměřil na otázky týkající se Agrofertu. Minister zemědělství Martin Šebestián zrovna tento týden deníku N řekl, že Agrofertu jsou tedy dál vypláceny zemědělské dotace. V návaznosti na to, co jste před chviličkou slyšel, je to správně, když komise v tom dopise uvádí, že dokud otázka střetu zájmu nebude vyjasněna, Česko by nemělo vykazovat k proplácení žádné dotace pro firmy spojené s panem premiérem?
3: Je to v tomto případě jednoznačně v pořádku. Vysvětlím. Tady prostě to berte tak, že v tom dopise, dokud nebudou výše uvedené otázky zcela vyjasněny, prostě, jak jsem řekl, je to běžný ping-pong, to, že z toho tady část politického spektra a někteří soukromí novináři dělají něco jiného, za to já zkrátka nemůžu.
1: Pane Knotku, prosím, znamená, k té mojí otázce.
3: Ano, vydržte. 20. února byl pan Babiš už se přestal být vlastníkem Agrofertu. Ten první dopis z komise je z 10. února. Jo. Odpověď šla 18.3. zpátky Evropské komisi, kde bylo popravdě řečeno, že skutečně nebyly vypláceny žádné dotace s firmám ze skupiny Agrofert. No ale od 22. přestal pan premiér vlastnit Agrofert. Agrofert nemá vlastníka, který by byl, respektive vlastník Agrofertu, svěřenský fond, není v tuhle chvíli členem vlády. A pokud nějaká společnost Agrofertu požádala zemědělský intervenční fond na proplacení nárokových dotací, podotýkám, mělo by jít o nárokové dotace, tak podle systému a procesu, které jsou nastaveny a jsou od Evropské komise odsouhlaseny už z roku 2021, právě na základě mnoha zlepšení, které byly po těch dalších auditech udělány, tak ten fond má jasný pravidla, jasný postupy, ověří, zdali tam je nebo není střet zájmu, a pokud dojde k tomu, že tam ten střet zájmu není, tak tu nárokovou dotaci musí vyplatit. Jo, to znamená, a pak ji nárokovat u Evropské komise. To znamená, tohle je zcela logický postup. Já podporuji ještě a tím zároveň zareaguju jednou větou na pana Farského, na tu snůžku.
1: Prosím ve stručnosti.
3: ABCD kočka přede, co říkal. Ty kroky, které udělal pan Babiš, reagovali na veškeré výhrady, které v minulosti byly vůči tím minulým svěřenským fondům udělány. To znamená, že v tuto chvíli není důvod se obávat, že by Evropská komise došla k nějakému jinému závěru. Ano, dobře. Je to nějaký ping-pong, trvá to. To zadání pro ty odborníky, kteří to dělali, byl: udělejte to tak, navrhněte to, aby to bylo v souladu se zákonem. Skutečně ty fondy jsou velice robustní, jdou nad zákon. Není důvod se obávat.
1: Pane Farský, nedošlo od té poslední konverzace mezi Evropskou komisí a českými úřady k určitému posunu, jak řekl pan Knotek, pan premiér Babiš už Agrofert nevlastní toho času, takže už by se mohlo jednat jenom o vyjasnění celé záležitosti, která nemusí dopadnout pro Česko špatně?
0: Kéž by to tak bylo, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Ten poslední dopis, a můžeme se bavit o těch předchozích, ale ten zásadní je ten poslední, který říká, my vám jako i když vy to vyplatíte doma, což nedělejte, tak my vám to jako Evropská unie neproplatíme. To znamená, teď čeští daňoví poplatníci se skládají na zisk Andreje Babiše a pořád je to zisk samozřejmě Andreje Babiše, protože jsou to jeho firmy a budou to firmy jeho dětí, až skončí ve vládě, přestože sám Andrej Babiš sliboval něco jiného, že to vytvoří úplně jinak. A to nejsou peníze, které se rodí na stromech, to jsou peníze, které pak chybí jiným zemědělcům, ty, kteří by na ně měli naopak nárok a ty, kteří by je použili pro svoje podnikání. To teď v tuhle chvíli už je to více jak 200 milionů, které takto jsou vydány. A Evropská komise jasně řekla, my vám, ani to sem neposílejte, my vám je totiž neproplatíme, protože Andrej Babiš podle našeho nevyřešil svůj střet zájmu.
1: Tak dovolte, abych se právě na toto vás, pane Knotku, obracím se na vás, doptal. Státní zemědělský intervenční fond v těchto dnech, bylo to na dotaz našich kolegů ze serveru Seznam zprávy, odpověděl, že zatím skutečně nezažádal o proplacení žádné části z těch 200 milionů korun vyplacených Agrofertu od jmenování pana Babiše premiérem.
3: A dotaz?
1: Dotaz je, jestli to tedy nedopadne tak, že to zaplatí čeští daňoví poplatníci, protože Evropská unie z těchto 200 milionů možná neproplatí nic.
3: Tak ono se to děje zpětně. Jak jsem říkal, ty obavy tam skutečně nejsou na místě, protože ty kroky byly dostateční. A já bych chtěl požádat pana kolegu Farského, když už teda zatahuje do debaty něčí děti, tak asi aspoň
1: počkejte, nezlobte se, pane Knotku.
3: Nechte mi pak ale reagovat, jo?
1: Nechám vás pak reagovat. Teď prosím, ať je ta naše diskuse přehledná, jestli ještě můžeme zůstat u těch dotací vyplacených od jmenování pana Andreje Babiše premiérem Agrofertu. Jestli tedy skutečně by nebylo korektnější, kdyby bývaly tyto prostředky začaly být Agrofertu vypláceny až potom, co se zcela objasní řešení střetu zájmu pana premiéra. Tedy jestli by nebyl korektnější ten postup, ke kterému Evropská komise vyzvala ve svém dopise.
3: Evropská komise nevyzvala k žádnému postupu, neříkala České republice, co má dělat, co se týče vyplácení z rozpočtu.
1: Nezlobte se, já budu citovat z toho dopisu. Já budu citovat. České orgány by neměly Evropské komisi vykazovat žádné výdaje související s operacemi vybranými od 9. prosince roku 2025, kdy byl jmenován pan Babiš premiérem, pokud se tyto operace týkají subjektů v rámci skupiny Agrofert nebo jakékoliv organizace kontrolované Andrejem Babišem a s ním spojené. To je citace z toho dopisu.
3: No teď jo, ale na to jste se mi ptal. Zemědělský intervenční fond si to nevykázal vůči Evropské komisi. Protože Zemědělský intervenční fond musí udělat jednu zásadní věc. Ten se podívá v případě žádosti, jestli ten subjekt je ve střetu zájmu nebo není. Ten ve střetu zájmu není, protože od 20. února ani být nemůže. Vlastník tam není ve střetu zájmu. A to, že si Evropská komise něco píše s českými úřady je paralelní proces. Tenhle ten proces dopadne zcela jistě pozitivně, ale Zemědělský intervenční fond má povinnost postupovat podle zákona. A pokud je tady subjekt, který má nárok na dotace z titulu, že tam se platí každému zemědělci podle toho, kolik má hektarů, malým na ty první víc, jo, a tak tyhle to se prostě musí vyplatit. Jo.
1: Nehrozí, že by to potom zaplatili čeští daňoví poplatníci. To vy můžete vyloučit. Do takové situace se nedostaneme.
3: Já jsem zcela přesvědčen, že k takovéto situaci nedojde, protože, jak jsem říkal, ty kroky byly udělány tak, aby brali v potaz i ty výhrady vůči tomu svěřenskému fondu z minulého období.
1: Dobře.
3: A teď prosím, dovolte mi zareagovat na pana Farského.
1: Tak ale ve stručnosti, ať má i pan Farský prostor. Prosím.
3: No, tak vy jste mi to přečítal jako z dopisu. Dobrý, prosím vás.
1: Nezlobte se, to byl důležitý detail, vyjasnit si, co v tom dopisu Evropské komise, o kterém to dnešní pro a proti je. Tak prosím, máte prostor zareagovat na pana Farského.
3: Pan Farský tady uvedl, že po skončení mandátu pana Lobiše, politického mandátu, budou moct Agrofert vlastnit jeho děti. To je přece lež. Ty děti se k tím akcím dostanou až po smrti pana Babiše. To může být třeba za nějakých 20 let. Pan Farský tady míchá od Šumavy k Tatrám své prostě spekulace. Já bych chtěl všechny uklidnit. Tady se nejedná o žádný zásadní problém. Dobře. Byly udělány velice robustní opatření a Evropská komise si je vyjasňuje s Českou republikou.
1: Dobře, to je čímž se, pane Knotku, tedy vracíme k té předchozí části té naší diskuse. Pane Farský, připustil byste, že zemědělské dotace jsou ze strany Evropské unie propláceny Česku zpětně a že tomu tak nakonec může být, pokud to všechno dopadne tak, jak říká a ujišťuje pan Knotek i pan Babiš, tak, že samozřejmě Evropská unie proplatí i ty dotace, které už Agrofert dostal od jmenování pana Babiše premiérem?
0: Určitě jenom pan Knotek v tomhle nemá pravdu. Měl by si to dočíst. Pan děti to dostanou v době, kdy Andrej Babiš skončí ve vládě. Tak to je poslední listiny, které jsou ve svěřenském fondu. Ano, Andrej Babiš sliboval něco jiného, ale udělal něco jiného a to je u něho trošku standard.
1: Teď prosím k té mojí otázce.
0: Ještě jednou prosím, jak zněla přesně.
1: Ta moje otázka zněla, zda byste připustil, že nakonec Evropská unie může proplatit ty dotace, které už Česko vyplatilo Agrofertu od jmenování premiéra Babiše, pana Babiše premiérem, pakliže se všechno vyjasní kolem řešení jeho střetu zájmu.
0: Není samozřejmě definitivní rozhodnutí, takže může skončit to jakýmkoliv způsobem. Zatím ale ta vyjádření jsou zcela jednoznačná. A v tuhle chvíli to leží na úřednicích českých,
1: pane
0: kteří Grotko, mají
1: nechte,
0: problém
1: nechte
0: s tím.
1: Teď domluvit pana Farského, prosím. Pane Farský.
0: Kteří po tom posledním dopisu pana Sobrala ani nemohou žádat Evropskou komisi o proplacení dotací, ani by neměli vyplácet ty české dotace, protože jim hrozí trestní stíhání za to, že se nechovají s péčí řádného hospodáře, protože mají po tom dopisu od pana Sobrala zcela jasně dáno, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, zůstal ve střetu zájmu a vyplácení mu dotací je prostě protizákonné. Takže pan Andrej
1: jste
0: Babiš
1: si jistý,
0: to hodil
1: že někomu hrozí trestní stíhání? Pane Farský, nejsou to silná slova?
0: Jsem si tím jako právník jistý, protože i úředníci musí pracovat s péčí řádného hospodáře a to, co jim hrozí, je samozřejmě nejenom ten disciplinární postih, ale i ten postih, že po tom dopisu pana Sobrala, kde je to zcela jasně napsané, tak jim hrozí i trestní stíhání a také trestní oznámení byla už podána ze strany Pirátské strany a prostě dostal do velice nekomfortní situace pan Andrej Babiš lidi, kteří by měli dělat úplně něco jiného, než prostě pořád řešit podnikání pana premiéra. To nás zbytečně zatěžuje a odvádí od skutečných potíží téhle země.
1: Pane Knotku, tak nedělá to dojem, že české úřady za této vlády jednají v zájmu pana premiéra?
3: Oni jednají podle zákona, jinak jednat ani nemůžou. Evropská komise není nadřízení České republiky, ty věci si vyjasní. A dovolte mi na závěr prostě úplně, tady to celé, co tady pan Farský předvádí, je vlastně jeho myšlenka, že pan Babiš šel do politiky a dělat premiéra, aby mohl čerpat dotace. Pokud by ale pan Babiš chtěl konat ve svůj nějaký ekonomický prospěch, tak by se nestal členem vlády, ale naopak by v té firmě zůstal. která by díky jeho mimořádnému nějakému obchodnímu talentu a pracovitosti ještě více rostla, měl by více majetku, zcela jistě více dotací, které by nikdo navíc ani nespochybňoval, protože by se tady nehrály hry kolem střetu zájmu. Ale pan Babiš upřednostnil službu Česku před svým ekonomickým zájmem, vzdal se významné části Dobře. Svého majetku, navíc doživotně.
1: Dobře.
3: A to, co splnil, slíbil, udělal velice robustná opatření.
1: Děkuju, pane Knotku.
3: Obyčejný ping-pong, obyčejná komunikace.
1: Děkuju, pane Knotku.
3: To, že Končíme. V této zemi jsou prostě
1: Nezlobte
3: udavači,
1: se, pánové,
3: kteří
1: já to tedy utnu,
3: udávají do Bruselu takto, na svou Českou republiku.
1: Nezlobte se, pánové, já to tedy utnu tímto způsobem, protože skutečně čas pro dnešní Pro a proti vypršel. Děkuju za účast europoslanci Hnutí ANO Ondřeji Knotkovi a europoslanci Hnutí STAN Janu Farskému.
0: Děkuji za pozvání a krásný den přeji.
3: Hezký den, děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Interview Plus. Kdo má největší šance stát se po odvolaném Robinu Bénišovi novým ředitelem Krkonošského národního parku? Čeho nebo koho se obávají starostové podkrkonošských měst a obcí? Co nejvyšší české hory potřebují? Hostem Pavlíny Nečáskové bude senátor z hnutí STAN a starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
5: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
4: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
5: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
4: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
2: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Programu Nová zelená úsporám můžou majitelé rodinných domů čerpat bezúroční úvěr až 2 miliony, byty až 750 tisíc. Izrael zaútočil na Bejrut během příměří, je to už druhý nálet na libanonskou metropoli. Čeští hokejisté podlehli Finsku a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále. A dnes bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúroční úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů to je 750 tisíc na byt. Podrobnosti dotačního programu Nová zelená úsporám představil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Přímou dotaci dostanou jen nízkopříjmové domácnosti.
7: Na renovace dostanou nízkopříjmoví až 400 tisíc korun. Stát na podporu podle Červeného vyčlenil až 50 miliard korun do roku 2029. Zatím má ale k dispozici jen 2 miliardy na dotace a další financování řeší s bankami.
8: Tam ty peníze stát už má vlastně nějakým způsobem zabezpečené, ale ten tok těch finančních prostředků je v čase.
7: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL úvěry kritizuje. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
9: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr.
7: Příjem žádostí začne 25. června a první peníze by lidé mohli dostat na podzim. Vít Andrle, Radiožurnál.
6: Izraelská armáda podnikla nálet na Bejrút. Je to poprvé za poslední 3 týdny, kdy zaútočila na libanonskou metropoli. A cílem byl údajně šéf raketové jednotky iránských milic, které bojují po boku Hizbaláhu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě zesílit údery proti proíránským ozbrojencům. Libanonsko-izraelské příměří platné od půlky dubna provázejí sílící boje.
10: Střela zasáhla několikapatrovou obytnou budovu na jižním bejrutském předměstí Šuajfát v blízkosti mezinárodního letiště. Zabít měla údajně Alího Husnýho z iránských milic Imam Hossein. Od začátku příměří 16. dubna je to teprve druhý izraelský útok na libanonskou metropoli. Jižní část země je ale v posledních hodinách terčem intenzivního bombardování. Izraelská armáda vyzvala Libanonce ze 300 měst a vesnic, aby se evakuovali ze svých domovů. Uvedla, že chystá nálety na pozice Hizbaláhu kdekoliv jižně od řeky Zahrání. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
6: Státní zástupkyně zrušila trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj. Hejtman to napsal na síti X. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neoznámil to policii. Hejtman od začátku vinu odmítá. Náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová odmítla důvody zrušení komentovat.
11: Policijnímu orgánu byla tato skutečnost samozřejmě sdělena a rozhodnutí bylo doručeno všem oprávněným osobám. K důvodům, které vedly státní zástupkyni k tomuto rozhodnutí, se zatím blíže nebudu vyjadřovat.
6: Podle Doušové se věc vrací do stádia prověřování. Obvinění Půty navazovalo na zásah policie, která mu v dubnu 2024 zabavila počítač a telefon v takzvané třetí větvi korupční kauzy, spojené hlavně s libereckým magistrátem. Týkala se přípravy výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko a údajné pomoci pro skupinu lidí, kteří chtěli za přispění hejtmana dosáhnout výměny ředitele státního podniku Diamo. Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
12: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda.
6: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada, která porazila Spojené státy 4-0. Norsko zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a Švýcarsko 3-1 nad Švédskem.
13: Nehoda na D1 u Měřína a taky na D7 u Spořic. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna z Bystřete za sjezdem na Měřín. Na kilometru 135 havarovala 2 osobní auta. Nejde o vážnou nehodu, obě auta už jsou v odstavném pruhu a na místě je i světelná šipka, tak ať vás nepřekvapí. Na D7 z Prahy do Chomutova pozor za sjezdem na Kadaň. Na kilometru 76 srazila dodávka srnu a na místě zasahují záchranáři. Oba jízdní pruhy by měly být plně průjezdné, ale okolo místa nehody se můžou pohybovat chodci. Srážku se srnou máme hlášenou také na D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína za sjezdem na průmyslovou zónu. I tady následky nehody můžou překážet v provozu. A ještě D4 z Písku do Prahy, tam z Bystřete za sjezdem na Tábor a Plzeň. Na kilometru 56 mělo nákladní auto defekt a ve vozovce jsou kusy pneumatiky. Kamion stojí v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Teď nad ránem je jasno, ale taky chladno. Ochladilo se na 9 až 5 stupňů v údolích, měří i kolem 3 a hodněle ještě se můžou objevit přízemní mrazíky. A přes den ale bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří místy i 28 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: 23. května zemřel v 97 letech významný český historik a spisovatel židovského původu Thoman Brod. Jako jediný z rodiny přežil nacistické vyhlazovací tábory. Ve své vědecké kariéře se zaměřoval především na novodobé dějiny, československý odboj a tragédii holokaustu. Thomana Broda připomene repríza dvoudílného dokumentárního pásma, které v roce 2004 připravil Milan Hanuš. Poslechněte si první část.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

pamětníci, příběhy lidí, jejichž osudy nesmí být zapomenuty. Život má dvě stránky, příznivou i krutou. Můj dnešní host se s oběma stranami této mince mohl důvěrně seznámit. Poznal krutost nelidského systému a zároveň se mu dostalo i přízně osudu. V pořadu Pamětníci vám přeje dobrý poslech Milan Hanuš.

0: Já jsem pražské dítě, narodil jsem se koncem 20. let minulého století a naše rodina byla čtyřčlenná, tedy měl jsem ještě staršího bratra. Nebyli jsme nijak zvlášť bohatí, ale můžu říct, že jsme byli dobře situovaní, takže jsem prožil bezstarostné, krásné dětství, plné bezpečí, jistoty a jakýchsi perspektiv povzbudivých, dobrých, nadějných.
1: Nikdo z nás neví, co mu osud chystá. A nevěděl to ani malý chlapec z pražské židovské rodiny Toman Brod. Naštěstí, protože kdyby jen tušil, co ho potká, pocit šťastně prožívaného dětství by byl ten tam. Z malého chlapce se mnohem později stal vážený český historik. A hlavním tématem jeho života i jeho historické práce se stalo to, co sám na vlastní kůži prožil. Tragédie tohoto koutu světa i této republiky. Ale jaká pak tragédie? Ten dávno zavátý svět klukovských her se zdál být věčný.
0: Chodil jsem do českých škol, byli jsme vychováváni v československém vlastenectví, obdivovali jsme prezidenta Masaryka, byli jsme republikánské děti, ten termín je dneska zneužit, ale tehdy to znamenalo něco hrdého, něco nového, něco opravdu dobrého. Takže si myslím, že mé vzpomínky na dětství jsou idylické. Ono to asi tak úplně idylické nebylo, ale je to pro mě to nejkrásnější období mého života. Jenomže bohužel ta celá idyla, to celé bezpečí, ten celý běh života skončil nebo byl přerušen v roce 1938. A to shodou okolností nejenom z hlediska obecného, ale z hlediska mé rodiny, protože na podzim v září 1938 došlo k Mnichovské dohodě, byl konec Masarykovy republiky a přesně v ten týžden zemřel můj otec. Můj otec zemřel spíše ze strachu před Hitlerem, než na skutečnou vážnou nemoc. Myslím si, že on už nechtěl žít, ačkoliv nebyl tak starý, byl mu 60 let, ale tehdy 60 let už bylo pro člověka věk, kdy se mohlo odcházet z tohoto světa. A musím říci, že ještě pro něj to bylo štěstí svým způsobem, protože on zemřel v dobrém sanatoriu pod péčí, když marnou péčí, ale přece jenom péčí dobrých lékařů, což bohužel nebyl pak osud dalších členů mé rodiny.
1: Bylo 10 tehdy.
0: Mně bylo 9 let.
1: Existovala nějaká spojitost vaší rodiny s tou židovskou komunitou tady v Praze?
0: No samozřejmě, že existovala. Brodové byli všichni svým způsobem zpřízněni a pocházeli z jednoho pramene, z jednoho kmene. Ale musím říci, že my jsme židovství nijak nepociťovali. Já jsem se vlastně dozvěděl o svém židovství teprve v 38. roce, kdy začaly omezující opatření a kdy jsem cítil, že už jsem něco jiného, protože za celou tu dobu těch mých 9 let, nebo když jsem rozum bral, tedy těch 5-6 let, tak jsem nikdy v životě neslyšel žádný antisemitský narážky. To v české škole, nebo v českém prostředí, nebo v tom pražském prostředí, ve kterém jsem se já pohyboval, neexistovalo. Až teprve ten šok z toho, že jsem vlastně něco jiného, něco, řekl bych, ne zcela rovnocenného ostatním, jsem začal zažívat až po tom 38. roce.
1: To idylické dětství mělo nějaký vliv na potom váš pozdější takový názor na první republiku?
0: Určitě, určitě. Vždyť vám říkám, my jsme byli vychováváni v hrdosti nad tím, že jsme povstali jako nezávislý, svobodný, demokratický stát, že jsme měli prezidenta, který byl obdivován celým světem a my jsme byli hrdí na to, že jsme ta mládež, která bude tuto republiku budovat a že, jak jednou řekl prezident Masaryk, z vás jednou vyroste prezident, který bude mým následníkem a ve vás pak leží osud, nebo bude ležet osud této země. Čili my jsme vůbec nepochybovali o tom, že tato éra bude pokračovat, že se bude rozvíjet a že přinese šťastnou budoucnost. A pochopitelně pod zorným úhlem těch dalších událostí musela i na člověka, který by neprožil tak idylické dětství, tak musela ta první republika vzbuzovat nostalgické a idylické obrazy a vzpomínky.
1: Co se otisklo do té vaší chlapecké duše z té staré Prahy?
0: Tak já jsem nevyrůstal zrovna na Starém Městě. Okruh, můj akční rádius se pohyboval od Vyšehradu až po Petřín a řekneme po Staroměstské náměstí, ale to už jenom velmi zřídka. Já jsem bydlel na nábřeží mezi Palackého a Jiráskovým mostem, které bylo tehdy ještě idylické, klidné, tam jezdili ještě pivovarské koně, poštovní vozy tažené koňmi, ale pro mě nejdramatičtější nebo nejvíce vzrušující zážitky byly poutě. A to byly dvakrát do roka na Karlově náměstí. Karlovo náměstí bylo tehdy také prázdné, v podstatě tam taky nestála žádná auta, ale naopak tam v tu josefskou dobu, to znamená v březnu, koncem března a na Vánoce, se celé náměstí obklopilo boudami, s atrakcemi, s kouzelníky, s houpačkami, no. To bylo takové kouzlo, taková poezie, která už dneska na té Matějské pouti se vůbec s těmi atrakcemi amerického typu, abych se vyjádřil trochu pejorativně, to se nedá vůbec srovnat. To bylo primitivní všechno, mělo to lidské dimenze a pro mě, pro nás, pro chlapce, to byl svět sám pro sebe. Ale také ještě jedna věc, která je pro Prahu tehdejších dob je typická, charakteristická, zejména pro lidi, kteří bydleli u Vltavy. Jednak leto, kdy pruli po Vltavě vory, jezdili samozřejmě parníky, tam jezdí ještě dneska, ale vory, to byla taková romance, která už dneska už nikomu nic neřekne, ale kdykoliv jeli vory, tak vždycky všichni se chodili dívat a sledovali s napětím, jestli ten vorař se strefí do té propusti na tom jezu. Zase v zimě Vltava zamrzala. Celá Vltava se stala jedním kluzištěm, kde se dalo chodit od u nás, teda od Jiráskova mostu až daleko k Vyšehradu, se dalo chodit uprostřed řeky. A tam se brusilo, hrál se hokej, tam hrály takové ty hudby, které byly asi dost nevalného charakteru, do nevalné úrovně, ale patřilo to k tomu milie té pobřežní nebo vltavské Prahy. No a pak samozřejmě to napětí, když se na jaře oteplilo a začaly plout ledy, tak to taky bylo zase dobrodružství a dokonce si pamatuju ve 40. roce, to ještě se byla válka, ale ještě to nebylo tak všechno zlé, že právě na jaře v 40. roce byla jedna z největších záplav v Praze, kde byly metrové kry, které zaplavovaly okolní pobřeží a prostě to byla zase další taková senzace, která budila pozornost. To jsou všechno věci, které už dneska neexistují.
2: Tak krásný den jsem ještě nepoznal, všecko je pro mě nějaký nový.

každý chce mě znát, já radostí.

0: Seděli jsme při šálku černé kávy, usazeni ve stylových křeslech a celý byt jakoby byl naplněn tím kouzlem minulého času. Když můj hostitel líčil své vzpomínky, měl na tváři skoro něžný úsměv. Jenomže příběh pokračoval a historie na sebe zase jednou vzala podobu smyčky, která se pomalu, ale jistě utahuje. Tentokrát kolem příslušníků židovských rodin.
1: Konec naší rodiny, nebo začátek konce naší rodiny bylo už úmrtí otce, které silně poznamenalo celou naši životní úroveň. Museli jsme opustit ten náš pěkný byt na Palackého nábřeží, přestěhovat se do menšího bytu. No pravda, matka měla nějaké úspory, které jí zaručovaly, že přežijeme snad tu nejhorší dobu. No ale postupně, jakmile přišli Němci do Prahy, to byl den, který asi měl i povětrnostně takovou hrůznou, tragickou, symbolickou atmosféru. To byla Vánice, zima. Pro nás to bylo zase něco neuvěřitelného. A pamatuji si, chodil jsem tehdy do školy do Štěpánské ulice a ten den, nebo příští den, pan učitel, jmenoval se pan učitel Benetka, řekl: chlapci, slyšel jsem, že někteří z vás běhají za těmi vojáky a jako každý chlapec obdivuje vojáky, ale já vám chci říct jednu věc. Tito vojáci do naší země nepatří.
0: Vyšší princip.
1: Ano, ono ho to pak taky stálo život, ovšem ne tato věta, ale celý jeho postoj. Ale na tu větu si pamatuju jako dodnes. Možná, že se ještě vrátím na chvilku zpět. My jsme jako vlastenci, představte si devítiletí chlapci v září 1938 z vlastní iniciativy uspořádali sbírku na obranu státu. Mezi ostatními chlapci ve třídě a vybrali přes 200 korun, což tehdy bylo pro ty děti velký obnos a věnovali jsme to v dobré víře, že ty peníze budou něco platné.
0: A v té chlapecké dětské duši cítil jste zklamání, když otcové teda odcházeli z toho pohraničí?
1: No, strašné. My jsme jako děti už nežili jenom chlapeckými zábavami, že bychom hráli kuličky nebo hráli fotbal jenom. My jsme už sledovali noviny. Já jsem četl už v 9 letech noviny. Věděl jsem velmi přesně, že jde o osud republiky, o osud pohraničí. Věděl jsem, že se tam chystá nějaká strašná katastrofa pro náš stát a spojoval jsem tu katastrofu právě s osudem otcovým, protože otec byl nemocný a takže pro mě byla katastrofa, která se řítila obecně i rodině na mě velmi, velmi citlivě a velmi hluboce byla mnou vnímána.
0: Kdy na vás a na vaši rodinu tedy doleh ten protektorát opravdu, kdy zasáhl?
1: Postupně. Ono to zpočátku vypadalo, víte, že to všechno se dá přežít. Lidé mají takovou představu, že nebude nikdy nejhůř, že nějakým způsobem přece jenom se to uklidní a že nesmíme ztrácet naději, že nesmíme ztrácet optimismus, že nakonec v tomto ohledu, když začala válka, tak nikdo nevěřil, že by Hitler mohl tu válku vyhrát. A všichni se kojili jakousi uhlířskou vírou, že ta válka brzo skončí, že bude Německo poraženo, zejména pak i později, když už se dostávali do sporu s ním a do boje s ním další a další státy, tak ta víra pořád se obnovovala. Vždycky se myslelo na podzim, že konec bude v zimě a v zimě se myslelo, že konec bude na jaře a tak to šlo celý rok a celých 6 let vlastně kolem dokola. Kdyby mi někdo řekl v 39. roce, že celá ta hrůza začínající bude trvat ještě 6 let, tak myslím, že nejenom já, ale mnoho lidí by propadlo zoufalství a těch sebevražd by bylo mnohem víc, než ve skutečnosti bylo. Ale oni hitlerovci postupovali proti nám, proti židům, také postupovali velmi takovým vychytraným, lestivým způsobem. Oni samozřejmě neřekli, že cílem jejich je zničení židovstva, nebo to aspoň neřekli tak, že by to bylo dáno nějakým způsobem jako zákon. Hitler sice několikrát říkal, že jeho cílem je zničit nebo vyhladit židovstvo, ale kdo bral jeho slova vážně, ten říkal tolik věcí, které se pak obrátily proti němu nebo se nesplnili, tak všichni si mysleli, no to jsou slova planá. A nakonec děti, podívejte se, děti žijou přítomností. Já vám nemohu říci, že bych já byl nějakým způsobem zdrceno. Dneska, kdyby se to opakovalo ve věku dospělém, tak asi bych trpěl takovou depresí, že bych skončil někde v ústavu choromyslných. Ale tehdy děti, no tak nesmím chodit do kina, tak já se tam nějak propašuji, když nesmím legálně, tak nějakým způsobem se tam dostanu ilegálně. Nesmím chodit do divadla, no tak nebudu chodit do divadla. Seberou nám rádiové přijímače a telefony, tak nebudeme telefonovat a nebudeme poslouchat rádio. No pak samozřejmě se nesmělo chodit ani do kaváren, do restaurací, no já jsem do restaurací a kaváren nechodil, tak mě to tak nevadilo. Pro starší, pro mou matku, která hrála ráda karty, hrála ráda bridge, tak se scházeli doma, hráli doma ty karty, tak potom všechno ještě ta snaha, ta první fáze hitlerovského protižidovského tažení byla psychologicko-společenská. To znamená vnutit židům komplex méněcenosti a izolovat je od společnosti. Nejhorší pro mě samozřejmě bylo, když pak nařídili, aby se nosili ty žluté Davidovy hvězdy na oděvu. Tak to už byla taková opravdu rána pro mou lidskou důstojnost. Že teď najednou jsem byl označen, když snad možná někteří lidé to nevnímali jako ponížení, ale pro mě to byla jedna z nejtěžších tehdejších zkušeností a zážitků, na které si vzpomínám. Taky jsem to oplakal a těžko jsem si na to zvykal. Ale říkám, to ještě všechno se dalo přežít. To ještě nebylo životu nebezpečné.
2: Jak to přišlo jako blesk z čistého nebe, spadla klec, jak se říká, myslím, transport, nebo se to blížilo?
1: To je ta druhá fáze. Zatím šlo jenom o omezování. Pak přišla další opatření, museli jsme opustit i ten náš skromnější byt a pak sestěhovat se do společných bytů, na Staré Město, kde žilo už několik rodin pohromadě. Ale my jsme měli to štěstí, že naše křesťanská kuchařka, která už sloužila u mého dědečka, pak u mého otce v naší rodině a pak samozřejmě pak ještě po válce i v naší rodině, v mé rodině.
2: Členka rodiny.
1: Ta jako křesťanka si mohla najmout vlastní byt a my jsme tam ilegálně v tom bytě žili, takže my jsme nemuseli žít normálně v tom kolektivním bytě v jednom pokoji. Nýbrž měli jsme pro sebe přece jenom sice nikoliv komfortní, ale přece jenom dostačující a civilizované a řekl bych přiměřené obydlí.

0: Štoman Brod vzpomínal na měsíce a roky strávené v dusné atmosféře protektorátu, vybavovaly se mi přitom obrazy z tehdejšího kasovního trháku a také z mimořádně působivého filmu Alfreda Radoka Daleká cesta. V něm je mistrně vylíčena psychologie příslušníků židovské komunity těsně před terezínským transportem. K útěšným představám lidé utíkali před vlastním strachem a nepochopitelnou skutečností.
1: Transporty začaly v 41. roce na podzim. Samozřejmě, že to byla už vážnější situace a všichni si asi uvědomovali, že to je něco, co asi nikdo nevěděl, co ho čeká, ale že to není dobré, když musí opustit svůj domov, svůj byt, své přátele a jít někam do neznáma. První transport jeli do lodě, už několik mých strýců bylo hned odvezeno do lodě, ale my pořád jsme žili jaksi dětským způsobem. Mně bylo tehdy 12-13 let v tom 42. roce a dokonce já jsem začal mít první lásky v té době, platonické. My jsme se mohli scházet už tehdy jenom na židovském hřbitově, který je dneska turistickou atrakcí. To byl tehdy takový jediný park přístupný židovské mládeži, židovskému obyvatelstvu, takže tam staří lidé seděli na lavičkách a my mladí jsme se tam pohybovali mezi těmi hroby. No a samozřejmě tam jsme navazovali přátelství i jakési první citové vztahy. Takže já jsem si pamatuju, že jsem se tam poprvé zamiloval do jedné dívky, která pak za války zahynula. Hitlerovci vyhlédli Terezín jakožto nejpřijatelnější místo pro evakuaci židů a
2: schromaždiště,
1: pro deportaci židů, tábor, kde by měli být postupně likvidováni, ale hlavně to měl být tábor, odkud by byli pak postupně odváženi dále na východ. No a tak ještě jako třetí účel toho Terezína byla propagandistický záměr. Oni si mysleli, že udělají z toho takové ghetto, takové město, kam budou moci zvát zahraniční pseudonezávislé organizace, například Mezinárodní červený kříž, a ukázat jim, že zacházejí s těmi židy poměrně humánně. No tak Terezín, oni vystěhovali obyvatelstvo původní z toho města, do Terezína pak přijalo postupem doby na 60 tisíc židů. V jeden čas, v 42. roce, tam bylo skoro 60 tisíc lidí. To si dovedete představit, jaké ubytovací podmínky tam asi byly a jakým způsobem tam lidé umírali na špínu, na hlad, na nemoce. Ale protože ta židovská samospráva, která byla v čele, jak si formálně v čele této organizace, neměla možnosti zlepšit situaci všem, ale zaměřila se na mladé lidi, o kterých předpokládala, že budou jakousi nadějí židovského národa, tak těm se snažila tu situaci ulehčit a nám tedy dala možnost žít v určitých lepších podmínkách, s relativně lepšími stravovacími možnostmi. Takže i my jsme ten Terezín nechápali jako největší tragédii.
2: Byla tam celá rodina?
1: V Terezíně, ano, v Terezíně ještě byly všechny rodiny pohromadě, sice nežili v jednom bytě většinou, nebo v bytě v jedné místnosti, tam z těch obytek se těžko dalo mluvit. Moje matka žila v kasárnách, můj bratr žil v jednom domově a já v jiném domově, ale měli jsme možnost se každý den vidět, a protože do Terezína bylo možno posílat potravinové balíčky a to nám ta paní naše křesťanská s velkými samozřejmě obtížemi a s nasazením i z určitého rizika, protože to nebylo jednoduché posílat židům balíčky, to mohl být kdokoliv udán, že podporuje židy, ale přesto ty balíčky chodily a ty pomáhali nám udržovat se v kondici, udržovat se při životě, což třeba mnozí staří lidé, zejména z Německa, protože tam nebyli pouze protektorátní židé, tam byli rakouští židé a němečtí židé a protektorátní židé se měli lepší, protože měli zázemí určité a ty němečtí židé pochopitelně žádné balíčky nedostávali, tak zejména staří lidé tam houfně umírali.
2: Tušili jste ty pravé záměry nacistů tehdy?
1: Vy se mě ptáte jako generála po bitvě. Já jako dítě jsem nic netušil. Pochybuju, že většina Židů tušila. Byli jistě lidé, kteří tušili, ale oni alespoň tušili, že ty transporty, které čas od času Hitlerovci nařizovali a které odcházeli neznámo kam, na východ, že znamenají něco nedobrého. Oni nevěděli, že co je to Auschwitz, nevěděli, co je to Treblinka, nevěděli, co jsou to plynové komory, alespoň v prvních letech ne. Ale věděli, že to není dobré a že to je nebezpečná věc, takže se všichni snažili vyhnout těm transportům. Ale my děti, víte, my jsme to chápali spíše všechno jako určité dobrodružství. A já vám řeknu právě to největší moje takové kulturní, můj kulturní zážitek, to bylo právě, to byla hudba. Protože v Terezíně na jedné straně umírali lidi hladem, špínou a nemocemi. A na druhé straně ti, kteří se dokázali adaptovat na ty podmínky, které tam byly, které byly volnější, protože Němci nebo Hitlerovci nenařizovali přímo, co se má v tom getě dít. Oni spíše byli rádi, že tam neděje nic, co oni nechtěli. A nechtěli žádné povstání, žádné nepokoje. No tak nechali Židům možnost, pokud chtěli, dělat si třeba kulturu. A ta kultura tam byla naprosto nepředstavitelná. Tam byly fotbalové, sportovní utkání, byly tam koncerty, byla tam představení divadelní, kabarety, přednášky. Myslím, že takový život odborný, kulturní, řekl bych i politický, jako byl v Terezíně, nebyl v žádném protektorátním městě, protože nikdo by si nedovolil dělat přednášky na takové téma, které se dělaly v Terezíně. O politice, o kultuře, o filozofii, o dějinách. To bylo jedno, v tomto ohledu, v tom duchovním ohledu byl Terezín jedním, nebo možná vůbec nejsvobodnějším místem v celém protektorátu a možná, že i v celé říši. Ale samozřejmě mělo to tu další dimenzi a to byla ta hrůza nejenom z toho věznění tam, z té klaustrofobie toho malého města obklopeného hradbami, ale to očekávání těch transportů. Který visel nad každým. No. A pro nás chlapce bylo zjevení slyšet, tam se nacvičovala prodaná nevěsta. A dodnes je pro mě prodaná nevěsta spojena s tím obdobím toho, řekl bych, dospívání, chlapeckého dospívání, které vnímá tu krásu té hudby a transformuje si ji do milostných a erotických představ. Takže
2: konkrétní arie?
1: Všechno, no jistě, já bych dneska dovedl zaspívat, kdybychom měl zpívat, tak bych dovedl zaspívat celou prodanou nevěstu. Ale my jsme si už tehdy zpívali, my jsme chodili na zkoušky a musím vám říci, že to představení, které bylo samozřejmě koncertní představení na starém rozbitém klavíru, doprovázel celý sbor těch pěvců na tom pódiu v jedné velké tělocvičně v té škole. A musím vám říci, že celý to byl nabitý sál a celý sál stál v slzách dojetím, když skončila ta árie Dobrá věc se podařila, věrná láska zvítězila, protože si všichni mysleli a věřili, že i pro ně ta dobrá věc se podaří a že i pro ně ta láska a život zvítězí.
2: Měl jste i tam nějakou lásku terezínskou?
1: No, samozřejmě. Celou tu dobu jsme začínali mít styk s děvčaty, nějaký koedukační společenský život. My jsme dělali společné večírky, společná představení, jakési recitační kroužky. Ovšem, musím vám říci, že my jsme, na rozdíl od dnešní mládeže, jsme viděli v dívkách něco naprosto čistého. A ten vztah byl absolutně, to byly bytosti z jakéhosi jiného světa. Nezapomeňte, že před válkou nebyly ještě koedukační třídy. My jsme se s dívkami prakticky nesetkávali ve škole, ani možná někdy na nějakém tom večírku, ale ten život byl oddělený. No a tam teď poprvé jsme se mohli setkávat s dívkami a navazovali jsme s nimi přátelství a mluvili jsme s nimi a takové ty letmé doteky. A byla to, nikdo by se neodvážil před dívkou. A to říkám s veškerou vážností, neodvážil by se nikdo z chlapců říct nějaké nepatřičné strašné sprosté slovo.
2: No, tak to zní opravdu jako ze světa včerejška, ale je zajímavé, si uvědomuju, že to mládí je silnější než hrozba smrti třeba.
1: No jistě, to mládí totiž nepřemýšlí, jak vám říkám, o budoucnosti. Ta budoucnost je pro ně jistá, mladí lidé absolutně nikdy nepochybují o tom, že to přežijí.
2: Jenomže Terezie nebyla konečná, ani pro vás.
1: No právě to byla ta hrůza, která zachvacovala celé osazenstvo, když se čas od času rozhlásilo, že odjede nový transport. Protože podmínky v Terezíně pro ty, kteří byli zdraví, mladí a silní a měli možnost se adaptovat na ty poměry a zaopatřit si poměrně, ne-li dostatečnou, tak alespoň určitým způsobem vyhovující stravu nebo životu dostačující stravu, tak pro ně ten život v Terezíně byl snesitelný. A myslím, že ti, kteří dokázali se vyhnout těm transportům až do jejich konce, to znamená do podzimu roku 44, kteří zůstali tedy v Terezíně

osudu, který je, vás čeká na konci těch transportů. No a musím říci, že opravdu ten šok, ta hrůza toho přechodu z terezínského geta do koncentračního vyhlazovacího tábora byl nesmírný a to byla opravdu nová dimenze.

0: Vyhlazovací tábory, nová dimenze hrůzy, zkušenost pravděpodobně nezdělitelná. Některé vzdělané duchy, kteří přežili, vedla k provokativní otázce, je vůbec ještě možné psát po Osvětimi básně? A pokud ano, pak to budou zřejmě jiné básně než před tímto kolapsem civilizace. Ale to všechno měl mladý Toman Brod na vlastní kůži teprve prožít.
1: Jsme byli v Terzíně do půl druhého roku a v prosinci 43. roku jsme byli odvezeni do Auschwitzu. Ale zase vám musím říci, v životě tehdejšího deportovaného člověka hrály role náhody. Když před námi v září odešel transport 5000 Židů do Osvětimi, tak se stala neuvěřitelná věc. My jsme samozřejmě o ní nevěděli, ale to, co jsem pak slyšel v Osvětimi vyprávět. Tento transport poprvé, těch 5000 Židů z Terezína, neprošlo selekcí, to znamená, nebyli okamžitě vyčleněni na rampě pro život a smrt. Nýbrž všichni, ženy, muži, děti, byli dáni do společného jednoho tábora v takovém tom satelitním osvětimském táboře, který se jmenoval Birkenau. A všichni ti staří vězni, kteří zažili tento transport a zažili ty předcházející transporty, byli naprosto překvapeni, protože nebyl precedens toho. Takže pátrali v těch kartotečních záznamech v kmenovém táboře a zjistili, že všichni tito vězňové mají tam nápis ve svých kartách Sonderbehandlung 6 měsíců. A Sonderbehandlung v jejich kryptonymě, teda v kryptonymě po hitlerovské mluvě znamenalo smrt v plynových komorách a 6 měsíců je lhůta, do které ještě mohou žít.
0: Čili plošně všech 5000 bylo?
1: Všech bylo odsouzeno za 6 měsíců k smrti. Já nedovedu do dneška vysvětlit jejich záměr, jejich účel tohoto na pohled, ale i ve skutečnosti naprosto nesmyslného aktu, ale ono se to skutečně stalo. Přesně za 6 měsíců všichni ti, kteří ještě zůstali naživu, byli odvezeni 8. března do plynových komor a tam byli už jich nebylo 5000, bylo jich skoro 4000 ještě, všichni byli zavražděni a byla to největší nebo jedna z největších vražd československé nebo českého obyvatelstva za války. Hromadná vražda tolika lidí nebyla nikdy za války na nikom spáchaná. A teď my jsme tam přijeli v prosinci, ale my jsme dostali přesně tentýž rozsudek.
0: Taky Sonderbehandlung.
1: My jsme měli také na kartách 6měsíční lhůtu. Takže my jsme také nebyli podrobeni selekci okamžité. Nýbrž jsme čekali, že za 6 měsíců nás potká stejný osud, jako potkal ty Záhříjové. Jenomže mezi tím se změnila situace. Nás měl ten osud potkat v červenci zhruba, koncem června, červenci, ale do té doby se změnila situace, přišla invaze, Rudá armáda se přiblížila už na dosah k Německé říši a hitlerovci si uvědomili, že asi by nebylo dobré likvidovat i práceschopné lidi, kteří by mohli ještě pro ně působit nějakou pracovat v otrockém svazku, v otrocké činnosti nějaké. Čili odvezli skutečně některé dospělé ženy a muže do jiných táborů. No a teď ale pro nás, pro chlapce, kterým nebylo ještě 16, protože ta pracovní hranice těch dospělých byla 16 let,

0: děvčata to měla snažší, protože 14-15 leté dívky mohly už být tak vyspělé, že se mohly vmísit do toho těch řad těch dospělých, takže mohli uniknout tomuto osudu, ale pro většinu chlapců 14-15 letých nebyla šance. Takže v tom táboře, v tom Birkenau zůstalo ještě asi 7 tisíc lidí, oni tam přijeli pak ještě další transporty v květnu, asi 7 tisíc starých lidí, matek s dětmi hlavně, no a pak ještě chlapci, kteří nedosáhli ještě 16. věku svého života. No a pak se stala zase náhoda nebo zázrak, protože se odváží jeden chlapec předstoupit před doktora Mengeleho, to jméno je vám známo, to byl tehdy rozhodující německý lékař, který dělal pokusy hlavně na dvojčatek a který rozhodoval o životě a smrti vězňů.
1: A vy jste mu také stanul teda tváří?
0: No já, ano, my jsme, on, ten chlapec požádal toho Gruppenführera, nebo já nevím, jakou měl hodnost, a řekl mu, že tady ještě skupina několika desítek chlapců, kterým ještě není 16 let, ale kteří jsou ochotní pracovat. No a pan doktor Mengele měl dobrou náladu toho dne, bylo to 6. byl to ve čtvrtek 6. července 40. roku, a řekl, ano, tak teď vás ještě prohlédnu. Tak jsme se museli svléknout a defilovali jsme před ním a on vám mávnutím ruky rozhodoval, kdo přežije a kdo nepřežije. No tak mě mávnul nalevo, kteráž to strana znamenala život, takže jsem byl vybrán spolu asi s 90 ostatními chlapci a skutečně nás převezli do jiného tábora. Zatímco můj bratr sice odešel jako dospělý už, protože tomu už bylo 17 nebo 18 let, stejně nepřežil pak ty pochody smrti, které na jaře 45. roku vězňové absolvovali. No a moje matka zůstala v tom táboře, který pak skutečně byl likvidován. Takže ona zemřela v červenci 44. roku, nebo byla zavražděna v plynové komoře.

0: Zasvěcován do lidského utrpení byl Toman Brod společně s mnoha dalšími kamarády. Ti, kteří přežili, jsou dnes rozeseti po celém světě. A přesto se i po letech pravidelně setkávají v Evropě i v Americe. Spojeni poutem prožité hrůzy a přátelství. Říkají si Birkenau Boys.
1: Tak my jako chlapci jsme většinou jezdili s takovou károu, jsme jezdili mimo už přímé brány Tábora a svážili jsme dřevo třeba. Vím, že jsme jednou jeli i dokonce do krematoria. Tam, kde byly plynové komory, tak tam byl dvůr a tam bylo naskládáno dřevo, které bylo potřeba k tomu, aby se ty mrtvoly spalovaly. A my jsme to dřevo nakládali na ty káry a teď v tom okamžiku přijel transport. To bylo zrovna, ta krematoria byla vedle kolejiště, vedle rampy. A na tu rampu přijel transport maďarských židů. No a my jsme samozřejmě v tom okamžiku museli zůstat stát, protože jsme se nemohli vmístit do toho transportu. A teď najednou, když bylo už potom, po té proceduře, tak šel kolem nás průvod, jako by šli na procházku, jako by šli na výlet, matky s dětmi. Nesli je na ramen, v náručí, na zádech, vedli je za ruku a šli docela klidně, jako by šli opravdu někam na výlet. A doprovázeli takový starší nějaký SSák, taky zcela lhostejně. Vlastně to byl výjev z nějakého fantastického filmu. A teď tam s námi byl jakýsi německý kápo. Kápo to byl tehdy takový jaksi mistr, který velel těm pracovním četám. Nebyl to žid, byl to nějaký politický nebo dokonce možná nějaký kriminální vězeň. A tomu tekly slzy po tvářích a šeptal si takové krásné ženy, takové krásné děti. On věděl, o co jde. Já jsem si tehdy tu hrůzu té scény neuvědomoval, ale dnes, když si znovu reprodukují, tak si myslím, že to byla opravdu jedna z nejstrašnějších událostí, které bylo možno vidět. No a já pak už jsem byl na konci svých sil a ležel jsem už, to už bylo skoro jaro, 45. roku jsem ležel už bezvládný na posteli, vedle mě byli umírající lidé a to byly nepopsatelné.
0: Jste byl jenom vyčerpaný, nebo jste měl i nějakou nemoc?
1: Já jsem samozřejmě měl nemoci, ale o tom jsem nevěděl. Já jsem měl tuberkulózu a skvrnitý tyfus, ale to možná propuklo až po válce. Celá ta, řekl bych, z té vyčerpanosti se to teprve pak projevilo po válce. Ty nemoci se objevily. Ale já jsem opravdu už cítil, že umírám, že to je poslední chvíle. Už se mi zmocňovala taková slabost, takový spánek a řekl jsem si, když nevstanu, tak tady zůstanu už navždy ležet. A protože jsem si pak řekl, to přece není možné, abych já tady zůstal ležet a zemřel, aniž bych se znovu vrátil do Prahy, aniž bych znovu zažil to osvobození, které přece už teď nemůže být opravdu daleko. Přece jsem neprotrpěl celá ta léta jenom proto, abych teď, když už se ta kýžená hodina blíží, tak abych tady zemřel a nikdo se nedověděl vlastně o mé smrti. Takže jsem s posledními zbytky sil jsem se zmobilizoval a vstal jsem.
0: To už tábor nebyl?
1: Nebo? Byl tábor, ale ten tábor už byl, řekl bych, tam už byl jenom nemocní, tam už se vlastně o práci, ti lidé už byli tak zničeni a vyčerpaní, že už žádné práci se nehodili. Ty už tam jenom vegetovali, to už byl tábor umírajících.
0: Čili vy jste v tomto stavu došel do nejbližší vesnice?
1: No já jsem v tomto stavu, ještě nebyl jsem osvobozen, ale v tomto stavu jsem vstal a šel jsem ven. A řekl jsem si, musím aspoň něco dělat, tak nějakým způsobem se oživit a načerpat aspoň pohybem nové síly. Prostě osvobodit se z té letargie, z toho umírání, z té beznaděje a z té nečinnosti, který se mě zmocňoval, abych se zachránil. No pak samozřejmě po několika týdnech přišlo osvobození.
0: Vy jste se potom dostal k nějaké rodině německé.
1: No, když ten tábor byl jaksi opuštěn strážemi, tak všichni řekli, Němci jsou pryč, tak teď se tábor rozpustil. No, tábor se rozpustil, kdo měl síly, tak se vyplazil ven. Tak já jsem se taky vyplazil ven a někde v příkopu ležely konzervy, kterou tam nějaká možná Rusové nebo Poláci, kteří tam přišli, tam zahodili, tak jsem začal vybírat ty konzervy a shodou okolností šel kolem mě jakýsi ruský Ivan, ale typický ruský voják. Bylo to 9. května nebo 10. května, my jsme měli tu smůlu, že jsme byli osvobozeni v té kapse Slezska až naposledy, protože všechny armády šly kolem a Slezsko bylo osvobozeno vlastně až koncem války, úplným koncem války. A ten Ivan, takový fousatý strýc, mě vzal za ruku a řekl chadí a teď přišel se mnou do jakéhosi dvora, statku a tam si dal shromáždit takovou německou rodinu, byly to taková, řekl bych, lepší sedlácká rodina, protože byli spíše městsky oblečení, jak se mi tehdy zdálo. No a teď on jim řekl, že pro sebe, že chce nějaký vajíčka nebo co a že tohle toho chlapce, že si vemou a že se o něj budou starat. No a teď oni mě vzali a teď na mě koukali jako na stvoření z Marsu. Teď mě svlékli, já jsem řekl, aby zahodili všechny šaty, protože jsem byl zavšivený, což je další hrůza, které vám ani nechci vyplavět, co to znamená být zavšivený a nemoc se vší zbavit. A teď volali tam sousedy, aby se na mě přišli podívat. Oni zrovna vůbec nevěděli, že tam 200 nebo já nevím, kolik metrů od nich, že je nějaká továrna, která je vlastně táborem a kde žijí takovéhle bytosti. Se vážil asi 40 kilo. Takže oni se na mě chodili koukat a tak mě tedy umyli a dali mě do postele a co mohli udělat nejlepšího dali mě, že mě udělali silnou slepičí nebo nějakou hovězí polévku, no což samozřejmě na můj žaludek bylo naprosto nestravitelné, takže jsem dostal průjmy, ale to už nebylo jenom z té stravy, ale už propukala má nemoc, takže oni za několik dní, když zjistili, že se můj stav nelepší, tak mě odvezli do nemocnice. A tam jsem tam zjistil doktoři, že mám skvrnitý tyfus a tuberkulózu zjistili až v Praze, tam tedy rentgeny nebyly.

Toman Brod prožil svou smrt několikrát. V zuboženém stavu se znovu vrátil do osvobozené Prahy. Tím však jeho životní odysea zdaleka neskončila. O tom, jak se z mladého člověka postiženého útrapami války stal uznávaný historik domácího i zahraničního odboje, historik v dobách pozdější normalizační nesvobody nežádoucí a historik dodnes narážející na nepochopení svých oponentů, o tom bude druhá část vyprávění v pořadu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout. Ze studia Českého rozhlasu se s vámi pro tuto chvíli loučí redaktor Milan Hanuš.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Osobnost plus.
1: Můžeme se politiky nechat nahnat do klece nenávistných pocitů, anebo se můžeme zkusit oprostit od předsudků, sejít se a zjistit, co jsou ti naši Němci vlastně zač. Napsala v komentáři před sudetoněmeckými dny spisovatelka Kateřina Tučková. Proč podle ní může být debata o česko-německé historii terapeutická a co nám chybí ke skutečnému smíření?
0: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
2: Český rozhlas plus, kdo je kdo?
3: Paul Reuter se sice narodil jako Izrael Josafat, ale jeho pozdější jméno Reuters je doteď celosvětově známé a zprávy se bez jeho firmy neobejdou. Ale než měl tento syn židovského rabína zpravodajské impérium, tak vlastnil pouze pár poštovních holubů.
4: Jako mladý se skamarádil s Karlem Friedrichem Gaussem, který experimentoval s přinášením zpráv pomocí drátu. Už tehdy ho tato myšlenka zaujala a viděl pro ní mnoho využití. Nejprve se ale stal knižním vydavatelem a v Německu v revolučním roce 1848 tiskl radikální letáky, za což si vysloužil pozornost úřadu. Raději tedy přijal práci u novinářské agentury v Paříži. To už fungovaly telegramy, ale pokrytí nebylo zdaleka perfektní. A jedno takové nedokonalé spojení bylo mezi Berlínem a Paříží. A tak si Paul Reuter zřídil osobní kancelář v Cáchách a svými poštovními holuby spojil Brusel a Cáchy a tím pádem Berlín a Paříž.
3: Nakonec však byla mezera v telegrafní síti zacelena a tak Paul Reuter potřeboval nový plán a ten brzy přišel. Zprávy z Ameriky totiž přicházely do Británie po moři na obchodních lodích, které kotvily v přístavu Cork. Reuter si ale zřídil telegrafní síť na pobřeží Jižního Irska, kolem kterého lodě proplouvaly. Když se loď přiblížila k pobřeží, hodila přes palubu nejčerstvější zprávy a ty se poté vyplavily na břeh, kde na ně čekal Paul Reuter. Ten je poté telegrafem poslal do Londýna dřív, než loď dorazila do přístavu.
4: Kromě toho měl Paul Reuter po celé Evropě agenty, kteří zprávy shromažďovali a prodávali novinám. Tak firma vlastně funguje dodnes. Paul Reuter byl v Německu povýšen do šlechtického stavu a byl mu přidělen titul barona. Zprávy od Paula Reutera byly tak rychlé, že jim někdy lidé nevěřili. Z toho byla firma nařknuta například poté, co veřejnost informovala o atentátu na amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Bylo totiž podezření, že si zprávu vymysleli, aby ovlivnili londýnskou burzu. Záležitost se dokonce dostala před britský parlament, než pomalejší zdroje tragédii potvrdili.
3: Paul Reuter vybudoval zpravodajskou agenturu, která byla poskytovatelem zpráv pro britské impérium po celé století, která se dokázala přizpůsobit novým technologiím a která je i nyní jedním z největších hráčů ve světovém zpravodajství. A i když poslední potomek Paula Reutera zemřel v roce 2009, jeho jméno přežije ještě mnoho let spolu s jeho motem. Pouze pravdu ve zprávách.
0: 5 hodin.
2: Český rozhlas plus zprávy.
5: Novým velvyslancem ve Spojených státech bude bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Na východě Rumunska zasáhl dron obytnou budovu, tamní média hlásí 2 zraněné. Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa skončili ve čtvrtfinále. Dnes bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek. České televizi to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Kulhánek je českým velvyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí. Ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO ve funkci vystřídá Miloslava Staška. Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího zadrženého kvůli žhářskému útoku na zbrojařskou firmu LPP Holding. Jde o cizinku původem z východní Evropy. Ve vazbě je tak už 8 lidí, další 3 osoby zadržela policie v Polsku. Březnový požár zničil výrobní halu a způsobil 100 milionové škody. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina. Obviněné hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest, jak potvrdil pardubický soudce Karel Gobernac.
6: Stejná právní kvalifikace, je tam samozřejmě účast na teroristické skupině a teroristický útok. stejně tak jako u ostatních obviněných v této věci, kteří již byli do vazby vzati.
5: V rumunském městě Galaci, nedaleko hranice s Ukrajinou a Moldavskem, zasáhl dron obytnou budovu. Dva lidé jsou lehce zranění. Uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. Ukrajinská média předtím informovala o tom, že její protivzdušná obrana zasahovala proti náletu bezpilotních letounů v Oděské oblasti na východě země. Rusko ani Ukrajina zatím událost nekomentovali. Ukrajina dostane další stíhačky typu Gripen. Na společném setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve švédské Upsale to oznámil tamní premiér Ulf Kristersson. Stockholm věnuje ukrajinské armádě 16 strojů staršího typu. Další modernější si Kyjev objednal.
7: Švédská vláda pošle Kyjevu jako dar stíhačky Gripen typu CD, což jsou stejné stroje, jako dnes používá česká armáda. Ukrajinský prezident poděkoval za švédskou podporu a dodal, že armáda chce stroje využít k útokům na ruské bombardéry, které vysílají rakety na ukrajinské území. I proto Kyjev nakoupí také 20 kusů modernějších Gripenů typu EF. Ukrajinská a švédská vláda už na podzim loňského roku podepsali memorandum o spolupráci, podle kterého má Kyjev možnost koupit až 150 stíhaček. Podle Zelenského to Kyjev udělá, pokud na to bude mít dostatek financí. Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Jihomoravský kraj chystá pro letošní sezonu rozšíření sítě cyklostezek o několik nových úseků. Rozdělí přes 30 milionů korun, které pomůžou dokončit například klíčovou část trasy mezi Brnem a Vídní nebo novou stezku z Ivančic do Dolních Kounic. Pro turisty se navíc v Moravském krasu připravuje speciální pivovarská stezka. Doplňuje ředitelka Jihomoravské centrály cestovního ruchu Martina Grůzová.
8: Cyklistika je důležitou součástí cestovního ruchu na Jižní Moravě. Pro návštěvníky připravujeme tipy na konkrétní trasy. K nejoblíbenějším trasám patří cyklostezka podél Baťova kanálu, síť moravských vinařských stezek a taky páteřní trasa spojující Brno s Vídní.
5: Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skórovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony národního týmu na celém turnaji hodnotil obránce Tomáš Galvas.
9: Bylo to takový střídavý, jednou jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední dva zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
5: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada po vítězství nad Spojenými státy 4-0. Dále jde i Norsko, které zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli Švédsko 3-1.
10: Kolona na D1 před Brnem a omezení na D4 u Chraštic. Na dálnici D1 se začíná tvořit kolona kamionů na příjezdu z Prahy do Brna. V pravém pruhu nákladní auta brzdí u exitu na výstaviště na kilometru 190 a nesouvisle popojíždí až k omezení u D2 na stém 96. Osobním autem v levém pruhu zatím projedete bez zdržení. A ještě jednou D1, tentokrát z Polska do Ostravy. Zbystřete v Bohumíně na kilometru 369. Osobní auto narazilo do svodidel a v levém jízdním pruhu můžou překážet následky nehody. Pozor si dejte i na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za sjezdem na Hlavenec. V úseku mezi 15. a 16. kilometrem máme hlášený pohyb srn v blízkosti vozovky. A na D4 z Písku do Prahy čekejte omezení za sjezdem na Tábor. Po defektu kamionu silničáři na kilometru 56 uzavřeli kvůli práci odtahové služby pravý jízdní pruh, ale projedete bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Přes den bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy i 28. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Vláda Andreje Babiše se rozhodla odsunout agendy lidskoprávních nebo protidrogových organizací z úřadu vlády, kde fungovaly mnoho let na jednotlivá ministerstva. Experti na boj se závislostmi, na pomoc lidem s postižením nebo na rovnost příležitostí posílají rezignační dopisy. Mohou chystané změny zpřehlednit fungování státu, aniž by zničili něco, co pomáhá znevýhodněným? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
11: Hostem Interview Plus je Petr Třešňák, předseda organizace Dětí úplňku, která sdružuje rodiny lidí s autismem, intelektovým postižením a náročným chováním. Dobrý den.
12: Dobrý den a děkuji za pozvání.
11: Vy se staráte o dceru s autismem, což je mimořádně náročná, nepřetržitá péče. Jak vám v současné chvíli pomáhá stát?
12: Stát nám pomáhá v mnoha ohledech, jednak v tom, že naštěstí máme to štěstí a můžeme využívat v tuto chvíli už ne školská zařízení, ale stacionáře, denní stacionáře, čili zařízení sociálních služeb, a dostáváme příspěvek na péči. To bych řekl, že je taková hlavní pomoc, že dostáváme nějakou dávku, z které můžeme platit služby. Samozřejmě ty služby jsou velice špatně dostupné a ne vždy úplně dobře kvalitní, a teď už nemluvím o naší osobní situaci, ale o situaci řady podobných rodin, které prostě nemohou najít tu vhodnou podporu a zůstávají na péči sami. A pak je samozřejmě celá řada věcí, v kterých ten stát nepomáhá, nebo kde prostě ta podpora není dobře nastavená, k těm se možná ještě dostaneme.
11: A ta hlavní role státu je ve zprostředkování té podpory?
12: Ten autismus v kombinaci s intelektovým postižením a náročným chováním patří k typu situací, které vyžadují skutečně velmi komplexní podporu z mnoha sektorů, z mnoha oblastí a napříč celým tím životem od raného dětství až do dospělosti nebo stáří. Čili vlastně ten stát v ideálním případě by měl nastavovat nějakou komplexní politiku, která zajistí kvalitní diagnostiku a včasnou diagnostiku, podporu neurovývojovými terapiemi v tom raném věku, ranou péči, speciální školství, spektrum speciálních sociálních služeb a celou řadu dalších věcí, které je potřeba nějakým způsobem jako koordinovat a sladit. Takže to je vlastně to je ten balík, který kolem toho člověka by měl existovat, aby ta rodina mohla nějakým způsobem dobře fungovat.
11: Vy jste se jako Děti úplňku proti změnám na úřadu vlády důrazně ohradili. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta řekla, že kdyby se prvně doptávala organizací, jako je ta vaše, žádná změna by nikdy neprošla. Nemá pravdu?
12: Ne. Já doufám, že kdyby se doptávala a kdyby naslouchala tomu, co si organizace, jako je ta naše a další organizace z jiných oblastí, o tom skutečně myslí, tak by tato změna skutečně projít nemohla, protože ta změna je velice destruktivní a není smysluplná. Takže já vnímám ten krok jako takový pokus, jak prosadit něco co nejrychleji bez ohledu na to, co si o tom ten terén bude myslet. Ovšem ta vlna odporu, která se zvedla v zápětí, ukazuje, že prosazovat něco bez diskuze a bez vnímání těch organizací jako rovnoprávných partnerů prostě nefunguje a nemůže fungovat.
11: Vy byste tedy vytýkal těm změnám rychlost jako první věc?
12: Určitě to, že nebyly prodiskutované. Myslím si, že takto velká změna, která skutečně zásadně mění systém, jak jsou uchopená na úrovni té státní moci lidská práva a další témata, by měla být diskutovaná dlouhé měsíce s odborníky a měly by být jejich pohledy na tu věc zohledněny. Takže tohle to je prostě jednoznačně špatně. Druhá věc je ta samotná podstata té změny, to znamená přesun těch několika agend, které jste zmínil, pod jednotlivá ministerstva, což je prostě krok, který tu lidskoprávní agendu velmi výrazně oslabí a ve finále rozhodně nepomůže těm zejména zranitelným skupinám populace, kterých se týká.
11: Přijal byste pohled, že úřadu vlády je třeba v agendě odlehčit, že je nutné agendu přidělit obrazně opatroníž?
12: Já tomu upřímně řečeno moc nerozumím. Jo. Já teď jako nejsem ekonom, ale vzhledem k tomu, jak velké, jak občas až tak bych plítvání výdaje, jo, nebo v rámci toho populismu těch posledních let, jak velké rozhazování občas sledujeme, tak úplně nechápu, jakou v tomto smyslu by měla efektivizace tohoto typu přinést zásadní úsporu, aby to skutečně bylo nějak jako relevantní pro ten systém. Takže já ani úsporám, ani efektivizaci nerozumím. Z mého pohledu, a nejsem někdo, kdo tam pracuje, ale jsem někdo, kdo tam několik let dochází, co by předseda jedné z těch pracovních skupin, ten systém fungoval relativně dobře.
11: Na včerejším jednání s premiérem a šéfkou úřadu byli také dva zástupci vaší organizace. Jaké od nich máte zprávy, co vyprávili?
12: Jsme si o tom povídali celé dopoledne a pouštili jsme si i spoustu videí a četli příspěvky různých dalších účastníků. Je asi třeba ocenit, že premiér zareagoval na tu vlnu výhrad tím, že skutečně svolal reprezentativní panel, že tam byl on, byla tam vládní zmocněnkyně pro lidská práva, byla tam šéfka kabinetu a byly tam ti dotčení ministři, vůči kterým se ty agendy přesouvají. Takže ta reprezentace byla důstojná. Ten projev té diskuze z mého pohledu už nikoliv, protože zazníval pojem přednáška, oni se snažili nějakým způsobem tak jako frontálně vysvětlit, proč to, co dělají, je správně.
11: Promiňte, frontálně znamená, já vám vysvětluji, proč věci dělám, jako ve škole.
12: Tak. Takhle se o tom referovalo, takže byla tam nějaká snaha vysvětlit, tohle je správně a my vám to vysvětlíme. Když došlo na dialog, tak já mám pocit, že ty věcné připomínky, které ta odborná veřejnost má, prostě nebyly zohledněny, nebylo na ně reagováno a následovala tam další vlna přesvědčování, takhle je to správně. Máme to podložené analýzou, kterou ale nezveřejníme, což je samo o sobě pozoruhodné. A především nám musíte důvěřovat, že to dobře dopadne a jít do toho s chutí a nasazením.
11: Povedlo se vás přesvědčit, nebo zástupce organizací, jako je ta vaše, říkáte, že šlo vlastně o důvěru?
12: Ano, ta důvěra je z mého pohledu klíčové téma, protože tam hodně zaznívalo, tak nám důvěřujte a pojďte to s námi zkusit s chutí. A já si říkám, jak chcete důvěřovat někomu, kdo vás o týden nebo dva předtím de facto podvedl tím, že tu změnu provedl přes noc bez konzultace a velmi pravděpodobně i přes odpor některých těch hlavních aktérů, protože tam zaznívalo, jak od paní zmocněnkyně Malé, tak třeba od Dity Protopopové, že de facto s těmi změnami nejsou jako moc spokojení a teď je potřeba se toho chopit a provést to co nejkvalitněji. Byl tam takový jako zvláštní rozpor někde v pozadí, takže důvěřovat někomu, kdo takto jako kruciální věc provede tímto způsobem, skutečně není jednoduché a samozřejmé.
11: Jak jste tady pochopili, co od vás šéfka úřadu vlády a premiér vlastně chtějí?
12: Souhlas. Já myslím, že ten hlavní narrativ byl pojďte to přijmout, už se to stalo a nedá se to změnit. To tam zaznívalo opakovaně, už se to stalo. Já mám pocit, jako kdyby se o tom mluvilo jako takové přírodní katastrofě, jo? Jako by ta střecha už spadla a už se nedá vrátit zpátky. No ona se jedním rozhodnutím vlády vrátit zpátky dá, ale tato varianta nebyla ve hře a chápu, že by to bylo velmi jaksi nepopulární, protože by šlo o přiznání chyby, takže teďka to probíhá tak, že byly předloženy nějaké návrhy ze strany jedné skupiny těch expertů a premiér si vzal čas, tuším do pondělí, že si je rozmyslí. Možná ještě hledá nějakou ústupovou variantu. Ostatně už jeden ten ústupový krok nastal, protože původně neměl být ten kabinet těch 8 úředníků dále jako k dispozici těm radám a zmocněncům, takže tam něco vše trošku změnilo. Je vidět, že tam panuje jisté rozladění z toho, že ten odpor je tak velký a uvidíme, kam to dojde. Ale včera prostě ta diskuze běžela tím směrem, jako už se to stalo, je to nutné, pojďte do toho s námi a důvěřujte nám. A to mně připadá jako poměrně nedůstojná forma přesvědčování.
11: Hostem Interview Plus je Petr Třešňák, předseda organizace Dětí úplňku.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
11: Premiér Babiš po jednání řekl, že experti z vládních rad budou mít v novém uspořádání lepší podmínky pro práci. Rady chce zachovat potřebou, nadrezortní vedení podle něj zůstane taky zachováno. Stačilo by vám to nebo stačí vám to?
12: Já myslím, že to ještě jsem neslyšel veřejně mluvit nějakého člena rad, kterému by to stačilo. Já nejsem členem rady, já jsem v tuto chvíli předsedou pracovní skupiny, která pod tím úřadem vlády působí. Samozřejmě ten jistý posun, který nastal v mezičase, že ty pracovní skupiny, výbory a rady zůstávají na tom úřadu vlády, je asi malý krůček ke zlepšení té situace. To znamená, já si nedovedu představit, že třeba ta naše pracovní skupina, která vytváří a implementuje nějakou strategii politiky lidí právě s náročným chováním, by mohla úspěšně fungovat pod Ministerstvem práce sociálních věcí, protože ta agenda je skutečně rozkročená do všech rezortů.
11: Tohle je ten hlavní protiargument váš, jestli se nepletu.
12: Určitě, pochopitelně. Celá ta věc, jestli můžu udělat takovou jako historickou odbočku, tak ta naše skupina, která je relativně mladá, se zrodila vlastně s nějakým zjištěním případu Doroty Šandorové, která byla zabita v sociálním zařízení a ukázalo se, že vlastně ta její smrt je důsledkem nějakého velkého systémového zanedbání podpory takových lidí, jako byla ona, čili lidí s mentálním postižením, chováním náročným na péči, někdy autismem k tomu přidruženým. ve všech systémech podpory. Takže se zrodila strategie pod premiérem Fialou a vládní zmocněnkyní Klárou Laurenčíkovou Šimáčkovou tehdy, která zasahuje všechny, která se týká školství, která se týká zdravotnictví, bonifikace například výkonu ve zdravotní péči, která se samozřejmě týká i sociální oblasti, ale tak, aby mohla být úspěšně implementována, tak potřebujete to nadrezortní působení. Ten úřad vlády může mnohem lépe úkolovat jednotlivé rezorty, celé to koordinovat a promýšlet to z jiného místa, než na tom jednom rezortním stanovišti. Takže myslím, že na té agendě je to dobře vidět.
11: Když tedy mluvíte, vy jste připomněl příběh Doroty Šándorové, ženy s těžkým autismem, kterou před 5 lety usmrtil pracovník sociální služby. Když zmiňujete ten její příběh a to, že vlastně se snažíte podobným případům zamezit, jaký důsledek by pro vás a další rodiče sdružené v dětech úplňku mělo rozhodnutí přesunout agendu na úřad, z úřadu vlády právě na jednotlivá ministerstva? Co by to prakticky pro vás znamenalo?
12: No, já jsem se rozhodl, že v případě, že se ta agenda neudrží na úřadu vlády, tak podám také rezignaci. Podobně jako již více než 50 kolegů z výborů rad a pracovních skupin, které tam jsou. A ten důvod je jednoduchý. Ta strategie se z jednoho rezortu podle mě úspěšně, efektivně implementovat prostě nedá. A já mám takové velké dilema, protože vlastně to, že se podařilo tuto agendu na úřad vlády dostat, je velká naděje pro řadu rodin. Ona předtím nebyla nikde systematicky uchopená, ten pojem náročného chování ten český stát de facto neznal a nepoužíval ve svých politikách a strategiích. Takže je prostě velká naděje, příležitost, že to nyní se to nějak centrálně řeší. A jak říkám, pracovní skupina podobně jako ty výbory na úřadu vlády v tuto chvíli zůstává v rámci toho kompromisu, který se stal někdy tuším před těma 10 dny. Nicméně vlastně veškerý ten aparát, veškerý ten to oddělení pro zdravotní postižení se přesouvá na tom MPSV. Takže pro celou jako veškerou podporu té naší pracovní skupiny tam by tam zůstala pouze paní vládní zmocněnkyně, která sice tu naši aktivitu podporuje a prozatím ta spolupráce za těch asi půl roku byla jako dobrá, ale ona má řadu jiných agent, do toho je šéfkou poslaneckého klubu ANO, takže tohle skutečně není něco, na co by měla moc času. A potom jeden člověk v rámci těch 8. A my jsme měli zasedání pracovní skupiny někdy předevčírem a už v tu chvíli jsme naráželi na řadu technických, neřešitelných technických problémů, že nikdo neví, co bude, kdo se bude moct dostat na sdílené disky, jak objednávat místnost pro setkání na úřadu vlády. Už jako v téhle fázi tam byla řada nejasností, frustrací a vlastně se ukázalo, že nejsme schopni ani domluvit jako termín dalšího setkání. Ve chvíli, kdy budeme dělat nějakou intenzivnější práci, připravovat další akční plán, tak to zázemí toho odboru prostě potřebujete a bez něj to nemůže dobře fungovat.
11: Nemohou tohle být jenom, řekněme, porodní bolesti té změny? Že já jenom připomenu, že ministr práce Aleš Juchelka z ANO míní, že agendy zdravotně postižených pod jeho ministerstvem posílí věcně, odborně i finančně. Tak nejsou to jenom pro potíže změny, která nakonec může být pozitivní, jak říká pan Juchelka?
12: Ne, to dítě, které se narodí, nebude v dobrém stavu. O tom jsem přesvědčen. Samozřejmě, ministerstvo práce a pan ministr Juchelka mají nezastupitelnou roli v oblasti podpory lidí se zdravotním postižením a pravděpodobně nejsilnější ze všech rezortů. Proto například velká část těch opatření, které my implementujeme, se týká agendy MPSV, to tak je. Nicméně před 2 týdny jsme například řešili, jak bonifikovat výkony ve zdravotnictví, pokud se někdo stará, nebo ať už jde o vyšetření nebo zákrok člověka s těžkým autismem, který nespolupracuje, tak jak bonifikovat ten výkon tak, aby ten lékař byl motivován ho udělat a měl na něj třeba 2x času. Jo? Tohle to řešíme s Ministerstvem zdravotnictví a VZP. A nedovedu si úplně představit, jak odbor někde v rámci struktury MPSV bude mít jako efektivní páky, aby z VZP diskutoval o takovéhle bonifikaci. A těch případů je jako celá řada. Takže já si myslím, že ta agenda těch zranitelných skupin je v té centrále na tom úřadu vlády právě proto, že je potřeba nejenom uvažovat o nich komplexně. Vždycky ten rezolutní přístup k jakékoliv téhle tématice, ať je to romská menšina nebo ať je to prostě protidrogová politika, tak ten jednostranný přístup jako nefunguje a přináší nějaké neblahé důsledky. Vy potřebujete o té situaci uvažovat komplexně a potřebujete mít pozici na té mapě té exekuce tak, abyste jako dobrým způsobem dosáhl na všechny ty rezorty. Z pozice z jednoho z nich se to dobře dělat nedá, o tom jsem přesvědčen.
13: Jestli dobře chápu, vy jste říkal, že jste připravený rezignovat, čili nějakým způsobem by to znamenalo zánik vaší agendy?
12: To já nedovedu říct, já jsem členem té pracovní skupiny a od tuším prosince loňského roku zároveň jejím předsedou a co by se s tou skupinou stalo, to nevím, ale já jsem dlouho zvažoval dvě hlediska. Jednak nějakou svoji vnitřní zodpovědnost vůči těm rodinám dětí s autismem, intelektovým postižením a náročným chováním, že skutečně tady vznikla nějaká unikátní příležitost, jak jim pomoct souborem systémových reforem, která může skončit v tuhletu chvíli, ale zároveň tak, abych skutečně mohl přispět ke zlepšení té situace, tak musím vědět, že se pohybuji na platformě, která je funkční a která má prostě podporu. Jo. Ve chvíli, kdy v tom vykuchaném úřadu vlády tahle ta agenda zůstane, ale nebude mít k dispozici jednak ten aparát podpůrný a jednak samotná pozice úřadu vlády bude nesmírně oslabená, co by partnera těm rezortům, protože prostě veškerý ti úředníci zmizí a ta odborná podpora pravděpodobně odejde velká část těch expertů, kterých si velmi vážím, kteří už tu rezignaci podali. A z téhleté rovnice mi vyšlo, že pokud ta situace se nezmění a ty agendy nezůstanou pod úřadem vlády, tak nemá smysl v té práci pokračovat.
13: Mimochodem, máte představu, kolik z těch expertů, s nimiž spolupracujete, už podalo rezignaci?
12: Mluví se o tom, že je to více než 50 lidí. Já jsem nějaká jména zachytil na sociálních sítích nebo ve veřejném prostoru. Ředitelka organizace Locika například, pak z té porodní skupiny vím, že odešla Ivana Koenigsmarková například a tak dál. Těch lidí je celá řada a myslím si, že to je vlastně takový počet tak kvalitních lidí, že to další fungování rad, kterým se vlastně premiér a šéfka kabinetu teďka jakoby zaklínají, že ty rady zůstanou pod nimi, je skutečně velmi vážně ohroženo, protože pokud tyto odborníky nahradíme lidmi, kteří budou loajální s tou novou změnou, tak myslím, že té oblasti jako takové to vůbec nepomůže.
13: Hostem Interview Plus je Petr Třešňák, předseda organizace Dětí úplňků.
2: Interview Plus.
13: Pokud by se podpora lidí s autismem a intelektovým postižením stala pouze jednou z dílčích agend na Ministerstvu práce a sociálních věcí, hrozí podle vás zastavení změn, které jste nastartovali. O jaké změny přesně jde?
12: Ty změny popisuje ten 60-stránkový dokument systémová opatření, který jsem zmiňoval. A týkají se všech těch dotčených oblastí. My asi nezvládneme vyjmenovat všechny. Určitě ta sociální oblast je jedna z těch dominantních. My potřebujeme budovat kapacity sociálních služeb v přirozené komunitě, tak aby ti lidé měli terénní služby, které jim pomáhají v jejich rodinách, a tak, aby měli například kvalitní bydlení, v kterém mohou žít, když vyrostou v dospělosti. A toho je dneska prostě chronický nedostatek. Ale pak tam jsou změny, které se týkají třeba speciálního školství. Aby speciální školy uměly dobře pracovat s tím fenoménem náročného chování, vnímali ho jako komunikaci a ty děti nevylučovali třeba do domácího vzdělávání, což se teď velmi často děje. To je další dobrý příklad, co by asi šlo velmi špatně v tom rezortním postavení nastavit teďka. Například hodně řešíme to, že Česká školní inspekce by se měla zaměřit při návštěvách speciálních škol na téma, jestli ty děti nejsou nuceny do omezování výuky nebo domácího vzdělávání. To je velmi častý fenomén. Ty děti s náročným chováním chodí do školy třeba dvakrát týdně na 2 hodiny a ještě rodič musí čekat opodál, aby si je vyzvedl, kdyby měli nějaký ten afekt. Jo. Takže tohle je jedno z partikulárních témat, jakých jsou tam desítky. Jsou tam opatření týkající se psychiatrické péče, měla by vzniknout pracovní skupina, která identifikuje, v čem psychiatrie dneska nepomáhá nebo ne dobře poskytuje podporu těmto lidem. Zhruba 200 dospělých s tímto typem postižení je dlouhodobě hospitalizováno v psychiatrických léčebnách, takže je záměr vytvořit transformační plán jejich přechodu do nějakého přirozeného bydlení v přirozené komunitě. To všechno jsou jako obrovská témata, je zatím spousta utrpení a spousta potřeby ty věci napravit, důraz na lidská práva těle těch lidí, a tohle všechno je v ohrožení, pokud se to nebude řídit centrálně pod úřadem vlády.
13: Jenom pro představu, my tento rozhovor natáčíme v přenosovém voze velmi brzy ráno, protože byste vlastně přes den neměl čas, protože se staráte o svou dceru, která vlastně takovýmhle způsobem je handicapovaná. Rodiny, jako je ta vaše, by tyhle ty změny velmi neblaze zasáhly, jestli to dobře chápu.
12: Určitě. Ono, samozřejmě celá ta aktivita je relativně na začátku, takže vlastně po smrti Doroty Šandorové vznikl ten soubor opatření a prováděcí akční plán a ten se teďka druhým rokem implementuje. Takže ty rodiny jako takové, jako ta moje, kteří nemohou jít do práce, protože potřebují pečovat 24/7 nebo potřebují nějaké velmi specifické jako podmínky a podporu k tomu, tak ještě úplně nepocítili dopad těch změn nebo jenom v nějakých dílčích věcech. Ale ta naděje, že se ta situace skutečně změní a na konci nebude jednak jejich zoufalství, vyčerpání a nemožnost normálně žít, ale ani to nevhodné zacházení, na které případ Doroty Šandorové a další případy ukázaly, protože to je to, jak to často končí, tak ta naděje je spojená s implementací tohoto strategického dokumentu a s podporou úřady vlády tomuto strategickému dokumentu. Takže ano, ta celá věc se může zastavit a my vlastně ten velmi neblahý stav, který konstatoval ombudsman, jako v podstatě všichni, kdo se tím zabývají, říkají, že těch služeb a té podpory je chronický nedostatek a situace těch rodin je zoufalá, tak ten neblahý stav se nebude měnit, nebo se ta změna velmi zpomalí, zastaví a fragmentuje.
13: Vy tvrdíte, že změny ohrožují ochranu lidských práv v Česku, včetně lidí, práv lidí s postižením. Dá se to shrnout takhle, že ty změny jsou takhle závažné?
12: Já si myslím, že ano. Že ano, že 20leté fungování vlastně těchto agent pod úřadem vlády ukázalo jako velkou potřebnost, aby pozice té lidskoprávní agendy byla jako přímo pod premiérem, byla nějakým způsobem nezávislá na fungování těch rezortů, kteří mají vždycky to zúžené vidění, a těch příkladů toho, co se podařilo, je jako celá řada, a myslím si, že to ohrožení je skutečně zásadní a že ten kompromisní tvar, který úřad vlády navrhl, rozhodně jako té destrukci nezabrání.
13: Zmocněnkyně pro lidská práva, šéfka poslanců ANO, Táňa Malá, po schůzce řekla, že premiér do konce týdne posoudí návrhy expertů na problematiku lidských práv a protidrogovou politiku k vládnímu záměru přesunout agendu z úřadu vlády do 4 ministerstev a výsledek oznámí do pondělí. Vezme podle vás, ve světle toho, co mi tady vysvětlujete a říkáte, ve světle vaší možné rezignace, vezme podle vás premiér své plány zpět, jak to odhadujete?
12: Všichni aktéři ze strany toho úřadu vlády říkají, že ne, že to není možné. Já si to vysvětluju tak, že vzít to úplně zpátky je prostě přiznáním chyby. Ale ona to chyba byla. Takže z mého pohledu by určitě premiér udělal něco velmi, velmi férového, kde by přiznal, že tahle věc se nepovedla a vzal to úplně zpátky. Myslím, že není jediný důvod to měnit. Pochopitelně ty návrhy, které přinesla skupina pod nebo kolem, sdružená kolem bývalé zmocněnkyně paní Šimůnkové, jsou nějakým způsobem jako posuvné v tom, že navrhují určitou změnu, takže lze brát jako nějakou jako kompromisní východisko z té situace, že by se jako něco změnilo a zároveň ty klíčové agendy, ty klíčové, ten odbor a ta oddělení tam jako zůstaly. Přesunula by se buď agenda dotací, nebo tam vznikl nějaký mezistupeň sekčního šéfa.
13: Že by se změkčila razance těch změn, takhle to chápu?
12: Oni ty návrhy jsou takové... Ty hlavní dva jsou, že by se přesunuly na ty rezorty dotační tituly, který ten úřad vlády v tuto chvíli má, anebo že by se mezi vlastně šéfkou úřadu vlády Tinde Barta a tím dotčeným odborem vytvářel nějaký mezistupeň sekčního šéfa.
13: S tím byste byl spokojený?
12: S tím bych byl určitě spokojený. Já nedovedu vyhodnotit, jestli ta situace je potřeba oproti tomu současnému stavu, ale rozhodně by tak zůstala zachována ta klíčová agenda pod úřadem vlády, to je to, o co jde. Čili pokud by pan premiér přistoupil na tento návrh, tak já to budu vnímat tak, jakože v té situaci lze dál pokračovat a ta agenda lidských práv zůstala jako nedotčena a respektována pod úřadem vlády.
13: Já ještě jednou zacituji zmocněnkyni pro lidská práva, šéfku poslanců ANO, paní Malou. Ona říká, že přemístění agent je potřeba vnímat jako příležitost. Může to být příležitost k něčemu? Vnímáte to takhle?
12: Já jsem s paní zmocněnkyní mluvil osobně v pondělí, protože jsem se jí byl na tu situaci zeptat. A ona měla přesně tenhle ten narrativ. Mně se to taky úplně nelíbí, nejsem s tím taky úplně spokojená, což je něco, co říkala i včera na té schůzi. Nicméně stalo se, nedá se s tím nic dělat a pojďme to všichni jakoby vzít pozitivně a zkusit s nadějí jako tu změnu realizovat co nejlépe. Jo? Takže je to takový pokus, jak se s tím máme všichni smířit a on se s tím nikdo smířit nechce a nemůže to úplně podle mě fungovat.
13: Jaký sám u sebe vidíte postoj vlastně teďka?
12: No, já jsem tak jako nastavený počkat, jakým způsobem si to pan premiér rozmyslí a podle toho buď to podám tu rezignaci podobně jako většina mých kolegů, nebo nevím si většina, ale celá řada dalších členů výboru a rad a pracovních skupin. A pokud by došlo k řešení, kdy skutečně nějaká jako klíčová část nejenom těch skupin, ale i toho výkonného aparátu na tom úřadu vlády zůstala, tak budu ve své práci rád pokračovat.
13: A pokud si to pan premiér nerozmyslí?
12: Pokud v pondělí zjistím, že jeho promýšlení těch návrhů, které dostal, nedospělo k tomu, že by se ta agenda vrátila, tak rezignuji.
13: Hostem Interview Plus byl Petr Třešňák, předseda organizace Děti úplníku. Mnohokrát děkuji.
12: Děkuji za pozvání.
13: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Osobnost Plus.
1: Můžeme se politiky nechat nahnat do klece nenávistných pocitů, anebo se můžeme zkusit oprostit od předsudků, sejít se a zjistit, co jsou ti naši Němci vlastně zač. Napsala v komentáři před sudetoněmeckými dny spisovatelka Kateřina Tučková. Proč podle ní může být debata o česko-německé historii terapeutická a co nám chybí ke skutečnému smíření?
0: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po půl jedenácté dopoledne na Plusu. Následující pořad vysíláme v repríze.
14: Vývoj ve válce v Perském zálivu, demokracie a občanská společnost či ruské vyhrožování Arménii. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
14: Přestože před několika dny tvrdil americký prezident Donald Trump, že dohoda s Teheránem je už téměř hotová a řeší se jen detaily a finální aspekty, mezi Spojenými státy a Íránem opět hovořily zbraně. Washington oznámil, že uskutečnil nové údery v oblasti Hormuzského průlivu. Írán podle svých představitelů odpověděl útokem na americkou základnu v oblasti. A o vývoji války v Perském zálivu teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Janem Fingerlandem. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Jak to tedy nyní vypadá s možností dohody?
15: No rozhodně obě strany o ní nějak mluví, i když vidíme, že tak trochu kolísají, protože například prezident Trump v neděli zněl velmi optimisticky, ve středu naopak mluvil o tom, že není optimistický a že není spokojen s tím dosavadním vývojem. Teď nevíme, jestli se něco děje během těch jednání, anebo jestli reaguje na nějaký vnější tlak, protože se ukázalo, že i když je na něj z jedné strany požadavek, aby tu válku co nejrychleji ukončil z ekonomických důvodů i z jiných, tak je tady i určitý protitlak. Třeba američtí senátoři někteří začali vyjadřovat obavy, že pokud ta dohoda byla špatná, tak vlastně ta válka je de facto prohraná, což tak skutečně může vypadat. Na té íránské straně taky je určitá nejasnost, protože Írán se tváří, jakože tu dohodu za stolik nepotřebuje. To je samozřejmě pochopitelná vyjednávací taktika, ale nejsme si úplně jistí, co přesně to íránské vedení bude chtít a kdo v tom íránském vedení, protože pro Írán ta situace je relativně pohodlná. V podstatě téměř žádný z těch ústupků, které se po Íránu chtějí a mnohé z nich třeba ani nebude muset nakonec učinit, ten režim nijak neohrožují, naopak mu mohou prospět, protože součástí té dohody pravděpodobně bude nějaké odbourání sankcí, návrat zadržovaných peněz a podobně. To je to, co ten režim momentálně potřebuje nejvíce. A řada těch dalších ústupků, které možná ani nebudou muset být učiněny, to znamená ohledně toho jaderného programu, vzdání se tedy obohaceného uranu, nebo ohledně vývoje balistických střel, případně třeba i ukončení podpory některých těch regionálních spojenců, zejména Hizbaláhu, tak to jsou všechno věci, které ten režim rád použije, ale není to pro ně existenční záležitost. Takže zatím nevíme, v podstatě čekáme, jak se ta situace vyvine a možná nevíme ještě jednu věc, jestli zejména na té iránské straně část elity nepředpokládá, že obnovení války by mohlo být pro Irán výhodné. To znamená, že Irán tu válku jakoby vojensky vzato nemůže prohrát a že po tom dalším kole by to pro Irán vlastně bylo ještě výhodnější. To je něco, co nevíme. Zatím to vypadá, že celá ta věc směřuje k nějakému tomu memorandu o dorozumění, které by vyústilo v příměří a poté i mír.
16: Vypadá to, že by se Irán mohl vzdát kontroly plavby v Hormuzském průlivu?
15: Já to chápu tak, že je to maximalistický požadavek, který může potom velmi snadno a vlastně lacino Irán stáhnout z toho jednání, ale vůbec nevylučuju, že někdo v tom iránském vedení to bere jako něco, co se může stát, protože jak se kdo si vyjádřil, vlastně Západ i Irán vlastně jsou součástí nějakého úplně jiného příběhu. Vypráví si o sobě a o své účasti v té válce trochu jiný příběh.
16: To bylo kolega Jan Fingerland. Honzo, děkuji.
15: Také děkuji, nashledanou.
14: Pojďme na domácí politickou scénu. Prezident, ústavní soud ani ústava demokracii nezaručí, varuje komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
17: Čím častěji se ve vzduchu vznáší sousloví kompetenční žaloba, tím víc se rozebírají jednotlivé články ústavy České republiky z roku 1993. Nejen právníci pitvají ošemetné odstavce, v nich se říká, že prezident jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ostatní členy vlády a zastupuje stát navenek. Musí se tedy ministrem stát každý, jehož jméno premiér na Pražský hrad přinese? A má hlava státu mířit do ciziny pouze na návštěvy, při nich se kladou věnce a vypouštějí stokrát vyřčené fráze, které prakticky nic neznamenají? Bývalý ústavní soudce Jan Filip k tomu poznamenal, že v ústavě je málo napsáno, ale hodně řečeno. Není žádoucí v ní explicitně.

0: vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti. Pokud nejvyšší reprezentant státu shledá, že navržený kandidát tyto zásady porušoval a mohl by tak činit i nadále, je jeho ústavním právem svůj podpis pod dekret nepřipojit. Jakkoliv podle čerstvého průzkumu agentury Stemmark až 83% lidí deklaruje, že zná alespoň některé z prezidentských pravomocí a 12% dokonce všechny, nic to nevypovídá o tom, co si pod nimi představují. Ku příkladu profesor práva Jan Kysela by přivítal verdikt konstitučního soudu v otázce onoho zastupování státu navenek. Zdá se zřejmé, že hlava státu jako součást exekutivní moci je spolutvůrcem zahraniční politiky země, avšak stejně tak je nepochybné, že je to vláda, kdo vytváří její koncepci a nese za ní odpovědnost vůči sněmovně. Není tedy představitelné, aby hlava státu odjela na zasedání jakéhokoliv mezinárodního orgánu a tam razila teze, které by byly v rozporu s vládní linií. I proto je vzdor šéfdiplomata Petra Macinky v kauze Ankara dětinský a výrazem čisté pomsty, nikoli logiky a porozumění duchu ústavy. Podstatné ovšem je, jak připomněl Jan Kysela v debatě časopisu Přítomnost, něco jiného. Ústava a její strážci představovaní 15 muži a ženami v taláru zmohou málo, pokud občané nebudou chtít demokracii bránit. Aktivně, skoro se sluší říct uvědoměle, s citem pro to, co je ještě přípustné a co nikoliv. Když jim to bude jedno, nepochybně se najdou politici, kteří k obrazu svému překroutí i odstavec 2 článku 9. Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Ze základního ústavního kamene se může stát pouhá věta oznamovací a zní tázací, protože kdo vlastně ví, co jsou to ty podstatné náležitosti. Česká ústava je dobře napsaná, systém vah a protivah, včetně dvoukomorového parlamentu, je robustní. Avšak zmíněné sociologické šetření ukázalo, že lidé vnímají hrad jako méně důležitý než dříve, zatímco role vlády posiluje. Může to být nicotný posun, ale ostražitost je na místě.
1: Říká komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Ministr zahraničí Petr Macinka zkritizoval setkání prezidenta republiky Petra Pavla s bavorským premiérem Markusem Södrem. Místo míru pěstuje Macinka rozeštvávající zahraniční politiku, tvrdí publicista Martin Fendrich. Tady jsou jeho argumenty.
2: Brno má za sebou svůj multižánrový festival, jehož cílem je vytvářet prostor pro otevřený dialog a setkávání. Meeting Brno 2026. Vášně vyvolal fakt, že se tam konalo setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na tuto akci přijel i bavorský premiér Markus Söder. Ten poté v neděli jednal na Pražském hradě s českým prezidentem Petrem Pavlem. To se nelíbilo Petru Macinkovi. Setkání obou státníků trvalo půl hodiny. Söder po něm na síti X napsal, že Bavorsko a Česko v posledních letech otevřeli novou kapitolu spolupráce. Budeme v ní i nadále pokračovat a prohlubovat, ji sdělil. Připomněl, že Česko i Bavorsko, jež bylo před revolucí součástí západního Německa, leželi na okrajích dvou bloků a v srdci Evropy dnes tvoří nové dějiny. Söder popsal přijetí na hradě jako završení sjezdu sudetských Němců v Brně, který podle něj vyslal důležitý signál pro svobodu a mír v Evropě. Zdůraznil, že žijeme ve světě, který se neustále mění a je sužován stále novými mezinárodními krizemi a válkami. Proto potřebujeme v Evropě jednotu. Dodám, že prezident Pavel festivalu Meeting Brno oficiálně udělil záštitu. Tento akt smíření podpořil už po třetí. Naopak, celá vládní koalice ANO, SPD a motoristů před akcí vyzvala její organizátory, zejména spolek Meeting Brno a vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili. Ministr zahraničí Macinka pozvání Södra na hrad kritizoval, cituji, já bych to asi nedělal zrovna u této příležitosti,

0: A v tento den, navíc to není jeho váhová kategorie prostě, to je tak váhová kategorie třeba plzeňského nebo karlovarského hejtmana. Kritizoval načasování spojené se setkáním sudeckých Němců, ale také přímo jednání se Södrem, protože podle něj není tak vysoko jako Petr Pavel. To je směšné. Babišova vládní koalice se často ohání ekonomikou, tak jen připomenu, že Bavorsko se svým HDP kolem 820 miliard eur představuje silnější ekonomiku než 20 ze 27 členských států Evropské unie, včetně nás. A žije tam o 2,5 milionu více obyvatel než u nás. Nejde o nevýznamnou spolkovou zem, ne, Söder není nízká váhová kategorie a je dobře, že na tyto hlouposti Petr Pavel nehraje. Český ministr zahraničí se podílel na odporu ke sjezdu sudeckých Němců v Brně. Nepochopil jeho smysl. Šlo o akt smíření, o budování společného míru. A mír je přeci tématem Babišovy vládní koalice. To oni stále vzývají mír na Ukrajině. A najednou je chyba setkání české hlavy státu se Södrem? Sledujeme absurdní, zcela účelový obrat. Premiér Babiš k akci v Brně řekl, že to opravdu není dobrý nápad. Spojil se s ex-prezidentem Zemanem, který proti sudeckým Němcům v Brně ostře vystoupil a brněnské voliče vyzval. Na podzim jsou komunální volby. Máte právo nevolit ty členy zastupitelstva města Brna, kteří souhlasili s konáním sudetoněmeckého sněmu. Rozeštvává. Babiš s Macinkou a Tomiem Okamurou se připojili nejen k Zemanovi, ale i k ex-prezidentovi Klausovi a komunistické europoslankyni Kateřině Konečné. I oni rozeštvávali, co se do nich vešlo. To je opravdu strašná zahraniční politika. Rozeštvávající a nesmiřitelná.
1: Slyšeli jste komentář publicisty Martina Fendricha.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Výbor pro obranu poslanecké sněmovny včera jednomyslně podpořil nominaci generála Miroslava Hlaváče do čela armády. Náčelníkem generálního štábu by se Hlaváč měl stát od července. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Ondřej Komrát.
3: Minulý týden při rozhodování vlády o kandidátovi na post náčelníka generálního štábu úplná shoda nepanovala, protože pro generálporučíka Miroslava Hlaváče, s jehož jménem evidentně přišel premiér Babiš, paradoxně nezvedl ruku ministr obrany Zuna, zástupce SPD, který už předtím konzultoval jiné případné nástupce končícího armádního generála Řehky s prezidentem Pavlem. Ten totiž podle ústavy nejvyššího vojenského velitele do funkce jmenuje. Zuna byl pro něho překvapivým tahem zaskočený a mohl si celkem právě myslet, že šlo o demonstraci premiérovy váhy, ale nezbylo mu než výsledek akceptovat. Dost na tom, že mu kritický Babiš mluví do chystané nové armádní koncepce. Nicméně tuto středu Zuna korektně Hlaváče představil sněmovnímu výboru pro obranu, který tentokrát hlasoval pro příštího náčelníka 100%. A k dosavadnímu Řehkovu nejbližšímu podřízenému se vyjadřovali pozitivně i opoziční poslanci, včetně ex-ministryně obrany Černochové, jejíž vztahy s Řehkou zejména v posledním roce předchozí vlády slyšitelně skřípaly. Nic dramatického se tedy neděje. Hlaváč se úřadu, který ostatně dobře zná, má ujmout posledního června a začít pracovat na svých plánech, které ovšem souvisí s požadavky velení NATO, hlavně na dobudování tak řečené těžké brigády, čili 7. mechanizované, která by měla být nově vyzbrojena moderními tanky, pásovými pěchotními vozidly, dělostřeleckými systémy a tak dále. K technice jsou ale samozřejmě třeba i lidé a armáda potřebuje zvýšit počty vojáků, což je mimochodem také předmětem neschod ministra s premiérem, který si představuje ambicioznější plány, než zatím Zuna prezentoval. Někoho možná překvapuje, že se Andrej Babiš angažuje ve výhledech rezortu obrany, ale možná chce mimo jiné předvést směrem k centrále NATO, že jeho vláda sice letos asi přece jen nevydá na obranu ona stále dokola přemílaná 2% HDP, nicméně on sám se o budoucnost armády velmi intenzivně zajímá a nebere napjatou geopolitickou situaci na lehkou váhu, jako dřív, kdy se stále zaklínal slovem mír. Ostatně přichází co chvíli s kreativními nápady, jak finanční požadavek aliance naplnit. Začleněním karlovarského letiště pod armádu, prodejem pardubického výrobce výbušnin explozie v časech více válek na planetě dost atraktivního. A vymyslel post vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO, jim se přednedávnem stal zkušený diplomat Jakub Landovský. Nový armádní velitel by tedy mohl získat pocit, že má v Babišovi cosi jako spojence.
4: Uzavřel kolega Ondřej Konrád. Rusko vyhrožuje Arménii. Pokud Jerevan bude pokračovat ve zbližování s Evropskou unií, hrozí Moskva úplným zastavením dodávek, především zemního plynu a ropy. Vyplývá to podle listu Komersant z dopisu ruského ministra energetiky Sergeje Civiljova arménskému ministerstvu infrastruktury. Více komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
5: Jestliže Jerevan bude dál trvat na zbližování s evropskými strukturami, Rusko by mohlo pozastavit či na dobro zrušit dohodu, která Arménii od roku 2013 zaručuje bezcelní dovoz ruského zemního plynu, ropy či například surových diamantů. Takto nedvojsmyslně formuluje ministr Civiljov ruskou pohrůžku. Podle něj Moskva setrvání u příslušné smlouvy považuje za nemožné, protože Jerevan činí stále další a další konkrétní kroky na cestě prohlubování vzájemné arménsko-evropské spolupráce. To ale není všechno. Týžden se ozval i místopředseda ruské státní dumy Petr Tolstoj, který upozornil, že Rusko by mohlo mnoha Arménům zrušit trvalý pobyt na svém území bez příslušné registrace a zároveň i zjednodušení proces jejich zaměstnávání. Pro mnohé arménské rodiny žijící doma v zemi pod Araratem by to byla pohroma, protože jejich živitelé často dlouhá léta pracují právě v Rusku, posílají peníze domů a pomáhají tak nejen svým nejbližším, ale i arménské ekonomice. Už na samém začátku května byl v Rusku také značně omezen dovoz arménského ovoce a zeleniny a také vína a lihovin. 9. května v rámci oslav dne vítězství pak sám Vladimír Putin prohlásil, že Jerevan se musí rozhodnout, zda chce směřovat do Evropské unie anebo dál zůstat v postsovětském Eurazijském ekonomickém svazu. Korunu obavám Moskvy z případného rozchodu s Jerevanem nasadil americký ministr zahraničí Marco Rubio. Ten se 26. května v Arménii zastavil na krátké návštěvě a přímo na jerevanském letišti Zvartnoc se svým zdejším partnerem Mirzojanem podepsal celý balík dokumentů také o dalším zbližování USA a Arménie. Toto vše se odehrává těsně před arménskými parlamentními volbami. Ty proběhnou už 7. června a zřejmě definitivně rozhodnou o tom, zda se Arménie pod vedením současného premiéra Nikola Pašiniana opravdu na dobro vydá směrem na západ, či zda nějakou váhu stále ještě mají síly, které si život země bez jisté ruské patronace nedokáží představit. Stále tu totiž ještě žijí lidé, kteří pod vlivem staleté historie poukazují na ochranu ze strany velkého ruského souseda před vlivem Turecka, které se v tomto regionu v posledních letech definitivně stalo regionální velmocí. Vzpomínky na krutou tureckou genocídu z roku 1915 a naopak vědomí staleté křesťanské sounáležitosti jsou zkrátka u části Arménů stále ještě živé.
1: O ruské výhrušce Arménii hovořil Libor Dvořák. Hlava katolické církve papež Lev XIV. Vydal svou první encykliku, tedy okružní list obsahující poučení papeže o církevních zásadách v závažných otázkách víry a mravů. Věnuje se v ní umělé inteligenci a varuje před dezinformacemi. Slovo má dramaturg náboženského vysílání České televize Martin Horálek.
6: Když byl 8. května 2025 zvolen Robert Francis Prévost papežem, mnohé překvapil už výběrem svého jména. Přízvisko Lev si nikdo nezvolil přes 100 let. Lev 14. tak naznačil, že chce navázat na papeže Lva 13. Ten vládl na konci 19. století. Rychlý nástup nových výrobních technologií měl tehdy za následek řadu sociálních otřesů. Reakcí katolické církve byla encyklika Rerum Novarum. Ta se stala základním dokumentem sociálního učení na mnoho dalších let. Přesně po 135 letech od vydání Rerum Novarum zveřejnil papež Lev XIV. Svou první encykliku s názvem Magnifica Humanitas. Znovu přitom zdůraznil souvislost se svým jmenovcem a s výzvami, kterým církev čelí v období přelomových technologických změn. Cituji: Dnes čelíme transformaci podobného rozsahu s možná ještě většími důsledky. Umělá inteligence již zasahuje do mnoha oblastí našeho života a ovlivňuje rozhodnutí, která dávají tvar lidskému soužití. Dramaticky se mění také způsob vedení války, stejně jako někdejší papež Lev cítím, že mi byl svěřen úkol nahlížet na další obrovskou transformaci očima víry, s jasností rozumu, s otevřeností k tajemství. Shrnul papež své motivace. Lev 14. má sice matematické vzdělání a podle svědectví jeho spolupracovníků ví o algoritmech AI mnohem více, než je mezi klérem běžné. Jeho encyklika nicméně nepřináší žádná konkrétní technologická doporučení. Opět cituji: Nesnažíme se nahradit ty, kdo mají odborné znalosti. Přinášíme však moudrost ohledně toho, co je lidské, kterou naše současná doba zoufale potřebuje, uvedl papež. Současně zdůraznil, že sepsání textu předcházel bezpočet konzultací s vědci a inženýry, ale také třeba s politiky nebo s rodiči a učiteli. Škála oborů a sociálních skupin, které rychlý nástup AI zásadně ovlivní, je prakticky nekonečná. Ostatně i to je důvod, proč nová encyklika vznikla. Monopol velkých technologických společností, manipulace s informacemi, sledování lidí a ztráta soukromí, automatizace práce bez ochrany zaměstnanců nebo používání AI ve válečných konfliktech, zejména pak využívání autonomních zbraní. To jsou podle papeže hlavní rizika doby digitální nerovnosti. Volá po důsledné právní a etické regulaci systémů, stejně jako po nutnosti neustálého vzdělávání uživatelů. V té souvislosti také výslovně zmiňuje nezastupitelnou úlohu kritické žurnalistiky, která může být důležitým kontrolním mechanismem. Nezapomněl ani na ekologický rozměr nástupu AI. Kromě toho, že sama spotřebovává velké množství vody a energie, těží i z novodobého otroctví lidí, kteří v nelidských podmínkách získávají nerostné suroviny nutné k výrobě technologických zařízení. Na detailní hodnocení celé encykliky je brzy. Rozhodně je nepřehlédnutelným signálem, že katolická církev chce být součástí debaty o směřování lidstva v období digitální revoluce. Co bude prosazovat a čí zájmy hájit, trefně vystihuje poslední citát ze zmíněné encykliky. Pro algoritmus je chyba vadou. Pro člověka může být chyba začátkem proměny.
4: Komentářem Martina Horálka končí čtvrteční Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Schwarz.
2: Interview Plus. Kdo má největší šance stát se po odvolaném Robinu Bénišovi novým ředitelem Krkonošského národního parku? Čeho nebo koho se obávají starostové podkrkonošských měst a obcí? Co nejvyšší české hory potřebují? Hostem Pavlíny Nečáskové bude senátor z hnutí STAN a starosta Vrchlabí Jan Sobotka.
7: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
8: Co je to státní dluh?
7: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
8: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
9: Bylo 6 hodin, je pátek 29. května, tady je Ranní plus, dobré ráno vám přeje Martina Mašková
10: a Lukáš Matuška.
7: Český rozhlas Plus.
10: Tady je náš úvodní tematický výběr. Proč raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu?
9: Za co Evropská komise uložila čínské platformě Temu pokutu ve výši 200 milionů eur?
11: A docházíme opakovaně k závěrům, že se u těchto výrobků objevují právě nebezpečné látky, rizikové materiály.
10: A jak se změnily podmínky programu Nová zelená úspora?
9: Teď jsou tady zprávy a s nimi Martin Matějka.
12: Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek České televizi. To řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. A Kulhánek je českým vyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Ve funkci vystřídá Miloslava Staška. Pomoc lidem v bytové nouzi by mohly částečně řešit i úřady práce. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Schvalovat by ji měli poslanci na dnešní mimořádné schůzi. Novela taky zavádí kontaktní místa na pomoc pro lidi s bytovou nouzí ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Kdo na podporu dosáhne, popisuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
13: Nově nastavuje limit na trojnásobek životního minima pro osoby ve specifických situacích, jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo osoby v rozvodovém řízení. Pro oběti domácího násilí není stanoven žádný limit. Ty budou podpořeny vždy. Nově také zavádí možnosti individuálního posouzení.
12: Opozice kritizuje částečný přesun agendy na úřady práce. Podle starostů jde o přetížená pracoviště, kde chybí proškolení pracovníci k podpoře bydlení. Na americké Floridě vybuchla vesmírná raketa společnosti Blue Origin. Podle společnosti vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem při rozsáhlé explozi nebyl nikdo zraněn. Těžká nosná raketa New Glenn byla v době výbuchu na odpalovací rampě. Explodovala při zážehovém testu před startem rakety. Ten byl plánován na příští týden. Další podrobné informace přidáme v Ranním plusu hned po zprávách. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém se má dnes setkat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Béma nahradí Dita Protopopová, ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. BEM varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
14: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomit si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
12: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostor pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Například organizace Arnika kritizuje, že v plánu je málo prostoru pro školy, školky a zdravotní a sociální zařízení. Státní agentura CzechInvest podpořila v prvním kole programu akcelerace startupů 90 začínajících českých firm. Jejich snahu o vstup na zahraniční trhy podpořila celkem 160 miliony korun. Podle generálního ředitele CzechInvestu Jana Michala tyto prostředky startupům pomáhají překonat takzvané údolí smrti, než získají první klienty.
15: To znamená formou menšího grantu, no a potom pomáháme také napojováním na mentory, to znamená lidi, kteří už mají zkušenost vlastně z podobného druhu biznisu.
12: Program akcelerace startupů financoval CzechInvest z národního plánu obnovy, tedy z unijních peněz. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Další projekt na podporu startupů už CzechInvest připravuje. Řidiči dnes nejspíš mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín je o 58 haléřů nižší než ve čtvrtek. Čerpací stanice prodávají litr benzínu maximálně za 43 korun a 58 haléřů. Levnější je i nafta, a to o 59 haléřů. Litr řidiči na koupí za maximálně 40 korun a 26 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Návrat na svobodu má vězňům usnadnit připravovaná platforma s názvem Pro výstup. Vývoj webového portálu zaštítili asociace organizací v oblasti vězeňství a vězeňská služba. Snaží se dostat služby k vězňům tak, aby se do společnosti začlenili a do vězení se nevraceli. V Česku je totiž dlouhodobě jedna z nejvyšších recidiv v Evropě. S čím by měl portál pomoct, říká plukovník vězeňské služby Jonáš Lučný.
16: Vězeňská služba má bezmála 300 spolupráci s cca ze 70 organizacemi nestátního sektoru. Je snaha o to, aby právě všechny ty oblasti měla ideálně pokryté, nicméně jsou tady silné regionální nerovnosti, například Morava není tak dobře zajištěná jako například Čechy.
12: Webový rozcestník budou až do konce léta testovat ve třech věznicích. Nabízí pomoc třeba s hledáním bydlení, práce, oddlužením, závislostmi nebo navazováním lepších vztahů s rodinou. Rakouský soud poslal na 15 let do vězení muže, který plánoval útok na koncert americké zpěvačky Taylor Swift, informovali o tom agentury APA a DPA. Muž se k plánování útoku před soudem přiznal a uvedl, že je mu to líto. V roce 2024 chtěl zaútočit před stadionem, kde se měl konat koncert. Jeho plány ale překazily rakouské úřady. Swift tehdy preventivně zrušila všechna svá vystoupení v Rakousku. A Jihomoravský kraj chystá pro letošní sezónu rozšíření sítě cyklostezek o několik nových úseků. Rozdělí přes 30 milionů korun, které pomůžou dokončit třeba klíčovou část trasy mezi Brnem a Vídní nebo novou stezku z Imančic do Dolních Kounic. Pro turisty se navíc v Moravském krasu připravuje speciální pivovarská stezka, doplňuje ředitelka Jihomoravské centrály cestovního ruchu Martina Grůzová.
17: Cyklistika je důležitou součástí cestovního ruchu na Jižní Moravě. Pro návštěvníky připravujeme tipy na konkrétní trasy. K nejoblíbenějším trasám patří cyklostezka podél Baťova kanálu, síť moravských vinařských stezek a taky páteřní trasa spojující Brno s Vídní.
12: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Vyškova popojíždí kamiony už před Ostravačicemi a brzdí na kilometru 178 a sunou se až do omezení v Brně u sjezdu na dálnici D2. Osobní auta zatím jedou plynule bez zdržení. Na dálnici D4 ve směru ze Strakonic do Prahy zbystřete za sjezdem na Mirovice. Na 56. kilometru zastavilo v odstavném pruhu nepojízdné nákladní vozidlo, zasahuje ale i do pravého průjezdní je tak pouze levý pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Teď nad ránem je jasno, ale taky chladno, ochladilo se na 9 až 5 stupňů, přes den pak bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost a teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
18: Posloucháte Ranní plus.
19: V 6 hodin a 8 minut s Martinou Maškovou a Lukášem Matoškou. Raketa americké vesmírné společnosti Blue Origin při testu explodovala na startovací rampě, ve stroji nikdo nebyl a všichni vědci a experti jsou v pořádku, ujistila firma. Těžká nosná raketa New Glenn vybuchla při zážehovém testu před letem rakety do vesmíru. Ten byl plánovaný na příští týden. Ve studiu je náš zahraniční redaktor Jiří Chábera. Dobré ráno.
20: Dobré ráno.
19: Co přesně se to stalo?
20: Tak sama společnost Blue Origin to komentuje tak, že se jedná o anomálii. Přesná příčina havárie zatím není jasná, určitě bude předmětem vyšetřování. Výbuch otřásl domy v okolí a, jak to popsala třeba agentura AP, zbarvil oblohu do oranžova. Žádné další nebezpečí už ale nikomu nehrozí. Na internetu se krátce po té explozi objevily taky první snímky a videa velké ohnivé koule nad tím známým kosmodromem Cape Canaveral na Floridě. K incidentu se vyjádřil už taky třeba šéf společnosti a bývalý nejbohatší muž na světě Jeff Bezos. Na síti X napsal, že dnešní den je pro firmu i pro něj osobně velmi obtížný, ale že všechno postaví znovu a co nevidět se vrátí k letům do vesmíru, protože to podle něj stojí za to.
19: K testu, jak jsme říkali, použila společnost raketu New Glenn. Letos v dubnu je ale společnost kvůli poruše motoru musela opravovat. Pozastaví teď firma její používání úplně?
20: Vypadá to tak a myslí si to taky třeba technologický server TechCrunch. Raketa New Glenn, mimochodem pojmenovaná po prvním americkém astronautovi, který obletěl Zemi, Johnu Glennovi, poprvé odstartovala do vesmíru loni v lednu. Srovnatelná je třeba s raketami Falcon Heavy od společnosti SpaceX nebo z Ariane 6, kterou vyvinula a vyrobila Evropská kosmická agentura.
19: Těmto společnostem, předpokládám, chtěla firma Blue Origin miliardáře Bezose konkurovat?
20: Přesně tak. Za posledních 10 let od vývoje rakety investovala firma miliardy a miliardy dolarů. Hlavně do toho, aby konkurovala flotile raket Falcon firmy SpaceX amerického miliardáře Elona Muska. Ten už se k tomu dnešnímu nepovedenému testu vyjádřil také. Na síti X napsal doslova, že ta událost je velmi nešťastná a že rakety jsou složité. New Glenn, stejně jako Falcon, se liší tím, že se sami dokážou vrátit na zem, na moře, na moři plave plošina, raketa na ní přistane, respektive měla by přistát. Společnost Blue Origin tu znovu použitelnost rakety pořád ještě testuje a velmi aktivně řeší. Přistání se New Glennu totiž povedlo pouze dvakrát z celkem těch zatím 4 letů nebo testů. Letos přitom raketa měla startovat celkem 12 a do vesmíru měla taky dopravit několik desítek satelitů sítě Amazon Leo, což je vlastně konkurent Starlinku Elona Muska. To všechno se tedy teď ale odkládá a nejdřív bude muset firma Blue Origin zjistit, co se vlastně přesně stalo a všechno napravit, aby se podobné výbuchy neopakovaly. Mimochodem, na začátku tohoto týdne americká společnost NASA zadala Blue Origin, společnosti Blue Origin, zakázku v hodnotě 188 milionů dolarů, to jsou asi 4 miliardy korun, na dopravu roverů, takzvaný jezdítek, si můžeme představit na povrch měsíce. Pomocí jejich bezpilotního nákladního měsíčního modulu Mark 1 v rámci těch širších měsíčních průzkumných misí NASA, jak byl Artemis 1 a teď tedy Artemis 2.
19: Tolik Jiří Chábera, náš zahraniční redaktor. Děkujeme.
20: Slyšenou.
21: Posloucháte Ranní plus. Evropská komise uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur za porušení nařízení o digitálních službách. Podle vyjádření Evropské komise Temu s velkou pravděpodobností nabízí nebezpečné zboží a porušila unijní pravidla, když nedokázala řádně identifikovat a posoudit rizika, která jsou spojená s nabídkou nelegálních produktů. Testovaly se třeba elektronická zařízení nebo dětské hračky. Kolega Vladimír Krot se zeptal Jana Sury, vedoucího právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test, k jakým výsledkům s kolegy došli.
11: Ta zjištění komise, respektive ta identifikovaná rizika, korespondují s těmi našimi závěry z našich vlastních testů výrobků, které jsme zakoupili na Temu nebo i podobných asijských tržištích. A právě vážné nedostatky jsme zaznamenali při zjišťování například chemických látek ve sluchátkách, dále v testech rychlovarných konvic, dudlíků pro děti, nebo teďka nejnověji i u dětských UV triček. A podobné zkušenosti mají také naši kolegové z evropských spotřebitelských organizací z Francie, Belgie, Dánska či Německa. Tam opakovaně testovali také různé výrobky, typicky dětské hračky, šperky nebo právě i nabíječky. A docházíme opakovaně k závěrům, že se u těchto výrobků objevují právě nebezpečné látky, rizikové materiály a jiné bezpečnostní problémy, což nás vede k závěru, že se nejedná o ojedinělá chybení, ale spíše o nějaký systémový problém.
0: B-Test se už předloni připojil ke stížnosti, kterou Evropská spotřebitelská organizace adresovala dozorovým orgánům a Evropské komisi. Dá se tedy dnes oznámené rozhodnutí o 200 milionové pokutě považovat i za odpověď na tento podnět?
11: Tak částečně ano, jelikož ono tady komise vyhodnotila zejména problém související s vyhodnocováním těch systémových rizik, které mohou vzniknout při provozu té platformy. Ta naše stížnost se ale týkala i dalších věcí, například algoritmů, které platforma používá, které mohou zesilovat ty samotné prvky platform. Jedná se o různé doporučovací systémy při propagaci těch výrobků, ale i třeba spolupráce s různými influencery a tak podobně. A tady bychom očekávali, že ještě bude navazovat nějaký další proces, který bude tyto problémy také adresovat.
0: No, jak si vysvětlit, že to šetření zahájené na podzim 2024 trvalo poměrně dlouhou dobu, že změna pokuta padla až teď?
11: No, co k tomu říct, jako spotřebitelé bychom si určitě zasloužili, aby tyto případy byly vyšetřeny a vyřešeny co nejrychleji. Na druhou stranu, v těchto situacích, v těchto případech vždy probíhá nějaký dialog mezi komisí a tou danou platformou. Ze strany komise samozřejmě dochází ke sběru dat, důkazů. Z vlastní zkušenosti také víme, jak náročné je třeba to testování výrobků. Takže ta délka toho řízení není určitě ideální. Na druhou stranu od té doby, kdy tyto případy těch největších platform řeší Evropská komise a nikoliv ty národní dozorové orgány, tak tam vidíme alespoň nějaký posun.
0: A jak mimořádná je výše udělené pokuty a vůbec jak mimořádný je ten případ v rámci unijní ochrany spotřebitelů?
11: Z tohoto hlediska se nejedná úplně o raritní rozhodnutí, protože třeba v loňském roce komise udělila pokutu společnosti Apple, případně společnosti Meta. Jednalo se o porušení, bylo nařízení DMA, čili Digital Markets Act, a tam v tom případě Apple například šlo o to, že společnost neumožňovala vývojářům směřovat ty svoje spotřebitele na alternativní nabídky mimo ten obchod s aplikacemi. Tady byla pokuta asi 500 milionů eur. V tom případě společnosti Meta, tam se zase jednalo o ten známý model, kdy společnost buď to po nás požadovala souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo abychom zaplatili za službu, která osobní údaje nezbírá. Tady chyběla nějaká reálná možnost volby spotřebitele a ta pokuta byla 200 milionová. Takže ano, zapadá to do té poslední rozhodovací činnosti komise.
0: Společnost Temu se brání, výši pokuty označuje za nepřiměřenou a upozorňuje, že v průběhu celého šetření spolupracovala s Evropskou komisí a cituji, od roku 24 podnikala další kroky k posílení hodnocení rizik správy platformy a ochrany uživatelů. Takže nedá se říct, že by ta varování vysloveně ignorovala?
11: Musím říct, že i ty naše zkušenosti s platformou Temu jsou takové, že platforma alespoň se snaží budit zdání, že máš skutečný zájem na tom, aby uvedla jak fungování té platformy, tak i to nabízené zboží do souladu s evropskými předpisy, ale proto, abychom to nebrali jenom jako šikovné PR z jejich strany a mohli to brát vážně, pak by bylo potřeba, aby skutečně jednala, zajistila bezpečnost nabízeného zboží, aby skutečně aktivně vyhledávala ty nedostatky, odstraňovala třeba problematické prodejce, a v tomto ohledu bychom si tu její aktivitu představovali ještě daleko větší.
0: Eurokomise dala společnosti Temu lhůtu do konce srpna, aby předložila akční plán na nápravu odstranění zmíněných rizik pro spotřebitele. Jak zní vaše základní doporučení pro potenciální zákazníky?
11: My bychom především doporučili, aby spotřebitelé na těchto platformách, a nejenom Temu, ale i třeba platformách jako Shein a podobné, aby především zvážili nákup těch výrobků, které třeba přichází do styku s pokožkou, vyvarovali se například kosmetiky, aby nenakupovali zde výrobky pro děti, jako jsou hračky, u kterých jsou ta zmíněná rizika největší. Dále třeba i ty výrobky, které se zapojují do elektřiny, to znamená různé nabíječky a tak podobně, a tady, aby upřednostnili raději specializované prodejce.
21: Jan Šura, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace DTS, mluvil s ním kolega Vladimír Kroc.
19: Teď je 6 hodin a 19 minut, máme pro vás stručné zprávy. Dron zasáhl dům v rumunském městě Galaty u hranic s Ukrajinou. Dům utrpěl značné škody. Dva lidé byli lehce zraněni, uvedla agentura Reuters s odvoláním na místní rozhlasovou stanici. Sněmovna by dnes měla schvalovat přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. A Spojené státy a Irán dosáhly velkého pokroku na cestě k dohodě o prodloužení příměří. Není ale jisté, kdy a zda ji americký prezident Donald Trump schválí. Uvedl to americký viceprezident J.D. Vance. Irán dosud žádnou dohodu nepotvrdil.
21: A 6 hodin a téměř 20 minut se podíváme na stránky zahraničních médií a zpravodajských serverů. Tak například katarská stanice Al Jazeera rozebírá to, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě, aby rozšířila kontrolu na 70% území pásma Gazy. Vychází z Netanyahova vystoupení pro izraelský Channel 12. V tuto chvíli mají izraelské složky pod kontrolou zhruba 2/3 území Gazy.
19: Izraelská armáda podle Al Jazeera zaslala v polovině března humanitárním organizacím mapy, ze kterých vyplývalo, že už rozšířila svou kontrolu za takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje oblasti enklávy okupované izraelskými jednotkami. Tato linie byla dohodnuta v rámci příměří zprostředkovaného Spojenými státy v říjnu loňského roku.
21: Navzdory příměří dosaženému právě loni pokračuje izraelské bombardování v Gaze. Al Jazeera napočítala od října do dubna přes 2000 porušení příměří z izraelské strany a konstatuje, že podle úřadu OSN pro humanitární záležitosti zůstává situace civilistů v pásmu Gazy kritická.
19: Evropská unie připravuje legislativu, která jí v případě nedostatku polovodičů umožní zasáhnout do evropských dodavatelských řetězců. Tématu se věnuje britský deník Financial Times s tím, že by to 27 mělo umožnit donutit výrobce čipů, aby upřednostnili unijní zásahy před stávajícími smlouvami.
21: Návrh zákona, se kterým se list seznámil, umožňuje i společné nákupy s cílem posílit vyjednávací pozici Evropské unie a zabránit konkurenci mezi členskými zeměmi. Kvůli napětí mezi Čínou a Spojenými státy rostou v Evropě obavy, že by se polovodiče mohly stát nástrojem ekonomického nátlaku. Tento pohled umocňuje závislost Evropy na Tchajvanu, co by dodavateli vysoce výkonných čipů, píše list Financial Times.
19: Zákon by Evropské komisi poskytl rozsáhlé pravomoci v případě nedostatku polovodičů, který by ohrozil dodávky zbraní, zdravotnických prostředků, digitální infrastruktury a dalších klíčových kategorií zboží. Financial Times dodávají, že legislativní balíček je součástí širšího úsilí bloku o snížení závislosti na Spojených státech a Číny prostřednictvím podpory evropských alternativ v odvětví od polovodičů po umělou inteligenci.
21: Španělsko stahuje svou podporu iniciativě vedené Francií, jejímž cílem je posílit obchodní obranné mechanismy vůči Číně. Uvedl to španělský ministr hospodářství a obchodu. Podle serveru Politico to znamená obrat v dosavadním postoji Madridu přísnějším obchodním opatřením Evropské unie namířeným proti Pekingu.
19: Španělsko je často považováno za jednoho z nejvíc pročínsky orientovaných členů 27. Premiér Pedro Sánchez navštívil Peking 4x za poslední 4 roky a jeho země patří mezi evropské státy nejvíc nakloněné čínským investicím, zejména v odvětví solárních panelů a automobilového průmyslu, upozorňuje server Politico.
21: Francouzští zákonodárci zrušili tzv. Černý zákoník, přijatý v roce 1685 za vlády krále Ludvíka XIV. Francouzský deník Le Monde píše, že tento zákoník stanovoval pravidla otroctví ve francouzských koloniích. Jeho zrušení bylo pochopitelně symbolické. Poslanci o něm rozhodli jednomyslně.
19: Paříž zrušila otroctví během francouzské revoluce v roce 1794, poté ho znovu zavedl Napoleon v roce 1802, aby bylo po necelých 50 letech znovu zrušeno. Samotný černý zákoník ale nebyl nikdy oficiálně zrušen. Až teď, uzavírá Le Monde a my uzavíráme náš výběr ze zahraničních médií.
21: Dozněl v 6 hodin a téměř 24 minut stále jste v Ranním plusu. Nový typ odolné rostliny testují vědci na území lomu ČSA na Mostecku, kde skončila těžba uhlí. Ozdobnice obrovská má pomoci obnovit narušenou půdu a v budoucnu by se mohla stát zdrojem biomasy, ze kterého se dají vyrábět třeba peletky na topení.
3: My tady připravujeme takové 4 brázdy, pak přijede speciální vrták a těma uděláme vlastně díry a do každé díry zasadíme malou vzrostlou rostlinku miskantu.
5: Řekla Milenka Žižková z Ústecké univerzity Fakulty životního prostředí. Spolu se zahraničními studenty připravují na testovacím poli půdu pro zasazení ozdobnice. Proč vědci testují právě ozdobnici obrovskou, mi řekl Josef Trégl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
22: Miskantus giganteus, nebo česky ozdobnice obrovská, tráva, příbuzná třeba cukrové třtině nebo kukuřici, roste až 4 metry a produkuje nějakých 50 tun suché biomasy za rok.
5: Místo po těžbě uhlí si vědci vybrali kvůli nižší kvalitě zdejší půdy.
22: Je to postěžební lokalita chudá půda, navíc pod Krušnýma horama máme jaksi sucho, srážkový stín. Budeme rádi, když nám aspoň něco vyroste a uvidíme, jak to bude s tím dál.
5: Ozdobnice obrovská je invazivní druh, který například na jihu Čech dělá starosti ochráncům přírody i zahrádkářům. To ale u druhu vysazované na území uhelného lomu podle Josefa Trégla nehrozí.
22: Tahle ta rostlina je hybrid, takže netvoří semena, to znamená, že by neměla být invazivní. Nicméně používám záměrně teda podmiňovací způsob, protože jsou nějaké zprávy o tom, že se někde v přírodě už objevil Miscanthus giganteus, není jasný, jak se tam úplně dostal bez semen. Bez těch semen jako nehrozí, že tady zafouká vítr a bude tady Miscanthus po celém Ústeckém kraji, ale ono by se to, když tak šířilo, tak jako postupně kousek po kousku a to budeme sledovat.
5: Vysazeno bude 2000 sazenic na ploše 1 km². Rostlina by mohla mít podle vědců široké využití.
22: Ze standardních podmínkách ta rostlina dosahuje dospělosti tak za 3 až 4 roky, takže tady to budou spíš ty 4, nebo jestli vůbec. Každopádně je to prostě normální, vlastně trošku dřevnatější sláma, aby se dalo říct. Jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat paletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír a zkoušeli jsme z toho dělat taky nějaký vlákna a zkoušeli jsme z toho dělat i nějakou izolaci.
5: Pokud se ozdobnici obrovské bude v lomu ČSA dařit, mohou ji následně využít při rekultivacích i v okolních lomech, říká Vít Kopecký za těžařskou skupinu 7.
23: Těch výsypek tady ještě řada po okolí v regionu. Nemusí to být vlastně použito jenom námi, například na lomu Vršany, kde ještě třeba bychom to právě využít mohli, ale například to můžou využít kolegové v severočeských dolech, na dolech Bílina a nástup Tušimice.
5: Už v červenci by mohlo být zřejmé, jestli se ozdobnici ve srážkovém stínu Krušných hor daří. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
19: Je 6 hodin 26 minut. Hurvínkovi je letos už 100 let, přesto zůstává malým uličníkem. Nově je taky držitelem Zlatého střevíčku, prestižního ocenění prezidenta Zlín Film Festivalu. Cenu převzali za loutku její vodič David Janošek a Martin Trecha, který je hlasem Hurvínka.
1: Hurvínek převzal zlatý střevíček, prestižní ocenění zlínského festivalu. Jak se toho považuje?
2: No považuje, to je dobrý slovo. Je to těžký jako blázen.
4: Jo, jo, měl jste to někdy v ruce? My mysleli, jak si to vezmeme do tlapek a vůbec ne.
2: Táhli jsme to všichni, i s těma nahoře.
4: Jo, jo, ty to taky nemohli unést, takže je to opravdu těžká zodpovědnost nyní.
1: Říká Martin Trecha, hlasy Hurvínka a Spejbla k ocenění zlatý střevíček. Hurvínek je z lipového dřeva. Proč vlastně je Hurvínek z lípy?
6: No ta lípa splňuje několik vlastností. Jednak to dřevo je docela pevný, zároveň se z něho ale dobře řeže, protože je měkký a je velmi lehký, takže pro nás samozřejmě ta loutka, když je vyrobená potom dohromady z těch několika dílů, tak ta váha přece jenom nabide, ty loutky mají kolem 2 až 3, někdy 4, někdy 5 kilo, takže samozřejmě ta váha je pro nás rozhodující pro to ovládání. No a my samozřejmě taky říkáme, že je to náš národní strom a vzhledem k tomu, že Spejbl s Hurvínkem jsou docela národní poklad, tak ta lípa je absolutně adekvátní.
1: To jsou slova Davida Janoška, Hurvínkova loutkovodiče. Jak se vlastně proměnil vztah Spejbla a Hurvínka za těch 100 let? Je to pořád tak, že ten Hurvínek je ten mazaný synek a Spejbl přihlouplý taťulda?
2: No jak se to proměnilo, to se zeptejte taťuldy.
4: Ne, ne, to si zeptejte Hurvajze.
2: Ne, taťuldy.
4: Hurvajze.
2: Říkal jsem, no prostě takhle.
1: A jak to vnímá Martin Trecha?
24: Toho neznáme. Jo, pardon, tak já si na chvilku vezmu slovo. Když se podíváme jenom, dejme tomu, co je v záznamech pár let zpátky, tak se to prostě zrychluje všechno akorát. Jinak děcka prostě reagují pěkně pořád a je to ta největší odměna, když se tam řežou smíchy a je to plné divadlo.
1: Jaký typ humoru si ještě může člověk s Hurvínkem dovolit?
24: Já mám právě pocit, že s Hurvínkem si opravdu člověk může dovolit víc než normálně. Škoda, že to tak je, ale je to tak, ale pořád prostě beru, že jsme ti Češi, kteří tu hranici mají hodně posunutou. Nevím, jestli se to nevyvíjí jako tím směrem americkým, že je všechno čím dál větší tabu, ale doufám, že ne a že právě dokud to bereme jako humor, tak se o těch věcech dá bavit.
1: Zlatý střevíček má od večera i druhého držitele. Je jím filmový režisér, producent a výkonný ředitel ČTDčko Petr Koliha. V minulosti byl také uměleckým ředitelem zlínského festivalu. Dnešní druhý festivalový den bude patřit takzvaným Young Stars. Nadějní mladí herci tradičně zasadí ve Zlíně svůj strom. Tentokrát na netradičním místě, v areálu zoologické zahrady. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.
21: Posloucháte Český rozhlas Plus, co například uslyšíte po 7:30, tedy další půl hodině našeho vysílání. Estonsko je považováno za lídra v digitalizaci, ale také ve schopnosti reagovat na kybernetické hrozby. Je něco, v čem se Česká republika může inspirovat, v čem ho ale také předhání, to řešila konference SciCon v Tallinnu, kde vystoupil i prezident Petr Pavel.
19: Dobré ráno, jsou tady zprávy a s nimi Martin Matějka.
7: Český rozhlas Plus.
12: Pomoc lidem v bytové nouzi by se měla částečně přesunout na úřady práce, počítá s tím vládní novela, o které by dnes měli rozhodnout poslanci na mimořádné schůzi. A částečný přesun agendy na úřady práce kritizuje opozice. Třeba podle hnutí STAN jsou přetížené a taky na ně chybí lidé pro školení k poradenství o podpoře bydlení. Vládní novela taky zavádí kontaktní místa ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes bude ve Washingtonu jednat se svým pákistánským protějškem Ishakem Darem. Jeho země zprostředkovává hovory mezi Iránem a Spojenými státy o cestě k trvalé mírové smlouvě. Státy teď jednají o takzvaném memorandu o porozumění. Dokument má být základem mimo jiné i pro další jednání o iránském jaderném programu. Podle amerického viceprezidenta J.D. Vance ještě není dohoda hotová, ale je velmi blízko. Státní agentura CzechInvest podpořila v prvním kole programu akcelerace startupů 90 začínající českých firm. Rozdělila mezi ně 160 milionů korun. Program má firmy připravit na úspěšný vstup na zahraniční trhy. CzechInvest ho financuje z národního plánu obnovy. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Češi od dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe i takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v porovnání s dalšími státy vede v porovnání daňové zátěže dobře. Třeba na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. S hledáním bydlení nebo práce má propuštěným vězňům pomáhat nová platforma a cílem chystaného webu Pro výstup je, aby odsouzení zůstali na svobodě i po odpykání trestu. Do vězení se totiž vrací 7 z 10 propuštěných lidí, uvádí to asociace organizací v oblasti vězeňství, která společně s vězeňskou službou zaštiťuje vývoj platformy. Web poradí třeba i s pomocí ohledně oddlužení nebo závislostí. A přesně před 60 lety se v hlavním městě Mexika poprvé otevřel aztécký stadion s kapacitou přes 100 000 míst, jedním z největších fotbalových stadionů na světě. Za svou historii hostil zápasy světového šampionátu v letech 1970 a 1986. Aztécký stadion v Mexico City má za sebou dvouletou přestavbu. Letos 11. června se na něm uskuteční první zápas mistrovství světa ve fotbale mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou. Šampionát hostí taky Spojené státy a Kanada. Na dálnici D1 na trase Praha-Vyškov přetrvává dlouhé zdržení pro kamiony, a to v okolí Ostrovačic. Délka kolony se mění podle intenzity provozu. Aktuálně se v pravém pruhu brzdí zhruba na kilometru 177, u Kývalky na kilometru 182 chvílemi zpomalují i osobní auta v levém pruhu. Ve směru od Vyškova se naopak jede plynule, stejně tak na dálnici D2 od Bratislavy. Klid panuje i na dálnicích v okolí hlavního města. Pokud se teď pohybujete v oblasti Nových Butovic, potíže čekejte v křížení Radlické a Jeremiášovy ulice. Uprostřed křižovatky se srazila dvě osobní auta, výrazně blokují provoz, čekejte tak kratší zdržení ze všech směrů. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude slunečno a teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
18: Posloucháte Ranní plus.
21: Dnes s Lukášem Matoškou a Martinou Maškovou. Více než 40% českých domácností chová psa. Na jejich majitele čeká už v příštích týdnech velmi důležitá změna. Píše o tom česká média, nejen o tom pochopitelně, ale média dnes procházel. Redaktor Hospodářských novin a spoluautor podcastu Bruselský diktát Ondřej Houska. Ondřej, dobré jitro.
8: Hezké ráno.
21: Začneme ve školách. Do nich nesmíme příliš brzy pustit umělou inteligenci, protože by dětem ublížila, říká aktuální nositel Nobelovy ceny za ekonomii. Proč je k AI ve školství skeptický?
8: Děti se ve školách nejdřív musí naučit, jak se vůbec učit, říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny Philippe Aguillon, francouzský ekonom a držitel Nobelovy ceny za ekonomii, kterou dostal loni. Považuji za naprosto zásadní, říká Aguillon, aby podstatná část školní docházky probíhala zcela bez AI, aby se děti sami naučili číst, psát a samostatně logicky myslet a řešit problémy.
21: Umělá inteligence tedy podle Philippa Aguillona je nebo není pro společnost také hrozbou?
8: Hrozbou není, vidí v ní naopak obrovský potenciál. AI zásadně promění ekonomiku i pracovní trh. Spousta míst zanikne a některá povolání už nebudou potřeba, ale to neznamená, že jsme odsouzeni k masové nezaměstnanosti. Aguillon říká, AI nová pracovní místa taky vytváří. Firmy, které ji zavádějí, se stávají produktivnějšími a tím pádem i konkurenceschopnějšími. To zvyšuje poptávku po jejich produktech, což je nutí najímat další lidi, říkáme tomu efekt produktivity. Navíc bude AI generovat mnohem více nových nápadů a nové nápady znamenají nová pracovní místa, zdůrazňuje Aguillon v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Nobelovu cenu za ekonomii získal za výzkum kreativní destrukce, napsal taky několik knih o podmínkách pro hospodářský růst a inovace. Takže ohledně umělé inteligence nepochybně jde o člověka, který ví, o čem mluví.
21: Češi patří k evropským národům, které chovají největší počet psů, aspoň tedy přepočteno na počet obyvatel, ale na majitele psů teď čekají velké změny, připadnou na ně nové povinnosti, jaké?
8: Už několik let musí být psi povinně čipováni, brzy ale začne fungovat povinná centrální evidence psů, do které bude nutné každé zvíře zapsat, píše web peníze.cz. Dnes tato povinnost neexistuje, evidencí je několik, ale žádná není skutečně centrální. A jak řečeno, majitele nikdo nenutí svého psa někam zaregistrovat.
21: Jaké dopady tedy bude mít ta změna, o které mluvíme?
8: Když se pes zaběhne, tak na základě čipu, který už dnes musí mít strážníci nebo další lidé, kteří ho najdou, nemusí vždy spolehlivě identifikovat, kdo je jeho majitelem. To se má změnit, protože na konci června končí testovací fáze zmíněného centrálního registru psů, píše web peníze.cz. Následně má začít platit povinnost zapsat psy do registru, a to s údaji, jako je třeba adresa nebo telefon majitele.
21: A tedy sami majitelé psů budou muset zvířata do registru zapisovat nebo ne?
8: Ne, to budou dělat hlavně veterináři. Nově narozený pes se má zapsat při čipování, zápis změny majitele nebo změny místa chovu se má řešit nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování. Pro starší psy by tedy přechod měl znamenat, že všichni majitelé poběží hned první den k veterináři. V praxi se budou údaje doplňovat postupně při běžných návštěvách ordinace. Další podrobnosti na peníze.cz.
21: Čeští hokejisté na mistrovství světa, jak víme, skončili ve čtvrtfinále, ale už za 14 dnů začíná další velká sportovní akce, mistrovství světa ve fotbale. Jak jeho průběh typuje jeden z nejlepších českých fotbalistů všech dob?
8: Podle Karla Poborského budou ze 4 semifinalistů hned 3 z Evropy. V rozhovoru pro Mladou frontu dnes favorizuje Francii, Španělsko, případně Anglii, i když její cestu turnajem vidí s otazníkem. Příjemně překvapit podle něj mohou Norové.
21: A český tým?
8: Podle Poborského by měl určitě postoupit ze skupiny. Ostatně los nám přál, utkáme se s Mexikem, Jižní Koreou a Jihoafrickou

0: Hezký den.
1: Teď je 6 hodin a 39 minut. Estonsko jako evropský lídr v digitalizaci. Česko zase jako premiant v ochraně utajovaných informací. Přestože obě země od sebe leží asi 1000 kilometrů, spojuje je stejná výzva. Bránit své obyvatele i instituce hybridním hrozbám, včetně těch v digitálním prostoru. I tomu se věnovala konference SciCon v Tallinnu, na které vystoupil prezident Petr Pavel.
2: Estonsko začalo digitální infrastrukturu budovat počátkem nového tisíciletí s povinnou elektronickou státní identitou, která začala platit v roce 2002. V roce 2003 už jsme měli e-estonský národní portál.
3: Říká Erika Prýmec ze společnosti e-Estonia s tím, že proces nebyl ani levným, ani populárním politickým programem. Vlády ale do procesu hned na začátku zapojily odborníky z akademického i soukromého sektoru, aby vytvořili systém, který by byl i pro ně jako uživatele, uživatelsky přístupný. Estonci jsou dnes plně digitální společností. Všechny administrativní služby jsou dostupné online. To sebou ale nese specifické hrozby.
2: Jsme vysoce digitální společností, ale digitální neznamená, že jsme stoprocentně v bezpečí, protože technologie mohou kdykoliv selhat. Co proti tomu dělat? Musíme vytvořit zabezpečení na několika úrovních, abychom minimalizovali dopad hrozeb. Ale hrozby tu budou vždy.
3: Právě o digitalizaci a hrozbách v digitálním prostoru mluvil na konferenci SciCon v Tallinnu prezident Petr Pavel. Řekl například, že spojenecké státy musí pokračovat v posilování schopností rozpoznávání, identifikace a eliminace sofistikovaných kyberútoků. Vyžaduje to podle něj spolupráci nejen na úrovni vlád, ale také akademických institucí, průmyslových a technologických společností.
4: S našimi estonskými protějšky spolupracujeme dlouhodobě. Ta spolupráce je velmi intenzivní, dlouhodobá. Troufnu si říct, že máme velmi přátelský vztah, který pomáhá v otevřenosti, pokud jde o sdílení třeba i citlivějších informací.
3: Říká ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr.
4: Máme se vzájemně v čem mnohé učit v některých oblastech, například digitalizace Estonsko bezesporu výrazně dál. Umožňuje jim to například více systematický přístup k zajišťování kybernetické bezpečnosti.
3: O způsobech zajištění bezpečnosti digitálního prostředí už mluví Erika Pírmec z e-Estonia.
2: Máme například velmi dobrý 3D monitoring našeho kybernetického prostoru. Na co jsme také velmi hrdí, je robustní stavba naší digitální infrastruktury. Náš systém navíc prošel mnoha zátěžovými testy. Ten první jsme prožili v roce 2007.
3: Tehdy se Estonsko stalo cílem masivních kybernetických útoků. Příčinou bylo odstranění sovětského památníku z centra Tallinnu. Následkem bylo vyřazení webů mnoha estonských státních institucí. Estonsko útoky připisuje Rusku.
4: To bezesporu pomohlo v tom, jak rychle a v jaké míře se ta digitalizace zde v Estonsku podařila, protože začínali prakticky na zelené louce a měli díky tomu možné si navrhnout některá řešení opravdu systematicky od základu.
3: Dodává Lukáš Kintr. I po téměř 20 letech od masivních kybernetických útoků na estonské systémy zůstává Rusko největší bezpečnostní hrozbou pro kybernetický prostor nejen Estonska, ale také České republiky a dalších evropských států. Stále aktivnější jsou ale také útočníci z prostředí Čínské lidové republiky, méně, ale přeci také z Iránu a Severní Koreje. Z Tallinnu a Tartu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus. Nová zelená úspora mění podmínky. Oblíbený program na podporu zateplování, výměnu kotle nebo instalaci fotovoltaiky nabídne lidem bezúročné půjčky. Na přímé dotace, tedy podporu, která se na rozdíl od půjček nesplácí, dosáhnou už jen nízkopříjmové domácnosti. Stát vyčlenil na celý projekt do roku 2029 celkem až 50 miliard korun.
6: Na rodinný dům úvěr bez úroku až do 2 milionů korun, na byt až 750 tisíc korun. To jsou mantinely, které žadatelům určilo Ministerstvo životního prostředí. Nárok na přímou dotaci mají nově jen nízkopříjmové domácnosti. Ty v podprogramu Nová zelená úsporám Light můžou získat až 400 tisíc. Podle ministra životního prostředí Igora Černého

0: červeného z motoristů, teď má stát právě na ně vyčleněné 2 miliardy korun.
1: Pokud by hrozilo, že ty 2 miliardy nestačí, tak samozřejmě my to postupně budeme navyšovat.
0: Domácnosti můžou úvěry získat se splatností od 10 do 25 let. Jejich bezúročnost má po celou dobu garantovat stát, popisuje ministr Červený.
1: My víme, že postupně budeme získávat finanční zdroje z investiční Evropské banky a ty právě rozložíme v čase tak, abychom byli schopni vlastně ufinancovávat právě ty úrokové sazby toho DPSN minimálně vlastně po dobu těch 15 let a my za něj vlastně tuhleto věc budeme plnohodnotně po celou dobu platit.
0: Podle Červeného se lidem bezúročný úvěr vyplatí, ukazuje to na modelovém příkladu rodinného domu v horší energetické třídě.
1: Kdybyste si nastavili to splácení pouze na 10 let, od 5. roku jste výrazně v plusu, protože to zateplení má ten hlavní efekt pro naše domácnosti a to znamená, šetří to finanční zdroje právě za ty vysoké energie, které jsou teďka právě z důvodu vykolisání v rámci geopolitické situace.
0: Při žádosti o dotaci budou lidé muset doložit své příjmy, u úvěru pak navíc vyplnit odborný posudek. Jednou z podmínek je i takzvaný renovační pas. Ten lidem vystaví energetický poradce a bude obsahovat konkrétní návrhy na úpravy domu. Žádost následně posoudí Státní fond životního prostředí a po jejím schválení si lidé můžou jít sjednat bezúročný úvěr u banky. Podle architekta Petra Leška je ale celý proces příliš složitý a chybí větší podpora státu při vyplňování žádostí.
2: Protože obecně, že nějaký drobní vlastníci a u nás jich je právě, řekněme, velká většina, tak nejsou úplně se vlastně proces takový zařídit, vyřídit a vlastně ho zvládnout. Takže vlastně tohle se připadá, že je strašně jako podceňované.
0: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL oceňuje zachování přímé dotace pro nízkopříjmové, kritizuje ale bezúročné úvěry a označuje je za biznis pro banky. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
3: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr. Místo toho, aby dali peníze lidem, tak je budou dávat bankám a nedosáhnou na to mladé rodiny, nízkostředně příjmoví lidé, nedosáhnou na to seniori.
0: To ale rozporuje ministr Červený. Bývalá vláda podle něj přečerpala peníze určené na dotační program. Příjem žádostí začne 25. června. První peníze by lidé měli dostat na podzim. Kateřina Špálová, Český rozhlas.
4: 6 hodin 47 minut nabízíme přehled zpráv z ekonomiky. Český statistický úřad zveřejní zpřesněné údaje o vývoji tuzemské ekonomiky v první čtvrtletí letošního roku. Podle prvního odhadu z konce dubna se hrubý domácí produkt meziročně zvýšil o 2,1%, což je oproti předchozímu čtvrtletí nárůst o 0,2%. Podle analytiku není vyloučeno, že upřesněná data ukážou vyšší růst oproti původnímu odhadu.
5: Nový maďarský premiér Peter Maďar bude v Bruselu jednat o uvolnění zmrazených evropských fondů. Maďarsko potřebuje zablokované prostředky ve výši v přepočtu za 437 miliard korun, aby mohlo ozdravit své veřejné finance. Premiér Maďar zdědil prudce rostoucí rozpočtový deficit a ekonomiku, která se po letech stagnace v prvním čtvrtletí sotva vymanila z recese.
4: A Evropská komise včera uložila čínské společnosti Temu pokutu v přepočtu za 4 miliardy 900 milionů korun za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v Evropské unii se na platformě s velkou pravděpodobností setkávají s nezákonným a nebezpečným zbožím. Společnost v reakci uvedla, že považuje pokutu za nepřiměřenou.
5: České inovativní firmy se snaží rozšiřovat působiště uspět v zahraničí. 90 z nich v tom financemi z evropských fondů pomohla státní agentura Czech Invest. Startupy se můžou zaměřit na expanzi nejenom po zemích Evropské unie, připravují se na vstup na trhy v Severní Americe, ve Spojených arabských emirátech, Singapuru anebo Indii. A některé jsou blízko úspěchu.
6: Nápad, se kterým přišla česká firma Cardi AI Technologies, působí na první pohled docela jednoduše. Vzala hrudní pás, který běžně používají k měření srdečního tepu třeba běžci, a propojila ho s vlastní analytickou aplikací. Výsledek? dlouhodobý monitoring činnosti srdce a včasné odhalování srdečních obtíží, vysvětluje Pavel Diganě, spoluzakladatel a technologický ředitel CardiAI.
7: V případě, že jsou nalezeny arytmie s naším zařízením, tak vy už vlastně nemusíte u toho lékaře nosit holter a ten lékař už může zahájit prostě léčbu. Takže vy už k lékaři můžete přijít ne s problémem, ale už přijdete přímo s diagnózou.
6: Díky dlouhodobému sledování EKG je podle Digani až 6x pravděpodobnější, že software CardiAI najde srdeční arytmii, než při používání Holterova monitoru. CardiAI získala pro svůj produkt evropskou certifikaci zdravotnických prostředků MDR 2A. Díky tomu teď mají podle Digani snazší expanzi do Indie. Mimo to chce také firma třeba do Singapuru nebo Spojených států. Ty jsou hlavním cílem expanze jiného českého startupu Webout, který využívá umělou inteligenci k vytváření personalizovaných reklamních videí. Spoluzakladatel a technický ředitel firmy Karel Juříčka říká.
8: Vytvořili jsme chytrý vlastní software, který se dá nasadit do libovolného webu nebo mobilní aplikace. Firma natočí své vlastní video a díky technologii ho zpersonalizují a komunikují třeba se zaměstnanci nebo právě se zákazníky.
6: V Česku už Webout spolupracuje třeba s fotbalovou Spartou nebo s velkými bankami, jako jsou Česká spořitelná nebo Komerční banka. Opravdový úspěch technologie a celého startupu ale potvrdí až zahraniční expanze. S tou v rámci programu Akcelerace startupů pomáhá začínajícím firmám státní agentura CzechInvest. Mezi 90 firm už rozdělila celkem 160 milionů korun. Podle generálního ředitele CzechInvestu Jana Michala tyto prostředky startupům vybraným do programu pomáhají překonat takzvané údolí smrti, než získají první klienty.
9: To znamená formou menšího grantu, no a potom pomáháme také napojováním na mentory, to znamená lidi, kteří už mají zkušenost vlastně s podobného druhu biznesu.
6: Jak podpora vypadala v praxi, přibližuje Juříčka z Webautu.
8: CzechInvest nám dal velký kapitál na to, abychom mohli absolvovat zahraniční konference, ať už v Japonsku, v Americe, v Londýně, v Belgii, bylo to opravdu hodně. A ten kapitál bychom jinak museli vzít třeba z peněz od investorů nebo z našich vydělaných peněz. A tyhle ty finance, díky tomu jsme ušetřili, tak mohli jít na rozvoj našeho produktu.
6: Podle Jana Michala projekt potvrdil, že je v Česku dost konkurenceschopných nápadů. Jejich autoři ale podle něj potřebují změnit způsob myšlení.
9: Každý může mít už na začátku jako velkou ambici a nepůsobit jenom tady u nás v České republice, ale opravdu mít už od začátku tu ambici jít dál do Evropy, dál do světa, růst.
6: Program akcelerace startupů financoval CzechInvest z Národního plánu obnovy, tedy z unijních peněz. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Už během programu získala podle Michala skoro stovka podpořených firem investice za 150 milionů korun a aktuálně jednají o dalších za miliardu korun. Další projekt na podporu startupů už CzechInvest připravuje. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
10: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
11: Právě před týdnem se v Brně konaly sudetoněmecké dny. Nad tím, zda přinesli možnost vypořádat se sami se sebou, se ve svém komentáři zamýšlí Lída Rakušanova.
12: Fakt, že se sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení mohl díky občanské iniciativě Meeting Brno konat v České republice, je nejen uhrazením dávno splatného dluhu vůči českým Němcům. Pro nás je to především šance vypořádat se sami se sebou. Pobouření, které se kolem sudetoněmeckého sjezdu v Brně rozpoutalo, ukázalo totiž naprosto zřetelně, že dokud budou mít zdejší populisté naději, že podněcování obav z tradičního nepřítele funguje, s manipulací svých voličů nepřestanou. Čáru přes rozpočet jim dělá především mladá generace. Podobně jako si svého času připomínala putováním z Pohořelic do Brna hrstka tamních studentů násilné vyhnání brněnských Němců, při němž na konci května 1945 zahynuli stovky, ne-li tisíce žen, dětí a starých lidí, začali si před 5 lety pochodem z Postoloprt do Žatce připomínat poválečný masakr minimálně 800 tamních sudetských Němců, středoškoláci z Prahy. Postupně se k ním připojovali další studenti středních škol v regionu. Příští středu se tento pětní pochod, zakončený v Žatci poutní bohoslužbou, bude konat už po 5. Rozdíl mezi těmito iniciativami mladé generace, schopné postavit se tváří v tvář historii a přiznat si i temné stránky naší minulosti, a zdejší stále ještě běžnou vyprávěnkou o Němcích, šmahem jako o nacistech, kteří si to zasloužili a zaslouží dodnes, je propastný. Svědčí o tom například skutečnost, že v Postoloprtech se o osudu původních kasáren, kde byli němečtí civilisté internováni a včetně mladistvých bez soudu vražděni, dohadovali místní tak dlouho, až nechali areál v roce 2017 zbourat. O tom, co se v Postoloprtech po válce dělo, tak svědčí jen nenápadná pamětní deska ve zdi hřbitova s českým i německým nápisem, připomínajícím, cituji, nevinné oběti událostí května a června 1945. Že to jde jinak, dokazuje Maďarsko, kde před válkou žilo kolem 500 000 Němců. V roce 1946 jich byla odsunuta ani ne polovina a další 10 000 zmizely v gulazích Sovětského svazu. Obdobně jako v Československu byli i maďarští Němci zbaveni majetku a občanských práv na základě kolektivní viny. Po pádu komunismu se tam ale začalo mluvit o utrpení vysídlených Němců mnohem otevřeněji než u nás. A od roku 2013 je 19. leden veden v maďarském kalendáři jako oficiální pamětní den vyhnání maďarských Němců. Ostatně o tom, že se dá zpracovat i historická zátěž mnohem většího kalibru, než je ta naše, svědčí nejlíp Německo samotné a dokazuje, že se tím společnost osvobodí, stabilizuje a nabude sebevědomí. Předpokladem ovšem je, že se nejdřív vyrovná sama se sebou. Brno nám k tomu otevřelo cestu.
11: Myslí si Lída Rakušanová ve svém ranním komentáři.
5: Duben, květen a červen roku 1996 to byly měsíce nabité událostmi. Ale nebyly to jenom první volby v samostatné České republice. Co se událo před 30 lety, připomene Veronika Kindlová.
13: Čím jsme žili před 30 lety ve druhém čtvrtletí roku 1996? Vznikalo mnoho věcí, které nás ovlivňují dodnes nebo jsou pro nás samozřejmostí. Třeba letní vysílání radiožurnálu z Chorvatska.
14: Vysílání pro naše turisty v Dalmácii chystá Český rozhlas 1 radiožurnál. Speciální zpravodajsko-hudební půlhodinka bude slyšitelná na pobřeží v okolí Splitu a také na přilehlých ostrovech. Jde o společný projekt našeho rozhlasu, cestovní kanceláře Vítkovice Tours a chorvatské strany. Hovoří ředitel Vítkovické cestovní kanceláře Zdeněk Honek.
15: Naši turisté v cizině se vždycky pídí po informacích, po starých novinách, po prostě čemkoliv, co jenom připomíná domovinu, ale taky chtějí informace, jak to vypadá třeba s cestami, jak to vypadá s silnicí, jak to vypadá vůbec s provozem v té zemi, kde jsou. No a to mě přivedlo na myšlenku udělat servis, rozhlasový servis pro české turisty, prakticky všech cestovních kanceláří, kteří přijedou do oblasti Dalmácie, a aby ten přímý kontakt v češtině přímo na pláž ten náš turista dostal.
13: Tehdy se také pilně jednalo o podobě česko-německé deklarace nebo se hledala budova pro novou ústavní instituci, Senát.
16: Stovky lidí si poprvé prohlédly část historických prostor Valdštejnského paláce v Praze. Mezi nimi byla i Jitka Kučerová.
17: Ve Valdštejnském paláci dosud sídlilo ministerstvo kultury a nyní je připravován na Senát. Kancelář budoucího senátu zpřístupnila veřejnosti dnes první patro, včetně kaple, oratoře a rytířského sálu, kde se budou konat koncerty Pražského jara. Většina návštěvníků měla zájem spíše o historii paláce než o jeho budoucí využití. Přesto jsem se zeptala, jaký mají názor na zřízení senátu.
18: Já jsem jenom obyčejný řadový člověk. Pro samotného mě to asi znamenat moc nebude.
19: V ústavě je daný, takže by snad měl vejít, i když to bude finančně dost náročný, ale má svůj účel.
20: Já jsem pro.
18: Já bych to vzal podle toho, jak to bylo za první republiky, že všeho všudy dvakrát jenom něco udělal, jinak to bylo úplně k ničemu.
19: Pro většinu člověka znamená to samé jako celý systém vlády, to znamená, je to součást řízení státu.
20: Znamená to určitou brzdu všelijakých politických seda dobrodruhů, kteří se eventuálně může dostat do parlamentu.
13: Na konci dubna byl schválen lustrační zákon. V pravidelném rozhovoru s premiérem, který každé úterý vysílala zpravodajská relace Ozvěny dne, to komentoval tehdejší předseda vlády Václav Klaus.
1: Poslední zákon, který parlament přijal, byl zákon o zpřístupnění svazků STB. Jaký je váš názor na tuto normu? Je dobře, že se dozvíme, kdo na nás donášel, nebo je to zbytečné rozdmíchávání už dávno usnulých vášní?
21: Tak já dost dobře nevím, jestli to je skutečně věc, která dnes v tuto chvíli poslední den dubna 96 občany tak moc zajímá. Já to opravdu nevím a myslím, že nám teprve budoucnost ukáže, kolik procent občanů této šance využije, kolik nevyužije. Za sebe říkám, že mě nenapadne tuto šanci využít a já jsem na své donašeče a vím, že byly a měl jsem s tím své problémy, tak já se na ně ptát nebudu.
13: Je fakt, že Václav Klaus měl tehdy na jaře roku 1996 jiné starosti. Na přelomu května a června se měly konat první parlamentní volby v samostatném Česku. Více o událostech druhého čtvrtletí roku 1996 si můžete poslechnout dnes po 20. hodině v Archivu Plus. Naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
10: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
5: Bylo 7 hodin, je pátek 29. května. Toto je Ranní Plus. Dobré jítro přeji Martina Mašková
11: a Lukáš Matoška.
10: Český rozhlas Plus.
11: Jak zlepšit dostupnost bydlení v Česku? Pomůže tomu novela, kterou dnes schvaluje sněmovna?
5: Kdy dorazí na Ukrajinu první Gripeny, které dostane od Švédska darem?
11: A jak může umělá inteligence pomoct při opravě asfaltu na silnicích?
22: My se nedíváme jenom na to, kolik tam máme těch defektů a kde se nachází a jejich lokalizaci v mapě. My se díváme i na to, jak moc jsou velké.
5: Teď si poslechněte zprávy s Martinem Matějkou.
23: V rumunském městě Galaci nedaleko hranic Ukrajinu a Moldavskem zasáhl dron obytnou budovu. Dva lidé jsou lehce zranění, uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. Ukrajinská média předtím informovala o tom, že jí protivzdušná obrana zasahovala proti náletu bezpilotních letounů v Oděské oblasti na východě země. Rusko ani Ukrajina zatím událost nekomentovali. Novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Ten dosud působil jako stálý představitel Česka při OSN v New Yorku. O výměně při návštěvě Washingtonu informoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušený diplomat a jeho nástup oceňuje americká strana.
24: V Washingtonu posíláme člověka, který v České republice býval ministrem zahraničních věcí, tedy je to člověk, který pochází z diplomatického oboru, zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládat dobrou práci.
23: Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z hnutí ANO v roce 2021, konkrétně od dubna do prosince. Ve funkci velvyslance ve Washingtonu nahradí Miloslava Staška. Sněmovna opět nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Schůzi poslanci přerušili. O slovo se jí hlásilo přes 20. K novele se mají vrátit odpoledne.
25: Koalice si od novely slibuje rychlejší povolování staveb. Změny by chtěla prosadit co nejdříve a novelu tak podala poslaneckým návrhem. To kritizuje opozice, pokračuje předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
26: Kde je řádné meziresortní připomínkové řízení obcí, krajů, profesních komor?
25: K novele už poslanci podali přes 100 pozměňovacích návrhů. Většinu čtvrteční schůze ale vyplnily interpelace. Od premiéra Andreje Babiše z ANO chtěli poslanci vědět, jestli opravdu vyřešil střet zájmu.
26: Samozřejmě žádný střet zájmu nemám a nikdy jsem ho ani neměl.
25: Odpověděl Babiš. Evropská komise Česko požádala o informace, jestli po převedení Agrofertu do svěřenského fondu premiér střet zájmu skutečně odstranil. Opozice kvůli tomu chce svolat mimořádnou schůzi. Adéla Burešová, Český rozhlas.
23: Pražští zastupitelé schválili nový územní plán od 1. září. Bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Omezuje třeba výšku nových budov a určuje, kudy povedou nové silnice a trasy hromadné dopravy. Ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Ondřej Boháč ocenil, že nový plán získal dostatečnou podporu.
0: Ta diskuze vlastně byla velmi konstruktivní, přestože byla náročná, trvala asi 8 hodin nebo přes 8 hodin a mám strašnou radost, že se to hlasovalo napříč politickým spektrem opozice koalice.
23: Takzvaný metropolitní plán nahradí současný dokument z roku 1999. Plán získal 50 hlasů z celkových 65. Proti schválení hlasovala třeba náměstkyně primátora Jana Komrsková z Pirátů a zastupitelka Eva Tylová za Piráty. Dokument byl podle nich schvalován narychlo a netransparentně. Náměstek primátora Petr Hlaváček z Hnutí STAN řekl, že vedení Prahy i tvůrci plánu postupovali podle zákona.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
23: S návratem na svobodu by vězňům měla pomáhat nová platforma. Webový portál zvaný Pro výstup nabídne přehled dostupných služeb od stovek organizací. Pomoc tam můžou najít s hledáním bydlení, zaměstnání, oddlužením, závislostmi nebo tím, jak znovu navázat vztahy s rodinou.
3: Na portálu půjde vyhledávat podle volné kapacity služeb i města nebo okresu, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
4: Rádi bychom, aby byla dostupná nejenom klientům, třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem, všem odborníkům.
3: V prvních týdnech po propuštění musí bývalí vězni intenzivně řešit právě bydlení, práci nebo rodinné vztahy, pokračuje plukovník Jonáš Lučný z vězeňské služby.
7: Pak, když ten odsouzený není připraven na návrat do společnosti, minimálně tady v těch základních oblastech žití, tak to selže 100% a vrátí se k té kriminální činnosti.
3: Platformu budou do konce léta testovat ve třech věznicích. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
23: Írán tvrdí, že ve městě Bušehr jeho protivzdušná obrana zneškodnila americký dron. V oblasti se nachází jediná jaderná elektrárna v Íránu, informovala o tom agentura TASNIM. Americká armáda ale informace o sestřelení bezpilotního letounu popřela. Zprávy přichází v době pokračujících mírových rozhovorů. Podle webu Axios mají Spojené státy a Írán dohodu na takzvaném memorandu o porozumění a jeho text čeká na schválení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Íránská agentura TASNIM to ale popřela s tím, že dokument ještě není dokončený. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
8: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
23: A například Slovensko oslaví den daňové svobody přesně za měsíc. A v Praze nejezdí část metra linky A. Kvůli technické závadě stojí provoz mezi stanicemi metra Žilivského a náměstí Míru. A pražský dopravní podnik o tom informuje na svém webu, kdy se provoz obnoví, zatím není jasné. V úsecích Žilivského, depo, Hostivař a náměstí Míru nemocnice Motol jezdí metro normálně. A brzy nad ránem bylo asi na hodinu omezení, ještě větší metro nejezdilo v úseku Žilivského až ke stanici David. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna přetrvává zdržení pro kamiony z okolí 9 křížů. Sunou se až k omezení u sjezdu na D2. Větší problém čekejte těsně za sjezdem od Kývalky. Na kilometru 182,5 se srazilo nákladní a osobní vozidlo a blokují pravý pruh. Od Ostrovačice z kilometru 179 popojíždí i osobní auta v levém pruhu. Na dálnici D4 ve směru ze Strakonic do Prahy zpomalte za sjezdem na Mirovice. Na 56. kilometru se projíždí pouze levým pruhem. Odstavný i pravý pruh blokuje nepojízdný kamion, je označený světelnou šipkou i kužely. V Praze na Štěrbohorské spojce z Černého na Barandovský most čekejte pomalý provoz v úseku mezi Běchovicemi a Europarkem. Z opačné strany na jižní spojce pak od podjezdu magistrály Zelenový most. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří místy i 28 a na horách bude kolem 18 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
5: Máme 8 minut po 7 hodině, k mikrofonům se vracejí Lukáš Matoška a Martina Mašková. Poslance dnes čeká mimořádná schůze sněmovny. Do závěrečného čtení se dostala novela o podpoře bydlení, kterou by vládní koalice chtěla schválit. Změnit by se měl třeba počet kontaktních míst pro lidi v bytové nouzi. Na podporu by jich mohlo dosáhnout více než původně. Další informace má Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Co hlavního by tedy novela zákona o podpoře bydlení měla přinést?
6: Má hlavně rozšířit okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Upravují se totiž příjmové limity, podle kterých stát posuzuje, kdo může podporu získat. Poslanci se totiž dohodli na snížení spodního limitu a zvýšení horního limitu životního minima, pokračuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
9: Nově nastavuje limit na trojnásobek životního minima pro osoby ve specifických situacích, jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo osoby v rozvodovém řízení. Pro oběti domácího násilí není stanoven žádný limit. Ty budou podpořeny vždy. Nově také zavádí možnosti individuálního posouzení.
6: Síť poradenských center, tedy kontaktních míst, by měla být ve všech obcích s rozšířenou působností. Těch je celkem 205. Novela má taky zavést dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů, kterým bude ručeno, že nájemník zaplatí nájem. Pokud bude domácnost zapojená do systému podpory bydlení, může pak stát v případě problémů garantovat část plateb, takže pronajímatel nenese žádné riziko.
5: Jak se k novele staví opoziční poslanci?
6: Vítají například, že některé pozměňovací návrhy Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo, například, že podpora nebude cílit jen na lidi, kteří mají vazbu na daný region. Podmínkou původně bylo, aby v místě například měli trvalé bydliště nebo pracovali. Nově tato podmínka odpadá. Opozici ale vadí, že by část agendy měla přejít pod úřad práce. To kritizují třeba opoziční starostové, říká poslankyně Eliška Olšáková.
12: Ten systém nebude úplně dobře fungovat, protože starostové, kteří mají byty, které by je do toho systému vložili, tak je nebudou vkládat, protože ten systém nebude u nich na ORPčku, ale bude v podstatě na těch úřadech práce. Přesun této agendy, která vlastně by měla chránit ty, kteří dneska bydlí na ubytovnách nebo v azylových domech, takže v podstatě nebude naplněna, protože do toho systému nepřibydou byty.
6: O zákonech ve třetím čtení můžou poslanci hlasovat jen do 14 hodin. Pokud to sněmovna stihne, dostane pak předlohu k posouzení Senát a pak prezident. Změny by poté podle koalice měly platit od července.
5: Jan Duchoslav z domácí redakce, děkujeme.
6: Díky, naslyšenou.
5: A ve spojení jsme teď s publicistkou Táňou Zabloudilovou, která se tematikou bydlení a jeho sociálními aspekty dlouhodobě zabývá. Dobrý den.
14: Dobrý den.
5: Řekněte prosím nejdřív, co je dnes v Česku největší brzdou dostupnosti bydlení a do jaké míry to může napravit zákon?
14: Tou největší brzdou je bohužel politická ochota ke komplexním řešením. Tou největší brzdou je ochota k tomu udělat si větší analýzu všech problémů, které působí bytovou krizi a postupně řešit tu věc nějakým způsobem provázaně a vlastně nebát se o tom mluvit v tom smyslu, že opravdu tady potřebujeme jako výraznou vlastně záchranou síť v momentě, kdy máme jednu z největších bytových krizí v Evropě. My jsme se dlouho mysleli, že to bydlení prostě jednoduše vyřeší trh. Ukazuje se, že to není pravda a je potřeba na to reagovat.
5: A ta druhá část otázky byla, do jaké míry to řeší ten zákon. Teď jsme slyšeli od kolegy, že vlastně došlo přece jenom k určitému kompromisu mezi těmi původními záměry dnešní opozice a dnešní vlády.
14: Je to vlastně v tom celém měřítku, je to opravdu drobný signál naděje. Když se na ten zákon podíváme tak a na jeho vývoj, tak vidíme, že to je vlastně po velmi dlouhé době pokus původně vlastně té předchozí vlády, ten návrh zákona vznikl v režii nejprve Pirátů, potom STANu a je to nějaký pokus splatit ten dluh, který tady máme. To znamená pokus začít opravdu se jako komplexně zabývat tou bytovou krizí a začínat vlastně od té pomoci těm úplně nejchudším a nejzranitelnějším. Samozřejmě my už jsme dneska v situaci, kdy ta bytová krize je vlastně tak výrazná, že i třeba mladé rodiny potřebují potřebují pomoc, že i střední třída potřebuje pomoc, ale toto měl být opravdu ten nástroj, který pomůže těm nejzranitelnějším a nejchudším. A my už jsme ještě za té minulé vlády viděli právě osekání toho zákona a teď ta současná vláda už opravdu, jako já bych řekla, že přistoupila k jeho demontáži. Jo, to, jak se teďka jedná o té jeho podobě, to už jsou jeho vlastně takové, jako až bych skoro řekla, fragmenty. Je samozřejmě dobré ty fragmenty mít, protože to nějakým způsobem ten systém může zavést, ale opravdu se tady bavíme o naprostém minimu a jak ten horní limit, tak ten spodní limit, tak vlastně ten návrh, že by se měla ta agenda přesunout na ty úřady práce, je prostě destruktivní.
5: Platforma pro sociální bydlení se obávala, že by z toho nároku na bydlení mohli vypadnout seniori právem?
14: Ano, protože je to vlastně nastavené teď tak nesmyslně, nebo spíš má se to nastavit tak nesmyslně, teď o to vlastně půjde, že seniori by pro toto byli jako příliš bohatí, jo, seniori, kteří opravdu mají jako minimální starobní důchod, by vlastně měli problém dosáhnout na tu pomoc v podobě bydlení, museli by se spoléhat na výjimky od úředníků, což samozřejmě potom ten systém jako nedělá nějak jako transparentní a předvídatelným, ale nejenom seniori, i samoživitelky, vlastně jako velká část opravdu jako tou bytovou krizí nejvíc ohrožených lidí by neměla šanci tu pomoc dostat, opravdu by ten zákon prostě v této podobě, pokud takto bude schválen, tak bude fungovat jenom pro velmi malou skupinu lidí.
5: A to, o čem mluvíme, je spíše problém ve velkých městech nebo celoplošně celorepublikově?
14: Můžeme se samozřejmě bavit o tom, že jsou jako velké rozdíly mezi regiony. Samozřejmě někde ten problém je větší, někde ten problém je menší, ale je to rozhodně už dneska něco, co zasluhuje vlastně vybudování celorepublikové sítě podpory a pomoci, což byl přesně záměr ještě toho původního návrhu zákona o podpoře v bydlení, který počítal s tím, že se vytvoří takzvané kontaktní centrum v každé obci s rozšířenou působností. Neznamená to, že by se snad v té obci jako museli stavět sociální byty, tam, jak už padlo, tak tam se počítá vlastně s garancemi, s tím, že budou soukromí majitelé bytů poskytovat vlastně byty těm, kteří je potřebují díky vlastně státním garancím, ale my bychom potřebovali ta kontaktní místa mít rozšířena po té republice plošně, abychom také mohli získávat právě přesnější data o tom, jaká je kde ta situace a jak třeba tu situaci v tom, kterém regionu vlastně se snažit napravovat podle potřeb toho konkrétního regionu.
5: Ale ty státní garance pro majitele bytů zůstávají v té aktuální verzi zákona, případně i nějaké také jako podpory obcím, aby byly motivovány vytvářet ty možnosti sociálního bydlení?
14: No, tam jde akorát teď bohužel o to přesunutí na úřady práce, které jsou už teď zavaleny vlastně agendou, která souvisí se superdávkou. Měly by úřady práce vlastně tady tuhletu agendu dělat místo obcí a kontaktních center, které se na to připravovaly dlouhou dobu a měly by se na to připravit během velice krátké doby. Není tam ten stejný rozpočet, to stejné množství peněz, které mělo jít původně na garance, stále na tom principu, ale ten zákon je postavený.
5: Publicistka Táňa Zabloudilová, která se dlouhodobě zabývá tematikou bydlení, děkujeme.
14: Taky díky, naschledanou.
5: A k tématu se budeme dnes ráno vracet průběžně, mimo jiné po 8 hodině se dvěma poslankyněmi.
11: Teď v 7 hodin a 17 minut. Zopakujme v krátkých zprávách na úvod ještě jednou, že sněmovna by dnes měla schvalovat přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Rumunská diplomacie označila incident, kdy ruský dron zasáhl dům v Galaty a zranil dva lidi, za závažnou a nezodpovědnou eskalaci. Informovala o tom Severoatlantickou alianci. A izraelský premiér Benjamin Netanyahu rozkázal armádě, aby ignorovala podmínky říjnového příměří a převzala kontrolu nad 70% pásma Gazy. Podle loňské dohody měla v její první fázi izraelské armádě zůstat kontrola nad polovinou území. Spojené státy a Irán dospěly ke společnému textu memoranda o porozumění, píše to list Times of Israel, odvolává se přitom na zdroje z Bílého domu. Viceprezident J.D. Vance potvrdil, že Washington a Teherán jsou velmi blízko dohodě. Dokument čeká taky na definitivní podpis vedení obou zemí. Aktuální informace přidá náš zpravodaj na Blízkém východě Štěpán Macháček. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
11: Můžeme brát ty informace o hotovém memorandu za potvrzené a kdyby ho mohli představitelé obou stran podepsat?
1: Podle informací, které Bílý dům poskytuje novinářům na jejich dotazy, tak to vypadá, že text toho memoranda o porozumění je prakticky hotový, že tedy vznikl po dlouhých připomínkách a zbližování obou stran, tedy americké a íránské, ohledně postoje k tomuto memorandu. A Bílý dům zároveň uvedl, že z americké strany musí to memorandum podepsat ještě prezident Donald Trump a podle íránských médií také Teherán se vyjádřil, že memorandum o porozumění ještě stále čeká na podpis íránského vedení. Bílý dům také potvrdil informaci, že Donald Trump si nechává ještě několik dnů na rozmyšlenou, než se případně rozhodne memorandum podepsat a z toho všeho tedy plyne, že úplně finální znění toho memoranda ještě možná neexistuje a že ještě stále v něm můžou obě strany dělat úpravy.
11: Memorandum tedy ještě není ta dohoda o ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy?
1: Není. Je to skutečně memorandum, tedy jakési prohlášení o tom, že obě strany budou seriózně k té dohodě směřovat. Zároveň ale z toho, co teď víme, tak tohle memorandum má mít některá závazná ustanovení. Jednak má údajně tedy dát časový rámec celému dalšímu procesu a to je 60 dnů, tedy 2 měsíce neútočení a klidu zbraní. Také během těch 2 měsíců by měla nastat volná plavba obchodních lodí Hormuzským průlivem. Tam ale stále není jasné, jestli obě strany tohle myslí úplně stejně. No a během těch 60 dnů také mají začít jednání o íránském jaderném programu, což je gro vlastně celého konfliktu a jelikož to je zřejmě bod, na kterém se obě strany nejhůře shodnou, tak to memorandum odsouvá právě dohodu o jaderném programu až na konec, až tedy na tu definitivní dohodu. My zatím víme, že Spojené státy trvají na tom, aby alespoň tedy se Irán zbavil toho, té půl tuny vysoce obohaceného uranu. Irán ale alespoň jsou takové signály, tohle odmítá, že by se tenhle materiál mohl odvést ze země, takže tam vůbec není jasné, jestli se obě strany nakonec na něčem ohledně toho jaderného programu dohodnou.
11: Americko-íránské příměří v posledních dnech narušilo několik incidentů. Co se to teď v Perském zálivu děje?
1: Bylo to několik vojenských incidentů, například Irán noci na dnešek vystřelil několik varovných výstřelů na lodě, které se pokoušely vjet do Hormuzské úžiny. Irán také tvrdil, že u Bušehru, tedy u iránského města, se střelil americký vojenský letoun, což ale Pentagon popřel. No a potvrzené je to, že v minulých dnech Spojené státy několikrát zaútočily na iránská vojenská zařízení v okolí Hormuzského průlivu. Jednak na iránské lodě, které podle Pentagonu chtěly klást miny do průlivu a jednak na pevninu, na několik údajně tedy zařízení odpalovacích na rakety v okolí města Bandar Abbas. Irán přikročil k malé odvetě, vystřelil nebo poslal drony na americkou základnu v Kuvajtu, ale zdá se, že nezasáhli cíl a žádná ze stran neprohlásila ani během těchto incidentů, že by tohle znamenalo konec toho dosavadního příměří.
11: Ještě máme chvíli, Štěpáne, tak bych se vás zeptal i na pokračující boje mezi Izraelem a Hizballahem v Libanonu. Jaký je poslední vývoj?
1: Tam je vidět, že se izraelský premiér Netanyahu snaží využít možná posledního okna pro údery proti Hizballáhu, takže nařídil zintenzivnění úderů. Včera jsme viděli, že po 3 týdnech izraelská armáda poprvé zasáhla i Bejrút, kde údajně tedy chtěla zlikvidovat velitele jedné z iránských milic, které také v Libanonu působí po boku Hizballáhu a každopádně izraelská armáda velice intenzivně teď bombarduje jich Libanonu. Je jasné, že pokud nějaká dohoda nebo i memorandum mezi Spojenými státy a Íránem vznikne, takže bude obsahovat i to, že i na této frontě, tedy mezi Izraelem a Hezbaláhem, musí nastat klid.
11: Tolik náš zpravodaj na Blízkém východě, Štěpán Macháček. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
5: Posloucháte Plus 7 hodin 23 minut. Umělá inteligence pomáhá odborníkům hledat výmoly nebo najít výmoly na silnici dřív, než poškodí nějaké auto. Ředitelství silnic a dálnic takhle může efektivněji plánovat komplexní rekonstrukce. Základem je algoritmus ostravských vědců, který v kombinaci s českým patentem na mikrovlnnou technologii oprav prodlužuje životnost silnic. Detektor výtluku umí odhalit i drobná poškození a sledovat je v čase.
15: Mikrovlnný cestář, ten stroj, nahřejvá okraj výtluku.
16: Ano, vidíme, že vlastně tady je udělaný takový výřez a teď kolegové začínají pracovat hlučně.
15: Vidíme, že aspoň jsme u reálné situace. Nevím, jestli nás posluchači uslyší, nicméně toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch. A to zamezuje právě vzniku spáry, jo? To je ta bezespárovost takzvaná, jo? Protože kdekoliv je spára, je později větší výtluk.
16: Vysvětlujeme je přímo na jedné z pražských ulic Ondřej Rušikvas ze společnosti Futek, kde právě mikrovlnná technologie oprav vznikla.
15: A tímto způsobem jsme schopni opravit jak menší výtluky, tak větší, protože ohřev té obrusné vrstvy toho asfaltu a okraje toho výtluku se takzvaně napojuje na sebe. De facto ta vozovka se dostává do původního stavu a není tam důvod, aby byla narušená v krátkodobém horizontu roku, dvou a tak dále.
16: Teď to můžeme krásně vidět, protože ta směs, kterou tam dělníci nalévají, díky tomuto přístroji se vyhlazuje a vlastně se srovná se zbytkem toho asfaltu na vozovce.
15: Dochází přesně k tomu, že teda se spojí ta plocha původního asfaltu a toho nového a vidíte i z hlediska té rovinatosti, že to nevytváří žádné boule nebo prolákliny.
16: Základem je záznam z běžné GoPro kamery, která snímá silnici a pak v ní umělá inteligence najde jednotlivá poškození.
17: Tady jde krásně vidět, že se přibližujeme ke křivatce. Vidíme tady určité poklopy, které se označují takovými zelenými čtverečky. Můžeme vidět jednotlivé spáry, případně ty výtluky.
16: Ukazuje mi Dominik Vlímek z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, že v kombinaci s lidským okem je to rozpoznání téměř 100%.
17: To, co člověk dělá 2 hodiny, 3 hodiny, tak udělá za 15 minut.
16: Tady máte i další dva monitory. Můžeme na nich vidět třeba velikost těch výtluků?
17: Je to z dalších měření, které probíhají na pozadí. My se nedíváme jenom na to, kolik tam máme těch defektů a kde se nachází a jejich lokalizaci v mapě. My se díváme i na to, jak moc jsou velké i jak jsou rozvětvené, protože tohle všechno potřebujete vědět, když to potom jdete opravovat, když plánujete i ty opravy.
16: To, co kamera zaznamenala vizuálně, tak se tady už převede přímo do mapových podkladů. Tady vidíme na Rostilské ulici zelená a žlutá kolečka.
17: Tady mi značí závažnost. Tady jsem si rozklikl jedno žluté kolečko, tak tady vidím několik zelených bodů, ty značí menší defekty a různé struktury na té vozovce.
16: Těch bodů vidím, že je zhruba 10, většina z nich je zelených, ale jsou tam právě i žluté, to znamená, že tam je nějaký větší problém.
17: Přesně tak, tady se mi nachází dva velké defekty aktuálně. Já když to takhle rozkliknu, tak jsem schopen to sledovat i v čase a jsem schopen si ten stejný výtluk, když si to najdu tu trasu znovu, například třeba po měsíci, tak jsem schopen si to hezky zmonitorovat a podívat se na to, jak se vyvíjí v čase.
16: To zatím odborníci ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic testují. V budoucnu by podle Ondřeje Rušikvase měl systém i předpovídat změny na vozovce.
15: Když za 3 měsíce najedete ten úsek znova, tak naší prací s tím systémem podhol detektor je říct, kolik nových výtluků vzniklo, jestli starý jsou opravený, jestli jsou větší, velmi pravděpodobně ano, a jestli těch 10, který se opravilo, drží nebo ne. A to si myslím, že je opravdu revoluční věc, protože to porovnávání toho stavu poskytuje prostě tu přidanou hodnotu toho, že víte úplně přesně, co se na té vozovce děje.
16: Český detektor výtluku nepotřebuje speciální monitorovací vozidla ani složitý hardware na zpracování záznamu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
11: Víc než 12 000 studentů se zkouší dostat na střední školy ve druhých kolech. Volná místa po tom prvním jsou například v maturitních oborech kuchař nebo číšník. Gastronomie podle ředitelů škol uchazeče příliš neláká. Potvrzují to i restauratéři, kteří mají kuchařů stále nedostatek.
18: Já jsem v kuchyni v suterénu střední odborné školy v Prostějově. Katka, studentka druhého ročníku maturitního oboru gastronomie, drží v rukou paličku na maso. Za 2 roky by mohla být kuchařkou.
10: Asi úplně ne. Já chci jenom tu maturitu a potom uvidím, co bude dál.
18: Vaření Katku nezaujalo.
10: Pro některý to může být třeba vysněný obor, ale pro mě to úplně vysněný obor nebyl. A nevím, no úplně mě to jako nechytlo mě to. No.
18: A není sama. Podle Aleny Malíkové, učitelky odborného výcviku, v oboru zůstává přibližně 20% žáků.
13: Oni nechcou prostě dělat jednosměrný provoz 12 hodin potom denně po vyučení, takže prostě si hledají potom jinou práci. No.
18: Vedení školy teď řeší druhé kolo přijímaček. Přihlášky mohli uchazeči podávat do pondělí. Pokračuje ředitelka Mária Zámostná.
19: Jedná se hlavně o obory gastronomie, to znamená kuchař, číšník, no a pak bojujeme s řezníkem.
18: Podobně jsou na tom podle ředitele Martina Kováře i v Přerovské střední škole gastronomie a služeb.
20: Máme naplánováno otevřít 1,5 třídy a těch zájemců nebylo tolik, vyhlašovali jsme 10 volných míst. Je to opakovaně, je to pravda, my u nás ve škole máme obory, kde je velký převis poptávky, typicky třeba kosmetické služby, vizážista, 4-5násobný zájem oproti tomu, kolik bereme, stejně tak v oboru kadeřník, ale v těch gastrooborech to tak úplně není.
18: Uplatnění by přitom našli.
20: Zatímco poptávka ze strany zaměstnavatelů je velká, oni by chtěli všichni skvělé kuchaře a do obsluhy, o tom ani nemluvím, tak ze strany rodičů a žáků by ten zájem mohl být větší.
18: To potvrzuje i Václav Stárek, šéf Asociace hotelů a restaurací.
21: Problém s nedostatkem zaměstnanců přetrvává už velmi dlouho, ale řekl bych, že poslední léta je skutečně kritický. Kuchaři a číšníci, to je téma, které řeší prakticky každý provozovatel restaurace.
18: Je to podle něj dáno i generačními rozdíly. Mladší generace totiž více řeší vyvážený životní styl a do služeb, které často znamenají třeba práci o víkendech, se tak nehrnou. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Bylo 8:30, poslechněte si zprávy s Martinem Matějkou.
2: Český rozhlas Plus.
23: Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kulhánek je českým vyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Ve funkci vystřídá Miloslava Staška. Poslanci se dnes sejdou k mimořádné schůzi, věnuje se vládnímu návrhu na podporu bydlení. Počítá třeba s tím, že by se lidé v bytové nouzi mohli nově obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Po celém Česku by jich mělo být 205 a nově by měly pomáhat lidem v bytové nouzi částečně taky úřady práce. To ale kritizuje opozice, podle starostů jsou přetížené už teď. V Bruselu dnes bude maďarský premiér Péter Maďar jednat s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Předseda maďarské vlády usiluje o to, aby unijní exekutiva uvolnila fondy, které Budapešti zmrazila kvůli porušování principů právního státu. A Brusel kroky učinil za vlády premiéra Viktora Orbána. Celkově Brusel blokuje Maďarsku zhruba 18 miliard eur. Bývalá americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová dnes bude znovu vypovídat kvůli případu odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Slyšení u výboru sněmovny reprezentantů pro dohled bude neveřejné. Bondiová ještě v čele ministerstva spravedlnosti čelila kritice ze strany opozice i od prezidenta Donalda Trumpa, a to kvůli přístupu ke zveřejnění spisů týkajících se odsouzeného Epsteina. V prvním kole programu akcelerace startupů podpořila státní agentura CzechInvest 90 začínajících českých firm. Program jim má pomoct s expanzí do zahraničí. Agentura mezi ně rozdělila 160 milionů korun. Dálnici D1 z Prahy do Brna brzdí kamiony za Velkou Bíteší. Nesouvisle pokračují až k omezení u D2 těsně za sjezdem od Kývalky na kilometru 182,5. Odklízejí následky po nehodě nákladního a osobního vozidla. Neprůjezdný zůstává pravý pruh od Ostrovačice z kilometru 179, popojíždí i osobní auta v levém pruhu. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí kolona na výjezdu z Lochkovského tunelu. Sune se k Ořechu a plno je i z druhé strany od letiště, brzdí se u sjezdu na plzeňskou D5 na 23. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude slunečno a teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus
5: s Lukášem Matoškou a Martinou Maškovou. Ve třetím čtení ve sněmovně je zákon o podpoře bydlení. Podle představ nové vlády by měl pomáhat domácnostem s příjmy do 1,6 násobku životního minima. Platforma pro sociální bydlení se obává, že se pomoc v novém nastavení nemusí dostat ke všem seniorům nebo rodinám s dětmi, které jsou bytové nouzy. V Ranním plusu teď uslyšíte pohled z praxe z organizace, která pracuje se seniory. Klára Grampová je ředitelka linky seniorů ve společnosti Elpida. Tato společnost, i tato linka pomáhá seniorům mimo jiné vyznat se v systému sociální podpory, pomáhá jim v krizových situacích. Dobrý den.
0: Dobrý den.
5: Mohl by podle vás ten nový příjmový test vyřadit některé potřebné, zvláště tedy seniory, nebo prostě chudší lidi ze sociálního bydlení, anebo ne?
0: Určitě mohl. Ten nový příjmový test je nastavený velmi tvrdě, i když se podíváme na to, že vlastně teď je ta částka nastavená tak, že se jedná o 1,6 násobek životního minima. Mluvíme-li tady o té příjmové části superdávky, tak ta částka vychází asi na 7700 korun. A tím pádem by mohl vyřadit všechny seniory, kteří mají důchod vyšší, než je tato částka z té příjmové složky superdávky.
5: Poradenská místa mají být na všech obcích s rozšířenou působností, čili v tom vlastně kabinet, dá se říct, vyhověl těm námitkám nebo připomínkách. To by mohlo pomoci?
0: No, on původně, ten zákon vlastně byl nastaven velmi preventivně a ta poradenská místa měla sloužit vlastně k preventivnímu zachycení těch osob, ale v souvislosti teď s tou novelou je to pro mě otázka, jak to bude fungovat, protože ta vlastně superdávka a ta podpora je nastavena velmi, velmi striktně. Je to vlastně výpočet, kdy je málo prostoru. Je tam naděje v tom, že úřady práce mají možnost vlastně individuálního posuzování té dávky, ale jak to bude v praxi vypadat, nevíme. Z naší zkušenosti na lince seniorů, kam vlastně volají seniori v krizi nebo kteří i řeší problémy s bydlením, se zatím ukazuje, že všichni seniori, kteří nějakým způsobem tam došlo k překlopení na tu superdávku, tak tam opravdu dochází k snížení té podpory.
5: Jak velkou změnu představuje ten přesun části pravomocí na úřady práce? Protože zaznamenala jsem také z expertních řad, že ty úřady práce už teď jsou přetížené.
0: Úřady práce bohužel už teď jsou přetížené, z naší zkušenosti se velmi snaží vlastně klientům pomoct, ale jsou velmi přetížené tou agendou, jak to bude vypadat dál, si vůbec nedovedeme představit. Už teď vlastně nám klienti hlásí, že je to velmi, velmi náročné.
5: Ministerstvo pro místní rozvoj původně argumentovalo tím, že ten zákon nastavoval systém jako příliš jakoby velkorysý a tím pádem nákladný a administrativně náročný. Jak se na to díváte vy? Nebylo by při schodkovém rozpočtu určité zúžení té cílové skupiny na místě, nebo by to bylo opět příliš striktní?
0: Určité zúžení té cílové skupiny může být legitimní, ale za mě je velmi důležité, jakým způsobem se to zúžení udělá. Pokud se použije příliš hrubý příjmový limit, tak ten systém opravdu může vyřadit i lidi, kteří pomoc skutečně potřebují. Já se na to dívám vlastně tou optikou seniorů a tam opravdu nestačí říct, že ten člověk má důchod a tím pádem není v nouzi. Ta správná otázka je, kolik mu zůstane po zaplacení bydlení. A když si představíme, kolik dnes v České republice stojí bydlení, třeba ve větších městech, tak tam opravdu může docházet k problémům, že ti lidé, kteří se budou pohybovat někde blízko jakoby té příjmové hranice, tak se můžou dostat do nějakých závažných potíží. U seniorů také musíme zvážit to, že jsou to často lidé, kteří nemají vlastně takové možnosti stěhování z nejrůznějších důvodů, z důvodu vlastně, že nemají velké finanční rezervy nebo že jim to zdravotní stav neumožňuje, takže i tímhle jsou hodně limitovaní.
5: Jak se díváte na nastavení garancí pro majitele bytů? Budou nebo nebudou z vašeho pohledu dostatečně motivováni, aby poskytovali sociální bydlení?
0: Tak tam vlastně já nedokážu úplně odpovědět, jestli to nastavení je dostatečné. Zatím mi přijde velmi jakoby jednoduché, že tam vlastně té motivace tolik není, ale musím se teprve do toho tématu ještě více položit.
5: Čili když to zaramujeme nebo schyneme, v principu máte spíš obavy tady z té novely a z toho nového nastavení, anebo vidíte přece jenom šanci, že přinejmenším pro část, dejme tomu vašich klientů, lidem, kteří k vám volají o pomoc senioru, by ty podmínky přece jenom mohla zlepšit?
0: Zatím máme hlavně obavy, protože se ukazuje, že opravdu vlastně všichni, kde došlo k tomu překlopení nebo k němu právě dochází, tak tam byl vlastně ten příjmový limit snížen, nebo teda ten příjem snížen. Ten pozměňovací návrh, tam je opravdu ještě jako naděje, ale pokud ty změny nebudou

0: oslavy Dne vítězství. Kromě toho investigativní novináři zjistili, že vychovatelky nemanželských synů Vladimira Putina mají za úkol učit je cizím jazykům, ale rozhodně nesmí hovořit o tématice sexuálních menšin. Ruskojazyčná média za nás přečetl komentátor a odborník na Rusko Ondřej Soukup. Teď je s námi ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: List Moskovský komsomolec si všímá, že zmíněný kazašský prezident Tokájev vítal Vladimira Putina hned dvakrát. Co to vypovídá o vztazích mezi zeměmi?
1: Tak oni právě zdůrazní, že to není normální, aby sám prezident vítal přímo na tom letišti, ještě ke všemu dvakrát. Zdůrazňovali, že v nebi nad Astanou letadla, která prostě dělala tu ruskou trikoloru a tak dále. Ono je pravda, že je to takové jako symbolické gesto, protože ty vztahy mezi Kazachstánem a Ruskem nejsou úplně jako ideální v tom smyslu, že třeba Kazachstán několikrát veřejně prohlásil, že podporuje územní celistvost Ukrajiny, což samozřejmě Rusko neslo velmi nelibě. Stejně tak Ruská akademie věd třeba protestovala proti učebnicím dějepisu v Kazachstánu, které hovoří o carském období jako o koloniálním, což tedy objektivně bylo, ale v Rusku to neradi slyší. Nicméně v daný okamžik se zdá, že teda to byl, že se Kazachstán maximálně snaží udělat všechno pro to, aby nezavdával nějaké příčiny ke konfliktu s Moskvou.
0: Posuňme se k dalšímu tématu. Moskevský deník Komersant naopak píše o proslovu Vladimira Putina ve spojení s umělou inteligencí. Co vlastně Putin v Kazachstánu řekl?
1: To bylo zajímavé, protože Vladimir Putin je znám, že on počítač nepoužívá, internet považuje za projekt CIA a tak dále. Takže jeho proslov na téma umělé inteligence byl docela očekáván. A on, ano, opakoval všechny ty fráze o tom, že to je ta budoucnost a tak dále. Ale současně hovořil o tom, že je potřeba mít tu suverénní umělou inteligenci, tedy ne tu celosvětovou, v jeho pojetičtě americkou, ale vlastní. A v tom ohledu právě říkal, ano, a Rusko je ideální pro to, jak ji vytvořit, protože my máme tu elektrickou energii z různých atomových či vodních elektráren, máme vzdělané lidi a tak dále. A vlastně vyzval k tomu, že příští rok by chtěl svolat summit prezidentů, které by chtěli vytvářet právě tady tu suverénní umělou inteligenci.
0: A ještě jedno téma stihneme. Zmínili jsme ho hned úvodem. Novináři z exilového projektu Systema získali přístup k mailové komunikaci, která se týká dvou nemanželských synů Vladimira Putina, které má s někdejší gymnastkou Alinou Kabajevou. Čeho se ty zprávy týkají?
1: Tak oni, jim se podařilo se dostat k obsahu e-mailové korespondence jedné z tajemnic právě Aliny Kabajevové, která měla na starost nájem učitelek nebo guvernantek, tak se v tom textu o tom hovoří, tedy dám, které byly z Francie, z Jihoafrické republiky, z Rumunska, které prostě odcestují na tu rezidenci na severu Ruska u jezera Valdaj, kde právě Kabajeva s těmi dětmi žije a mají je tedy učit především angličtinu a němčinu, to je v těch podmínkách, že ty děti, kterým je teďka 10 a 6 let, takže prostě v 15 letech mají hovořit oběmi jazyky jako víceméně rodnými. No a jsou tam i právě tady ty trochu bizarní podmínky o tom, o čem s nimi mají hovořit nebo nemají.

0: Tolik náš redaktor Ondřej Soukup. Děkujeme za váš výběr z ruskojazyčných médií.
1: Naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus, máme prostor těsně před 7:45 k tomu, abychom připomněli hlavní zprávy, které průběžně sledujeme dnes ráno. Ruský dron zasáhl dům v rumunském městě Galaty u hranic s Ukrajinou. Při požáru, který způsobil, byli dva lidé lehce zraněni. Další dron spadl, byť bez větších následků, na severozápadě Rumunska v obci Basisti. Rumunské ministerstvo zahraničí píše o závažné a nezodpovědné eskalaci ze strany Moskvy. Severoatlantická aliance uvedla, že odsuzuje bezohlednost Ruska a bude dál posilovat obranu proti všem hrozbám. Sněmovna by měla ve třetím čtení schvalovat novelu zákona o podpoře bydlení. Ta mimo jiné přesouvá část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Americký viceprezident J.D. Vance uvedl, že Spojené státy a Irán dosáhli pokroku na cestě k dohodě o prodloužení příměří, ale není jisté, kdy a zda takovou dohodu schválí Donald Trump. Měla by zahrnovat i znovu otevření Hormuzu.
0: Ukrajina získá od Švédska 16 starších gripenů. Jedná se o dar v rámci pomoci napadené zemi. Výhledově Kyjev zároveň nakoupí až 20 nových stíhaček švédské výroby. Bude to financovat z půjčky poskytnuté Evropskou unii. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský právě proto přicestoval do Švédska v těchto dnech, aby zmíněnou dohodu potvrdil. Ve vysílání je vojenský analytik Jiří Vojáček. Dobré ráno.
3: Dobrý den.
0: Jak významně Ukrajině pomůžou ty starší gripeny?
3: Mohou jí pomoct poměrně významně, není to velký počet těch pár gripenů, o kterých se zatím mluví. Na druhou stranu gripen je zhruba o generaci modernější letoun než ty, které ze západu přišly až do současné doby. Je to vlastně o 20 let modernější letoun, novější letoun než F-16 nebo ty francouzské Miráže. To znamená, že vzhledem k tomu, jakou výzbroj může nést a jak je vlastně elektronicky vybaven, tak může Ukrajině pomoct poměrně dost.
0: Právě na tu výzbroj bych se zaměřil. Prezident Zelenský se vyjádřil v tom smyslu, že ty stíhačky pomůžou zemi v boji proti ruským klouzavým leteckým bombám. Jak?
3: Ty stíhačky mají vlastně radiolokátor, který je modernější než na těch starších typech. To znamená, že je schopen zachycovat i menší cíle. A ty menší cíle potom je schopen sestřelovat klasickými protiletadlovými raketami, typicky americkými raketami Sidewinder, a vzhledem k tomu vlastně, že Rusové nalétávají stále ze stejných pozic, stále ze stejných letišť, tak vlastně bude tomu malému počtu gripenů stačit, aby hlídali ty náletové trasy, a tam si myslím, že přesně jak říkáte, by mohli být proti těm pumám velice, velice efektivní.
0: Přesně tak, jak říká prezident Zelenský. Jedna věc jsou darované stroje, druhá věc jsou piloti, kteří by je měli obsluhovat. Už to umí na Ukrajině?
3: Ví se o tom, že už minimálně několik měsíců probíhá výcvik ukrajinských pilotů na letouny Gripen. Tady je výhoda, že ty letouny byly vlastně dělané na konci 80. let pro souboj Švédska s případným sovětským letectvem při případném sovětském útoku. To znamená, že ty letouny jsou dělané tak, aby byly poměrně jednoduché, výkonné, ale poměrně jednoduché. To znamená, že ty piloti, ten výcvik je na ně o dost jednodušší než na některé další stíhačky. To znamená, že je to vlastně typ, který je pro Ukrajinu v současné době naprosto ideální.
0: Mimochodem, hovoříme tady o těch stejných gripenech, které dnes používá česká armáda?
3: Ano, jsou to přesně ty samé gripeny, je to JAS 39 verzí C, verzí jednomístné C a dvoumístné D, plus potom se mluví, jak jste říkal na začátku, o těch nových, to už je modernizovaná verze E, ty v Česku v současné době nelétají.
0: Na ty nové bych se ještě doptal, ty by tedy Ukrajina měla koupit na přes rok a první obdržet v roce 2030. O kolik lepší ty verze E a F vlastně jsou?
3: Je to vlastně další generační skok. Ten letoun má silnější motor, kvalitnější radiolokátor, může nést mnohem kvalitnější, modernější munici. Je to vlastně letoun, který sami Švédové připodobňují k F-35, i když nemá charakteristiku stealth, tu radarovou neviditelnost, tak přesto je to letoun, který je, dá se říct, jeden z nejmodernějších v dnešní době.
0: Snese srovnání s F-35, které nakupuje naopak Česko?
3: Snese v mnoha ohledech snese, má velmi výkonný systém pro vedení radioelektronického boje, to znamená boje proti radiolokátorům nebo odpalovacím zařízením raket. Na druhé straně, jak jsem říkal před chvilkou, nemá ten systém stealth, to znamená není stavěn tak, aby byl radarově neviditelný. Jeho největší výhodou je vlastně to, že umožňuje jako úplně nový letoun, který je v současné době teprve zaváděn do výzbroje ve Švédsku nebo v Brazílii, takže umožňuje nést ty úplně nejnovější, nejmodernější verze, například protiletadlových řízených střel, což je proti současnému zastarávajícímu ruskému letectvu poměrně zásadní výhoda.
0: Ty starší Švédskem darované stíhačky by mohly dorazit na Ukrajinu v prosinci nebo lednu příštího roku, vyjádřil se tak prezident Zelenský. Zatímco ty nové, které Ukrajina nakupuje, jak jsem říkal, by měly začít přicházet od roku 2030. Proč až za 4 roky?
3: Švédsko v současné době vlastně najíždí na plnou sériovou výrobu těchto moderních verzí Gripenů E a F. A v současné době vlastně plní dodávku pro samotné švédské letectvo a dále velkou dodávku pro brazilské letectvo. To znamená, že vlastně ty výrobní cykly jsou v současné době plné a až někdy kolem toho roku 2028-2029 se uvolní, aby mohli prostě vyrábět pro další zákazníky, v tomto případě pro Ukrajinu.
0: Naším hostem k tomuto tématu byl vojenský analytik Jiří Vojáček. Děkujeme.
3: Hezký den.
1: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Liberální institut spočítal, že ode dneška začínáme v Česku v práci vydělávat peníze pro vlastní potřeby a ne už na financování veřejného sektoru, je takzvaný den daňové svobody. Podle institutu Česko v tomto ohledu patří mezi premianty v porovnání s dalšími evropskými zeměmi. Třeba Slováci si na uvedený moment musí ještě měsíc počkat. Detaily uvedeného žebříčku rozeberu s Jakubem Kunešem, ředitelem Liberálního institutu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Jak počítáte to datum, kdy se pomyslně zbavíme daňové povinnosti?
4: Tak vlastně my metodicky vycházíme z poměru celkových veřejných výdajů sektoru vládních institucí, to znamená nejenom státního rozpočtu, ale i například výdajů obcí a krajů vůči HDP. To znamená zjednodušeně řečeno, my vezmeme ten podíl veřejných výdajů na celém výkonu ekonomiky a tento podíl pak převedeme na početním roce a výsledný den vlastně je ten den daňové svobody.
2: Dá se nějak z vývoje těchto parametrů uvažovat o tom, jak nás zatěžují daňové povinnosti?
4: Dá, ale je vlastně ještě dobré říct přesně, co tím myslíme, kdy vlastně ten den daňové svobody není výpočet nějaké individuální daňové sazby, daňové kalkulačka konkrétního člověka. My teda neříkáme, kolik přesně zaplatí zaměstnanec, ale je to vlastně spíše makroekonomický ukazatel rozsahu státu a míry přerozdělování v tom státě. A vlastně naším cílem je ukázat, jak velkou část toho ekonomického výkonu v roce si přes veřejné výdaje nárokuje stát a zároveň my tím chceme vlastně ukázat, že žádný výdaj státu není bez nákladu. To znamená, my když posloucháme často vlády, když řeknou, my jsme a teď přispěli, podpořili, dali peníze a tak dále, tak to znamená v lepším případě, že lidé budou muset pracovat na pokrytí těchto veřejných výdajů, ale v horším případě donutí pracovat svoje děti, vnuky a ještě nenarozené děti a proto by pokryvali dnešní výdaje. Tak to je vlastně cílem toho ukazatele.
2: Když se na to díváte touto jako vaši optikou, tak vyvozujete, že třeba na Slovensku ten den daňové svobody vychází na pozdější datum v roce a jak jsou na tom další evropské státy?
4: Tak řekla jste to dobře, na Slovensku je to dokonce o měsíc později, tam páchají v podstatě z hlediska den daňové svobody takové malé svoje harakiri. Ale z hlediska Evropy, tak tam jsme země skutečně s nejnižší mírou přerozdělování. Vidíme na opačném konci země, jako je typicky Finsko, Francie, Belgie, to znamená státy s jako i historicky velkým rozsahem státu. My jako Češi jsme, možná můžeme říct, i z hlediska srovnatelných zemí nejlepší v Evropě v tomhletom, takže to je určitě pozitivní zpráva. Nicméně zase na druhou stranu je to potřeba vnímat v kontextu a to tak, že nejedná se vlastně o argument, abychom zvyšovali rozsah státu, ale o něco, co bychom měli vnímat jako svoji komparativní výhodu a spíše se snažit snažit o nízkou míru přerozdělování a neblížit se zemím, jako je třeba Slovensko nebo Německo, případně Finsko, Francie.
2: Tyhle žebříčky vytváříte de facto od roku 2000. Jak se to vyvíjelo a jak do výsledku zasáhla třeba pandemie covidu?
4: Tak my asi můžeme říct, že Česko je jednou z tou, řekněme, nudnější zemí z hlediska toho nedaňové svobody, kdy my se jako skutečně držíme i od toho roku 2000 na nízkých, nebo na datumech, které jsou blízké začátku roku, pardon. Samozřejmě pandemie covidu byl ten nejvýraznější zásah do toho nedaňové svobody, kdy my jsme se posunuli o 19 dní meziročně směrem ke konci roku, ale jako samozřejmě nebyli jsme jediný, stalo se to vlastně všem zemím, když vy máte ekonomiku v podstatě v lockdownu, nominální HDP spíše stagnuje a na druhé straně vám velmi rostou veřejné výdaje, zdravotní péče, domácnosti, podpora, kompenzace, podpora zaměstnanosti a tak dále. Tak logicky se vám ten daňové svobody posune směrem ke konci roku. Od toho roku 2020 můžeme říct, a jsme jedna z mála zemí, které se zase jako opět blíží zpátky k začátku roku. Jsme spíše jako výjimkou v rámci Evropy, protože my zde pozorujeme něco, čemu se říká efekt západky, kdy v krizových období vám výdaje mají tendenci růst, no ale po odeznění krize už se ty výdaje těžko vrací na původní úroveň a zůstáváte tak někde na pomezí. Jo? Takže my jako Češi jsme covidu, řekněme, vystřelili nahoru, ale teď se vracíme poměrně dobře zpátky.
2: Jakub Kuneš z Liberálního institutu, děkujeme za rozhovor.
4: Díky, mějte se fajn.
0: Posloucháte nás v 7 hodin 56 minut. Vězňům v Česku má ještě letos s návratem do společnosti pomáhat taky nový webový portál. Na rozcestníku zvaném Pro výstup přehledně dohledají organizaci, které jim pomůžou, třeba s hledáním zaměstnání, bydlením nebo tím, jak napravit vztahy s rodinou. Návrat z vězení nebývá jednoduchý, o tom svědčí třeba studie pro centrum Rubikon, podle které se do 7 let od propuštění polovina lidí do vězení vrátí.
5: Na začátku to byli určitě lidi, u kterých jsem cítila podporu a ne odsouzení a kteří mě dali pocítit to, že jsem člověk a že si zasloužím být zase šťastná a prostě žít spokojeně.
6: Popisuje Jana, kdo jí nejvíc ve vězení pomohl. Odsouzená byla na 1,5 roku za majetkovou trestnou činnost. Největší překážkou k návratu pro ní ale bylo překonat závislost na drogách.
5: Kdybych si nespracovala tu závislost už ve vězení, tak si myslím, že jsem se vrátila zpátky do těch starých kolejí.
6: Právě závislost je jedním z problémů, se kterými lidé ve vězení potřebují pomoc nejčastěji, potvrzuje plukovník Jonáš Lučný z vězeňské služby.
7: Každý to má jinak, mají problémy se závislostí, mají problémy s dluhy, s financema, nemají dostatečné pracovní návyky, aby byli uplatnitelní na trhu práce, často mají roztříštěné rodiny a vůbec ty sociální vazby, takže nemají ani kde bydlet.
6: S návratem vězňům pomáhají především neziskové organizace. Vězeňská služba spolupracuje s asi 70. Jejich služby se ale nedostanou ke všem vězňům, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
8: Zároveň určitě platí to, že ta kapacita těch služeb je regionálně velmi nerovnoměrná a je nedostačující. Nicméně my víme, že jedním z těch problémů je i právě ta nedostatečná informovanost.
6: Nejvíce programů nabízejí organizace v hlavním městě a jeho okolí. Nedostatek je v jižních Čechách nebo jižní Moravě. Pro lepší orientaci má vězňům sloužit webový portál Pro výstup CZ. Internetová stránka s nabídkou asistence třeba s bydlením, řešením dluhů, závislostmi i dalšími problémy. V portálu bude možné dohledat služby třeba podle volné kapacity nebo města a okresu, pokračuje Tinglová.
8: Rádi bychom, aby byla dostupná třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem, všem odborníkům, kteří s klienty pracují, například sociálním kurátorům, probátorům, pracovníkům věznic, aby mohli klientům vlastně efektivně pomáhat.
6: V pilotním programu teď platformu testují ve věznicích v Břeclavi, Drahonicích a v Příbrami. Výsledky chce mít asociace na konci léta, potvrzuje Zuzana Tinglová.
8: Předpokládáme, že na podzim postupně budeme platformu zavádět do praxe a chtěli bychom ji zavádět vlastně ve všech krajích.
6: Podle Jonáše Lučného z vězeňské služby jsou na zajištění těchto základních oblastí klíčové první týdny po propuštění.
7: Pak, když ten odsouzený není připraven na návrat do společnosti, minimálně tady v těch základních oblastech žití, tak to selže 100% a vrátí se k také minimální činnosti.
6: Některým se přesto návrat povede. Jana už při pobytu ve vězení nastoupila do ochranné léčby v Opavě.
5: Tušila jsem, že to nezvládám. Ty drogy, jako proto jsem aj byla ráda, že mě zavřeli. Tam jsem vlastně si postupně už domlouvala aj vlastně, kde půjdu po výkonu trestu, takže jsem si domluvila dolečovací centrum v Brně.
6: Dnes se Jana do věznic vrací, aby pomohla překonat závislost dalším.
5: Já konkrétně vedu cvičení, miluju jako běh a cvičení a pohyb, takže se mnou je vždycky v úterky cvičení s Jančou.
6: Ročně věznice v Česku opustí 10 000 lidí. Platforma pro výstup s přehledem dostupných služeb pro ně bude fungovat od letošního podzimu. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Kdo má největší šance stát se novým ředitelem Krkonošského národního parku, probereme v Interview Plus po 11:30. Tolik krátký pohled do dopoledního scénáře.
0: V 8 hodin v pátek 29. května posloucháte Ranní plus. Dobré ráno vám k tomu přeje Martina Mašková
2: a Lukáš Matoška.
1: Český rozhlas Plus.
2: A co probereme v této hodině? Jak se změní systém prevence bytové nouze po tom, co vejde v platnost novela zákona o podpoře bydlení?
0: Proč je čím dál častější, že děti nemůžou mít mobily při vyučování na základních školách?
9: Je to taková trošku berlička pomocná na to, abychom dokázali opravdu ty telefony nějakým způsobem regulovat.
2: Jak chce Evropská unie přimět Rusko k jednání o míru s Ukrajinou, když nemůže být neutrálním prostředníkem?
0: Na úvod hodiny jsou tady zprávy a Martin Matějka.
10: Po ruském útoku na ukrajinské Záporoží jsou zraněné dvě ženy, uvedly to tamní úřady. Ruské drony podle ukrajinského námořnictva udeřily taky na nákladní loď s vlajkou státu Vanuatu, která plula z Oděsy do Turecka. Útoky hlásí i ruské úřady. Po zásahu ukrajinskými drony hoří sklad paliv v Jaroslavské oblasti. Bezpilotní letouny dopadly taky ve Volgogradu na západě země. Podle ruských úřadů se útok obešel bez zranění. Dron zasáhl taky obytnou budovu ve městě Galaci na východě Rumunska. Podle tamních úřadů šlo o ruský bezpilotní letoun. Rusko ani Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřili. České firmy by mohly vyrábět více komponentů pro americká vojenská letadla, včetně stíhaček F-35. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po dnešních jednáních v Pentagonu a na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu.
11: V Pentagonu Macinka jednal se dvěma klíčovými zástupci ministra obrany Pete Hexeta o průmyslové spolupráci.
12: Naše delegace diskutovala tady tyto otázky, různé propojování různých kapacit a průmyslové nebo vojensko-průmyslové spolupráce.
11: Zároveň také oznámil, že novým českým velvyslancem ve Washingtonu bude Jakub Kulhánek, bývalý ministr zahraničí, který přechází z čela české mise při OSN v New Yorku. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
10: Lidé ohrožení bytovou nouzí by se mohli obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou mají na dnešní mimořádné schůzi schvalovat poslanci. Vzniknout má podle ní taky dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Hlavně kvůli tomu novelu ale nepodpoří opoziční starostové, říká jich poslankyně Eliška Olšáková.
13: Celou dobu tvrdíme, že úřady práce jsou extrémně přetížená pracoviště, že ta agenda, která by tam měla být od 1. září, v podstatě není na těch úřadech dneska ani prezentovaná, nejsou ti pracovníci proškolení. Máme informace o tom, že je velký nedostatek sociálních pracovníků na úřadech práce, kteří by tu agendu měli vlastně vykonávat, měli by kontrolovat ty byty, které do systému přijdou.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Maďarský premiér Peter Maďar se v Bruselu sejde s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Usiluje o uvolnění unijních fondů, které unijní exekutiva Budapešti zmrazila kvůli porušování principů právního státu za vlády Viktora Orbána. A Brusel teď Maďarsku blokuje celkem 18 miliard eur, tedy v přepočtu bezmála 450 miliard korun.
14: Dohoda s Evropskou komisí je podle premiéra Petra Maďara blízko. Ve čtvrtek prohlásil, že se nová maďarská vláda s Bruselem shoduje v řadě oblastí, ačkoliv některé otázky týkající se boje proti korupci zůstávají stále otevřené. Právě o nich dnes bude jednat s von der Leyenovou. Více než polovinu zablokované částky činí prostředky z fondu obnovy po pandemii. A pokud Maďarsko nedosáhne do konce srpna jejich rychlého odblokování, mohlo by o peníze nenávratně přijít. Z Bruselu Zdeňka Trach. Český rozhlas.
10: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se už podruhé pokusil získat přístup k údajům o tom, s kým se lidé volali a kde se pohybovali. Sběr takových dat přitom loni označil nejvyšší soud za protiprávní. Úřad proto po kritice požadavek zrušil. Serveru iRozhlas to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda.
15: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže od uvedeného ustanovení v rámci mezirezortního připomínkového řízení ustoupil a z návrhu novely jej tedy vypustil.
10: Antimonopolní úřad chtěl tuto pravomoc prosadit v novele o své působnosti. Návrh kritizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu i Úřad pro ochranu osobních údajů. Přístup k datům o volání a pohybu teď má policie, zpravodajské služby a Česká národní banka. Vždy k tomu ale potřebují soudní souhlas. Antimonopolní úřad se přístup pokusil získat už v roce 2021. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Možděnicích na Chrudimsku hoří bytový dům se sociálními službami. Obec před příjezdem hasičů evakuovala 17 lidí. Oznámil to mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík s tím, že požár je lokalizovaný. Vyšetřovatelé zjišťují, proč začalo hořet. Podle starosty Tomáše Dubského z hnutí STAN evakuované lidi obec převeze do penzionu. Na letišti v Hradci Králové přistála dvojice elitních německých stíhaček Eurofighter Typhoon. Jsou hlavním lákadlem víkendové aviace. Atické pouti, která se do Hradce Králové po třech dekádách přesunula ze sousedních Pardubic. První z letounů zůstane po celou dobu přehlídky na zemi, druhý nabídne letové ukázky.
16: Stroje přiletěly z německé základny v Neuburku a jsou součástí takzvané tygří letky, popisuje letový ředitel aviatické pouti Petr Kovačka.
17: Máme sem rychlost přes 2 machy, což znamená dvojnásobek rychlosti zvuku. Občas se tomu říká i evropský Top Gun.
16: Nešlo ale o běžný přelet mezi dvěma státy. Podle jednoho z pilotů, jehož jméno kvůli bezpečnosti zůstává v utajení, byla cesta tentokrát spojená s výcvikem.
18: Ve vzdušném prostoru nad Českem jsme se potkali s Gripeny a vyzkoušeli si cvičný souboj jeden na jednoho.
16: Brány letiště se v sobotu i v neděli otevřou v 9 hodin ráno. Hlavní letový program odstartuje přesně v poledne. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
10: Na dálnici D1 směrem z Vyškova do Prahy teď větší potíže při průjezdu Brnem. Na kilometru 192 na úrovni čerpací stanice OMV likvidují hasiči větší požár kamionu. Komunikace je proto na Prahu dočasně neprůjezdná. Na D1 směrem z Prahy do Vyškova narostla kolona kamionu až k Velké Býteši. Krokem se sunou z kilometru 162 až do Brna k omezení. Osobní auta zpomalují v okolí Ostrovačický Valky a pak přímo v Brně u sjezdu na Výstaviště. A v Praze v ulici 5. Května kousek za sjezdem do Spořilovské stále překáží v levém pruhu nepojízdné osobní auto. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost a teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: Máme 7 minut po 8. hodině a ranním vysíláním vás dnes provázejí Lukáš Matoška a Martina Mašková. Ve třetím čtení ve sněmovně je novela zákona o podpoře bydlení. Vláda ANO, SPD a motoristů nastavuje v něčem i z části mění systém prevence bytové nouze, jaký začal nastavovat už předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Lidé v takové situaci by od července měli možnost poradit se na kontaktních místech, ta budou v obcích, ve všech obcích rozšířenou působností, budou se 5 obcích. Otázka je, jak zafungují garance pro majitele bytů, aby byli motivováni ty byty dávat do systému, aby se mohli pronajímat potřebným. Našimi hosty na Plusu k této tematice jsou teď 2 poslankyně, které se jí věnují. Jednak Eva Fialová, poslankyně Hnutí ANO. Dobrý den.
19: Dobrý den.
2: A jednak Eliška Olšáková, poslankyně opozičních starostů a nezávislých. Dobrý den i vám.
19: Dobré ráno.
2: Paní poslankyně Fialová, říkáte, že chcete cílit na skutečně potřebné, ale zaznívá například obava platformy pro sociální bydlení, že by z nároku na bydlení mohli vypadnout seniori. Jak byste zareagovala na tuhle obavu?
19: Já tuto obavu vnímám, ale při tom původním konstruktu jsme se zaměřili na skupiny, které dřív byly kritizovány a mohly ze systému vypadnout, jako to byly oběti domácího násilí nebo zdravotně postižené osoby nebo lidi, osoby v rozvodovém řízení, které prochází. Proto jsme měnili malinko ten výpočtový konstrukt, kdo by měl automaticky nárok na podporu bydlení. a změnil se jako dramaticky ten výpočet. Zjednodušil se, nicméně tu obavu a kritiku pro jednotlivce vnímáme, chápáme a došlo k dohodě, že podpoříme jeden z nahraných pozměňovacích návrhů, který tento problém vyřeší a zvyšujeme tedy to minimum pro automatické přijetí do systému. Jinak jsme zavedli, co současná novela neumožňovala, individuální posouzení u osob, které si opravdu nemůžou pořídit bydlení na trhu vlastním přičiněním a za tento aspekt jsem byla ráda, případně ty nejsložitější problémy by se řešily tímto způsobem, ale i přesto tam tento konstrukt i po garantované přijetí toho pozměňovacího návrhu zůstává a bude dál aplikován.
2: Paní poslankyně Olšáková, je to tedy posun k dobrému, už se vyřeší ten problém toho, že někteří seniori by vlastně kvůli výši toho svého důchodu nemuseli dosáhnout na to sociální bydlení?
20: Určitě konstrukt k lepšímu to je. Je to posun k lepšímu tím, že se zvedl příjmový limit, tak jak říkala moje předřečnice, bude to mít vliv určitě na větší množství i seniorů, kteří se do systému dostanou. A tady tou novelou došlo k posunům i v dalších věcech, a to je to poradenství, které zůstává vlastně na všech úřadech a že k poradenství se budou hlásit vlastně všechna ORPčka. Ono dneska ten zákon je konstruován tak, že vlastně se můžete radit pouze na 115 úřadech a pozměňovacím návrhem v tomto legislativním procesu se to poradenství dostává na všech 205 úřadů s rozšířenou působností. Takže prevence je v poradenství, takže já věřím, že poradenství bude taky velmi důležitou součástí tady této oblasti.
2: Paní poslankyně Fialová, část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se má přesunout na úřady práce. Proč vlastně, jaké s tím máte záměr? Protože pokud vím, tak obce od 1. ledna zřizovaly ta kontaktní místa, připravovaly se ty úřady práce, podle vyjádření expertů, které jsme měli dnes ve vysílání, jsou hodně přetížené.
19: My si to uvědomujeme, samozřejmě je to o nějakém metodickém vedení a poslední činnost, která chyběla do skutečné pomoci lidem nejvíce ohroženým, většinou odkázaným na ten náš sociální systém, tak právě nenabízel bytové poradenství, takže na úřadu práce jsou veškeré informace o těch osobách, protože opravdu bude docházet k pomoci lidem, kteří jsou opravdu klienty nejčastěji úřadu práce.
2: Ale dovolíte-li mezi otázkou nebo doplnění, neměli by tedy úřady práce kvůli těm novým pravomocem posílit kapacity, mít na to víc lidí?
19: To asi bude teďka otázka na MPSV, i o tom se diskutuje, ale já opravdu nejsem garantem na MPSV a to poradenství, když jsme to konzultovali s MPSV, tak je, nebo vůbec poskytnout bydlení je poslední ten střípek, aby to mohlo fungovat dobře a znalost o tom klientu, jakou má platební morálku, jak čerpá ty dávky, jestli se snaží, v jakým způsobem má svojí pracovní nasazení vůbec v tom svém životě, tak opravdu je znalost největší na úřadech práce.
2: Paní poslankyně Olšáková, je tohle nastavení vhodné?
20: Za mě to rozhodně vhodné není a myslím si, že to je nejslabší článek celého zákona o podpoře bydlení. Přestože se nám podařilo dosáhnout spoustu konsenzů, za což jsem určitě i s kolegyní Fialou spolupracovala, jsem za to ráda, tak přesun agendy na úřady práce je největší slabinou a mám o velkou obavu, že to fungovat nebude. Jednak budeme klienta nebo žadatele o bydlení posílat napřed na kontaktní místo pro bydlení, na ten úřad, kde se poptá, jestli vlastně spadá do té kategorie podporovaného bydlení. Potom bude na úřad práce s ním bude pracovat. Potom zase kontaktní místo pro bydlení by mělo provádět kontroly, tam už sice není napsané jak často, ale myslím si, že budeme ty lidi posílat z úřadu na úřad. Další problematiku, kterou já vnímám, že jsme vlastně v minulých dvou letech dozadu jsme rušili část úřadu práce, protože jsme říkali, agenda bude digitalizovaná, takže není nutné tolik pracovišť. A když si představím klienta, který potřebuje poradit, který nebydlí, nebo je na ubytovně, nebo v azylovém domě, a my ho vlastně pošleme jednou na ORPčko a po druhé do dalšího města, aby si našel pracoviště úřadu práce, tak si myslím, že to je velmi, velmi krok velmi špatným směrem. A přesně jak říkáte, úřady práce jsou extrémně přetížená pracoviště. Agenda by tam měla přecházet k 1. září. Oni dnes na těch úřadech práce s tou agendou nebyli seznámeni. Jak jste uvedla, teď jsou připraveni na tu agendu na těch kontaktních místech pro bydlení na úřadech s rozšířenou působností a podle mě toto nebyl správný krok. Agenda měla zůstat na kontaktních místech i z toho důvodu, že ta obec má daleko větší povědomí a znalost o tom území, o těch bytech. Ty byty měla kontrolovat i obec na vstupu do toho systému. Jo. Teď to je otázka, jestli úřad práce bude mít dostatek sociálních pracovníků, aut a různých, aby objížděli ty obce a dívali se do těch bytů. A velká obava je, vlastně na to upozorňoval i Svaz měst a obcí, velká obava je i z toho, že ty obce, které by do toho ty obecní byty do toho systému dali, že to nakonec neudělají, protože...
2: Prosím, to ještě oddělme, jestli můžu poprosit, abychom nechali reagovat vaši kolegyně na ty argumenty, které se týkají toho přesunu části těch pravomocí na úřady práce. Paní poslankyně Fialová, tak měl by opravdu člověk bytové tísně takhle pendlovat mezi úřady? Není ještě příležitost to upravit?
3: Já si myslím, že příležitost není, abych byla úplně otevřená, a já si to úplně nemyslím, protože jestli se budeme bavit o osobách, který v současné chvíli bydlí na ubytovnách a na kterou cílovou skupinu je opravdu tento zákon mířen, tak už v současné chvíli jsou ve 95% klienty úřadu práce. Takže oni jsou zvyklí s úřadem práce pracovat. Úřad práce má o nich veškeré informace a pokud bude vést ještě evidence bytů, tak dokáže následně efektivně nastavit veškerý ten dávkový systém, bez kterého se na začátku ty klienti nebo ty osoby, které jsou v bytové nouzi, neobejdou. To se je potřeba uvědomit, pro koho tento zákon, na koho je cílený, a kde už opravdu ty osoby jsou zvyklé se ptát na nějakou pomoc a kam jsou zvyklé se obracet. Takže si nemyslím, že to je krok špatným směrem, naopak je to vlastně posílení těch kompetencí a vlastně do budoucna vytvoření systému, který může efektivně těm osobám pomáhat.
2: Paní poslankyně Olšáková, teď se vrátím k tomu, co jsme otevřeli před chviličkou, totiž k tomu systému garancí pro soukromé majitele bytů. Ta novela to zavádí, myslím, jako dobrovolný systém. Zase, jak vnímáte teď to současné nastavení?
20: Já si myslím, že na té garanci se nic nemění. Ta garance u těch bytů by měla být, bude to přes poskytovatele, kteří vlastně by měli garantovat tady vlastníkovi nemovitosti jakékoliv poškození nebo ušlý nájem. Mě spíš je obava, jestli ty byty do toho systému budou vkládány, protože pokud se nezapojí obce, s jejich bytovým fondem se počítalo a právě i ti soukromníci, kteří mají neobydlené své byty nebo rodinné domy, tak v podstatě my budeme mít evidenci uchazečů nebo těch, kteří jsou potřební, nebudeme mít byty do systému.
2: Paní poslankyně Fialová, jak vnímáte tuto námitku?
3: Já si myslím, že ta byla úplně stejná jako při předchozí úpravě, protože na tom to nehraje žádnou roli. Právě ten poskytovatel se má velice dobře snažit a na něho, jestli jako vhodným poskytovatelem, právě zůstává v kompetenci dál obcí a obec by měla být velice motivovaná k tomu, aby ty byty do toho systému vkládala, a na tom konstruktu jsme opravdu nic neměnili. Takže vůbec otázka, jestli ty byty by byly vůbec dostupné i za současné podoby a změní toho zákona. Vzhledem k tomu, že my od začátku jsme také kritizovali to rozšíření pouze jen na těch 115 obcí. Prvotním cílem bylo opravdu rozšířit na celých 205 ORP, tak si myslím, že v tomto případě je to posun dobrým směrem a ty obce budou motivovány mnohem víc, protože to budou mít na svém daném území a nebudou muset kontrolovat okolní ORP.
2: Já rozumím, že tam jako se rozšířit tenhle ten systém jako zapojených obcí, ale tam jde o ty pravomoci úřadu práce. Myslím zase, že teď vlastně se ty obce jakoby trošku jsou z toho více vyčleněny, takže by možná nemuseli být tak motivovány, ne, poskytovat svoje byty.
19: Já si to úplně jako nemyslím, protože oni, pokud se stanou samotnými poskytovateli, do čeho jsme nezasahovali, a naopak ještě budeme přijímat pozměňující návrh, i aby i městské části, což byl hlavně problém u Prahy, mohly sami být poskytovatelé, protože často nakládají s bytovým fondem, tak naopak si velice dobře dokáží korigovat a říci, že pro ně je to motivace do tohoto dávat a stát se sami tím poskytovatelem. Do toho jsme nějakým způsobem nezasahovali, naopak ještě rozšiřujeme tu možnost.
2: Mluvili jsme o novele zákona o podpoře bydlení, která je ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně, a to se dvěma poslankyněmi, které se na tuto problematiku zaměřují, s Evou Fialovou, poslankyní Hnutí ANO. Děkuji vám za rozhovor.
19: Děkuji za pozvání.
2: A s Eliškou Olšákovou, která je poslankyní za opoziční hnutí Starostů a nezávislých. Děkuji vám také.
4: Děkuji a hezký den přeji.
0: V 8 hodin a 20 minut přinášíme další zprávy, které dnes ráno sledujeme. Ruský dron v noci na dnešek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Za moment přineseme podrobnosti. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu rozkázal armádě, aby ignorovala podmínky říjnového příměří a převzala kontrolu nad 70% území pásma Gazy. A Spojené státy a Írán údajně dosáhly velkého pokroku na cestě k dohodě o prodloužení příměří. Není ale jisté, zda případnou dohodu americký prezident Donald Trump schválí. Řekl to viceprezident J.D. Vance. Jak řečeno, dron v noci zasáhl střechu obytného domu v Rumunsku. Podle tamního ministerstva obrany přiletěl z Ruska. Dva lidé jsou zraněni a na místě zasahují hasiči a záchranáři. Je to vůbec poprvé, kdy údajně ruský dron zasáhl hustě osídlenou oblast v Rumunsku. Do studia přišel Jiří Chábera, náš zahraniční redaktor. Dobré ráno.
21: Dobré ráno.
0: Co přesně se v noci stalo?
21: Rumunský vzdušný prostor podle dat z radaru narušil dron, který překročil hranice z Ukrajiny. Celkem v tom rumunském vzdušném prostoru strávil asi 4 minuty. Ve stejnou dobu Rusko útočilo na ukrajinské přístavy na Dunaji. Ukrajinská média už předtím informovala o tom, že její protivzdušná obrana zasahovala proti náletu bezpilotních letounů v Oděské oblasti na východě země. Konkrétně třeba ty ruské drony útočily na ukrajinské město Izmail. Dron následně zasáhl střechu jednoho z obytných domů ve městě Galaci, v rumunském městě Galaci, a explodoval. Kvůli tomu taky začala střecha desetipatrové bytovky hořet a obě města Izmail a Galaci jsou od sebe asi 20 kilometrů. Další ruský dron s rozpětím křídel asi 3 metry a tentokrát bez výbušné nálože našly rumunské úřady na severozápadě země. Jeho původ a okolnosti, za jakých do země přiletěl, teď tedy zjišťují.
0: Je to poprvé, co drony dopadly do hustě obydlené oblasti, ale není to poprvé, co drony doletěly do Rumunska vůbec.
21: Není, je to podle rumunského ministerstva obrany dokonce po 29. a po 47. potom dopadly ty do Rumunska trosky bezpilotních letounů. Poprvé letos v dubnu nějaký ruský dron zasáhl přístavbu, domku a elektrické vedení a tím vlastně způsobil vůbec první, dá se říct, hmotné škody nebo majetné škody na rumunském majetku, a dnes v noci tedy mají dopady ruských dronů taky první zraněné. Do nemocnice odjeli podle rumunské státní agentury Agerpres matka s dítětem, oba tedy zranění mírně. Výbuch a požár ale podle náměstka rumunského ministra vnitra Raeda Arafata poškodil taky dvě schodiště v té bytovce a 5 aut. Rumunsko je mimochodem členská země Evropské unie a NATO a s Ukrajinou sdílí pozemní hranici dlouhou asi 650 kilometrů. Část z ní právě tvoří široká delta řeky Dunaj.
0: Jak na drony v rumunském vzdušném prostoru reagují tamní úřady, tamní představitelé?
21: Tak celkem kvůli těm bezpilotním letounům nebo kvůli těm ruským dronům vzlétly dvě stíhačky F-16 a taky jedna vojenská helikoptéra. Ministerstvo obrany k tomu dodalo už v noci, že piloti měli povolení jakýkoliv dron, který by spatřili na radarech, sestřelit. Úřady taky varovaly obyvatele pohraničních okresů Brajla, Galaci a Tulcea k tomu, aby se ukryli. Rumunské ministerstvo zahraničí rumunská diplomacie řekla, že bude reagovat všemi dostupnými prostředky na toto porušení mezinárodního práva a narušení vzdušného prostoru a taky oficiálně informovala Severoatlantickou alianci. Zatím není jasné, zda jde o aktivaci článku 4 NATO. Tento závazek článek číslo 4 NATO umožňuje kterémukoliv státu Severoatlantické aliance svolat formální jednání spojenců, kdykoliv má pocit, že je ohrožena jeho celistvost. Podle mluvčí Severoatlantické aliance je tajemník NATO Antonio Guterres v přímém kontaktu s rumunskými úřady. NATO odsoudilo bezohledné jednání Ruska a uvedlo, že bude i nadále posilovat obranu proti všem hrozbám, tedy včetně dronu.
0: Tak to byl Jiří Chábera, náš zahraniční redaktor. Děkujeme.
21: Naslyšenou.
0: Naším hostem je politolog a prorektor Metropolitní univerzity Praha Ladislav Cabada. Dobré ráno.
7: Dobrý den přeji.
0: Jak jsme slyšeli od našeho kolegy, aliance odsoudila ten incident s dronem na rumunském území. To je předvídatelná reakce.
7: Přesně tak, já myslím, že nemohla přijít jiná a přišla dostatečně včas. Nicméně já myslím, že to je jenom začátek nějakého širšího příběhu. Bez pochyby budeme sledovat nějakou schůzku představitelů členských zemí NATO a bez pochyby budou zaznívat hlasy, že toto se děje opakovaně a že je potřeba nějakým způsobem jasně a adekvátně reagovat.
0: Co by taková jasná a adekvátní reakce měla znamenat?
7: Tak v zásadě je tady podle mě celá škála možných odpovědí od diplomatické, to jest například pozvání ruských velvyslanců v těch zemích, ve kterých jsou ještě akreditováni a jasné sdělení, že toto je naprosto nepřijatelná praxe. Může tady být samozřejmě nějaké posílení sankčních režimů vůči Ruské federaci, můžou tady být i jiné formy odpovědí. Slyšeli jsme i hlasy, které říkají, že by skutečně měla přijít dříve nebo později nějaká reakce, která by skutečně byla, řekněme, nějakého polovojenského charakteru.
0: Dovedete si to představit?
7: Upřímně řečeno, to záleží samozřejmě hlavně na tom, zda na to a představitelé členských zemí na to dojdou dříve nebo později k tomu jasnému sdělení, že to, co se děje, je hybridní válka a je-li něco válkou, tak samozřejmě to má minimálně dvě strany toho konfliktu a ta druhá strana přece nemůže být tou stranou, která si nechá vše líbit. Čili představit si to umím, byť netvrdím, že právě ten dnešní noční útok bude tím podnětem, který případně povede k takové formě reakce.
0: Čili když rumunské ministerstvo obrany říká, není to poprvé, je to po 29., kdy doletěly drony na rumunské území, tak vy si myslíte, že to není náhoda, ale že Rusko testuje Severoatlantickou alianci?
7: Tak my jsme byli svědky podobného a ještě rozsáhlejšího útoku dronového na Polsko, kde asi těžko šlo tvrdit, že řádově desítka těch dronů, která dopadla do Polska, tam dopadla čistě náhodou. Ale samozřejmě potřeba říct si, že to, co se stalo dnes v noci, je specifické tím, že se to odehrává na hranici mezi dvěma státy. My jsme viděli v minulém týdnu útok třeba na západoukrajinský Užhorod, který samozřejmě taky leží kousek od třeba slovensko-ukrajinské hranice. Čili neumím říct, že nejsem vojenský odborník, jaká je přesnost těch dronů, neumím říct, jestli to je záměr, anebo skutečně ten dron uletěl někam v uvozovkách. Taky je potřeba zdůraznit, že technologicky samozřejmě je možné, že minimálně část těch dronů může být svedena ze svého směru jiným aktérem. Ale tohle je věc, kterou si musí vyřešit odborníci ve vojenství a samozřejmě nakonec politici, kteří musí nějak rozhodnout.
0: Jak jsme taky říkali, ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že bude reagovat všemi dostupnými prostředky. Zatím tedy není jasné, zda dojde i k aktivaci 4 článku Severoatlantické aliance. Bylo by to podle vás na místě, aby tedy Rumunsko svolalo oficiální jednání spojenců kvůli tomu incidentu s dronem?
7: To samozřejmě musí zvážit rumunská strana, nicméně je potřeba říci, že právě Polsko a Rumunsko jsou dva klíčoví aktéři na východním křídle NATO. Právě v těchto dvou zemích je soustředěna největší energie a síla aliance v tom východním křídle. Rumunsko je také v podstatě iniciátorem toho, čemu se říká Bukurešťská devítka, čili právě to spojenectví zemí východního křídla NATO. Osobně si myslím, že k tomu rumunské ministerstvo přistoupí, že požádá o svolání takovéhle schůzky vrcholných představitelů, protože ta věc je skutečně závažná v tom, že nejde o nějaký náhodně spadlý dron, ale o útok, který v podstatě vedl ke zranění civilistů, ohrozil řadu dalších civilistů, čili nelze ho podle mě ignorovat.
0: Můžeme v tuto chvíli vyloučit, že se jednalo o zbloudilý dron, který mířil jinam?
7: To je velká otázka. Mluvil jsem o tom, bavíme se tady o tom, že denně v podstatě na té východní frontě těch dronů se pohybují řádově stovky. Taky máme informaci, že se nejednalo o jediný dron, že v podstatě v podobném prostoru operoval ještě jeden větší, mimochodem asi neosazený nějakou formou výbušniny. Čili je otázka, jestli, a to bude muset vyhodnotit zejména asi rumunská strana, jestli se jednalo, řekněme, o nějakou špionážní aktivitu, za níž teprve následoval tento útok, nebo něco jiného. Rumunská strana také v tom prvním prohlášení tvrdila, že v podstatě celou dobu ten druhý dron sledovala, čili je velká otázka, proč na něj nemohla nebo neuměla reagovat.
0: Tolik politolog, který je zároveň prorektorem Metropolitní univerzity Praha, Ladislav Cabada. Děkujeme za váš čas, děkujeme za rozhovor.
7: Já děkuji za pozvání, přeji hezký den.
2: Po půl deváté mimo jiné uslyšíte o bývalém řediteli strašnického krematoria, který ukryval popel obětí nacismu.
0: Dobré ráno, teď už bylo půl deváté, což znamená, že na řadě jsou zprávy. Dnes s Martinem Matějkou.
1: Český rozhlas Plus.
10: Severoatlantická aliance bude posilovat obranu proti bezpečnostním hrozbám, včetně dronů. Na toto uvedlo na sociální síti X v reakci na dronový útok na obytnou budovu ve východu rumunském městě Galaci nedaleko u hranice s Ukrajinou a Moldavskem. Podle rumunského ministerstva zahraničí stálo za úderem Rusko, které tím nezodpovědně eskaluje situaci. Kreml ani Kyjev se k tomu zatím nevyjádřili. Útok už odsoudil francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Adat nebo šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pomoc lidem v bytové nouzi by se měla částečně přesunout na úřady práce. Počítá s tím vládní novela, o které by dnes měli rozhodnout poslanci na mimořádné schůzi. Částečný přesun agendy na úřady práce kritizuje opozice. Třeba podle hnutí STAN jsou přetížené a taky na nich chybí lidé pro školení k poradenství o podpoře bydlení. Vládní novela taky zavádí kontaktní místa ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes bude ve Washingtonu jednat se svým pákistánským protějškem Ishakem Darem. Jeho země zprostředkovává hovory mezi Iránem a Spojenými státy o cestě k trvalé mírové smlouvě. Státy teď jednají o takzvaném memorandu o porozumění. Dokument má být základem mimo jiné i pro další jednání o iránském jaderném programu. Podle amerického viceprezidenta J.D. Vance ještě není dohoda hotová, je ale velmi blízko. Státní agentura CzechInvest podpořila v prvním kole programu akcelerace startupů 90 začínajících českých firm. Rozdělila mezi ně 160 milionů korun a program má firmy připravit na úspěšný vstup na zahraniční trhy. CzechInvest ho financuje z národního plánu obnovy. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. A před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. A podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v porovnání s dalšími státy vede v porovnání daňové zátěže dobře. Třeba na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. A propuštěným vězňům by mohla si životem na svobodě pomáhat chystaná platforma s názvem Pro výstup. V Česku je totiž dlouhodobě zemí s jednou z nejvyšších recidiv v Evropě. Do vězení se vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Web pomůže třeba s hledáním bydlení, práce nebo oddlužením. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy přímo v Brně za nájezdem z Vídeňské na 192. kilometru požár kamionu zlikvidovali a provoz obnovili alespoň jedním pruhem. Kolona od nájezdu z bratislavské D2 z kilometru 196 se pomalu rozjíždí. Na D1 před Brnem směrem z Prahy přetrvává dlouhá kolona kamionu. Začíná za Osovou Bytýškou zhruba na kilometru 159 a sune se až do Brna. Osobní auta brzdí za Ostrovačicemi kolem 180. kilometru. Na D5 před Prahou z Plzně čekejte kolonu nejen kamionu od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh. Směrem k D1 potíže v Cholupickém tunelu na kilometru 7,5 blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude slunečno a teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
0: V 8 hodin 34 minut s Martinou Maškovou a Lukášem Matoškou. V Madridu dnes odhalí bronzovou sochu, která je poctou Františku Suchému, bývalému řediteli strašnického krematoria, který během druhé světové války se synem ukrýval popel popravených obětí nacismu. Jedná se taky o vůbec první sochu českého umělce, která ve Španělsku stojí. V Madridu je zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek. Dobré ráno.
5: Krásné ráno.
0: Proč má František Suchý sochu právě ve Španělsku?
5: No, protože mezi těmi více než 2000 lidí, jejíž jména i ostatky se Františku Suchému podařilo zachránit a nutno říci, že přitom riskoval jako ředitel krematoria svůj život, tak bylo i 6 Španělů. Ono to byli vesměs republikáni z občanské války, kteří poté, co tedy ten jejich odpor byl poražen, tak utekli do Francie a tam je zatklo gestapo a přes Německo se dostali do protektorátu a skončili v českém koncentračním táboře v Hradišťko, kde byli popraveni a někdy často úplně na konci války. No a to, že skončili v tom pražském krematoriu a že tam jsou na pietním místě pohřbeni, tak to se vlastně tady ve Španělsku donedávna vůbec nevědělo. Teď je to trošku více tady známé díky dokumentárnímu filmu Popel, který byl uveden třeba i na...
0: Tak teď se zdá, že bohužel spojení z Madridu s naším zvláštním zpravodajem Jaromírem Markem bylo přerušeno. Dáme tomu ještě chviličku, zda se nám ho nepodaří obnovit, ale podle gestikulace kolegyň z režie to vypadá, že nikoli. Opak je pravdou, Jaromíre, slyšíme se? Jaromíre?
5: Slyšíme se, nějak nám to tady zrovna zlobí.
0: Zlobí, tak já vás poprosím, abyste se vrátil o pár vět naspátek a dokončil tu vaši odpověď. Tak zdá se, že to spojení zlobí nadále, takže bude nejlepší toto téma pravděpodobně opustit.
2: A budeme se věnovat dalšímu tématu, totiž tomu, co by měli nebo mohli evropské státy chtít po Rusku ve snaze zprostředkovat mír na Ukrajině. Ministři zahraničí Evropské unie spolu se šéfkou diplomacie Kajou Kalasovou o tom včera debatovali při neformálním setkání na Kypru. Závěry konference známé, nebo summitu známé pod názvem Gymnich s námi teď probere Filip Nerad, to je ředitel komunikace a analytik think tanku Golobsek, náš někdejší kolega. Dobré jitro.
8: Dobré ráno.
2: Co patří tedy mezi hlavní podmínky pro mírová jednání s Ruskem a Ukrajinou?
8: Tak pro Evropskou unii dál zůstává základním kamenem to, aby o těch podmínkách míru rozhodovala především samotná Ukrajina a že ta jednání nesmí probíhat, tak říkajíc, o ní bez ní. Unie zdůrazňuje respekt k mezinárodnímu právu, suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová na Kypru ale navíc varovala před ruskou pastí, jak ona to nazvala, kdy se Moskva snaží diktovat, kdo s ní vůbec smí mluvit a kdo je pro ní přijatelný partner. Kalasová tím reagovala na vyjádření Vladimira Putina, že by za Evropskou unii mohl být tím prostředníkem pro ta jednání bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, který je známý svou náklonností k Rusku a vazbami na ruský biznis, což samozřejmě narazilo v unii. Kdo by se takovým zvláštním vyslancem Evropské unie pro ta mírová jednání na Ukrajině měl nebo mohl stát? Na tom se ale Unie zatím neshodla. Spekuluje se o různých jménech, mimo jiné o samotné Kaje Kallasové, ale třeba také o německé kancléřce bývalé Angele Merklové, která to sama odmítla. Padají jména jako finský prezident Alexander Stubb nebo bývalý italský premiér Mario Draghi. Pokud by to měl být někdo mimo Evropskou unii, tak se nejčastěji skloňuje jméno norského ministra zahraničí Espena Bartha Aideho nebo indického ministra zahraničí. Tahle debata nějakým způsobem se na Kypru ale neposunula a dál pokračuje.
2: Připravují členské státy nějaké další kroky, jak tlačit na Rusko, aby směřovalo k mírové dohodě?
8: Určitě pracuje se na 21. balíku sankcí proti Rusku, který by se měl tentokrát zaměřit na ruský vojensko-průmyslový komplex ve snaze dál oslabit schopnost Moskvy financovat tu válku na Ukrajině a dotlačit ji k nějaké mírové dohodě. Zároveň ale ministři na tom jednání na Kypru potvrdili to, že Evropská unie musí co nejrychleji realizovat ten velký úvěrový balíček pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur, který Unie nedávno po měsících průtahů schválila. První část těch peněz by měl Kyjev dostat na začátku června, což je pro něj kriticky důležité. Jinak obecně dvě třetiny té částky mají jít na obranu Ukrajiny před ruskou invazí a ta zbývající třetina pak na financování fungování samotného státu a jeho reformy a modernizaci.
2: Každý den se věnujeme ve vysílání dění v Iránu. Například dnes ráno jsme zaznamenali vyjádření amerického viceprezidenta

0: nutnost deeskalace toho konfliktu, obnovení svobody plavby Hormuzským průlivem a potřeby zajištění humanitární pomoci v regionu. Ministři znovu apelovali na Spojené státy a Irán, aby dospěli k nějaké konečné dohodě, která ukončí to napětí a znovu se otevře Hormuzský průliv, jehož zablokování tvrdě dopadá na celou světovou ekonomiku, včetně té evropské. Na čem se naopak neshodli, a to je jaksi trvalý rozpor v Evropské unii, tak to je přístup k Izraeli, protože státy jako Irsko a další prosazují například unijní zákaz obchodu s těmi izraelskými osadami na západním břehu, kritizovali izraelské útoky v jižním Libanonu. Část zemí také prosazuje uvalení sankcí na izraelského ministra národní bezpečnosti Ben-Gvira. Ale ani na tom to nepanuje jednota, protože země jako třeba Česká republika nebo Bulharsko, tak ty jsou jednoznačně proti.
1: Koho teď považuje Evropská unie za nejbližšího partnera na Blízkém východě?
0: Určitě je to Saúdská Arábie. Saúdsko-arabský ministr zahraničí princ Faisal bin Farhan byl ostatně také pozván jako zvláštní host na to neformální jednání unijních ministrů zahraničí na Kypr. Právě Saúdskou Arábii vnímá Evropská unie jako toho naprosto klíčového regionálního partnera pro řešení blízkovýchodního konfliktu, ale i pro stabilizaci situace v Perském zálivu a o vyjednávání budoucího uspořádání na Blízkém východě, prosazení toho takzvaného dvoustátního řešení.
1: Na konferenci Gymnich pořádanou každé dva roky zavítal také indický minister zahraničí. Proč?
0: Tak Indie je klíčový hráč v řadě aspektů. Jednak je to vlivný hráč v samotné Asii, pak ve vztahu ke globálnímu jihu, ale i třeba k Rusku a ke konfliktu na Ukrajině. A pro Evropskou unii pozvání ministra zahraničí proto byla příležitost, jak vtáhnout Indii do těch debat o geopolitických dopadech té blízkovýchodní krize, protože zablokování těch obchodních cest citelně dopadá i na samotnou Indii, ale i na válku na Ukrajině, protože Indie patří k významným odběratelům ruské ropy, z čehož Moskva získává prostředky na financování války na Ukrajině. Takže součástí toho zasedání ministrů zahraničí na Kypru byly i třeba bilaterální schůzky mezi indickým ministrem a ukrajinským ministrem zahraničí Andrejem Sibihou nebo právě zmíněným saúdsko-arabským ministrem zahraničí. Pro samotný Kypr to bylo i, řekněme, taková, jako, to mělo i takový symbolický význam, protože právě tyto dvě země, Indie a Kypr, minulý týden povýšily své vztahy na strategické partnerství.
1: Mluvili jsme o tom, že Gymnich, to setkání neformální ministru zahraničí, tedy nepřináší nějaké závazné výsledky, ale je něco, z čeho se tedy dá vycházet pro už ta jednání, kde se hlasuje, kde už se rozhoduje v Evropské unii?
0: Vlastně ten Gymnich je taková opravdu neformální příležitost neformálně si popovídat bez tlaku dospět k nějakým závěrům, podepsat nějakou dohodu, a to právě umožňuje takovou, řekněme, svobodnější výměnu názoru a vyříkání si různých stanovisek. Takže žádné podklady, které by na Kypru vznikly pro ta další jednání, že by se něco uzavíralo, takové dohody se tam neuzavřely nebo nepředjednaly, ale vždycky to slouží jako vítaná příležitost, jak si bez nějakého vnějšího tlaku vyříkat různé názory, třeba právě na situaci na Blízkém východě a nebo ohledně Ukrajiny. A pak to může přispět k posunu těch oficiálních jednání, která se odehrávají ať už v Bruselu nebo v Lucemburku.
1: Filip Nerad, ředitel komunikace a analytik think tanku Globsec. Děkujeme za rozhovor.
0: Díky za pozvání, hezký den.
2: Ve 8:45 pro vás máme krátké shrnutí zpráv těchto hodin. Ruský dron v noci na dnešek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Severoatlantická aliance odsoudila bezohlednost Ruska a vzkázala, že bude dál posilovat obranu proti všem hrozbám. Poslanecká sněmovna by dnes měla schvalovat přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná

0: opatření. A Spojené státy a Irán dosáhly velkého pokroku na cestě k dohodě o prodloužení příměří. Není ale jisté, kdy a zda americký prezident Donald Trump schválí. Uvedl to viceprezident J.D. Vance. Irán zatím žádnou dohodu nepotvrdil.
1: Ruský prezident Vladimír Putin odletěl do Kazachstánu. Ruská média píše o tom, že jeho kazašský partner, prezident Kasym Žomart Tokajev, je jedním z mála světových vůdců, kteří přijeli do Moskvy na oslavit nevítězství. Všímají si i toho, že prezident Tokajev vítal Putina hned dvakrát. Reakce ruskojazyčného tisku prošel komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
2: Zdůrazňovali, že v nebi nad Astanou létala letadla, která prostě dělala tu ruskou trikoloru a tak dále. Ono je pravda, že je to takové jako symbolické gesto, protože ty vztahy mezi Kazachstánem a Ruskem nejsou úplně ideální v tom smyslu, že třeba Kazachstán několikrát veřejně prohlásil, že podporuje územní celistvost Ukrajiny. Což samozřejmě Rusko neslo velmi nelibě. Stejně tak Ruská akademie věd třeba protestovala proti učebnicím dějepisu v Kazachstánu, které hovoří o carském období jako o koloniálním, což tedy objektivně bylo, ale v Rusku to neradi slyší. Nicméně v daný okamžik se zdá, že se Kazachstán maximálně snaží udělat všechno pro to, aby nezavdával nějaké příčiny ke konfliktu s Moskvou.
1: Ondřej Soukup, ještě krátká citace z Financial Times. Evropská unie připravuje legislativu, která ji v případě nedostatku polovodičů umožní zasáhnout do evropských dodavatelských řetězců. List k tomu píše, že by to 27 umožnilo donutit výrobce čipu, aby upřednostnili unijní režim přestávajícími smlouvami. Návrh zákona umožňuje také společné nákupy s cílem posílit vyjednávací pozici Evropské unie, zabránit konkurenci mezi členskými zeměmi. Kvůli napětí mezi Čínou a Spojenými státy, pokračuje List Financial Times, totiž v Evropě rostou obavy, že by se polovodiče mohly stát nástrojem ekonomického nátlaku. Tak tolik aspoň stručně výběr z některých zahraničních médií.
0: Který dozněl na Plusu v 8 hodin 48 minut. Tým českých vědců vytvořil první českou regionální mapu střešního solárního potenciálu. Veřejně přístupná aplikace odborníků z Fakulty životního prostředí, České zemědělské univerzity a České informační agentury životního prostředí ukazuje vhodné plochy pro instalaci solárních panelů s přenosností na 1 metr. S přesností na 1 metr, promiňte. Projekt využívá přesná data z leteckého laserového skenování. Na podrobnosti se teď zeptáme Vítězslava Moudrého, který působí na katedře prostorových věd Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Jak si máme tu vaši mapu střešního solárního potenciálu vlastně představit? Jak vypadá?
3: Vy už jste to do jisté míry řekl, nicméně nepředstavujte si to jako papírovou mapu, je to webová aplikace, do které se může kdokoliv otevřít a vlastně všechny ty střechy jsou v Ústeckém kraji jsou zobrazeny nějaké barevné škále, řekněme od žluté do červené, kde nejintenzivnější červená znamená vysoký solární potenciál a uživatel si může nakreslit obdélníček, řekněme, nebo jakýkoliv tvar na té střeše, kde si myslí, že by mohl ty panely umístit a aplikace mu vrátí zpátky vlastně potenciál roční, kolik energie v kilowatthodinách na metr čtvereční by potenciálně mohl vyrobit.
0: To asi není snadné dobře spočítat.
3: Snadné to není. Asi bych řekl, že v podstatě opravdu je to jenom odhad a my jsme se snažili zahrnout tři scénáře toho, jak vlastně může vypadat, řekněme, počasí v daném roce, protože samozřejmě pokud se vám stane, že červenec bude úplně zatažený oproti jinému roku, kdy bude krásně svítit sluníčko, tak to množství vyrobené energie se bude výrazně lišit a tohle to nedokáže ani nejlepší aplikace zohlednit, protože to neumíme predikovat.
0: Vy jste mapovali konkrétně Ústecký kraj, kdybyste měl obecně shrnout, jaký tam potenciál pro solární energii na střechách je, tak co byste řekl?
3: Já bych řekl, že z hlediska České republiky je tam nejnižší množství dopadajícího slunečního záření, které obecně v České republice se pohybuje, řekněme, kolem 1000 kWh na metr čtvereční za rok. Nicméně ty rozdíly v rámci republiky jsou minimální. Samozřejmě pokud se podíváte do Španělska, tak někde na jihu ten potenciál bude téměř dvojnásobný, ale jinak bych řekl, že v rámci republiky je ten potenciál podobný, není Ústecký kraj ničím výjimečný.
0: Ale přestože ve srovnání s jinými kraji, byť ty rozdíly nejsou velké, jak se řekl, není ten potenciál v Ústeckém kraji největší, tak pořád je značný a převážně předpokládám naprosto nevyužitý.
3: To je asi otázka na někoho jiného, to já nedokážu říct, nakolik využit nebo nevyužit. My jsme se opravdu zaměřili na střechy, aby jsme lidem a zejména kraji dali možnost s těmi daty pracovat. Asi by bylo krásné, kdyby jsme všichni měli na střechách solární panely a vyráběli spousty energie, ale jestli vám dám odpověď na to, že využít, nevyužít, ten potenciál tam je. Ty střechy samozřejmě nejsou jedna za druhou zaplněny panely. Otázka je, jestli je to všech možné a podobně.
0: Teď jste na to narazil, komu vlastně tímto chcete pomoct, jestli to je v první řadě samospráva nebo za to jsou domácnosti, firmy?
3: Je to v první řadě kraj. My spolupracujeme s energetickým centrem Ústeckého kraje, kterým pro něž jsou ty data určená spíš pro plánování v nějakém regionálním měřítku k tomu, aby mohli podpořit nebo pomoct jednotlivým obcím. Ale samozřejmě na ta data se můžou podívat i občané, mohou si zkusit změřit, kolik by byl solární potenciál na jejich střeše. Na druhou stranu si myslím, že pokud se bavíme o jednom domu, tak téměř každý si asi dokáže podívat na svoji střechu a říct si, ano, tady by se ten panel nepochybně hodil, vešlo by se jich sem tolik a úplně nemusí záviset na aplikaci.
0: Budete mapovat solární potenciál i jinde po republice?
3: To je omezené tím, kde jsou dostupná přesná data. My jsme používali již zmíněné letecké laserové skenování, které v současné době vlastně probíhá pro celou republiku a dělá ho Český úřad zeměměřický a katastrální, takže potenciál tam je, pokud za pár let ty data budou dostupná i v jiných krajích, tak není až tak náročné spočítat, když už ta aplikace existuje i pro další místa.
0: Řekl nám Vítězslav Moudrý z katedry prostorových věd Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Děkujeme.
3: Já též, naslyšenou.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: České inovativní firmy se snaží rozšiřovat působiště a uspět i v zahraničí. 90 z nich v tom prostřednictvím financí z evropských fondů pomohla státní agentura Czech Invest. Startupy se tak můžou zaměřit na expanzi nejen v zemích Evropské unie, ale připravují se třeba i na vstup na trhy v Severní Americe, ve Spojených arabských emirátech, Singapuru nebo Indii.
5: Nápad, se kterým přišla česká firma Cardi AI Technologies, působí na první pohled docela jednoduše. Vzala hrudní pás, který běžně používají k měření srdečního tepu třeba běžci, a propojila ho s vlastní analytickou aplikací. Výsledek? Dlouhodobý monitoring činnosti srdce a včasné odhalování srdečních obtíží, vysvětluje Pavel Digaňa, spoluzakladatel a technologický ředitel Cardi AI.
6: V případě, že jsou nalezeny arytmie s naším zařízením, tak vy už vlastně nemusíte u toho lékaře nosit holter a ten lékař už může zahájit prostě léčbu. Takže vy už k lékaři můžete přijít ne s problémem, ale už přijdete přímo s diagnózou.
5: Díky dlouhodobému sledování EKG je podle Digaňi až 6x pravděpodobnější, že software Cardi AI najde srdeční arytmie, než používání Holtrova monitoru. Cardi AI získala pro svůj produkt evropskou certifikaci zdravotnických prostředků MDR 2A. Díky tomu teď mají podle Digaňi snazší expanzi do Indie. Mimo to chce také firma třeba do Singapuru nebo Spojených států. Ty jsou hlavním cílem expanze jiného českého startupu Webout, který využívá umělou inteligenci k vytváření personalizovaných reklamních videí. Spoluzakladatel a technický ředitel firmy Karel Juříčka říká.
7: Vytvořili jsme chytrý vlastní software, který se dá nasadit do libovolného webu nebo mobilní aplikace. Firma natočí své vlastní video a díky technologii ho zpersonalizují a komunikují třeba se zaměstnanci nebo právě se zákazníky.
5: V Česku už Webout spolupracuje třeba s fotbalovou Spartou nebo s velkými bankami, jako jsou Česká spořitelná nebo Komerční banka. Opravdový úspěch technologie a celého startupu ale potvrdí až zahraniční expanze. S tou v rámci programu Akcelerace startupů pomáhá začínajícím firmám státní agentura CzechInvest. Mezi 90 firm už rozdělila celkem 160 milionů korun. Podle generálního ředitele CzechInvestu Jana Michala tyto prostředky startupům vybraným do programu pomáhají překonat takzvané údolí smrti, než získají první klienty.
8: To znamená formou menšího grantu, no a potom pomáháme také napojováním na mentory, to znamená lidi, kteří už mají zkušenost vlastně s podobného druhu biznesu.
5: Jak podpora vypadala v praxi, přibližuje Juříčka z Webautu.
7: CzechInvest nám dal velký kapitál na to, abychom mohli absolvovat zahraniční konference, ať už v Japonsku, v Americe, v Londýně, v Belgii, bylo to opravdu hodně. A ten kapitál bychom jinak museli vzít třeba z peněz od investorů nebo z našich vydělaných peněz. A tyhle ty finance díky tomu, že jsme ušetřili, tak mohli jít na rozvoj našeho produktu.
5: Podle Jana Michala projekt potvrdil, že je v Česku dost konkurenceschopných nápadů. Jejich autoři ale podle něj potřebují změnit způsob myšlení.
8: Každý může mít už na začátku jako velkou ambici a nepůsobit jenom tady u nás v České republice, ale opravdu mít už od začátku tu ambici jít dál do Evropy, dál do světa, růst.
5: Program akcelerace startupů financoval CzechInvest z Národního plánu obnovy, tedy z unijních peněz. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Už během programu získala podle Michala skoro stovka podpořených firem investice za 150 milionů korun a aktuálně jednají o dalších za miliardu korun. Další projekt na podporu startupů už CzechInvest připravuje. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Teď je 8 hodin 57 minut, když zaokrouhlíme. Vleze se to do dlaně, připomíná plyšovou hračku a zatím nemá ani české jméno. Mluvíme o nově objeveném druhu chobotnice, která zatím nese jen krkolomný latinský název Microeleone galapagensis. Vědci ji popsali teprve před pár dny. Co takový objev znamená, to zjišťoval náš zahraniční redaktor Jiří Chábera. Teď se s námi přišel podělit do studia. Dobré ráno ještě jednou.
9: Dobré ráno.
0: Jak se chobotnici vůbec podařilo objevit?
9: Vědci chobotnici spozorovali u Galapážských ostrovů už před 11 lety v roce 2015. A to víc než 1700 metrů pod mořskou hladinou. Tehdy je na záběrech kamer z dálkově ovládané ponorky zaujala právě taková atypická modrá barva. Z objevu se dochoval i zvukový záznam, díky kterému můžeme slyšet upřímnou radost i rozněžnění, které vědecký tým neuměl potlačit.
10: Can we get the lasers?
11: He's tiny.
9: Vědci natočili ještě další dva exempláře této chobotnice. Tu první se ale podařilo dokonce odchytit. Chobotnice tak skončila v rukou výzkumníků, kteří ji tedy usmrtili, naložili do formaldehydu a poslali ji na další zkoumání. Právě testy a s tím tedy spojená byrokracie se pak táhly ještě další roky a roky.
0: Nic pěkného pro tu chobotnici. Jak vypadal samotný výzkum tohoto malého hlavonožce?
9: Tak ten začal před 4 lety v roce 2022, kdy se chobotnici Microeleone galapagensis podařilo dopravit do Chicagského Fieldova přírodovědného muzea. Tam se výzkumu nebo chobotničky vlastně ujela kurátorka bezobratlých živočichů Janet Vojtová. Ta se kvůli komplikacím při možné pitvě rozhodla tělo tvora podrobit tomografickému nebo rentgenovému vyšetření a díky tomu se vědcům podařilo vytvořit velmi komplexní 3D model chobotnice. Podle něj rozeznali, že se nejedná o len tak ledajakou chobotničku, ale tahle má navíc jenom jednoho vzdáleného příbuzného, který navíc žije v Tichém oceánu východně od australského pobřeží. A to podle Vojtové svědčí o oblasti společných předků obou chobotnic.
0: Má objev nějaké přesahy i mimo svět chobotnic?
9: On je klíčový pro to, co jako lidstvo vůbec víme o tom, jak to na mořském dně vypadá. Podle amerického národního úřadu pro oceány a atmosféru totiž badatelé prozkoumali jenom jednu setinu promile, jednu statisícinu oceánského dna. To v rozhovoru pro americkou zpravodajskou stanici CNN potvrdil i mořský biolog Jim Berry, podle kterého stále nemáme dostatek informací o biodiverzitě na mořském dně. Podobné objevy tak podle Berryho pomáhají zjistit, jak fungují ekosystémy na celé planetě. planetě. Dřív tak díky nim pochopíme taky procesy, jako je recyklace živin a regulace klimatu, na kterých jsme sami jako lidstvo závislí. Na takové objevy ale podle Berryho lidstvo nemá úplně neomezený čas. Probíhající klimatické změny totiž pronikají i na dno oceánu a je tak možné, že se to tamní ekosystémy natrvalo poznamená.
0: Ani my v Ranní plusu nemáme neomezený čas. Tolik Jiří Chábera, děkujeme.
9: Naslyšenou.
1: Byl 9 hodin a v pátek 29. května máte naladěný Ranní plus a dobré jitro. Nadále přeji Martina Mašková
0: a Lukáš Matoška.
4: Český rozhlas plus.
0: Jak ovlivní novela zákona o podpoře bydlení, o které dnes mají hlasovat ve třetím čtení poslanci, situaci lidí v bytové nouzi?
1: Španělský premiér Pedro Sánchez odmítá výzvu opozice k předčasným volbám kvůli obvinění jeho předchůdce z korupce. Jak se tam odvíjejí protesty?
0: A jací jsou noví hříšní lidé města Pražského, kteří budou od zítřka na prknech divadla ABC?
11: Nehrdce! Lokty chtěl pokrč kolena!
1: Tak to byl výběr z témat závěrečné půl hodiny dnešního Ranního plusu. Zprávy má na starosti Martin Matějka.
12: Severoatlantická aliance bude posilovat obranu proti bezpečnostním hrozbám, včetně dronů. Na toto uvedlo na sociální síti X v reakci na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci nedaleko hranice s Ukrajinou a Moldavskem. Podle rumunského ministerstva zahraničí stálo za úderem Rusko, které tím nezodpovědně eskaluje situaci. Bukurešť už si kvůli tomu předvolal ruského velvyslance. Kreml ani Kyjev se k tomu zatím nevyjádřili. Útok už odsoudil francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Adat nebo šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová nebo český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Sněmovna opět nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení, schůzi poslanci přerušili. O slovo se jich hlásilo přes 20. K novele se mají vrátit odpoledne.
13: Koalice si od novely slibuje rychlejší povolování staveb. Změny by chtěla prosadit co nejdříve a novelu tak podala poslaneckým návrhem. To kritizuje opozice, pokračuje předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
14: Kde je řádné mezirezortní připomínkové řízení obcí, krajů, profesních komor?
13: K novele už poslanci podali přes 100 pozměňovacích návrhů. Většinu čtvrteční schůze ale vyplnily interpelace. Od premiéra Andreje Babiše z ANO chtěli poslanci vědět, jestli opravdu vyřešil střet zájmů.
15: Samozřejmě žádný střet zájmů nemám a nikdy jsem ho ani neměl.
13: Odpověděl Babiš. Evropská komise Česko požádala o informace, jestli po převedení Agrofertu do svěřenského fondu premiér střet zájmu skutečně odstranil. Opozice kvůli tomu chce svolat mimořádnou schůzi. Adéla Burešová, Český rozhlas.
12: Pražští zastupitelé schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Omezuje třeba výšku nových budov a určuje, kudy povedou nové silnice a trasy hromadné dopravy. Ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Ondřej Boháč ocenil, že nový plán získal dostatečnou podporu.
16: Ta diskuze vlastně byla velmi konstruktivní, přestože byla náročná, trvala asi 8 hodin nebo přes 8 hodin a mám strašnou radost, že se to hlasovalo napříč politickým spektrem opozice koalice.
12: Takzvaný metropolitní plán nahradí současný dokument z roku 1999. Plán získal 50 hlasů z celkových 65. Proti schválení hlasovala třeba náměstkyně primátora Jana Komrsková z Pirátů a zastupitelka Eva Tylová za Piráty. Dokument byl podle nich schvalován narychlo a netransparentně. Náměstek primátora Petr Hlaváček z hnutí STAN řekl, že vedení Prahy i tvůrci plánu postupovali podle zákona.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
12: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém z ODS se má dnes setkat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Béma nahradí Dita Protopopová, ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Bém varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
17: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomit si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
12: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Na americké Floridě vybuchla vesmírná raketa společnosti Blue Origin. Podle společnosti vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem při rozsáhlé explozi nebyl nikdo zraněn. Těžká nosná raketa New Glenn byla v době výbuchu na odpalovací rampě. Explodovala při zážehovém testu před startem rakety. Ten byl plánován na příští týden. Bezos napsal, že příčina zatím není jasná, společnosti zjišťuje. Cílem čtvrté mise New Glenn bylo vynést na oběžnou dráhu 48 satelitů pro internetovou službu společnosti Amazon. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 17 lidí muselo kvůli požáru opustit domov se sociálními službami v Možděnicích na Chrudimsku. Hořet tam začalo dnes před 5 ráno, oheň už hasiči dostali pod kontrolu. Budova je ale poškozená a obec nájemníkům hledá náhradní ubytování. Na místě zůstává 5 zasahujících jednotek, dodává Lukáš Žejdlík z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
18: Jednotky provádějí dohašovací práce, rozebírání střechy a dohledávání skrytých ohnisek.
12: A v Praze nejezdí část metra linky A. Kvůli technické závadě stojí provoz mezi stanicemi metra Želivského a náměstí Míru a pražský dopravní podnik o tom informuje na svém webu. Kdy se provoz obnoví, zatím není jasné. A v úsecích Želivského, depo Hostivaře, náměstí Míru, nemocnice Motol jezdí metro normálně. A brzy nad ránem bylo asi na hodinu omezení ještě větší. Metro nejezdilo v úseku Želivského až ke stanici Dejvická. Na D1 v Brně směrem z Vyškova do Prahy popojíždí kolona za Slatinou z 200. kilometru. Táhne se za nájezd od Vídeňské na kilometr 192. U čerpací stanice OMV je tam po požáru kamionu průjezdný jen jeden pruh. Na D1 před Brnem směrem z Prahy aktuálně hodně roztrhaná kolona kamionu v pravém pruhu začíná kolem exitu 162 Velká Bíteš. Osobní auta v levém pruhu zastavují za Ostrovačicemi kolem 180. kilometru a pak různě pomalu jedou kolem půl hodiny do Brna. Dálnice D5 pak na příjezdu do hlavního města směrem z Plzně je plná od Rudné z 5. kilometru. Zdržení nabírají hlavně nákladní soupravy v pravém pruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost a teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Ranní plus.
0: V 9 hodin a 7 minut s Martinou Maškovou a taky Lukášem Matoškou. Španělská politická scéna se v poslední době otřásá. Ve vládě socialisty Pedra Sancheze se hromadí soudní případy kolem údajné korupce nejen v jeho straně, ale i v jeho rodině. Včera byl u soudu premiérův bratr David. Vyšetřování se zaměřilo taky na Sanchezovu manželku Begoniu Gomezovou. Vyšetřovatelé navíc předevčírem provedli razii v sídle socialistické strany v Madridu a soudy řeší i několik kauz s vládními politiky. Dokonce i s někdejším premiérem Josem Luisem Zapaterem. Komplikovanou situaci nám teď přiblíží naše spolupracovnice ve Španělsku Lubica Zlochová. Dobrý den.
19: Příjemný dobrý den, prajem.
0: Proč soudy vyšetřují bratra a taky manželku premiéra?
19: Tak premiérov brat David Sanchez, hudobník a dirigent, je vyšetrovaný za údajne nelegálne získanie postu koordinátora konzervatórií v regióne Extremadura pred 9 rokmi. Údajne bol tento post mu urobený na mieru, aj keď v tom čase ešte jeho brat Pedro Sanchez nebol premiérom. No a manželka šéfa vlády Begoňa Gómez je vyšetrovaná pre podozrenie z obchodovania s vplyvom, korupcie v podnikaní a sprenevery, to je v súvislosti s univerzitnou katedrou v Madride, na ktorej pôsobila. Tieto kauzy považuje časť expertov za absolútne vykonštruované. Druhá časť odborníkov tvrdí a vidí toto vyšetrovanie ako správne a obe kauzy na súdoch zatiaľ teda pokračujú, čo samozrejme Sanchezova opozícia silno používa v politických vystúpeniach proti premiérovi.
0: To, že vyšetřovatelé předevčírem byli, jak řečeno, i v sídle vládní socialistické strany v Madridu, ale s rodinou premiéra Sancheze nesouvisí.
19: Nie, to nesúvisí s rodinou premiéra. Sídlo socialistickej strany v Madride prehľadávala civilná garda pre podozrenie z ilegálneho financovania strany. Hľadali sa účtovné knihy, záznamy o návštevách a podobne. Pedra Sancheza táto akcia zachytila mimo Španielska, pretože bol vo Vatikáne, lebo o týždeň sem príde na návštevu pápež Leo XIV. Opäť aj tieto skutočnosti verejnosť a analytikov rozdeľujú, pretože prehľadávanie sídla socialistickej strany i vyšetrovanie rodiny premiéra časť ľudí vidí ako priamy útok a pokusy odstrániť premiéra Sancheza, uškodiť mu pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Druhá časť verejnosti a expertov to zasa vidí ako odhaľovanie korupcie.
0: Pak tu máme vyšetrovanie expremiéra Zapatera, taky socialisty. Co je dôvodom a nakolik toto ovlivňuje stávajúcu politiku?
19: Áno, to tu naozaj veľmi silno otriaslo, pochopiteľne najmä priaznivcami ľavicového politika, socialistu Zapatera. Počas jeho vlády sa podarilo napríklad skoncovať s činnosťou teroristickej organizácie ETA. Prijali sa zákony o rodovej rovnosti, alebo tiež sa povolili manželstva medzi ľuďmi rovnakého pohlavia. To bolo ešte v roku 2005. Sám politik nemal žiaden škandál, osobný ani finančný, takže toto bola pre socialistov a ich sympatizantov obrovská rana. Špecializovaný súd v Madride vyšetruje expremiéra Zapatera v súvislosti s finančnou záchranou leteckej spoločnosti Plus Ultra ešte počas pandémie. Vyšetruje aj jeho údajné väzby na Venezuelu, pričom aktuálny premiér Sanchez verejne vyjadruje bývalému premiérovi Zapaterovi podporu.
0: Lubico, jak jste říkala, tak socialistická strana tvrdí, že všechny ty kauzy, co jsme teď probrali, se snaží položit Sanchezovu vládu a vyvolat předčasné volby. Je to možné? Zakládá se takové hodnocení situace na realitě?
19: Veľa expertov tvrdí, že tieto kauzy proti premiérovi nemajú silný základ, že obvinenia stoja na dohadoch, niekedy aj na osobných ambíciách sudcov. To sa často spomína najmä v kauze premiérovej manželky. Každopádne socialistická strana premiéra Sancheza má v súčasnosti vo väzbe napríklad bývalého ministra dopravy a rozvoja za korupciu, za poberanie nezákonných provízií a ďalšie delikty. Má kauzy aj u regionálnych politikov. Lenže aj opozičnej ľudovej strane, ktorá by sa práve rada ujala vedenia krajiny o rok, tiež jej prebieha na súdoch asi 30 kauz, z toho 3 sú makrokauzami, v ktorých tiež vypovedal bývalý pravicový premiér Mariano Rajoy. Takže z tejto situácie sú potom zmetení najmä mladí španielskí voliči, ktorí tradičné strany považujú rovnako, za rovnako skorumpované a potom sympatie sa uberajú k Ukrajnej pravici, ktorá v Španielsku získava stále viac sympatie medzi ľuďmi do 30 rokov.
0: Tolik naše spolupracovnice ve Španielsku, Lubica Zlochová. Ďakujeme.
19: Pekný deň prajem.
1: Posloucháte ranní vysielanie na Plusu. Sněmovna dnes ve třetím čtení projedná novelu zákona o podpoře bydlení. Původní zákon Fialovy vlády počítal se systémem prevence bytové nouze. Pomocí měla kontaktní místa na obcích nebo třeba garance pro majitele bytu, aby byli ochotnější pronajímat byty lidem v problémech. Současná vláda zákon v některých ohledech upravila. Tvrdila, že je příliš administrativně a finančně náročný. Eliška Olšáková, poslankyně opozičního hnutí STAN, v našem vysílání kritizovala fakt, že část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí přejde na úřady práce.
20: Mám o velkou obavu, že to fungovat nebude. Jednak budeme klienta nebo žadatele o bydlení posílat napřed na kontaktní místo pro bydlení, na ten úřad, kde se poptá, jestli vlastně spadá do té kategorie podporovaného bydlení. Potom bude na úřad práce s ním bude pracovat. Potom zase kontaktní místo pro bydlení by mělo provádět kontroly, tam už sice není napsané, jak často, ale myslím si, že budeme ty lidi posílat z úřadu na úřad. Další problematiku, kterou já vnímám, že jsme vlastně v minulých dvou letech dozadu jsme rušili část úřadu práce, protože jsme říkali, agenda bude digitalizovaná, takže není nutné tolik pracovišť. A když si představím klienta, který potřebuje poradit, který nebydlí, nebo je na ubytovně, nebo v azylovém domě, a my ho vlastně pošleme jednou na ORPčko a po druhé do dalšího města, aby si našel pracoviště úřadu práce, tak si myslím, že to je velmi krok velmi špatným směrem.
1: Tyto argumenty opoziční odmítla v našem vysílání poslankyně hnutí ANO Eva Fialová.
2: Jestli se budeme bavit o osobách, který v současné chvíli bydlí na ubytovnách a na kterou cílovou skupinu je opravdu tento zákon mířen, tak už v současné chvíli jsou 95% klienty úřadu práce. Takže oni jsou zvyklí s úřadem práce pracovat. Úřad práce má o nich veškeré informace a pokud bude vést ještě evidence bytů, tak dokáže následně efektivně nastavit veškerý ten dávkový systém, bez kterého se na začátku klienti nebo ty osoby, které jsou v bytové nouzi, neobejdou. To se je potřeba uvědomit, na koho je cílený a kde už opravdu ty osoby jsou zvyklé se ptát na nějakou pomoc a kam jsou zvyklé se obracet. Takže si nemyslím, že to je krok špatným směrem, naopak je to vlastně posílení těch kompetencí a vlastně do budoucna vytvoření systému, který může efektivně těm osobám pomáhat.
1: Publicistka Táňa Zabloudilová, která se tematice bydlení dlouhodobě věnuje, uvedla v našem Ranním plusu, že největší problém Česka je politická neochota řešit problematiku sociálního bydlení komplexně.
21: Je to nějaký pokus splatit ten dluh, který tady máme. To znamená pokus začít opravdu se jako komplexně zabývat tou bytovou krizí a začínat vlastně od té pomoci těm úplně nejchudším a nejzranitelnějším. Samozřejmě my už jsme dneska v situaci, kdy ta bytová krize je vlastně tak výrazná, že i třeba mladé rodiny potřebují pomoc, že i střední třída potřebuje pomoc, ale toto mělo být opravdu ten nástroj, který pomůže těm nejzranitelnějším a nejchudším. A my už jsme ještě za té minulé vlády věděli sekání toho zákona a teď ta současná vláda už opravdu, jako já bych řekla, že přistoupila k jeho demontáži, jo, ale opravdu se tady bavíme o naprosté minimu a jak ten horní limit, tak ten spodní limit, tak vlastně ten návrh, že by se měla ta agenda přesunout na ty úřady práce, je prostě destruktivní.
1: Platforma pro sociální bydlení vznesla v předchozích dnech a týdnech obavu, že sociální byty nemusí být podle nového nastavení zákona dostupné třeba seniorům nebo rodinám s dětmi. Podle ředitelky Linky seniorů ve společnosti Elpida Kláry Grampové je problém právě v nastavení zmíněného příjmového testu.
22: Ten nový příjmový test je nastavený velmi tvrdě, i když se podíváme na to, že vlastně teď je ta částka nastavená tak, že se jedná o 1,6 násobek životního minima. Mluvíme-li tady o té příjmové části superdávky, tak ta částka vychází asi na 7700 korun. A tím pádem by mohl vyřadit všechny seniory, kteří mají důchod vyšší, než je tato částka z té příjmové složky superdávky.
1: Poslankyně hnutí ANO Eva Fialová na to reagovala. V Ranním plusu uvedla mimo jiné, že obavy platformy pro sociální bydlení chápe.
2: Tu obavu a kritiku pro jednotlivce vnímáme, chápáme a došlo k dohodě, že podpoříme jeden z nahraných pozměňovacích návrhů, který tento problém vyřeší a zvyšujeme tedy to minimum pro automatické přijetí do systému. Jinak jsme zavedli, co současná novela neumožňovala, individuální posouzení u osob, které si opravdu nemůžou pořídit bydlení na trhu vlastním přičiněním. Případně ty nejsložitější problémy by se řešily tímto způsobem, ale i přesto tam tento konstrukt i po garantované přijetí toho pozměňovacího návrhu zůstává a bude dál aplikován.
1: Tolik poslankyně ANO Eva Fialová. Mluvili jsme o návrhu zákona o podpoře bydlení, o novele. Mimořádná schůze sněmovny, mimo jiné se třetím čtením této novely začala před pár minutami. O jejím průběhu se víc dozvíte z našeho vysílání.
0: Teď v 9 hodin a 18 minut pro vás máme shrnutí zpráv. Rumunský prezident Nikuš Ordan vyzval ke koordinované mezinárodní reakci kvůli zásahu obytného domu ruským dronem v jeho zemi. Incident z dnešní noci označil za bezprecedentní. Bukurešci kvůli tomu už předvolala ruského velvyslance. Premiér Andrej Babiš odsoudil ruské útoky na Ukrajinu, při kterých dron v noci na dnešek zasáhl obytný dům na jihovýchodě Rumunska. Česko podle Babiše odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině a stojí při aliančních partnerech. A česká ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,2%. Český statistický úřad před několika minutami vylepšil svůj původní odhad, a to o 0,2%.
1: Nástrojáři, kameníci, lakírníci nebo třeba kuchaři, sehnat nové odborníky v těchto profesích bude možná brzo velký problém. Na některé školy v republice totiž v prvním kole přijímacího řízení nepřišly do řady manuálních oborů vůbec žádné přihlášky od uchazečů. Podrobnosti teď přidá reportér Dušan Vrbebský. Dobrý den.
3: Pěkný den.
1: O jaké učební obory je tedy nejmenší zájem a kde?
3: Tak zájem klesá například o některé technické profese a činnosti zaměřené na povrchové úpravy. Třeba střední škola ve Světlé nad Sázavou vypsala 9 volných míst v oboru kameník a nepřihlásil se ani jeden uchazeč. Stejně dopadla taky Jihlavská střední průmyslová škola s oborem nástrojař. Na 10 míst se neozval nikdo. Podobně jsou na tom i obory jako klempíř, malíř, lakírník a kominík. Minimální zájem hlásí školy například v Náchodě nebo ve Středočeském kraji v Karlových Varech u oboru malíř a lakírník. Zbylo pro druhé kolo přijímacího řízení 20 volných míst ze 24 nabízených.
1: Ještě před pár lety hlásili boom gastronomické obory. Jaká je situace u nich?
3: Podle dat z letošního přijímacího řízení zájem opadá. Například v oboru řezník uzenář se vypsané kapacity nedaří naplnit v Klatovech, Prostějově ani ve Středočeském kraji. V Chebu se pak nepřihlásil vůbec nikdo. Výjimkou je Frýdlant v Libereckém kraji, kde na tamní škole naplnili stavy. Tam ale mohla být důvodem silná finanční motivace. Fungují tam krajská stipendia, díky kterým můžou žáci na praxích od firm získat až 20 000 korun měsíčně. Nízký zájem je ale také o obor kuchař číšník. Pokles hlásí školy ve východních Čechách, konkrétně na Jičínsku a Trutnovsku, ale i na Moravě v okresech Přerov a Prostějov. No a například v Mariánských Lázních zůstalo v oboru hotelnictví kuchař po prvním kole 21 volných míst.
1: O jaké obory naopak je zájem?
3: Jsou to obvykle řemeslné obory jako elektrikář, instalatér, automechanik nebo truhlář. Obrovský převis poptávky hlásí školy hlavně v Praze a středních Čechách a také v Královéhradeckém kraji. Lokálně roste i zájem o zemědělské obory. Například v Kostelci nad Orlicí přišlo v oboru farmář na 24 míst celkem 92 přihlášek.
1: Pokryje počet studentů poptávku trhu nebo ne?
3: Podle dat Hospodářské komory České republiky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky pro roky 2005 a 2006 chybí na trhu práce aktuálně zhruba 100 000 pracovníků v řemeslných a stavebních oborech. Týká se to oboru jako klempíř, řezník, pokrývač nebo kominíka. Čekací lhůty na tyto řemeslníky jsou už dnes běžně v řádech měsíců. No a jedna zajímavost, podle dotčené studie někde dokonce nestačí kapacity škol, ačkoliv u oboru jako elektrikář nebo instalatér mají školy 100% naplněné třídy a musí spoustu žáků odmítat. Celkový státem daný limit přijatých žáků na trhu chybějící sílu nedožene. Starší generaci mistrů odchází do důchodu a mnohem rychleji, než je nahrazují noví čerství absolventi.
1: Tolik náš reportér Dušan Vrbecký. Děkujeme.
3: Pěkný den.
0: Rada Vacátko, Jedová chýše, Lapkové i Vrazy se nově objeví jako hříšní lidé města pražského v programu městských divadel pražských. Na jevišti divadla ABC už zítra. Skutečné kriminalisty z prvorepublikové pražské čtyřky, tedy čtvrtého bezpečnostního oddělení, proslavil je hlavně stejnojmenný černobílý televizní seriál.
6: I když výstřel z pistole a kabaretní výstup na úvod představení může odkazovat ke slavnému televiznímu seriálu, režisér Marian Amsler upozorňuje na to, že vycházeli hlavně z knižní předlohy Jiřího Marka.
7: Tak nás inspiroval ten fenomén, ale my jsme se teda vrátili k zdrojovému materiálu a vlastně jsme se snažili úplně obejít ten seriál a zbořit všechny jakoby představy, očekávání, jaké máme spojené právě s těmi slavnými herci, kteří v tom seriálu hráli.
6: Inscenace Mariana Amstera je složená ze 4 povídek Jiřího Marka. Ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci.
7: Tak celé nám to rámcuje příběh věštce Hanusena. To je jedna z povídek, která teda sfilmovaná nebyla, ale je to vlastně reálná osoba věštce, kouzelníka nebo média, který byl v té době velmi známý a utekl vlastně z Čech do Německa a umřel pár dnů po požáru Říšského sněmu. A pak tam máme příběh z dovolené, máme tam příběh Lichého střevíce a poslední je případ ztracené aktovky.
23: Nedá mi to, ale musím se zeptat na tu roli Rady Vacátka.
5: je dobromyslný, tolerantní, chápe lidi, možná chápe i ty zločince v uvozovkách, i ve vašem pojetí.
7: Myslím, že tyhle rysy v té postavě zůstaly, ale my jsme se snažili na to podívat opravdu současnýma očima a vytvořit z něj šéfa, takého, jakého by si každý přál, teda mít nad sebou někoho, kdo je opravdu vzdělaný, kdo myslí na své podřízené, dává jim úkoly, motivuje je, využívá všechny své znalosti z různých oborů kriminalistiky a velmi nás inspirovala vlastně ta skutečná postava Rady Vaňáska.
6: Pro režiséra Mariana Amslera je také důležité, že děj se odehrává v předválečném období. K moci se derou nacisté, Evropu svírá hospodářská krize a mordparta Rady Vacátka spolu s inspektory Brůžkem, Mrázkem a Boušem sbírá stopy v jedové chýši, honí pachatele v ulicích a také si najde společný čas na trochu lekcí boxu. Radu Vacátka představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a nažehlených kalhotách připomíná spíš světáka bondovského střihu, než bodrého pána v letech.
8: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, že i když to bylo na kameru, tak to herectví bylo takový vlastně výrazný, takový divadelní a sebevědomý, šťavnatý.
6: Na jevišti stojí černá posuvná konstrukce, muzikant hraje na saxofon, herečky v ostře červených, žlutých i zelených sporých úborech představují kabaretní tanečnice a zpěvačky. Pak následuje ostrý až filmový střih a z pestrobarevné scény se stává kancelář Rady Vacátka. Černošedá dekorace odkazuje k noárovým filmům.
8: Já jsem měl maličko strach z určitého třeba jako sentimentu nebo přikrášlování nějakých věcí, protože jak jako vzpomínáme na ty věci, jak si tu první republiku trošičku idealizujeme, tak jsem se bál nějaké líbivé smířlivosti nebo něčeho takového a nic takového, myslím, ani v té předloze nebo v té dramatizaci, ani v té inscenaci nenajdete. Je to, myslím, opravdu docela ta inspirace tím noir světem nebo něčím takovým je zřejmá a mě to moc baví a těší a pamatuju si už při té první čtení zkoušce, že jsem byl překvapený, jak rychle mě to vtáhlo.
6: Povídkové knihy z konce 60. let minulého století od Jiřího Marka proslavilo televizní zpracování režiséra Jiřího Sekvence. Česká televize jej do svého programu nasazuje pravidelně skoro každý rok. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
1: Posloucháte Plus. Česká hokejová reprezentace se neprobojovala do semifinále světového šampionátu. S Finskem prohrál národní tým 1-4, skončil na 5. místě. Jedno pozitivum ale mistrovství světa přineslo, účast šestice mladých hráčů.
10: Smutný konec, nikdo jsme si nepřáli končit takhle brzo, ale já jsem si to moc užil, bylo to skvělý, jsem moc rád, že jsem se na ten turnaj podíval, že jsem si ho mohl zahrát, ale bohužel to nebyl takový konec, jaký jsme si všichni přáli.
23: Říkal zklamaně Tomáš Cibulka, který byl i přes své mládí jedním z nejvytěžovanějších hráčů českého týmu na turnaji. A rozhodně se nestratili ani další zástupci ročníků 2003, 4 a 6.
24: Já jsem nadšený, Galvas hrál skvělý zápas, Jarda Chmelář celý turnaj velice solidní, myslím si, obrovský příslib. Matyáš Milovský taky obrovský příslib. Alšík výborný, Cibulka ještě, že jo? Takže já si myslím, že ty mladí to jakoby zvládli jako skvěle.
23: Pochválil trenér Radim Rulík pětici mladých hokejistů, kteří se na šampionátu odbyli premiéru mezi dospělými. Právě Galvas, Chmelař, Smelovský, Alšer a Cibulka byli nejpříjemnějším překvapením českého týmu. Všichni dokázali na turnaji bodovat. Herně patřili mnohdy mezi nejlepší a i podle kapitána Romana Červenky byl jejich výkon výborný.
10: Všichni kluci mladí si myslím, že se s tím popasovali dobře. Sbírá zkušenosti, tak věřím, že budou jenom růst a že to do budoucna bude dobrý.
25: Určitě je to motivace do dalších let, když určitě bude ta možnost jít na další mistrovství, tak určitě nebudu váhat. Je to strašná čest mít tenhle dres na sobě, hrát ty zápasy za tu Českou republiku, za tou kulisou těch fanoušků, kteří byli fakt skvělí a celý turnaj. Myslím si, že nás všechny mrzí, že jsme to pro ně nedali.
23: Navázal na kapitána Romana Červenku Jaroslav Chmelař, který má z pětice mladíků zatím i nejvíce odehraných zápasů v NHL. Tam se už probojoval i Marek Alšer. Nakouknout by tam mohli v příští sezóně i Melovský s Cibulkou. Galvase čeká za pár týdnů draft. Na šampionátu všichni ukázali, že mají potenciál se v zámoří prosadit a v blízké budoucnosti být i oporami národního týmu. Z Curychu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
4: Osobnost plus.
9: Můžeme se politiky nechat nahnat do klece nenávistných pocitů, anebo se můžeme zkusit oprostit od předsudků, sejít se a zjistit, co jsou ti naši Němci vlastně zač. Napsala v komentáři před sudetoněmeckými dny spisovatelka Kateřina Tučková. Proč podle ní může být debata o česko-německé historii terapeutická a co nám chybí ke skutečnému smíření?
4: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po půl jedenácté dopoledne na plusu.
0: A už za pár minut si můžete poslechnout pro a proti. Tentokrát se týká České muniční iniciativy pro Ukrajinu, která v posledních měsících přišla o polovinu zahraničních přispěvatelů. A otázkou je, zda by Česko mělo jít příkladem a obnovit placení nákupu zbraní i z vlastního rozpočtu, nebo nikoli. Odpoví poslanec SPD Radek Koten a poslanec ODS Pavel Žáček.
1: Děkujeme za pozornost věnovanou Rannímu plusu a to jmenovitě Martina Mašková
0: a Lukáš Matoška.
12: Půl desáté.
4: Český rozhlas plus. Zprávy.
12: Vyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Kulhánek je českým vyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z Hnutí Ano. Ve funkci vystřídá Miloslava Staška. Poslanci se dnes scházejí k mimořádné schůzi, věnuje se vládnímu návrhu na podporu bydlení. Počítá třeba s tím, že by se lidé v bytové nouzi mohli nově obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Po celém Česku by jich mělo být 205 a nově by měli pomáhat lidem v bytové nouzi částečně taky úřady práce. To ale kritizuje opozice, podle starostů jsou přetížené už teď. V Bruselu dnes bude maďarský premiér Péter Maďar jednat s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Předseda maďarské vlády usiluje o to, aby unijní exekutiva uvolnila fondy, které Budapešti zmrazila kvůli porušování principů právního státu. A Brusel kroky označil za vlády premiéra Viktora Orbán. Celkově Brusel blokuje Maďarsku zhruba 18 miliard eur. V Možděnicích na Chrudimsku hasiči zasahují u požáru domu s pečovatelskou službou. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu. Technika ještě musí rozebrat část střechy. Žádní zranění na místě nejsou. Poškozenou budovu ale muselo opustit 17 lidí. Byty tam využívají jak seniori, tak mladé rodiny. Obec teď zajišťuje náhradní ubytování, popsal situaci starosta Vysočiny, pod kterou Možděnice spadají, Tomáš Dubský z Hnutí Stan.
11: Nedošlo naštěstí ke zranění žádnému, ale momentálně to je částečně neobyvatelný, takže teď řešíme, kam vlastně umístíme ty lidi, ty se jim zřídili dočasně na obecním úřadě a hasičský zbrojnici, je takový krizový stanoviště a ve spolupráci momentálně hodně s Linskem, tak řešíme, kam lidi vlastně podle jejich potřeb umístíme.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
12: Bývalá americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová dnes bude znovu vypovídat kvůli případu odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Slyšení u výboru sněmovny reprezentantů pro dohled bude neveřejné. A Bondiová ještě v čele ministerstva spravedlnosti čelila kritice ze strany opozice i od prezidenta Donalda Trumpa, a to kvůli přístupu ke zveřejnění spisů týkajících se odsouzeného Epsteina. V prvním kole programu akcelerace startupů podpořila státní agentura CzechInvest 90 začínajících českých firm. Program jim má pomoct s expanzí do zahraničí. Agentura mezi ně rozdělila 160 milionů korun. Každý startup mohl získat maximálně 2 miliony. Podle generálního ředitele společnosti Jana Michala mají firmám peníze pomoct překonat takzvané údolí smrti, tedy než získají první klienty. A chystaný webový portál s názvem Pro výstup má pomoct bývalým vězňům, aby zůstali na svobodě. Podle asociace organizací v oblasti vězeňství se totiž do vězení vrací 7 z 10 propuštěných lidí a portál jim má pomoct s nalezením podpůrné služby některé z neziskových organizací, vysvětluje to ředitelka asociace Zuzana Tinglová.
13: Cílem platformy je nejenom, aby tam rychle našli dané služby, ale aby se k ním vlastně dostali co nejdříve už ve výkonu trestu, aby se jim podařilo navázat vztah s tím terapeutem, s tím pracovníkem a po propuštění, aby ti lidé vlastně na sobě dál pracovali.
12: Jejich nabídka služeb pomáhajících vězňům i její kvalita se totiž mění region od regionu a teď o nich vězni navíc ani nevědí. Na dálnici D1 v Brně směrem z Vyškova do Prahy se tvoří kolona za Slatinou na 199. kilometru. Osobní auta se sunou až půl hodiny za nájezd z Vídeňské. Na kilometru 192 čistí vozovku, po požáru kamionu jede se pouze jedním pruhem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká dlouhá kolona kamionů, místy roztrhaná. První část už v okolí exitu 162 Velká Bíteš. Osobní auta v levém pruhu zpomalují tradičně za nájezdem od Kývalky okolo kilometru 108. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost a teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří i 28 stupňů Celsia. To byly zprávy, teď už začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lucie Vopálenská.
14: Počet zemí, které přispívají na českou muniční iniciativu, klesl o polovinu. Prezident Petr Pavel to přičítá bilaterálním aktivitám, ale i faktu, že současná koaliční vláda Andreje Babiše přestala projekt finančně podporovat. Podle prezidenta to není dobrý signál a hlava státu vyzvala ke změně.
15: Jestliže současná vůle přispívat do této iniciativy klesá, pak bychom my jako stát, který tuto iniciativu založil a celou dobu provozuje, měli jít i příkladem. To znamená, že bychom do ní měli také přispět, ne pouze ji manažovat.
14: Měla by naše země obnovit platby za munici pro Kyjev ze státního rozpočtu? Je to i v našem zájmu? A měli či neměli bychom přispívat na Ukrajinu 1/4% z hrubého domácího produktu, jak navrhuje šéf NATO? Přeji příjemný poslech.
4: Pro a proti Lucie Vopálenské.
14: Ve vysílání vítám a do sněmovního studia srdečně zdravím místopředsedu bezpečnostního výboru Radka Kotena z SPD. Hezký den.
16: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
14: A z litevského Vilniusu se připojil člen bezpečnostního a také obraného výboru sněmovny Pavel Žáček z ODS. Dobrý den.
17: Ano, dobrý den.
14: Tak pánové, měli či neměli bychom tady obnovit české příspěvky do muniční iniciativy, jak navrhuje prezident republiky a případně proč? Ptám se nejprve pana Žáčka.
17: Já jsem přesvědčen, že bychom měli. Je to otázka vlastně i jaksi důvěry v ten systém, který jsme vybudovali. Je to otázka naší participace na něm, protože nejenom to, že neplatíme, a to byla daná jako podmínka premiérem Babišem a jeho vládou, aby to pokračovalo. Což je samozřejmě dobře, že ta muniční iniciativa pokračuje, protože to know-how je úplně skvělé. Dělá nám to velké renomé nejen na Ukrajině, ale i mezi kolegy z NATO. Ale také ty zmatky právě, jestli se bude prodlužovat, nebude prodlužovat, tohle všechno zapůsobilo na ty donátory. A dneska jsme v situaci, kdy té munice je zatím dodáno akorát polovina té kapacity, kterou jsme předpokládali.
14: A jaký názor má Radek Koten z SPD? Měli bychom tedy pokračovat? Berete argumenty, které zazněly od Pavla Žáčka?
16: Tak za mě určitě ne, protože v případě, že chcete tedy financovat opět muniční iniciativu, tak si musíme položit otázku, kde ty peníze vezmeme. Pokud pan prezident navrhuje, že tedy bychom to měli jak si platit, tak je otázka, jestli se tedy vzdá financování třeba Hradu a tak dále. Jo. Musíme si říci, kde ty peníze vzít. A vzhledem k tomu, že opozice nás tedy neustále kritizuje, že tedy ten rozpočet je obrovský, ten deficit toho rozpočtu, že chybí peníze pro armádu České republiky, tak na druhé straně by měli tedy i říci, kde ty peníze na to financování, pokračování konfliktu na Ukrajině vzít.
14: A není to primárně úkolem vlády, pane Kotene? Není to primárně úkolem vlády?
16: No, tak já si myslím, že naším úkolem to určitě není financovat. A když se podíváme na ty státy, které to tedy přestali financovat, tak je to Francie, Velká Británie, je to Itálie, Španělsko a je to Kanada. Takže Velká Británie samozřejmě tam dodává i jiné systémy, dodává tam třeba rakety Storm Shadow, které momentálně tedy dopadají na města a na nějakou energetickou infrastrukturu v Ruské federaci. Teď je otázka, vzhledem k tomu, že tedy Ukrajina nemá v podstatě logistiku na ovládání těchto raket a jsou ovládáni z center NATO, tak je otázka, jak se k tomu postaví Ruská federace.
2: Tak dobře, tohle je otázka té bilaterální spolupráce. Británie sama se snaží jaksi po vlastní ose. Ale já se tedy obracím znovu na Pavla Žáčka. Padl tady argument od pana Kotena, že by opozice měla říci, kde na to vzít peníze. A připomenu, že premiér Andrej Babiš reagoval pro Financial Times na prezidentovo vyjádření pro tento britský deník, že peníze nemáme.
17: Já to považuji za velký vtip. Z toho, co říká pan kolega Koten, je jasné, že nechce, aby Ukrajina ustála ten obrovský tlak ze strany Ruska, že nechápe podporu Ukrajiny jako náš národní strategický zájem, aby se ta válka nepřelila přes východní křídlo NATO a východní hranici Evropské unie. Nepřekvapuje mi to, protože SPD v zásadě slovy svého vedení nechtěla ani, abychom byli v NATO, respektive aby jsme zpochybnili to svoje členství. Čili tady si zásadně nerozumíme, co je národní bezpečnostní zájem. A pokud politicky definujete jako vláda, že národní bezpečnostní zájem tady existuje, že jsme jednotní v tomto směru třeba například s kolegy z NATO, tak pak musíte určit si ty priority a musíte ty finanční prostředky nalézt. Je samozřejmě nesmysl, aby se něco bralo hradu, těch možností tam je vícero, ale tady nemá ta vláda jasno.

0: posiluje ukončení války na Ukrajině, tak jak to deklaruje SPD.
1: Říká Pavel Žáček z ODS. Ano, připomenu, že před volbami bylo i referendum o možném vystoupení z NATO ve hře v případě SPD, ale po volbách už bylo všechno jinak. Já se ptám teď, jak je to dnes, pane Kotene, vaše strana považuje podporu Ukrajiny, bránící se Ukrajiny, za i český národní strategický zájem, nebo ne?
2: No tak když se podíváme na ten vývoj od roku 2022, tedy při zahájení konfliktu na Ukrajině, tak samozřejmě my ten názor máme konzistentní. My jsme chtěli co nejdříve ten konflikt ukončit a když se na to tady podíváme po těch, dejme tomu, 4 letech, tak vidíme, že ten konflikt se žádným zásadním, bych řekl, způsobem nevyvíjí, nicméně na tom začátku konfliktu všichni říkali, bude se tam posílat humanitární pomoc a tak dále. Dnes už se tam posílají tedy rakety Storm Shadow a v podstatě se tam všechno posílá, když to tak řeknu, horem dolem, ale že by se ten konflikt nějakým způsobem, nebo že by to spělo k jeho ukončení, naopak dochází k obrovské eskalaci, nyní tedy už je v podstatě bombardován i Kyjev a jsou bombardovány i města.
1: No a pane Kotene, když říkáte, že se to nevyvíjí směrem k deeskalaci nebo směrem k míru, tak je to tím, že se tam posílá zbraní moc, anebo spíš tím, že se tam posílá zbraní málo od samého počátku invaze?
2: Já bych řekl, že těch zbraní se tam posílá jako hodně a hlavně se tam posílají sofistikovanější a sofistikovanější zbraňové systémy, které ovšem není možné řídit právě z center na Ukrajině, ale jsou řízeni z center NATO. A v podstatě teďka, když si to tedy řekneme, jako jak to může skončit, tak to může skončit třeba jadernou výměnou, ale já bych skutečně nebyl rád, kdyby to tím skončilo.
1: To bychom nikdo nechtěli, samozřejmě. Každý si přejeme mír. Pavel Žáček chtěl reagovat. Padlo tady několik tezí, na které byste asi měl reagovat. Podle vás se ten konflikt také nijak nevyvíjí?
0: Tak je to nesmysl už v tom přístupu k tomu konfliktu. To není rovnocenný souboj, to není žádný rytířský souboj ze středověku, kdy jsou síly vyrovnány. To jaderná velmoc, agresivní, imperialistické, teroristické Rusko napadlo svrchovanou Ukrajinu, která je mnohem menší, má mnohem menší kapacity a ona se úspěšně brání. To je jako, jestli bychom dneska měli popřít tu pomoc ze západu třeba v podpoře těch raketových systémů, které ostřelují ty vojenské cíle na rozdíl od těch Rusů, kteří střílejí a míří na civilisty, tak bychom teda svázali opravdu Ukrajině ruce za zády. Jak se mají bránit té agresi, třeba například nevyužívat ty rakety Storm Shadow, no to je úplně smysl. To fakt není rytířský souboj, to je věc, když se slabší brání silnějšímu.
1: Ještě bych se vrátila právě k té důležité otázce, jestli je obrana Ukrajiny naším národním zájmem nebo ne. Pane Kotene, když by Ukrajina prohrála tuto válku, je to pro nás lepší, než když by ji neprohrála?
2: Já bych
1: pro náš národní zájem,
2: nepokládal.
1: Pro Česko.
2: Naším národním zájmem je, aby Ukrajina byla stabilní, aby tam byl ukončen konflikt a aby hlavně ti veteráni, kteří jsou z toho konfliktu a budou z toho konfliktu, tak aby nešli z hlediska bezpečnostního, tedy pro občany České republiky, tak aby nešli tady do České republiky potom, protože v tom případě by samozřejmě jsme tady měli ty divoké devadesátky opět zpátky a ono už se to pomalinku začíná rozjíždět, jsou tady nějaké útoky na bankomaty pomocí trhavin a tak dále. To tady v minulosti nebylo a samozřejmě ta bezpečnostní situace by se prudce zhoršila a pan kolega určitě ví, že i naše bezpečnostní složky státu varují před tím, aby sem přišli tedy veteráni z toho ukončeného konfliktu. Takže
1: toho se bojí
2: pro nás
1: všichni.
2: Je důležité, aby ten konflikt skončil a aby tedy Ukrajina
1: skončí. Aby
0: no, ale jsme zpátky, skutečně, jsme zpátky
2: asi,
0: na začátku.
2: To asi my skutečně, skutečně když rozhodneme a nerozhodnou to ani tedy přímo ti vojáci na frontě, ale rozhodnou to nakonec mocnosti, protože to ukončení toho konfliktu nakonec skončí u jednacího stolu jako všechny konflikty v minulosti. Vidíme to ostatně i v Iránu, kde tedy nakonec si sedli k jednacímu stolu, probíhají tam dohody a věřím tomu, že tam bude ten konflikt také ukončen.
1: Takže doufejme, že i na Ukrajině k tomu dojde co nejdříve, ale ještě k samotné té iniciativě, o které především

0: chceme diskutovat. Co vlastně znamenalo to, že jsme nejprve tu iniciativu založili, podporovali a pak jsme od její podpory, aspoň z politického hlediska, jednoznačně odstoupili a pokud něco platíme, tak v podstatě jenom platy těch koordinátorů. Co to přineslo Ukrajině? Nenajde si teď, Pavle Žáčku, Ukrajina a její čelní podporovatelé jiné cesty, jak tam tu munici dostat?
1: Já bych se ještě dovolil jenom kratičkou poznámku a upozornit ten logický nesmysl, který pan kolega Koten říká. Když nebudeme podporovat armádu ukrajinskou, to znamená, když třeba nebudeme tam posílat ty finanční prostředky po nějaké vzájemné dohodě, tak právě to bude znamenat, že ta ukrajinská armáda může být dezintegrována, že se neudrží pohromadě jako odstrašující síla proti Rusku a pak může nastat situace, které se on bojí, to znamená, že by ti vojáci mohli se dostávat třeba na západ do Evropy, což nechceme. Čili my musíme podpořit, aby Ukrajina udržela se finančně natolik, aby měla tu schopnou armádu tak, jak má dneska, která je schopná v menším počtu odrážet a způsobovat velké ztráty té ruské imperiální armádě a ona nemůže pokračovat na západ do Evropy.
0: No a k té otázce, jaký to dopad to vlastně bude mít na samotnou Ukrajinu? To, že, já nevím, 9 z 18 zemí přestalo kvůli, prezident Petr Pavel to tak prezentuje, i kvůli vlastně neochotě české strany tu iniciativu muniční podporovat.
1: Já si myslím, že ta nejasnost na té české straně, ta dvojakost, kdy lavíroval zejména premiér Babiš i navenek před našimi partnery, ale pod tlakem opozice, ale primárně, to si nedělám iluze, partnerů NATO a nakonec i Američanů v té iniciativě, která byla velmi dobře vymyšlená, opravdu chytré české hlavy a chytré české ručičky vymysleli systém, který pomohl Ukrajině, tak jsem rád, že v tom se pokračuje. A co by to znamenalo? No jednoznačně by to znamenalo, že v tom souboji, který je veden i těmi dělostřeckými systémy, kde je obrovská spotřeba munice, by se to mohlo zvrátit zpátky, kdy ta převaha na ruské straně byla 10:1 a nám se to podařilo snížit na 2:1. Ukrajinci jsou za to samozřejmě vděční, ale ta naše, říkám, nejednoznačnost znamená, že jsou nejistí i ty partneři, ty donátoři a my vlastně nemůžeme využít ten náš fištron, to znamená schánět tu munici a zároveň financovat z těch zdrojů od těch států, z té koalice ochotných, kteří jsou ochotní dávat, tří vědí na rozdíl tady od kolegů z SPD, proč tam ty finanční prostředky dávat, proč je podporovat, aby se Ukrajina udržela a aby byla tím nárazníkem, protože mají nejschopnější armádu dneska na světě, která prostě uspěje i proti silnějšímu ruskému protivníkovi.
0: Dobře, já přece jenom musím spravedlivě dávat prostory druhé straně. Pane Kotene, co se týče vlastně tady dochází k útoku na vaši stranu, ale zajímavé je, že i podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů je ta muniční iniciativa velmi důležitá pro udržování linie kontaktu při bojích o Ukrajinu. Je to klíčové před eventuálními mírovými jednáními, čili čistě logicky nevyplývá z toho, že neochotou podporovat tuto iniciativu de facto pomáháme Moskvě?
2: Já si myslím, že určitě ne, protože když se podíváte, dejme tomu na posledního půl roku, kdy tedy protikorupční agentura na Ukrajině v podstatě začala odhalovat ty lidi okolo Zelenského, kteří jsou tedy v té korupci namočeni opravdu obrovským způsobem, někteří dokonce prchli ze země, tak to je právě ta neochota, protože nikdo neví, kde to skončí samozřejmě. Jo. A co se týká bojových zkušeností ukrajinských vojáků, tak ty jsou samozřejmě velmi dobré, protože když se podíváme na to, jakým způsobem je veden ten konflikt, tak je to opravdu na míle vzdáleno těm bývalým konfliktům konvenčním, které byly, dejme tomu, v minulém století. Takže je tady obrovské množství dronů, je tady nutná velká protidronová ochrana a tak dále.
0: A promiňte, vy jste zmínil korupci, jo? Že nikdo neví, kde skončí, ale také nikdo nevíme, kde skončí chuť Ruska rozšiřovat se směrem na západ. Tak znovu se ptám, není v podstatě ta neochota podporovat muniční iniciativu a podporovat obranu Ukrajiny, nehrajete v prospěch Ruska?
2: Určitě ne, určitě ne.
0: A jak to, že
2: Ukrajina,
0: určitě ne?
2: No tady vidíme, kam to vlastně celé vede. A to, že Rusko nevstoupí na státy 27, tak to dokonce, a pan kolega to ví, protože dělal na toto téma seminář a vyjadřovali se mu tam ředitelé tajných služeb, tak dá se říci, že mohou, dejme tomu, testovat pobaltské státy, Ruská federace, nějakými provokacemi. Nicméně to, že by ruský voják vstoupil na území Evropské unie nebo na území 27, tak to je pravděpodobnost skutečně velmi, velmi nízká. A ostatně, když se podíváme na ten zamrzlý konflikt na Ukrajině, kde tedy se pohybují pouze v té východní části Ukrajiny a nejsou schopni zabrat další území, tak já si myslím, že to z toho i přímo vyplývá.
0: Takže ptám se tedy Pavla Žáčka teď, co se stane tak hrozného, když Češi tu iniciativu podporovat nadále nebudou? Co se změní?
1: Znamenalo by to jednoznačně oslabení toho obranného úsilí Ukrajiny, které by se dotklo i nás, protože rozhodně chceme, aby Ukrajina zůstala demokratickou zemí. Mimochodem já vnímám tu agresi ruskou vlastně proti Ukrajině jako součást, ale ta obrana zejména Ukrajiny jako součást vymanění se z těch sovětských pozůstatků té sovětské éry, včetně toho, té snahy zbavit se té korupce. A v tomto smyslu bychom jim měli pomáhat, prostě je to, říkám, našem zájmu, protože i v NATO se diskutuje. I tady my budeme na tom našem jednání jarním toho parlamentního shromáždění diskutovat tu variantu, na kterou upozorní mimochodem na té konferenci také jak zástupci armád, i naší armády, tak zástupci zpravodajských služeb, že mají informace, kdy analyzují variantu ruské snahy o to třeba nějakým způsobem zatáhnout do konfliktu naše členské státy v Pobaltí nebo v pobaltských zemích, kde cítí určitý problém vzhledem ke geografické situaci a tak dále. Čili to je věc, který jako scénář je to bráno zřad na to, jeho jsme nedílnou součástí. Jako velmi vážný scénář, kterému bychom měli zabránit tím, že budeme silní, odstrašení a že budeme podporovat Ukrajinu, která vede aktivní obranu proti ruskému imperialismu.
0: Říká poslanec ODS Pavel Žáček a diskutuje s poslancem a místopředsedou Bezpečnostního výboru sněmovny Radkem Kotenem z SPD.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane Kotene, prezident Petr Pavel chce o podpoře muniční iniciativy debatovat také v Ankaře na summitu NATO. Může podle vás do té doby najít v této věci společnou řeč s premiérem? Připomenu, že Andrej Babiš tedy říká, že stát nemá peníze a preferuje, aby ty peníze šly třeba na podporu občanů ve věci drahých energií. Myslíte si, že můžou najít společnou řeč nebo ne?
2: No tak já si myslím, že když se podíváme na předchozí 4 roky a na poslední tedy 4 rozpočty, tak vidíme, kam tedy bezbřehá pomoc vedla a ta obsluha státního dluhu českého rozpočtu, tedy úroky, které platí stát z těch půjčených peněz, tak se zvýšily z nějakých 37 miliard na zhruba 111 miliard.
0: Já se moc omlouvám, ale ptala jsem se vás, jestli si myslíte, že najdou společnou řeč pan prezident a pan premiér.
2: Ono to souvisí právě s těmi penězi, protože v případě, že se vám takovýmto způsobem navýší vlastně platba za úroky, tak těch peněz, které je možné využít na nějakou muniční iniciativu a na další věci, je daleko, daleko méně. To z toho vyplývá. A pokud bychom to dělali úplně stejně, jak to dělala ta minulá vláda, tak bychom se dostávali ještě do větších finančních problémů jako stát. To znamená, brali bychom si další půjčky, platili bychom další úvěry. To znamená, my to nemůžeme takovýmto způsobem dělat, protože bychom rozvrátili totálně veřejné finance.
0: Čili SPD bude jednoznačně proti, jednak kvůli financím, jednak kvůli tomu, jaký máte politický postoj k rusko-ukrajinské válce. Jak tedy to vidí Pavel Žáček? Má vůbec smysl, aby prezident s předsedou vlády o věci jednal, když Andrej Babiš říká, že nejsou peníze a postoj SPD je vlastně jasný?
1: Já to vidím jako problém, jsou to zásadní politické postoje, které dneska stojí proti sobě. Myslím si, jestliže Andrej Babiš má i své jaksi politicko-osobní důvody, proč jde touto cestou a nepřisvědčí jaksi našemu prezidentovi, který mimochodem byl vysokým představitelem vojenské části NATO, čili té situaci, řekl bych, rozhodně rozumí kvalifikovaněji než Andrej Babiš.
0: No a neměl tedy prezident, proč byl vlastně prezident takhle ostrý vůči naší vládě, když v podstatě mohl počítat dopředu s tím, že to smysl nemá, že narazí jak u Andreje Babiše, tak u jeho koaličních partnerů?
1: Ta situace je zcela jednoznačná. Jedným tématem tady našeho rozhovoru měla být i ta toho iniciativa, která vlastně reaguje, řekl bych trošku kaskádovitě, na to, co se děje na úrovni Spojené státy Evropa, respektive Spojené státy a evropští partneři NATO. To znamená, že Spojené státy velmi drsně, ať už slovy prezidenta nebo dalších osob z prezidentské administrativy, dávají najevo, že Evropa musí vzít svoji obranu a bezpečnost do vlastních rukou, musí přidat finančně zejména, protože vyjádření politické vůle a modernizovat prostě armádu, protože se ty kapacity, které Američané v Evropě mají a měli, přesouvají do Indo-Pacifiku, aby se tam zabránilo nějakému případnému konfliktu s komunistickou Čínou. Čili my to musíme vzít velmi vážně.
0: Jaká by tedy měla být pozice Česka, pane Žáčku, jenom poprosím o stručnou odpověď, protože už budeme muset končit. Jaká by měla být pozice Česka k otázce nebo k nápadu, se kterým přišel šéf NATO Mark Rutte, aby členské státy dávaly na pomoc Ukrajině 0,25% ze svých HDP?
1: Já si myslím, že to je věc, kdy on se snaží vyrovnat to, že jižní křídlo se soustředí jiným směrem, severani, kde daleko méně obyvatel, prostě dávají poměrně velké částky, protože vědí, že Rusko je nebezpečné a že je nutné ho odstrašit.
0: A co bychom teda měli dělat my? Co bychom měli dělat?
1: Já si myslím, že my bychom tyto věci měli chápat, protože máme zkušenost s předchůdcem Ruska, to znamená Sovětským svazem, byli jsme okupováni, víme, proč to je, víme, proč teda podporovat tu Ukrajinu, až teda na pana kolegu Putina a SPD. A že bychom toto měli dělat, protože pokud to dělat nebudeme, tak rozkýváme tu hladinu v NATO, tak vlastně potřebujeme, aby Američané zůstali zainteresováni v Evropě.
0: Dobře, čili měli bychom přispívat tím 0,25%.
1: Měli bychom podpořit nějakou variantu, myslím, že je dobře promyšlená, když to dělat nebudeme, tak rozkolísáme i NATO, to znamená, zase se budeme znova do budoucnosti vracet s mnohem většími náklady
0: v obraně Evropy. Závěrem pořadu, jaký názor na tento nápad Marka Rutteho má poslanec Koten, Radek Koten z SPD? Díky.
2: Tak pokud bychom měli posílat tedy 0,25% HDP našeho, to reprezentuje částku 25 miliard, takže my bychom každý rok poslali Ukrajině 25 miliard. Já to vnímám opravdu jako v této finanční situaci, kterou Česká republika má, tak já to vnímám skutečně jako naprosto neprůchodné, protože buď to tedy vezmeme důchodcům, nebo to vezmeme školství, nebo to vezmeme někomu jinému, ale za mě to je skutečně neprůchodné, protože 25 miliard je obrovský balík peněz.
0: Dodává Radek Koten z SPD a za debatu dnešní diskusi v Pro a Proti děkuji i Pavlu Žáčkovi z ODS. Pánové, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Také děkuji, hezký den.
2: Krásný den.
0: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Dnešní diskusi Pro a Proti najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Interview Plus.
4: Kdo má největší šance stát se po odvolaném Robinu Bénišovi novým ředitelem Krkonošského národního parku? Čeho nebo koho se obávají starostové podkrkonošských měst a obcí? Co nejvyšší České hory potřebují? Hostem Pavlíny Nečáskové bude senátor z hnutí STAN a starosta Vrchlabí Jan Sobotka.
3: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
5: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Deset hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: ukrajinský prezident odsoudil dronový útok na obytnou budovu na východě země, obvinil z něj Rusko a vyzval k mezinárodní reakci. Novým velvyslancem Česka ve Spojených státech bude dosavadní velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. A ekonomika v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla. Zprávy a Martin Matějka. Rumunský prezident Nikuš Ordan svolal na dnešní dopoledne schůzi nejvyšší rady obrany. Reagoval tak na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, který zranil dva lidi. Podle Bukurešti za ním stojí ruská armáda. Prezident to na svém Facebooku označil za nejhorší incident na rumunském území od začátku ruské invaze na Ukrajinu a vyzval ke koordinované mezinárodní reakci. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy Rusko představuje hrozbu pro celý region kolem Černého moře a taky celou Evropu. Rusko za dronový incident v Rumunsku kritizovali NATO, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová i francouzský minister pro evropské záležitosti Benjamin Adat a pokračující ruskou agresi odsoudil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek, a ten dosud působil jako stálý představitel Česka při OSN v New Yorku. O výměně při návštěvě Washingtonu informoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušený diplomat a jeho nástup oceňuje americká strana.
7: Washingtonu posíláme člověka, který v České republice býval ministrem zahraničních věcí, tedy je to člověk, který pochází z diplomatického oboru, zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládě dobrou práci.
6: Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z hnutí ANO v roce 2021, konkrétně od dubna do prosince. Ve funkci velvyslance ve Washingtonu nahradí Miloslava Staška. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílala meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svoji původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. Oproti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupl taky mezi čtvrtletně, a to o 0,2%.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
8: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. 3/4 současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 2025 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
6: Po elektronické cigaretě alespoň jednou měsíčně sáhne každý desátý respondent. Zahřívaný tabák užívá zhruba 5% lidí, nikotinové sáčky asi 2,5%. Státní agentura CzechInvest podpořila v prvním kole programu akcelerace startupů 90 začínajících českých firm. Jejich snahu o vstup na zahraniční trhy podpořila celkem 160 miliony korun. Podle generálního ředitele CzechInvestu Jana Michala tyto prostředky startupům pomáhají překonat takzvané údolí smrti, než získají první klient.
9: To znamená formou menšího grantu, no a potom pomáháme také napojováním na mentory, to znamená lidi, kteří už mají zkušenost vlastně z podobného druhu biznisu.
6: Program akcelerace startupů financoval CzechInvest z národního plánu obnovy, tedy z unijních peněz. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Další projekt na podporu startupů už CzechInvest připravuje. A metro A v Praze znovu jezdí po celé trase bez omezení. Pražský dopravní podnik o tom informoval na svém webu. Kvůli technické závadě metro ráno několik hodin nejezdilo mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru. Dálnice D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy je na půltém kilometru neprůjezdná. Záchranáři tam zasahují u vážnější kolize kamionu s autobusem. Kolona začíná na 6. kilometru, poslední volný sjezd je na exitu 11 Židlochovice. Na dálnici D1 v Brně ve směru do Prahy za nájezdem z Vídeňské na kilometru 192 je po požáru kamionu průjezdný pořád jenom jeden pruh a kolona se sune od Slatiny z kilometru 200. Na D1 před Brnem ve směru z Prahy přetrvává sice nesouvislá, ale dnes velmi dlouhá kolona kamionů a vlečou se už od Velké Bíteše z kilometru 162. Osobní auta brzdí u Kývalky na kilometru 182. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší páteční teploty 21 až 26 stupňů na horách naměří kolem 18. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
10: Víte, že série Kati ještě zdaleka nekončí.
11: Stále to není hotové.
10: No jo, ještě Mugabe, Kadáfi, Husajn a Asad.
11: A byl by možná šel do důchodu.
10: Kati, příběhy diktátorů, každou sobotu ve Vinohradské 12. Chtěl bych důrazně upozornit, že následující epizoda obsahuje popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
12: Léčitele Alana Jarkovského viní kriminalisté ze znásilnění 4 žen.
13: Další 3 klientky měl sexuálně napadnout.
14: Podle detektivů před nimi vystupoval jako psychoterapeut.
15: Při sezeních jim údajně často podával psychedelické látky, třeba vývar z lysohlávek.
16: Chtěl 2 mlýny na Kutnohorsku proměnit v luxusní sídlo.
17: Sexuální trestné činy a nakládání s omamnými látkami mu hrozí až 10 let vězení.
10: Pražský léčitel, drogy a obvinění ze znásilnění. Co všechno se mělo podle policie dít v suterénu starého domu na Hradčanech? Jak to muž vysvětluje a jak to všechno prasklo? Zjišťoval a poví Vít Kubant, kolega z investigativního týmu Radiožurnálu. Dnes je pátek 29. května. Ahoj Vítku, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi sem přišel.
18: Ahoj Matěji, děkuji za pozvání.
10: Přes půl roku je už vazebně stíhán léčitel Alan Jarkovský, policie ho viní z několika znásilnění, mimo jiné. Jarkovský o sobě mluvil jako o psychoterapeutovi, že vykonává psychoterapeutickou práci, při níž se měly podle policie ty dané skutky odehrát. S jakými problémy měl konkrétně pomáhat?
18: Tak obraceli se na něj lidé s různými problémy. Buď to mohly být nějaká traumata z dětství, třeba když vyrůstali v nějaké násilné rodině, nebo to byli lidé s psychickými problémy, s depresemi, s úzkostmi, a nebo to byli lidé, kteří si zrovna v tu chvíli prošli nějakou nešťastnou událostí, ať už to bylo úmrtí v rodině, nebo třeba náročný rozvod a další věci. Takže opravdu obrovské množství lidí, kteří z nějakého důvodu prostě potřebovali se obrátit na psychoterapeuta a věřili, že jim pomůže.
10: No a byl to teda psychoterapeut, anebo to byl léčitel? Já jsem použil oba dva ty termíny v té první otázce. A je mezi nima teda zásadní rozdíl, že jo?
18: Je mezi nimi zásadní rozdíl. On o sobě psal na svých webových stránkách, že je psychoterapeut, to už se ale změnilo, protože Alan Jarkovský podle našich informací nevystudoval vysokou školu, která by ho opravňovala o sobě mluvit jako o psychoterapeutovi, nezískal ten vysokoškolský titul, ale zároveň zřejmě neabsolvoval ani žádný terapeutický výcvik, který by k tomu nějak mohl vést, protože on se vydal na dráhu alternativního terapeutství, když to tak řeknu, bavíme se o holotropním dýchání, o maitri dýchání, které vlastně on dělal strašně dlouho, dělal to nějakých 18-19 let od roku 2000.
10: Takže k němu chodili desítky, stovky klientů, klientek.
18: Přesně, chodili k němu stovky lidí, chodili k němu známé celebrity, jak z Česka, tak ze Slovenska, vystupoval v nějakých rozhovorech jako úspěšný terapeut. Některé celebrity ho dokonce zmiňovali v takových těch lifestyleových časopisech, že dávali ho jako za příklad, že vlastně měli nějaký problém, třeba psychický, a právě Alan Jarkovský byl ten, kdo jim z toho pomohl. Takže proto asi se tady o něm taky bavíme, že to skutečně nebyl nějaký neznámý člověk, ke kterému by chodili pár desítek lidí, ale byla to skutečně, nechci říct, známá osobnost vyloženě, ale prostě dostával tu váhu známého psychoterapeuta. Ale jak jsme si řekli, on by neměl vystupovat jako psychoterapeut, takže my o něm mluvíme spíš jako o léčiteli, o kouči osobního rozvoje nebo o jenom terapeutovi.
10: Chodili k němu muži i ženy?
18: Můžeme říct, že ano, ale zároveň drtivá většina těch jeho klientů byly ženy. My, když jsme mluvili s některými klientkami, tak dokonce říkali, že byl skutečně jako odpuzovač na muže, takže byly to převážně ženy, které ho navštěvovaly.
10: A to znamená, že byl charismatický, nebo jak ho popisovali? On měl svoji pracovnu tady v centru Prahy, v historickém domě na Hradčanech, v suterénu, chodívali k němu tedy klientky třeba asi i dlouhé roky, tak jak to z jejich pohledu vypadalo, jak ta sezení vypadala?
18: Jak jsi to říkal, on působil velmi charismaticky, působil důvěryhodně, do toho teď ten mediální obraz, desítky nějakých kladných recenzí na jeho webových stránkách, to všechno přispívalo k nějakému jeho jako obrazu, do toho musíme se trošku asi vcítit. Neříkám, že všechny ženy to takhle, které ho navštěvovali, měly, ale nějaká část určitě, že měli vlastně najednou pocit, že třeba někdo poslouchá. Že třeba právě když šli z nějaké té těžké životní zkušenosti, třeba po tom rozvodu, nebo prostě měli tam nějaké jiné prostě trauma měli, tak měli najednou pocit, že ten člověk tam je pro ně a že se mu můžou svěřit a že ten člověk je vnímá a třeba jim nějak pomůže. A
10: že ho to více otevírali, měli k němu důvěru,
18: přesně tak,
10: protože jim naslouchal.
19: A řekni, že mám i takový jako hodně jako citlivý systém, že bych mu třeba mohla dát jako asistentku časem.
18: Naslouchal jim a zároveň, jak jedna z těch bývalých klientek říkala, jim dával vlastně nějaký pocit jako výjimečnosti.
20: Já myslím, že jako i mě lidem dával ten pocit, že jako něčím jsme speciální.
18: Že tam můžou chodit k němu, že k takové kapacitě, na takovou adresu, na těch Hradčanech u toho Černínského paláce, opravdu jako měl to takový ten punc jako luxusu. Když se ptal, jak vlastně to probíhalo, tak v tom domě byl takový suterén, byl to dům, kde on normálně bydlel v tom suterénu, tam si vodil ty svoje klienty, kde probíhal nejdřív nějaký rozhovor, kde se mu právě ti klienti svěřovali. Bylo to trošku s nádechem jako ezoterismu, kdy tam byly nějaké svíčky, byl tam nějaký jako oltář a jak to probíhalo, že jo. Jedna věc byly to holotropní dýchání a to maitri dýchání a on pak vyvinul potom v roce 2018 nějakou techniku, kterou nazval Avalon Breath Work, což ale vycházelo právě z toho maitri dýchání a z toho holotropního dýchání, tak to byla jedna z těch jako terapií, ale druhá ta část, během kterých se právě odehrály podle policie, jak to konstatovala ta znásilnění, tak byly overnighty, takzvané celonoční terapie.
10: Na které ty ženy teda přicházely za ním do toho suterénu, toho domu a tam trávily celou noc?
18: Přesně tak, ono to probíhalo od nějakých 7 hodin večer až do pozdních hodin, ty ženy tam potom přespaly, Alan Jarkovský šel normálně do té obytné části k sobě a je totiž velmi důležité říct, že lidé se na něj obraceli s tím, že věděli, že Alan Jarkovský při těch terapeutických seancích tak využívá psychedelické látky. Psychedelické látky, je to velmi živé téma, můžeme říct, protože v Česku dochází trošku k rozvolnění, kdy se například začal povolovat psilocybín.
10: Od letošního roku.
18: Od letošního roku za velmi přísných podmínek 2 atestovaní lékaři, psychiatři můžou to podávat vlastně pacientům třeba na deprese, u kterých vlastně žádné látky nebo prášky nefungují. Takže právě odvar z lisohlávek, odvar z routy syrské nebo MDMA, tak to byly látky,
10: jako
18: účinná látka extáze, tak to byly látky, které se daly u Jarkovského užívat, protože on je používal k těm terapiím. Fungovalo to tak, že po tady tom úvodním vlastně rozhovoru a vytažením tarotových karet a nějakým dalším jako ezoterickém úvodu, tak tam byla připravená matrace, kam si ten klient vlastně lehl v pohodlném oblečení. Jarkovský měl namíchat nějaký takovýhle odvar z něčeho, to určoval on, určoval množství, klient to požil, lehl si, nebo můžeme možná mluvit v ženském rodě, takže lehla si na to lůžko v nějakém pohodlném oblečení. Jarkovský jí dal masku na spaní na oči, dal jí sluchátka na uši, protože součástí těch terapií byla nějaká hudba, která měla rozšířovat ten zážitek. No a v ten moment prostě začala už působit ta látka, kterou ten klient požil a ten klient začal vnímat nějaké jako transcendentní zážitky, nebo prostě začal se přenášet do jiných světů, někdo do pralesa, někdo měl pocit, že vystupuje z toho svého těla, prostě začaly fungovat ty psychedelické látky.
10: Takže jsme v tom domě, v tom suterénu, žena leží na matraci, má na očích masku, nic nevidí, hlavou a myšlenkami je jinde, protože začínají fungovat ty psychedelické látky, které jí teda léčitel podal. A v ten moment se mělo podle policie odehrát co? Já teda upozorňuji, že můžeš mluvit o momentech týkajících se teda sexuálního násilí.
18: Ten moment několik žen popsalo, že Jarkovský sexuálně napadl. Těžko tam určit, kdy přesně to bylo, protože často třeba ty ženy vypověděly, že to bylo až ve chvíli, kdy se pomalu začaly vracet zpátky z toho stavu, kdy vůbec nebyly schopné vnímat tu realitu, tak až když se začaly jako přicházet sami k sobě. A některé vypověděly, že je vlastně znásilnil pomocí vibrátoru, některé vypověděly, že přímo na nich vykonal soulož a oni se vlastně nemohli bránit v tu chvíli. Buď tam byl takový ten stav toho zamrznutí, který prostě známe i z jiných případů, že ten šok a ta situace najednou tak znemožní prostě ženě jakkoliv reagovat, anebo to bylo způsobeno nebo ovlivněno ještě vlivem těch psychedelických látek, kdy ta žena vlastně nedokázala ovládat třeba své tělo. Některé vypověděli, že během toho křičeli, ale že vlastně Jarkovský na to nějak nereagoval.
10: A pokračoval teda v tom, že se jich nejenom dotýkal, ale vykonal na nich třeba i teda soulož.
18: Ano, u některých to tak bylo. U některých to probíhalo tak, že vlastně k žádnému sexuálnímu ataku nedošlo. Jarkovský prostě během této terapie, tak součástí ní bylo i dotyk. Cílený dotyk na těle toho klienta. To bylo asi u drtivé většiny, ale pak byly ty čtyři ženy, které podle obvinění tedy znásilnil, a další tři, které měl nějakým způsobem sexuálně napadnout.
10: Byly ženy potom schopné Jarkovského konfrontovat ex post?
18: Ne v ten moment. Většinou k tomu došlo až s odstupem třeba několika týdnů. Některé ženy i přes tento zážitek ho navštívily znovu. Znovu podstoupili tu terapii, protože buď se to snažili vytěsnit a doufali, že se to nestalo, anebo si nebyli jisté, jestli to nebylo součástí té terapie.
10: A tak to obhajoval i Jarkovský? Vyjádřil se k tomu nějak, nebo jak jim to vysvětloval?
18: Podle našich informací některé ženy pak na policii vypověděly, že ho konfrontovali s tímto, že je sexuálně napadl, a on na to měl reagovat buď tak, že to popřel, že to je jejich představa na základě účinků těch psychedelických látek, anebo že to bylo součástí terapie a že to byla práce v intimních zónách.
10: Takže on popírá, že by došlo k něčemu nezákonnému.
18: My v tuhle chvíli nevíme přesné jeho stanovisko, protože jak jsi říkal v úvodu, tak on je od listopadu ve vazbě. Snažili jsme se ho oslovit, získat odpovědi na naše otázky, ale jeho advokát Tomáš Křivna nám skázal, že se nechtějí k tomu jakkoliv vyjadřovat.
1: Děkujeme za možnost vyjádření, ale nevyužijeme této možnosti.
18: Takže nevíme, jak to vnímá teď. Víme, že dříve i vlastně z dopisu, který my máme k dispozici, který v posledním roce psal několika ženám, to byl 44-stránkový dopis, tak tam víme, že dá se říct, že odmítal jakékoliv své pochybení.
21: Ano, párkrát jsem se zamotal do vašich nabídek a sítí a měl vás odmítnout, ale navzdory lživým domněnkám místní Pavlače, nikdy jsem nebyl tím, kdo by je sám chystal. Nikdy.
18: On tam mluvil o tom, že se nechal někdy vlákat do sítí, které mu ty ženy upřadly, ale že to měl jako odmítnout, ale že on se nikdy jako ničeho ze své vlastní vůle jako nedopustil.
10: A proč ten dopis psal?
21: Hvězdná brána vašeho lůna, jóny, vagíny a posvátné vášnivé kudy, gadis, měsíční svatyně, jeskyně nefritového nektaru a bílého tygra. Či jak tento
10: co ho k tomu vedlo? Jaká byla ta motivace?
18: Nějakým způsobem on asi cítil, to zase víme z výpovědí těch žen, že on začal cítit, že se tak nějak jako stahuje ta smyčka. Ty klientky se od něj začaly vlastně jako trošičku odtahovat některé a pak on měl potřebu si udržet ty, o které jako stál, a těm se jako obhájit, a byla to nějaká snaha možná ještě o jako zvrácení celého toho průběhu, kam to směřovalo do listopadu, kdy ho zatkla policie.
10: Mm-hmm. Ale ty ženy teda ale byly pod jeho absolutní mocí do té doby, chápu správně. Když jim vysvětloval, že to, co jim udělal, že může být součástí té terapie, nebo že si to jenom představovali, oni mu prostě věřili v tomhletom.
19: Alan si mě posadil a řekl prostě...
10: Jedna z nich taky vyprávěla, jaký Jarkovský tvrdil, že vykazuje známky toho, že byla v dětství zneužívaná.
19: Tvoje tělo, jako tak, jak se chová prostě během těch overnightů a během toho dechání, tak jako projevuje takový známky, že mi se prostě jako zdá, že si byla v dětství zneužívaná.
10: A ona tomu na čas teda uvěřila a těžce se s tím vyrovnávala.
19: Prostě nanosila jsem si rodinný alba a teď jsem jakoby zkoumala svoje výrazy na těch fotkách, jako kde se to měnilo, kdy jsem třeba začala být jakoby víc jako nešťastná. Brutus.
10: Já se na to ptám i z toho důvodu, že my dva se tu setkáváme opakovaně ve Vinohradské 12 nad tématy, které třeba souvisí se vznikem sekt a různých náboženských hnutí, tak jestli to nenese podobné znaky?
18: Řekl bych, že to nenese znaky, jako je sekta. Možná to nese znak nějakého možného budování kultu nebo něco v tom smyslu, ale je to pokud tak v úplném jako zárodku, což jsme ověřili třeba s religionistou panem Václavíkem z Masarykovy univerzity v Brně, že prostě zatím se to tam tak jako začalo formovat, kdy on ano, začal hlásat nějaké takové myšlenky, které připomínaly nové náboženské hnutí, ale zároveň v dnešní době se to hrozně těžko, zvlášť u těch léčitelů nebo tady těch terapeutů, jako rozpoznává, jestli to něco takového je nebo není, protože tam se nebudujou takový ty vnitřní struktury sekt, které jako známe, že se mezi sebou znají a že je nějaká hierarchie, ale ve středu máš toho terapeuta nebo léčitele a každý ten klient je závislý přímo na něm, ale vlastně navzájem se ti lidé moc jakoby neznají, nestýkají se, vidí se třeba jako to bylo v tomhle případě párkrát na nějakých seancích někde, když jezdili prostě do takových jurt, kde měli nějaké víkendové, taky prostě terapeutický program, tak tam se vidí, ale těžko se o tom jako mluví, jestli tam něco bylo nebo ne.
10: Takže Jarkovský ze sebe dělal takového guru v podstatě.
18: Je to tvoje interpretace.
10: Je to moje otázka. Tak vy jste to probírali tedy s experty, zároveň ty mluvíš o tom, že tam jsou nějaké znaky, které byly viditelné i kvůli tomu, že měli ty společné výjezdy? No, on měl nějakou nemovitost někde za Prahou, kam vyjížděli?
18: Jo, tak na tohle jsem přesně narážel, protože v tom dopisu, v tom 44 stránkovém, tak on začal mluvit o jakémsi konci světa, o apokalypse, s tím, že koupil ještě se svým společníkem dva mlýny někde na Čáslavsku v takovém údolí potůčka Klejnárka. Mm-hmm. Jsou to dva mlýny, které jsou od sebe vzdálené 3,5 kilometru vzdušnou čarou. Jeden byl fakt nádherný ze 17. století, původní kachlová kamna, částečně zrekonstruovaný. Ten bohužel už ale neexistuje, protože Jarkovský na tom místě chtěl vybudovat nějaké jako terapeutické centrum. Aspoň takhle to prezentoval před investory. Ale právě pak těm svým některým vyvoleným bližším klientům, tak se svěřil, že právě v tomhle mlýně by měli přečkat konec světa, který by měl přijít. Někteří mluví dokonce o tom, že tam měl být i protiatomový kryt a čistička vzduchu a čistička vody a nevím co všechno. A souvisí s tím i ten druhý mlýn, protože mělo to být celkem 33 lidí, kteří by takto přečkali ten konec světa a v jednom mlýně by bylo 22 žen a ve druhém mlýně by bylo 11 mužů. Takže z toho důvodu my pak říkáme, že tam vidíme nějaké znaky budování čehosi, protože v tom dopise tak skutečně něco takového, jako on naznačuje, mluví tam o tom konci světa, mluví o takových teoriích, které bychom mohli označit jako teorie New Ageismu, prostě, kdy se přikláníme k nějakým jako ezoterickým tělením bohů a všeho možného. Někdo říkal, že slyšel Jarkovského, jak o sobě mluví, že je vlastně jako reinkarnace Ježíše nebo něco v tom smyslu, takže prostě takovéhle myšlenky se tam nějakým způsobem v těch posledních letech úplně, dejme tomu po té pandemii koronaviru, tak se začaly tam objevovat.
10: Současně on musel být teda hodně movitý v momentě, kdy si mohl dovolit takovýhle investiční záměr. Nebo on scháněl na to peníze a přesvědčoval tedy investory, pojďte do toho investovat, chci tady udělat velké retreatové terapeutické centrum, zbořím ty mlýny, nebo rekonstruuji, já nevím, jaký byl ten záměr. Pak tam postavil ty jurty, kam teda jezdili společně.
18: Ano, on vlastně za každou terapii, tu celonoční, tak někdo říkal, že platil 10 000 korun, někdo říkal, že dostal slevu, takže platil 4 000, to se tak jako různě lišilo a zároveň vybíral poměrně velké prostředky finanční právě na nákup a rekonstrukci těch mlýnů. My jsme měli možnost nahlédnout do prezentace, která byla určena investorům. Tam mluví o tom, že celkově by potřeboval přes 80 milionů korun. Jemu se podařilo od sponzorů a zřejmě asi i od nějakých svých klientů získat 20 milionů korun. Mm-hmm. Říkám, za těch 20 milionů tam postavil ty jurty, strhnul ten mlýn, který tam stál. A nakonec ale v srpnu loňského roku, pokud se teď nepletu, tak z toho projektu vystoupil, prodal nějaký podíl tomu společníkovi a vlastně s těmi mlýny a s těmi pozemky nemá už nic společného.
10: To bylo pár měsíců předtím, než ho policie obvinila z těch skutků, o kterých jsme tady mluvili. Jak na něj přišla tedy? Čím dál víc žen začalo víc mluvit o tom, co jim dělá? Ty jsi říkal, že se začaly od něj oddalovat v tom období.
18: Na policii se začaly obracet ženy, které nahlásily, že se jim prostě u Jarkovského staly nějaké činy, které policie vyhodnotila jako trestné.
10: Policie se o to začala víc zajímat a proto ho taky z toho důvodu tedy obvinila. Já už jsem mluvil o tom tedy, že je přes půl roku, tak od listopadu je ve vazbě, vazebně stíhán Jarkovský. Co ho čeká teď? Co mu hrozí v případě prokázání viny, v případě vůbec podání obžaloby?
18: Takže Jarkovský je nyní vlastně obviněný z několika znásilnění, ze sexuálních útoků a z útisku. Do toho kvůli tomu podávání těch psychedelických látek, tak ho policie obvinila i z práce s omamnými látkami. Za to mu hrozí 10 let vězení. Zatím zůstává ve vazbě. Policie ale vyzývá vlastně další ženy, pokud některé ještě se třeba nenahlásily nebo zatím nenašly odvahu, tak teď je prostě ta chvíle, kdy mohou se přidat k těm poškozeným, protože mají tu jistotu, že Jarkovského třeba teď nepotkají na ulici. Prostě ta možnost tady je, takže záleží, jak se to tam třeba ještě rozšíří. To já nevím, jestli od té doby, co ho zadrželi v listopadu, jestli tam už někdo jiný se nahlásil. A teď se čeká na to, až policie dokončí to vyšetřování a pak zda se státní zástupce stotožní s těmi závěry, aby případně mohl podat obžalobu.
10: Dobrá, tak jo, tak díky, že jsi přišel a že jsme mohli mluvit o tom, na co policie přišla v případu léčitele Alena Jarkovského.
18: Děkuju.
10: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Vít Kubant z našeho investigativního týmu dnes přišel k nám do zpravodajského podcastu Českého rozhlasu, aby mi řekl něco víc o pražském léčiteli, kterého policie viní z několika případů znásilnění svých klientek. A policisté vyzývají další případné poškozené ženy, že se jim mohou kdykoliv ozvat na lince 158. Závěrem dodávám to, co vždy u podobných epizod, pokud máte pocit, že prožíváte něco podobného, o čem jste slyšeli ve Vinohradské 12, tak nemějte žádný strach si o tom s někým promluvit. Linka první psychické pomoci má číslo 116 123 a je zdarma. Další čísla a další kontakty na lidi, kteří vám budou rádi naslouchat a mohou vám pomoci, najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12. Naslyšenou zítra.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
2: Radioservis představuje
22: Jakub Fránek, Tropické noci.
23: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
22: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
23: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotheka.cz.
6: půl jedenácté.
23: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Severoatlantická aliance bude posilovat obranu proti bezpečnostním hrozbám, včetně dronů. Na toto uvedlo na sociální síti X. V reakci na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, nedaleko u hranice s Ukrajinou a Moldavskem. Podle rumunského ministerstva zahraničí stálo za úderem Rusko, které tím nezodpovědně eskaluje situaci. Útok už odsoudil francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Adat nebo šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pomoc lidem v bytové nouzi by se měla částečně přesunout na úřady práce, počítá s tím vládní novela, o které by dnes měli rozhodnout poslanci na mimořádné schůzi. Částečný přesun agendy na úřady práce kritizuje opozice. Třeba podle hnutí STAN jsou přetížené a taky na nich chybí lidé proškolení k poradenství o podpoře bydlení. Vládní novela taky zavádí kontaktní místa ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes bude ve Washingtonu jednat se svým pákistánským protějškem Ishakem Darem. Jeho země zprostředkovává hovory mezi Íránem a Spojenými státy o cestě k trvalé mírové smlouvě. Státy teď jednají o takzvaném memorandu o porozumění. Dokument má být základem mimo jiné i pro další jednání o íránském jaderném programu. Podle amerického viceprezidenta J.D. Vance ještě není dohoda hotová, ale je velmi blízko. Státní agentura CzechInvest podpořila v prvním kole programu akcelerace startupů 90 začínajících českých firm. Rozdělila mezi ně 160 milionů korun. Program má firmy připravit na úspěšný vstup na zahraniční trhy. CzechInvest toho financuje z národního plánu obnovy. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Češi od dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňový poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v porovnání s dalšími státy vede v porovnání daňové zátěže dobře. Třeba na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy byl na půltém kilometru úplně zastavený provoz. Po kolizi kamionu s autobusem zasahovali záchranáři, aktuálně se jede levým pruhem a kolony se vytvořily dlouhé, brzdí se exitem Židlochovice na 6. kilometru. Na dálnici D8 před Prahou směrem Ústí narostla kolona až ke Klíčanské odpočívce na 3. kilometru. Už se ale dává do pohybu, porouchané nákladní vozidlo na začátku Kbelské se podařilo odstranit, opět se projíždí oběma pruhy. Na D8 čekejte zdržení taky v opačném směru, tedy z Prahy do Ústí. Před sjezdem na Kralupy na 8,5 kilometru pracují silničáři. Fronta se sune 15 minut z úrovně odolony vody z 5. kilometru. V Praze před Vypichem v Bělohorské trvá zdržení ve směru z centra ve frontě od Kláštera. V Patočkově před tunely se popojíždí od Kajetánky. V Dejvicích přímo na Vítězném náměstí před odbočkou do Svatovícké bourala dvě osobní auta. Na místě jsou i policisté, nedá se projet pravým pruhem. A plzeňská D5 před Prahou stále plná kamionů zpomalují před Rudnou okolo 7. kilometru a krokem pokračují až k okruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už má slovo Světlana Vitovská, začíná pořad Osobnost Plus.
3: Velkým zvratem pro mě bylo vlastní mateřství, až s ním jsem si uvědomila, jak obrovská tíha, odpovědnost a riziko dopadaly na všechny ženy v brněnském pochodu smrti, říká autorka mimo jiné úspěšného románu Vyhnání Gerty Schnirch, Kateřina Tučková, která je hostem Osobnosti Plus. Jak se za 17 let od vydání knihy změnil postoj české společnosti k odsunu německy mluvícího obyvatelstva po druhé světové válce? A co chtějí Němci, kteří se o víkendu sešli v Brně na sudetoněmeckých dnech? Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
23: Osobnost Plus.
3: Na sudetoněmecké dny do Brna jste jela radši bez dětí, aby se jim nic nestalo. Z čeho jste měla strach?
4: Měla jsem obavy, že když půjdeme v tom pochodu, v té pouti smíření, která vede tedy od toho pohořeleckého hromadného hrobu vstříc Brnu, takže tam ty moje děti budou muset se nějak vyrovnávat ze situací, kdy na ně budou protestující lidé pokřikovat styďte se a hamba, což tedy se skutečně nakonec dělo, a já jim budu muset tu situaci vysvětlovat místo toho, abych vlastně vnímala a nějak se podílela na tom okamžiku. Takže nakonec jsem se vlastně rozhodla je tam nevzít, a to až v týdnu těsně před tím, kdy se vzedmula tedy ta vlna těch nenávistných komentářů, vystoupení v podstatě vlastně po té, co ministr zahraničí Petr Macinka dal rozhovor do Frankfurter Allgemeine Zeitung, a já jsem se s tou vlnou nenávisti setkala jak tady v České republice, tak vlastně během toho týdne jsem byla i v zahraničí a viděla jsem, jaký dopad to tam má vlastně na ty, kteří plánovali do Brna přijet. Takže ten strach na jedné straně a nenávist na straně naší jsem prostě jako vnímala a vyhodnotila jsem to, že to pro děti nebude tedy úplně dobrá zkušenost.
5: Po chodu smíření se podle policejních odhadů nakonec zúčastnili 4,5 tisíce lidí, protestujících bylo zhruba 300. Jaký dojem jste nakonec měla z toho, co se v Brně odehrálo?
4: Velmi dobrý. To musím říct, že úplně předčilo moje očekávání, že jsem si myslela, že se sjede řada podporujících, kteří třeba ještě na pouti smíření nebyli, protože mi psali vlastně k téhleté příležitosti, jestli se tam třeba potkáme, takže jsem věděla, že přijede i řada těch, kteří v minulosti třeba zrovna myšlenku nebo myšlenky festivalu Meeting Brno a vůbec tuhle myšlenku nějakého smíření a podpory česko-německých vztahů podporovali, ale zároveň je to neoslovovalo natolik, že by přijeli, tak teď jsem věděla, že jich tam bude z těchto řad víc, ale zároveň jsem si myslela, že tedy přijede i mnohem větší masa těch oponentů a že může dojít k nějakému konfliktu, protože to šturmování předtím bylo takové, že jsem měla pocit, že by někdo skutečně mohl zvednout dlažební kostku a hodit, že by mohlo dojít k nějakému konfliktu. Takže to, že se to potom nedělo a že atmosféra byla naopak tak neuvěřitelně otevřená, přátelská a tak moc jsme vlastně jako v tom našem davu přečíslili ty, kteří stáli na druhé straně, že jsem z toho měla jako opravdu velmi dobrý pocit.
5: Pouť šla opačným směrem než pochod smrti z Pohořelic do Brna. Jaký symbol v tom vidíte?
4: No to je jako krásné symbolické gesto, které vlastně vzniklo až po několika ročnících, kdy pouť směřovala z Brna k pohořelickému hrobu, kterou každoročně vedl kolega Jaroslav Ostrčilík, a ve chvíli, kdy vlastně vznikl festival Meeting Brno, tak se probírala ta trasa pochodu a vlastně padlo, že proč neudělat to symbolické gesto, že bychom vlastně ty, kteří za tak dramatických okolností skončili své životy v Pohořelicích, tak proč je vlastně symbolicky nepřivést zpátky do Brna. A od té doby se tedy chodí pouť smíření od hromadného hrobu zpět do Brna na Mendlovo náměstí, odkud kdysi byli tedy němečtí Brňané vysíláni vstříc rakouským hranicím.
5: Vy jste před začátkem akce řekla, že debata kolem sudeto německých dnů může být pro českou společnost terapeutická. Myslíte si, že byla terapie úspěšná?
4: Chci tomu věřit. Zatím jsme krátce po těch událostech, ale myslím, že jak se obrovsky vzedmula ta vlna a jak rychle opadla, že tenhle týden už slyším jenom jako minimum, už zase jako začíná žít svět jinými problémy. Takže vlastně každý takovýhle moment toho jako vyhrocení jako podle mě uvolní i nálady u těch, kteří třeba byli nevyhranění anebo měli ještě pořád nějaké předsudky, protože je to velmi hluboce stále v naší společnosti zakořeněno, ta představa revanšistického sudeťáka, který se přichází mstít nebo přichází s nějakými nároky, tak myslím, že jako řada těchhle, kteří stojí v nějaké té šedé zóně, právě jako měla možnost zahlédnout, že o nic tak zásadního nejde, že jsou to lidé, kteří ti lidé, kteří přijíždějí, už majetkové nároky nemají, naopak chtějí vlastně komunikovat, nějak se setkávat na platformě kulturní nebo společenské, a že pro tyhle to bude znamenat zase nějaký krok dál právě v tom navazování, myslím, udržování a rozvíjení česko-německých vztahů.
5: Potřebujeme tuhle terapii tolik let po deklaraci smíření z roku 1996?
4: No, měla jsem pocit, že už vlastně jí procházíme, že od doby, kdy teda byla podepsána česko-německá deklarace, kdy na kulturním poli vznikla řada filmů, byla vydána řada knih, divadelních her, které se tu tematiku zabývají, takže se vlastně ty niance té doby, která byla pořád vnímaná, protože vyučovaná za minulého režimu v té černobílé podobě, takže se to vlastně jako dostalo do širších vrstev, které tomu poválečnému vypořádávání začaly jako šířeji rozumět. Takže jsem měla pocit, že vlastně tou terapií česká společnost prochází, a proto mě jako dost zaskočilo, že najednou to opět vzbudilo ty vášnivé reakce. A myslím, že zase tohle byl další milník v tom vypořádávání v rámci té terapie. To prostě neprobíhá to směřování a vypořádávání se naráz. To má nějaké kroky a tohle byl teda další krok v tom vypořádávání se i s naším

0: Jsem začala studovat na Masarykově univerzitě, jsem se nastěhovala do míst, kterým se dodnes říká Brněnský Bronx, a je to místo, které je úplně vedle blízko města, centra města Brna, ale je zároveň, dnes už tolik ne, ale před těmi skoro 20 lety byl ve velmi jako zanedbaném stavu, a já jsem si kladla otázku, proč tomu tak je, když je to místo, ve kterém jsou i krásné domy, paláce bývalých textilních magnátů z dob moravského Manchesteru, proč vlastně tohle místo v takové blízkosti centra vypadá, jak vypadá. A když jsem se začala zajímat tedy o historii té lokality, tak se přede mnou rozevřel nejen jako židovská historie Brna, ale také německá historie Brna, respektive historie soužití těchto tří etnik. A bylo to pro mě velmi překvapivé, protože o holokaustu, o tom, že Židé, jak skončili Židé za druhé světové války, to jsme se vlastně nějak učili, ale co se stalo s Němci, kolik jich bylo a z jakých důvodů, z jakých okolností opustili Československo, tak to byla velká neznámá. A to, že tenhle ten jako mix těch tří etnik dal vůbec Brnu vlastně jako narůst do podoby, jakou ji známe dnes, tak mi připadlo vlastně všecko velmi jako nespravedlivé, že se jako nekomunikuje. A obzvlášť, když jsem narazila na příběh 21-leté dívky, která byla se svým půlročním dítětem vyhnána z Brna a vlastně absolvovala tu trasu Pohořilického, dnes tomu říká pochodu smrti, protože těch obětí skutečně bylo obrovské množství vzhledem k tomu, že tam šly ženy, děti a staří lidé. Tak jsem se vlastně s tím příběhem a spíš s tím příběhem té dívky, protože byla v tom podobném věku jako já, tak jsem se s ním velmi jako nějak stotožňovala. Říkala jsem si, proč tahle žena, mladá žena, měla trpět za něco, co vůbec neudělala, a proč na ní musela ta msta českého národa dopadnout takovou silou, že se přenesla nejen teda z jejího osudu, ale i na osud dcery a vnučky, protože takhle takové obrovské trauma nekončí vlastně tím, že ho spolkne ta první generace obětí, ale přenáší se dál v těch rodinách až do druhé, třetí, čtvrté generace. Takže to všechno, pardon, byl takový šok, že mě to vedlo k tomu, abych si zjistila víc, a jak už to dělám, tak se mi to začalo prostě skládat do příběhu.
1: Co tedy ti Němci, kteří se sešli na sudetoněmeckých dnech, chtějí? Co je ten cíl, proč se mají scházet tady v Česku? Na to se spousta lidí ptala, proč se tady scházejí a co vlastně chtějí.
0: Mm-hmm. Ano, já jsem četla samozřejmě tady ty různá negativní stanoviska nebo ta stanoviska obav a nechuti. Všimla jsem si, jak je to artikulováno, jako že to je drzost, proč si přicházejí, co chtějí, tak můžou si přijet jako turisti jednotlivě, ale proč se mají scházet na naší půdě, ale mně to připadá vlastně jako velmi jako jasné a logické, má to svůj vývoj dlouhodobý, který obzvlášť v Brně vidíme dost zblízka, protože to pro nás nebyla novinka. Právě díky těm okolnostem nebo těm událostem, které se děly po válce, a tomu, že si to ta brněnská společnost už byla schopná přiznat, a v roce 2015 třeba dokonce ústy tehdejšího primátora Petra Vokřála a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrle nějak formulovat i na té oficiální úrovni jakožto omluvu obětem, které skončily tedy své životy na té cestě do Pohořelic. No ale mně to připadá prostě jako jasné. Německá společnost jako celek prošla od války obrovskou sebereflexí, kterou přiznává, uznává, buduje muzea, buduje mosty k ostatním národům, které jako za války poškozovala, investuje do spolupráce na úrovni společenské, kulturní, sousedské, velké množství peněz. Těch aktů omluv už proběhlo obrovské množství, takže je to viditelné, jakou proměnou prošla německá společnost, a i sudetoněmecký spolek v posledních letech touhle proměnou prošel a od těch majetkových nároků se vlastně posunul výrazně k tomu, že jeho členové se jich vzdali, mají chuť se prostě do naší země vracet na přátelské úrovni, užívat si společné kultury a společného vzpomínání, protože to je pro ně vlastně, jak to chápu já, a jak jsem se s tím posledních 20 let setkávala, to je to nejdůležitější. Uznání vlastně toho, že i oni byli součástí našich zemí, že i oni tady mají ty kořeny, že oni mají nárok se sem přijet podívat, kde bydleli jejich prarodiče nebo rodiče, podívat se na místa, kde byl pohřbený její

0: jejich rod a nějak si vlastně připomenout tu svou, ten svůj druhý kořen té své identity. Protože faktem je, že všichni z nich už jsou dávno zakořeněni v Německu, kde mají nové domovy, rodiny, takže nikdo z nich, z těch, se kterými jsem se potkala, opravdu neplánuje přesídlit do České republiky a chopit se majetku, který tady jejich třeba rodina zanechala.
1: Vy, když jste napsala, že politici nás možná chtějí nahnat do klece nenávistných pocitů, jaký smysl by to mělo, proč by to dělali?
0: No, myslím si, že takováhle vzedmutá emoce je strašně lehce ovladatelná, že to, že vybudí vlastně tuhle radikální náladu, postaví se do čela tady nějaké skupiny, tak pak je to prostě jednoduše ovladatelná masa, kterou potřebují jako voličskou základnu i jako nějakou základnu prostě akceschopnosti a to vzedmutí prostě byla ukázka toho, že mají nějakou sílu, myslím tím tedy politiky typu Tomia Okamury a že tedy za nimi jako jakási část společnosti stojí, ale jako co je tím cílem? Jako tím cílem je rozeštvávání naší společnosti, se rozdělování, protože nic než negativní nálady a negativní nebo poškození těch vztahů, které tady řada lidí už od revoluce bojuje, tak nic jiného z tohohle vzejít jako nemůže. Takže je to pro mě prostě jako velmi nepříjemné to vidět, že to, co se obracelo, a já myslím, že i obrátilo v dobré, že na troskách tedy těch válečných a poválečných událostí byly naše dvě společnosti schopny vybudovat něco dobrého, co už přestalo bolet a směřuje k nějaké společné prostě budoucnosti ve střední Evropě. Takže někdo vlastně znevažuje a vyzývá radikální dav, jako aby to porušil a podupal.
1: Je potřeba z té naší strany ještě směrem k sudetským Němcům něco dořešit, dovysvětlit, pochopit?
0: Myslím, že to vzájemné naslouchání je velmi důležité, že už to opravdu, kdo se o to chce zajímat, kdo se chce nějak hlouběji ponořit do těch, řekněme, česko-sudeto-německých vztahů, může. Už jsou ty cesty prochozené, ale musí se udržovat a obě strany je udržovat chtějí. To vlastně to sejítí a takzvané smíření, to je prostě proces, ten není jednorázový. Takže tohle teď probíhá. Cesty jsou otevřené, prošlapané a otevřené a může se na nich objevit řada nových příběhů a příležitostí. I já jsem třeba na Moravském náměstí, kde probíhal během prvního dne tedy sjezdu setkání u společných stolů, tak jsem zaslechla řadu úplně nových příběhů, které mě dojímaly. Viděla jsem album jednoho člověka, který mi ukazoval, že teprve nyní byl schopen scelit svou rodinu odsunutou a která zůstala sice jenom na stránkách Alba, protože řada lidí už je po smrti a nebo se prostě neschází, ale vlastně to držel jako jakési svědectví o velmi dramatickém vývoji své vlastní rodiny. A to jsou věci, které mohou lidé vlastně zjišťovat a až teď, protože jsou tady právě ty příležitosti se potkávat a něco si dovysvětlit, vzájemně si naslouchat. A musím říct, že ta atmosféra byla neskutečná, byla velmi radostná a v mnoha případech i velmi dojemná, protože se tam třeba poprvé potkali lidé, kteří o sobě nějak tak věděli a teď měli tedy opravdu poprvé tu příležitost.
1: Když jste knížku o Gertě Schnierch napsala v roce 2009, tak jsem četla, že na vašich autorských čteních to nebylo úplně příjemné. Jak se změnila nálada mezi lidmi od té doby, když jdete a někdo se s vámi o tomhle tématu baví? Je to jiné?
0: Je to výrazně jiné. Je to výrazně jiné, protože v tom roce 2009 jsem na těch autorských čteních nebo na nějakých debatách skutečně čelila řadě invektiv a myslím, že si to tam se mnou přišli lidé dost často jenom jakoby vyříkat, že ten můj postoj a perspektiva v té knize, tedy perspektiva dívky sice z česko-německé rodiny, ale vždycky padalo jako Němka, Gerta, Schnierch, takže ta její perspektiva není v pořádku a že tím podvracím český národ a zkresluju historii a nejsem si dostatečně vědomá, dostatečně nectím oběti z řad českého lidu, tak to jsem pořád vlastně musela vysvětlovat, že tak tohle není jako příspěvek podrývání českého národa, ale k nějakému uvědomění si složitostí té doby a toho, na koho to dopadne, takovéhle vzedmuté vášně a konflikty. A to bylo pořád. A dnes, vlastně po těch letech, najednou se potkávám s lidmi nejrůznějších generací, i třeba středoškolských studentů, kteří už v rámci výuky se s tímhletím tématem setkávají. Za mě to vlastně vůbec nebylo vyučované téma. My jsme končili rokem 45 jako koncem války a tečka nic. Takže dnes se s tímhletím tématem setkají studenti už i na středních školách dost často a to mě velmi těší. Mají vlastně Gertu jako doporučenou četbu k maturitě. Takže vůbec nemusím vysvětlovat. Spíš diskutujeme jako okolnosti, dopady, transgenerační přenos traumatu a takové věci. Ta debata se skutečně posunula a proto mě vlastně tak zaskočilo, že stále je to ale jako téma, které dokáže vzedmout takhle radikální reakce, jak se stalo.
1: V rozhovoru pro časopis Forbes jste řekla, že velký zvrat pro vás v tématu odsunu německy mluvícího obyvatelstva nastal, když jste se stala mámou. Co na vás dolehlo?
0: Dolehlo na mě jako detailnější promýšlení té situace, protože jako mě bylo 29, když kniha vyšla, ale zaobírala jsem se tím minulých třeba 5 let, 3 roky jsem to skutečně psala a to jsem ještě neměla teda mateřskou zkušenost, dokázala jsem si to představit, tak jsem ze 4 sester, mám synovce neteře, měla jsem synovce neteře, tehdy malé kamarádky, které děti měly, ale ta osobní zkušenost je samozřejmě nepřenosná, takže pocit toho obrovského strachu za život malého dítěte, které každou hodinu nebo dvě potřebuje něco od dostatku vody, přes řešení horka, přes řešení únavy, nemožnosti si odpočnout, děsu z nějakých výstřelů, křiku, nějakého strašného nebo násilí na páchaného na matce, vlastně promyšlení těch okolností odsunu československých Němců, žen a dětí, tak to mě vlastně zaskočilo strašně. A myslím, že vlastně s tou zkušeností bych část té knihy nebo některé jako momenty té knihy dokázala propsat i hlouběji. Ne, že by to takhle nestačilo, ne, že bych se chtěla vyžívat v brutalitách, ale to vědomí toho obrovského děsu a zodpovědnosti o život těch malých dětí, které se toho účastnili, tak to ve mně samozřejmě narostlo s tím mateřstvím.
1: V brněnském pochodu bylo 19 800 žen, dětí a starých lidí. Kolik z nich nepřežilo ten pochod a proč?
0: Na památníku, který je tedy dnes na místě hromadného hrobu, stojí číslo 890 obětí, že tam tedy skončilo, ale to číslo nemůže být přesné, protože i v pohořelické úmrtní knize je to není zaznamenáno kompletně a navíc oběti, které se v těch místech nakazily tyfem a úplavicí, která v tom táboře, kde mohli přenocovat, vlastně tato tam vypuklo, tak ti ještě potom odcházeli směrem k rakouským hranicím, takže i v městečkách nebo ve vesnicích podél té trasy i potom na německé straně jsou další pomníky těch, kteří, nebo malé masové hroby, kde jsou pohřbeny zkrátka oběti tohohle odsunu a ten jejich přesný součet se prostě vlastně nemůže jako zjistit, ale říká se, že to bylo nějak 1500 obětí, ale přesné číslo, myslím, nejsou prameny schopny úplně udat.
1: Vy, když jste se připravovala na psaní románu, tak jste mluvila i s přímými účastnicemi toho pochodu. Co vám vyprávěli?
0: Vyprávěli mi právě příběh, který vůbec nepasoval do historie, jak jsme se učili. A to byl další velmi překvapivý moment, že něco, co se zdá z té středoškolské výuky jako jasné, je najednou takhle zpochybněno a podpořeno osobními příběhy a emocemi vlastně vědomím nebo zjištěním, nakolik se to přeneslo i na ty další poválečné generace, protože moje paměti samozřejmě byly už pokročilého věku, šly nebo byly zařazeny do odsunu jako děti. Jejich vzpomínky tedy byly z dětského období a byl to pro mě prostě vlastně velká zkušenost, jak se prostě může osobní příběh lišit od těch velkých ve škole interpretovaných dějin.
1: V odsunu Němců v Brně se hodně angažovali dělníci z brněnské zbrojovky. Jakou roli se hráli?
0: to je zajímavé, že z jejich řad se mi nikdy nepodařilo žádného svědka, který by mi mohl povykládat o těch událostech najít. K tomu se potom už nikdo nehlásil, přestože jsem se poptávala a vyptávala a snažila se někoho vypátrat. No, oni byli podníceni pravděpodobně nějakou pobídkou, která přišla z Národního výboru a především tedy tím prohlášením prezidenta Edvarda Beneše, který polovině května přijel do Brna, měl ten teda opravdu neslavně proslulý projev, kdy říkal, že otázka Německa musí být z Československa vylikvidována a to byl prostě další z těch radikálních, nebo přesný příklad toho radikálního projevu, který dokáže akcelerovat nějakou masovou náladu, tíseň. Samozřejmě v Brně to fungovalo proto, protože i na konci války tam došlo k mnoha zbytečným zabitím stran německých vojáků, kteří tam zůstávali, nebo tam byla zkrátka nějak na snadě, ale jde o to, nakolik takovéhle msty se mají podněcovat, anebo naopak krotit. Už bylo po válce a dělníci ze zbrojovky tímhle dostali tedy takový, jako takovou volnou, se jim uvolnili ruce k tomu, aby i oni trošku sejmuli jaksi vinu z vlastních jako duší, protože oni celou válku vyráběli zbraně pro Wehrmacht, dostávali šatenky a přídavky nějaké na jídlo, takže oni se měli jako relativně dobře. Hmm. Tak, takže to, že potom byli ti, kteří se postavili na stranu těch, co teda se s tou poválečnou situací, kteří vyřeší, třeba bytová otázka v Brně byla taky velmi tísnivá, takže jako se tohohle německého elementu zbaví, tak to jim velmi hrálo do karet, tak proto to byli asi oni, kteří se toho chopili.
1: Jak důležité je pro vás v životě odpouštění a smíření, protože to je to, o co v tom pochodu šlo, nebo v té pouti, která byla minulý týden, tak je to pro vás důležité i ve vašem životě?
0: No, samozřejmě s stíhou nějaké křivdy nebo viny nebo s takovouhle náročnou emocí se žije opravdu těžce a ovlivňuje to nejen jako život člověka, ale právě se to přenáší i na další generace, takže odpuštění a smíření je obrovsky důležité. Já jsem si tímhle procesem prošla v rámci vyrovnání se svým otcem, které jako biologickým otcem, tatínka, který mě vychovával, jsem pak měla jiného, ale můj biologický otec byl jako násilník a alkoholik, který týral před našima očima naši matku, takže tohle jako odpustit a tímhle tím tohle překročit a nepřenášet třeba jakýsi strach a obavy dál, to bylo náročné, ale musím říct, že když člověk takovýmhle procesem přijde, tak se mu otevřou velmi svobodně další cesty do nějaké jako spokojenější budoucnosti, takže myslím, že tohle může platit určitě i pro nějaké srovnání s našimi vlastními prohřešky po konci druhé světové války.
1: Vy se v knihách často vracíte do temné minulosti a vytahujete zapomenuté ženy a ukazujete ty jejich příběhy. No, o jakých zapomenutých ženách bude vaše další knížka?
0: No, bude, ale to se mi velmi nesnadno vypráví, protože jednak vím, že nám zbývá jen několik vteřin do konce. A ono je to zase téma, které si vyžádá jako delší
1: vyprávění.
0: Asi nechci ani prozrazovat téma, ale mám pocit, že se jako neuhnu daleko od toho, co mě zajímá, co ode mě čtenáři znají, čili 20. století a dopady nějakých temných událostí na současnou společnost.
1: A ženy. Říká Kateřina Vyčková, spisovatelka, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: NATO chce posilovat obranu, včetně té protidronové aliance, to uvedla po dronovém útoku na rumunské město Galaci. Ministr zahraničí Macinka jednal v Pentagonu o rozšíření zbrojní spolupráce se Spojenými státy a Praha má nový územní plán, začne platit 1. září. Zprávy a Martin Matějka. S Severoatlantická aliance bude posilovat obranu proti bezpečnostním hrozbám, včetně dronů. Na toto uvedlo na sociální síti X v reakci na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, nedaleko hranice s Ukrajinou a Moldavskem. Podle rumunského ministerstva zahraničí stálo za úderem Rusko, které tím nezodpovědně eskaluje situaci. Bukurešť už si kvůli tomu předvolal ruského velvyslance. Útok už odsoudil francouzský minister pro evropské záležitosti Benjamin Adat nebo šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová nebo český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. České firmy by mohly vyrábět víc komponentů pro americká vojenská letadla, včetně stíhaček F-35. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po dnešních jednáních v Pentagonu a na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu.
4: V Pentagonu Macinka jednal se dvěma klíčovými zástupci ministra obrany Pete Hexeta o průmyslové spolupráci.
5: Naše delegace diskutovala tady tyto otázky, různé propojování různých kapacit a průmyslové nebo vojensko-průmyslové spolupráce.
4: Zároveň také oznámil, že novým českým velvyslancem ve Washingtonu bude Jakub Kulhánek, bývalý ministr zahraničí, který přechází z čela české mise při OSN v New Yorku. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Praha má nový územní plán, schválili ho zastupitelé hlavního města, dokument bude platit od září, určuje co a kde se může ve městě stavět. Takzvaný metropolitní plán nahradí ten dosavadní z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Proti schválení územního plánu protestovalo několik místních spolků, zahrádkářů nebo zastupitelé některých městských částí. Upřednostňuje podle nich developery a na prostudování bylo málo času, finální verzi magistrát zveřejnil minulé úterý. S návratem na svobodu by vězňům měla pomáhat nová platforma. Webový portál zvaný Pro výstup nabídne přehled dostupných služeb od stovek organizací. Pomoc tam můžou najít s hledáním bydlení, zaměstnání, oddlužením, závislostmi nebo tím, jak znovu navázat vztahy s rodinou.
6: Na portálu půjde vyhledávat podle volné kapacity služeb i města nebo okresu, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
7: Rádi bychom, aby byla dostupná nejenom klientům, třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem, všem odborníkům.
6: V prvních týdnech po propuštění musí bývalí vězni intenzivně řešit právě bydlení, práci nebo rodinné vztahy. Pokračuje plukovník Jonáš Lučný z vězeňské služby.
8: Pak, když ten odsouzený není připraven na návrat do společnosti, minimálně tady v těch základních oblastech žití, tak to se lze 100% a vrátí se k té kriminální činnosti.
6: Platformu budou do konce léta testovat ve třech věznicích. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Madridu dnes odhalí sochu bývalému řediteli strašnického krematoria Františkovi Suchému. Během druhé světové války tajně evidovali jména popravených obětí nacismu a ukrývali jejich popel. Mezi 2000 mužů, žen a dětí bylo i 6 Španělů.
9: Ten František Suchý a příběh těch Španělů symbolizuje tu blízkost, že jsme sice daleko geograficky, ale ten respekt, který je vlastně k člověku, k jeho důstojnosti, to nás spojuje. Ta socha sice vychází z minulosti, ale je velmi, velmi zaměřená do budoucnosti.
10: Říká český velvyslanec v Madridu Libor Sečka, který stál u zrodu sochy. Jejím autorem je sochař Jakub Vlček. Ten znázornil Františka Suchého s rozpaženýma rukama, za nimiž je vidět tváře 6 španělských obětí. Dílo bude stát symbolicky poblíž pražského mostu přes řeku Manzanares. Z Madridu Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: V Číně začíná dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valštejnské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Mělo by se mu tak vrátit 274 milionů korun, které investovalo do infrastruktury v této oblasti. Elektronická dražba potrvá do 9. června. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí popojíždí nesouvislá kolona s úrovně odolny vody. Zhruba z 5. kilometru ke sjezdu do Kbelské pojedete téměř půl hodiny. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy brzdí kamiony za loděnicí okolo 8. kilometru a krokem se sunou až k Pražskému okruhu, tím pak ve směru k D1 až za Ořech na 18. kilometr. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy na 0,5. kilometru je po vážnější kolizi stále průjezdný pouze levý pruh. Kolona začíná za Blučinou na 6. kilometru a k nájezdu na D1 je to na 3/4 hodiny. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost a nejvyšší odpolední teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Online Plus Davida Slíška.
11: Předpovědi, že kvůli AI přijde o práci velká část novinářů, se zatím nevyplnily. Média každopádně technologii využívají například k přepisům rozhovorům či k analýzám velkého množství dat. Někdy ale také publikují AI texty s halucinacemi či jinými chybami. Umělá inteligence také ohrožuje dosavadní obchodní modely médií. Novináři a umělá inteligence, téma dnešního vydání pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
11: Na tak velké téma samozřejmě nebudu v dnešním pořadu sám. U mikrofonu vítám našeho pravidelného komentátora a spoluautora tohoto pořadu, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
12: Ahoj Davide.
11: A naším hostem je vědecký redaktor Seznam zpráv Pavel Kasík. Ahoj.
13: Ahoj.
11: Tak Pavel o AI píše dlouho a skvěle. Letos získal novinářskou cenu v kategorii inovativní žurnalistika za, teď cituji, komplexní zpracování tématu velkých jazykových modelů a smysluplné využití interaktivních prvků. Týkalo se to, aspoň na té novinářské ceně, hlavně článku Proč umělá inteligence sebevědomě kecá, bez toho by nebyla užitečná. Psal si ten článek, Pavle, s pomocí AI?
13: Tenhle nešel psát bez pomocí AI, protože v podstatě ty halucinace, ty výtvory toho velkého jazykového modelu, což je ta věc, která pohání ChatGPT, Gemini a všechny tyhle věci, tak ten velký jazykový model za sebe skládá slovíčka způsobem, který pro lidi není úplně intuitivní. Není to úplně zřejmé, proč si vymýšlí způsobem, jakým si vymýšlí. Já jsem se na ten článek chystal hrozně dlouho a pak najednou jsme si s editorem řekli, tak už to musí jít ven. A v podstatě já jsem napřed dělal všechny ty interaktivní věci a když jsem je měl hotové, tak pak jsem psal ten text kolem. Takže na psaní textu jsem umělou inteligenci nepoužíval, ale na generování všech těch halucinací jsem samozřejmě musel a taky při programování si hodně používá, hodně pomáhám těmi AI asistenty, dneska se říká AI agenty, kdy člověk, pokud umí specifikovat, co chce a umí si pohlídat ten výsledek, tak si myslím, že to je hodně silné a férové zapojení.
11: My se k tomuhle určitě dostaneme, protože jedno z našich dnešních témat je určitě to, jakým způsobem dnes novináři využívají umělou inteligenci. Ale já se nejdřív zeptám vás obou, pánové, po nástupu generativní AI, jak moc se vaše práce změnila za těch několik málo let zatím? Petře.
12: Mnohem méně, než bych čekal před těmi několika lety, mnohem méně, než si asi myslí většina našich čtenářů, a mnohem méně, než bych si já sám přál.
11: Dobře, to je hezká odpověď, ale můžeš být třeba konkrétní, tak co jsi třeba čekal, že ti změní umělá inteligence a co se tady zatím nezměnilo v tomhle?
12: Já jsem neměl naprosto jasno a nemám doteď v časových měřících, čili nevím, jestli vlastně není všechno v pořádku z toho hlediska časového průběhu a to všechno, co očekávám, přijde. Ale rozhodně jsem očekával, že práce novináře bude vypadat jinak, než vypadala po desetiletí předtím, že na psaní textů se bude umělá inteligence výrazně podílet ve spolupráci s člověkem v různých podobách té spolupráce a v různých podobách mixu zátěže mezi člověkem a strojem a že to bude neobyčejně zajímavé, vzrušující a ve výsledku mnohem lepší. Pořád se nevzdávám naděje, že na to jednou dojde, ale zatím musím říci, že se to neděje a důvody, proč se to neděje, jsou komplikované jejich hodně. Pro mě je první mezi nimi ten, že to mám zakázáno. Mám to zakázáno, protože v deníku N jsme se dohodli, že nebudeme pro psaní textů umělou inteligenci používat ani v minimální míře. A já to samozřejmě respektuju, jenom si nejsem jist, jestli dlouhodobě je tohle udržitelný stav, třeba z ekonomického hlediska, ale tím bych otevřel spoustu otázek, o kterých si jistě můžeme povídat dlouho.
11: Dobře, to jsi krásně nakousnul jedno téma. Pavle, co ty, jak se ti změnila práce po nástupu AI? Tak pro tebe je to hlavně to téma, asi, o kterém píšeš.
13: Je to téma, já někdy si připadám, jakože jsem zahraniční korespondent, který je v zemi AI a píše z téhle země. A jsem vlastně strašně rád, že jak to dřív vypadalo jako neznámá cizina exotická, tak teď čím dál tím víc lidí už se v tom začíná mnohem víc orientovat a začíná se ptát na ty správné otázky, protože někdy mám pocit, že tím, že jsem o tom tolik referoval a snažil jsem se lidem ukázat ty možnosti, tak to vypadalo, že jsem absolutní optimista, absolutně to hltám a myslím si, že by to všichni měli za všech okolností používat. A tak to nikdy nebylo, i když samozřejmě ten můj názor se asi formoval a vyvíjel dlouhodobě a zároveň ta technologie se vyvíjí extrémně rychle. Ale v podstatě vždycky jsem si od začátku kladl, co to teda udělá, když smícháme tuhle technologii s lidmi. Protože to je ta otázka, kterou bychom si měli klást. A já mám jeden slide od úplně první přednášky, co jsem dělal o umělé inteligenci. A tam je otázka, umělá inteligence změní svět, jak se změníte vy. A tuhle jsem si tam nechal, jenom jsem teda odstranil to změní, dal jsem mění, protože to už nikoho nepřekvapí, ale tahle ta otázka je pro mě pořád klíčová, že my bychom teda měli řešit lidi, jak se změní jednotlivec, jak se změní společnost. A tím se teda dostanu k těm novinářům, že já jsem vlastně rád za to, že novináři to vzali konzervativněji. Samozřejmě byly tam nějaké excesy a některé hlavně zahraniční weby to zkusili, že teda budou generovat prostě články naplno a já jsem strašně rád, že čeští novináři, když taky tam byly nějaké excesy, ale obecně čeští novináři jsou si vědomí toho, že ta důvěra je to je jejich hlavní výhoda. A už tak mají novináři z různých důvodů historicky jsme si tu důvěryhodnost vlastně pokazili, podkopali a tohle by to úplně dorazilo. Takže ano, ono by teoreticky bylo možné generovat text pomocí umělé inteligence a zajistit jeho důvěryhodnost, ale vlastně když víme, jak lidi obvykle používají technologie, tak si myslím, že by bylo strašně těžký se u toho ohlídat. Jo? My taky máme v Seznam zprávách kodex, kde říkáme, že negenerujeme texty pomocí AI a já jsem za něj rád právě proto, že kdybych začal, tak by vlastně bylo pro mě těžký vědět, kde přestat. Teď je ta hranice jako jednoduchá a já nemusím řešit takový maličkosti, jako hele, tenhle odstavec potřebuje přepsat. Mohla by ho za mě přepsat umělá inteligence? Asi mohla. Jenže ono by to, když bych si na to zvykl, tak by to nezůstalo u odstavce. Já mám příklad ještě z doby před tím, než se to začalo řešit, já jsem použil automatický překladač. A automatické překladače v jednu chvíli se přehoupli z toho, že by absolutně nepoužitelné, jo, když člověk něco dal do, my jsme ve veřejnoprávním, takže do toho populárního překladače, když někdo něco dal z angličtiny a skopíroval tu českou věc, tak to byla šílenost. Jako jakmile to mělo víc než pět slov, tak vždycky musel něco upravit. Takže člověk věděl, že tohle nemůže použít. A pak přišel jiný překladač, který mnohem víc používal umělou inteligenci, někdy v roce 2022, a tu češtinu dával tak dobře, že pro průměrného překladatele to začala být konkurence. A já jsem vlastně zjistil, že já ty věci beru z toho překladatele, překladače, a nepřijde mi, že tam proběhla nějaká změna. Jo, prostě beru to, jako kdybych konvertoval z dolarů na koruny, tak používám online nástroj a nebojím se vzít tu věc. A já jsem začal zapomínat na to, že tam se děje hromada, že překlad z jednoho jazyka do jiného není jen tak, že tam může dojít k posunutí, ke změně významu a že to není dokonalý nástroj. Ale čím je ten nástroj lepší, tím s nás se na to zapomene. A tam si myslím, že je ta past na nás, že když ten nástroj začne být hodně užitečný, tak zapomeneme na to, že bychom to měli ověřovat.
11: Vy oba mluvíte o tom, že vlastně jak redakční kodexy, tak i nějaká vaše praxe vám vlastně zakazují to používat chatboty, AI chatboty ke generování textu, ale já třeba z praxe vím, že řada zejména takových technologických early adopterů už dneska docela běžně generují nějaké texty, které pak třeba dávají někam na sociální sítě nebo na své blogy a vlastně velmi často myslím si, že ani jako explicitně neoznačují to, že ten text vznikl pomocí AI. Nejste v tomhle třeba až příliš patrní a nepůjde ten vývoj možná tedy k tomu, že nějaké označování nebo nějaké tyhle obavy, že vlastně nakonec budou liché? Petře?
12: Já si myslím, že to tak je, že máš pravdu, že přesně tohle je to, co se stane. Žijeme v přechodném období, kdy si na tu technologii novou pořád ještě zvykáme, jak my, kteří ji máme používat, tak příjemci těch sdělení. V tuhle chvíli je asi nemyslitelné pro seriózní médium, aby použilo generovaný text umělou inteligencí a neoznačilo, že byl tímhle způsobem vytvořen. Já se domnívám, a mohu se samozřejmě mýlit, je to prognóza budoucnosti, že za nějakých 10 let, možná dříve, to rozlišení vůbec nikoho nebude zajímat. A tím pádem padnou všechny ty současné překážky a obavy, které nám brání umělou inteligenci při tvorbě textů používat. Ty obavy vždycky nakonec se dají zredukovat na jednu jedinou. Co by tomu řekli lidi, budou si nás dál předplácet, budou nás dál číst, když budou vědět, že masivně používáme tenhle nástroj. A rozumím tomu, v tuhle chvíli je to oprávněná obava, ale myslím si, že ten společenský vývoj bude rychlý a že nakonec se bude řešit přednostně to, co je opravdu důležité, to znamená, jestli ten text je relevantní, jestli je věcně správný, jestli je nový, aktuální a tak dále, a ne pomocí jakých nástrojů byl vytvořen. Ono totiž to skládání písmenek a my, co tady sedíme, to víme, ale posluchačům je asi dobré to připomenout. To je jenom malá část práce žurnalisty a nikoli ta nejdůležitější, přestože to tak vypadá. To není tak, že psaní nám zabírá velkou část času a není to, že v tom jsme ze všeho nejvíc nenahraditelní. Já jsem píšící novinář po většinu své pracovní kariéry, psaní mě nebaví, dělám to nerad. A myslím si, že když to za mě bude dělat stroj, tak já pořád do toho vnesu dostatek, řekněme tvůrčího, i když to slovo nemám rád, přístupu, kterým ospravedlním svou existenci v tom výrobním cyklu, a to, že nějaká mašina poskládá písmenka, to je technický detail. A popravdě řečeno, to psaní mě baví ještě méně, než mě bavilo dřív, protože vím, že ten stroj to dovede napsat přinejmenším stejně dobře, většinou dneska už lépe, než to umím já. Pochopitelně jsou lidi, kteří vnímají psaní jako druh literatury a srovnávají se spíše s Dostojevským než s Havlíčkem, ale to je jiný příběh, to sem nebudeme táhat.
2: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Pavle, stejná otázka vlastně na tebe. Jak to vidíš tedy s tím jaksi omezováním používání AI pro psaní textů? Je to dočasná záležitost?
13: Mně se líbilo, jak řekl Petr, to s tou redukcí. Protože když že můžeme řešit různé aspekty technické toho, můžeme měřit, jaká je míra halucinací, jaký je zachování stylu a tak dále, ale vlastně se to redukuje na to, když by lidi viděli do kuchyně, když by viděli, jak vzniká ta klobása, jestli by se jim to udělalo špatně, nebo jestli by si řekli, to jsem rád, že to takhle použili. A tohle za mě, někdy se tomu říká princip otevřené kuchyně, že některé restaurace mají přímo, jako, že tam je vidět, ale i, ale ten princip nemusí být jako, že tam pořád vidí. Já jsem nedávno dělal u svého newsletteru experiment, že jsem se natáčel, aby lidi viděli, jak ten text vznikal, a nikdy jsem nebyl tak stresovaný při psaní, jako když jsem se u toho natáčel. To nemůže být to řešení. I když někteří umělci to takhle třeba řeší, že se natáčí u toho, jak vzniká ten obraz, a je to vlastně součást toho příběhu. Ale když jsem o tom přemýšlel, proč to tak je, tak vlastně lidé nechtějí být za hlupáky, což je naprosto v pořádku. Lidi nechtějí mít pocit, já jsem myslel, že se stalo X a ono se ve skutečnosti stalo Y. Já jsem myslel, že tohle to je ruční výroba a oni to udělali na formě. Já jsem myslel, že oni ty brambory škrabali ručně a ona je to kaše z prášku. Jo, to je ta zrada, kterou když člověk pocítí, tak vlastně nechce už s tím, s tou značkou, s tím médiem, s tím člověkem mít nic společného. Takže v podstatě jde o to, abychom dělali věci tak, aby to lidi nevnímali jako zradu. Takže já si vždycky představuju, když používám umělou inteligenci třeba k tomu, abych udělal nějaký graf, který by normálně tam buď nebyl, nebo by nebyl interaktivní, tak díky tomu, že používám AI nástroje, tak můžu naprogramovat ten graf interaktivně. A myslím si, že když by to někdo sledoval, tak by si řekl, jo, já jsem rád, že ten graf je interaktivní, že si jako nikdo neřekne, fuj, že se nestydí použít umělou inteligenci. Buď to má jako naprogramovat hezky ručně v jedničkách a nulách, nebo jako úplně od začátku, a nebo vůbec. Jo, to si myslím, že by žádný čtenář takhle nevnímal. Ale tam, kde by to vnímali, a to je podle mě to, co teď jako v celé společnosti s tím budeme mít problém. Jo, novináři jsou jedna z mnoha profesí, který dávají signály ohledně toho, jak moc něco dalo práci, tím, jak dlouhý text to je a jak je strukturovaný a tak dále. Jo, další oblast jsou vysoké školy. Celá vysoká škola, jako ne všechny obory, ale hodně oborů, jsou vlastně všechny strukturované tak, že vytváříte nějaký papíry a někdo vám k tomu zase píše nějaký texty a takhle se vlastně vyměňují texty. Protože ten text byl důkaz toho, že někdo něčím strávil práci. A teď tohle to přestalo platit. A dokonce se to otočilo. To znamená, že když na nejmenované profesní sociální síti někdo vidí dlouhý text, tak si vlastně může být víceméně jistý, že ten text byl vygenerovaný umělou inteligencí. Takže se to najednou otočilo a dlouhý text je známka toho, že si s tím někdo nedal moc práce. Uh-huh. A to je samozřejmě pro píšící novináře problém, protože to, co dřív byl signál, podívejte se, tohle je dobrá analýza, tak teď lidem říká, jejda, dlouhý text, to asi je vygenerovaný. A proto si myslím, že je dobrý teď ještě v téhle fázi, kdy jsme si jako lidi nezvykli, jak vlastně budeme signalizovat, že něco dalo práci a že něco stojí za to, tak teď dává smysl to nahradit tou značkou. Jakože naše značka je ta záruka toho, že jsme si dali práci.
11: Vytvořeno lidmi.
12: Pavle, tohle je vynikající postřeh s tou signalizací. Moc díky za něj. Mě to vysloveně otevřelo oči. Tohle bylo něco, co jsem tušil a neuměl takhle pěkně formulovat. A rovnou bych k tomu řekl, že celá naše civilizace se začíná brtit pod tou tíhou té přebytečné signalizace, té spousty práce, protože právě protože to máme takhle postavené v médiích, ve školách, úplně všude, tak vzniká strašlivé množství víceméně zbytečných textů, zbytečně dlouhých. To, co by se dalo říct jedním aforismem, k tomu se píše kniha. A tak dále, a tak dále. A nikdo to už vlastně nestíhá číst a vstřebávat. Čili jako společnost jsme na tom biti, protože v té záplavě kvanta informací se ztrácí to podstatné. Tohle je vlastně to, s čím by ta umělá inteligence mohla velmi výrazně pomoci, že nás tohoto přebujalého signalizačního tiku zbaví. Jako když ti pávy nosí příliš dlouhé ocasy a signalizují tím svou fitness, ale už to přerůstá rozumné meze a už jim to začíná škodit. Myslím si, že přesně v tomhle bodě jsme.
11: Já se ještě vrátím o krůček zpátky opravdu k té novinařině. My jsme teď s Pavlem byli oba dva na diskuzi, kterou pořádal Nadační fond nezávislé žurnalistiky. A teď budu citovat jeden příspěvek diskuzní, který tam zazněl. Michal Bláha z Hlídače státu tam říkal, dobře, vy se tady takhle bráníte tomu používání AI jako novináři, ale já, když se na to podívám jako čtenář, tak to, co vyprodukuje nějaký AI chatbot, je kolikrát kvalitnější než to, co vyprodukuje průměrný český novinář. Má v tomhle pravdu a co se s tím dá dělat tedy?
13: No, já jsem mu to tam neřekl, protože jsem nechtěl usurpovat mikrofon,
11: ale
13: taky jsem si to chtěl trošku rozmyslet, protože jsem jako líhla ta odpověď a já jsem si říkal, tohle chce trošku uležet, což je mimochodem jedna věc, kterou umí udělat člověk a neumí udělat umělá inteligence. Ale ono totiž nejde jenom o jednorázový text a o jednu odpověď, protože ano, samozřejmě, pokud člověk má teď konkrétní dotaz, chci vědět, jaké jsou akce v Českých Budějovicích za 3 týdny, tak žádný text novinářský pravděpodobně, když bych teď hledal, tak mi nedá tu odpověď tak přesně a tak na míru tomu, co jsem potřeboval, jako mi dá ten chatbot. A v podstatě to je úplně jiná disciplína. Ale my potřebujeme, aby novináři jako profese se zabývali sběrem důležitých informací a posuzování relevance a kladením nepříjemných otázek. Říká se, že to, co pokud není někdo, kdo je proti tomu, aby to bylo napsané, tak to není novinařina, ale PR. Takže aby vlastně fungovala ta disciplína toho dohledu a vzniku a posuzování relevance. A to je ta věc, která nejde nahradit, jenže ona jde nahradit v těch jednotlivostech. To znamená, někdy já tomu říkám lokální optimum, že vlastně, když si usnadníme tu práci krátkodobě, tak dlouhodobě na tom budeme biti, protože si ji usnadnili všichni. Takže v každém tom jednotlivém bodu je výhodnější vzít si ten fast food. Jo? Prostě když bych každý den se rozhodoval, je pro mě lepší uvařit si výživné zdravé jídlo nebo si koupit levný fast food, tak ten levný fast food každý den vyhraje. Ale dlouhodobě, kdybych rok si každý den dával jenom ten fast food, tak prohrávám já. A tohle to bude na celospolečenské úrovni, že pokud vždycky si řekneme, uděláme tu rychlou variantu, tak krátkodobě jsme na tom všichni jako všechno rychlejší, levnější, výhodnější, vlastně i jako kvalitnější, ale dlouhodobě budeme strádat. Takže já se snažím zamýšlet nad tím, co teda jsou ty návyky, které bychom si jako lidi měli vybudovat dlouhodobě, protože ono taky, když nad tím nebudeme přemýšlet, tak to přemýšlení za nás převezmou šéfové AI firem, který mají velmi jasný zájem. A já si dokonce myslím, že oni o tom nepřemýšlí nutně špatně, ale jejich přemýšlení je zkreslený tím jejich zájmem a těžko jim to vlastně vyčítat. Oni prostě vidí, že jo, mají v ruce kladivo, tak je jasný, že všechno vypadá trošku jako hřebík.
11: Říká Pavel Kasík, vědecký redaktor serveru Seznam zprávy, se kterým a také s Petrem Koupským, redaktorem Deníku N, dnes hovoříme o vztahu AI a novinařiny. Je to, myslím, mimořádně zajímavé téma, takže se nám určitě nevejde do dnešního pořadu. My budeme v tom našem povídání pokračovat zase za týden, takže pokud vás zajímá, o čem budeme mluvit také o pastech, které AI na novináře strojí, tak si nás nalaďte zase za týden. A pánové, pro dnešek vám děkuju a budu se těšit tedy za týden naslyšenou.
12: Naschledanou.
13: Naschledanou.
11: Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí David Slížek.
2: Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po 1:30 odpoledne Věda Plus zhrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: 11:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel označil útok na obytný dům v Rumunsku za zcela nepřijatelný, napsal to na sociální síti X. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. A Pavel zároveň podpořil apel rumunského prezidenta Nikušora Dana na silnou mezinárodní odpověď. Situace odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Proti útoku se vymezilo i české ministerstvo zahraničí a zástupci opozičních stran. Po útoku jsou dva lidé zranění. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílala meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svoji původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka, spotřeba domácností i vládních institucí. A proti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupl taky mezičtvrtletně, a to o 0,2%. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se už podruhé pokusil získat přístup k údajům o tom, s kým si lidé volali a kde se pohybovali. Sběr takových dat přitom loni označil Nejvyšší soud za protiprávní. Úřad proto po kritice požadavek zrušil. Serveru iRozhlas to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda. Antimonopolní úřad chtěl tuto pravomoc prosadit v novele o své působnosti. Návrh kritizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu i Úřad pro ochranu osobních údajů. A přístup k datům o volání a pohybu teď má policie, zpravodajské služby a Česká národní banka. Vždy k tomu ale potřebují soudní souhlas. Terezín dnes představí komplexní plán záchrany historických památek, takzvaný General Oprav. Jde o odborný podklad, který má koordinovat budoucí investice, obnovu a ochranu pevnostního města. Součástí akce je i podpis prvních klíčových smluv na obnovu chátrajících budov. Mezi účastníky jsou i zástupci města Jaroměř nebo pevnosti Josefov, tedy správců podobných areálů s nutnými opravami. Proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí, informoval o tom mluvčí petičního výboru Pavel Pícha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami. Dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy popojíždí dlouhá kolona kamionů od Velké Býteše z kilometru 162. Na D1 v Brně směr Praha je za Vídeňskou na 192. kilometru po raním požáru kamionu průjezdný jen jeden pruh. Kolona od nájezdu z Vídeňské, respektive už předtím na silnici 52 od Modřice, odtamtu je to až na půl hodiny. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se sune fronta ze 3. kilometru od Olympie k nájezdu na D1. Na půltém kilometru po dřívější kolizi kamionu a autobusu je zabraný pravý pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů a v Čechách naměří místy i 28 a na horách kolem 18 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview plus Pavlíny Nečáskové.
14: Krkonošský národní park by měl mít nového ředitele. Po odvolaném Robinu Benešovi se zmiňují tři jména, která prošla výběrovou komisí. Co se od nového ředitele Krnapu očekává a co trápí nejvyšší České hory? O tom bude dnešní Interview plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
2: Interview plus.
14: A mým hostem je senátor za hnutí STAN, starosta Vrchlabí, předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, Jan Sobotka. Dobrý den.
15: Dobrý den všem.
14: Ještě dodám, že pan Sobotka byl součástí výběrové komise, která doporučila tři kandidáty. Víte tedy, pane senátore, kdy bude ministrem Igorem Červeným vybrán nový ředitel Krnapu?
15: Ne, nevím. Na výběrovém řízení bylo na závěr řečeno, že pan ministr možná pozve ty kandidáty, které jsme mu doporučili k pohovoru, a že vybere. To bylo všechno a od té doby já nemám žádnou informaci.
14: A bude vybírat určitě z nich?
15: Doufejme. Tak my... On může udělat cokoliv. On může udělat cokoliv. On vlastně se nemusí řídit ani tím výběrovým řízením, ani tím doporučením. On může vybrat někoho podle mě úplně jiného, ale bylo by dobré, aby respektoval třeba to doporučení té výběrové komise, ale může jmenovat kohokoliv.
14: No, on ministr životního prostředí nemá povinnost svolávat výběrové řízení, když jde o vedení příspěvkové organizace. Považujete tedy za vstřícné gesto, že ho realizoval a přizval i vás?
15: Já si úplně nejsem jistý, to musí vědět on, jestli je povinen nebo nepovinen.
14: Ze zákona
15: já
14: není.
15: Já si myslím, jo, tak je to asi pravda. Na druhou stranu si myslím, že i na obcích a všude možně z důvodu transparentnosti, ale i taky z důvodu toho, že chcete získat možnost, že se vám někdo přihlásí, o kom vůbec nevíte a byl by vhodným kandidátem, takzvaně spadne z nebe. Takže je dobré to výběrové řízení udělat. Takže si myslím, že je vhodné. A já za sebe musím říct, proto jsem panu ministrovi po odvolání pana Beneše okamžitě osobně napsal, že bylo zvykem, že zástupce obcí Krkonoš byl pozván. To bylo už asi po dvakrát předtím, než bylo tohle třetí výběrové řízení. Takže jsem to považoval za vhodné, aby výběrové řízení bylo.
14: Původně bylo těch kandidátů 14. Vybraní finalisté jsou současní pracovníci KRNAPu, vedoucí oddělení projektového řízení Josef Taláb, vedoucí oddělení monitoringu a podkladu k péči David Kraus a někdejší vedoucí kanceláře ředitele správy KRNAPu Petr Moravec z České lesnické akademie. Kdo podle vás vítězí?
15: To je těžko říci, protože tak, jak já jsem byl účasten toho výběrového řízení, tak ostatní členové výjima mě preferovali Petra Moravce. Takže já bych preferoval úplně jiného kandidáta, ale vypadalo to tak, jak to zaznívalo už dopředu týden před výběrovým řízením, že preference je na jméno Petr Moravec.
14: No a z čeho jste tak usuzoval během zasedání té komise? Protože vy jste to dost veřejně i se netajil tím, že jste měl právě ten pocit, co teď říkáte, jako kdyby bylo vše předem rozhodnuté, jako kdyby Petr Moravec dával najevo, že je to pouze formalita.
15: To mě opravdu jako nepříjemně zaskočilo, když skončilo výběrové řízení, měli jsme hlasovat a diskutovali jsme o těch názorech, tak jsem celou dobu měl pocit, že to výběrové řízení probíhá standardně, my jsme se dohodli na okruzích otázek, otázky byly velmi precizně formulovány každému vlastně uchazeči, takže to probíhalo velmi dobře a na konci jsem se dověděl, že nejlepší je ten, kterýho já jsem vůbec nepovažoval za nejlepšího. A za druhé si myslím, že přišel s takovým pohledem i, že si říkal, je vlastně jedno, co tady budu říkat, teď vlastně už to je rozhodnuté. Takový pocit jsem měl.
14: V komisi s vámi seděl také starosta Harachova, Tomáš Vašíček, který ale říká, že ten výběr probíhal standardně a pokud by měl prý on pocit, že to tak nebude, tak v komisi vůbec nezasedne.
15: No, nevím, jak tohleto komentovat. Já jsem tam víceméně byl za Svazek města obcí Krkonoše, jehož je Harachov součástí. Proč byl v komisi pan Vašíček, já nevím, tak je to jeho názor. Já nevím, proč tam byl.
14: No, když říkáte, že bylo tedy rozhodnuto v té následné diskuzi, tak není to prostě také o tom, že jste byl přehlasován všemi?
15: Tak to vypadá. Já jsem jako víceméně se nedověděl, ani jsem se potom nepídil, kdo jak hlasoval. Bylo nám sděleno, že pan Moravec a pan Taláb měli shodný počet hlasů. Kolik to bylo hlasů, od koho, to jsem se nedověděl. Otázka pak zněla, jestli ten, kdo je třetí v pořadí, což je pan Krause, jestli má být doporučen pan ministrovi, dohodli jsme se, že ano. Takže já nevím, kolik kdo měl hlasů, bylo řečeno ústně, že pan Moravec a pan Taláb měli stejný počet hlasů.
14: O Petru Moravcovi se píše, že se u něj v minulosti objevila pochybení, byl vyšetřován ministerstvem. Podle vás nemůže být dobrým ředitelem KRNAPu, kdyby zvítězil?
15: Tak já si myslím, že ředitel KRNAPu je velmi prestižní pozice. Já za sebe jenom chci říci, že já jsem zažil 4 ředitele a vlastně myslím si, že jsme postupně jako obce budovali nějaký vztah s ředitelem a je to pro nás vlastně jediná osoba, která může nějakým způsobem zprostředkovat kontakt nebo zprostředkovat názory obcí vůči státní správě v ochraně přírody. Takže pro nás je nesmírně důležitý. A já jsem vždycky s těmi řediteli vycházel velmi dobře a myslím si, že pro nás je to prostě klíčová osoba. z hlediska pana Moravce, který ho neznám prakticky, ale když jsem se na něj vždycky někoho zeptal, informoval, tak jako jsem nedostal dobré reference, jak z hlediska jeho jaksi morálně volných vlastností, jeho povahových vlastností, tak i jeho profesní znalostí. Takže já si myslím, že tato funkce je tak důležitá, že on na ní nemá a neměl by tam být.
14: No a není právě možná i žádoucí, aby přišel někdo nový, kdo ještě ty vztahy vybudované nemá?
15: Já si myslím, že když řeknu zpátky k roli pana Beneše, tak žádné vztahy vybudované neměl. On přišel ze sněmovny, my jsme ho chtěli jako obce, protože byl člověk tady z místní, narodil se v Mladých Bukách, žil tam dlouho, takže jsme ho považovali jako člověka s místní znalostí a žádné vazby tady neměl. To znamená, že já si myslím, že nejde o to přetrhat vazby, to si myslím, že vůbec ne.
14: No, pan Moravec, tedy určitá zkušenost ale také má, co by někdejší šéf kanceláře Krnapu, vybral si ho právě odvolaný ředitel Robin Beneš v roce 2018. Vy považujete za, když jste říkal, ta morální pochybení nebo ten přístup k práci pana Moravce, to třeba, že používal služební vůz pro soukromé účely, jak se ukázalo v pracovní době Krnapu, byl také v jiném zaměstnání, toho podle vás diskvalifikuje, aby byl šéfem Národního parku?
15: Jednoznačně, já si myslím, že za prvé člověk, který se naučí podvádět, tak nemůže být jaksi nějakým morálním praporem.

0: znamená, on se postavil do nějaké opozice a oni si řekli zřejmě někteří lidé, že by to byl vhodný ředitel, že umí dobře nadávat na Krnap, a to mně nepřijde dostatečná kvalifikace.
1: Hostem Interview Plus je senátor za hnutí STAN a také starosta Vrchlabí Jan Sobotka.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Vy už jste to, pane senátore, trošku zmiňoval, ale když se oprostíme od vybraných kandidátů i o tedy odvolaného ředitela Robina Beneše, co by měl za vás ředitel Krkonošského národního parku splňovat? Jaký by měl být ten ideální kandidát ve vašich očích?
0: Tak já, jak jsem řekl, myslím si, že budujeme vztahy od Neboštíka Oldřicha Lápka přes Neboštíka Jiřího Nováka přes pana Hřebačku až přes pana Beneše, ty vztahy budujeme, a všichni ti ředitelé byli odborníci, buď na lesnictví nebo ochranu přírody, to znamená, byli to chytří a vzdělaní lidé. A na druhou stranu by to měli být dobří manažeři, protože ta role ředitele parku je velmi složitá v tom, že on může být odvolán ministrem ze dne na den, to znamená, jeho role je velmi jako slabá v tomhletom vztahu k ministrovi. Na druhou stranu by měl nějakým způsobem vnímat potřeby a diskuze v území, jak ze strany podnikatelů, tak ze strany obcí a měst. A měl by to vlastně jako dokázat zařídit v rámci spravování toho úřadu, které se jmenuje Správa Krkonošského národního parku. A ten úřad není vůbec jednoduchý. Je tam samozřejmě výkon státní správy, do které by neměl příliš zasahovat. Jsou tam majetky, jsou tam lesy, jsou tam cesty a tak dále, tak dále. To znamená, měl by to být na jednu stranu odborník, který ví, o čem mluví, a na druhou stranu by to měl být schopný manažer. A na to potřebuje mít i určitý kredit z hlediska správy národního parku vůči těm lidem, aby dokázal je de facto jaksi svým přístupem nějakým způsobem směrovat, protože je to kompromis mezi ochranou přírody, podnikáním a potřebami rozvoje obcí. To je ideální ředitel.
1: No a to dosavadní fungování Krnapu bylo za vás bezchybné? Nemělo by se v jeho fungování něco změnit?
0: Určitě nebylo bezchybné, to jako v žádném případě. Dochází samozřejmě tak jako obecně, a to není jenom na Krnapu, dochází samozřejmě k určitému když to řeknu, výkon státní správy někdy vydává jakási rozhodnutí, která jsou za hranu zdravého rozumu, někdy to má racionální důvod, to znamená, že nebylo bezchybné, samozřejmě můžeme se dívat na nějakou, dejme tomu, hospodaření správy, efektivní nakládání s finančními prostředky a tak dále. Výkon státní správy někdy opravdu některá omezující rozhodnutí nejsou zdravým rozumem vysvětlitelná, ale prostě to je život. My jsme se naučili postupem času nějakým způsobem se jako ovlivňovat a snažit se to držet v nějaké linii. Teď mluvím obce a města, protože my jsme v rámci Rady národního parku de facto ze zákona 29 měst a obcí součástí této rady a máme nějaké úkoly nebo máme nějaké kompetence z hlediska zákona při schvalování dokumentů. Takže není to ideální, nicméně si myslím, že diskuze a to, že jsme partneři, to je důležité, opravdoví partneři, tak jako jsme partneři z kraji, tak v podstatě stále diskutujeme a stále se někde jako ovlivňujeme a držíme nějakou linii. Jo. Takže nebylo to bezchybné, ale fungovalo to.
1: No, tedy, kdyby to byl někdo ze stálých pracovníků Krnapu, vy jste zmiňoval třeba jméno Josefa Talába, tak to by za vás bylo známkou toho, že se zachová ten status quo?
0: Já si myslím, že určitě ano, protože Josef Taláb byl vlastně člověk, který zajistil 1/3 rozpočtu Krnapu z hlediska dotačních titulů, a protože správa Národního parku funguje 1/3 příspěvku dává stát, 1/3 musí vydělat z těžby dřeva a 1/3 zajistil pan Taláb. To znamená, pan Taláb je zkušený jakoby i ekonom, i podle mého soudu manažer, lidský je velmi, velmi podle mě osoba hodná, která pracovala na tom Krnapu, ale není to osoba, která je, jak si bych řekl, rigidně na straně ochrany přírody. Takže já si myslím, že by splňoval to, co jsem řekl, takový ten kompromis mezi tím výkonem státní správy, ochranem přírody a životem v Krkonoší, protože my chceme tady normálně žít, ale na druhou stranu respektovat to, co tady je cenné.
1: No, odvolání Robina Beneše na rozdíl od vás kvitoval starosta Hrachova Tomáš Vašíček, který byl tedy s vámi v té komisi. S tím, že nové

0: Vedení by podle něj mělo zajistit lepší spolupráci. Čím si ten odlišný pohled vysvětlujete, pana starosty?
1: Pan starosta má trvale odlišný pohled a pan starosta má de facto možná živý spor se správou Krkonošského národního parku. On veřejně prohlašuje, že s parkem bude vést války a všechny je vyhraje, a tak je to jeho osobní věc. To je jako naprosto neobjektivní záležitost, takže on vede spory ohledně zasněžování na Čerťáku, Harachovi a tak dále, a tím pádem nemůže být objektivní, takže jako on to vidí svým pohledem. A
0: nutno dodat ale, že jeho pohled byl kritický i vůči panu Moravcovi, protože říkal, že to je člověk, který vychází také z těchto struktur a nic za tu dobu nezměnil, tak to jen abych dodala. Ještě slova jiného starosty. Starosty Roketnice nad Jizerou Petra Matyáše, ten zase říkal, že klíčovou roli hrají přece jenom úředníci a odborná pracoviště a ředitel je pouze ředitel. Máte obavu z toho, že s příchodem nového vedení se budou měnit i tyto struktury, i tyto letití zaměstnanci?
1: To souvisí trošku s tím, co jsem řekl v předchozím odpovědi. To znamená, musím říci, že za pana ředitele Hřebačky to fungovalo de facto nejlépe ve vztahu k obcím a ve vztahu dovnitř k tomu výkonu státní správy. Na druhou stranu je to prostě zákonná záležitost, výkon státní správy, takže může přijít pan Moravec a ty lidi vyměnit, může přijít pan Taláb a nějakým způsobem s nima dokáže komunikovat tak, aby to navenek vycházelo dobře. To je těžké. Asi nemyslím, že rozhodující jsou ty úředníci. Ty úředníci budou víceméně i respektovat toho ředitele, pokud bude dobrý.
0: Ve výběrovém řízení s vámi zasedli zástupci ministerstva, byl tam náměstek ministerstva nebo personální ředitel rezortu. Pochopil jste z toho i z té následné diskuze, kterou jste vedli, co od nového šéfa KRNAPu očekávají?
1: Ne.
0: Priority nebo něco, co by oni preferovali.
1: Já jsem slyšel, že pan Moravec je dobrý praktik, to je celý. Po tom výběrovém řízení bylo hlasování a žádný velký komentář tam neproběhl. Jo. To znamená, že už v těch otázkách bylo zobrazeno, teď mluvím, byly tři okruhy otázek pevně dané a všichni je měli stejné a tam vlastně jsme se dověděli, co jako vlastně se od nich očekává, a byly tam třeba i dotazy na zavedení poplatku za vstup na Národního parku. Myslím si, že důležité od ředitele bude ekonomika, jo, protože prostě i zřejmě stát bude mít zájem, aby ten příspěvek na správu Národního parku třeba se i snižoval a aby si správa dokázala ekonomicky nějak jako pomoci, což bude velmi komplikované, ale bude od ředitele určitě očekáváno lepší hospodaření nebo lepší jako možná i nějakým způsobem více skromnějším rozpočtem.
0: Zástupci Svazku obcí Východní Krkonoše před několika dny napsali na Ministerstvo životního prostředí dopis, kterým odmítají, aby se ředitelem stal právě Petr Moravec. Ministerstvo zkázalo přes média, že se tím bude zabývat. Máte informace, zda dochází ke komunikaci s obcemi nebo i s vaším svazkem?
1: Já o žádné nevím. O komunikaci vůbec netuším. Myslím, jako z hlediska ministerstvo vůči obcím, ministerstvo vůči svazkům, nevím.
0: A v minulosti komunikace ze strany ministerstva nebo prostě mezi vámi ministerstvem a svazkem obcí fungovala, nebo to je standardní, že neexistuje,
1: no, fungovala,
0: jak říkáte?
1: Naprosto, jako v této chvíli je to naprosto nestandardní, protože když řeknu, my jsme druhým dopisem Svazku města obcí Krkonoše navrhovali panu ministrovi Červeného, ten dopis šel 30. dubna, myslím si dokonce. Navrhovali jsme, aby přijel do území s náma diskutovat o tom, jak má vypadat vedení správy do budoucna, tak na ten dopis nám nikdo nikdy neodpověděl a pan ministr nikdy nepřijel. V této chvíli s náma nikdo nemluví a možná rozhodne nějak, nevíme jak.
0: Hostem Interview Plus je senátor za hnutí STAN, také starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Když jste říkal, že máte obavu, že pan Moravec by mohl být nekompetentní, že není profesně natolik zkušený, aby byl ředitelem KRNAPu, čeho se obáváte, jaké kroky můžou nastat, aby posluchači tomu porozuměli, aby třeba pak, kdyby to nastalo, jestli by to bylo pro ně poznatelné, jako pro návštěvníky Krkonoš?
1: To je těžko říct, to je jako samozřejmě ta Otázka může být, že dojde k nějakému personálnímu zemětřesení na správě Krnap. Může se zdát veřejnosti, že to je správně, ale myslím si, že v současné době, tak jak se díváme, jak to funguje i na státní úrovni, tak prostě kvalitní lidi si potřebujete jakoby udržet a nechat si je. Takže může dojít úplně personální destrukci, dejme tomu, kde podle mě může být ohrožena sama jakoby ochrana přírody a to, co vlastně tam ty lidi dělají odborně, velcí odborníci. Může dojít k čemukoliv, jo, z hlediska třeba města, obcí, tak je tady správa Krnap, provozuje 3 muzea a může se stát, že třeba ta muzea zavře nebo je nabídne městu, ať si je vezmou, jinak že to nebudou provozovat. Můžou tady být nějaký ekonomický tlaky, který budou vlastně negativní, protože my tady vlastně správa Krnap buduje aktivně i turistickou infrastrukturu. Společně děláme, já nevím, publikace, propagace a tak dále, takže může dojít i k tomu, že vlastně turista to pozná, že třeba například ty takový ty útulny nebo prostě ty věci, které jsou, nebo nějaký vlastně odpočinková místa, cesty, tak to pozná turista, určitě to může i poznat. Je to o značení, je to o mapách, my společně děláme vlastně propagaci údržby lyžařských běžeckých tratí, koordinujeme cyklo na horách a tak dále. Turista to může to poznat velmi, velmi rychle.
0: Motoristé jsou koaličním partnerem dominantního hnutí ANO, nejsilnější vládní strany. Nemyslíte si, že kdyby ty zásahy do Krnapu byly hodně radikální, tak by se mohl ozvat třeba místopředseda strany, někdejší ministr životního prostředí Richard Brabec, který úzce spolupracoval s ředitelem Bénišem a podílel se na přísnější ochraně přírody?
1: To se nestane, to vylučuju, to vůbec jako nepřipadá v úvahu, proč by si pálil prsty tady s něčím, co je správa Národního parku. Já si myslím, že pan Richard Brabec byl velmi dobrým ministrem, vnímal naše potřeby, jezdil do území, my jsme kolikrát se tady jako setkávali a diskutovali, takže věděl, myslím si, že ta novela 114 byla velmi složitá a podařilo se jí prosadit a byla to zlomová záležitost, ale že by teďka se chtěl nějak angažovat ve věci vlastně nového ředitele a nového, bych to řekl tak, nastavení Národního parku, to vůbec nepředpokládám. Já se spíš bojím jedné věci a ta je velmi nebezpečná a to je vlastně kombinace s novelou stavebního zákona. My jsme se tady jako obce s Krnapem už dávno, dávno 15 let zpátky dohodli, že nechceme apartmánové bydlení, nechceme apartmány a tak dále. A tato novela stavebního zákona to otevírá úplně plnou parou. A to může být ten důsledek, kdy nový ředitel má za úkol tady ještě prosadit některé developerské projekty, které my tady nechceme. To tak může být.
0: Kdyby byly kroky nového ředitele nějak markantní a zásadní, může třeba narazit ve spolupráci Krnap s KPN, tedy polskou stranou Krkonoš a tamního národního parku?
1: Těžko. Já si myslím, že vlastně ta biosférická rezervace, a to je taky unikátní věc, kdy jsme vlastně začali výrazně spolupracovat s tou polskou stranou, s Polským národním parkem, tak je na dobrovolnosti, na osobních vztazích. A já jenom chci připomenout, že my jsme jako města a obce a Krnap vlastně před lety udělali takzvanou vizi Krkonoše 2050. To jsme si jako vydiskutovali jako i dokumentík a tam je, že hory jsou jedny a že jsou vlastně i na české a na polské straně, ale že by do toho Polsko mohlo nějak zasáhnout, v žádným případě.
0: Ministerstvo už avizovalo, že chce v rámci Národního parku snížit počet pracovních míst z 238 dosavadních. Chce škrtnout 14 pozic. To je podle vás velký zásah?
1: To záleží, jakých pozic se to týká, tak jak asi avizoval, taky jsem to někde v médiích zaregistroval, tak jak avizovala zpráva Krnap, tak se může jednat de facto o ty pracovníky, který jsou na vzdělávání, který jsou na informačních centrech, který jsou vlastně jako proturistická. Jo? To znamená, záleží na tom, jak to vlastně zpráva nakonec udělá, ale podle toho, jak avizovali, tak by to mohlo mít dopad vlastně spíš na to, co my chceme, to znamená cestovní ruch a vzdělávání, protože zpráva Krnap z hlediska edukace a vzdělávání je vlastně pro nás jako důležitým partnerem, která to vlastně má na svých bedrech. Takže může se stát, že tam dojde k tomu, že ty věci se nebudou dít, nebudou se vydávat knihy, nebudou se děti učit o tom, protože tady vlastně v té původní nebo v té budově nedávno postavené krtku, že jsou vlastně laboratoře, kde můžou děti prostě si pod mikroskopem něco zkoumat a vlastně sledovat ty věci, tak jak ta příroda roste, tak je možný, že tam dojde k oslabení nebo uzavření některých jako činností.
0: Vy už jste zmiňoval výstavbu těch apartmánů, se kterou nesouhlasíte. Kam by se měl podle vás upínat turistický rozvoj regionu?
1: Tak já si myslím, o tom velmi diskutujeme a když začnu úplně ze zhora, tak je potřeba, aby tento stát si uvědomil, že cestovní ruch je průmyslové odvětví a je potřeba ho zastřešit zákonem o cestovním ruchu. To se zatím neděje a my potom marně voláme, aby se stanovily pravidla, která budou platit. Z hlediska cestovního ruchu já to vidím tak, že možná, že někde v území nížiném se myslí, že už sníh nebude, že není potřeba řešit zimu. Já si to nemyslím, je potřeba pro stabilitu toho území zachovat lyžování. Ono se už nerozvíjí, ono se vlastně je schopno stabilizovat tu sezonu od Vánoc do půlky března, ale je důležitá pro nás, aby jsme docházeli celoročně udržet zaměstnance a provozy. A letní sezona nabývá na významu, to znamená, jde o to nějakým způsobem kvalitní služby. Myslíme si, že to je třeba karta krkonošská pro turisty. My proto jako svazek děláme maximum, ale je to zase ve spolupráci s Národním parkem, takže je potřeba zkvalitnit služby, zpřístupnit služby, my víceméně diskutujeme navigační systémy, parkovací domy, parkovací plochy, to znamená být schopni i některé nárazové datumy zvládnout lépe a tak dále. To znamená, my nechceme ty turisty nějak omezit, my chceme je tady mít a jsme rádi, ale aby oni respektovali cenné lokality ochrany přírody a na druhou stranu, aby tady mohli čerpat služby, které jsou na úrovni. Takže my si myslíme, že je to zvládnutelné víceméně jednotně ve smyslu zkvalitňování služeb.
0: Hostem Interview Plus byl dnes senátor za hnutí STAN, starosta Vrchlabí a předseda Svazku měst a obcí Krkonoše Jan Sobotka. Děkujeme za to.
1: Děkuji moc krát a přeju všem hezké dopoledne.
0: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
3: V Brně skončil historicky první sudetoněmecký sjezd na území Česka. Byla tahle akce zbytečným drážděním hada bosou nohou nebo naopak dalším krokem na cestě ke smíření? Kdy vlastně vzala za své představa, že Češi a Němci můžou žít společně v jedné zemi? A mluvíme dostatečně o tom, co se dělo po květnu 45 při takzvaném divokém odsunu? Speciálním hostem je politolog a sociolog, rodák ze Sudet, Lukáš Novotný.
2: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Při ruském útoku na Ukrajinu zasáhl dron obytný dům na východě Rumunska.
5: Bohužel dva lidé utrpěli zranění. Naštěstí jenom lehká.
4: Incident na východě Rumunska odsuzují evropští i čeští politici.
6: Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
4: Čeští hokejisté přiletěli po čtvrtfinálovém vyřazení na mistrovství světa zpátky do Prahy. Dlouhé kolony kamionů jsou na dálnicích D1 i D2 před Brnem. A bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě přibývání oblačnosti, teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů. Je pátek 29. května, začínají zprávy s Kateřinou Causirisovou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Na to je po dopadu ruského dronu v Rumunsku připravené bránit svoje území, řekl to šéf aliance Mark Rutte. Incident odsoudila i Evropská komise a některé západní země, včetně Česka. Stroj zasáhl obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda v noci útočila na Ukrajinu. Rumunské úřady hlásí dva zraněné.
7: Brigádní generál Georgie Maxim řekl, že se dron ztratil z radarů, protože letěl příliš nízko. Poté se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Ten hasiči ještě v noci dostali pod kontrolu a záchranáři odvezli do nemocnice s lehkým zraněním ženu a dítě. Poničená horní patra 10-poschodového panelového domu ráno ohledávali vyšetřovatelé a forenzní specialisti. U domu se přes den shromáždili místní.
8: Je to další ruská provokace. NATO s tím musí něco dělat,
7: řekl Američan Steven, který ve městě žije 2 roky. Moskva se k útoku nevyjádřila. Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Incident v Rumunsku odsuzují taky čeští politici. Podle ministerstva zahraničí je ohrožení civilistů nepřijatelné. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO zdůraznil, že Česko stojí pevně při aliančních partnerech.
9: Babiš na síti X taky napsal, že vláda dál odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině. Prezident Petr Pavel pak označil útok dronů za zcela nepřijatelný. Pokračuje jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
10: Neměli bychom ale zůstat jen u společného odsouzení. Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
9: Šéf ODS Martin Kupka zase připomněl, že Česko musí podporovat Ukrajinu a dodávat jí zbraně.
11: Tam, kde Vladimír Putin každým dnem likviduje a vraždí civilisty, tak rozšiřuje svoje choutky i do dalších zemí. Tohle je vážné varování.
9: Někteří opoziční politici taky premiéra Babiše vyzvali, aby stát víc dbal na bezpečnost a obranu země. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
4: Novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude dosavadní velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. Při návštěvě Washingtonu to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušeným diplomatem.
12: Zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládat dobrou práci.
13: Jakub Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v roce 2021. Ve funkci nahradí Miloslava Staška. Výměna v USA je součástí balíčku změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Změny v lednu současná vláda zrušila, nakonec se ale premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dohodl s prezidentem Petrem Pavlem na 4 personálních změnách. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Lidem ohroženým bytovou nouzí by nově mohla pomáhat kontaktní centra ve všech obcích s rozšířenou působností. Dnes by to měli schvalovat poslanci. Opozice má k vládnímu návrhu výhrady. Její poslanci dopoledne vystupovali s dlouhými projevy. Podrobnosti má ze sněmovny reportérka Jana Čermáková.
14: Vládní novelu zákona o podpoře bydlení čeká ve sněmově závěrečné hlasování. Kdo by měl nově dosáhnout na podporu, řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
15: Nově nastavuje limit na 3x životního minima pro osoby ve specifických situacích, jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo osoby v rozvodovém řízení.
14: Návrh počítá i s tím, že by agendu bytové nouze měly částečně řešit i úřady práce. K tomu má výhrady opozice. Podle poslankyně Pirátů Lenky Martinkové Španihelové jsou už teď přetížené.
16: Lidé na úřadech práce nejsou odborníci na téma bydlení, nejsou to sociální pracovníci.
14: Do debaty se teď hlásí ještě 7 opozičních poslanců. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svou původní předpověď. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. Oproti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupl taky mezi čtvrtletně, a to o 0,2%. Farmáři nebudou mít podle Zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Problémy podle svazu mají zemědělci v 11 krajích. Někdy jsou porosty dokonce tak nízká, že je ani není možné posekat.
17: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
18: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
17: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
19: První sečen jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
17: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
4: V Madridu v těchto chvílích slavnostně odhalují sochu, která je poctou Františku Suchému, bývalému řediteli strašnického krematoria, který během druhé světové války spolu se synem ukrýval popel popravených obětí nacismu. Mezi nimi bylo i 6 Španělů. V Madridu je zvláštní zpravodaj Jaromír Marek.
20: Bronzová socha Jakuba Vlčka znázorňuje Františka Suchého s rozpaženýma rukama. Za ním jsou vidět tváře 6 Španělů, jejíž jména i ostatky uchoval. Odhalení sochy se účastní nejen zástupci madridské radnice, ale i potomci Španělů, kteří byli popraveni v koncentračním táboře Hradiščko. Socha, jejíž stavbu iniciovala česká ambasáda a z velké části financoval český filantrop, stojí nedaleko Pražského mostu, který vede přes řeku Manzanares. Z Madridu Jaromír Marek, Radiožurnál.
21: Čeští hokejisté už jsou po vyřazení z mistrovství světa zpátky v Praze. Den po porážce 1-4 ve čtvrtfinále s Finskem přiletěla reprezentace z dějiště šampionátu ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík, který na lavičce národního týmu končí a přesouvá se do extraligového Kladna, rozdělil hodnocení turnaje na 2 pohledy.
22: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli 2 cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
21: Finsko si zahraje v sobotním semifinále proti Kanadě a domácí Švýcarsko nastoupí proti Norsku, které bude bojovat o medaile ze světového šampionátu poprvé v historii. A 3 české tenisty čeká boj o postup do osmifinále Roland Garros. Jakub Menšík nastoupí proti Australanu de Minorovi, Karolínu Muchovou čeká Švýcarka Teichmannová a Marii Bouskovou Ruska Andrejevová.
23: Kolony na D1 i D2 před Brnem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy před omezením u D2 zůstává dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu, začíná kolem exitu 162 Velká Bíteš. Osobní auta v levém pruhu brzdí střídavě místy, teď za Domašovem kolem 175. pak za Popůvkami kolem 185. kilometru, mění se to. Na D2 před Brnem z Bratislavy je kolona kamionů v pravém pruhu už kousek před příjezdem na Židlochovice z 12. kilometru, tam brzdí i osobní auta v levém pruhu, za 10. se rozjíždí. Na D52 před Brnem z Vídně kolona od sjezdu na Modřice asi 15 minut k D1, ale pak na dálnici D1 je tam nejen zmíněna fronta kamionů směr Vyškov, hlavně směrem na Prahu se od Vídeňské sune kolona dalších 20 minut na kilometr 192, kde ráno hořel kamion. A na pražském okruhu z letiště na D1 kolona před Ořechem 20 minut od D5 kamiony v pravém pruhu už z D5 od Loděnice z 9. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, večer má na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost. Teploty odpoledne 21 až 26 stupňů, v Čechách místy naměříme kolem 28, na horách většinou 18, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
24: Jak změní novela zákona o podpoře bydlení pomoc pro lidi ohrožené ztrátou domova? Jak může NATO posílit protidronovou obranu po tom, co ruský stroj dopadl na obytný dům v Rumunsku? A jak se mohlo stát, že v soukromém pečovatelském domě na Kladensku žili desítky seniorů a seniorek bez základní péče? O tom všem budeme mluvit. Sněmovna dnes schvaluje změny v zákonu o podpoře bydlení. Část pravomocí se má přesunout z obcí na úřady práce. Mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření a umožnit také prověřit skutečnou bytovou situaci žadatele. Eliška Olšáková, poslankyně opozičního hnutí STAN, ale tento přesun kritizuje. V ranním pořadu Českého rozhlasu Plus vyjádřila obavu, že takto nastavený systém nebude fungovat.
25: Mám o velkou obavu, že to fungovat nebude. Jednak budeme žadatele o bydlení
0: bydlení posílat napřed na kontaktní místo pro bydlení, na ten úřad, kde se poptá, jestli vlastně spadá do té kategorie podporovaného bydlení. Potom bude na úřad práce s ním bude pracovat. Potom zase kontaktní místo pro bydlení by mělo provádět kontroly, tam už sice není napsané jak často, ale myslím si, že budeme ty lidi posílat z úřadu na úřad.
24: Tyto opoziční argumenty odmítla v našem vysílání sněmovní zpravodajka předlohy poslankyně hnutí ANO Eva Fialová.
1: Jestli se budeme bavit o osobách, který v současné chvíli bydlí na ubytovnách a na kterou cílovou skupinu je opravdu tento zákon mířen, tak už v současné chvíli jsou 95% klienty úřadu práce. Takže oni jsou zvyklí s úřadem práce pracovat. Úřad práce má o nich veškeré informace a pokud bude vést ještě evidence bytů, tak dokáže následně efektivně nastavit veškerý ten dávkový systém, bez kterého se na začátku klienti nebo ty osoby, které jsou v bytové nouzi, neobejdou.
24: Podpůrné opatření bude moci využít jen domácnost, která projde takzvaným příjmovým testem. Pokud budou odsouhlaseny nové návrhy, dosáhnout by na ně měla domácnost, kde po zaplacení nákladů na bydlení zůstane méně než dvojnásobek životního minima a na pomoc by mohli dosáhnout také lidé, kteří mají příjem alespoň polovinu životního minima. To je dnes 4860 korun. My to probereme podrobněji s Mikolášem Opletalem z Platformy pro sociální bydlení. Dobrý den.
3: Dobrý den.
24: Vy jste to původní nastavení příjmového testu v novele kritizovali, protože by na podpůrná opatření nedosáhli například bezdomovci nebo osamocení seniori. Jak je to tedy teď v zákoně nastavené? Je ten limit už dostatečný?
3: Tak pokud vlastně vláda přijme ty opoziční návrhy, tak jak třeba proklamovala i paní ministryně Mrázová nebo právě i zpravodajka Eva Fialová, tak by to nastavení mělo být výrazně vlastně přijatelnější. To znamená, i právě třeba lidé bez domova by měli mít možnost, protože ty vlastně předtím narážely na ten spodní příjmový limit, dostat tu podporu stejně tak, jako na ten horní příjmový limit, kde naopak narážely třeba seniori s nízkými důchody, tak by taktéž měl mít možnost být tím zákonem podpořeni. To znamená, ten vlastně příjmový limit, který by se měl schválit s těmi pozměňovací návrhy, by měl být vlastně poměrně jako dobrý.
24: Ono je to předdomluvené mezi Piráty a hnutím ANO, tak uvidíme, jak to dopadne. Jak zásadní je ten přesun některých kompetencí na úřady práce?
3: Takhle. Ono vlastně tam problém je, že úřady práce v tuhle chvíli mají plné ruce vlastně přechodu na novou superdávku, kde vlastně se děje v tuhle chvíli spousta problémů, spousta chyb, ať už nějakých jako procesních, že vlastně, že třeba některé ty rozhodnutí byly vydávány jako chybně, nebo vlastně ty úřady honily lidi vlastně na úřady, i když to nebylo třeba potřeba. A oni by vlastně měli za nějaké 2-3 měsíce přejít na úplně novou agendu, se kterou nemají vůbec žádnou zkušenost. Jo, takže v tom fakt může být problém, že i když budou třeba dobře nastavené metodiky, které v tuhle chvíli taktéž jako neexistují, tak prostě ty pracovníci na to nejsou zvyklí, jsou zvyklí dělat úplně jiný druh činnosti a ty obce už s tím často mají poměrně rozšířenou zkušenost. Takže nevím, jak to bude fungovat dlouhodobě, ale určitě v tom rozběhu toho zákona to bude zásadní problém, protože se to vlastně dává úplně nové instituci, co s tím nemá zkušenost.
24: No ale není pravda i to, co říkala paní poslankyně Fialová, že jen úřad práce může nastavit právě tu finanční podporu, kterou budou ti žadatelé potřebovat.
3: No tak jako finanční podporu, to jsou dávky. Jo? A ano. O dávkách rozhoduje úřad práce už vlastně v tuhle chvíli. A on je stejně vlastně, on stejně nastavuje tu podporu podle normativních nákladů. Jo? Tam vlastně není žádné jako rozhodování úřadu práce o to, jak velkou dávku dá. Na to jsou prostě tabulky. To, co vlastně by bylo potřeba skrz ten zákon o podpoře bydlení, který právě není o dávkách, ale ten je o nějaké individualizované podpoře tomu člověku, aby se vlastně v uvozovkách postavena na vlastní nohy, tak to je vlastně něco, s čím ten úřad zkušenosti nemá a musel by je vlastně získat. S tím, že proběhlo nějaké jako ujišťování, že ty úřady se na to připraví, že to jako postupně zvládnou, ale zase vnímejme to, že ten zákon by se podle toho vládního návrhu měl v této podobě rozjet od září tohoto roku, což není moc času.
24: No, mezi ta podpůrná opatření, na která mohou lidé tedy dosáhnout, patří jednak poradenství, pak garance úhrady škod pro majitele bytů, kteří je pronajmou, podpora obecního bydlení a podnájemní bydlení přes garance třeba neziskových organizací nebo obcí. Jak se je vůbec teď daří uvádět do praxe?
3: No tak teď ty byty v zásadě v praxi nejsou. Jo, zákon se vlastně rozběhl od 1. ledna tohoto roku, ale vlastně kvůli už jako předchozím vlastně potížím při schvalování za minulé vlády, tak vlastně ty byty se měly do systému začít dostávat až od 1. července. Což se nestane, protože teď vlastně dříve přijde ta vládní novela, ještě dříve, než vlastně se zákon stihl nastartovat a než vlastně vůbec dostal šanci, řekněme, ukázat, jestli funguje nebo nefunguje, tak se to vlastně zase bude měnit a posouvá se to k tomu září. Takže v tuhle chvíli nefunguje svým způsobem skoro nijak, fungují vlastně nějak ty poradenská místa, ze kterých jsme měli jako dobrou zpětnou vazbu obecně, že vlastně fungují dobře, ale v tom systému nebyly byty a vlastně nemůžete mít zákon o bydlení bez bytu.
24: To neznamená to ale, že ta poradenská místa jsou vlastně bez zuba v tuhle chvíli?
3: V tuto chvíli ano, v tuto chvíli to tak je. Vlastně ta idea byla, že první půl rok budou mít na ten rozjezd a od 1. července budou schopné do toho systému dávat byty. To se teď vlastně nestane, protože pokud projde vládní novela, tak se ten systém zase změní a ty kontaktní místa už o těch bytech vůbec nebudou rozhodovat. Budou o nich rozhodovat úřady práce. Takže v tuhle chvíli jako nebylo to dobře, jo, že tam to půlroční okno vůbec vzniklo. Bylo to taky vlastně nějaký jako politický kompromis minulé vlády. Ale teď to vlastně znamená, že ty kontaktní místa se k těm bytům vlastně, jako k té kompetenci rozhodovat o těch bytech vlastně ani nedostanou.
24: A podařilo se třeba do té novely, o které se dnes jedná, dostat i nějaké zkušenosti právě z těch kontaktních míst za toho půl roku?
3: To příliš ne. Myslím si, že některé kroky, které se tam dělají, jsou dobře určené. Například to, že se tam dala možnost individuálního posouzení životní situace žadatele, protože předtím vlastně ta tabulka byla opravdu jako hodně rigidní, co se těch příjmových limitů týče. A například i to, že některé zvláštní jako cílové skupiny, jako jsou právě třeba oběti domácího násilí, tak můžou obcházet ty příjmové testy. Tak to je taky velmi dobře, ale to spíš nevím, jestli to úplně vychází z praxe těch kontaktních míst, protože, jak jsem zmiňoval, ty kontaktní místa v tuto chvíli ještě nerozhodovaly ani o jednom bytě. Jo, takže vlastně ani nejsou žádné zkušenosti, ze kterých by se dal nějak zásadně vycházet.
24: Mikuláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení. Děkuji vám, naslyšenou.
3: Hezký den, naschledanou.
24: Rumunské ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo ruského velvyslance a prezident Nikuš Ordan vyzval ke koordinované mezinárodní reakci. A to potom, co podle rumunských úřadů dopadl ruský bojový dron na panelový dům ve městě Galatry u hranic s Ukrajinou. Způsobil požár a značné škody. Dva lidé byli lehce zraněni. Od začátku agrese proti Ukrajině ruské drony narušily rumunský vzdušný prostor skoro 30krát, ale poprvé dopadl bezpilotní letoun na hustě obydlenou oblast a zranil lidi. Velení rumunské armády ujistilo veřejnost, že Rumunsko se nestalo terčem útoku, ale bylo zasaženo konfliktem poblíž svých hranic. Já už teď zdravím Zdeňka Petráše, plukovníka generálního štábu v záloze z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Brněnské univerzity obrany. Dobrý den.
5: Dobrý den přeji.
24: V jakých případech se stává, že se ten bojový dron vymkne kontrole, že s ním řídící centrum prostě ztratí spojení a nedopadne na ten plánovaný cíl?
5: No, bojový dron se může dostat mimo kontrolu především v důsledku rušení navigačních a komunikačních systémů, což se ponejvíce děje. A jsou to víceméně technické poruchy, ztráty datového spojení, může dojít i k selhání softwaru, což je záležitost, která propojuje operátora s vlastním dronem. No a samozřejmě může dojít i řekl bych, k poškození během operace, během letu. U dronů, především u těch dálkových dronů, navíc hraje velice důležitou roli i ta skutečnost, že operátoři nemají detailní situační povědomí o tom, v jaké situaci se nachází území, kterým prolítá dron a do jaké míry je tento prostředek možno likvidovat nebo neutralizovat ze strany protivníka.
24: Velení rumunské protivzdušné obrany upozornilo, že nemohlo na ten dron spustit palbu, když byl ještě nad ukrajinským územím. A americký protidronový systém MEROP sice v Rumunsku funguje, ale bylo by příliš riskantní ho použít nad městem. Tak jaký zásah je tedy v takovéhle situaci možný?
5: No, má to svoji logiku, protože v takové situaci bývá možnost zásahu velice omezená. Použití prostředků protivzdušné obrany nad hustě obydlenou oblastí pochopitelně nese vysoké riziko kolaterálních či sekundárních škod v případě, že dojde k sestřelení dronu a ten dopad na zabydlenou oblast. Pokud tedy dron letí poměrně nízko a jenom krátce překročí hranici, pak je zároveň i reakční doba velice krátká a ten vojenský zásah nemusí být vždy vojensky efektivní a nemusí být ani bezpečný pro civilní obyvatelstvo.
24: No a když tedy teď Bukurešť žádá o přijetí opatření k urychlení dodávek prostředků pro odrážení dronu do Rumunska, o čem vlastně mluví?
5: Tak mluví především o prostředcích, které mají mít vliv na kontrolu dronů, na její manipulaci a tento systém je založen především na elektronickém boji a rušení komunikace a komunikačních navigačních signálů, které navádějí dron nebo drony. Nejde tedy o nějaký klasický kinetický prostředek protivzdušné obrany, ale tato záležitost je v současné době velice aktuální a na východním křídle Severoatlantické aliance to představuje důležitý prvek k ochraně jednak civilního obyvatelstva, jednak kritické infrastruktury, no ale samozřejmě i celkovou ochranu vzdušného prostoru proti bezpilotním prostředkům.
24: A bylo by toto účinné právě třeba při tom nejnovějším incidentu?
5: Těžko říct, aby to bylo účinné, pořád tady hrálo tu velkou roli místo, kde k sestřelu došlo a kde došlo k narušení vzdušného prostoru, protože zabydlená oblast, urbanizovaná oblast je velice citlivá z hlediska toho, že může právě dojít ke škodám, které vzniknou dopadem dronu, který může nést i poměrně velkou nálož a vše, co s tím souvisí, pak je, řekl bych, poměrně kritické jednak pro samotnou zemi, jednak pro samotný region a pak samozřejmě i z hlediska vlastně řešení otázek související s kontrolou vzdušného prostoru a s kontrolou vzdušného prostoru celé Severoatlantické aliance.
24: Prezident Pavel taky označil ten zásah dronu v Rumunsku za zcela nepřijatelný a podpořil apel rumunského prezidenta na silnou mezinárodní odpověď. Co si pod tím představit, pod tou mezinárodní silnou odpovědí?
5: Těžko říci, jaký dosah, jaký dopad by měla mít silná diplomatická odpověď, silná politická odpověď, ale jde o to, aby zkrátka a dobře nedocházelo k takovým incidentům. Těžko v tuto chvíli mluvit, dokud nedojde k kompletnímu vyšetření tohoto incidentu. Zda šlo pouze o omyl, zda šlo o úmyslné narušení vzdušného prostoru, nebo zda došlo k narušení letu kontroly uvedeného dronu prostřednictvím prostředků, které rumunská protivzdušná obrana k dispozici má. Takže ta silná mezinárodní reakce, tam lze spíše očekávat to, že Severoatlantická aliance, ale de facto i Evropská unie jednoznačně reaguje tady na tuto záležitost a z hlediska vlastně zamezení podobným dalším incidentům by se měla ukázat ta vnitřní soudržnost aliance i unie a samozřejmě i bude hrát roli posílení vzdušného prostoru na východní hranici Severoatlantické aliance.
24: Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Děkuji, naslyšenou.
5: Děkuji za pozvání, naschledanou.
24: Policisté a záchranáři museli ve středu večer zasahovat v soukromém domově s pečovatelskou službou na Kladensku, kde našli přes 20 klientů bez řádné péče. Byli vyhledovělí a zanedbaní. V domově zůstává zdravotnický dozor záchranářů. Část klientů si odvážejí příbuzní, dalším hledá sociální odbor náhradní ubytování. Vedením domova se vyjadřovat nechce, odmítá ale, že by v penzionu nebyl žádný personál. Podle některých příbuzných majitel nekomunikuje zhruba 14 dní. Ve vysílání teď prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Dobrý den.
6: Hezký den.
24: Tak penzion se na svém webu prezentuje jako domov s pečovatelskou službou, ve kterém je přes den k mání odborná péče a v noci zdravotnický dozor. Šlo tedy o legálního poskytovatele sociálních služeb?
7: Nešlo o legálního poskytovatele, a to ani té terénní pečovatelské služby. To znamená, toto zařízení nemělo ani oprávnění k poskytování sociálních služeb, ani oprávnění k poskytování zdravotních služeb a patří k těm několika desítek zařízení, které v České republice jsou a u nich se tyto případy zanedbání či týrání bohužel objevují.
24: A na základě čeho jsou tedy zřizována a jsou vůbec někým a nějak kontrolována taková zařízení?
7: Pokud by někdo chtěl legálně poskytovat, ať už terénní nebo pobytovou službu, tak tu registraci vydává daný kraj a těch kontrol je několik. Jednak je to kraj, který má kontrolovat při podezření na poskytování sociální služby bez oprávnění. Ten, kdo takto činí, tak se vystavuje možné sankci či pokutě až ve výši 2 miliony korun. Pak to také kontroluje veřejný ochránce práv, ale ten to nekontroluje každý rok, ale v rámci svých nějakých plánovaných kontrol. A nově od loňského roku mají také všechna města a obce v České republice povinnost, jakmile mají podezření na nelegálního poskytovatele sociálních služeb, tak toto oznámit danému kraji. Kdo by to ještě měl kontrolovat, by měl být i úřad práce, protože ten by měl kontrolovat využívání těch takzvaných příspěvků na péči a to se bohužel moc neděje.
24: No a jaké pravomoci má potom kraj například, když zjistí, že funguje takový dům, kde tedy bydlí seniori a tváří se jako dům s pečovatelskou službou?
7: Jednak je potřeba říct, že to funguje tak, že si někdo získá živnostenské oprávnění na nějaké ubytovací nebo stravovací nebo jiné služby, to znamená volné živnosti a pak to vydává jako komplexní sociální službu. Jak jsem řekl, ten kraj může udělit pokutu, ale ta pokuta zpravidla nebývá v těch horních hranicích, protože by neměla být likvidační a má nutit to zařízení, aby od toho upustilo, buď se registrovalo, nebo to přestalo dělat. V minulosti ale známe případy, kdy pokuta byla udělována opakovaně třeba ve výši 100-200 tisíc korun a nebylo to úplně motivační. Někde to sice to zařízení donutilo k tomu se registrovat, legalizovat to nebo ukončilo svou činnost, ale ne vždycky to pomůže.
24: Tak ona tato zařízení mohou fungovat i proto, že v podstatě těch legálních domovů s pečovatelskou službou je nedostatek a míst v nich je málo. Tak jak případní zájemci mohou zjistit, jestli ten domov, který si vybrali, je tedy vedený legálně?
7: Uvádíte správně, že jeden z těch důvodů, proč se stále těmto domovům daří, je, že ta poptávka je tak velká, že ti lidé jsou v celé řadě případů bezradní a ani nerozlišují, jestli je to legální nebo nelegální poskytovatel. Nejjednodušší řešení je zavolat na příslušný krajský úřad toho kraje, kde to zařízení je, na odbor sociálních věcí a zeptat se, jestli to zařízení je registrováno jako sociální zařízení. To je asi úplně nejrychlejší. A nebo jít na registr poskytovatelů sociálních služeb, který je na webových stránkách Ministerstva práce a tam si vyhledat třeba podle IČA nebo názvu té organizace, jestli je registrovaná, případně jaké služby má registrované.
24: No příbuzní říkají, že jsou překvapení, tak co mají příbuzní sledovat, aby včas poznali, že se v jakémkoliv domově něco takového třeba děje?
7: Ten první indikátor už bývá samotný název toho zařízení, protože podle zákona o sociálních službách máme domovy se zvláštním režimem pro osoby trpící demencí, domovy pro seniory a jakmile je tam jakýkoliv název jako penzion pro seniory nebo veselé stáří a důstojné stáří a domov důstojného stáří a podobně, tak už je to první indicie toho, jestli jde o legální domov nebo nikoliv. Další indicí může být nastavení těch úhrad nebo tak, jak se domov prezentuje, ale jak jsme i my dělali nějakou kontrolu, tak v celé řadě případů mají velmi dobré webové stránky, kde uvádějí, že se nemusí rodina bát, že poskytuje zdravotní a i sociální služby. A pak tedy už zbývá jenom ověřit si tu skutečnost na tom krajském úřadě nebo i na příslušném obci, protože tam může zjistit více.
24: Říká Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Díky za váš čas, naslyšenou.
7: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
24: Zprávy.
8: Dobré odpoledne, půl jedné.
9: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svoji původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem. Je to meziroční nárůst o třetinu. Oznámila to společnost Kryf s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností. Prezident Petr Pavel označil útok, který zasáhl i obytný dům v Rumunsku, za zcela nepřijatelný. Napsal to na sociální síti X. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Pavel zároveň podpořil apel rumunského prezidenta Nikosura Dana na silnou mezinárodní odpověď. Novým velvyslancem Česka ve Spojených státech bude dosavadní velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. Při návštěvě Washingtonu to řekl ministr zahraničních věcí Petr Macinka z Motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušeným diplomatem. O tomto víkendu ožijí pražské ulice hudbou. Dnes začíná 11. ročník festivalu Praha žije hudbou. Maskotem je červený uličník, tedy muž v green screen obleku, který se bude snažit příznivce festivalu rozhýbat přímo na chodnicích. Na festivalu vystoupí mimo jiné Anéta Langerová. Dvě minuty po půl jedné, pro vás máme taky čerstvou dopravu na plusu. Na dálnici D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Kolona začíná u loděnice na 10. kilometru, zdržení pak na Pražský okruh asi půl hodiny. Taky na D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Je před víkendem velmi silný provoz a poprvé se brzdí před kolonou u Velké Býteše na kilometru 162. Pomalu se pak pokračuje až do Brna, do omezení na kilometru 196. I pro osobní auta čekejte asi půl hodinu navíc. Na D2 jsou kolony na příjezdu do Brna z Bratislavy, a to od Blučiny z 12. kilometru až do Brna, do omezení na křížení s D1. Zdržení přes 20 minut. V Praze je silný provoz na jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou ulicí. Kolony jsou od Běchovic a taky od Lanového mostu. Vždy je to na 10 minut. Pomalu se jede v Kbelské ulici z Letňan do Hloubětína, zdržení asi 10 až 15 minut. Podobné zdržení čekejte taky na magistrále ve Vilznově od Florence k muzeu. Regulují průjezd tunely. Kolony jsou tak v Radlické od Motorletu nebo i v Plzeňské na Smíchově a taky v Patočkově na Břevnově. A ucpává se i Bělohorská ulice z centra před křižovatkou Vypich. Pomalu se jede asi 15 minut. Dobře, dojeďte. Je a bude jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na severozápadě Čech polojasno, teploty 22 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28, v tisíce metrech na horách nejčastěji kolem 19 stupňů Celsia. To byly zprávy, na plusu vysíláme názory a argumenty.
10: Ruský dron nad Evropou. V čem nám pomohl sudetoněmecký sjezd? Advokáti a český stát. Nepodařená premiéra Ferrari. O užitečnosti ruských krachů. A kanape. To jsou témata názorů a argumentů, které právě začínají. Při poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
9: Názory a argumenty.
10: Válka Ruska proti Ukrajině se nás zase o něco víc týká. Ruský dron zasáhl dům v rumunském městě Galaty u hranic s Ukrajinou. To znamená, že ruský dron, který nenesl výbušnou nálož, pronikl do vzdušného prostoru Evropské unie a NATO. Nebyl to jediný ani první případ, kdy ruské drony dopadly na evropské území. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Švarc. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Petře, není to poprvé, je ale přece jenom tenhle případ něčem nový nebo jiný?
11: Rozhodně poprvé to není. Já připomenu některé z těch starších případů, tak už před 3 lety jedna ruská raketa doletěla dokonce až do Chorvatska. Takový vlastně největší případ bylo 19 dronů loňské září, které se objevily, částečně byly sestřeleny, částečně spadly nad Polskem. To byl zatím takový opravdu největší dronový průnik na území NATO ruský. Ovšem Rumunsko má spády ruských dronů své zkušenosti už také delší. Drony tam padají opakovaně a to i v Galacit, které je nedaleko ukrajinské a moldavské hranice, takže tam opravdu je na Ukrajinu blízko. Ovšem většinou tam třeba padají trosky dronů sestřelené ukrajinskou protivzdušnou obranou. Rozhodně, aby takto tam doletěl v uvozovkách zdravý dron a narazil do paneláku plného samozřejmě lidí. Připomínám, že evakuováno muselo být 70 lidí. Ti dva lidé mají minimálně tedy nepříjemná zranění, popáleniny prvního stupně u ženy, jestli se vůbec takto eufemisticky dají nazvat. Ale ten případ je důležitý v tom, že vlastně my stále nevíme, jestli toto byl incident náhodný, ruská neschopnost, nebo jestli to bylo další z testování obrany NATO. To je vlastně ta, dalo by se říct, nejdůležitější otázka a my samozřejmě se to nikdy nedozvíme, nebo minimálně ne dlouhá léta, to by museli Rusové zveřejnit, ano, testovali jsme obranu NATO a to se samozřejmě nestane. Když vezmu třeba ten příklad z Polska, tam ruská propaganda na to byla dopředu evidentně velice dobře nachystána a okamžitě začala přicházet s různými verzemi, které teda tehdy přebírala zvláště polská krajně pravicová scéna. A nutno říci, že vlastně ten ruský propagandistický pohled se podařilo tímto způsobem v Polsku poměrně dosti rozšířit a prosadit. Tudíž ten ruský pokus vlastně ovlivňovat scénu ve státech NATO za tímto může také být už z toho důvodu, že Rumunsko je v současné době ve velice nestabilní situaci. Před rokem a půl, to je poměrně známý případ, tam byly zrušeny prezidentské volby poté, co do druhého kola se dostal krajně pravicový kandidát Georgescu, který podle zveřejněných dokumentů byl opravdu podporován z Ruska. Rusové se zapojili samozřejmě nepřímo do té kampaně, ty volby se snažili ovlivnit tak, aby Georgescu vyhrál. Ty volby poté byly zrušeny, ale vlastně pachuť velká tam zůstala a v Rumunsku nyní je situace taková, že vláda padla asi před 3 týdny a vlastně v této chvíli, protože volby mají být až za 2 roky a nepředpokládá se, že by byly předčasné, na to je ta situace velice rozbouřená a většina politických sil je vlastně nechce, tak v této chvíli rumunský prezident teprv jedná o tom, jak situaci vlastně vyřešit, jestli se nějakým způsobem podaří tu původní koalici, ze které odešli sociální demokraté, nějak zase dát dohromady, nebo jestli by vládla vláda proevropská, ale menšinová. To všechno teprve uvidíme. A samozřejmě i ten určitý nátlak na rumunské veřejné mínění zatím to může být.
12: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
11: Díky, naslyšenou.
12: Sjezd sudetských Němců v Brně byl příležitostí pro nejrůznější střety a historické debaty a také pro sebezpyt našich traumat, cností i necností. Jakou šanci v něm vidí Lída Rakušanová?
13: Fakt, že se sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení mohl díky občanské iniciativě Meeting Brno konat v České republice, je nejen uhrazením dávno splatného dluhu vůči českým Němcům. Pro nás je to především šance vypořádat se sami se sebou. Pobouření, které se kolem sudetoněmeckého sjezdu v Brně rozpoutalo, ukázalo totiž naprosto zřetelně, že dokud budou mít zdejší populisté naději, že podněcování obav z tradičního nepřítele funguje, s manipulací svých voličů nepřestanou. Čáru přes rozpočet jim dělá především mladá generace. Podobně jako si svého času připomínala putováním z Pohořelic do Brna hrstka tamních studentů, násilné vyhnání brněnských Němců, při němž na konci května 1945 zahynuly stovky, ne-li tisíce žen, dětí a starých lidí, začali si před 5 lety pochodem z Postoloprt do Žatce připomínat poválečný masakr minimálně 800 tamních sudeckých Němců, středoškoláci z Prahy. Postupně se k ním připojovali další studenti středních škol v regionu. Příští středu se tento pietní pochod, zakončený v Žatci poutní bohoslužbou, bude konat už po 5. Rozdíl mezi těmito iniciativami mladé generace, schopné postavit se tváří v tvář historii a přiznat si i temné stránky naší minulosti, a zdejší stále ještě běžnou vyprávěnkou o Němcích šmahem jako o nacistech, kteří si to zasloužili a zaslouží dodnes, je propastný. Svědčí o tom například skutečnost, že v Postoloprtech se o osudu původních kasáren, kde byli němečtí civilisté internováni a včetně mladistvých bez soudu vražděni, dohadovali místní tak dlouho, až nechali areál v roce 2017 zbourat. O tom, co se v Postoloprtech po válce dělo, tak svědčí jen nenápadná pamětní deska ve zdi hřbitova s českým i německým nápisem, připomínajícím, cituji, nevinné oběti událostí května a června 1945. Že to jde jinak, dokazuje Maďarsko, kde před válkou žilo kolem 500 000 Němců. V roce 1945

0: liturgickém kalendáři jako oficiální pamětní den vyhnání maďarských Němců. Ostatně o tom, že se dá zpracovat i historická zátěž mnohem většího kalibru, než je ta naše, svědčí nejlíp Německo samotné a dokazuje, že se tím společnost osvobodí, stabilizuje a nabude sebevědomí. Předpokladem ovšem je, že se nejdřív vyrovná sama se sebou. Brno nám k tomu otevřelo cestu.
1: Říká Lída Rakušanová. Česká vláda se snaží bojovat s praním špinavých peněz a to je správné. Není ale jisté, jestli vždy zvolila ty správné metody. Myslí si to přinejmenším publicista a náš spolupracovník Jiří Leština.
2: Z rezortu financí doputoval do připomínkového řízení zákon o ekonomické ochraně státu, jenž má zefektivnit boj proti praní špinavých peněz. Poprask, který vyvolává v justici i jejich profesních komorách, ale spíš svědčí o tom, že ministrně Schillerová svým návrhem přímo útočí na samotné základy právního státu. Přijetí zákona by totiž vedlo k faktickému zrušení nezávislosti advokátů. Finanční analytický úřad, ve zkratce FAU, jehož ředitele jmenuje a odvolává vláda, by měl získat pravomoc nařídit České advokátní komoře pozastavit nebo rovnou ukončit činnost advokátovi, na něhož úřad ukáže s tím, že ho podezírá z nekalé výpomoci při praní špinavých peněz. FAU by přitom mohl ukládat advokátní komoře až 10milionové pokuty, pokud jeho pokyny nesplní. Návrh zákona zároveň počítá s prolomením advokátního tajemství. Pracovníci finančního analytického úřadu by měli získat oprávnění neomezeně nahlížet do spisů advokátů, do právních rozborů, včetně jejich korespondence s klienty. Ministerstvo financí se zjevně rozhodlo skoncovat s dosavadní zákonnou a zcela osvědčenou praxí, kdy FAU, pokud pojme podezření na provinění advokáta, musí se obrátit s podnětem na advokátní komoru. A ta rozjede vlastní šetření a případně zahájí kárné řízení, které může vést k pozastavení činnosti advokáta nebo až k jeho vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Advokátský svět podle Schillerové ale má svět k přímému mocenskému dozoru finančního analytického úřadu nad profesní komorou. A vysocí úředníci státu mají rozhodovat o tom, kdo bude vykonávat advokátskou praxi. A není těžké si představit důsledky takového zroucení bariéry mezi státem a advokacií. Politici by dostali do rukou nebezpečnou zbraň, pomocí níž by mohli tlačit ke zdi nebo se rovnou zbavit advokátů hájících zájmy klientů v jejich sporech se státní mocí. Podle ministerstva financí je navrhovaný zákon pouhým zpřesněním pravidel v oblasti boje proti praní špinavých peněz, jež požaduje Evropská unie. Jak však upozorňuje na webu Česká justice místopředseda České advokátní komory Ondřej Trubač, evropské právo sice požaduje účinný dohled, zároveň ale zdůrazňuje ochranu profesního tajemství a nezávislosti právnických profesí. Z ministerstva spravedlnosti už také podle Hospodářských novin zaznělo, že evropská směrnice požaduje pouze to, aby bylo znemožněno pokračování v profesi lidem, kteří byli za úmyslné praní peněz odsouzeni. Kritika se na zákon snáší i z rezortu vnitra nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vzrůstá tedy naděje, že Alena Schillerová nakonec bude nucena návrh zákona stáhnout. I v takovém případě ale bude dobré uchovat v paměti, že vrcholná politička hnutí ANO neváhala vyjít na veřejnost s ničivým návrhem, jehož případné schválení by pro vládní koalici mohlo být povzbuzením k další destrukci systému brzd a protivách v naší zemi.
1: Uzavírá Jiří Leština.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Moderní automobilové sportovní značky mají problém. Už nemají tu auru jako před desítkami let a éra elektrifikace aut jim v tom rozhodně nepomohla. Může to být i případ italské firmy se vzpínajícím se koněm ve

0: znaku. Krize identity firmy Ferrari zaujala i našeho spolupracovníka Luboše Kreče, zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch.
1: Každé nové Ferrari je pro automobilové příznivce a fanoušky značky svátek. Neděje se to moc často, obvykle tak jednou do roka, a bývá to oslava italského designu a motorové síly. To, co následovalo po premiéře nejnovějšího modelu Luce, ovšem nemá obdoby. Sociální sítě jsou plné karikatur a memů, akcie propadly a mnozí se ptají, jak se to mohlo stát. Italskou značku Ferrari zná pravděpodobně každý a i lidé automobilismem nepolíbení tuší, že její vozy jsou rychlé, drahé a povětšinou i krásné. Na představení novinky s názvem Luce se navíc čekalo o to netrpělivěji, že s jejím designem pomáhal Jonathan Ive. Pokud vám to jméno nic neříká, vězte, že to je muž, který dlouhé roky zodpovídal za to, jak vypadají výrobky od Apple, a je jedním z tvůrců iPhoneu. Předem se také vědělo, že nové Ferrari bude elektromobil. To sice část příznivců mírně znepokojovalo, přece jen symbolem supersportovních aut je řvoucí a nespoutaný spalovací motor, nicméně vyhlas firmy, její smysl pro detail a zkušenosti takové obavy zakrývaly. Jen do té doby, než automobilka Luce ukázala, pak jakoby svět, alespoň ten autíčkářský, explodoval. A není se až zas tak čemu divit, protože Luce vypadá inu divně, podle mnohých prostě a jednoduše ošklivě. Není to placatý závodník, ale zvláštně přifouknutý crossover, který jakoby v sobě kombinoval futuristické malůvky designérů s banálními zaoblenosti čínských elektromobilů. Dozvuk nevydařené premiéry se přenesl i do investičního prostředí, neboť Ferrari je veřejně obchodovaná firma. Poté, co se ukázalo Luce, se cena akcí zřítila z 309 eur za kus na 285 eur. To je minus 7% během 2 dnů. Může se to zdát jako málo, jenže to představuje pokles o 5 miliard eur v hodnotě celé firmy. A to už je pořádný balík. Navíc to bohužel pro italské rodiny Agnelli a Ferrari, které v automobilce nadále drží významné majetkové pozice, zapadá do dlouhodobějšího trendu, který je patrný u těchto akcí s označením race, tedy český závod. Za poslední rok už ztratili bezmála třetinu své hodnoty, neboť investoři pochybují o tom, že se Ferrari podaří udržet si i nadále tak výsostný a prémiový punc. O vozy Ferrari je pořád ve světě mimořádný zájem. Automobilka je zisková a čekací lhůty se počítají nikoli v měsících, ale v letech. Jenže to třeba o Porsche, jakkoliv to je o něco levnější brand, ještě nedávno platilo také. Pak ale neukočírovalo svůj elektromobilní zápal, přišlo o část fanouškovské základny a dnes firma prochází bolavou a drahou transformací. Elektromobilita je v segmentu opravdu drahých aut zrádná tím, že technologie velmi rychle zastarává. A to pak sráží hodnotu celého auta, čímž ztrácí i na atraktivitě. Také je ale možné, že jsme svědky jednoho velkého omylu. Ne na straně Ferrari, ale na straně komentátorů, motoristických nadšenců ze sociálních sítí či bývalých manažerů, kteří všichni Luce strhali. Protože to, co nakonec rozhodne, bude zájem lidí. Pokud se vůz bude skvěle prodávat, nikoho už nebude zajímat, jak na něj reagovali ti či oni. A akcie zase poletí jako před časem. Indicie k rozluštění této hádanky se dozvíme celkem brzy.
0: Konstatuje Luboš Kreč. Kdo vyrůstal za minulého režimu, vypěstoval si velmi jemný cit pro niance v textech a pro čtení mezi řádky. Mladší ročníky tuto schopnost už nemají, ale v Rusku nebo při sledování ruské politiky se můžou hodit. Příkladem může být zjištění našeho kolegy a komentátora novinek.cz Alexandra Mitrofanova při čtení jednoho listu.
2: List Moskovský komsomolec již mnoho let nemá nic společného s komsomolem, což býval Leninský komunistický svaz mládeže. V tomto smyslu je stejný jako další list Komsomolská pravda. Posledně jmenovaný je ovšem otevřeně propagandistickým nástrojem Putinova režimu, zatímco Moskovský komsomolec je takzvaně systémově loajální. Nejde proti Kremlu, ale rovněž není jeho hlásnou troubou. Minulé pondělí vydal list článek, jehož obsah upoutal pozorovatele nejen v ruském exilu, ale také přímo v Rusku. Jako autor je uveden Dmitrij Krasnov s dovětkem, že se jedná o čestného advokáta Ruské federace a člena Moskevské veřejné komory. Důvod, proč nešlo o fádní text, spočívá v jeho hlavním poslání. Autor totiž předpovídá porážku Ruska ve válce s Ukrajinou a pěje chválu na podobný závěr válečné kampaně. Pro společnost je příjemnější pyšnit se vítězstvími a na porážky zapomínat. A pokud už na ně vzpomíná, pak s přirozenou hořkostí. V Rusku však právě prohrané války a ponižující příměří pravidelně vedly k novým skokům vpřed, reformám a, jakkoliv je to překvapivé, k novým vítězstvím, píše Krasnov. Snad nejstrašnější porážkou se podle něj stala mongolská invaze, která vyústila v 300leté otroctví pro Rusy. Jenže, cituji, v podmínkách otroctví se Rusko stalo natolik silným, že jeho se třáslo. Bojařská šlechta a četná knížata ztratili svou dřívější moc. Možnost bezmezně a beztrestně okrádat prostý lid. Lidu se začalo žít lépe. Konec citace. Ruský recept znovuzrození je podle Krasnova jednoduchý. Zásah proti nenasytným elitám. Uvolnění poměru pro prostý lid. I opicím je jasné, proč pracovat víc, když zbohatne někdo jiný. Lidé jsou také primáti. A dříve či později je napadla tatáž jednoduchá myšlenka. Nemá smysl se namáhat, když z tvých snah zbohatne někdo jiný, a ne ty, uvádí autor. Podle něj, cituji, utahování šroubů až na doraz vždy zničí závit a země zaručeně prohraje. Ale ne se Švédy, Turky nebo Japonci, nýbrž s vlastními elitami, které jsou připravené zradit jak vlast, tak lid, jen aby mohli pokračovat ve svém prázdném, lenošivém a sytém životě. Závěr článku je zajímavý. Elity jsou vždy blíže trůnu než prostý lid a proto není pro vedení státu tak snadné přijmout rozhodnutí, které by přerušilo začarovaný kruh před tím, než dojde k porážce. Nicméně, jak říkal Kutuzov, ze ztrátou Moskvy není Rusko ještě ztraceno a každá vojenská porážka nám prostřednictvím reform zajišťovala nové vítězství. Konec citace. Pozorovatelé sice neví, jaký byl skutečný záměr listu a kdo z politické třídy může stát za takovou objednávku. Ale moskovský komsomolec vychází dál a žádná hlava nebyla sťata. Obecně tedy nelze vyloučit, že jde o přípravu veřejného mínění na neúspěch Putinova ukrajinského dobrodružství a schození balvanu viny na ruské zbohatlíky, které by pak režim mohl nechat na pospas hněvu prostého lidu.
0: Říká Alexandr Mitrofanov. Pod slovem kanape si lze představit ledasco, třeba odpolední siestu nebo psychoanalytické sezení. Jak je na tom hudebnice Eva Turnová?
3: Když jsem si další dobu myslela, že se všichni proti mně spikli a zároveň, že za všechno můžu já, rozhodla jsem se skočit k psychologovi. Doktor Bezvada mi nabídl 50% slevu na první sezení, když si zakoupím sebekoučovací Pexeso. Během následné terapie jsem se za 1000 dověděla, že musím posílit svůj potenciál a za druhou si odnáším domů svou oblíbenou hru z mládí. S nostalgií vzpomínám, jak nás kapelník skupiny Zbytky charizmatu po koncertech nutil otáčet dojice večerníčkových hrdinů, aby tak odvrátil naši pozornost od alkoholu. Dokonce si vybavuji, že název Pexeso je akronym odvozený z pořadu Pekelně se soustřeď od normalizačního scénáristy Jaroslava Dítla. Doma dychtivě otevírám krabičku a těším se na obrázky. Pod víkem leží gumový sebekoučovací náramek a pod ním sada bílých a černých karet. Z návodu se dovídám, že na bílých kartách jsou adaptivní věty s pozitivním pohledem na realitu a na černých s negativním. Cílem tedy není najít dva runcajze, ale adaptivní a neadaptivní diády. Například jsem nešiká, tohle se sice nepovedlo, ale jede se dál. Nebo jistě neuspěji, chci se pobavit svým neúspěchem. A nebo k mojí kartě dvojici nenajdeš. Spoluhráči ti mohou jednou napovědět. Náramek slouží k tomu, že jakmile mě v duchu napadne negativní myšlenka, musím se ho přendat na druhou ruku a tím se vědomně zbavit negací. Vyrážíme s kapelou na turné, uvidím, jestli náramek funguje. Máme sraz před zkušebnou. Zadám špatný kód, rozhoukám alarm a ve zmatku zakopnu o virbl. Na koncert přišlo málo posluchačů a ještě mají blbý keci. Během hraní mi praskne éčko. Zápěstí mám vydřené do masa od přendavání náramku během skladeb. Aspoň u baru se pokusím odehnat negativní interference pomocí přednášky jenom z bílých karet. Kluci, asi takhle. Selhání neexistuje. Nepovedlo se, jede se dál. Pojďme se pobavit nad naším dnešním neúspěchem. A jestli chcete, můžete mi jednou napovědět. Tak jo, si magor a nejenže k sobě nenajdeš dvojici, ale asi už ani kapelu. Přijíždím domů a jsem zmatená. Všichni se proti mě spikli a za všechno můžu já. Uléhám na kanape s jasným předsevzetím. Kašlu na pexesu.
0: Uzavírá Eva Turnová nejen svůj fejeton, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny autory se od mikrofonu loučí Jan Fingerland. Děkujeme za pozornost a těšíme se zase příště.
4: Archiv Plus.
5: Jaro roku 1996 se neslo ve znamení parlamentních voleb. Proti sobě stály dvě těžké váhy, Václav Klaus a Miloš Zeman.
6: Čas oběda, konečně jste se dočkal. Co dobrého?
7: Vynikající vepřové koleno.
6: Takže doporučujete?
7: Samozřejmě vše, co je z prasice, je dobré.
8: Sociální demokracie vůči nám používá slůvka daleko, daleko ostřejší a daleko falešnější.
4: Archiv Plus Veroniky Kindlové. Dnes po 8. večer na Plusu.
9: Dobrý den, teď je 13 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: NATO je podle Marka Rutteho připravené bránit svoje území, řekl to potom, co ruský dron spadl v Rumunsku. Ministr zahraničí Macinka jednal v Pentagonu o rozšíření zbrojní spolupráce se Spojenými státy. Spalovnou odpadu u Temelína na Českobudějovicku odmítá 17 obcí. Na podzim chtějí referendum. Tady jsou zprávy Plusu v pátek 29. května. Zdraví vás Ondřej Látal. NATO je podle dopadu ruského dronu v Rumunsku připravené bránit svoje území, řekl to šéf aliance Mark Rutte. Incident odsoudila taky Evropská komise a některé západní země, včetně Česka. Stroj zasáhl obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda v noci útočila na Ukrajinu. Rumunské úřady hlásí dva raněné.
10: Brigádní generál George Maxim řekl, že se dron ztratil z radarů, protože letěl příliš nízko. Poté se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Ten hasiči ještě v noci dostali pod kontrolu a záchranáři odvezli do nemocnice s lehkým zraněním ženu a dítě. Poničená horní patra 10-poschodového panelového domu ráno ohledávali vyšetřovatelé a forenzní specialisti. U domu se přes den shromáždili místní.
11: Je to další ruská provokace. NATO s tím musí něco dělat.
10: Řekl Američan Steven, který ve městě žije dva roky. Moskva se k útoku nevyjádřila. Marcel Faltis, Český rozhlas.
9: České firmy by mohly vyrábět víc komponentů pro americká vojenská letadla, včetně stíhaček F-35. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po dnešních jednáních v Pentagonu a na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu.
12: V Pentagonu Macinka jednal se dvěma klíčovými zástupci ministra obrany Pete Hexeta o průmyslové spolupráci.
13: Naše delegace diskutovala tady tyto otázky různé propojování různých kapacit a průmyslové nebo vojensko-průmyslové spolupráce.
12: Zároveň také oznámil, že novým českým velvyslancem ve Washingtonu bude Jakub Kulhánek, bývalý ministr zahraničí, který přechází z čela české mise při OSN v New Yorku. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Protispalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí. Informoval o tom mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
14: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
9: Na americké Floridě vybuchla vesmírná raketa společnosti Blue Origin. Podle společnosti vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem při rozsáhlé explozi nikdo nebyl zraněn. Nosná raketa New Glenn byla v době výbuchu na odpalovací rampě. Explodovala při zážehovém testu před startem rakety. Ten byl plánován na příští týden. Tady jsou dopravní informace v odpoledním vysílání Plusu. Na D5 čekejte kolony na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Kolona začíná u Loděnice na 10. kilometru a zdržení pak na Pražský okruh k Ořechu asi půl hodiny. Taky na D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Je před víkendem velmi silný provoz a poprvé se brzdí před kolonou u Velké Býteše na kilometru 162. Pomalu se pak pokračuje až do Brna do omezení na 196. kilometru. Na D2 jsou kolony na příjezdu do Brna z Bratislavy, a to od Blučiny z 12. kilometru až do Brna do omezení na křížení s dálnicí D1, zdržení přes 20 minut. A v Praze je silný provoz, nehoda na jižní spojce směrem na Černý most. Na konci Lanového mostu se srazila 3 auta v levém pruhu, kolona je od Spořilovské asi na 20 minut. Dobře dojeďte. Bude jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na severozápadě Čech polojasno, teploty 26 stupňů, v Čechách místy až 28, v tisíci metrech na horách nejčastěji kolem 19. To byly zprávy, posloucháte Plus.
15: Přejeme dobrý den. Na květen je opravdu nebývalé sucho a teplo, a tak se hodí, že je dnes naším hostem hydrolog z Českého hydrometeorologického ústavu Jan Daňhalka. My budeme mluvit asi překvapivě o Ježíškovi, o tom, proč vědci škrtli ten nejhorší klimatický model, a taky o vodě na měsíci.
4: Jak to vidí?
15: Tento týden zažilo několik teplotních rekordů a na síle nabírá sucho. Výjimečné až extrémní sucho je skoro na polovině území a některé obce už začaly omezovat třeba napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. To jsou zprávy, které my známe, ale většinou se objevují až na konci června třeba. Tak jak je to v tuhle chvíli s vodou a suchem v Česku?
16: No, je to přesně tak, jak říkáte. Já jsem dlouho přemýšlel o nějaké analogii, jak vysvětlit vlastně sucho a nedostatek vody. Protože my pořád narazíme, žijeme na to, že říkáme, je extrémní sucho a ty lidé to často
15: to vlastně
16: ještě vlastně
15: znamená.
16: Nevidí, co to vlastně znamená. A my často vlastně pracujeme ve srovnávání vůči tomu, co je obvyklé v dané době. A přišel jsem tedy na analogii, že to můžeme přirovnat možná k teplotním rekordům. Lidé už si zvykli, že se vlastně říkají teplotní rekordy. Ano, byl překonán teplotní rekord pro ten konkrétní den. A takže teď jsme měli teplotu přes 30 stupňů, což na květen, polovinu května, kdy to bylo, je vlastně velmi výjimečná hodnota. Ale od toho absolutního rekordu, který je přes 40 stupňů a na který si musíme vždycky počkat, aby mohl padnout prostě až na, řekněme, konec června, červenec, začátek srpna, tak vlastně k němu nedosahuje. Hmm. Ale je to něco, co je výjimečné pro ten stávající stav. Takže my jsme opravdu v situaci, kdy nedosahujeme ještě možná v některých drobných ukazatelích, ano, ale celkově ten celkový balíček sucha, kdybychom to tak řekli, nebo všechny ty charaktery charakteristiky toho sucha. Samozřejmě nejsou ještě takové jako v tom vrcholném nebo pozdním létě, kdy typicky bývají ty vrcholy. Ale je to vlastně výjimečné ve vzhledu k tomu, co
15: pro
16: ten květen. Jo. A my o tomhle tom, že to je výjimečné, jsme se bavíme už od března, od dubna, které byly extrémně suché. A vlastně teď dochází takovému, řekněme, výraznému vlastně zhoršení situace, protože tak, jak ty teploty v průběhu roku mají tendenci na tom jaře rychle narůstat, tak obvykle zase to sucho jako je v této fázi takový ten nejrychlejší pokles toho, co bývá, který právě sledujeme, a právě protože ty poslední srážky, které byly, tak vlastně nebyly zas až tak velké, nebyly celoplošné, padaly už do sucha, tak jsme se vlastně rychle vrátili zase do toho, že třeba ty vodní stavy, které se krátce zvýšily, tak velice rychle poklesly. Takže ano, teď je velké sucho a už vlastně se začíná dostávat i na ty limitní hodnoty, které považujeme za sucho z hlediska celkového objemu. V podstatě vlastně velká část Čech, která byla těma srážkami kama někdy okolo 10. až 15.
15: zhruba
16: v půlce května zasažena méně než Morava, tak už opravdu podkročila ty limity třeba na vodních tocích i na pramenech, které považujeme za sucho. Takže ano, sucho se nám rozvíjí, bohužel tedy tak musíme spoléhat na to, že nějaké srážky přijdou. Oni teda ve výhledu teďkon malinko jsou a měli by, o víkendu by se mohly objevit první nějaké lokální a potom pondělí a středa vypadá, že by mohlo něco napršet, ale bohužel ta suchá půda potom je vždycky otázka, jak rychle se vlastně se vrátíme do toho původního běhu. Takže zrovna na těch vodních tocích jsme opravdu na řadě míst, hlavně v Čechách, na, řekněme, nejnižších hodnotách pro ten daný den, takže máme takové ty denní rekordy. A dneska ráno jsem koukala vlastně třeba poměrně velká řeka Otava v Písku a tam ten průtok je asi 5 kubíků, což je vlastně neuvěřitelné a už to dosahuje toho absolutního rekordu, který tam, se obávám, máme naměřený za celý rok.
15: No, my jsme takzvaná střecha Evropy, takže k nám žádná voda nepřitéká, musíme se spolehnout na to, že naprší. Jenomže nad většinou Evropy se v současné době drží něco, čemu se říká tepelná kopule, nebo dá se to tak představit. Proto tedy neprší. Můžete vysvětlit, kde se vzala a jak tedy vlastně funguje?
16: Takový nejtypičtější vždycky to, co se učí jako základ meteorologie, jak funguje vlastně oběh vzduchu a zahřívání a podobně. Tak si představte, že se zahřívá zemský povrch, tam ten vzduch se od něj ohřívá, teplý vzduch je lehčí, takže začne stoupat a stoupá nahoru, tím vlastně jakoby uvolní místo u zemi, tam vznikne nižší tlak a tam nateče ten vzduch jakoby z okolí, ten chladnější vzduch. To je takový mechanismus, který rozhýbává hurikány, bouřky, ale vlastně to je taková ta základní cirkulace. No ale může se stát něco jiného. A to je, že vlastně ještě důležité je to, co se děje ve vyšších vrstvách atmosféry. A tam takové tlakové, nížotlakové výše, to všichni posluchači slyšeli. A může se stát, že tato situace se vlastně propojí s nějakou velkou tlakovou výší, která je, řekněme, hlavně v těch vyšších vrstvách atmosféry, která se nadsune tady nad to místo, které se ohřívá. A teď si můžete představit, že se ten teplý vzduch ohřívá, chtěl by nahoru, ale tam je velký tlak, takže on se tam neprotlačí, takže je vlastně stlačován směrem dolů. No a teď on to má ty důsledky, že vlastně nemůže tam natéct nic ze strany ten chladnější vzduch, protože tam toho vzduchu je mloc. Druhý důsledek je, že tak, jak nestoupá, tak vlastně ty výstupné pohyby jsou důležité pro tvorbu oblačnosti. To je přesně to, vystoupá, on se ochladí, voda v něm skondenzuje, to jsou takové ty mráčky, ty kupovité, které spadnou, že jo, v létě ta bouřka. No a tohle to se nemůže dělat, protože ten vzduch je vlastně tlačený dolů. Takže a pak máme tu situaci, že vlastně dlouhou dobu se podporuje to ohřívání toho povrchu, který musí být vlastně velmi zahřátý, musí být suchý, a jsme u toho sucha, a musí tam být ta tlaková výše, ale vlastně netvoří se oblačnost, což je vlastně takové, pořád se to podporuje, není oblačnost, takže se víc ohřívá povrch, taková smyčka. A naštěstí nakonec
15: vždycky
16: se to nakonec nějakým způsobem problém prolomí. Takže to nikdy není trvalé, ale může to trvat týdny. Tak doufáme, že tedy, tak jak jsem říkal, na konci tohodle a na začátku příštího týdne ukončí. Ale pravda je, že západní Evropa vlastně díky tady tomu jevu momentálně zaznamenává několik rekordů, třeba ve Velké Británii, Jižní Francii, Španělsko.
15: Máme to tepleji než na jihu Evropy.
16: Na tom západě je tepleji možná než, to jsem úplně neskoumal, jak je třeba na Balkáně, ale opravdu teď nejteplejší část toho kontinentu je, řekněme, na západ od nás. My jsme tak ještě jako na hranici, nejsme úplně v centru toho působení, toho tepelného domu, jak se tomu říká.
15: No letos se navíc vrací klimatický jev El Niño, který abnormálně otepluje povrchové vody ve středním a východním rovníkovém Tichém oceánu a tak vlastně ovlivňuje tedy počasí celé planety, protože mění to globální proudění vzduchu. Letos se dokonce mluví o super El Niño. Proč?
16: Ten El Niño je v podstatě jev, je charakterizovaný rozdílem teploty právě ve východním a západním Pacifiku. Teploty vody. Znamená, jestli víc teplé vody je na té straně u Indonésie a Austrálie, nebo naopak u Jižní Ameriky, u Peru. A právě ta velikost toho rozdílu se pak vlastně označuje nebo se používá pro vyjádření síly El Niño. To nejsilnější, ono zajímavost je vlastně, El Niño jako jev není vlastně popsaný tak strašně dlouho. On vlastně byl definovaný až v roce 82, kdy se poprvé vyskytl s nějakým takovým výrazným projevem a vlastně možností naměření a zjištění toho, co je to za mechaniku. A vlastně superní El Niño, o kterém se hovoří, tak máme zaznamenáno jedno, a to bylo v roce 95-96. A ono to opravdu vypadá, že ten rozdíl té teploty podle predikcí modelů, které jsou, tak směřuje k tomu, že by mohl být srovnatelný síla toho jevu právě s tím rokem 95-96, což je označováno jako super El Niño, nebo s rokem 2015-16, kdy to bylo vlastně velmi silné El Niño. Takže opravdu predikce je na silný tento jev, který by mělo by to vrcholit v druhé půlce roku a vždycky to přetrvává do toho následujícího a má to značné dopady. Jedním z těch hlavních dopadů je, že vždycky vyskočí celková globální teplota, protože ono se uvolní velké množství vlastně tepla právě z toho oceánu. Ale těch dopadů je po celém světě velká spousta. Takže typicky se ví, že když je El Niño, tak Indonésie, Austrálie, sucho, naopak Jižní Amerika, to pobřeží deště, ale ty dopady jdou třeba až na Afriku. Jižní Afrika mívá sucho. Naopak Somálsko, často nějaké povodňové jevy. Pozitivem třeba může být skutečnost, že když je El Niño, tak bývá míň hurikánů v Atlantiku. Ona taky předpověď hurikánové sezóny je vlastně podpůrměrná díky tomu El Niño. Naopak jich bývá víc v tom Pacifiku východním, ale rada kam je na dovolenou. Ale ty dopady jdou samozřejmě mnohem dál do hospodářství, takže typicky El Niño, abyste věděli, jakým způsobem to funguje, často ovlivňuje cenu kávy, protože ta často je neúroda v těch velkých produkčních oblastech. Z těch Indonésie, kdo nemá rád indonéskou kávu, ale i Brazílie. Tam ten jev vlastně dopadá taky, hlavně sever Brazílie, Venezuela a podobně. Takže třeba káva. No a celkově ta úroda, neúroda, je to extrémní jev, takže ono vždycky ty výjimečné roky potom, řekněme, hlavně v zemědělsky závislých zemích a regionech jsou složité. Takže vím, že když jsem se bavil s kolegy z britské meteorologické služby, říkali, no tak tady vláda a vlastně chce od nás informace o tom El Niño, právě jaké to může mít dopady, protože už vidí, že vlastně nějaké krize celosvětové se pravděpodobně budou odehrávat a Británie tu zahraniční politiku a zahraniční vliv samozřejmě vždycky měla velice silný, takže už na to koukají, co by se mohlo stát.
15: Já si pamatuju, že ve škole jsme se učili, že El Niño, tedy Ježíšek, nastává jednou za zhruba 5-6 let, není to úplně pravidelné. Teď ho tady ale máme vlastně po dvou letech, tak přichází častěji a je silnější, nebo se to takhle nedá říct?
16: Takhle se to úplně říct nedá. Ona vlastně ta fáze, to El Niño je tedy jedna fáze a ona je i opačná fáze, ta se jmenuje La Niña a pak samozřejmě je spoustu stavů mezi tím. A právě ta síla toho El Niño, opravdu to silné El Niño poslední 2015-2016, takže ono to není zas vlastně tak pravidelně. A jak jsem říkal, my tu vlastně řadu, tu informaci o tom, jak se to střídá, zase nemáme až tak dlouhou, aby jsme to dokázali úplně potvrdit.
15: Ideální téma pro vědce.
4: Jak to vidí?
15: Dnes hydrolog Jan Daňhelka. To sucho se projevuje samozřejmě i v přehradních nádržích. Musí upouštět víc vody, aby zabezpečili ten minimální průtok řek. A tak jsou některé z nich naplněné jenom na 70%, typicky třeba Lipno. Tak jak moc se vůbec dají upustit vodní nádrže, aby nebyl poškozený ten místní ekosystém?
16: To je otázka, jakým způsobem. Ona každá nádrž je specifická. Každá nádrž to má jinak. U toho, ale vlastně jsou tam nějaké typické vlastně projevy. Problém málo vody, nejenom z hlediska hladiny, ale i z hlediska vlastně jakoby přítoku a odtoku ve smyslu odměňování té vody, samozřejmě pro ty nádrže je nepříznivý. Viděli jsme to v posledních, vlastně v loňském roce, třeba to zmiňované Lipno, tak určitě posluchači zaznamenali rozvoj sinic a fotky zeleného ledu a podobně.
15: Ano,
16: i v zimě. A to je opravdu velikánský problém. A teď Lipno je z hlediska těch přehrad vlastně výjimečné tím, že to je ohromná nádrž a vlastně vysoko v horách, když to tak vezmeme. Ale přesto vlastně tam došlo k tomu, že se rozvinuly ty sinice. A problémem, který za těmi sinicemi většinou stojí, je příliš fosforu. Ten fosfor se tam dostává různým způsobem. Zajímavé je, že vlastně na tom Lipně tím zdrojem není ani tak zemědělství z hlediska rostlinné výroby, samozřejmě to pastevectví nebo chov kráv a dobytku nějaký přínos má, samozřejmě je tam vliv čistíren, které nečistí dokonale a ten fosfor se dostává některé ty turistické lokality
15: přímo. A je tam ohromná developerská výstavba, se počet lidí kolem Lipna?
16: Přibývá některé vody, určitě nejsou čištěny úplně. Ale v případě toho Lipna vlastně dochází ještě k tomu, že tam bylo zjištěno, že asi 2/3 celkového přínosu do té nádrže, toho fosforu, který přiteče, tak je vlastně jakoby přirozeného původu. A z půdy, z rašelníče, ze všeho. A s největší pravděpodobností tam roli hraje vlastně zotavení po kyselých deštích. Oni, když byly kyselé deště, tak vlastně ta kyselá půda, ten fosfor v kyselé půdě se váže na jonty hliníku a železa a vlastně jako zůstává v té půdě uzavřena. Tak jak se to zlepšuje, tak je víc intenzivněji vymýván. A když se to potká se dvěma klimatickými parametry, to znamená velice malým odtokem vody. To znamená, že se to neředí. Dostatečně se to neředí, ta voda se v té nádrži neobměňuje. A v tom loňském roku vlastně my máme, ono v loňském roce nebyla žádná velká povodeň, zase jako žádná velká otoková situace. Takže celkově ten objem vody, který v loni protekl těmi tou teplou a studenou Vltavou jako hlavními přítoky do Lipna, byl vlastně nejmenší za tu dobu, co to Lipno stojí. Jo, takže vlastně přiteklo nejméně vody, tak to se neředí ten fosfor, čili tam zbývá víc. A navíc je teplej. A ona se ta nádrž prohřívá víc, což těm synicím
15: to
16: svědčí, zvlášť v tom horském prostředí, na to nebyli zvyklí, to je pro ně jak živá voda. A další věc je, že když máme snížit tu hladinu vody, tak oni se taky vlastně daleko víc mobilizuje ten fosfor, který už tam je v některých sedimentech, že ta nádrž vlastně tak, jak se prohřívá, i směrem ke dnu, tak se znova uvolňuje ten fosfor, který už tam byl uložený a vlastně jakoby odložený a už nebyl pro ty sinice dostupný. Tak se občas v těch nádržích takhle vlastně mobilizuje zpátky a stává se znova potravou pro ty sinice.
15: Takže se dá na Lipně čekat zelená sezóna.
16: No, zatím to nevypadá, nemáme žádný indikátor, na základě kterého bychom mohli tvrdit, že se situace progresivně zlepší. Takže bohužel to vypadá, že zatím pokračuje vlastně kombinace těch nepříznivých parametrů i pro Lipno.
15: Přestože my teď mluvíme o suchu, tak jednu dobrou zprávu tu mám. Nejčernější klimatický scénář, který namodeloval klimatický panel OSN, už nehrozí v nově připraveném hodnocení klimatických rizik, od kterých se potom obdvíjí právě další environmentální politika a rozhodování politiků, už nebude. Šlo o scénář, který předpokládal dramatický růst spotřeby paliv a oteplení do roku 2100 o tuším víc než 4 stupně Celsia. Tak můžete vysvětlit, proč ho vědci vyškrtli? Znamená to, že byl chybný, jak třeba tvrdí Donald Trump?
16: Byl chybný. To je potřeba si přiznat. On od začátku, nebo chybný, jinak, ty scénáře jsou tvořeny, to jsou nějaké teoretické předpoklady, které...
15: Co
16: se stane, když? A on, tenhle ten scénář byl vlastně tvořený opačně, malinko opačně. Čistě teoreticky cílem bylo prozkoumat jako různé, ne oteplení, ale takzvané radiační působení. To znamená, okolik víc jakoby tepla zůstává zachyceno, jak moc vlastně působí ty skleníkové plyny. To byla ta první myšlenka při tvorbě té poslední generace scénářů. A tam se prostě vzaly různé varianty. A pak se počítalo, co s těma variantama vlastně se stane, když se teda řekne, ano, bude tam to radiační působení, bude takové, že bude zadržovat vlastně 4,5 nebo 8 watů na metr čtvereční. A vlastně napočítala se, jaká byla teplota. Ale rovněž se k tomu vlastně vytvořily ty socioekonomické předpoklady, které by k tomu vedly. A oni od začátku tedy pro tento scénář nebyly vůbec reálné. Nebyly reálné v tom, že předpokládali opravdu ohromný nárůst spotřeby uhlí. A to ani ne jakoby v té době, kterou jsme prožili od začátku toho scénáře, to znamená za posledních třeba těch 10 let, ale hlavně vlastně později, to znamená v průběhu toho století. Takže otázka je, jestli vůbec byly reálné z hlediska množství uhlí, zásob, které zeměkoule má. A druhá věc, předpokládali vlastně exponenciální nebo trvající víceméně lineární nárůst počtu obyvatel. To znamená, oni se opravdu rozcházeli i v té době platnými třeba demografickými scénáři. Ale to pořád neznamená. Je dobrá zpráva, že vlastně můžeme tuto variantu vlastně vyřadit z toho, protože bohužel je pravda, že ona často vlastně upoutávala nejvíc pozornosti. Novináři, ale samozřejmě i pro klimatologii na tom byly vidět ty potenciální signály vždycky nejlépe. Takže se často dostávali do těch studií. Byl to vlastně nejvíce používaný scénář, což úplně nebylo dobře, protože i v té předchozí zprávě IPCC, jako Mezinárodní panel pro změnu klimatu, uváděl, toto není scénář, který by se měl použít jako takové to business as usual. Jako tohle není scénář, který znamená, že když nebudeme nic dělat, nastane. A to bylo známé od začátku, ale přesto se bohužel teda vlastně jako měl tendenci na sebe strhávat hodně pozornosti. Takže berte to tak, že to je dobrá zpráva. Možná, když ho nebudeme používat, tak ty zprávy nebudou tak děsivé. Na druhou stranu to neznamená...
15: No, ono i oteplení od víc než 2 stupně Celsia má poměrně děsivé scénáře.
16: To je přesně říct, že i to oteplení, které vlastně vychází z toho středního scénáře, který mimochodem vlastně v České republice vždycky byl brán jako ten referenční. Takže my se vztahujeme k tomu relevantnímu opravdu, co by mělo být. Vůči tomu by měly být dělány nějaké, řekněme, ekonomické analýzy. Ten nejčernější scénář opravdu, pak všechno vyšlo vlastně ekonomicky
15: špatně. No a šlo o scénář, podle kterého se řídila třeba Pařížská dohoda nebo další klimatická politika třeba Evropské unie, to ne?
16: Ale ano. Ano, třeba vlastně v uplynulé verzi německá veškerá adaptační politika byla založena na tomhle tom scénáři.
15: Znamená to, že každá země si vzala ten scénář, který považovala za, pro něj důležitý?
16: Je to tak. V tomhle tom je flexibilita. Samozřejmě ty scénáře byly používány, ten nejčernější scénář byl opravdu používán vlastně velice často, ale já nepodezřívám klimatologii, že by ho používali jako bezvědomí toho, že to je něco, co vlastně jako opravdu extrémně odchýlené. Bohužel on opravdu jako byl mediálně velice vlastně hezký. Ještě 4 stupně, tak dáme víc. Tak v tomhletom ohledu je to možná dobře, že se dostaneme do reálnějších hodnot. Na druhou stranu je potřeba říct, že jsou to pořád jenom scénáře. To znamená, i když se podaří, i když vyjde ta emisní model, tak ono zase se zdá, že některé ty, ten vývoj vlastně teploty, třeba globální, ale i u nás, je vlastně malinko horší nebo víc, než ty modely na základě třeba toho scénáře reálného, středního počítali. Takže to neznamená, že jsme
15: za vodou.
16: Že jsme za vodou.
4: Jak to vidí?
15: A máme ještě několik minut, tak si pojďme odskočit z planety Země na planetu Měsíc. Americký národní úřad pro letecký a vesmír zveřejnil podrobnosti, jak má vypadat ta tamní základna. A ona má být na jižním polu Měsíce, protože je tam dostatek zmrzlé vody, která se dá použít právě k pití nebo k výrobě kyslíku. Tak kde se vzala na Měsíci voda a kde se tam tedy vyskytuje?
16: Vyskytuje se nejvíc v té podobě právě na jižním a severním pólu Měsíce. A to kvůli tomu, že vlastně osa otáčení Měsíce vlastně kolmá na rovinu, pod které se vlastně pohybuje vůči Slunci. Znamená to tedy, že tady jsou místa, hlavně krátery, kam jako miliardy let pravděpodobně nesvítí Slunce. Takže tam je opravdu zmrzlo, tam se nemůže stát, že kdyby jsme tam dali na rovník měsíční kapku vody, tak ona okamžitě vysublimuje. Protože tam není atmosféra, netaje to, prostě zmizí to vzduchu a ztratí se, opustí.
15: A kde se tam ta voda vzala, když tam neprší? No, a nejsou tam řeky?
16: Není tam dokonce ani koloběh vody, tak jak si ho dokážeme představit. Ta voda se tam pravděpodobně
15: a vlastně nemá atmosféru.
16: Vůbec nepohybuje, nebo možná jenom minimálně. Můžeme být překvapeni. Ono vlastně ta naše znalost toho, jak funguje voda na jiných planetách a objektech ve sluneční soustavě, je vlastně velmi omezená. Dokonce o tom, že ta voda na Měsíci skutečně je, to bylo potvrzeno relativně nedávno, to je nějakých 15-20 let. Oni ty teorie byly, ale to potvrzení opravdu je relativně nové. A zdá se, že ta voda, ona je roztroušená i jako jinde na tom Měsíci, ale ne v té formě ledu, ale je vázaná vlastně do regolitu, což je taková ta měsíční půda, takový ten povrch, takový ten prášek na to.
15: Takže, a my umíme takovou vodu vzít?
16: No, to nevíme, ne. to nevíme, ale u toho jihu to má vlastně tu výhodu v tom, že tam jsou zase v těch kráterech, tam slunce nesvítí, ale na okraji toho kráteru tam zase svítí pořád, takže tam by se daly instalovat solární panely, které by poháněly vlastně tu těžbu vody, která na tom Měsíci je. A kde se vzala, to je zajímavé. No, ono se zdá, že stejně jako na Zemi se dostala z velké části pravděpodobně z těch planetek, které vlastně formovaly, které narážely do Měsíce, do Země. Další věc je, že se zdá, že opravdu ta voda vždycky byla nějakým způsobem přítomna v té zárodečné mlhovině, ne ve formě kapiček vody, to si tak nepředstavujte, ale vlastně v podobě, která umožňuje tvorbu té vody. A stejně tak, jako je na tom Měsíci takhle vázaná, tak je vázaná i na Zemi. To teprve zjišťujeme taky později, že vlastně v těch hlubších vrstvách zemské kůry, nebo spíš pod kůrou vlastně v zemském plášti, ta voda v té podobné asi formě je vázaná i tady u nás.
15: Fascinující téma vody jsme probrali s hydrologem Českého hydrometeorologického ústavu Janem Danielkou. Já děkuju, že jste přišel. Naslyšenou.
16: Krásný den všem.
9: Dobré odpoledne, teď je půl druhé.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Informoval o tom na síti X. Hrad zároveň dodal, že by nemělo zůstat jen u společenského odsouzení incidentu. Dron v noci zasáhl obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Rumunské úřady hlásí 2 raněné. Maďarský premiér Péter Maďar se v Bruselu sejde s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Usiluje o uvolnění unijních fondů, které unijní exekutiva Budapešti zmrazila kvůli porušování principů právního státu za vlády Viktora Orbána. Brusel teď Maďarsku blokuje celkem bezmála 450 miliard korun. Italská premiérka Giorgia Meloniová vyzvala unijní lídry, aby se kvůli šíření eboly posílili spolupráci při hlídání evropských hranic. Státy evropské 27 se na to podle Meloniové mají zaměřit taky na nadcházejícím summitu v druhé polovině června. Ebola se rozšířila na východě Demokratické republiky Kongo a v sousední Ugandě. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce. Zveřejnil ho Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%. Čerstvá doprava v odpolední vysílání Plusu. Na D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Kolona začíná u Loděnice na 10. kilometru a zdržení pak na Pražský okruh k Ořechu asi půl hodiny. Taky na D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Je před víkendem velmi silný provoz a poprvé se brzdí před kolonou u Velké Býteše na kilometru 162. Pomalu se pak pokračuje až do Brna do omezení na kilometru 196. Pro osobní auta čekejte asi půl hodinu navíc. V Praze je silný provoz, nehoda na jižní spojce směrem na Černý most. Na konci Lanového mostu se srazila 3 auta, nehoda je v levém pruhu, kolona je od magistrály asi na 20 minut. 15 minut naberete i na Štěrboholské spojce od Černého mostu k Průmyslové ulici. Pomalu se jede teď odpoledne taky v Kpelské z Letňan do Hloubětína, zdržení 10 až 15 minut. A regulují průjezd tunely, kolony jsou tak v Dobřížské od Zlíchovského tunelu a taky v Radlické od Motorletu nebo v Plzeňské na Smíchově. A postojíte taky v Patočkově na Břevnově i v Povltavské v Troji. Dobře dojeďte. A bude jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na severozápadě Čech polojasno, teploty 22 až 26 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
17: Dobrý den, ani v pátek 29. května vás neošidíme o vědu Plus, co jsme pro vás připravili. Čeští odborníci naučili AI odhalovat výmoly na cestách, což vede k jednoduššímu zajištění opravy vozovek, co všechno dokáže aplikace rozlišit. Proč se až 43% Čechů při hledání zaměstnání setkává s předsudky, v horším případě dokonce s diskriminací založenou na věku? A jak učit o vodě pomocí her a virtuální reality? Na Mendlově univerzitě vznikly nové vzdělávací aplikace pro středoškoláky. Těmito tématy se budeme zabývat podrobně. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
4: Věda plus.
17: Najít výmoly na silnici dříve, než poškodí nějaké auto, pomáhá odborníkům umělá inteligence. Ředitelství silnic a dálnic tak může efektivněji plánovat komplexní rekonstrukce. Základem je algoritmus ostravských vědců, který v kombinaci s českým patentem na mikrovlnnou technologii oprav může prodloužit životnost silnic. Detektor výtluků zároveň umí odhalit i drobná poškození, která může sledovat v čase.
18: Mikrovlnný cestář, ten stroj, nahřejvá okraj výtluku.
19: Ano, vidíme, že vlastně tady je udělaný takový výřez a teď kolegové začínají pracovat hlučně.
18: Vidíme, že aspoň jsme u reálné situace. Nevím, jestli nás posluchači uslyší, nicméně toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch a to zamezuje právě vzniku spáry, jo. To je ta bezespárovost takzvaná, jo. Protože kdekoliv je spára, je později větší výtluk.
19: Vysvětluje mě přímo na jedné z pražských ulic Ondřej Rušikvas ze společnosti Futek, kde právě mikrovlnná technologie oprav vznikla.
18: A tímto způsobem jsme schopni opravit jak menší výtluky, tak větší, protože ohřev té obrusné vrstvy toho asfaltu a okraje toho výtluku se takzvaně napojuje na sebe. De facto ta vozovka se dostává do původního stavu a není tam důvod, aby byla narušená v krátkodobém horizontu roku, dvou a tak dále.
19: Teď to můžeme krásně vidět, protože ta směs, kterou tam dělníci nalévají, díky tomuto přístroji se vyhlazuje a vlastně se srovná se zbytkem toho asfaltu na vozovce.
18: Dochází přesně k tomu, že teda se spojí ta plocha původního asfaltu a toho nového a vidíte i z hlediska té rovinatosti, že to nevytváří žádné boule nebo prolákliny.
19: Základem je záznam z běžné GoPro kamery, která snímá silnici a pak v ní umělá inteligence najde jednotlivá poškození.
20: Tady jde krásně vidět, že se přibližujeme ke křivatce. Vidíme tady určité poklopy, které se označují takovými zelenými čtverečky. Můžeme vidět jednotlivé spáry, případně ty výtluky.
19: Ukazuje mi Dominik Vlímek z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, že v kombinaci s lidským okem je to rozpoznání téměř 100%.
20: To, co člověk dělá 2 hodiny, 3 hodiny, tak udělá za 15 minut.
19: Tady máte i další 2 monitory. Můžeme na nich vidět třeba velikost těch výtluků?
20: Je to ze dalších měření, které probíhají na pozadí. My se nedíváme jenom na to, kolik tam máme těch defektů a kde se nachází a jejich lokalizaci v mapě. My se díváme i na to, jak moc jsou velké i jak jsou rozvětvené, protože tohle všechno potřebujete vědět, když to potom jedete opravovat, když plánujete i ty opravy.
19: To, co kamera zaznamenala vizuálně, tak se tady už převede přímo do mapových podkladů. Tady vidíme na Rostylské ulici zelená a žlutá kolečka.
20: Barvy mi značí závažnost. Tady jsem si rozklikl jedno žluté kolečko, tak tady vidím několik zelených bodů, ty značí menší defekty a různé struktury na té vozovce.
19: Těch bodů vidím, že je zhruba 10. Většina z nich je zelených, ale jsou tam právě i žluté, to znamená, že tam je nějaký větší problém.
20: Přesně tak. Tady se mi nachází 2 velké defekty aktuálně. Já když to takhle rozkliknu, tak jsem schopen to sledovat i v čase a jsem schopen si ten stejný výtluk, když si to najdu tu trasu znovu, například třeba po měsíci, tak jsem schopen si to hezky zmonitorovat a podívat se na to, jak se vyvíjí v čase.
19: To zatím odborníci ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic testují. V budoucnu by podle Ondřeje Rušikvase měl systém i předpovídat změny na vozovce.
18: Když za 3 měsíce najedete ten úsek znova, tak naší prací s tím systémem podhol detektor je říct, kolik nových výtluků vzniklo, jestli starý jsou opravený, jestli jsou větší, velmi pravděpodobně ano, a jestli těch 10, který se opravilo, drží nebo ne. A to si myslím, že je opravdu revoluční věc, protože to porovnávání toho stavu poskytuje prostě tu přidanou hodnotu toho, že víte úplně přesně, co se na té vozovce děje.
19: Český detektor výtluků nepotřebuje speciální monitorovací vozidla ani složitý hardware na zpracování záznamu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
17: Částečně tedy šetří peníze, ale především dávají čas na přípravu celkové opravy silnice. Záplatování děr na silnicích častokrát prodlužuje jejich životnost. Platí to především o mikrovlnné technologii, která umožňuje opravovat cesty i v zimě, a to takovým způsobem, že oprava pár let vydrží. Jak říká v rozhovoru s reportérkou Evou Kézrovou Jan Riedl z ředitelství silnic a dálnic, je to důvod, proč se s těmito opravami setkáváme na silnicích stále častěji.
21: Speciálně v zimním období je to skutečně velmi pozitivní způsob, jak opravovat. My už v posledních určitě 3-4 sezónách tu mikrovlnu nasazujeme prakticky denně, neustále je v permanenci někde na silniční síti České republiky.
19: Takže i díky této technologii jezdí řidiči po lepších cestách?
21: To bezesporu. Protože výsledkem zásahu mikrovlnné technologie je vlastně plošná výsprava v malém měřítku. To znamená, že řidič vizuálně to registruje, protože je tam flek na silnici, samozřejmě je tam čerstvý asfalt do vyžilého asfaltu, ale je-li ta oprava provedena správně, což my velmi dozorujeme, tak vlastně to ten řidič vůbec nezaregistruje, pokud jde o projev do volantu nebo hlukový projev.
19: A dá se použít na jakýkoliv výmol nebo nerovnost na vozovce, která je komplikací pro řidiče?
21: Dá se využít prakticky na jakýkoliv výmol, především výtluk. Typický je ten zimní, kdy starší asfalt popraská, nateče tam voda, zmrzne to, roztrhá to led. tady na to samozřejmě ta technologie je velmi šikovná. Tam, kde například došlo k rozvoji vyjetých kolejí, tak samozřejmě tady je třeba zvolit jinou technologii. Pokud jde o limity té mikrovlnné technologie, tak ty jsou především dva. Rozměr toho opravovaného výtluku, který je maximálně 80x80 cm. To znamená, pokud je někde ten výtluk výmol větší, tak je třeba ten proces opakovat několikrát vedle sebe, tak ten čas, po který je třeba vymezit dopravu, se násobí.
19: Na druhou stranu, ale i díky tomu získáváte trochu více času na přípravu celkové rekonstrukce vozovky, nebo ne?
21: Ta mikrovlna, stejně tak jako všechny ostatní používané technologie, jsou v tom režimu, kdy opravujeme předtím, než vyměníme povrch. Když tam v zimě přijedeme s tou studenou balenou, která v vozovkách jenom vyplní ten výtluk a ten provoz, zvlášť když je těžký nákladní, tak skutečně ten výtluk obnoví na některých úsecích v horizontu třeba hodin, tak naopak tady ta mikrovlná technologie v okamžiku, kdy ji necháme zapravit speciálně v zimě takovýhle výtluk, tak životnost tady té výpravy je klidně 2-3 roky, možná 4, což samozřejmě podstatně rozvazuje ruce tomu správci komunikace v plánování té následné opravy. Ale pokud už ta vozovka je v takovémhle stavu, že už tam posíláme mikrovlnu, aby v zimě opravovala, tak to už je vozovka, která si velmi říká teda o kompletní výměnu.
19: A když je možné opravovat silnice kvalitněji i v zimě, není pak těch děr na jarních vozovkách trochu méně?
21: To bychom si samozřejmě moc přáli. Nicméně nikdy ten stav nebude takový a ani by to nedávalo vůbec žádný ekonomický smysl, aby na všech silnicích byla neustále nová vozovka. Od toho je takzvaný systém hospodaření s vozovkou, který sleduje ten životní cyklus každého povrchu, každého jednoho metru silnice i dálnice, ale teď mluvíme především o silnicích, a sledujeme, dokdy se ekonomicky vyplácí údržba, to znamená třeba i například v zimě zapravení výtluku, a kdy už je ekonomicky výhodnější provést kompletní výměnu vozovky. Nějaké flikování skutečně dělat nebudeme.
19: Aplikace ostravských odborníků, o které jsme před chvílí mluvili, detekuje i drobné výmoly, může také sledovat, co se s nimi děje v čase. Pomůže to zefektivnit opravy?
21: 100% ano, jakýkoliv funkční nástroj, který nám přiblíží detailně, pokud možno kontinuálně, vývoj a proces technické životnosti a technické aktuální kondice té které vozovky, tak samozřejmě použijeme, ale my pořád pracujeme prostě beton, asfalt, svodidla. Jakkoliv sledujeme moderní trendy, pokud jde o technologie,

0: Dně svého věku. Potvrzuje to řada výzkumů z posledních let. S nefér předsudky se mnohdy potýkají ale i mladí lidé. Projevy ageismu přitom můžou mít důsledky na fyzickém, duševním zdraví a vůbec snižují kvalitu života. Světová zdravotnická organizace dokonce v minulých letech v rámci globální kampaně proti ageismu vydala stručného průvodce, který má pomoci zlepšit komunikaci o stárnutí a vyhnout se přitom ageismu v textových a obrazových zprávách. Já už ve studiu vítám Lucii Václavkovou, kariérovou poradkyni a lektorku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo to má z vašeho pohledu na českém pracovním trhu těžší? Absolventi, mladí lidé na počátku své kariéry nebo ti pracovníci 50+?
1: No tak já bohužel musím říct, že podle čísel se ukazuje, že ani jedna z těchto skupin to nemá nejhorší. Nejhorší to u nás mají matky. Tam to je, ta je a pečující, tam je ta jejich situace zdaleka nejhorší. Nakonec, i když ti lidé nad 50 skutečně tam zase, když se podíváme třeba z pohledu toho, jak jim firmy odpovídají na jejich zaslané životopisy, tak podle nedávné studie Workify mladí lidé jsou na tom lépe, než jsou na to lidé nad 50, že tam se skutečně ukazuje, že okolo 50, zejména po 50, 55+, tam se to hodně láme a například lidé, kteří zasílají seniornější pracovnici a profesionálové, kteří zasílají svá CVčka do firem, mají mnohem méně odpovědí, než mají právě ti mladí uchazeči. Takže tam ty firmy jsou mnohem více otevřené a ochotné otevřít ty příležitosti mladým lidem než těm starším. Na druhou stranu to není taková katastrofa, protože zaměstnanost lidí nad 50 v Česku je pořád 80%, což ukazuje, že se jim daří nakonec uchytit zase na tom trhu práce. Nicméně zase to nemusí nutně znamenat, že by to byla práce, ve které by byli spokojeni, že dost často může to být i nějaká znouzectnost, že akceptují i příležitosti, které by za jiných okolností nebrali.
0: To znamená, vůči mladým lidem na začátku kariéry je ten pracovní trh vstřícnější nebo HR pracovníci, ti, kteří rozhodují o tom, jaký typ zaměstnance firmy přijmou?
1: Když se podíváme skutečně na ten zájem a na příležitosti ke vzdělávání, na nejrůznější stáže, brigády i nejrůznější podprojekty na podporu kariéry, tak skutečně tam vidíme tu otevřenost vůči mladým lidem. Nakonec, když bychom se podívali i na komunikace firem směrem k uchazečům nebo na jejich náborové kampaně, kariérní stránky, tak bohužel tam se hodně často pořád setkáváme s nějakým obrazem ideálního pracovníka a mám radost z toho, že jsou i některé firmy, které dokonce udělaly i kampaně na zaměstnávání lidí nad 50. Mohu vzpomenout třeba jednu z kampaní firmy IKEA a je víc takových, které se snaží už budovat nějakou větší diverzitu v tom zaměstnaneckém kolektivu. Ale ta preference je tady stále zřejmá. Pořád se to dostává i do jazyku inzerátu. Jsme mladý kolektiv, máme tady pro tebe fotbálek, což je něco, co skutečně v různém věku oceníte jako různé věci. Například já, kdybych jako mě by na fotbalek nikdo do firmy nenalákal, jednak už mě to jako nezajímá, jednak jako rodič, který potřebuje co nejvíce času, mám plně jiné preference.
0: Když se zastavíme teď u těch lidí 55+, jak se říkala, tak vlastně mají ještě 10 let před sebou na tom pracovním trhu.
1: I více, možná do budoucna.
0: Ano, ale tak v tomhle v současnosti je to zhruba tak. Takže čeho se firmy bojí, jaké mají vůči nim vlastně předsudky?
1: Asi takovým nejčastějším předsudkem je to, že třeba nemají digitální kompetence, nemají jazykové kompetence, nejsou ochotní se učit, budou častěji nemocní, nezvládnou nějaký výkon a musím říct, že podobně je to i pak zase opačně vůči mladým lidem. Tam zase jsou kompetence, že nejsou odolní, že jsou sněhové vločky, neumí komunikovat. Zase je tam dokonce předsudek, že nic neumí, protože jsou na začátku kariéry, nebo že se od nich očekává, že mají ty pokročilé digitální kompetence. Ale ono to není pravda ani jedno. Já z mých zkušeností, protože pracuji se setkám s celou škálou lidí na trhu práce, tak se ukazuje, že to je velmi ty digitální kompetence mi ležely v hlavě, že je to velmi individuální, protože my najdeme i sedmdesátníky, kteří umí programovat a používat umělou inteligenci. Na druhou stranu najdeme mladé lidi, kteří používat umělou inteligenci vůbec nechtějí a neumí jej používat třeba takové nástroje, jako je MS Office, protože pro ně je to pravěk. Takže skutečně je třeba nedívat se na to skrze ty předsudky, ale zajímat se o reálné zkušenosti a kompetence a preference a hodnoty těch individuálních uchazečů a neházet je všechny do jednoho

0: tle. A opravdu ani nejrůznější průzkumy neukazují, že by třeba starší lidé byli častěji v pracovní jako neschopnosti, nějak výrazně častěji, než jsou ostatní věkové skupiny. A navíc dneska se říká, že 50 je...
1: Není žádný věk,
0: není to žádný je věk, protože my se daleko více držíme, udržujeme si to fyzické zdraví, fyzickou kondici, staráme se o naši stravu, o naši výživu a držíme si to zdraví a jako dobrou zdatnost, ať už tu mentální nebo fyzickou, do mnohem vyššího věku, než tomu třeba bylo v předchozích generacích. Ovšem, nesmíme opomíjet, že zde jsou skutečně nějaké profese, kde musíme počítat s tím, že člověk to nemůže dělat celý život, protože to je třeba těžká fyzická práce. Nebo zase velmi těžká jako mentální zátěž. Já se setkávám třeba s učiteli, kteří odcházejí v určitém věku ze školství, protože jsou vyhořelí a ta práce je náročná. Když ji dělají bez přestávky, tak to v podstatě není něco, co můžete, neříkám, že se to týká každého, ale pro někoho je to těžké vydržet dělat
1: zároveň,
0: tu práci celý život.
1: Zároveň ale tam se oceňuje, promiňte, že vám do toho vstupuju, určitě, ta délka té zkušenosti.
0: Ano, ano. A právě tady je jako otázka, jak s tím pracovat, jak pracovat s tou celoživotní kariérou. Mluví se i o takových věcech, jako jsou nějaké sabatikaly, nebo do přechod do jiné role, kdyby třeba ti starší učitelé mohli více vstupovat do role nějakých mentorů a průvodců těch mladších učitelů, tak aby se předávaly ty zkušenosti a to know-how těm mladším kolegům. Takže myslím si, že tou cestou je, pokud máme i podpořit tu mezigenerační spolupráci a mají najít své místo i ti mladší, i ti starší pracovníci v těch organizacích, pracovat na tom, jak se můžou vzájemně obohacovat, jak pracovat s tím, že každý tam přináší jiné zkušenosti, jiné kompetence, jiný třeba způsob komunikace, styl práce. Nakonec toho může vzniknout velké obohacení a velká synergie.
1: No ale jak vás tak poslouchám, tak si myslím, že by spíš měli dostat právě školení na tohleto firmy nebo personalisté, nebo co mají dělat tedy lidé, kteří se uchází o práci a když zůstaneme u té věkové hranice 55+, nebo ti v předduchodovém věku, jak tohleto, nevím, jestli obejít, ale prostě asi nelze nepřiznat věk.
0: No já nakonec mám vlastně stejné doporučení i pro ty mladé lidi, i pro ty starší pracovníky, protože to, co my učíme hodně jako kariéroví poradce a to, co potřebují skutečně ti lidé na trhu práce se naučit a na druhé straně číst ti zaměstnavatelé, ti personalisté, je to, jaké ti lidi mají skutečné kompetence. A s tím potřebujeme pracovat v každém věku, ať už jako studenti a začínající pracovníci se musí naučit popisovat a dobře prodávat ty svoje reálné znalosti, zkušenosti, dovednosti. Tak to právě potřebují i ti lidé v tom pokročilém věku, protože to je to jejich bohatství. To je to, s čím jim nemůže nikdo konkurovat, to bohatství a šířka těch zkušeností.
1: Dodává kariérová poradkyně a lektorka Lucie Václavková. Děkujeme za cenné rady. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Teď se podíváme na další téma pro dnešní Vědu Plus. Nový typ odolné rostliny testují vědci na území lomu ČSA na Mostecku, kde skončila těžba uhlí. Ozdobnice obrovská má pomoci s obnovou narušené půdy a v budoucnu by se mohla stát zdrojem biomasy, ze které se dají vyrábět třeba peletky na topení.
2: Teď tady připravujeme takové 4 brázdy, pak přijede speciální vrták a těma uděláme vlastně díry a do každé díry zasadíme malou vzrostlou rostlinku miskantu.
3: Řekla Milenka Žižková z Ústecké univerzity Fakulty životního prostředí. Spolu se zahraničními studenty připravují na testovacím poli půdu pro zasazení ozdobnice. Proč vědci testují právě ozdobnici obrovskou, mi řekl Josef Trégl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
4: Miskantus giganteus, nebo česky ozdobnice obrovská, je teda tráva, příbuzná třeba cukrové třtině nebo kukuřici, roste až 4 metry a produkuje nějakých 50 tun suché biomasy za rok.
3: Místo po těžbě uhlí si vědci vybrali kvůli nižší kvalitě zdejší půdy.
4: Je to postěžební lokalita chudá půda, navíc pod Krušnýma horama máme jaksi sucho, srážkový stín. Budeme rádi, když nám aspoň něco vyroste a uvidíme, jak to bude s tím dál.
3: Ozdobnice obrovská je invazivní druh, který například na jihu Čech dělá starosti ochráncům přírody i zahrádkářům. To ale u druhu vysazovaného na území uhelného lomu podle Josefa Trégla nehrozí.
4: Tahle rostlina je hybrid. takže netvoří semena. To znamená, že by neměla být invazivní. Nicméně používám záměrně teda podmiňovací způsob, protože jsou nějaké zprávy o tom, že se někde v přírodě už objevil Miscanthus giganteus. Není jasný, jak se tam úplně dostal bez semen. Bez těch semen jako nehrozí, že tady zafouká vítr a bude tady Miscanthus po celém Ústeckém kraji, ale ono by se to, když tak šířilo, tak jako postupně kousek po kousku a to budeme sledovat.
3: Vysazeno bude 2000 sazenic na ploše 1 km². Rostlina by mohla mít podle vědců široké využití.
4: Ze standardních podmínkách ta rostlina dosahuje dospělosti tak za 3 až 4 roky, takže tady to budou spíš ty 4, nebo jestli vůbec. Každopádně je to prostě normální, vlastně trošku dřevnatější sláma, aby se dalo říct. Jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat paletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír a zkoušeli jsme z toho dělat taky nějaký vlákna a zkoušeli jsme z toho dělat i nějakou izolaci.
3: Pokud se ozdobnici obrovské bude v lomu ČSA dařit, mohou ji následně využít při rekultivacích i v okolních lomech, říká Vít Kopecký za těžařskou skupinu Seven.
5: Těch výsypek, které ještě řada po okolí v regionu, nemusí to být vlastně použito jenom námi, například na lomu Vršany, kde ještě třeba bychom to právě využít mohli, ale například to můžou využít kolegové v severočeských dolech, na dolech Bílina a nástup Tušimice.
3: Už v červenci by mohlo být zřejmé, jestli se ozdobnici ve srážkovém stínu Krušní hor daří. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Na Mendlově univerzitě v Brně končí mezinárodní projekt POVE Water Scale Up, zaměřený na vzdělávání ve vodním hospodářství. Propojil školy, vědce, průmysl a veřejnou správu z několika zemí a pomohlo vytvořit nové nástroje pro výuku budoucích odborníků. Výsledkem jsou například vzdělávací hry a aplikace ve virtuální realitě, které středoškolákům přibližuje jí hospodaření s vodou a fungování krajiny. Více už nám řekne manažerka projektu z agronomie fakulty Mendlovy univerzity Michaela Menčíková. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
6: Dobrý den, Michaela Menčíková z agronomické fakulty. Slyšíme se dobře?
1: Slyšíme se výborně. Hned se vás chci zeptat, s jakým cílem ten projekt s takovým náročným jménem, nevím, jestli pro něj třeba nepoužíváte nějakou familiární zkratku, vznikal?
6: Projekt vznikal už vlastně před 6 lety v rámci pilotního projektu a vznikal z důvodu vytvoření takové skupiny nebo konzorcia pro budoucí agilní experty ve vodním hospodářství a propojení tady těch expertů skrz Evropu. Nejenom teda těch studentů středních odborných škol, vysokých škol, ale i těch expertů z praxe. Voda nemá žádné hranice a ty hranice v Evropě musíme trošičku překonat i v těch oborech, jako je vodní hospodářství.
1: Koho jste tím konkrétně chtěli oslovit a případně propojit?
6: Propojení, v podstatě ten projekt měl za cíl vytvoření ekosystému pro střední odborné školy jako centra toho ekosystému, kterým pomůžou vysoké školy v té akademické oblasti, ale především se zapojí firmy i politická sféra, ta nezisková sféra z těch neziskovek nebo prostě místních, z místních zájmů. A cílem tady toho propojení bylo vytvořit ten ekosystém, kterým můžeme vzdělávat experty, ale nejenom v těch jednotlivých krajinách. Takhle vzniklo už během toho pilotu z roku 2018 až 2020 několik center, které se postupně propojují mezi sebou. Ty centra jsou na 4 místech v Evropě a jedno vzniklo v Jižní Africe. Hmm.
1: Ale jedním z hlavních výstupů jsou taky vzdělávací hry a aplikace. Co si díky nim mohou studenti vyzkoušet nebo pochopit?
6: Tak v našich vzdělávacích hrách, s kterými jezdíme do středních odborných škol, gymnázií i do základních škol, tak tam například můžeme vzít hru Příběh řeky, kterou já trošičku takhle jako pro nás nazývám i takovou solidaritu mezi generacemi nebo hru o solidaritě mezi generacemi. Funguje na principu hry Timeline, kde na obrázcích, které si skládají ti hráči za sebe v rámci diskuze, postupně sledují to, jak se vyvíjely zásahy do krajiny ze strany lidí, takže je to taková komunikace krajiny s člověkem v oblasti vodního hospodářství. A snažíme se jim vysvětlit nejenom ten historický vývoj, jak postupní vznikání rybníků, těch vodních mlýnů, jak postupně jsme utvářeli krajinu z toho důvodu, že každá generace řešila určitý problém na základě znalostí, kterou ta generace má k dispozici. V podstatě, jak říkal kdysi Einstein, nedá se vyřešit problém na stejné úrovni znalostí, na které byl stvořen. A tak se snažíme připravovat tu budoucí generaci. Dáváme jim jenom nástroj a říkáme, my nevíme, jaký projekt vlastně problémy přijdou na vás, ale zkoušete se na to dívat z toho komplexního pohledu.
1: Jsou tam i strategické hry zaměřené na hospodaření s vodou v krajině, takže jaké situace nebo i výzvy právě si mohou studenti vyzkoušet?
6: Z ohledně těch strategických her, tak teď naše poslední, asi nejoblíbenější hra, tak ta se jmenuje Zadrž vodu a v podstatě ty hráče bere do simulační situace, kdy jsou se stanou zastupiteli obcí, stejně velikých obcí, trošičku soutěží mezi sebou během těch let a připravují tu krajinu i tu obec na klimatické změny. Oni neví, co v té hře přijde, neví, kdy přijde náhodná událost. Ta hra pokaždé končí v podstatě jinak, protože ty náhodné události se mění. Ale dalším úkolem není jenom připravit proti povodním nebo proti suchu v krajině, ale zaraz musí udržet spokojenost občanů. Takže přijde i zúčtování v podobě voleb, což je pro ně takový zajímavý okamžik, kdy zjistí, že to balancování není tak jednoduché, pokud se jedná o krajinu, a samozřejmě hrají se s omezeným rozpočtem. Takže je to pro ty studenty asi ta nejoblíbenější věc, nejoblíbenější workshop, s kterým teď chodíme do střední škol.
1: Tak asi je to nejdůležitější právě tohleto se naučit, protože česká krajina stále častěji čelí právě obdobím sucha nebo i přívalovým srážkám, tak na to budou tedy studenti lépe připraveni, ne? Stanou se z nich skuteční odborníci díky i vašemu projektu. Máte takové ohlasy?
6: Máme ohlasy, to, co asi bylo nejhezčí ohlas, můžu říct tady za ty hry, možná to bylo nejenom tady v této hry, ale z hackathonu, kdy ty studenti pracovali spolu s českými manažery 2 dny a vymýšleli řešení do krajiny pro budoucnost. A tam potom ti studenti, když se k nám vrací a říkají, tady tohle byla přesná těla příprava, kdy se cítíme silní, když se budeme žádat o práci v budoucnu, tak to je pro nás asi ten nejhezčí ohlas. A Česká republika tady v tomhle konzorciu mezinárodním dokonce získala ohlas i v tom směru, že pozvání byli studenti z České republiky a z Holandska do Bruselu zastupovat mládež a vysvětlovat, jaký přínosy tady tyhle projekty vlastně mají pro mladší generaci.
1: Tak děkujeme mockrát, to byla manažerka projektu z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity Michaela Menčíková. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
1: Bylo 14 hodin, začíná Odpolední plus, je pátek 29. května. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
7: Český rozhlas plus.
1: Část Evropy jako Itálie, Francie či Portugalsko dál sužují mimořádně vysoké teploty, jaká varování a kde platí. Čeká Německo výměna na postu kancléře, Friedrich Merz totiž nemá podle médií podporu už ani ve své straně. Bylo by něco takového vůbec možné? A jaká technika se dá letadlem bezpečně přepravovat, když nedávno kvůli powerbance v kufru v zavazadlovém prostoru muselo letadlo nouzově přistát? Než tohle probereme podrobně, jsou tu zprávy s Ondřejem Látelem.
8: Přeju hezký pátek. Rumunské úřady zruší ruský konzulát ve městě Konstanca, vyhostí tamního konzula. Uvedl to rumunský prezident Nikușor Dan. Jde o reakci na pád dronu, který ve městě Galaci poškodil obytnou budovu a zranil 2 lidi. Podle rumunského prezidenta stroj přiletěl z Ruska. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že o incidentu ví i prezident Vladimir Putin. Další informace ale neuvedl. Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Informoval o tom na síti X. Hrad zároveň dodal, že by nemělo zůstat jen u společenského odsouzení incidentu. Pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
9: Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
8: Incident odsoudili i další čeští politici, třeba premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a nebo šéf ODS Martin Kupka. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svoji původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. Oproti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupl taky mezičtvrtletně, a to o 0,2%.
7: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
8: Vrchní soud v Kenii dočasně zastavil plány na stavbu karanténního centra pro ebolu, které v zemi chtěly vybudovat Spojené státy. Středisko mělo být jen pro Američany, kteří byli vystaveni viru eboli. S návrhem souhlasila keňská vláda, v zemi to ale vyvolalo kritiku. Podle soudu na základě plánované dohody s Američany navíc Kenia nesmí přijímat osoby, které byly vystaveny viru eboli anebo se jim nakazily. Opatření potrvá až do dalšího soudního řízení na začátku června. Ebola se začala šířit na východě Demokratické republiky Kongo, kde je podle Světové zdravotnické organizace zaznamenáno přes 900 případů podezření na nákazu ebolou. V souvislosti s krvácivou horečkou zemřelo 223 lidí. Novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Ten dosud působil jako stálý představitel Česka při OSN v New Yorku. O výměně při návštěvě Washingtonu informoval minister zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušený diplomat a jeho nástup oceňuje americká strana.
7: Washingtonu posíláme člověka, který v České republice býval ministrem zahraničních věcí, tedy je to člověk, který pochází z diplomatického oboru, zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládět dobrou práci.
8: Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO v roce 2021, konkrétně od dubna do prosince. Ve funkci velvyslance ve Washingtonu nahradí Miloslava Staška. Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou v Velhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí, anebo u svých rodin. Potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda. Doplnil, že společnost zřizující domov v Velhotě nikdy nebyla registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a ani od kraje na svůj provoz nedostávala žádné příspěvky.
10: U společnosti Velhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy.
8: Majitele společnosti jsme se snažili kontaktovat, jeho telefonní číslo je ale nedostupné. V Madridu slavnostně odhalili sochu, která je poctou Františku Suchému, bývalému řediteli strašnického krematoria, který během druhé světové války spolu se synem ukrýval popel popravených obětí nacismu. Mezi nimi bylo i 6 Španělů. V Madridu je zvláštní zpravodaj Jaromír Marek.
11: Bronzová socha Jakuba Vlčka znázorňuje Františka Suchého s rozpaženýma rukama. Za ním jsou vidět tváře 6 Španělů, jejíž jména i ostatky uchoval. Odhalení sochy se účastní nejen zástupci madridské radnice, ale i potomci Španělů, kteří byli popraveni v koncentračním táboře Hradiščko. Socha, jejíž stavbu iniciovala česká ambasáda a z velké části financoval český filantrop, stojí nedaleko Pražského mostu, který vede přes řeku Manzanares.
8: Přidáme taky dopravu v odpoledním plusu. Na D5C je velmi silný provoz na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. V koloně se jede před Pražským okruhem už od Loděnice z 10. kilometru. Zdržení teď asi 35 minut. Na D1 jsou komplikace za výjezdem z Prahy do Brna. Na 12. kilometru je nehoda 3 aut. V levém pruhu kolona od Pražského okruhu od 9. kilometru je asi na čtvrt hodiny. Na D1 jsou pak kolony taky na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se zastavuje před kolonou u Velké Býteše na kilometru 162. Pomalu se pak pokračuje v nesouvislé frontě až do Brna do omezení na kilometru 196. I pro osobní auta čekejte asi půl hodiny navíc. V Praze stále překáží nehoda na jižní spojce ve směru z Barandovského na Černý most. Na konci Lanového mostu blokuje levý pruh 3 auta. Po nehodě kolona je od magistrály asi na 20 minut. Nehoda překáží taky na výjezdu z Prahy po D1 do Brna. Na 12. kilometru jsou 3 auta v levém pruhu, kolona od 9. kilometru asi na čtvrt hodiny. Regulují průjezd tunely a kolony jsou hlavně v Patočkově na Břevnově na 10 minut. Podobnou dobu zdržení čekejte taky v Troji v Povltavské od mostu Barikádníků. Zdržení je i na magistrále ve směru z Vilznovy, ve Vilznově od Florence do omezení u IP Pavlova. I tam je zdržení asi asi na čtvrt hodiny. A na Pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště, kde jedničce pomalu se jede už z plzeňské dálnice D5 od Loděnice z 10. kilometru až na Pražský okruh Kořechu. Počítejte přes půl hodiny navíc. Dobře dojeďte. Zítra ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť anebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a taky bouřkami i na ostatním území. K večeru pak bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Teploty zítra 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území kolem 22, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 18 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Posloucháte Odpolední Plus.
1: 8 minut po 14. hodině vás od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková a hned se na úvod této půl hodiny zapotíme. V Evropě tento týden v podstatě nemine den bez teplotních rekordů. Včera teploty přesahující 40 stupňů zasáhly Portugalsko a teď se další vlna extrémních veder přesouvá dál. Jak se mění počasí v Evropě, sleduje Ondřej Himer z naší zahraniční redakce, který přišel do studia se ochladit trochu. Dobrý den.
13: Dobrý den.
1: Kde jsou teď tedy vedra nejintenzivnější?
13: Momentálně je to ve Španělsku. A pak taky ve Francii. To Portugalsko se po včerejších 40 postupně ochlazuje, ale třeba Madrid, Valencie, Zaragoza nebo Sevilla, to jsou všechno španělská města, která hlásí teploty kolem 35 stupňů nebo i víc. A to jsou samozřejmě teploty, na které jsou tamní obyvatelé zvyklí třeba v červenci a v srpnu, ale rozhodně ne na konci května. No a ten horký vzduch z Afriky se taky nasouvá už i na to francouzské území, třeba v Bordeaux nebo v Paříži. Jsou taky ty teploty bohatě přes 30 stupňů. Paříž to zažívá už několik dní, své o tom ví třeba tenista, který musel včera skrešovat nebo nedohrál, nebo vlastně on ho dohrál ten zápas, ale prohrál, protože nebyl schopen v tom bedru podat ten výkon, na jaký je zvyklý. A taky přes 30 stupňů máme dnes třeba i v belgickém Bruselu, až tam ten výběžek toho horkého vzduchu teď dosahuje.
1: Je na dohled nějaké ochlazení?
13: No pro ta španělská města nejspíš ne. Tam předpovědi, které jsem viděl, ukazují teploty kolem 35 stupňů minimálně do pondělka. Třeba v Sevii má být v neděli neuvěřitelných 38 stupňů. Ale třeba Francie a taky ten zmíněný Brusel už zítra někdy odpoledne očekávají bouřky, které přeci jen přinesou poměrně výrazné ochlazení, takže tam ta vyhlídka v tomhle směru je docela dobrá. Podobně vlastně jako to bude třeba podle předpovědí i v České republice, i k nám by měly dorazit během zítřka deště. A vlastně i díky tomu se ta aktuální vlna veder z toho jihozápadu Evropy až na naše území zřejmě nenasune nebo rozhodně ne v plné síle, jakou jsme třeba zažili u té minulé vlny veder, která přišla na začátku tohoto týdne.
1: Jak jsou na tom další oblasti na jihu Evropy, Itálie, Řecko, Chorvatsko?
13: Tak v Itálii platí nejvyšší výstraha před vedrem pro několik měst, zejména ve středu a na severu země, je to Řím, Florencie, Bologna, Turín a některá další, ale ani tam zatím teploty nepřesahují tu 30-stupňovou hranici a zřejmě v příštích dnech by ani neměli. A to samé vlastně platí i pro další země, které si jmenovala, ale taky třeba pro sousední Německo a těm extrémům se v téhleté vlně vyhne třeba i Velká Británie, kde jinak ten začátek týdne byl také nesmírně horký a i tam padalo hodně teplotních rekordů.
1: Nedávná zpráva o stavu klimatu v Evropě navíc říká, že se extrémní počasí bude vyskytovat stále častěji. Co se v té zprávě píše v souvislosti s vlnami veder?
13: Zpráva o stavu klimatu, která byla vydaná vlastně před měsícem službou Copernicus, například v tomhle směru konstatuje, že Evropa se otepluje skoro dvakrát rychleji, než je globální průměr, konkrétně o 2,5 stupně oproti té předindustriální době, zatímco ten globální průměr růstu je jenom o 1,4 stupně, nebo jenom v úvozovkách. No a jediná oblast, která se otepluje ještě rychleji než Evropa, je Arktida. A s tou je přitom to evropské klima poměrně úzce propojené. Vědci také to rychlejší oteplování Evropy dávají do souvislosti s tím, jak to měnící se klima narušuje takzvané tryskové proudění, to je ten rychlý pohyb vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry a ten jet stream, jak se tomu v angličtině říká, se často naruší, rozdvojí. No a to v efektu vede daleko častěji k tomu, že zejména do té jižní anebo západní Evropy přichází méně toho relativně chladného vzduchu od Atlantiku a naopak víc horkého vzduchu ze severu Afriky, jako vidíme i v těchto dnech.
1: Na klimatologa, meteorologa si Odpoledním Plusu zahrál Ondřej Himr ze zahraniční redakce. Díky za informace, naslyšenou.
13: Naschledanou.
1: 14 hodin, 12 minut, my se teď přesuneme konkrétně do Německa. Kuloáry berlínské vládní čtvrti se šíří zvěstí, že Friedrich Merz by nemusel dosloužit celé volební období ve funkci spolkového kancléře. Informací, se kterou přišla spíš bulvární média, se už zaobírají i seriózní deníky. Jak je pravděpodobné, že bude německá vládní koalice přepřahat v půli závodu, řekněme obrazně, to si rozebereme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobré odpoledne.
14: Dobrý den, pěkné odpoledne.
1: Proč by měl být kancléř Friedrich Merz na odpis?
14: Těch důvodů je víc, samozřejmě průzkumy veřejného mínění, ty jsou nemilosrdné, v nich je Friedrich Merz na posledním místě z 20 sledovaných politiků, podporuje ho zhruba pětina společnosti, což z něj dělá nejméně oblíbeného kancléře v historii. Proč to tak je, ty důvody, ty se opakují stále dokola, je to porušování anebo nenaplňování předvolebních slibů, třenice ve vládní koalici, spory vedené navenek, ale i necitlivé polarizující výroky. Ani na té mezinárodní úrovni, na kterou se Friedrich Merz chtěl soustředit, to stále není úplně ono a další ranou může být třeba to, pokud Německo příští týden prohraje v New Yorku souboj s Rakouskem a nezíská místo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Třeba deník Süddeutsche Zeitung tvrdí, že už i v řadách křesťansko-demokratických poslanců, tedy v rámci Merzovy vlastní strany, je těžké najít někoho, kdo by o kancléři mluvil pozitivně.
1: No ale jak by vůbec mohlo vypadat takové odcházení nebo nahrazování kancléře v době jeho vlády?
14: Vyloučené to není, jsou proto zákonné cesty, teoreticky to podle ústavy možné je, ale ve spolkovém sněmu by se musela najít většina poslanců, která by vyslovila stávajícímu kancléři nedůvěru a zvolila by nového, anebo která by kancléři na jeho žádost, pokud by ho to tedy sám požádal, což Friedrich Merz se úplně nechystá, ten o ten post dlouho bojoval a dlouho na něj čekal, tak pokud by na jeho žádost nevyslovila mu důvěru, pak by přišlo na řadu hledání nového kancléře ve spolupráci se spolkovým prezidentem. Ale že by k něčemu takovému teď došlo, není pravděpodobné. Z okolí kancléře se ozývá, že všechny ty zvěsti o výměně na nejvyšším postu ve státě jsou naivním, typickým výplodem berlínských klevet, které nemají nic společného s politickou realitou. Deník Handelsblatt, ten zase připomíná, že teď by změna kancléře nic neřešila, že Německo potřebuje reformy a ne nějakou castingovou show na nového lídra. Jenže zároveň vypadá to, že další okno reform, po kterých volá Handelsblatt, vláda promarní, do parlamentních prázdnin zbývá jen pár týdnů a na podzim potom přijdou na řadu velmi očekávané zemské volby ve dvou zemích bývalého východního Německa, v nichž může být kancléřová strana CDU, ostatně stejně jako sociální demokraté, poměrně výrazně bita. Alternativa pro Německo má v těch zemích podle průzkumu kolem 40% preference. No a pak může být situace pro Friedricha Merze zase trochu jiná. Hmm. Nejde tedy vyloučit, že odejde jenom proto, že neodejde hned.
1: A taky se říká na každém šprochu pravdy trochu, tak pokud se tedy po Berlíně šíří i spekulace o Merzově výměně, mluví se taky o tom, kdo by mohl být novým kancléřem.
14: Těch jmen se objevilo několik. Na seznamu jsou třeba špičky CSU, Markus Söder a Alexander Dobrindt, kde ale je to z různých důvodů trochu sporné. Ale úplně nejčastěji se objevuje jméno Hendrika Wüsta. Myslím, že v Česku docela neznáme. On je stejně jako Friedrich Merz ze strany CDU, ale spíš než k jejímu pravému okraji se řadí k liberálnímu křídlu, takže asi by uměl s nás najít řeč ze sociální demokraty. Wüst je ministerským předsedou v severním Porýní Vestfálsku, kde právě se sociální demokracií vládne v koalici a zatím úspěšně, respektive bez nějakých hlučně vedených sporů, což se v Německu počítá. Lidé tady nemají rádi, když politici veřejně projevují, že vlastně neumí vládnout. Hendrik Wüst se už vyjádřil k těm zvěstem, a to způsobem, který podle německých médií znamená, že svůj zájem o kancléřský post tak úplně nevyloučil, ale stále je pravděpodobnější, že bude spíš chtít příští rok na jaře obhajovat svoji pozici v severním Porýní Vestfálsku a potom by se případně v roce 2029 chtěl stát u příštích sněmovních voleb nástupcem Friedricha Merze.
1: O zvěstech, které se šíří Berlínem o německém kancléři, nás informoval zpravodaj Tomáš Havlín. Děkujeme, naslyšenou.
14: Děkuji, hezký den.
1: Ve 14 hodin 17 minut pro vás máme v krátkosti informace ze světa ekonomiky. Sněmovna nedokončila závěrečné schvalování návrhu na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi z obcí na úřady práce. Debata vyplnila 5 hodin. Spotřebitelské ceny v Německu se v květnu podle statistiků meziročně zvýšily o 2,6%. Inflace tak klesla z dubnových 2,9%. Kostelecké uzeniny z Agrofertu požádali ministerstvo průmyslu o dotaci za 3 660 000. Ministerstvo o žádosti zatím nerozhodlo, jak uvedlo, posuzuje u ní možný střet zájmů. Čistý zisk spotřebitelských družstev loni podle dat České národní banky meziročně vzrostl o třetinu na 101 milion. Bilanční suma jim klesla o pětinu na 7,5 miliardy. A od ledna do konce dubna v Česku přibylo 7,5 tisíce firem, meziročně o 33% více. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Přesněné odhady statistiků zlepšily výsledky hrubého domácího produktu v letošním prvním čtvrtletí. Ekonomika v něm meziročně rostla o 2,2%, což je o desetinu procentního bodu více, než byly původní odhady. Mezičtvrtletně pak ale rostla jen o 0,2%, což byl slabší růst, než analytici očekávali. Dopady války na Blízkém východě se přitom ve výkonu ekonomiky ještě zcela neprojevily. Další podrobnosti si řekneme s Petrem Bartoněm, hlavním ekonomem investiční skupiny NatLab. Vítejte, dobrý den.
15: Krásné odpoledne.
1: To není úplně špatný začátek, když vezmeme v potaz, že vláda v prvních třech měsících letošního roku hospodařila v rozpočtovém provizoriu, ne?
15: No, tak je to výrazné zpomalení, to když to spočítáme přes celý rok, tak pořád je to ještě jakoby v plusu, to znamená nad hodnotami, které byly loni touto dobou, ale tam jsme na to měli celá 4 čtvrtletí, abychom se na tu vyšší pozici dostali. To znamená, ty 4 schody celkově jsou v tom úhrnu docela velké. A když se podíváme na ten poslední schod, po kterém jsme povystoupili zase o stupínek výš, tak ten je skutečně malinkatý. Dokonce celkem nebývalé, jak se tady vždycky dlouhodobě prosíme, jak se špatně daří Německu, tak teď za to poslední čtvrtletí je ten růst ještě menší, než je ten německý. A to, že teď došlo k té aktualizaci, to skutečně nemá vůbec žádnou interpretaci, protože to je naprosto běžná věc, který může dojít ještě tak 2x, 3x. My ty čísla vlastně nejvíce aktualizujeme, ta čísla hospodářském růstu, protože je to v podstatě nejsložitější výpočet, který statistický úřad dělá a tím pádem k těmto revizím dochází naprosto běžně a třeba ještě 2-3 roky stará čísla nemůžeme brát úplně tak s jistotou.
1: Každopádně ale česká ekonomika roste 10 čtvrtletí v řadě, ale jak tedy jste říkal, ten mezikvartální růst, ten poslední byl nejpomalejší za 2 roky. O čem to svědčí? Na co to ukazuje?
15: No, že se té ekonomice nedaří tak dobře, jakože to, že by tady měl být nějaký růst, nebo že tady nemluvíme přímo o nějakém smršťování té ekonomice. No, ještě aby, vždyť my jsme měli dlouhá léta po covidu nejpomalejší růst, byli jsme poslední, kdo se dostal na tu předcovidovou úroveň po covidu, to znamená, můžeme říct, že ten covid a ten hospodářský propad u nás trval nejdéle z Evropské unie, takže máme největší ztrátu za tím pelotonem. No a tak jak na Tour de France, která tuším někdy brzo začne, když se opozdíte za pelotonem, no tak potom musíte tuplem šlapat do penálu, abyste jenom dohnali ten peloton, než kvůli přímo jít do čela. To znamená, teď právě to zpomalení případné je pro nás o to horší, protože máme pořád ještě ztrátu z toho covidu.
1: Takže co byste řekl tady z tohohle pohledu, co se v tom prvním čtvrtletí zadrhlo? Je to dáno tím rozpočtovým provizoriem?
15: To asi nějak zásadně ne. Ty data o těch výdajích státního rozpočtu nebo vlády, ta víceméně jsou tak jako stejná a zase takovou okamžitý vliv to zmražení státních výdajů, to není, že oni poklesli, to jenom, že nemohli narůst na nějaké plánované investice, ale to už potom v tom úhrnu není zas takový drastický pohled, aby se tím dalo vysvětlit ten pokles. Když se podíváme na ta data, o těch jednotlivých sektorech, která teď vidíme poprvé při tomto vyhlášení, tak vidíme, že tím největším zaostávačem je jednak, že nám poklesly vzrostly dovozy a logicky čím víc do té ekonomiky dovážíte, tak tím potom méně jakoby zbývá na tu vlastní spotřebu, čili začali jsme více dovážet. Velice málo, vlastně nejhorší tou oblastí ekonomiky byl průmysl, který naopak vlastně stahoval ten růst do negativních čísel. A čili kdybychom byli čistě jenom průmysl, ta celá ekonomika, tak bychom teď měli záporný růst, jak tak eufemisticky říkají ekonomové, to znamená, bychom se smršťovali. A jenom ty ostatní sektory, že se jim dařilo trochu více, tak celkově to pořád vychází tak nějak s odřenýma ušima nad tou nulou v tom kvartálním pohledu. A to, co je možná nejvíc varovné, je, že, jak už jste zmiňovala 2-3 roky, že se tady bijeme v prsa, jak se nám krásně daří zejména tím, co je nejzdravější pro růst ekonomiky, a to je spotřeba domácností, tak to je právě i ta věc, která pořád zase podle té teorie 4 schodů jsme pořád na vyšším schodu, než jsme byli před 4 roky, ale teď ten poslední schůdek v tom posledním kvartále byl skutečně velice malý a dokonce i tam spíše snižoval ta spotřeba domácností ten celkový růst ekonomiky. To znamená, kdybychom počítali tu ekonomiku bez těch domácností, což by bylo samozřejmě absurdní, protože jejich spotřeba je důležitá, ale nebýt toho, tak by ta ekonomika rostla ještě více. To znamená, to, co se nám zatím dařilo a co je zdravé pro tu ekonomiku, aby utráceli domácnosti a nikoli vláda, tak to teď tak trošku selhává. Naštěstí pořád ještě tu vlajkovou loď vede investice, zejména tedy investice soukromníků, a to je, řekněme, dobré znamení ne pro okamžitou budoucnost, ale řekněme pro tu středně dobou, že pořád ještě té ekonomice věří.
1: A jenom když se podíváme na výhled na další čtvrtletí, tak to vypadá jak lépe, hůře?
15: No, je to samozřejmě věštění z křišťálové koule, ale ten trend je špatný. Tady pořád ještě to vypadalo, že bychom se mohli vymluvit s tím posledním kvartálem na špatnou zimu, a to se pokoušeli někteří analytici, když jsme měli před měsícem jenom to první číslo bez toho rozkladu, tak říkali, no tak nedá se nic dělat, byla tady teď ta zima, to znamená v tom prvním kvartále, po prvním čtvrtletí roku byla větší než jiné zimy a třeba stavební sektor tím pádem tak moc nemohl lámat rekordy, a to, že může za to zpomalení. No ale teď, když dneska vyšlo ten rozklad, tak vidíme, že tomu stavebnímu sektoru se dařilo ještě docela ujdoucně. Čili nemůžeme na něj navalit tu odpovědnost, že kvůli té špatné zimě tam máme nějaké ty ztráty nebo nedostatečnou produkci. Takže to je vlastně špatné znamení, když nemáme aspoň tu výmluvu, že to bylo kvůli špatné zimě nebo větší zimě než normálně, a tím pádem to nemůžeme uvalit na ten stavební sektor, tak se obávám, že moc optimismu do toho budoucna nemůžeme mít. Na druhou stranu nemůžeme děsit, pořád tady se bavíme o úrovni, ne že by nám hrozilo nějaké smršťování té ekonomiky, jenom ty růsty, které všechny politické strany se jimi zaštiťovaly, ať už z vládnoucí nebo teď nevládnoucích stran, v tom si můžou podat ruku, že vždycky všechno zdůvodňují dobře, teď to není ideální, ale my všechno vyřešíme tím větším růstem v budoucnosti, aniž by měli nějaký plán, jak k němu přispět, tak z tohoto plánu začínají postupně odpadávat cihly, i když není už taková zima. A bohužel s tak velkým růstem, jak bylo naplánováno, ať už těmi nebo těmi v politice, tak asi nemůžeme počítat. Ale smršťovat bychom se neměli, čili to bude někde kolem toho 2% růstu, což na tu bídu po covidového vývoje není zase tak špatné.
1: Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natlant, byl hostem Odpoledního plusu. Děkuji vám, naslyšenou.
15: Hezký den vám, mějte se.
1: 4 minuty před 2:30, jedno upozornění pro naše posluchače, pokud se v blízké době chystáte na cestu letadlem. Dejte si pozor na to, kam balíte elektroniku. Minulý týden totiž muselo nouzově přistát letadlo z egyptské Hurghady do Londýna kvůli powerbance, kterou měl jeden z cestujících v zavazadlovém prostoru. Zařízení s litium-iontovými bateriemi jsou totiž náchylná ke vznícení a kvůli požáru v zavazadlovém prostoru pak teoreticky může schořet i celé letadlo. Z detaily je ve studiu Sára Adamcová z domácí redakce. Dobrý den.
16: Dobré odpoledne. Powerbanka loni v lednu způsobila třeba požár osobního letadla v Jižní Koreji těsně před jeho startem. Například pražské letiště proto doporučuje elektroniku s bateriemi převážet v palubních zavazadlech. Případný požár by se tak totiž řešil s nás, než v podpalubí, říká mluvčí letiště Jiří Hanych.
17: Vyloženě povinnost je to u elektronických zařízení s kapacitní baterií, kam se řadí například notebooky, tablety a powerbanky. To znamená, tato zařízení musí mít cestující zabalená ve svém příručním zavazadle.
16: Pravidla pro kapacitu a množství přepravovaných baterií a powerbank se podle Hanycha můžou lišit podle aerolinky. Třeba Smartwings umožňují přepravovat dvě powerbanky na osobu. Každá by měla mít kapacitu do 100 Wh. Popisuje mluvčí aerolinky Vladimíra Duvková.
18: Powerbanky musí mít cestující během letu vždy u sebe a nesmí být přepravovány v nákladovém prostoru ani ve stropních schránkách v kabině cestujících. Používání powerbank je na palubě letadla zakázáno.
16: Tak to má pravidla podle Jiřího Hanycha z pražského letiště nastavená většina leteckých společností. Problematické jsou podle něj i elektronické cigarety, notebooky nebo tablety. Do zavazadlového prostoru naopak může elektronika do zásuvky, elektrické kartáčky nebo holicí strojky.
1: A co když potřebuju letět s větším množstvím náhradních baterií nebo mám výkonnější powerbanku?
16: To nám řekne Jiří Hanych.
17: Stává se například u profesionálních kameramanů, že těch powerbank potřebují sebou více, stejně tak více baterií, takže toto je určitě potřeba dopředu řešit s dopravcem.
16: Aerolinka v takovém případě vystaví pro cestujícího potvrzení.
1: Jak často se stává, že zaměstnanci letiště najdou v podpalubním zavazadle právě to zařízení s baterií?
16: I několikrát denně. Odhalí ho rentgen a pracovníci odbavení pak musí danou elektroniku ze zavazadla vytáhnout. K tomu ale vždy volají pasažéra, pro kterého to může znamenat komplikace, říká specialista bezpečnostní kontroly letiště Praha Lukáš Pulpán.
19: Na toho cestujícího se bohužel většinou nečeká, takže se může stát buď to, že to zavazadlo nestihne ten odlet a neodletí s tím cestujícím, nebo i ten cestující nemusí odletět. Takže je skutečně důležité, aby si na to ti cestující dávali pozor.
16: Pokud ale cestující na letiště přijede s dostatečným předstihem, měl by let stihnout, i když má problém s odbaveným zavazadlem. Většinou jde o nedopatření, říká Lukáš Pulpán.
19: Častokrát o tom nevěděli, nevědí, že takto přísná pravidla jsou. Někdy jsou ve stresu právě kvůli tomu, že se děje něco nestandardního, že to nikdy předtím nezažili.
16: Bateriová elektronika by taky podle něj měla být v zavazadlech uložená tak, aby se nemohla samovolně zapnout.
1: Tak teď už snad všechno víme, díky Sáře Adamcové z domácí redakce. Naslyšenou.
16: Naslyšenou.
1: Teď už se blíží další časové znamení, no a po něm si můžete v repríze poslechnout dnešní Pro a proti, kde byli hosty poslanec SPD Radek Koten a opoziční poslanec ODS Pavel Žáček a mluvilo se o muniční iniciativě. Prezident Petr Pavel totiž během návštěvy Estonska vytknul české vládě, že přestala dávat na ní peníze. Ondřej Látal a zprávy.
12: Český rozhlas Plus.
8: Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svoji původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. Rumunské úřady zruší ruský konzulát ve městě Konstanca, vyhostí tamního konzula, informoval o tom rumunský prezident Nicu Jordan. Jde o reakci na pád dronu, který ve městě Galaci poškodil obytnou budovu a zranil dva lidi. Podle rumunského prezidenta stroj přiletěl z Ruska. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov bez dalších podrobností uvedl, že o incidentu byl informován ruský prezident Vladimir Putin. Čeští politici odsoudili incident, během kterého ruský dron zasáhl obytný dům v Rumunsku. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stojí Česko pevně při aliančních partnerech.
20: Babiš na síti X taky napsal, že vláda dál odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině. Prezident Petr Pavel pak označil útok dronů za zcela nepřijatelný. Pokračuje jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
21: Neměli bychom ale zůstat jen u společného odsouzení. Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
20: Šéf ODS Martin Kupka zase připomněl, že Česko musí podporovat Ukrajinu a dodávat jí zbraně.
0: Tam, kde Vladimír Putin každým dnem likviduje a vraždí civilisty, tak rozšiřuje svoje choutky i do dalších zemí. Tohle je vážné varování.
20: Někteří opoziční politici taky premiéra Babiše vyzvali, aby stát víc dbal na bezpečnost a obranu země. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
8: Evropská komise odblokuje Maďarsku 10 miliard eur v přepočtu bezmála 250 miliard korun z unijních fondů. Oznámila to předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy právního státu, které Maďarova vláda od svého nástupu začátkem května provádí. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu v Česku klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 97 haléřů. Je to o 61 haléřů méně než dnes, informovalo o to ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléře na 39 korun a 72 haléřů za litr. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí. O tomto víkendu ožijí pražské ulice hudbou. Začíná 11. ročník festivalu Praha žije hudbou. Maskotem je červený uličník, tedy muž v green screen obleku, který se bude snažit příznivce festivalu rozhýbat přímo na chodnicích. Na festivalu vystoupí mimo jiné Aneta Langerová. Tady jsou dopravní informace v odpoledním vysílání Plusu 3 minuty po půl třetí. Na D5C je teď velmi silný provoz na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. V koloně se jede před Pražským okruhem už od Loděnice z 10. kilometru. Zdržení k Ořechu asi 3/4 hodiny. Na D1 je zdržení za výjezdem z Prahy do Brna. Na 12. kilometru odklízí nehodu 3 aut v levém pruhu. Kolona je už od Opatova z 2. kilometru asi na 40 minut. Na D1 jsou pak kolony i na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se zastavuje před kolonou u Velké Bíteše na kilometru 162, pomalu se pak pokračuje v nesouvislé frontě až do Brna, do omezení na kilometr 196. I pro osobní auta čekejte teď asi půl hodinu navíc. Na D1 jsou kolony v Brně i směrem z Vyškova do Prahy na kilometru 192 odklízí kamion po požáru. Kolony jsou od Slatiny z kilometru 201 asi na 40 minut. V Praze teď řeší nehodu na jižní spojce, konkrétně směrem z Barandovského na Černý most. Na konci Lanového mostu jsou 3 auta v levém pruhu po nehodě. Kolona je od magistrály asi na 20 minut. Taky na výjezdu z Prahy po D1 do Brna na 12. kilometru odklízí nehodu 3 aut v levém pruhu. Kolona je už od Opatova z 2. kilometru, i tam postojíte asi 40 minut. Komplikace jsou teď v Kbelské ulici z Letňan do Hloubětína. Před Novopatskou je nepojízdné auto a kolona z Cínovecké od sjezdu na Zdiby asi na půl hodiny. Ucpané příjezdy do centra po magistrále ve Vilznově od Florence i z Nuselského mostu vždy k IP Pavlova na 15 minut. A regulují teď průjezdy tunely, kolony jsou tak de facto na všech vjezdech v Radlické z Jinonic, v Plzeňské Sklamovky, v Patočkově anebo v Povltavské ulici. A na Pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště k dálnici D1, pomalu se jede už z Plzeňské D5 od Loděnice z 10. kilometru až na Pražský okruh Ořechu přes půl hodiny navíc. Dobře dojďte. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť anebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území a teploty až 28 stupňů. To byly zprávy, tady je repríza Pro a proti.
2: Počet zemí, které přispívají na českou muniční iniciativu, klesl o polovinu. Prezident Petr Pavel to přičítá bilaterálním aktivitám, ale i faktu, že současná koaliční vláda Andreje Babiše přestala projekt finančně podporovat. Podle prezidenta to není dobrý signál a hlava státu vyzvala ke změně.
22: Jestliže současná vůle přispívat do této iniciativy klesá, pak bychom my jako stát, který tuto iniciativu založil a celou dobu provozuje, měli jít i příkladem. To znamená, že bychom do ní měli také přispět, ne pouze ji manažovat.
2: Měla by naše země obnovit platby za munici pro Kyjev ze státního rozpočtu? Je to i v našem zájmu? A měli či neměli bychom přispívat na Ukrajinu 1/4% z hrubého domácího produktu, jak navrhuje šéf NATO? Přeji příjemný poslech.
12: Pro a proti Lucie Vopálenské.
2: Ve vysílání vítám a do sněmovního studia srdečně zdravím místopředsedu bezpečnostního výboru Radka Kotena z SPD. Hezký den.
3: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
2: A z litevského Vilniusu se připojil člen bezpečnostního a také obraného výboru sněmovny Pavel Žáček z ODS. Dobrý den.
4: Ano, dobrý den.
2: Tak pánové, měli či neměli bychom tedy obnovit české příspěvky do muniční iniciativy, jak navrhuje prezident republiky a případně proč? Ptám se nejprve pana Žáčka.
4: Já jsem přesvědčen, že bychom měli. Je to otázka vlastně i jaksi důvěry v ten systém, který jsme vybudovali. Je to otázka naší participace na něm, protože nejenom to, že neplatíme, a to byla daná jako podmínka premiérem Babišem a jeho vládou, aby to pokračovalo. Což je samozřejmě dobře, že ta muniční iniciativa pokračuje, protože to know-how je úplně skvělé. Dělá nám to velké renomé nejen na Ukrajině, ale i mezi kolegy z NATO. Ale také ty zmatky právě, jestli se bude prodlužovat, nebude prodlužovat, tohle všechno zapůsobilo na ty donátory. A dneska jsme v situaci, kdy té munice je zatím dodáno akorát polovina té kapacity, kterou jsme předpokládali.
2: A jaký názor má Radek Koten z SPD? Měli bychom tedy pokračovat? Berete argumenty, které zazněly od Pavla Žáčka?
3: Tak za mě určitě ne, protože v případě, že chcete tedy financovat opět muniční iniciativu, tak si musíme položit otázku, kde ty peníze vezmeme. Pokud pan prezident navrhuje, že tedy bychom to měli jak si platit, tak je otázka, jestli se tedy vzdá financování třeba Hradu a tak dále. Jo. Musíme si říci, kde ty peníze vzít. A vzhledem k tomu, že opozice nás tedy neustále kritizuje, že tedy ten rozpočet je obrovský, ten deficit toho rozpočtu, že chybí peníze pro armádu České republiky, tak na druhé straně by měli tedy i říci, kde ty peníze na to financování, pokračování konfliktu na Ukrajině vzít.
2: A není to primárně úkolem vlády, pane Kotene? Není to primárně úkolem vlády?
3: No, tak já si myslím, že naším úkolem to určitě není financovat. A když se podíváme na ty státy, které to tedy přestali financovat, tak je to Francie, Velká Británie, je to Itálie, Španělsko a je to Kanada. Takže Velká Británie samozřejmě tam dodává i jiné systémy, dodává tam třeba rakety Storm Shadow, které momentálně tedy dopadají na města a na nějakou energetickou infrastrukturu v Ruské federaci. Teď je otázka, vzhledem k tomu, že tedy Ukrajina nemá v podstatě logistiku na ovládání těchto raket a jsou ovládáni z center NATO, tak je otázka, jak se k tomu postaví Ruská federace.
2: Tak dobře, tohle je otázka té bilaterální spolupráce. Británie sama se snaží jaksi po vlastní ose. Ale já se tedy obracím znovu na Pavla Žáčka. Padl tady argument od pana Kotena, že by opozice měla říci, kde na to vzít peníze. A připomenu, že premiér Andrej Babiš reagoval pro Financial Times na prezidentovo vyjádření pro tento britský deník, že peníze nemáme.
4: Já to považuji za velký vtip. Z toho, co říká pan kolega Koten, je jasné, že nechce, aby Ukrajina ustála ten obrovský tlak ze strany Ruska, že nechápe podporu Ukrajiny jako náš národní strategický zájem, aby se ta válka nepřelila přes východní křídlo NATO a východní hranici Evropské unie. Nepřekvapuje mi to, protože SPD v zásadě slovy svého vedení nechtěla ani, abychom byli v NATO, respektive aby jsme zpochybnili to svoje členství. Čili tady si zásadně nerozumíme, co je národní bezpečnostní zájem. A pokud politicky definujete jako vláda, že národní bezpečnostní zájem tady existuje, že jsme jednotní v tomto směru třeba například s kolegy z NATO, tak pak musíte určit si ty priority a musíte ty finanční prostředky nalézt. Je samozřejmě nesmysl, aby se něco bralo Hradu, těch možností tam je vícero, ale tady nemá ta vláda jasno.
2: Když je jich vícero těch možností, navrhl byste třeba jednu nebo dvě, myslím jednou větou?
4: Tak jsou velmi diskutované ty finanční prostředky, které prostě jdou na ty akvizice premiéra ve střetu zájmu, například na zemědělství a tak dále. Ale znovu opakuji, dneska jsou uvolněné finanční prostředky, které jdou na obranu v rámci Evropské unie. Evropa potřebuje posílit svoji obranu, bude to velmi rychle dělat. A tady ten jaksi postoj politický SPD, ten jde spíše proti těm trendům. Rozhodně to neposiluje ukončení války na na Ukrajině, tak jak to deklaruje SPD.
5: Říká Pavel Žáček z ODS. Ano, připomenu, že před volbami bylo i referendum o možném vystoupení z NATO ve hře v případě SPD, ale po volbách už bylo všechno jinak. Já se ptám teď, jak je to dnes, pane Kotene, vaše strana považuje podporu Ukrajiny, bránící se Ukrajiny, za i český národní strategický zájem, nebo ne?
3: No tak když se podíváme na ten vývoj od roku 2022, tedy při zahájení konfliktu na Ukrajině, tak samozřejmě my ten názor máme konzistentní. My jsme chtěli co nejdříve ten konflikt ukončit a když se na to tady podíváme po těch, dejme tomu, 4 letech, tak vidíme, že ten konflikt se žádným zásadním, bych řekl, způsobem nevyvíjí, nicméně na tom začátku konfliktu všichni říkali, bude se tam posílat humanitární pomoc a tak dále. Dnes už se tam posílají tedy rakety Storm Shadow a v podstatě se tam všechno posílá, když to tak řeknu, horem dolem, ale že by se ten konflikt nějakým způsobem, nebo že by to spělo k jeho ukončení, naopak dochází k obrovské eskalaci, nyní tedy už je v podstatě bombardován i Kyjev a jsou bombardovány i města.
5: No a pane Kotane, když říkáte, že se to nevyvíjí směrem k deeskalaci nebo směrem k míru, tak je to tím, že se tam posílá zbraní moc?

0: To bychom nikdo nechtěli, samozřejmě každý si přejeme mír. Pavel Žáček chtěl reagovat, padlo tady několik tezí, na které byste asi měl reagovat. Podle vás se ten konflikt také nijak nevyvíjí?
1: Tak je to nesmysl už v tom přístupu k tomu konfliktu. To není rovnocenný souboj, to není žádný rytířský souboj ze středověku, kdy jsou síly vyrovnány. To jaderná velmoc, agresivní, imperialistické, teroristické Rusko napadlo svrchovanou Ukrajinu, která je mnohem menší, má mnohem menší kapacity a ona se úspěšně brání. To je jako, jestli bychom dneska měli popřít tu pomoc ze západu třeba v podpoře těch raketových systémů, které ostřelují ty vojenské cíle na rozdíl od těch Rusů, kteří střílejí a míří na civilisty, tak bychom teda svázali opravdu v Ukrajině ruce za zády. Jak se mají bránit té agresi, třeba například nevyužívat ty rakety Storm Shadow, no to je úplně smysl. To fakt není rytířský souboj,
0: já bych se ještě,
1: to je věc, kdy se slabší brání silnějšímu.
0: Ještě bych se vrátila právě k té důležité otázce, jestli je obrana Ukrajiny naším národním zájmem nebo ne. Pane Kotene, když by Ukrajina prohrála tuto válku, je to pro nás lepší, než když by ji neprohrála?
2: Já bych
0: pro náš národní zájem
2: pokládal.
0: Pro Česko.
2: Naším národním zájmem je, aby Ukrajina byla stabilní, aby tam byl ukončen konflikt a aby hlavně ti veteráni, kteří jsou z toho konfliktu a budou z toho konfliktu, tak aby nešli z hlediska bezpečnostního, tedy pro občany České republiky, tak aby nešli tady do České republiky potom, protože v tom případě by samozřejmě jsme tady měli ty divoké devadesátky opět zpátky a ono už se to pomalinku začíná rozjíždět, jsou tady nějaké útoky na bankomaty pomocí trhavin a tak dále. To tady v minulosti nebylo a samozřejmě ta bezpečnostní situace by se prudce zhoršila a pan kolega určitě ví, že i naše bezpečnostní složky státu varují před tím, aby sem přišli tedy veteráni z toho ukončeného konfliktu. Takže
0: toho se bojí
2: pro nás
0: všichni.
2: Je důležité, aby ten konflikt skončil a aby
0: no
2: tedy Ukrajina...
0: Aby
1: no, ale jsme zpátky
2: asi,
1: na začátku.
2: To asi my skutečně rozhodneme a nerozhodnou to ani tedy přímo ti vojáci na frontě, ale rozhodnou to nakonec mocnosti, protože to ukončení toho konfliktu nakonec skončí u jednacího stolu jako všechny konflikty v minulosti. Vidíme to ostatně i v Íránu, kde tedy nakonec si sedli k jednacímu stolu, probíhají tam dohody a ano. Věřím tomu, že tam bude ten konflikt také ukončen.
0: Takže... Doufejme, že i na Ukrajině k tomu dojde co nejdříve, ale ještě k samotnému té iniciativě, o které především chceme diskutovat. Co vlastně znamenalo to, že jsme nejprve tu iniciativu založili, podporovali a pak jsme od její podpory aspoň z politického hlediska jednoznačně odstoupili a pokud něco platíme, tak v podstatě jenom platy těch koordinátorů. Co to přineslo Ukrajině? Nenajde si teď, Pavle Žáčku, Ukrajina a její čelní podporovatelé jiné cesty, jak tam tu munici dostat?
1: Já bych se ještě dovolil jenom kratičkou poznámku a upozornil ten logický nesmysl, který pan kolega Koten říká. Když nebudeme podporovat armádu ukrajinskou, to znamená, když třeba nebudeme tam posílat ty finanční prostředky po nějaké vzájemné dohodě, tak právě to bude znamenat, že ta ukrajinská armáda může být dezintegrována, že se neudrží pohromadě jako odstrašující síla proti Rusku a pak může nastat situace, které se on bojí, to znamená, že by ti vojáci mohli se dostávat třeba na západ do Evropy, což nechceme. Čili my musíme podpořit, aby Ukrajina udržela se finančně natolik, aby měla tu schopnou armádu tak, jak má dneska, která je schopná v menším počtu odrážet a způsobovat velké ztráty té ruské imperiální armádě a ona nemůže pokračovat na západ do Evropy.
0: No a k té otázce, jaký to dopad to vlastně bude mít na samotnou Ukrajinu? To, že, já nevím, 9 z 18 zemí přestalo kvůli, prezident Petr Pavel to tak prezentuje, i kvůli vlastně neochotě české strany tu iniciativu muniční podporovat.
1: Já si myslím, že ta nejasnost na té české straně, ta dvojakost, kdy lavíroval zejména premiér Babiš i navenek před našimi partnery, ale pod tlakem opozice, ale primárně, to si nedělám iluze, partnerů NATO a nakonec i Američanů v té iniciativě, která byla velmi dobře vymyšlená, opravdu chytré české hlavy a chytré české ručičky vymysleli systém, který pomohl Ukrajině, tak jsem rád, že v tom jako se pokračuje. A co by to znamenalo? No jednoznačně by to znamenalo, že v tom souboji, který je veden i těmi dělostřeckými systémy, kde je obrovská spotřeba munice, by

0: se to mohlo zvrátit zpátky, kdy ta převaha na ruské straně byla 10-1 a nám se to podařilo snížit na 2-1. Ukrajinci jsou za to samozřejmě vděční, ale ta naše, říkám, nejednoznačnost znamená, že jsou nejistí i ty parteři, i ty donátoři a my vlastně nemůžeme využít ten náš fištron, to znamená schánět tu munici a zároveň financovat z těch zdrojů od těch států, z té koalice ochotných, kteří jsou ochotní dávat, kteří vědí na rozdíl tady od kolegů z SPD, proč tam ty finanční prostředky dávat, proč je podporovat, aby se Ukrajina udržela a aby byla tím nárazníkem, protože mají nejschopnější armádu dneska na světě, která prostě uspěje i proti silnějšímu ruskému protivníkovi.
1: Dobře, já přece jenom musím spravedlivě dávat prostory druhé straně. Pane Kotene, co se týče vlastně tady dochází k útoku na vaši stranu, ale zajímavé je, že i podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů je ta muniční iniciativa velmi důležitá pro udržování linie kontaktu při bojích o Ukrajinu. Je to klíčové před eventuálními mírovými jednáními, čili čistě logicky nevyplývá z toho, že neochotou podporovat tuto iniciativu de facto pomáháme Moskvě?
2: Já si myslím, že určitě ne, protože když se podíváte dejme tomu na posledního půl roku, kdy tedy protikorupční agentura na Ukrajině v podstatě začala odhalovat ty lidi okolo Zelenského, kteří jsou tedy v té korupci namočeni opravdu obrovským způsobem, někteří dokonce prchli ze země, tak to je právě ta neochota, protože nikdy neví, nebo nikdo neví, kde to skončí samozřejmě. Jo. A co se týká bojových zkušeností ukrajinských vojáků, tak ty jsou samozřejmě velmi dobré, protože když se podíváme na to, jakým způsobem je veden ten konflikt, tak je to opravdu na míle vzdáleno těm bývalým konfliktům konvenčním, které byly, dejme tomu, v minulém století. Takže je tady obrovské množství dronů, je tady nutná velká protidronová ochrana a tak dále. A
1: promiňte, vy jste zmínil korupci, jo? Že nikdo neví, kde skončí, ale také nikdo nevíme, kde skončí chuť Ruska rozšiřovat se směrem na západ. Tak znovu se ptám, není v podstatě ta neochota podporovat muniční iniciativu a podporovat obranu Ukrajiny, nehrajete v prospěch Ruska?
2: Určitě ne, určitě ne.
1: A jak to, že
2: Ukrajina,
1: určitě ne?
2: No tady vidíme, kam to vlastně celé vede. A to, že Rusko nevstoupí na státy 27, tak to dokonce, a pan kolega to ví, protože dělal na toto téma seminář a vyjadřovali se mu tam ředitelé tajných služeb, tak dá se říci, že mohou, dejme tomu, testovat pobaltské státy, Ruská federace, nějakými provokacemi. Nicméně to, že by ruský voják vstoupil na území Evropské unie nebo na území 27, tak to je pravděpodobnost skutečně velmi, velmi nízká. A ostatně, když se podíváme na ten zamrzlý konflikt na Ukrajině, kde tedy se pohybují pouze v té východní části Ukrajiny a nejsou schopni zabrat další území, tak já si myslím, že to z toho i přímo vyplývá.
1: Ptám se tedy Pavla Žáčka teď, co se stane tak hrozného, když Češi tu iniciativu podporovat nadále nebudou? Co se změní?
0: Znamenalo by to jednoznačně oslabení toho obranného úsilí Ukrajiny, které by se dotklo i nás, protože rozhodně chceme, aby Ukrajina zůstala demokratickou zemí. Mimochodem já vnímám tu agresi ruskou vlastně proti Ukrajině jako součást, ale ta obrana zejména Ukrajiny jako součást vymanění se z těch sovětských pozůstatků té sovětské éry, včetně toho, té snahy zbavit se té korupce. A v tomto smyslu bychom jim měli pomáhat, prostě je to, říkám, našem zájmu, protože i v NATO se diskutuje. I tady my budeme na tom našem jednání jarním toho parlamentního shromáždění diskutovat tu variantu, na kterou upozorní mimochodem na té konferenci také, jak zástupci armád, i naší armády, tak zástupci zpravodajských služeb, že mají informace, kdy analyzují variantu ruské snahy o to třeba nějakým způsobem zatáhnout do konfliktu naše členské státy v Pobaltí nebo v pobaltských zemích, kde cítí určitý problém vzhledem ke geografické situaci a tak dále. Čili to je věc, který jako scénář, je to bráno z řad NATO, jehož jsme nedílnou součástí. jako velmi vážný scénář, kterému bychom měli zabránit tím, že budeme silní, odstrašení a že budeme podporovat Ukrajinu, která vede aktivní obranu proti ruskému imperialismu.
1: Říká poslanec ODS Pavel Žáček a diskutuje s poslancem a místopředsedou bezpečnostního výboru sněmovny Radkem Kotenem z SPD.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Kotene, prezident Petr Pavel chce o podpoře muniční iniciativy debatovat také v Ankaře na summitu NATO. Může podle vás do té doby najít v této věci společnou řeč s premiérem? Připomenu, že Andrej Babiš tedy říká, že stát nemá peníze a preferuje, aby ty peníze šly třeba na podporu občanů ve věci drahých energií. Myslíte si, že můžou najít společnou řeč nebo ne?
2: No tak já si myslím, že když se podíváme na předchozí 4 roky a na poslední tedy 4 rozpočty, tak vidíme, kam tedy bezbřehá pomoc vedla. A ta obsluha státního dluhu českého rozpočtu, tedy úroky, které platí stát z těch půjčených peněz, tak se zvýšily z nějakých 37 miliard na zhruba 111 miliard.
1: Já se moc takže omlouvám, ale ptala jsem se vás, jestli si myslíte, že najdou společnou řeč pan prezident a pan premiér.
2: Ono to souvisí právě s těmi penězi, protože v případě, že se vám takovýmto způsobem navýší vlastně platba za úroky, tak těch peněz, které je možné využít na nějakou muniční iniciativu a na další věci, je daleko, daleko méně. To z toho vyplývá. A pokud bychom to dělali úplně stejně, jak to dělala ta minulá vláda, tak bychom se dostávali ještě do větších finančních problémů jako stát. To znamená, platili bychom, brali bychom si další půjčky, platili bychom další úvěry. To znamená, my to nemůžeme takovýmto způsobem dělat, protože bychom rozvrátili totálně veřejné finance.
1: Čili SPD bude jednoznačně proti, jednak kvůli financím, jednak kvůli tomu, jaký máte politický postoj k rusko-ukrajinské válce. A jak tedy to vidí Pavel Žáček? Má vůbec smysl, aby prezident s předsedou vlády o věci jednal, když Andrej Babiš říká, že nejsou peníze a postoj SPD je vlastně jasný?
0: Já to vidím jako problém, jsou to zásadní politické postoje, které dneska stojí proti sobě. Myslím si, že Andrej Babiš má i své jaksi politicko-osobní důvody, proč jde touto cestou a nepřisvědčí jaksi našemu prezidentovi, který mimochodem byl vysokým představitelem vojenské části na to, čili té situaci řekl bych rozhodně rozumí kvalifikovaněji než Andrej Babiš.
1: No a neměl tedy prezident, proč byl vlastně prezident takhle ostrý vůči naší vládě, když v podstatě mohl počítat dopředu s tím, že to smysl nemá, že narazí jak u Andreje Babiše, tak u jeho koaličních partnerů?
0: Ta situace je zcela jednoznačná. Jedným tématem tady našeho rozhovoru měla být i toho iniciativa, která vlastně reaguje, řekl bych trošku kaskádovitě na to, co se děje na úrovni Spojené státy Evropa, respektive Spojené státy a evropští partneři NATO. To znamená, že Spojené státy velmi drsně, ať už slovy prezidenta nebo dalších osob z prezidentské administrativy, dávají najevo, že Evropa musí vzít svoji obranu a bezpečnost do vlastních rukou, musí přidat finančně zejména, protože je vyjádření politické vůle a modernizovat prostě armádu, protože se ty kapacity, které Američané v Evropě mají a měli, přesouvají do Indo-Pacifiku, aby se tam zabránilo nějakému případnému konfliktu s komunistickou Čínou. Čili my to musíme vzít velmi vážně.
1: Jaká by tedy měla být pozice Česka, pane Žáčku, jenom poprosím o stručnou odpověď, protože už budeme muset končit. Jaká by měla být pozice Česka k otázce nebo k nápadu, se kterým přišel šéf NATO Mark Rutte, aby členské státy dávaly na pomoc Ukrajině 0,25% ze svých HDP?
0: Já si myslím, že to je věc, kdy on se snaží vyrovnat to, že jižní křídlo se soustředí jiným směrem, severani, kde je daleko méně obyvatel, prostě dávají poměrně velké částky, protože vědí, že Rusko je nebezpečné a že je nutné ho odstrašit.
1: A co bychom teda měli dělat my? Co bychom měli dělat?
0: Já si myslím, že my bychom tyto věci měli chápat, protože máme zkušenost s předchůdcem Ruska, to znamená Sovětským svazem, byli jsme okupováni, víme, proč to je, víme, proč teda podporovat tu Ukrajinu, až teda na pana kolegu Putina a SPD. A že bychom toto měli dělat, protože pokud to dělat nebudeme, tak rozkýváme tu hladinu v NATO, tak vlastně potřebujeme, aby Američané zůstali zainteresováni v Evropě.
1: Dobře, čili měli bychom přispívat tím
0: 4%. Měli bychom podpořit nějakou variantu, myslím, že je dobře promyšlená, když to dělat nebudeme, tak rozkolísáme i NATO, to znamená, zase se budeme znova v budoucnosti vracet s mnohem většími náklady
1: a závěrem, obraně Evropy. Závěrem pořadu, jaký názor na tento nápad Marka Rutteho má poslanec Koten, Radek Koten z SPD? Díky.
2: Tak pokud bychom měli posílat tedy 0,25% HDP našeho, to reprezentuje částku 25 miliard. Takže my bychom každý rok poslali Ukrajině 25 miliard. Já to vnímám opravdu jako v této finanční situaci, kterou Česká republika má, tak já to vnímám skutečně jako naprosto neprůchodné, protože buď to tedy vezmeme důchodcům, nebo to vezmeme školství, nebo to vezmeme někomu jinému, ale za mě to je skutečně neprůchodné, protože 25 miliard je obrovský balík peněz.
1: Dodává Radek Koten z SPD a za debatu dnešní diskusi v Pro a Proti děkuji i Pavlu Žáčkovi z ODS. Pánové, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Také děkuji, hezký den.
2: Krásný den.
1: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Osobnost plus.
4: Odolnost je potřeba posilovat stejně jako svaly a charakter, říká Jitka Čvančarová, herečka a patronka festivalu Mezi ploty v areálu psychiatrické nemocnice v Pražských Bohnicích. Jak se dá posilovat odolnost společnosti, což je jedno z témat festivalu, a jak důležitá je duševní pohoda v jejím životě a práci.
3: Osobnost plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu.
5: 15 hodin, páteční odpolední plus pokračuje. Dobrý den, přeji Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas plus.
5: Dopad ruského dronu v rumunském Galaci odsuzují politici Evropské unie i NATO. Rumunsko vyhostí ruského konzula a uzavře konzulát ve městě Konstanca. Jaká by měla být silná mezinárodní odpověď? Proč v Izraeli zrušili červencové rabínské zkoušky pro několik ženských uchazeček o funkci ortodoxních rabínek? A v Madridu odhalili pomník Čechovi Františku Suchému, který ukrýval popel obětí nacismu, včetně několika Španělů. To jsou naše témata. O zpravodajské relace se dnes stará Ondřej Látal.
6: Přeju dobré páteční odpoledne. Rumunské úřady zruší ruský konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Informoval o tom rumunský prezident Nikuš Ordan. Jde o reakci na pád dronu, který ve městě Galaci poškodil obytnou budovu a zranil dva lidi. Podle rumunského prezidenta stroj přiletěl z Ruska. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov bez dalších podrobností uvedl, že o incidentu byl informován ruský prezident Vladimír Putin. Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Informoval o tom na síti X. Hrad zároveň dodal, že by nemělo zůstat jenom u společenského odsouzení incidentu. Pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
7: Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
6: Incident odsoudili i další čeští politici, třeba premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nebo šéf ODS Martin Kupka. Podrobnosti v odpoledním plusu přidáme hned po zprávách za chvíli. Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice, poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
8: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
6: Sněmovna měla odpoledne jednat taky o novele stavebního zákona, i tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
6: Evropská komise odblokuje Maďarsku 10 miliard eur v přepočtu bezmála 250 milionů miliard korun z unijních fondů. Oznámila to předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy právního státu, které Maďarova vláda od svého nástupu začátkem května provádí. Von der Leyenová oznámila také pokrok v jednání o uvolnění dalších peněz z kohezních fondů. A maďarští studenti se budou moct od začátku příštího akademického roku opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. České firmy by mohly vyrábět víc komponentů pro americká vojenská letadla, včetně stíhaček F-35. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po dnešních jednáních v Pentagonu a na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu.
9: V Pentagonu Macinka jednal se dvěma klíčovými zástupci ministra obrany Pete Hexeta o průmyslové spolupráci.
10: Naše delegace diskutovala tady tyto otázky, různé propojování různých kapacit a průmyslové nebo vojensko-průmyslové spolupráce.
9: Zároveň také oznámil, že novým českým velvyslancem ve Washingtonu bude Jakub Kulhánek, bývalý ministr zahraničí, který přechází z čela české mise při OSN v New Yorku. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Irán tvrdí, že ve městě Bušehr jeho protivzdušná obrana zneškodnila americký dron. V oblasti se nachází jediná jaderná elektrárna v Iránu. Informovala o tom agentura TASNIM. Americká armáda ale informace o sestřelení bezpilotního letounu popřela. Zprávy přichází v době pokračujících mírových rozhovorů. Podle webu Axios mají Spojené státy a Irán dohodu na takzvaném memorandu o porozumění a jeho text čeká na schválení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Iránská agentura TASNIM to ale popřela s tím, že dokument ještě není dokončený. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí, informoval o tom mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
11: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
6: Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy schátralých památek. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví třeba střechu na bývalé zbrojnici. Začne taky rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu. Město má aktuálně nasmlouvané práce za 200 milionů korun. Čerstvá doprava 6 minut po 15. hodině v odpoledním plusu. Na D5 je velmi silný provoz na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. V koloně se jede před Pražským okruhem už od Loděnice z 10. kilometru. Zdržení k Ořechu teď asi 3/4 hodiny. Navíc v koloně na 4.5. kilometru řeší i nehodu, tak opatrně. Na D1 je zdržení za výjezdem z Prahy do Brna. Na 12. kilometru odklízí nehodu 3 aut v levém pruhu. Kolona je už od Opatova z 2. kilometru asi na 40 minut. Na D1 jsou pak kolony taky na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se zastavuje před kolonou u Velké Bíteše na kilometru 162, pomalu se pak pokračuje v nesouvislé frontě až do Brna, do omezení na kilometru 196. I pro osobní auta teď čekejte asi půl hodinu navíc. V Praze je silný odpolední provoz a stále překáží nehoda na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Na konci Lanového mostu jsou 3 auta v levém pruhu po nehodě. Policisté už jsou na místě, kolona je od magistrály asi na 20 minut. A 20 minut se popojíždí na jižní spojce ve směru na Smíchov od sjezdu na Krč do Vídeňské až po Barandovský most. Taky na výjezdu z Prahy po D1 do Brna na 12. kilometru odklízí nehodu 3 aut v levém pruhu. Kolona je už od Opatova. Regulují průjezd tunely, kolony jsou na všech vjezdech, v Radlické z Jinonic, v Plzeňské z Klamovky, a taky v Patočkově nebo Povltavské ve směru do tunelů. A na Pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště k D1. Pomalu se jede už z Karlovarské D6 k Ořechu. Zdržení bezmála 3/4 hodiny. Dobře dojďte.
12: V noci bude zpočátku polojasno až jasno, během noci bude oblačnosti od severozápadu přibývat, na severu a severovýchodě se k ránu lokálně vyskytnou přehánky nebo déšť a teploty v noci klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť a nebo přehánky, postupně pak bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
5: 8 minut po 15. hodině. Severoatlantické aliance i Evropská unie odsoudili pád ruského dronu ve východním Rumunsku. Bezpilotní letoun v noci spadl na obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda v noci útočila na Ukrajinu. Úřady hlásí dva zraněné. Aktuální informace má Marcel Falty ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
13: Dobré odpoledne.
5: Shrňme si tedy na úvod, co už o útoku ruského dronu víme.
13: Zatím není jasné, jestli se jednalo o zbloudilý dron nebo Rusko útočilo záměrně. Brigádní generál George Maxim řekl, že incident byl součástí většího útoku na Ukrajině.
14: Dron jsme spozorovali v 1 hodinu a 46 minut ráno, 19 kilometrů východně od ukrajinského města Reni. Do rumunského vzdušného prostoru proniklo o 6 minut později. Nebyla žádná reálná možnost, jak na něj bezpečně reagovat.
13: Brigádní generál řekl, že je v Rumunsku, které je součástí NATO, v provozu americký protidronový systém MEROPS. Jeho nasazení ve městě prý bylo ale příliš riskantní. Dron se navíc ztratil z radarů, protože letěl příliš nízko. Maxim dodal, že v případě nízkoletících malých dronů je nutné důkladně vyhodnotit riziko, protože při jeho sestřelení mohou trosky způsobit škody srovnatelné se zásahem, anebo dokonce ještě větší.
5: Co přesně se tedy stalo?
13: Ruský dron se zřítil na střechu 10-patrového paneláku, explodoval a způsobil požár. Ten se hasičům podařilo ještě v noci dostat pod kontrolu. Do nemocnice pak byli převezeni s lehčími zraněními žena a dítě. Dalším dvěma lidem, kteří měli akutní reakce na stres, poskytli zdravotníci pomoc na místě. 70 lidí bylo třeba evakuovat a poškozených je taky 5 aut. Na místě se přes den shromáždili místní.
15: Jsem Ukrajinec a to, co se tady stalo, se děje na Ukrajině pořád. Noc co noc umírají lidé, děti, staří. Rumunsko a Evropská unie musí říct dost, aby Rusko vědělo, že si tohle nesmí dovolit.
13: Řekl agentuře Reuters Ukrajinec Ruslan.
5: Jaké reakce přicházejí z Bukurešti a také ze světa?
13: Rumunsko to považuje za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy a Bukurešť se předvolala ruského velvyslance. Prezident Nikušor Dan zároveň taky oznámil, že Bukurešť uzavře ruský konzulát ve městě Konstanta na jeho východě země a vyhostí ruského velvyslance. Prezident taky vyzval ke koordinované mezinárodní reakci. Událost z dnešní noci označil za bezprecedentní. Šéf NATO Mark Rutte řekl, že je aliance připravená bránit každý centimetr území aliance. Útok odsoudil i prezident Petr Pavel. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Vojtěch Šeliga.
7: Noční bezprecedentní zásah obytného domu v rumunském Galáty ruským dronem, při kterém byli zraněni dva lidé, je podle prezidenta Petra Pavla zcela nepřijatelný. Neměli bychom ale zůstat jen u společného odsouzení. Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
13: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO na síti X napsal, že Česká republika odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině a stojí při aliančních partnerech. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že Rusko opět zašlo až moc daleko. Útok odsoudil taky slovenský premiér Robert Fico, ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky a nebo britský premiér Keir Starmer. Podle Kremlu už byl o incidentu informovaný ruský prezident Vladimir Putin a Moskva řekla, že bude reagovat na uzavření ruského konzulátu v rumunském městě Konstanta.
5: Ono to není první útok ruského dronu v Rumunsku. Čím je ale tehle ten incident jiný?
13: Ten rozdíl je hlavně v tom, že poprvé ruský dron dopadl v takto hustě obydlené oblasti a poničil obytný dům, ve kterém žijí lidé, a dva z nich zranil. Ruské drony útočící na ukrajinské přístavy na Dunaji, který je nedaleko právě rumunsko-ukrajinské hranice, v minulosti opakovaně narušily rumunský vzdušný prostor a na jeho území někdy dopadly trosky bezpilotních letadel, které ukrajinské síly sestřelovaly.
5: Tolik shrnutí od Marcela Faltise z naší zahraniční redakce. Děkuji moc, naslyšenou.
13: Díky, naslyšenou.
5: A ve spojení jsme teď se Zdeňkem Petrášem z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Dobré odpoledne.
16: Dobré odpoledne.
5: Je podle vás ta rumunská reakce, když začneme jí, dostatečná na ten incident vyhoštění ruského velvyslance, uzavření ruského konzulátu?
16: No, řekl bych, že jsme spíše svědky standardního postupu, kdy se vlastně tento incident řeší zatím na diplomatické a politické bázi, a vlastně uzavření konzulátu a vyhoštění konzulu z Rumunska zaměstnanců ruského konzulátu, dá se říci, že to je standardní postup. Otázkou je, zdali je ruská strana přistoupí k vyšetřování tohoto incidentu a do jaké míry bude spolupracovat se stranou rumunskou, aby došlo k objektivnímu vyhodnocení tohoto incidentu. Hmm.
5: Jaká by pak měla být reakce a rozdílná, pokud by se ukázalo, že šlo o zbloudilý dron anebo o záměrný útok?
16: Tak pokud by šlo o zbloudilý dron nebo o dron, který se vymknul kontrole operátorům, tak je otázkou, jak na to budou reagovat obě dvě strany, ale takovýmhle incidentům zcela jistě se nelze vyhnout. Pokud by se mělo jednat o provokaci, tak v podstatě jediným možným řešením v tuto chvíli by bylo navýšení vlastně nebo posílení strategie odstrašování a posílení východního křídla Severoatlantické aliance a de facto demonstrování síly a ochoty ze strany spojenců eliminovat takovéto případné vniknutí do vzdušného prostoru a demonstrovat vlastně ochotu, že v případě, že by mělo dojít k navýšení těchto incidentů a k eskalaci těchto incidentů, tak Severoatlantická aliance bude patřičným způsobem reagovat. Hmm.
5: To je podle vás ta silná mezinárodní odpověď, po které třeba volal i český prezident Petr Pavel, že v tomhle případě už nestačí pouze nějaké politické odsouzení?
16: Ta reakce vojensko-politická nebo politicko-vojenská, chcete-li, ta se může odehrávat na několika úrovních, ale tou nejjasnější odpovědí by bylo bez pochyby to, že by spojenci posílili své národní příspěvky do společných sil Severoatlantické aliance, nebo by minimálně naplňovali ty požadavky, které se od nich očekávají. To je samozřejmě záležitost, která není nějak veřejně demonstrována, publikována, ale samozřejmě v tuto chvíli vidíme, že především evropské státy Severoatlantické aliance nedosahují těch schopností a těch potřeb, které se očekávají od naplnění toho hlavního cíle Severoatlantické aliance, a to je kolektivní obrana. Takže i v tomto případě, to znamená v případě případných incidentů ze strany Ruska nebo provokací ze strany Ruska při narušení vzdušného prostoru, by měla přijít ta vojenská adekvátní odpověď, a to ta, že nevpustí vlastně tato zařízení bezpilotní prostředky do svého vzdušného prostoru. Ale zde nastává problém s technologiemi, s dostupností těchto technologií a s efektivním využití těchto technologií. Hmm.
5: Ještě, ať už by šlo o incident náhodný anebo záměrný, poslouží to Rusku jako jakási forma testování zemí Severoatlantické aliance?
16: No, to si myslím zcela určitě. My jsme svědky už dlouho, a bylo to už dlouho před i anexí Krymu, i přes agresí v únoru 2022, kdy ruské letouny, ruské vzdušné síly testovaly pozornost onoho společného integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany Severoatlantické aliance. Ale samozřejmě nejde jen o testování, ale jde i o to, jakým způsobem vlastně jsou alianční prostředky schopny prostředky protivníka zachytit a jakým způsobem si předávají informace, jakým způsobem je připravena případná neutralizace nebo eliminace těchto prostředků. Ale neřekl bych, že v tomto případě byl toto hlavní cíl tady v rámci tohoto incidentu.
5: Ano. Ukazuje se tady jako nezbytné zaměřit se na posílení protivzdušné obrany východní hranice Evropské unie nebo NATO?
16: To zcela určitě. To je i jeden z cílů výstavby sil takzvaných CTček, Capability Targets, které mnohokrát zmiňovala už naše bývalá ministryně obrany, a naplnění těchto cílů výstavby sil, kde vlastně důležitou nebo nejdůležitější roli hraje naplnění schopností v rámci ochrany vzdušného prostoru a získání nadvlády ve vzdušném prostoru a ochrany vzdušného prostoru Severoatlantické aliance. Ale konkrétní detaily a to, čím má být vybavená vlastně ta schopnost jednotlivých vzdušných sil armád, které jsou především na východní křídle Severoatlantické aliance, to už je samozřejmě věc, která není veřejně publikovaná a publikovatelná.
5: Co z tohohle, z téhle situace vyplývá pro Česko?
16: Tak pro Česko z toho jednoznačně vyplývá a pro armádu České republiky a pro rezort obrany, ale je to záležitost celospolečenská, protože obrana je záležitostí celospolečenskou, je v podstatě posilovat právě ty schopnosti, které aliance od nás očekává, tedy včetně protivzdušné obrany. No a je otázkou už, jaké finanční prostředky budou vyčleněny, ale především, jak budou investovány do jakých technologií. Ale otázkou je i to, že v současné době ty dronové technologie, bezpilotní prostředky jsou poměrně svízelnou záležitostí. Je to poměrně novum z hlediska vlastně zachycování a likvidace, kdy na jedné straně máme prostředky, které stojí řádově několik stovek dolarů a proti ním stojí prostředky, které stojí řádově několik set tisíc dolarů. Takže je tady takový jakási disproporce. Otázka je, jak se budou vyvíjet další technologie, které budou finančně a vojensky efektivně ničit a eliminovat tyto prostředky.
5: O tom zas někdy příště. Tolik Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
16: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
5: 15 hodin 19,5 minuty. Izraelský nejvyšší rabinát oznámil, že zruší plánované červencové rabínské zkoušky pro několik ženských uchazeček o funkci ortodoxních rabínek. A to přesto, že zpřístupnění testů pro ženy loni nařídil izraelský nejvyšší soud a letos na jaře už zkoušky několik žen absolvovalo. Podle rabinátu ale nejde o zrušení zkoušek, ale jen jejich posunutí na pozdější termín. Ortodoxní židé v Izraeli platí za jednu z nejvíce konzervativních složek izraelské společnosti. Spory o ženy rabínky v této komunitě teď rozebereme s Věrou Tydlidátovou, expertkou na judaismus z katedry blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
17: Dobrý den.
5: I přes ty spory mezi soudy a izraelským nejvyšším rabinátem, mezi izraelskými ortodoxními židy už rabínky jsou. Je to tak?
17: Je to tak. Totiž tady se dostáváme do takové poměrně složité jako jazykové otázky, protože my říkáme ortodoxní židé a myslíme tím vlastně ve skutečnosti velice širokou škálu různých postojů. Od těch charedim, od těch nejultraortodoxnějších, které většinou si představujeme jako ty konzervativní, ale zejména v Izraeli a na západě fungují ještě další odnože též ortodoxních proudů, které jsou modernější, otevřenější. Takže a v Izraeli ještě je navíc problém ten, že do toho vstupují, dá se říci, sekulární směry třeba v justici, že jo? Takže tam potom soud něco nařídí a charedim, který mají velký politický vliv, tak to můžou, jako se tentokrát stalo, načas zablokovat. Ale Izrael sám je natolik různorodý i v těchto věcech, že i mezi ortodoxními je několik komunit nebo několik trendů, kde se ženy stávají rabínkami. Hmm. Například kromě těch charedy, o kterých jsme mluvili, kde to není možné, tak i tam je možné, aby žena měla určité postavení. Nazývá se to Yoetzet Halacha, čili poradkyně ve věcech halachy. A tyto ženy mají vystudované praktické stejné vzdělání jako rabíni, Pouze to, ten termín rabínka se nepoužívá, ale mají na starosti právní a náboženské otázky, hlavně co se týká žen a rodinného práva a různých ženských problémů, protože je to paradox, ale v těch komunitách ortodoxních je velmi problém, aby muž nějak jako radil ženě, že je to nevhodné, takže tam na to mají ženy. Ale pak jsou moderní ortodoxní a ti používají jak tento termín joece, tak třeba dokonce i rabanit jako rabínka a ty fungují v Americe, v Anglii, v Jižní Africe, v USA. Jo, a pak jsou ještě takzvaný open ortodox, to nás možná bude nejvíc zajímat a ty svědčí, ti prostě mají už jako plnohodnotné rabínky. Ty působí v Americe a v Izraeli. Takže Izrael vlastně pod tlakem té určité sekulární společnosti a velké rovnosti žen, tak v tomhle je, dá se říct, dál než třeba my ve východní Evropě.
18: Kde jsou v tomhle směru české židovské komunity? Řadí se spíš mezi ty konzervativnější nebo liberálnější?
17: Tady v Čechách je formálně, dá se říct, ty konzervativnější, ale historicky tady byly velmi liberální ty obce a taky vzhledem k tomu, že prošel tudy holokaust, tak jsou to víceméně trosky těch obcí. A pokud mám knihu posoudit, tak se scházejí dohromady, aniž je tam nějaká animozita, ty ortodoxnější s těmi liberálnějšími. A nemáme tady žádnou rabínku, respektive měli jsme tady rabínku nebo několik jako adeptek, ale ty působí v cizině. A je to proto, ten argument není halachický, to znamená zákonný nebo podle Tóry, ale spíš praktický. No, upřímně řečeno, je tady minimálně i rabínu, že jo, ale ta představa, že by se tady někde konstituovala rabínka, naráží na takový argument celkem praktický, že by ta komunita se tím mohla rozdělit, že ty ortodoxnější by přestali třeba chodit do té obce nebo by prostě měli nějaké námitky. To jsou skutečně trosky těch obcí a je snaží tak nějak tohleto odsunout a radši řešit praktičtější otázky. Takže východní Evropa, včetně našich zemí, je v tomhle taková umrtvená, ale na druhou stranu třeba ve Spojených státech, v Kanadě, tak tam je už dneska běžné, že jsou tam rabínky, které mají úplně plnohodnotné vzdělání i funkce.
18: A jak vnímáte to, že vlastně by mělo jít teď o odložení těch červencových rabínských zkoušek? Je to skutečně jenom posunutí termínu nebo v tom se dá spatřovat něco většího, hlubšího?
17: Těžko říct, já nemůžu tohleto posuzovat, protože tam nežiju, ani nemám jako právní nějaký podklad pro to, ale spíš bych typovala, že to bude nějaký politický tlak, protože tam se hodně vlamuje tento ortodoxní nebo ultraortodoxní postoj do politiky a samozřejmě, že je snaha prostě tak nějak ten stát podřídit náboženským pravidlům, ale stejně já bych věřila skoro, že to bude spíš odklad už proto, že ten trend jde tímto směrem. Jo? Nevím, nemůžu říct, nevím prostě, může se stát, že za měsíc, za rok, za dva se to prolomí, může se taky stát, že se to ještě třeba zpřísní všechno, ale pořád ještě jsou tady ty další komunity, kde je to pořád otevřené.
18: Tolik Věra Tydlitátová z katedry blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni. Děkuji vám, naslyšenou.
17: Naschledanou.
18: 4,5 minuty před 3:30 se podíváme do Madridu, kde dnes odhalili bronzovou sochu, která je poctou bývalému řediteli strašnického krematoria Františku Suchému. Ten během druhé světové války ukrýval popel popravených obětí nacismu. Suchého památník je vůbec první sochou českého umělce, která ve Španělsku stojí. V Madridu je náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Zdravím, dobré odpoledne.
19: Krásné odpoledne.
18: Proč má František Suchý sochu právě ve Španělsku?
19: No, protože mezi těmi více než 2000 lidí, jejíž jména ostatky František Suchý zachránil, přičemž samozřejmě jako ředitel krematoria riskoval svůj vlastní život, tak bylo i 7 Španělů. Jednalo se o republikány, kteří bojovali v občanské válce a když potom bylo jasné, že neuspějí, tak utekli do Francie, tam se chvíli skrývali a nakonec je tam většinou zatklo gestapo a přes německé koncentrační tábory se dostali až do českého koncentračního tábora Hradiščko a tam byli popraveni často až úplně na konci války, třeba v dubnu 1945. No a byli spáleni jejich ostatky také v tom krematoriu, ale vlastně až donedávna se nevědělo, kde ten jejich popel je. A teď i díky dokumentárnímu filmu, který vznikl v loni, který byl promítán i tady na festivalu v San Sebastianu, tak se o tom tady ví. Takže to je ta spojnice, ale samozřejmě bez toho, aniž by česká ambasáda tady v Madridu tu sochu vlastně vymyslela a přes donora i financovala, tak by asi nebyla, nebo určitě by nebyla. Mm.
18: Jaromíre, vy jste v Madridu, tak nám popište, jak ta socha vypadá, kde stojí.
19: Je to taková vlastně velmi rozměrná plastika, sám jsem byl překvapený, ona má skoro 4 metry, je na ní už zmíněný František Suchý, který má jakoby roztažené paže a za nimi nahoru jsou obličeje lidí, kteří, to jsou ti symboličtí, ti všichni političtí vězni, které zachránil těch, on jich bylo více než 2000, ale těch tváří jsou tam 200. No a 7 konkrétních má svoje, jaksi zcela konkrétní tváře, to jsou ti španělští odbojáři, jejichž fotografie se podařilo najít, no a stojí to, kdyby náhodou to chtěl někdo vidět, už je to odhalené, ta socha, tak stojí, řekněme, v takové rezidenční čtvrti madridské u řeky Monsanto a orientační bod je most Praha nebo Pražský most. Ono vlastně, ta socha je v takovém parčíku pod ním.
18: Jak se vlastně podařilo prosadit, že bude v Madridu stát socha Františka Suchého, jehož příběh vlastně nebyl úplně příliš známý do nedávna?
19: No ono to nebylo vůbec jednoduché, trvalo to více než 2 roky, ale především v Madridu těch soch je spousta, mnoho umění v ulicích a sochu by tady chtěl vztyčit leckdo. V okamžiku, když vlastně s tím nápadem ta česká ambasáda přišlo, tak bylo, řekněme, 50 zájemců, kteří měli podobný plán, ale vlastně tu pomyslnou frontu se jim podařilo přeskočit a mimo jiné vlastně proto hovořila nejenom ta umělecká kvalita, ale i ten samotný příběh a poselství, které ten příběh Františka Suchého přináší. Takže je to vlastně veliký úspěch, protože to je skutečně první socha českého umělce, která je ve veřejném prostoru kdekoliv ve Španělsku.
18: Tolik z Madridu, nejzvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Děkujeme, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
18: Teď už se blíží další časové znamení a po něm uslyšíte Interview Plus, kde byl dnes hostem senátor z hnutí STAN a starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Půl čtvrté zprávy má Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus.
12: Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Informoval o tom na síti X. Hrad zároveň dodal, že by nemělo zůstat jen u společenského odsouzení incidentu. Dron v noci zasáhl obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Rumunské úřady hlásí 2 raněné. Poslanec za motoristy Karel Beran se dnes ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stálé mise v Ženevě při OSN. V dolní komoře parlamentu by ho mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a taky provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde už o 6. výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Italská premiérka Giorgia Meloniová vyzvala unijní lídry, aby kvůli šíření eboli posílili spolupráci při hlídání evropských hranic. Státy evropské 27 se na to podle Meloniové mají zaměřit taky na nadcházejícím summitu v druhé polovině června. Ebola se rozšířila na východě Demokratické republiky Kongo a v sousední Ugandě.
6: Do výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie se přihlásilo celkem 5 zájemců. Na sociálních sítích to oznámilo Ministerstvo kultury, které chce vybrat vedení v dvoukolovém hodnocení do konce června. Galerii vede dočasně ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková. Čerstvá doprava v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus a začínáme na D5C. Tam je velmi silný provoz na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. V koloně se teď jede před Pražským okruhem už od Loděnice z 10. kilometru. Zdržení k Ořechu je asi na 3/4 hodiny. A navíc v koloně na 4.5. kilometru řeší i dopravní nehodu. Tak opatrně. Na D1 je zdržení za výjezdem z Prahy do Brna na 12. kilometru. Teď odklízí nehodu 3 aut, je to v levém pruhu. Kolona je už od Opatova z 2. kilometru. Postojíte asi 40 minut. Na D1 jsou pak kolony i na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se zastavuje před kolonou u Velké Býteše na kilometru 162. Pomalu se pak pokračuje v nesouvislé frontě až do Brna do omezení na kilometru 196. I pro osobní auta čekejte asi půl hodinu navíc. V Praze je silný odpolední provoz, nehoda stále překáží třeba na jižní spojce ve směru z Barandovského na Černý most. Na konci Lanového mostu 3 auta v levém pruhu, policisté už jsou na místě a kolona je od magistrály na 20 minut. Podobnou dobu se pak popojíždí také na jižní spojce směrem na Smíchov od sjezdu na Krč do Vídeňské po Barandovský most. A taky na výjezdu z Prahy po D1 do Brna na 12. kilometru řeší nehodu 3 aut v levém pruhu. V Kbelské ulici jsou kolony mezi Hloubětínem a Letňany, obou směrně asi na 20 minut. A ucpané jsou teď i příjezdy do centra po magistrále ve Viloznově od Florence i z Nuselského mostu vždy k IP Pavlova asi na 15 minut. Dobře, dojďte. Zítra ráno a dopoledne má být oblačno a zataženo. Na severu a severovýchodě republiky se vyskytne občas déšť a nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno, teploty do 28 stupňů. To byly zprávy a tady je repríza Interview Plus.
20: Krkonošský národní park by měl mít nového ředitele. Po odvolaném Robinu Benešovi se zmiňují 3 jména, která prošla výběrovou komisí. Co se od nového ředitele KRNAPu očekává a co trápí nejvyšší České hory? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
21: Interview Plus.
20: A mým hostem je senátor za hnutí STAN, starosta Vrchlabí, předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, Jan Sobotka. Dobrý den.
22: Dobrý den všem.
20: Ještě dodám, že pan Sobotka byl součástí výběrové komise, která doporučila 3 kandidáty. Víte tedy, pane senátore, kdy bude ministrem Igorem Červeným vybrán nový ředitel KRNAPu?
22: Ne, nevím. Na výběrovém řízení bylo na závěr řečeno, že pan ministr možná pozve ty kandidáty, které jsme mu doporučili k pohovoru a že vybere. To bylo všechno a od té doby já nemám žádnou informaci.
20: A bude vybírat určitě z nich?
22: Doufejme. On může udělat cokoliv. On vlastně se nemusí řídit ani tím výběrovým řízením, ani tím doporučením. On může vybrat někoho podle mě úplně jiného, ale bylo by dobré, aby respektoval třeba to doporučení té výběrové komise, ale může jmenovat kohokoliv.
20: No, on minister životního prostředí nemá povinnost svolávat výběrové řízení, když jde o vedení příspěvkové organizace. Považujete tedy za vstřícné gesto, že ho realizoval a přizval i vás?
22: Já si úplně nejsem jistý, to musí vědět on, jestli je povinen nebo nepovinen.
20: Ze zákona
22: není.
20: Já
22: si myslím, jo, tak je to asi pravda. Na druhou stranu si myslím, že i na obcích a všude možně z důvodu transparentnosti, ale i taky z důvodu toho, že chcete získat možnost, že se vám někdo přihlásí, o kom vůbec nevíte a byl by vhodným kandidátem, takzvaně spadne z nebe. Takže je dobré to výběrové řízení udělat. Takže si myslím, že je vhodné. A já za sebe musím říct, proto jsem panu ministrovi po odvolání pana Beneše okamžitě osobně napsal, že bylo zvykem, že zástupce obcí Krkonoš byl pozván. To bylo už asi po dvakrát předtím, než bylo tohle třetí výběrové řízení. Takže jsem to považoval za vhodné, aby výběrové řízení bylo.
20: Původně bylo těch kandidátů 14. Vybraní finalisté jsou současní pracovníci KRNAPu, vedoucí oddělení projektového řízení Josef Taláb, vedoucí oddělení monitoringu a podkladu k péči David Kraus a někdejší vedoucí kanceláře ředitele správy KRNAPu Petr Moravec z České lesnické akademie. Kdo podle vás vítězí?
22: To je těžko říci, protože tak, jak já jsem byl účasten toho výběrového řízení, tak ostatní členové výjima mě preferovali Petra Moravce. Takže já bych preferoval úplně jiného kandidáta, ale vypadalo to tak, jak to zaznívalo už dopředu týden před výběrovým řízením, že preference je na jméno Petr Moravec.
20: No a z čeho jste tak usuzoval během zasedání té komise? Protože vy jste to dost veřejně i se netajil tím, že jste měl právě ten pocit, co teď říká. Jako kdyby bylo vše předem rozhodnuté, jako kdyby Petr Moravec dával najevo, že je to pouze formalita.
22: To mě opravdu jako nepříjemně zaskočilo, když skončilo výběrové řízení, měli jsme hlasovat a diskutovali jsme o těch názorech, tak jsem celou dobu měl pocit, že to výběrové řízení probíhá standardně, my jsme se dohodli na okruzích otázek, otázky byly velmi precizně formulovány každému vlastně uchazeči, takže to probíhalo velmi dobře a na konci jsem se dověděl, že nejlepší je ten, kterýho já jsem vůbec nepovažoval za nejlepšího. A za druhé si myslím, že přišel s takovým pohledem i, že si říkal, je vlastně jedno, co tady budu říkat, teď vlastně už to je rozhodnuté. Takový pocit jsem měl.
20: V komisi s vámi seděl také starosta Harachova, Tomáš Vašíček, který ale říká, že ten výběr probíhal standardně a pokud by měl prý on pocit, že to tak nebude, tak v komisi vůbec nezasedne.
22: No, nevím, jak tohleto komentovat. Já jsem tam víceméně byl za svazek města obcí Krkonoše, jehož je Harachov součástí. Proč byl v komisi pan Vašíček, já nevím, tak je to jeho názor. Já nevím, proč tam byl.
20: No, když říkáte, že bylo tedy rozhodnuto v té následné diskuzi, tak není to prostě také o tom, že jste byl přehlasován všemi?
22: Tak to vypadá. Já jsem jako víceméně se nedověděl, ani jsem se potom nepídil, kdo jak hlasoval. Bylo nám sděleno, že pan Moravec a pan Taláb měli shodný počet hlasů. Kolik to bylo hlasů, od koho, to jsem se nedověděl. Otázka pak zněla, jestli ten, kdo je třetí v pořadí, což je pan Krause, jestli má být doporučen pan ministrovi, dohodli jsme se, že ano, takže já nevím, kolik kdo měl hlasů, bylo řečeno ústně, že pan Moravec a pan Taláb měli stejný počet hlasů.
20: O Petru Moravcovi se píše, že se u něj v minulosti objevila pochybení, byl vyšetřován ministerstvem. Podle vás nemůže být dobrým ředitelem KRNAPu, kdyby zvítězil?
22: Tak já si myslím, že ředitel KRNAPu je velmi prestižní pozice. Já za sebe jenom chci říci, že já jsem zažil 4 ředitele a vlastně myslím si, že jsme postupně jako obce budovali nějaký vztah s ředitelem a je to pro nás vlastně jediná osoba, která může nějakým způsobem zprostředkovat kontakt nebo zprostředkovat názory obcí vůči státní správě v ochraně přírody. Takže pro nás je nesmírně důležitý. A já jsem vždycky s těmi řediteli vycházel velmi dobře a myslím si, že pro nás je to prostě klíčová osoba. Z hlediska pana Moravce, který ho neznám prakticky, ale když jsem se na něj vždycky někoho zeptal, informoval, tak jako jsem nedostal dobré reference, jak z hlediska jeho jaksi morálně volných vlastností, jeho povahových vlastností, tak i jeho profesní znalostí. Takže já si myslím, že tato funkce je tak důležitá, že on na ní nemá a neměl by tam být.
20: No a není právě možná i žádoucí, aby přišel někdo nový, kdo ještě ty vztahy vybudované nemá?
22: Já si myslím, že když řeknu zpátky k roli pana Béniše, tak žádné vztahy vybudované neměl. On přišel ze sněmovny, my jsme ho chtěli jako obce, protože byl člověk tady z místní, narodil se v Mladých Bukách, žil tam dlouho, takže jsme ho považovali jako člověka s místní znalostí a žádné vazby tady neměl. To znamená, že já si myslím, že nejde o to přetrhat vazby, to si myslím, že vůbec ne.
20: No, pan Moravec, tedy určitá zkušenost ale také má, co by někdo tehdejší šéf kanceláře KRNAPu, vybral si ho právě odvolaný ředitel Robin Beneš v roce 2018. Vy považujete za, když jste říkal, ta morální pochybení nebo ten přístup k práci pana Moravce, to třeba, že používal služební vůz pro soukromé účely, jak se ukázalo v pracovní době KRNAPu, byl také v jiném zaměstnání, toho podle vás diskvalifikuje, aby byl šéfem Národního parku?
22: Jednoznačně, já si myslím, že zaprvé člověk, který se naučí podvádět, tak nemůže být jaksi nějakým morálním praporem, ředitelem tak významné instituce, jako je KRNAP, s rozpočtem 250 milionů a 200 zaměstnanci a tak dále, takže nemůže, když lže. A na druhou stranu pan Moravec, já jako vůbec nevím, že byl ředitelem té kanceláře, nebo vím to jenom z doslechu, on se ničeho neúčastnil, nikde nebyl. Jediný, co asi dokázal, že vlastně přesvědčil určitou skupinu, možná podnikatelů nebo kohokoliv dalšího, že umí dobře nakrnat nadávat. A to je jediný, co umí, ale to se mi nezdá, že jako zaměstnanec a ředitel kanceláře ředitele KRNAPu by měl dělat. To znamená, on se postavil do nějaké opozice a oni si řekli zřejmě někteří lidé, že by to byl vhodný ředitel, že umí dobře nadávat na KRNAP. A to mně nepřijde dostatečná kvalifikace.
20: Hostem Interview Plus je senátor za hnutí STAN, také starosta Vrchlabí Jan Sobotka.
21: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
20: Vy už jste to, pane senátore, trošku zmiňoval, ale když se oprostíme od vybraných kandidátů i o tedy odvolaného ředitela Robina Beneše, co by měl za vás ředitel Krkonošského národního parku splňovat? Jaký by měl být ten ideální kandidát ve vašich očích?
22: Tak já, jak jsem řekl, myslím si, že budujeme vztahy od Neboštíka Oldřicha Lápka přes Neboštíka Jiřího Nováka přes pana Hřebačku až přes pana Beneše, ty vztahy budujeme a všichni ti ředitelé byli odborníci, buď na lesnictví nebo ochranu přírody, to znamená, byli to chytří a vzdělaní lidé. A na druhou stranu by to měli být dobří manažeři, protože ta role ředitele parku je velmi složitá v tom, že on může být odvolán ministrem ze dne na den, to znamená, jeho role je velmi jako slabá v tomhletom vztahu k ministrovi. Na druhou stranu by měl nějakým způsobem vnímat potřeby a diskuze v území, jak ze strany podnikatelů, tak ze strany obcí a měst. A měl by to vlastně jako dokázat zařídit v rámci spravování toho úřadu, které se jmenuje Správa Krkonošského národního parku. A ten úřad není vůbec jedno.

0: fungování KRNAPu bylo za vás bezchybné? Nemělo by se v jeho fungování něco změnit?
1: Určitě nebylo bezchybné, to jako v žádném případě. Dochází samozřejmě tak jako obecně, a to není jenom na KRNAPu, dochází samozřejmě k určitému když to řeknu, výkon státní správy někdy vydává jakási rozhodnutí, která jsou za hranu zdravého rozumu, někdy to má racionální důvod, to znamená, že nebylo bezchybné, samozřejmě můžeme se dívat na nějakou, dejme tomu, hospodaření správy, efektivní nakládání s finančními prostředky a tak dále. Výkon státní správy někdy opravdu některá omezující rozhodnutí nejsou zdravým rozumem vysvětlitelná, ale prostě to je život. My jsme se naučili postupem času nějakým způsobem se jako ovlivňovat a snažit se to držet v nějaké linii. Teď mluvím obce a města, protože my jsme v rámci Rady Národního parku de facto ze zákona 29 měst a obcí součástí této rady a máme nějaké úkoly nebo máme nějaké kompetence z hlediska zákona při schvalování dokumentů. Takže není to ideální, nicméně si myslím, že diskuze a to, že jsme partneři, to je důležité, opravdoví partneři, tak jako jsme partneři z kraji, tak v podstatě stále diskutujeme a stále se někde jako ovlivňujeme a držíme nějakou linii. Jo. Takže nebylo to bezchybné, ale fungovalo to.
0: No, tedy, kdyby to byl někdo ze stálých pracovníků KRNAPu, vy jste zmiňoval třeba jméno Josefa Talába, tak to by za vás bylo známkou toho, že se zachová ten status quo?
1: Já si myslím, že určitě ano, protože Josef Taláb byl vlastně člověk, který zajistil 1/3 rozpočtu KRNAPu z hlediska dotačních titulů a protože správa Národního parku funguje 1/3 příspěvku dává stát, 1/3 musí vydělat z těžby dřeva a 1/3 zajistil pan Taláb. To znamená, pan Taláb je zkušený jakoby i ekonom, i podle mého soudu manažer, lidský je velmi, velmi podle mě osoba vhodná, která pracovala na tom KRNAPu, ale není to osoba, která je, jak si bych řekl, rigidně na straně ochrany přírody. Takže já si myslím, že by splňoval to, co jsem řekl, takový ten kompromis mezi tím výkonem státní správy, ochranem přírody a životem v Krkonoší, protože my chceme tady normálně žít, ale na druhou stranu respektovat to, co tady je cenné.
0: No, odvolání Robina Beneše na rozdíl od vás kvitoval starosta Harachova Tomáš Vašíček, který byl tedy s vámi v té komisi. S tím, že nové vedení by podle něj mělo zajistit lepší spolupráci. Čím si ten odlišný pohled vysvětlujete, pana starosty?
1: Pan starosta má trvale odlišný pohled a pan starosta má de facto možná živý spor se správou Krkonošského národního parku. On veřejně prohlašuje, že s parkem bude vést války a všechny je vyhraje a tak je to jeho osobní věc. To je jako naprosto neobjektivní záležitost, takže on vede spory ohledně zasněžování na Čerťáku v Harachově a tak dále a tím pádem nemůže být objektivní, takže jako on to vidí svým pohledem.
0: A nutno dodat, ale že jeho pohled byl kritický i vůči panu Moravcovi, protože říkal, že to je člověk, který vychází také z těchto struktur a nic za tu dobu nezměnil, tak to jen abych dodala. Ještě slova jiného starosty. Starosty Roketnice nad Jizerou Petra Matyáše, ten zase říkal, že klíčovou roli hrají přece jenom úředníci a odborná pracoviště a ředitel je pouze ředitel. Máte obavu z toho, že s příchodem nového vedení se budou měnit i tyto struktury, i tito letití zaměstnanci?
1: To souvisí trošku s tím, co jsem řekl v předchozím odpovědi. To znamená, musím říci, že za pana ředitele Hřebačky to fungovalo de facto nejlépe ve vztahu k obcím a ve vztahu dovnitř k tomu výkonu státní správy. Na druhou stranu je to prostě zákonná záležitost, výkon státní správy, takže může přijít pan Moravec a ty lidi vyměnit, může přijít pan Taláb a nějakým způsobem s nima dokáže komunikovat tak, aby to navenek vycházelo dobře. To je těžké. Asi nemyslím, že rozhodující jsou ty úředníci. Ty úředníci budou víceméně i respektovat toho ředitele, pokud bude dobrý.
0: Ve výběrovém řízení s vámi zasedli zástupci ministerstva, byl tam náměstek ministerstva nebo personální ředitel rezortu. Pochopil jste z toho i z té následné diskuze, kterou jste vedli, co od nového šéfa KRNAPu očekávají?
1: Ne.
0: Priority nebo něco, co by oni preferovali.
1: Já jsem slyšel, že pan Moravec je dobrý praktik, to je celý. Po tom výběrovém řízení bylo hlasování a žádný velký komentář.

0: tam neproběhl. Jo. To znamená, že už v těch otázkách bylo zobrazeno, teď mluvím, byly tři okruhy otázek pevně dané a všichni je měli stejné a tam vlastně jsme se dověděli, co jako vlastně se od nich očekává a byly tam třeba i dotazy na zavedení poplatku za vstup na Národního parku. Myslím si, že důležité od ředitele bude ekonomika, jo, protože prostě i zřejmě stát bude mít zájem, aby ten příspěvek na správu Národního parku třeba se snižoval a aby si správa dokázala ekonomicky nějak jako pomoci, což bude velmi komplikované, ale bude od ředitele určitě očekáváno lepší hospodaření nebo lepší jako možná i nějakým způsobem více skromnějším rozpočtem.
1: Zástupci Svazku obcí Východní Krkonoše před několika dny napsali na Ministerstvo životního prostředí dopis, kterém odmítají, aby se ředitelem stal právě Petr Moravec. Ministerstvo vzkázalo přes média, že se tím bude zabývat. Máte informace, zda dochází ke komunikaci s obcemi nebo i s vaším svazkem?
0: Já o žádné nevím. O komunikaci vůbec netuším. Myslím, jako z hlediska ministerstvo vůči obcím, ministerstvo vůči svazkům, nevím.
1: A v minulosti komunikace ze strany ministerstva nebo prostě mezi vámi ministerstvem a svazkem obcí fungovala, nebo to je standardní, že neexistuje,
0: no,
1: jak říkáte?
0: Naprosto jako v této chvíli je to naprosto nestandardní, protože když řeknu, my jsme druhým dopisem Svazku města obcí Krkonoše navrhovali panu ministrovi Červeného. Ten dopis šel 30. dubna, myslím si dokonce. Navrhovali jsme, aby přijel do území s náma diskutovat o tom, jak má vypadat vedení správy do budoucna, tak na ten dopis nám nikdo nikdy neodpověděl a pan ministr nikdy nepřijel. V této chvíli s náma nikdo nemluví a možná rozhodne nějak, nevíme jak.
1: Hostem Interview Plus je senátor za hnutí STAN, také starosta Vrchlabí, Jan Sobotka. Když jste říkal, že máte obavu, že pan Moravec by mohl být nekompetentní, že není profesně natolik zkušený, aby byl ředitelem KRNAPu, čeho se obáváte, jaké kroky můžou nastat, aby posluchači tomu porozuměli, aby třeba pak, kdyby to nastalo, jestli by to bylo pro ně poznatelné, jako pro návštěvníky Krkonoš?
0: To je těžko říct. To je jako samozřejmě ta otázka může být, že dojde k nějakému personálnímu zemětřesení na správě KRNAP. Může se zdát veřejnosti, že to je správně, ale myslím si, že v současné době, tak jak se díváme, jak to funguje i na státní úrovni, tak prostě kvalitní lidi si potřebujete jakoby udržet a nechat si je. Takže může dojít úplně personální destrukci, dejme tomu, kde podle mě může být ohrožena sama jakoby ochrana přírody a to, co vlastně tam ty lidi dělají odborně, velcí odborníci. Může dojít k čemukoliv, jo, z hlediska třeba města, obcí, tak je tady správa KRNAP, provozuje 3 muzea a může se stát, že třeba ta muzea zavře nebo je nabídne městu, ať si je vezmou, jinak, že to nebudou provozovat. Můžou tady být nějaký ekonomický tlaky, který budou vlastně negativní, protože my tady vlastně správa KRNAP buduje aktivně i turistickou infrastrukturu, společně děláme, já nevím, publikace, propagace a tak dále, takže může dojít i k tomu, že vlastně turista to pozná, že třeba například ty takový ty útulny nebo prostě ty věci, které jsou nebo nějaký vlastně odpočinková místa, cesty, tak to pozná turista, určitě to může i poznat. Je to o značení, je to o mapách, my společně děláme vlastně propagaci údržby lyžařských běžeckých tratí, koordinujeme cyklo na horách a tak dále. Turista to může poznat, velmi, velmi rychle.
1: Motoristé jsou koaličním partnerem dominantního hnutí ANO, nejsilnější vládní strany. Nemyslíte si, že kdyby ty zásahy do KRNAPu byly hodně radikální, tak by se mohl ozvat třeba místopředseda strany, někdejší ministr životního prostředí Richard Brabec, který úzce spolupracoval s ředitelem Bénišem a podílel se na přísnější ochraně přírody?
0: To se nestane, to vylučuju, to vůbec jako nepřipadá v úvahu, proč by si pálil prsty tady s něčím, co je správa Národního parku. Já si myslím, že pan Richard Brabec byl velmi dobrým ministrem, vnímal naše potřeby, jezdil do území, my jsme kolikrát se tady jako setkávali a diskutovali, takže věděl, myslím si, že ta novela 114 byla velmi složitá a podařilo se jí prosadit a byla to zlomová záležitost, ale že by teďka se chtěl nějak angažovat ve věci vlastně nového ředitele a nového, bych to řekl tak, nastavení Národního parku, to vůbec nepředpokládám. Já se spíš bojím jedné věci a ta je velmi nebezpečná a to je vlastně kombinace s novelou stavebního zákona. My jsme se tady jako obce s Krnapem už dávno, dávno, 15 let zpátky dohodli, že nechceme apartmánové bydlení, nechceme apartmány a tak dále. A tahle ta novela stavebního zákona to otevírá úplně plnou parou. A to může být ten důsledek, kdy nový ředitel má za úkol tady ještě prosadit některé developerské projekty, které my tady nechceme. To tak může být.
1: Kdyby byly kroky nového ředitele nějak markantní a zásadní, může třeba narazit ve spolupráci Krnap s KPN, tedy polskou stranou Krkonoš a tamního národního parku?
0: Těžko. Já si myslím, že vlastně ta biosférická rezervace, a to je taky unikátní věc, kdy jsme vlastně začali výrazně spolupracovat s tou polskou stranou, s polským národním parkem, tak je na dobrovolnosti, na osobních vztazích. A já jenom chci připomenout, že my jsme jako města a obce a Krnap vlastně před lety udělali takzvanou vizi Krkonoše 2050. To jsme si jako vydiskutovali jako dokumentík a tam je, že hory jsou jedny a že jsou vlastně i na české a na polské straně, ale že by do toho Polsko mohlo nějak zasáhnout, v žádným případě.
1: Ministerstvo už avizovalo, že chce v rámci Národního parku snížit počet pracovních míst z 238 dosavadních. Chce škrtnout 14 pozic. To je podle vás velký zásah?
0: To záleží, jakých pozic se to týká, tak jak asi avizoval, taky jsem to někde v médiích zaregistroval, tak jak avizovala zpráva Krnap, tak se může jednat de facto o ty pracovníky, který jsou na vzdělávání, který jsou na informačních centrech, který jsou vlastně jako proturistická, jo? To znamená, záleží na tom, jak to vlastně zpráva nakonec udělá, ale podle toho, jak avizovali, tak by to mohlo mít dopad vlastně spíš na to, co my chceme, to znamená cestovní ruch a vzdělávání, protože zpráva Krnap z hlediska edukace a vzdělávání je vlastně pro nás jako důležitým partnerem, která to vlastně má na svých bedrech. Takže může se stát, že tam dojde k tomu, že ty věci se nebudou dít, nebudou se vydávat knihy, nebudou se děti učit o tom, protože tady vlastně v té původní nebo v té budově nedávno postavené krtku, že jsou vlastně laboratoře, kde můžou děti prostě si pod mikroskopem něco zkoumat a vlastně sledovat ty věci, tak jak ta příroda roste, tak je možný, že tam dojde k oslabení nebo uzavření některých jako činností.
1: Vy už jste zmiňoval výstavbu těch apartmánů, se kterou nesouhlasíte. Kam by se měl podle vás upínat turistický rozvoj regionu?
0: Tak já si myslím, o tom velmi diskutujeme a když začnu úplně ze zhora, tak je potřeba, aby tento stát si uvědomil, že cestovní ruch je průmyslové odvětví a je potřeba ho zastřešit zákonem o cestovním ruchu. To se zatím neděje a my potom marně voláme, aby se stanovily pravidla, která budou platit. Z hlediska cestovního ruchu já to vidím tak, že možná, že někde v území nížiném se myslí, že už sníh nebude, že není potřeba řešit zimu. Já si to nemyslím, je potřeba pro stabilitu toho území zachovat lyžování. Ono se už nerozvíjí, ono se vlastně je schopno stabilizovat tu sezonu od Vánoc do půlky března, ale je důležitá pro nás, aby jsme docházeli celoročně udržet zaměstnance a provozy. A letní sezona nabývá na významu, to znamená, jde o to nějakým způsobem kvalitní služby. Myslíme si, že to je třeba karta krkonošská pro turisty. My proto jako svazek děláme maximum, ale je to zase ve spolupráci s Národním parkem, takže je potřeba zkvalitnit služby, zpřístupnit služby, my víceméně diskutujeme navigační systémy, parkovací domy, parkovací plochy, to znamená být schopni i některé nárazové datumy zvládnout lépe a tak dále. To znamená, my nechceme ty turisty nějak omezit, my chceme je tady mít a jsme rádi, ale aby oni respektovali cenné lokality ochrany přírody a na druhou stranu, aby tady mohli čerpat služby, které jsou na úrovni. Takže my si myslíme, že je to zvládnutelné víceméně jednotně ve smyslu zkvalitňování služeb.
1: Hostem Interview Plus byl dnes senátor za hnutí STAN, starosta Vrchlabí a předseda Svazku měst a obcí Krkonoše Jan Sobotka. Děkujeme za to.
0: Děkuji moc krát a přeju všem hezké dopoledne.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Archiv Plus.
3: Jaro roku 1996 se neslo ve znamení parlamentních voleb. Proti sobě stály dvě těžké váhy, Václav Klaus a Miloš Zeman.
4: Čas oběda, konečně jste se dočkal. Co dobrého?
5: Vynikající vepřové koleno.
4: Takže doporučujete?
5: Samozřejmě vše, co je z prasice, je dobré.
6: Sociální demokracie vůči nám používá slůvka daleko, daleko ostřejší a daleko falešnější.
2: Archiv Plus Veroniky Kindlové. Dnes po 8. večer na Plusu.
7: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
8: 16 hodin, pátek 29. května, odpolední Plus a Renata Kropáčková. Dobrý den.
2: Český rozhlas Plus.
8: Sněmovna odložila na návrh hnutí ANO projednávání sporné koaliční novely stavebního zákona do příští středy. Jaká dnes panovala nálada mezi poslanci koalice a opozice? Izraelská armáda má z rozhodnutí premiéra Netanyahua výrazně rozšířit svou kontrolu nad pásmem Gazy. Vyhovuje to podmínkám příměří z loňského října? A nikotin v české populaci v nějaké formě užívá třetina lidí starších 15 let, více než pětina pak denně. Jaké jsou trendy v kouření a pití alkoholu? Nejenom o tom budeme mluvit v následující hodině. Zprávy z domova, světa i dopravy pro nás má Ondřej Látal.
9: Klidný pátek. Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice. Poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
10: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
9: Sněmovna měla odpoledne jednat taky o novele stavebního zákona. I tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili. Do dolní komory parlamentu se v odpoledním Plusu vydáme hned po zprávách. Poslanec za motoristy Karel Beran se vzdal mandátu. Českému rozhlasu to potvrdil předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Beran teď podle Okamury míří do diplomacie. Působil jako místopředseda výboru pro obranu. Podle výsledku voleb ho ve sněmovně nahradí jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman, řekl Okamura.
11: Nový poslanec, pan Forman, složí poslanecký slib i hned v úterý ve 14 hodin na příští schůzi poslanecké sněmovny. Už v této vteřině bývalý poslanec Karel Beran by se měl stát českým velvyslancem při OSN.
9: Jde o šestou výměnu v tomto volebním období. Sám Beran se zatím ke svému konci ve sněmovně nevyjádřil.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Podle ruské diplomacie jsou obvinění o ruských dronech letajících v evropských zemích nepodložená. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová reagovala na nejnovější incident v Rumunsku. Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca, vyhostí tamního konzula. Moskva na to podle Zacharovové urychleně zareaguje. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot odsoudil pád ruského dronu na obytný dům v Rumunsku poblíž ukrajinských hranic. Dva lidé přitom byli zranění. Francouzské ministerstvo zahraničí incident označilo za porušení mezinárodního práva a předvolalo si ruského velvyslance v Paříži.
12: Pokud je ohrožená bezpečnost země NATO, může být odpověď ničivá. Severoatlantická aliance je nejmocnější bezpečnostní aliance na světě.
13: Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil pád ruského dronu v Rumunsku za další pokus ruského prezidenta Vladimira Putina zamaskovat neúspěch ve válce na Ukrajině. Podle něj neoslabí ochotu Paříže podporovat Kyjev. Šéf francouzské diplomacie zdůraznil, že Ukrajina vyhrává dronovou válku a že Rusko přichází o víc mužů, než dokáže rekrutovat. stát. Francie má v Rumunsku 1500 vojáků, kteří se podílí na ochraně východní hranice Severoatlantické aliance. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
14: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
9: Po elektronické cigaretě alespoň jednou měsíčně sáhne každý desátý respondent. Zahřívaný tabák užívá asi 5% lidí, nikotinové sáčky asi 2,5%. A taky k tomu řekneme víc v této hodině odpoledního plusu. Tady je doprava na D5, komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně, u Rudné na 4,5 kilometru řeší nehodu a kolona je od Loděnice z 12. kilometru asi na 50 minut. Na D1 z Prahy do Brna první kolona je odchodová z 2. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometru, zdržení teď asi půl hodiny. A kolony jsou na D1 i na příjezdu do Brna z Prahy od Domašová z kilometru 170 až do omezení v Brně na kilometru 196. Celkově naberete asi taky půl hodiny navíc. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy jsou dvě nehody, na 16,5 kilometru jsou to dvě auta v levém pruhu, vybočuje se tam, a za sjezdem na Tuřice na 23,5 kilometru je nehoda v odstavném pruhu, menší zdržení teď asi na 5 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Karalupy na 5. kilometru v pravém pruhu stojí autobus s defektem. Kolona je asi na čtvrt hodiny z 18. kilometru. A v Praze je velmi silný provoz. Hodně ucpaná je jižní spojka ve směru na Černý most. Silný provoz je i na výjezdu z Prahy po D1 do Brna. V Kbelské ulici jsou kolony mezi Hloubětínem a Letňany. Obou směrně je to teď asi na 20 minut. Regulují průjezd tunely. Kolony jsou na všech vjezdech v Radlické Zjenonic, v Plzeňské Sklamovky i v Patočkově nebo Povltavské ve směru do tunelů. Dobře dojeďte. Zítra ráno a taky dopoledne má být oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť a nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. K večeru pak bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. A teploty zítra 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území kolem 22, na horách nejčastěji kolem 18 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
8: 7 minut po 16. hodině vás od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková a vydáme se na úvod této hodiny do sněmovny. Poslanci dnes nezvládli projednat ani jeden bod, a to i přesto, že si otevřeli dvě schůze. I dnes se jednání neslo v podobném duchu jako celý tento týden. Provázely ho slovní přestřelky. Ve sněmovně je stále i kolegyně Daniela Brichtová. Hezké odpoledne.
15: Krásné odpoledne.
8: Tak Danielo, nejprve k těm návrhům, jaké měli dnes poslanci na stole.
15: Dopoledne se vrátili ke třetímu čtení novely zákona o podpoře bydlení. Ta má například přesunout část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Úřady práce mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Část opozice se obává jejich přetížení a destrukce podpory bydlení. Debata zabrala zhruba 5 hodin. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala větší byrokratickou zátěž.
10: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
15: Pozornost vyvolal předseda Pirátů Zdeněk Hřib, když dal ministryni pro místní rozvoj Zuzaně Mrázové za hnutí ANO v narážce na její někdejší využívání obecního bytu v Bílině QR kód na převod 2 milionů korun městu. Částku zdůvodnil dorovnáním nájemného a uvedl, že využívala byt papalášsky. Mrázová list papíru zmačkala a odhodila ho za sebe na vládní lavice. Ve 14 hodin tuto schůzi poslanci přerušili do příští středy. Poté si jen krátce otevřeli druhou schůzi, kde měli pokračovat v druhém čtení novely stavebního zákona. Nakonec ale projednání odložili také na příští středu.
8: My jsme zmínili v úvodu tu atmosféru, která ve sněmovně panovala a byla víc než napjatá. Tak co se stalo mezi koalicí a opozicí?
15: Začalo to už v úterý, kdy se jednání před schvalováním programů protáhlo na několik hodin. Jednání začalo ve 14:00 a k hlasování o programu se dostali poslanci až kolem 20:30 večer. To ostře kritizovala hlavně předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá. Ve středu pak situace vygradovala, když měli zákonodárci na programu volební body. Nezvolili ale například místopředsedkyní sněmovny Barboru Urbanovou z hnutí STAN nebo poslance ODS Pavla Žáčka do funkce předsedy stále komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Podle Malé se nedodržují dohody.
16: Co se týká té volby těch nezvolených zástupců, dalo se předpokládat, že třeba Bára Urbanová neprojde v prvním kole, na druhou stranu stále to místo je STANu, ale prostě ten výsledek té volby je odrazem toho, jak funguje poslanecká sněmovna.
15: Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda pak obvinil koalici z toho, že se chová jak barbaři po dobytí Říma. Z opozičních řad pak zaznívá i to, že tímto týdnem začala válka.
8: Kdy se poslanci opět sejdou, aby projednali, co tedy dnes nestihli?
15: Další jednání je čekají příští týden. V úterý mají na programu mimořádnou schůzi, na které mají například v úvodním kole projednávat zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Ve středu by pak měli pokračovat v obou bodech, které dnes nestihli, a zároveň by měli začít projednávat znovu zavedení EET. No a ve čtvrtek je čeká schvalování návrhu na státní vyznamenání.
8: Tak uvidíme, jestli příští týden bude projednání sněmovny příznivější ze zablokované, dálo by se říci, dolní komory parlamentu. Se přihlásila naše sněmovní zpravodajka Daniela Brichtová. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
15: Krásné odpoledne.
8: Jak jsme tedy slyšeli, tak sněmovna nedokončila schvalování přesunu části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Debata vyplněla celkem 5 hodin a v rozpravě se bude pokračovat příští středu. Původní zákon Fialovy vlády počítal se systémem prevence bytové nouze. Pomoci měla kontaktní místa na obcích nebo třeba garance pro majitele bytů, aby byli ochotnější pronajímat byty lidem v problémech. Současná vláda zákon v některých bodech upravila a tvrdila, že je totiž příliš administrativně a finančně náročný. Eliška Olšáková, poslankyně opozičního hnutí STAN, fakt, že část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí přejde na úřady práce, kritizuje.
17: Mám o velkou obavu, že to fungovat nebude. Jednak budeme klienta nebo žadatele o bydlení posílat napřed na kontaktní místo pro bydlení, na ten úřad, kde se poptá, jestli vlastně spadá do té kategorie podporovaného bydlení. Potom bude na úřad práce s ním bude pracovat. Potom zase kontaktní místo pro bydlení by mělo provádět kontroly, tam už sice není napsané, jak často, ale myslím si, že budeme ty lidi posílat z úřadu na úřad. Další problematiku, kterou já vnímám, že jsme vlastně v minulých 2 letech dozadu jsme rušili část úřadu práce, protože jsme říkali, agenda bude digitalizovaná, takže není nutné tolik pracovišť. A když si představím klienta, který potřebuje poradit, který nebydlí, nebo je na ubytovně, nebo v azylovém domě, a my ho vlastně pošleme jednou na ORPčko a po druhé do dalšího města, aby si našel pracoviště úřadu práce, tak si myslím, že to je velmi, velmi krok velmi špatným směrem.
8: Tyto opoziční argumenty v našem vysílání ale odmítla poslankyně hnutí ANO Eva Fialová.
18: Jestli se budeme bavit o osobách, který v současné chvíli bydlí na ubytovnách a na kterou cílovou skupinu je opravdu tento zákon mířen, tak už v současné chvíli jsou 95% klienty úřadu práce. Takže oni jsou zvyklí s úřadem práce pracovat. Úřad práce má o nich veškeré informace a pokud bude vést ještě evidenci bytů, tak dokáže následně efektivně nastavit veškerý ten dávkový systém, bez kterého se na začátku klienti nebo ty osoby, které jsou v bytové nouzi, neobejdou. To se je potřeba uvědomit, na koho je cílený a kde už opravdu ty osoby jsou zvyklé se ptát na nějakou pomoc a kam jsou zvyklé se obracet. Takže si nemyslím, že to je krok špatným směrem, naopak je to vlastně posílení těch kompetencí a vlastně do budoucna vytvoření systému, který může efektivně těm osobám pomáhat.
8: Publicistka Táňa Zabloudilová, která se tematice bydlení rovněž dlouhodobě věnuje, považuje ale za největší problém Česka neochotu politiků řešit problematiku sociálního bydlení komplexně.
19: Je to nějaký pokus splatit ten dluh, který tady máme. To znamená pokus začít opravdu se jako komplexně zabývat tou bytovou krizí a začínat vlastně od té pomoci těm úplně nejchudším a nejzranitelnějším. Samozřejmě my už jsme dneska v situaci, kdy ta bytová krize je vlastně tak výrazná, že i třeba mladé rodiny potřebují pomoc, že i střední třída potřebuje pomoc, ale toto měl být opravdu ten nástroj, který pomůže těm nejzranitelnějším a nejchudším. A my už jsme ještě za té minulé vlády věděli sekání toho zákona a teď ta současná vláda už opravdu, jako já bych řekla, že přistoupila k jeho demontáži, jo, ale opravdu se tady bavíme o naprosté minimum a jak ten horní limit, tak ten spodní limit, tak vlastně ten návrh, že by se měla ta agenda přesunout na ty úřady práce, je prostě destruktivní.
8: Platforma pro sociální bydlení vznesla v předchozích dnech obavu, že sociální byty nemusí být podle nového nastavení zákona dostupné seniorům nebo rodinám s dětmi. Podle ředitelky Linky seniorů ve společnosti Elpida Kláry Grampové je problémem nastavení příjmového testu.
20: Ten nový příjmový test je nastavený velmi tvrdě, i když se podíváme na to, že vlastně teď je ta částka nastavená tak, že se jedná o 1,6 násobek životního minima. Mluvíme-li tady o té příjmové části superdávky, tak ta částka vychází asi na 7700 korun. A tím pádem by mohl vyřadit všechny seniory, kteří mají důchod vyšší, než je tato částka z té příjmové složky superdávky.
8: Poslankyně hnutí ANO Eva Fialová v Ranním plusu uvedla, že obavy platformy pro sociální bydlení chápe.
18: Tu obavu a kritiku pro jednotlivce vnímáme, chápáme a došlo k dohodě, že podpoříme jeden z nahraných pozměňovacích návrhů, který tento problém vyřeší a zvyšujeme tedy to minimum pro automatické přijetí do systému. Jinak jsme zavedli, co současná novela neumožňovala, individuální posouzení u osob, které si opravdu nemůžou pořídit bydlení na trhu vlastním přičiněním. Případně ty nejsložitější problémy by se řešily tímto způsobem, ale i přesto tam tento konstrukt i po garantované přijetí toho pozměňovacího návrhu zůstává a bude dál aplikován.
8: V rozpravě o zákonu o podpoře bydlení tedy bude sněmovna pokračovat příští středu.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
8: 16 hodin 16,5 minuty. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu údajně nařídil armádě rozšířit okupaci pásma Gazy na 70% území. Netanyahu to řekl na konferenci jedné ze sionistických organizací. Podle podmínek příměří z října loňského roku má přitom izraelská armáda dočasně kontrolovat na nejvýš 53% území Gazy. Aktuální informace má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobrý den.
21: Hezký den.
8: Znamenají Netanyahuovi výroky, že se dohodu o příměří z loňského roku nehodlá řídit?
21: Určitě se tak dají číst. Konec konců vláda Benjamina Netanyahua se netajila tím, že není spokojená příliš s podmínkami té dohody z října loňského roku. A teď má navíc Benjamin Netanyahu v ruce argument, že Hamás tu dohodu nedodržuje tím, že odmítá odevzdat zbraně. V té dohodě bylo, že izraelská armáda bude dočasně okupovat 53% území pásma Gazy. Tohle území je oddělené takzvanou žlutou linií. Dokonce v terénu jsou takové betonové bloky namalované žlutou barvou, aby bylo jasné, která část pásma Gazy je tedy pod okupací izraelské armády a která je nadále pod správou Hamásu. Ovšem už v březnu izraelská armáda začala mluvit o další takzvané oranžové linii. O té není v těch tedy podmínkách příměří ani slovo a tím začala rozšiřovat postupně území, které v pásmu Gazy kontroluje. To bylo 60%. A teď tedy mluví premiér Netanyahu o 70%, které přikázal armádě, aby v pásmu Gazy zabrala. Mimochodem na té konferenci, na které tento údaj zazněl, tak jeden z přítomných se zeptal premiéra, proč nerovnou 100%, a odpověď Benjamina Netanyahu byla, že zatím stačí 70%.
8: No, jaká je aktuální situace v pásmu Gazy, kde všude teď jsou izraelští vojáci?
21: Kdybychom se podívali na mapu, tak je to celá ta pohraniční oblast, čili sever, východ a jih pásma Gazy, které tedy je okupované izraelskou armádou. V téhle oblasti nejsou prakticky žádní civilisté, dokonce domy, které přečkaly válku, tak tam izraelská armáda boří, vytváří tam onen nárazníkový prostor, o kterém mluvila už během války. No a v té zbylé části tedy se tísní de facto ty 2 miliony lidí, obyvatel pásma Gazy, a v této části také nadále vládne Hamás, který naopak oproti tedy předpokladům té dohody o příměří, tak upevňuje svou kontrolu. A jak se zdá, tak Izrael se stále snaží skrze některé milice palestinské, které nejsou tedy spřátelené s Hamásem, proti Hamásu bojovat i v téhle části. Ty milice občas jsou hlášené tedy šarvátky mezi příslušníky těchto milic a mezi ozbrojenci Hamásu, ale nadále platí to, že v této části pásma Gazy má naprosto zásadní úlohu Hamás, a to jak v té vojenské, tak i v té civilní části.
8: Na čem závisí případný další pokrok k míru v jednáních mezi Gazou a Izraelem?
21: Zdá se, že na odzbrojení Hamásu, což je krok, který předpokládala ona dohoda o příměří, který Hamás odmítá a který vlastně nikdo se nezabývá tím, jak by měl vůbec ten krok prakticky vypadat. A tím, že celý ten proces vyplývající z dohody o příměří, a na který měla dohlížet ona mírová rada Donalda Trumpa, je v podstatě zastavený, tak teď ani není žádný způsob, jak s Hamásem to případné jeho odzbrojení dojet. No a my jsme slyšeli Nikolaje Mladenova, což je de facto styční důstojník, řekněme, mezi Trumpovou mírovou radou a tou prozatímní palestinskou vládou v pásmu Gazy, která ale ještě stále se neujala vlády. A ten řekl, že Hamás by měl odevzat zbraně nikoliv do rukou Izraele, ale do rukou právě nových palestinských úřadů a jednotek, které by v pásmu Gazy měly vzniknout. Což je věc, se kterou těžko by mohl souhlasit izraelský kabinet, izraelský premiér, ale v žádném případě se v nejbližších týdnech nic takového nechystá, a to je bez pochyby tou základní překážkou, aby se vůbec celý ten proces v Gaze pohnul někam dál.
8: Jak se teď víc než půl roku od příměří v pásmu Gazy žije, a už to stačí jenom nějak stručně zpřehlednit?
21: V pásmu Gazy za toho půl roku nenastala pro obyvatele žádná velká změna, všichni jsou závisí na humanitární pomoci, která tam sice proudí, ale zároveň pro ty lidi není žádná perspektiva, není žádný pokrok, není žádná rekonstrukce, a stále statisíce lidí žijí ve stanech, ve stanových městech, takže pro ně se de facto od toho příměří, tak jak to slibovali politici, nic se změnilo.
8: Konstatování od našeho blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka. Děkuji, přeju hezký pátek, naslyšenou.
21: Naslyšenou.
8: No a 8 minut před 16:30 máme před sebou pravidelnou knižní rubriku. Jakým způsobem formuje prožitá krize pohled na minulost a proč se z historie tak snadno stává nástroj politického boje? Uznávaný český historik Martin Nodl vydává v nakladatelství Argo novou knihu s názvem Dějepisectví jako výzva, ve které se nad těmito otázkami zamýšlí. Jde o soubor esejů a studií, kde otevírá zásadní otázky týkající se sociálních dějin, politiky i paměti. Víc už nám ostatně řekne sám autor knihy Martin Nodl, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
0: Hezké odpoledne.
8: Vaše kniha vznikala z velké části během covidové doby. Ovlivnila ta izolace témata, kterými jste se věnoval, nebo váš pohled na ně?
0: No, já myslím, že ovlivnila určitě, protože především ten rok 20, ale i 21 byl vlastně pro většinu historiků komplikovaný v tom, že byli zavřeni doma, popřípadě vyučovali online, a historie je prostě věda, která vzniká na základě komunikace mezi jednotlivými odborníky a zároveň vlastně výzkumem v archívech a v knihovnách. Takže je to vlastně kniha, která by podle mého názoru normálně nevznikla nebo by vypadala celá jinak, protože člověk byl odkázán na svoji vlastní knihovnu. Já na téměř každodenní komunikaci s profesorem Františkem Šmahelem a mnohá ta témata vlastně vznikala na základě četby a přemýšlení nad četbou. Takže je to vlastně svým způsobem kniha zvláštní a trošku odráží tu situaci. Mnoho historiků mělo představu, že za covidu dodělá výzkumy, které má rozpracované, že vlastně vzniknou nějaké významné syntetické práce, ale to se fakticky nestalo a ukázalo se, že ono jako dělat humanitní společenskou vědu, sociální izolaci je velmi komplikované nebo možná úplně nemožné.
8: Vy často akcentujete právě propojení historického myšlení s dobovými politickými a společenskými podmínkami. Proč si myslíte, že je tohle podhoubí pro pochopení dějin tak důležité?
0: Já si myslím, že vlastně mezi přítomností a minulostí existuje téměř pupeční šňůra a že vlastně bez chápání společnosti, v které žijeme, my nedokážeme pochopit minulost. Samozřejmě se dá namítnout, že tím jako přenášíme problémy dneška do minulosti tam, kde nebyly, ale prostě věda nemůže být tak odtržená, nemůže být hodnotově neutrální, vlastně nedá se psát tak, jak si to kdysi představoval Max Weber, ale je prostě s tou současností provázaná a před chvíli jsme slyšeli, jak nás trápí jako politické problémy, ale oni ty válečné politické problémy mají své hluboké sociální dosahy. Prostě bez toho, aby jsme vnímali jako sociální problémy, sociální realitu dneška, tak nepochopíme z minulosti vůbec nic. To ji můžeme jen tak faktograficky popisovat, ale to je přesně to, co děti ve všech stupních škol nechtějí, nějakou jako suchou faktografii, kde by se učili jenom data.
8: Často se současná doba přirovnává k historické epoše minulého století ke 30. letům. Sledujeme dnes v Evropě podle vás stejné manipulace s historickou pamětí, jaké známe z minulých režimů, nebo jsou ty mechanismy už sofistikovanější?
0: No, v naší společnosti musím říct, že jsme jako mnohem izolovanější oproti manipulaci z minulosti, i když na druhou stranu CS Landsmannschaft zase vytáhl téma, které je ve skutečnosti ve společnosti téměř zapomenuté, nebo které naši přítomnost neovlivňuje a přesto se opět vrací výklad jako protektorátu a roku 1945-46. Ta manipulace je dneska asi samozřejmě nejznatelnější v Rusku, ale ta nezačala jako s válkou s Ukrajinou, ale v podstatě už probíhá mnoho desetiletí. Velmi silná je manipulace, dejme tomu, v sousedním Polsku, protože tam posledních 30 let de facto probíhá válka o dějiny, válka o výklad dějin. Má to zase svoje pozitivní jako důsledky, že ať je u moci jakýkoliv režim v Polsku, tak výrazně podporuje vznik nových muzeí, různých paměťových institucí. Některá ta muzea, jako třeba Muzeum druhé světové války v Gdaňsku, jsou na špičkové světové úrovni, nebo muzeum ve Varšavě je věnováno jako židovským dějinám. To jsou úplné špičky. A u nás je spíš, jako bych řekl, lhostejnost vůči dějinám a tudíž se to ani jako nepromítá pro nějakou výraznou podporu státu na zkoumání minulosti nebo na konstruování paměti o minulosti.
8: Ta vaše kniha Dějepisectví jako výzva může působit jako manifest. Jaké největší výzvě podle vás současné české dějepisectví čelí?
0: No, manifestu je tam několik, ale myslím si, že ta největší výzva, ale ta se netýká jenom českého, ale i jako světového dějepisectví, je vlastně jako odstoupit od té atomizace bádání kdy se většina historiků, vědců věnuje opravdu jako minuciézním tématům, velkým jednotlivinám, ale my přestáváme jako vnímat dějiny, ale i společnost jako celek. Ale to by samozřejmě bylo potřeba jako proměnit celé vysoké školství, celé střední školství. Zároveň je určitě ta výzva v tom, jako vrátit historii profesionalizaci, protože jako v médiích se snaží využívat historická témata ekonomové, právníci a nejrůznější diletanti, kteří se jako prohlašují za historiky, amatéry nebo za nějaké jako badatele, ale historie je věda, je to stejná věda jako medicína, jako přírodní vědy, a to je výzva vlastně jako vrátit se k tomu, že vykládat dějiny je to samé jako studovat lidské tělo a léčit lidské tělo.
8: Tak slova velmi silná na závěr našeho rozhovoru o knize s názvem Dějepisectví jako výzva, kterou vydává nakladatelství Argo. Mluvili jsme o ní s jejím autorem, uznávaným českým historikem Martinem Nodlem. Ať si ji přečte co nejvíc lidí. Děkuju mockrát.
0: Hezké odpoledne, děkuju.
8: Máme před sebou závěrečnou půlhodinu, závěrečnou část dnešního odpoledního plusu. Podíváme se do Spojených států. Ty spolu s Iránem plánují prodloužit příměří. Čeká se teď už jen na podpis obou stran. 16:30, Ondřej Látal přináší zprávy.
2: Český rozhlas Plus.
9: Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svoji původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. Rumunské úřady zruší ruský konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula, informoval o tom rumunský prezident Niko Šurdan. Jde o reakci na pád dronu, který ve městě Galaci poškodil obytnou budovu a zranil dva lidi. Podle rumunského prezidenta stroj přiletěl z Ruska. Podle ruského ministerstva zahraničí jsou obvinění nepodložená. Evropská komise odblokuje Maďarsku 10 miliard eur, tedy v přepočtu bezmála 250 miliard korun z unijních fondů. Oznámila to předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy právního státu, které Maďarova vláda od svého nástupu začátkem května provádí. Detaily chystáme po zprávách v odpoledním plusu. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Na litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 koruny a 97 haléřů. Je to o 61 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléře. Tyto ceny budou kromě víkendu platit i v pondělí. A 2 minuty po 4:30 přidáme dopravní informace na plusu. Na dálnici D5 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně. U Rudné na 4.5 kilometru řeší nehodu a kolona je od Loděnice z 12. kilometru asi na 50 minut. Na D1 z Prahy do Brna první kolona je odchodová z 2. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometru. Zdržení teď asi půl hodiny. A kolony jsou na D1 i na příjezdu do Brna z Prahy od Domašova z kilometru 170 až do omezení v Brně na kilometru 196. Celkově je taky asi 30 minut navíc. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy jsou 2 nehody. Na 16.5 kilometru 2 auta v levém pruhu vybočuje se a za sjezdem na Tuřice na 23.5 kilometru je nehoda v odstavném pruhu. Menší zdržení asi na 5 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy je za sjezdem na Kralupy. Na 5. kilometru v pravém pruhu stojí autobus s defektem. Kolona je tam asi na čtvrt hodiny z 18. kilometru. A v Praze je velmi silný provoz. Hodně ucpaná je jižní spojka směrem na Černý most. Od magistrály k Průmyslové k Europarku na půl hodiny. Podobnou dobu se jede v koloně i na jižní spojce ve směru na Smíchov od magistrály k Barandovskému mostu. A regulují průjezd tunely. Kolony jsou tedy na všech vjezdech. Dobře dojďte. Zítra ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť a nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. A teploty 24 až 28, na severovýchodě území kolem 22 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
8: 4 minuty po půl páté vás zdraví Renata Kropáčková. Téměř 40% Čechů ve věku od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu. Čtvrtina z nich dokonce denně. Nejčastěji přitom sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci ale statisticky kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Celkem jich ale zůstává zhruba stejně 30%. Snižuje se také spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v Česku, který dnes zveřejnil Státní zdravotní ústav. Téma probereme s Petrou Nekvapilovou z Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Je v tom letošním výzkumu pro vás něco překvapivého, trend, který považujete za zvlášť varovný nebo naopak pozitivní?
1: No, řekla bych, že vlastně jako se tady tyhle ty jako závislosti stále tak nějak jako vyvíjejí, zejména na těch alternativních produktech, tak jak my očekáváme. A dalo by se říct, ani nás výsledky nějak úplně až tak moc jako nepřekvapují, čekali jsme to. A výsledky toho národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu v České republice ukazují výraznou proměnu způsobu, jakým mladí lidé užívají nikotin. Klasické cigarety sice mezi mladými stále nezmizely, ale postupně doplňují nebo nahrazují alternativní nikotinové produkty, zejména elektronické cigarety, nikotinové sáčky, zahřívaný tabák.
8: Ano. Můžete, pardon, z toho třeba výzkumu vyčíst, čím to je, že se mladí lidé přesouvají právě k těmhletěm, dejme tomu, alternativám? Možná je řada lidí vnímá cigarety jako bezpečnější alternativu. Je to tak? Je to pravda, že přináší menší zdravotní rizika než klasické cigarety?
1: Tady tohleto sice jako jsou pravděpodobně jako méně škodlivé než klasické spalované cigarety, protože při jejich užívání nevzniká dehet ani řada toxických látek, které vznikají vlastně hořením tabáku. A z pohledu dospělého, dlouhodobého kuřáka může přechod na elektronické cigarety představovat snížení zdravotního rizika. Ale jinak to neznamená, že by byly bezpečné. A zejména u dospívajících a mladých lidí, kteří vlastně by jinak ten nikotin neužívali, je vede k tomu, že vlastně chtějí tady s těmi elektronickými cigaretami a s dalšími takovými jako tabákovými výrobkami experimentovat, protože jim to přijde, že je to moderní. Je to technologický a společensky přijatelnější návyk. A významnou roli hraje také i vlastně design těch výrobků, dále potom jejich sladká příchuť, marketing na sociálních sítích a skutečnost také, že vaping nezanechává typický zápach klasických cigaret. Ale tady bychom si měli vlastně ještě uvědomit jednu takovou věc, že když srovnáme klasickou cigaretu, a rozhodně to neznamená, že bych byla příznivcem jako kouření klasických cigaret, tak ta klasická cigareta měla určitý rituál. To znamená, že člověk si ji zapálil, dokouřil a skončil. Zatímco, když si vezmete třeba vaping, tak často dochází k průběžnému užívání během celého dne. Například při práci, na počítači, nebo třeba při sledování sociálních sítí.
8: Že je to takové neomezené, ano, vlastně, nebo bez nějaké koncovky.
1: Přesně tak. A když si pak vezmete, že třeba dejme tomu ten žák bude ve škole a bude mít problém, že bude mít absťák, abstinenční příznaky, tak to vyřeší tím, že se vlastně vezme nikotinovou sáček. Vlastně nikotinový sáček.
8: A jo, ta návykovost, jak rychle nebo jak moc vzniká závislost právě na těch elektronických cigaretách? Je to stejné nebo menší to riziko, nebo v některých případech dokonce vyšší než u klasických cigaret?
1: Návykovost elektronických cigaret bychom neměli nějak podceňovat, protože tam může být dokonce ta návykovost i vyšší než u těch klasických cigaret. A to zejména z toho důvodu, že ty moderní elektronické cigarety často využívají nikotinové soli, které umožňují rychlý přísun vysokých dávek nikotinu bez výrazného dráždění dýchacích cest. A mladý člověk tak může přijímat vlastně vysoké množství nikotinu relativně nenápadně a komfortně. Hmm. A taky vlastně, jak jsem říkala, tak další věc tam je, že vlastně u vapingu uživatel často potahuje opakovaně během celého dne. Takže výsledkem může být prakticky kontinuální dávkování toho nikotinu a to se samozřejmě také i projevuje.
8: Tak aspoň tak to, pardon, že vám do toho vstupuju, ale náš čas pro tento rozhovor už bohužel vypršel, tak jenom takhle krátce děkuji moc, že jsme se mohli dotknout vašeho výzkumu. Tolik Petra Nekvapilová z Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu. Naslyšenou.
1: Děkuji vám, naschledanou.
8: 16 hodin 39,5 minuty je totiž čas, kdy se podíváme do Spojených států. Jednání mezi Íránem a USA nabírají na intenzitě. Dohoda s Íránem je podle amerického viceprezidenta J.D. Vance na dosah a prezident Donald Trump se přiklání k podpisu. Šéf americké diplomacie Marco Rubio se navíc schází s pákistánským ministrem zahraničí Ishaqem Darem, který přiletěl do Washingtonu. Pákistán je hlavním zprostředkovatelem mírových jednání. Bude tedy Hormuzský průliv už brzy otevřen? To probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Schůzka Rubia s pákistánským ministrem Darem, proč je v plánu právě dnes a co od ní Washington očekává?
3: Pákistán je hlavním zprostředkovatelem mezi Washingtonem a Teheránem a ministr Dar přiletěl ve chvíli, kdy dohoda je podle americké strany prakticky hotová. Prezident Trump ji ale zatím nepodepsal a Islamabad potřebuje ujistit Washington, že Írán skutečně podepíše a necouvne. A naopak, Washington zase od Pákistánu potřebuje totéž ujištění, takže ta dnešní schůzka je v podstatě poslední diplomatické ošetření před tím podpisem.
8: Viceprezident Vance řekl, že dohoda s Íránem je na dosah. Víme, co je obsahem té dohody?
3: Je to memorandum o záměru. Nejde ještě o tu finální mírovou smlouvu, ale tenhle dokument v tom stavu, v jakém je teď, by prodloužil příměří o 60 dní. Hormuzský průliv by se okamžitě otevřel pro lodní dopravu bez omezení, a to je velmi důležité, a Írán by dostal 30 dní na to, aby zbavil Hormuzský průliv min, které tam předtím nakladl. Americká námořní blokáda íránských přístavů, ta by se rušila postupně a Teherán by za to, že by dodržoval ty podmínky, dostával finanční úlevy. Ty peníze by nešly přímo z americké pokladny, ale šly by přes Katar, to je další zprostředkovatelská země. A ta největší otázka, největší sporný bod, jaderný program, tak ta je záměrně odložená až na další kolo jednání.
8: No, ale Trump tu dohodu zatím nepodepsal. Proč váhá, když je vlastně všechno hotovo?
3: Je to tak. On má dva důvody. Tak zaprvé chce mít jistotu, že ten jeho podpis nebude tím prvním nebo jediným na té dohodě, že Írán skutečně dohodu podepíše a nestáhne se, jak k tomu v průběhu války už několikrát bylo. A za druhé, on také sleduje tu domácí politickou debatu tady v Americe a část jeho tábora bude každou dohodu s Íránem považovat za ústupek. I proto to J.D. Vance formuloval opatrně. On řekl, že se cítí poměrně dobře, ale garanci nedal.
8: Jak velkou roli v tom celém hraje zprostředkovatel Pákistán? Proč právě on?
3: On je jedním ze dvou hlavních vyjednávačů. Pákistán zprostředkoval to původní příměří v dubnu. On také hostil to kolo přímých americko-íránských rozhovorů prvních po kolika letech, několika dekádách. A jeho armádní náčelník osobně cestoval do Teheránu se vzkazy z Washingtonu. Írán už veřejně prohlásil, že jedná jedině v Pákistánu, protože v Pákistánu tomu věří té situaci. A to není náhoda. Islamabad také sdílí s Íránem hranici přes 900 kilometrů. Mají dobře dobré vztahy s Teheránem i se Saúdskou Arábií a zároveň je to americký spojenec a to je taková vzácná kombinace v regionu.
8: Jak to tedy s tím podpisem vypadá, Jano? Je to otázka hodin nebo dnů?
3: Million dollar question, tomu říkají. Odpověď za milion dolarů. Je to, Renato, spíše dní než hodin, ale nikdo to s jistotou nevíme. Může se to stát v neděli anebo v únoru. Americká strana tvrdí, že iránští vyjednavači vzkázali přes zprostředkovatele, že jsou připraveni podepsat. Iránská tisková agentura napojená na ty revoluční gardy to ale zase dneska popřela. Takže Trump se podle poradců přiklání k podpisu, to víme za tu americkou stranu, ale chce mít jistotu, že ten jeho podpis nebude jediným na té dohodě.
8: Tolik od naší zpravodajky ve Spojených státech Jany Cíklerové. Děkujeme, naslyšenou.
3: Hezký den.
8: Zpátky do Evropy, 16 hodin 43,5 minuty. Nová maďarská vláda podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové obrací list, provádí nezbytné reformy a rychle se posouvá. Evropská komise proto Budapešti odblokuje dohromady víc než 16 miliard eur z unijních fondů. Šéfka unijní exekutivy to řekla v Bruselu po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Peníze komise Maďarsku v minulosti zadržela kvůli porušování principů právního státu a to za vlády premiéra Viktora Orbána. Téma pro naši bruselskou zpravodajku Zdenku Trachtovou. Vítej.
4: Dobrý den.
8: Na základě čeho tedy Evropská komise rozhodla o tom, že odblokuje ty unijní fondy pro Maďarsko?

0: podle šéfky komise na klíčových projektech v oblasti energetiky, bydlení či dopravy. Šéfka komise také vyzdvihla, že Maďarsko v tom všem postupuje rychle a rozhodně.
1: Jsou to silné signály, že Maďarsko obrací list. Během pouhých několika týdnů jste prosadili dlouho očekávané reformy, změny ve prospěch Maďarska i ve prospěch Evropské unie. Za předpokladu, že budou tyto reformy přijaty a investice realizovány, s potěšením dnes oznamuji, že můžeme Maďarsku uvolnit 10 miliard eur.
2: Tak von der Leyenová tady zmínila 10 miliard eur, komise ale Maďarsku uvolní přes 16 miliard. O jaké peníze se jedná?
0: Těch 10 miliard, tak to jsou finance ze zmíněného fondu obnovy po pandemii. A to je pro Maďarsko velmi důležité, protože u těchto peněz hrozilo, že o ně nenávratně může přijít, pokud by s Evropskou komisí vláda rychle dosáhla dohody na jejich uvolnění. Kromě toho se komise z Budapeští dohodla také na uvolnění dalších více než 6 miliard eur z kohezních fondů. Dohromady se tedy jedná o více než 16 miliard eur, což je většina peněz, které Brusel aktuálně Maďarsku zadržuje. Dohromady jde o 18 miliard. No a kromě toho ještě jedna velká změna. Maďarští studenti se budou moct také počínaje začátkem nového akademického roku znovu účastnit programu studijních pobytů Erasmus.
2: Jak tento krok Evropské komise přijal premiér Péter Maďar?
0: On velmi děkoval von der Leyenové i celé Evropské komisi za spolupráci. Prohlásil, že unijní fondy pomohou nastartovat maďarskou ekonomiku. Uvedl také, že se s von der Leyenovou dohodl na všech krocích, všech praktických krocích, které umožní tyto peníze v praxi vydat. Pokračuje Péter Maďar.
3: Přijali jsme protikorupční opatření a další změny a pár týdnů nám stačilo k dosažení politické dohody o tomto obrovském množství unijních fondů. 3 nebo 4 týdny stačily na to, co Viktor Orbán a jeho vláda nedokázali za 3 nebo 4 roky.
0: To odblokování fondů Maďar označil také za historický průlom. Připomínám, že to uvolnění unijních peněz totiž od nástupu do funkce označoval za jednu ze svých největších priorit.
2: Maďar také na tiskové konferenci komentoval samotné vztahy Maďarska a Ukrajiny. Dá se od nové vlády čekat vstřícnější přístup ke Kyjevu?
0: Tak on dnes mluvil s von der Leyenovou mimo jiné o odblokování přístupových rozhovorů s Ukrajinou, které, jak víme, bývalá vláda Viktora Orbána v podstatě dlouhodobě blokovala a brzdila. I když jak Maďar, tak von der Leyenová dnes zdůraznili, že tato otázka nijak nesouvisí s odblokováním těch zmíněných unijních fondů pro Maďarsko. V této věci se nicméně zdá, že zatím žádný průlom nenastal. Maďarsko totiž požaduje od Ukrajiny vyřešení práv maďarské menšiny na Ukrajině. A teprve, až bude v této otázce jasno, až bude dosaženo dohody, tak Maďar prý zruší své námitky proti dalšímu postupu Ukrajiny v tom přístupovém procesu. Konkrétně tedy umožní otevření prvního ze 6 takzvaných klastrů v tom rozšiřovacím procesu. Maďar také uvedl, že s prezidentem Volodymyrem Zelenským, s ukrajinským lídrem, se nesejde, dokud právě nebude na stole ta dohoda o menšinách.
2: Dodává naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: 3 minuty po 3:15 naskočíme na kulturní vlnu. Koncerty, zážitkové programy, prohlídky a další akce. To vše dnes můžete zažít ve stovkách kostelů a kaplích po celé republice v rámci tradiční noci kostelů. Někde svatostánky otevřou skutečně až večer, jinde začaly už odpoledním programem. Například v Havlíčkově Brodě, kde je teď v kostele na Nebevzetí Panny Marie, i reportérka Tereza Pešoutová. Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Největší havlíčkobrodský kostel se veřejnosti otevřel už ve 3 hodiny odpoledne a nabízí připravený program. Farnost tady sází na přiblížení víry lidem i za pomoci moderních technologií. Na jednom ze zastavení tak sedí 2 průvodci u počítače a nabízí lidem, že jim vyrobí vlastní ikonu svatého podle jejich fotografie a atributů vlastního výběru. Návštěvníky si tak vyfotí, zeptají se jich na oblíbené zvíře, ovoce, také barvu oblečení a nakonec za pomoci umělé inteligence vytvoří jejich podobiznu svatého. Musím říct, že ten výsledek vypadá docela dobře, protože já už svoji ikonu svaté Terezy s jablkem a vombatem mám. Před chvílí jsem tedy ustoupila

0: kolika rodinám s dětmi, které jejich proměna v počítači také zajímala. Ikonu si ale nechal vytvořit i starší pár, který ji použije na svojí zlaté svatbě. Dalším oblíbeným zastavením návštěvníků je i fotokoutek, kde můžou do obrazu svatých vložit vlastní obličej.
1: Tak to je určitě atraktivní. Co dalšího můžou lidé v kostele na nebevzetí Panny Marie zažít?
0: Samozřejmě je tady na programu i řada tradičnějších aktivit, které zkrátka ke kostelu a místní farnosti patří. Každý z návštěvníků může požádat o přímluvnou modlitbu nebo duchovní pomoc. Od místních pořadatelů se lidé také dozvědí o liturgii roku a různých zvycích. Případně navštíví voňavý stánek se svátostmi a v boční kaple si zase zájemci při soukromé modlitbě zapalují svíčku. Před chvílí zazněly také varhany, další ukázku hry na tento nástroj s krátkou přednáškou tu mají v plánu zase za zhruba půl hodiny. No a za chvilku začnou také prohlídky kostelní věže, kam se budou moct návštěvníci podívat vždy každých 30 minut až do 8 hodin večer.
1: Dokdy bude tento Havlíčkobrodský kostel dnes otevřený?
0: Noc kostelu končí tady v Havlíčkově Brodě v 11 hodin večer. Posledním bodem na programu je společná modlitba za prosby z celého dne, která začne 4 hodiny před uzavřením svatostánku. Večerní program nabídne ale i mši svatou, komorní orchestr, koncert skupiny Výbuch s názvem Víra bez předsudků nebo společné setkání s ostatními církvemi.
1: Tolik reportérka Tereza Pišoutová. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Když se Robert Kozler na začátku 90. let rozhodl, že uspořádá hudební festival v areálu Bohnické psychiatrické léčebny, tak všichni mu příznačně říkali, že se asi zbláznil. Ale dnes je festival Mezi ploty největší evropskou kulturní akcí pro podporu duševního zdraví a o víkendu odstartuje svůj 34. ročník. Ředitel festivalu Robert Kozler je už teď s námi ve studiu. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jak jste pojal ten letošní 34. ročník? Kdo ho zaštiťuje, koho jste pozval mezi umělci?
2: Tak tu akci nedělám já sám, mi to tak nevyznělo. Já jsem moc rád, že vlastně záštitu projektu Mezi ploty udělal pan prezident Petr Pavel, že událost navštíví i paní prezidentka Čaputová, že patronem projektu je Václav Márhol a Jitka Čvančarová a že vůbec letos zítra se opět otevřou brány nemocnice v Bohnice, tentokrát už po 34. a já budu mít tu možnost přivítat zase, doufejme, do pěkného počasí ty tisíce lidí, těch návštěvníků.
1: Jenom vás teď poprosím, abyste zůstal trošku dál od toho mikrofonu, protože ten můj je trochu jiný, tak mě nemusíte následovat, ale jak, kdo vlastně mezi umělci vystoupí na tom letošním festivalu Mezi ploty?
2: No tak je tam 10 scén, na kterých vystoupí více než 100 umělců a řada neziskových organizací se události účastní, odborníků na duševní zdraví, peer konzultantů a teď k tomu umění. Jo. Tak já jsem fakt rád, že letos přijala legendární skupina Lucie. Poprvé v historii vystoupí na projektu Mezi ploty Divokej byl, Xindlix, Tomáš Klus, to je taková tradice už, Kašpárek v rohlíku, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá, Marpo, No Name. Já bych tady jenom nebyl jak takový ten robot, co chrlí ty slavná jména. Doporučuju se podívat na stránky meziploty.cz, kde ten program je jako poměrně pěkně strukturovaný, to znamená, každý si najde, v kolik hodin kdo hraje, kdo hraje na jaké scéně a pak toho svého interpreta jako bezpečně a velmi jednoduše objeví.
1: A to téma duševního zdraví, jak se v tom festivalu nebo programu odráží?
2: No já už jsem to tady zmínil, jo, tak jsou tam za relaxační zóny. Pak, což je věc, naučit se vůbec v dnešní době nějakým způsobem jako relaxovat. Já sám to vůbec neumím, se přiznám, jo. Takže sice něco realizuju, ale nejsem v tom takový.
1: Tak pořád se učíme.
2: Všichni se učíme. Pak je to třeba program, který má takový jako příznačný název Ujíždíme na duši, což je vlastně jako taková trojkombinace diskuzí k asi 50 odborníků, peer konzultantů, kde je třeba peer konzultant. Jo. To je člověk, co si zažil sám duševní onemocnění a vlastně v rámci toho se ještě rozhodl pomáhat druhým lidem a ta zkušenost je velmi cenná, protože ty věci velmi rozumí z vlastní zkušenosti. Ale téma je i drogová závislost, jo. Jsou věci, které se dotýkají hlavně dětí už v tuhle chvíli bohužel u nás a myslím si, že skoro jako to přesahuje už takovou tu intenzitu alkoholu. To znamená, že zástupci společnosti Dropin na toto téma budou zítra a pozítří vlastně diskutovat s návštěvníky, co je na těch diskuzích hezký, taky mimo jiné. To není jako nic strašidelného, jo. To je vlastně o tom, že se třeba potkají lidi, kteří se v životě neviděli a jsou schopní spolu vůbec mluvit, sdílet, jako vytrhnout se tady od těch notebooků, mobilů, počítačů. A kromě toho velkého umění, které tam tedy je jako fakt s takovýmhle velkým rozsahu, 10 scén a 100 umělců, 100 účinkujících tedy skupin, divadel, workshopů, tak ty lidé spolu mluví. A to je, jako bych řekl, poměrně raritní věc, tohle jako vůbec dokázat rozpohybovat komunikaci mezi sebou. Jo. Že někdo, kdo třeba zastává úplně jiné názory, má úplně jiný životní priority, je schopen komunikovat s někým, kdo je má zase úplně jinde. A pak to tudíž vytváří jako happeningovou atmosféru, to znamená tisíce lidí jsou vlastně jako spokojení, zažívají něco, co jinde prostě jim není umožněno. Ta událost je bez alkoholu, což jako je dano i tím, že to je v nemocničním prostředí, a na druhou stránku já jsem moc rád, protože tím pádem vnímáte skutečně to, že duše je nějakým prazákladem naší existence a vnímáte i to umění, které na vás působí a užijete si to daleko víc než pod vlivem alkoholu na nějakým jako běžným koncertu, jak je zvykem.
1: Prostě s bystrými smysly a věmi nás pozval mezi ploty ředitel festivalu Robert Kozler. Já jsem moc ráda, že jste přišel do studia. Děkujeme. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: A 16 hodin 56,5 minuty se ještě podíváme na jeden příspěvek, který pro vás máme připravený, a to mezi louky. Farmáři se bojí, že nebudou mít v zimě dostatek krmení pro zvířata. Tráva na některých loukách kvůli suchu téměř nenarostla a není možné podle zemědělského svazu sklízet. Třeba vedení zemědělského podniku v Louňovicích pod Blaníkem odhaduje, že výnosy z první senoseče budou oproti běžným rokům poloviční a musí tak hledat jiné hodiny na krmení.
3: Tuhle louku jsme měli v plánu sklízet do travní senáže, ale zatím na těch loukách není vůbec nic. Ty porosty spíš začínají nouzově dozrávat a začínají metat. A za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
4: S agronomem Vítězslavem Kuklíkem jsme tady teď na louce a my, když se podíváme, tak nejenom, že to je nizoučké ani ne ke kotníkům, ale jsou tady vidět doslova i takové úplně prázdné fleky. Takže vůbec nebudete mít tady ty první senoseče?
3: Vyberme louky, které jsou třeba blízko vodních toků, kde ta vláha se tak nějak drží, kde vůbec jakoby je něco ke sklizni. A zbytek budeme muset dohnat jiným způsobem.
4: A jaký je tady ten jiný způsob?
3: Takže se to bude muset nahradit bavlníkem, cukrovarskýma řízkama, jo, nějakým tím způsobem, ale pořád jsou to jakoby náklady navíc a není to to, co by si člověk vypěstoval sám na těch svých pozemkách.
4: Z Louňovic jsem se přesunula do Čechtic a zootechnička Monika Zítková mě tady bere do stájí. Neslyšíme bučení krav, protože si právě pochutnávají na krmení, takže jsou spokojené a právě kvůli tomu krmení jsem tady.
5: První seče 100% budou mít nižší výnosy. Už loňský rok i letošní rok jsme reagovali tím, že si dáváme před kukuřicí žito a že to skrmujeme našim kravám.
4: Na druhou stranu asi je nákladnější to, že to vypěstovat, než nechat růst louku, kterou pak posečete.
5: Tak to taky, ale tam jde hlavně o to, že první seče, že jo, když jsou mladý porosty, tak je kvalitní. A to nám roste samo, takže je potřeba vlastně hlavně přihnovat louky a nebo hlavně obnova luk.
4: A to jste říkala, že jste obnovovali louky. V čem to spočívá, ta obnova?
5: Celá rekonstrukce vlastně toho pole. Jít spálit to pole a založit vlastně nový porost.
4: A kolik těch luk jste takhle tady obnovili?
5: Každý rok třeba kolem 30-50 hektarů chceme obnovovat.
4: Nejhorší situace je na loukách podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy, zejména v Jihočeském kraji, na Vysočině, v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. A další jsou zasažené částečně.
6: Zemědělci jsou velmi nervózní, protože se nám ukazuje, že bude daleko menší množství krmiv pro pro zvířata, než kolik by zemědělci potřebovali. A je třeba si říct, že zemědělci nám hlásí, že první seče například jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. A to samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
4: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
1: My už nic dalšího hledat v dnešním Odpoledním plusu nebudeme. Za celý tým, který dnešní vysílání připravoval, se od mikrofonu loučí Renata Kropáčková.
7: Český rozhlas plus zprávy.
8: Ruské ministerstvo zahraničí označilo obvinění ohledně ruských dronů v evropských zemích za nepodložená. Poslanec Beran za motoristy rezignoval, ve sněmovně ho nahradí jihlavský podnikatel Forman. Tenistky Bouzková s Muchovou vypadly ve třetím kole Roland Garros. Na D1 brzdí provoz nehoda u Šmejkalky na 24. kilometru směrem do Prahy. A počasí, začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky a teploty zítra až 28 stupňů.
7: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
8: Podle ruské diplomacie jsou obvinění o ruských dronech létajících v evropských zemích nepodložená. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová reagovala na nejnovější incident v Rumunsku. Ve městě Galaci spadl dron na obytnou budovu ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Úřady hlásí dva zraněné. Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Moskva na to podle Zacharovové urychleně zareaguje. Brusel uvolní Maďarsku z unijních fondů přes 16 miliard eur, tedy v přepočtu téměř 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, a to po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Unijní exekutiva tak reaguje na reformy právního státu, které nová vláda od nástupu provádí, řekla von der Leyenová.
9: Jsou to silné signály, že Maďarsko obrací list. Během pouhých několika týdnů jste prosadili dlouho očekávané reformy, změny ve prospěch Maďarska i ve prospěch Evropské unie. Za předpokladu, že budou tyto reformy přijaty a investice realizovány, s potěšením dnes oznamuji, že můžeme Maďarsku uvolnit 10 miliard eur.
8: Poslanec za motoristy Karel Beran se vzdal mandátu. Radiožurnálu to potvrdil předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Beran teď podle Okamury míří do diplomacie. Beran působil jako místopředseda výboru pro obranu. Podle výsledků voleb ho ve sněmovně nahradí jihlavský podnikatel ve stavebnictví a taky provozovatel čerpacích stanic Libor Forman, dodává Okamura.
10: Nový poslanec, pan Forman, složí poslanecký slib i hned v úterý ve 14 hodin na příští schůzi poslanecké sněmovny. Už v této vteřině bývalý poslanec Karel Beran by se měl stát českým velvyslancem při OSN.
8: Jde o šestou výměnu v tomto volebním období. Sám Beran se zatím ke svému konci ve sněmovně nevyjádřil. Premiéru opery Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svatba dnes v premiéře uvedla divadlo FX Šaldy v Liberci. Příběh o sluhovi Figarovi, kterému chce záletnický hrabě Almaviva přebrat snoubenku Zuzanku, bude poslední operní novinkou současné sezóny. Podle představitelky Zuzanky, pěvkyně Karolíny Levkové, je opera fyzicky velmi náročná.
11: Co se týče konkrétně Zuzanky, tak ta je jednou z nejvytíženějších Mozartových postav vůbec. Nikdy nemůže vypnout. Jakmile trošku povolí, tak už je to znát. Opravdu jsem zjistila na této roli, jak je důležitá fyzická kondice. Není to jenom o tom to zaspívat, ale uběhat to.
8: Premiéra začne v libereckém divadle FX Šaldy v 19 hodin a v prodeji jsou ještě poslední vstupenky.
12: Tenistky Marie Bouzková s Karolínou Muchovou si osmifinále Roland Garros nezahrají. Bouzková ve třetím kole podlehla Rusce Andrejevové 4-6 a 2-6. Muchová prohrála se Švýcarkou Teichmannovou 1-6 a 5-7. Kajakář Josef Dostál se připravuje na evropský šampionát rychlostních kanoistů. Zlatý olympijský medailista z Paříže se představí na mistrovství v Portugalsku, které začne 10. června. I kvůli kvalifikaci na olympijské hry v Los Angeles. Pravidla pro účast se totiž změnila a Dostál tak musí absolvovat víc závodů, jak vysvětlil ve vysílání radiožurnálu Sport.
13: Já jsem dřív hrozně těšil z toho, že jsem se dokázal připravit na jeden závod za sezonu, který jsem opravdu dokázal jet výborně. Teď se ta situace trošku změnila, musím se soustředit právě na všechny závody. Já bych raději byl doma s rodinou. Na druhou stranu si říkám, že změna je prostě patří k životu a budu se na to muset adaptovat anebo skončit, no tak se zkouším adaptovat.
14: Úspěšná D1 v Brně a nehoda u Šmejkalky. Na dálnici D1 vázne provoz v Brně v obou směrech. Na výjezdu směrem na Prahu na kilometru 186 stojí kamion, zasahuje částečně do pravého pruhu. Kolona od sjezdu na Vídeň zabere až půl hodiny. No a úspěšná je D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Tam je kolona zhruba od 179. kilometru až k omezení na 196. hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před omezením u Šmejkalky. Na kilometru 25 nehoda na začátku v pravém pruhu.
15: 3 auta za sebou, vypadá bez zranění, bez ničeho, ale bude to ucpaný, no.
14: A zdržíte se už asi 10 minut. Větší kolony v opačném směru na výjezdu z Prahy do Brna po D1. 20-kilometrový úsek odchodová k omezení u Šmejkalky pojedete 45 minut. Na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5 dlouhé kolony. Od 8. kilometru se fronta táhne až na Pražský okruh k Ořechu. A ještě silnice 35 z Liberce na Turnov před Hodkovicemi postojíte 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a taky bouřkami i na ostatním území. Teploměry zítra ukážou 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu, moderuje Vladimír Kroc.
17: Potřebuje Praha novou supernemocnici, měla by být z části vojenská. Je možné spojením některých dosavadních zdravotnických zařízení ušetřit? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel fakultních nemocnic Bulovka Královské Vinohrady Petr Kolouch. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Mluví se o projektu supernemocnice v Praze. Už dříve jste prozradil, že jste už začali se sdílením provozu Bulovky a Vinohrad. Znamená to, že kostky už jsou vrženy?
18: Ano.
17: Vláda měla výstavbu nové moderní nemocnice ve svém programovém prohlášení. Je tedy možné spojením provozu ve vašem případě obou nemocnic ušetřit? Jak?
18: Určitě ano, tak třetí měsíc v pozici mám jeden administrativní management a dva zdravotnické, takže už jsme v podstatě na půlce. Naše dvě nemocnice spolu vyměňují laboratorní vyšetření, ať už pojišťovacím způsobem nebo napřímo. To je to zásadní. Každá nemocnice měla něco a to, co neměla, tak si objednávala externě. Takže tohle to už máme vyřešené. Racionalizujeme provozy tak, aby tam, kde je klinické pracoviště, tak může mít i druhý primariát. To jsou naše projekty. Určitě je to velké téma společných zakázek. Tam určitě ušetříme. A v tuto chvíli běží datová studie, abychom věděli, co skutečně bude za 5, 10, 15 let potřeba.
17: Platí, že nepůjde jen o dvě jmenované nemocnice, ale do té nové by se měla přesunout i část kapacit z Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí.
18: Budu si moc přát, aby platila dohoda, že budeme řešit celé pražské zdravotnictví. Mm-hmm. Máme obrovské štěstí, že tak, jak kraje mají velmi kvalitní krajskou zdravotnickou strukturu, tak my se potřebujeme domluvit mezi fakultními nemocnicemi na pravém břehu Vltavy.
17: To znamená, jestli si to dobře vybavuje, IKEM, Krč, Královské Vinohrady, potom je to tedy Bulovka a
18: Karlovo náměstí.
17: Karlovo náměstí. Tam všude ty kapacity nějakým způsobem zůstanou a část z nich by se přesunula do té nové nemocnice, rozumím tomu správně?
18: Myslím si, že to je racionální pohled, protože investice do záchrany těchto budov jsou velmi málo reálné a proto je potřeba skutečně vybudovat a správně obsadit novou zdravotnickou kapacitu na tomto břehu Vltavy.
17: V nemocničním komplexu na Bulovce je ročně hospitalizováno na 50 tisíc pacientů, na Vinohradech asi 35 tisíc. Jak velká by měla být ta nově plánovaná nemocnice, ještě větší?
18: To si nemyslím. Já si myslím, že péče zdravotnická se bude vyvíjet spíše směrem k poliklinikám a k ambulantnímu provozu. Akutních lůžek nebude potřeba určitě víc. Očekávám určitou redukci, ale bude potřeba se významně zabývat následnou péči, ať už následnou akutní a chronickou rehabilitační péči, a nebo následnou pobytovou péči. A tohle všechno přinese ta datová studie. Každé dva měsíce očekáváme první výsledky.
17: No a vidíte i nějaká rizika té koncentrace akutní péče v takovém měřítku do jednoho areálu?
18: Kdyby to byl samostatný areál a jenom jeden a někde daleko, tak v tom určitá rizika vidím. Nikoli pro záchrannou službu, ta si s tím operačně poradí, ale my musíme se připravit na to, že Praha bude počtem obyvatel stoupat. Takže my budeme pracovat zhruba pro 1 400 000 1 350 000 vlastně lidí a nezapomeňme i na Středočeský kraj, který je spádový také na tyto části nemocnice. Takže já teď zodpovídám za jakési severovýchodní křídlo a tomu se budeme dle tvrdých dat určitě věnovat.
17: A už se ví tedy, kde by měla ta nová velká nemocnice stát? Premiér Babiš prosazoval Letňany, ty už jsou mimo hru nebo ne?
18: Čekáme na pokyn, zatím běží studie. Já vím, že i když všechno dobře půjde, tak musíme vědět, jak budeme následujících 5 let řídit stávající nemocnice a mezi tím očekáváme rozhodnutí, kde dojde k umístění finální nemocnice.
17: Vy ale tvrdíte, že na Vinohradech existuje pozemek, kde by se dalo de facto stavět okamžitě.
18: Jednoznačně je plně k dispozici a jsou k němu projekty.
17: Letňany lze považovat za periferii Prahy. Měla by taková lokalita oproti centru nějaké výhody?
18: Tak je to určitě volný prostor. Myslím si, že touto dobou je nějak schvalovaný metropolitní nebo územní plán, a takže to bude všechno záviset, jak to dopadne i do těchto vazeb, které jsou mezi státem a krajem neboli hlavním městem Prahou. Velmi důležité, ale je tam doprava, tam je tam metro, je to v podstatě záchytné parkoviště, takže zase by třeba měli jednodušší situaci ti Středočeši, ale nezapomeňme, že ne všichni jezdí záchrankou a to je tak dobře, tak abychom obsadili péči a udrželi péči i v hustě zalidněných lokalitách a pak to dobře dopadne.
17: Čili dostupnost péče pro pacienty by se ani tam neměla příliš změnit.
18: Musí to být naprojektováno tak, aby se to nestalo, aby všichni pacienti se dobrali do místa, do kterého potřebují. Může se stát, že v některém rohu, řekněme, nebo v některé části bude základnější péče a pak do center, kterých určitě není potřeba tolik, budou referováni na podkladě objednání, na podkladě kooperace právě toho celého pražského zdravotnictví.
17: Vím, že jste zopakoval, že čekáte na ta data, ale existuje nějaký předběžný odhad, kolik by se sloučením nemocnic ušetřilo?
18: Ty čísla a finance, to bych spíš nechal ekonomům. Já si dovedu představit, že to můžeme porovnávat s Motolem, který má vlastně jak dětskou, tak dospělou část. My se musíme podívat jak na dospělou populaci Pravého břehu, tak ale i na děti, protože jestli má být strategická investice, tak musí být nějaký primární objekt a nějaký záložní objekt. Já očekávám něco okolo 15 z těch lůžek, něco takového akutních, ale o to víc musí vzniknout lůžek následných.
17: Asi máte představu, jak velké náklady by měly být na to nové nemocniční zařízení, na jeho zřízení?
18: Tak to, co je do míst, za která zodpovídám, to, kdyby se pracovalo ve Vinohradech, tak očekávám něco do 30 miliard a pokud by se pracovalo jako záložní objekt s Bulovkou, tak bych očekával do 3 miliard, ale já skutečně nejsem expert na investice, já se budu věnovat skutečně té dostupnosti péče a toho zpracování na datech, která přinesou dle ÚZISu, dle Všeobecné zdravotní pojišťovny a kde námi zadané datové analýzy skutečnou potřebnost pro budoucích 5, 10 a 15 let.
17: Čili kdyby podle vašich představ ideálně ta nová nemocnice měla stát?
18: Kdy
17: by měla začít
18: fungovat? Tak já bych si přál, aby se hlavně to rozhodnutí dostavilo co nejdřív, abychom to stihli, když se podíváme jak na Slovensko, tak do Německa, tak ale i do Izraele, tak ta transformace těch nemocnic proběhla úspěšně v těchto místech a tak bychom se měli poučit a dokud nebude základní kámen, tak nebudu klidný.
17: Když jsme mluvili o tom, nebo jste řekli, že počítáte s tím, že v budoucnu byste měli obhospodařit v uvozovkách nebo postarat se o nějakých 1,5 milionu obyvatel Prahy plus Středočeský kraj, tak jsem si uvědomil, že po té, co jsme vypočítali část pražských nemocnic a ještě jsme nemluvili o vojenské nemocnici, potom ve Střešovicích Botole a Bulovce, respektive Homolce, tak není to luxus, že máme v Praze v hlavním městě tolik nemocnic?
18: Já si myslím, že ta kapacita potřebná je, protože české zdravotnictví je úspěšné a ta délka života se významně prodlužuje, ale samozřejmě chronicky nemocný senior potřebuje péči. Je otázka, jestli 24/7, to znamená každý den 24 hodin jsou potřeba opravdu všechna centra a já z urgentní medicíny to vidím tak, že stavme a provozujme nemocnice, které pacient potřebuje a nikoli získávejme pacienty proto, abychom provozovali nějaké zdravotnické zařízení. Tam se mnou není možné počítat. Já očekávám od té datové analýzy, že skutečně tu kapacitu postavíme na potřebnost péče na počet obyvatel a typ onemocnění, které tuto populaci budou následovat.
17: Petr Kolouk, ředitel nemocnice na Vinohradech a Bulovka je hostem 20 minut Radiožurnálu. Za jednu z priorit po nástupu do funkce jste označil ekonomickou kázeň. Před vaším příchodem v únoru vládl opak?
18: To já nevím, ale auditní nález hlavně fakultní nemocnice Královské Vinohrady neukazoval na zcela bezchybné hospodaření, takže dominantní moje role je skutečně plnit ta nápravná opatření v tom prvním roce svého působení, která jsou popsaná, už je k ním sepsaný harmonogram, je i z pokynu Ministerstva zdravotnictví posílen auditní, vnitřní auditní systém, je vlastně vyměněna právnická struktura a zakázková struktura obou nemocnic a očekávám, že všechny nálezy splníme.
17: No vy jste to teď řekl hodně diplomaticky a sněžně. Už dříve jste se vyjádřil, že audit pro fakultní nemocnici Královské Vinohrady nedopadl dobře. Můžete být konkrétní?
18: Ano, tam funguje skvěle zdravotní péče. Obdivuju vlastně korektnost všech lékařů, všech klinik a to, jak se starají o pacienty, ale skutečně si zaslouží ekonomické řízení. Nejsou tam vytvořeny vlastně motivační systémy odměňování v rámci personalistiky a toto jsou všechno úkoly, do kterých se rád vrhám.
17: Jakou podobu mají tedy ta nápravná opatření, co konkrétně podniká?
18: Ano, tak hlavně je to pro soutěženost, procento pro soutěženosti veřejných zakázek. Velkou starost nám dělají samozřejmě centrové léky, to je velmi nákladná péče a skutečně ta kázeň prostě od nějakého investičního záměru, od nějakého investičního schválení. Na to musí být alokovány prostředky, které jsou garantované ze všeobecného zdravotního pojištění a toto musí jít ruku v ruce tak, aby personál a pacienti věděli, co se o nich žádá, ale zároveň také, co za to dostanou. Takže já očekávám sloučením tohoto skutečně ušetření celých nákladů, než když každý si všechno soutěžil sám a tak tady asi bych to viděl jako ten svůj úkol.
17: A proč v obou nemocnicích Bulovka i Královské Vinohrady vysoce převyšuje délka hospitalizace standardní průměr v České republice?
18: No, protože nám právě chybí takzvaný odsun. My nemáme následnou lůžkovou kapacitu. Já mám něco okolo 50 do 50 lůžek ve Vinohradech a do 30 lůžek na Bulovce a to nestačí na tu následnou péči. Máme-li se dostat pod jeden týden akutní třeba interní nechirurgické hospitalizace, tak se samozřejmě pokoušíme co nejdřív získat kapacity následné péče. Součástí fakultní nemocnice na Bulovce je i lázně Toušeň. Ten objekt teď prověřujeme, zda by bylo možné tento využít nejenom pro lázeňskou, ale i pro následnou péči, a pokoušíme se zjistit, zda by nebylo ještě třeba narychlo, aspoň na tu přechodnou dobu, než ta transformace doběhne, i třeba formou pronájmu nějaká zařízení v blízkosti Prahy. Takže určitě se chceme dívat třeba na oblast Třebotova, kde je velmi dobře fungující vlastně nemocnice následné péče. A dokud nebudeme mít vlastně ta odsunová lůžka následné péče, tak těžko zkrátíme hospitalizace akutní, a tím později se akutní pacienti, nebo ne akutní pacienti, ale pacienti na akutní hospitalizaci, na akutní výkon, tak budeme zkracovat následně tu objednávací dobu.
17: V příštích 10 až 20 letech by se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mělo změnit až 10 000 akutních lůžek v nemocnicích na jiné formy lůžek potřebných pro péči o seniory. Takže tou cestou se budou ubírat ta vám svěřená zařízení. To znamená jinými slovy, že přesunete do těch současných nemocnic ta lůžka následné péče, a tak se přesunou do té nové nemocnice.
18: Ano, bude záležet skutečně o tom rozhodnutí, kde ta nová nemocnice vznikne, a tam bude probíhat ta centrová specializovaná péče, ale ta musí být zachována i třeba v centru Prahy, pravděpodobně v nemocnici Všeobecné fakultní. A to, co bude potřeba opravdu léčit buď ambulantně, anebo krátce hospitalizačně, tak ta dolečovací struktura pak následně musí být významně posílena kapacitami, ať už v objektech nemocnic, nebo v objektech získaných.
17: No, minister zdravotnictví Adam Vojtěch v souvislosti s plánovanou výstavbou nemocnice 21. století, jak řekl, mluví o neefektivní rekonstrukci starých areálů. Ty ale, jak jsem pochopil, mají těm zdravotním účelům sloužit dál, ne?
18: Budou muset jednoznačně, ale ta rekonstrukce může být třeba ve prospěch ubytovacích kapacit, protože dneska získat mladého zdravotníka vlastně s nástupním platem, aby si ještě u toho zařídil bydlení v Praze, to je téměř nereálné. Takže budeme se zabývat i skutečně tím systémem, aby ho udržela vlastně nejenom ta odbornost a ta práce, ale by ho udržel i ten osobní život v rámci těchto areálů, takže i tam je prostor. Dneska mám některé provozy třeba v suterénech, to určitě nehodlám provozovat dál ani pro pacienty, ani pro personál.
17: Adam Vojtěch ve vizích před opětovným nástupem do funkce mluvil o potřebě oddělit správu budov od zdravotní péče. V tom jste zajedno?
18: Jednoznačně, a ten jeden management je vlastně začátek, a pokud budeme schopni mít tu obslužnost, ať už společné stravování, tam je taky ještě určitě rezerva, potom určitě praní prádla, já nevím, tenhle ten průmyslový obslužní provoz, je otázka energocentrál, ale tam zase musí být zachovány zálohy. Takže tohle je přesně ten projekt té transformace zdravotnictví a ta jednotnost poskytování úklidových služeb a toho facility, bezpečnost. Nezapomínejme, že musíme zvýšit bezpečnost areálu, ať už v nich bude cokoliv. Ale otázka kamerových systémů, otázka centrálních dispečinků, ale i otázka centrální dopravy, vlastně dopravy sanitními vozy, ne těmi rychlá záchranná služba, ale nebo zdravotnická záchranná služba vozidla rychlé zdravotnické pomoci, ale skutečně ta převozová kapacita, ty převozy pacientů do následné péče, to musíme skutečně centralizovat.
17: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s ředitelem fakultních nemocnic Bulovka a Královské Vinohrady Petrem Kolouchem. Ministerstvo zdravotnictví počítá pro rok 2027 s vyrovnanou úhradovou vyhláškou. Je to podle vás reálný cíl?
18: Budu dělat všechno pro to, abychom splnili parametry, které se po nás chtějí, ale na tu dobu té transformace skutečně se na to musíme velmi pečlivě podívat, protože dneska je všechno výkonová úhradová vyhláška, a pokud by ty výkony nebyly potřeba, tak musíme vyjednat to, aby ta penalizace prostě ta by pak neumožnila tu transformaci, takže tohle nás ještě čeká.
17: A ten projekt, který jsme velmi letmo popsali, je tedy součástí reformy vysoce specializované péče, již pokračování včera oznámilo ministerstvo zdravotnictví. V čem je dobrá centralizace těch nejnáročnějších chirurgických výkonů?
18: Jednoznačně ano, protože jste-li pacient, tak chcete, aby vás operoval někdo, kdo ten výkon dělá často a dobře, a pokud je to mladý lékař, což nezapomínejme na výcvik, aby se to jako z toho nevytratilo, tak aby ho supervizoval právě takovýto zkušený lékař a pokud možno na jednom místě. Protože standardní procesy přinášejí standardní výsledky a nejenom čísla se musí hlídat, ale i kvalita, to znamená počty komplikací a tak dále. A to se musí podle mě srovnávat i se světem a na jednom místě se to srovnává jistě daleko preciznějším způsobem.
17: Bude proto nové zařízení i dost zdravotnického personálu, nejenom lékařů, ale třeba i zdravotních sester?
18: Tak bude záležet na té době té realizace. Jedním z úkolů, protože jsme fakultní pracoviště, obě dvě nemocnice a i ta třetí a i ty další, které se toho budou účastnit, tak s jedním z úkolů pro přednosty bude právě připravit buď sebe, pokud jsou na začátku své kariéry, anebo hlavně své pokračovatele do této nové nemocnice, aby taky věděli, co jim lze slíbit a na co se mohou připravit a kam potom odejdou pracovat.
17: Už je jasné, jestli by se na novém projektu Centrální pražské nemocnice měla podílet armáda a případně jak?
18: Pravděpodobně v době, v které Evropa žije, tak se musíme i s těmito složkami bavit a vycházet z těch zkušeností ze zemí, kde ta bezpečnostní situace je významně více zátěžová a já očekávám, že takováto komunikace musí zcela jednoznačně proběhnout, ne-li už probíhá.
17: No, co by to ale prakticky přineslo, kromě toho, že by se část nákladů dala vykázat jako obranné výdaje v rámci našeho závazku v NATO zhágu?
18: Zvýšení rezilience celé společnosti, minimálně té, které se to týká toho regionu, což je hlavní město Praha, kde jinde začít než v hlavním městě Praze. A my se skutečně musíme připravit na různé varianty hrozeb do budoucna. A to nejde jenom o ty válečné stavy, abychom tady nestrašili, ale už máme za sebou pandemii. Potom jsme se připravovali na rychlo. Tyhle ty kapacity skutečně v takto nových centrech musí zcela jednoznačně být připraveny a potom jednoduchým operačním postupem budou aktivovány a můžou tam být i provozy, které budou v době klidu, nepandemie, budou zakonzervovány nebo budou sloužit jako výcviková základna. Do budoucna nezapomeňme, že medici budou cvičeni hlavně v simulačních centrech. Pacienti budou chtít čím dál více soukromí a skutečně jenom té péče, takže určitě se dá pracovat i na objektech, kde by byly tyhle ty tréninkové světově uznané prostě práce s těmi týmy, jako je třeba v Brně, tak si myslím, že tohle je něco, na co se také musí počítat.
17: A co to bude znamenat pro vojenskou nemocnici ve Střešovicích?
18: Ta je určitě ústřední vojenská nemocnice, má ještě nemocnici v Brně a nemocnici v Olomouci a předpokládám, že my se musíme starat hlavně o to civilní obyvatelstvo, ale v případě jiných pokynů, tak musíme určitě vyjít vstříc ústřední vojenské nemocnici, kdyby třeba měla jiné úkoly od NATO, tak to bude taky úkol těchto nemocnic v Praze, ať už na levém nebo na pravém břehu.
17: Stále platí, že nadále zůstáváte ředitelem pražské záchranné služby, ale jejím řízením byl pověřen náměstek Zdeněk Křivánek?
18: Ano, je to tak.
17: A jak to funguje?
18: Velmi dobře. Kolegu jsem 5 let vlastně vychovával a měli jsme dohodu o předání mezi 10. a 15. rokem. My máme za sebou 2 pětiletky z 97% už splněné a v podstatě je ve stejném věku, jako jsem nastupoval já, tak si přeju, aby to všechno dobře dopadlo, protože i pro záchrannou službu budou nové úkoly a právě to spojení vlastně té naší spolupráce práce je velmi, velmi výhodné.
17: Čili to neznamená, že byste v budoucnu se měl k vedení záchranky vrátit, nemáte to v úmyslu?
18: Já bych to nechal na rozhodnutí nadřízených stupňů. Já jsem voják, takže já plním pokyny. Teď je pokyn transformace 2 nemocnic a mohu si dovolit s plnou odpovědností nechat záchrannou službu svému kolegovi.
17: A k tomu dojde kdy?
18: Já očekávám do konce roku, že bude toto vyřešeno, nechme to na, nebo dotaz je spíš na zřizovatele.
17: To znamená na kraj.
18: Na kraj, ano.
17: No a kdo bude vést tu novou nemocnici, ještě nevím, jak se jmenuje, teda bude jmenovat, to záleží asi, jestli, kde bude vůbec.
18: Fakultní nemocnice Praha třeba.
17: Stál byste o takový úkol?
18: Tak já mám teď v fázi života, kdy rád dávám svoje zkušenosti z akutní medicíny, hlavně do tohoto projektu. Otázka toho, kdy bude dokončeno, určitě budu rád, když budu moct přispívat do projektu a pak bude záležet hodně na rozhodnutí zřizovatele a taky na zdraví a věku, aby to byl skutečně dynamický manažer, který bude mít jedinečnou příležitost otevřít novou nemocnici lépe, než se to podařilo v minulosti v Motole, kde byla nejdřív budova, pak se teprve vlastně stanovoval koncept a umisťovaly se jednotlivé kliniky. Ta naše ambice té skupiny pro transformaci by byla, aby se toto všechno připravilo dopředu a pak už to určitě bude jednodušší řídit.
17: No jak jste se tedy jako ředitel dvou velkých pražských nemocnic poučil právě z kauzy Motol?
18: Teď myslíte, z které kauzy?
17: No tak...
18: Jako toho, když se zakládal Motol?
17: Ne, teď jsem měl na mysli to, co se dělo? Ty poslední události.
18: No, podívejte se, to je naprosto nepřípustný vývoj. Já mám prověrku už po druhé ve svém životě, ta je platná vždy na 7 let. Poslední prověření Národním bezpečnostním úřadem proběhlo loni v listopadu a já vůbec nehodlám tolerovat žádný směr, který by pak vedl k nějakým nepřístojnostem nebo vyšetřování. Jedna věc je skutečně vůbec tohleto připustit, čili ta se dá preventovat jednání vždycky s nějakým zápisem a tak dále. A skutečně náš úkol je hlavně soutěžit, abychom někde nechtěně prostě se nedostali do nějakých úzkých. Ale mám tým, kterému plně důvěřuji a očekávám, že nikdy nebudete si s náma muset povídat o takovýchto událostech.
17: To doufám. To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ředitelem fakultní nemocnice Královské Vinohrady a fakultní nemocnice Bulovka Petrem Kolouchem. Děkuji za rozhovor a přeji hezký víkend. Naschledanou.
18: Já moc děkuji hlavně kolegům zdravotníkům a budeme dělat vše pro to, abychom je ujistili o tom, že mají dobrou budoucnost.
17: Je 17:30.
7: Český rozhlas Plus.
19: Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice, poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Institut klinické a experimentální medicíny povede Romana Benešová. Od června nahradí Helenu Regnerovou, která vedla IKEM od září 2023. Ta se teď vrací na ministerstvo zdravotnictví jako poradkyně pro oblast veřejného zdravotního pojištění a řízení nemocnic. Nová ředitelka Romana Benešová se chce ve vedení víc soustředit třeba na podporu strategických projektů a podmínky pro zaměstnance i pacienty. Brusel uvolní Maďarsku z unijních fondů přes 16 miliard eur, tedy v přepočtu téměř 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Unijní exekutiva tak reaguje na reformy právního státu, které nová vláda od nástupu provádí. Izraelské útoky v Libanonu v uplynulých 7 dnech zabily 15 dětí a přes 60 jich zranili. Většinou šlo o vzdušné údery. Informovala o tom organizace UNICEF na základě údajů od libanonského ministerstva zdravotnictví. Dětský fond OSN zdůraznil, že podle mezinárodního humanitárního práva musí být děti během ozbrojených konfliktů chráněné za všech okolností. Boje mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hezbollah pokračují navzdory příměří, které platí od poloviny dubna. Tady jsou dopravní informace v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Začneme na dálnici D5, tam jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně. U Rudné na 4,5 kilometru řeší nehodu a kolona je od Loděnice z 12. kilometru na 50 minut. Na D1 z Prahy do Brna první kolona je od Chodova z 2. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na 24. Tam se zdržíte asi 30 minut. Kolony jsou na D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Od Domašova z kilometru 170 až do omezení v Brně na kilometru 196, celkově taky asi 30 minut navíc. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy jsou dvě nehody. Za Prahou na 3. kilometru jsou dvě auta v levém pruhu, kolona z Černého mostu a pak za sjezdem na Tuřice. Na 23. a 5. kilometru je nehoda v odstavném pruhu, menší zdržení na 5 minut. V Praze je velmi silný odpolední provoz, hodně ucpaná je jižní spojka směrem na Černý most od magistrály k průmyslové k Europarku na 30 minut. Podobnou dobu se jede v koloně i na jižní spojce ve směru na Smíchov od magistrály k Barandovskému mostu. Regulují průjezd tunely, kolony jsou na všech vjezdech, tedy v Radlické z Jinonic, v Plzeňské z Klamovky, taky v Patočkově nebo v Polotavské ve směru do tunelů. Dobře dojeďte. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě bude občasný déšť a nebo přehánky a teploty zítra 24 až 28, na severovýchodě kolem 22 stupňů Celsia. To byly zprávy, tady už je repríza Osobnosti plus.
20: Velkým zvratem pro mě bylo vlastní mateřství, až s ním jsem si uvědomila, jak obrovská tíha, odpovědnost a riziko dopadaly na všechny ženy v brněnském pochodu smrti, říká autorka mimo jiné úspěšného románu Vyhnání Gerty Schnirch, Kateřina Tučková, která je hostem Osobnosti plus. Jak se za 17 let od vydání knihy změnil postoj české společnosti k odsunu německy mluvícího obyvatelstva po druhé světové válce? A co chtějí Němci, kteří se o víkendu sešli v Brně na sudetoněmeckých dnech? Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
7: Osobnost plus.
20: Na sudetoněmecké dny do Brna jste jela radši bez dětí, aby se jim nic nestalo. Z čeho jste měla strach?
21: Měla jsem obavy, že když půjdeme v tom pochodu, v té pouti smíření, která vede tedy od toho pohořeleckého hromadného hrobu vstříc Brnu, takže tam ty moje děti budou muset se nějak vyrovnávat ze situací, kdy na ně budou protestující lidé pokřikovat styďte se a hamba, což tedy se skutečně nakonec dělo, a já jim budu muset tu situaci vysvětlovat místo toho, abych vlastně vnímala a nějak se podílela na tom okamžiku. Takže nakonec jsem se vlastně rozhodla je tam nevzít, a to až v týdnu těsně před tím, kdy se vzedmula tedy ta vlna těch nenávistných komentářů, vystoupení v podstatě vlastně po té, co ministr zahraničí Petr Macinka dal rozhovor do Frankfurter Allgemeine Zeitung, a já jsem se s tou vlnou nenávisti setkala jak tady v České republice, tak vlastně během toho týdne jsem byla i v zahraničí a viděla jsem, jaký dopad to tam má vlastně na ty, kteří plánovali do Brna přijet. Takže ten strach na jedné straně a nenávist na straně naší jsem prostě jako vnímala a vyhodnotila jsem to, že to pro děti nebude tedy úplně dobrá zkušenost.
20: Po chodu smíření se podle policejních odhadů nakonec zúčastnili 4,5 tisíce lidí, protestujících bylo zhruba 300. Jaký dojem jste nakonec měla z toho, co se v Brně odehrálo?
21: Velmi dobrý. To musím říct, že úplně předčilo moje očekávání, že jsem si myslela, že se sjede řada podporujících, kteří třeba ještě na pouti smíření nebyli, protože mi psali vlastně k téhleté příležitosti, jestli se tam třeba potkáme, takže jsem věděla, že přijede i řada těch, kteří v minulosti třeba zrovna myšlenku nebo myšlenky festivalu Meeting Brno a vůbec tuhle myšlenku nějakého smíření a podpory česko-německých vztahů podporovali, ale zároveň je to neoslovovalo natolik, že by přijeli, tak teď jsem věděla, že jich tam bude z těchto řad víc, ale zároveň jsem si myslela, že tedy přijede i mnohem větší masa těch oponentů a že může dojít k nějakému konfliktu, protože to šturmování předtím bylo takové, že jsem měla pocit, že by někdo skutečně mohl zvednout dlažební kostku a hodit, že by mohlo dojít k nějakému konfliktu. Takže to, že se to potom nedělo a že atmosféra byla naopak tak neuvěřitelně otevřená, přátelská a tak moc jsme vlastně jako v tom našem davu přečíslili ty, kteří stáli na druhé straně, že jsem z toho měla jako opravdu velmi dobrý pocit.
20: Pouť šla opačným směrem než pochod smrti z Pohořelic do Brna. Jaký symbol v tom vidíte?
21: No to je jako krásné symbolické gesto, které vlastně vzniklo až po několika ročnících, kdy pouť směřovala z Brna k Pohořelickému hrobu, kterou každoročně vedl kolega Jaroslav Ostrčilík, a ve chvíli, kdy vlastně vznikl festival Meeting Brno, tak se probírala tahle ta trasa pochodu a vlastně padlo, že proč neudělat to symbolické gesto, že bychom vlastně ty, kteří za tak dramatických okolností skončili své životy v Pohořelicích, tak proč je vlastně symbolicky nepřivést zpátky do Brna. A od té doby se tedy chodí pout smíření od hromadného hrobu zpět do Brna na Mendlovo náměstí, odkud kdysi byli tedy němečtí brněné vysílání vstříc rakouským hranicím.
0: Vy jste před začátkem akce řekla, že debata kolem sudeto německých dnů může být pro českou společnost terapeutická. Myslíte si, že byla terapie úspěšná?
21: Chci tomu věřit, zatím jsme krátce po těch událostech, ale myslím, že jak se obrovsky vzedmula ta vlna a jak rychle opadla, že tenhle týden už slyším jenom jako minimum, už zase jako začíná žít svět jinými problémy. Takže vlastně každý takovýhle moment toho jako vyhrocení jako podle mě uvolní i nálady u těch, kteří třeba byli nevyhranění anebo měli ještě pořád nějaké předsudky, protože je to velmi hluboce stále v naší společnosti zakořeněno ta představa revanchistického sudeťáka, který se přichází mstít nebo přichází s nějakými nároky, tak myslím, že jako řada těchhle, kteří stojí v nějaké té šedé zóně, právě jako měla možnost zahlédnout, že o nic tak zásadního nejde, že jsou to lidé, kteří ti lidé, kteří přijíždějí, už majetkové nároky nemají, naopak chtějí vlastně komunikovat, nějak se setkávat na platformě kulturní nebo společenské a že pro tyhle to bude znamenat zase nějaký krok dál právě v tom navazování, myslím, udržování a rozvíjení česko-německých vztahů.
0: Potřebujeme tuhle terapii tolik let po deklaraci smíření z roku 1996?
21: No, měla jsem pocit, že už vlastně jí procházíme, že od doby, kdy teda byla podepsána česko-německá deklarace, kdy na kulturním poli vznikla řada filmů, byla vydána řada knih, divadelních her, které se tu tematiku zabývají, takže se vlastně ty niance té doby, která byla pořád vnímaná, protože vyučovaná za minulého režimu v té černobílé podobě, takže se to vlastně jako dostalo do širších vrstev, které tomu poválečnému vypořádávání začaly jako šířeji rozumět. Takže jsem měla pocit, že vlastně tou terapií česká společnost prochází a proto mě jako dost zaskočilo, že najednou to opět vzbudilo ty vášnivé reakce a myslím, že zase tohle byl další milník v tom vypořádávání v rámci té terapie. To prostě neprobíhá to směřování a vypořádávání se naraz, to má nějaké kroky a tohle hold byl teda další krok v tom vypořádávání se i s naším podílem na brutalitách, které se po válce děly zkrátka.
0: Vy jste před sudeto německými dny pro Seznam zprávy napsala komentář, ze kterého teď ocituju pár vět. Můžeme se politiky nechat nahnat do klece nenávistných pocitů, anebo se můžeme zkusit oprostit od předsudků, sejít se a zjistit, co jsou ti naši Němci vlastně zač. Kdy jste zjistila vy, co jsou tihle naši Němci vlastně zač?
21: No, to taky proběhlo vlastně takovým šokem. V době, kdy jsem začala studovat na Masarykově univerzitě, jsem se nastěhovala do míst, kterým se dodnes říká Brněnský Bronx a je to místo, které je úplně vedle blízko města, centra města Brna, ale je zároveň, dnes už tolik ne, ale před těmi skoro 20 lety byl ve velmi jako zanedbaném stavu a já jsem si kladla otázku, proč tomu tak je, když je to místo, ve kterém jsou i krásné domy, paláce bývalých textilních magnátů z dobmoravského Manchesteru, proč vlastně tohle místo v takové blízkosti centra vypadá, jak vypadá. A když jsem se začala zajímat tedy o historii té lokality, tak se přede mnou rozevřel nejen jako židovská historie Brna, ale také německá historie Brna, respektive historie soužití těchto tří etnik a bylo to pro mě velmi překvapivé, protože o holokaustu, o tom, že Židé, jak skončili Židé za druhé světové války, to jsme se vlastně nějak učili, ale co se stalo s Němci, kolik jich bylo a z jakých důvodů, z jakých okolností opustili Československo, tak to byla velká neznámá. A to, že tenhle ten jako mix těch tří etnik dal vůbec Brnu vlastně jako narůst do podoby, jakou ji známe dnes, tak mi připadlo vlastně všecko velmi jako nespravedlivé, že se jako nekomunikuje. A obzvlášť, když jsem narazila na příběh 21-leté dívky, která byla se svým půlročním dítětem vyhnána z Brna a vlastně absolvovala tu trasu Pohořilického, dnes tomu říká pochodu smrti, protože těch obětí skutečně bylo obrovské množství vzhledem k tomu, že tam šly ženy, děti a staří lidé. Tak jsem se vlastně s tím příběhem a spíš s tím příběhem té dívky, protože byla v tom podobném věku jako já, tak jsem se s ním velmi jako nějak stotožňovala. Říkala jsem si, proč tahle žena, mladá žena, měla trpět za něco, co vůbec neudělala a proč na ní musela ta msta českého národa dopadnout takovou silou, že se přenesla nejen teda z jejího osudu, ale i na osud dcery a vnučky, protože takové obrovské trauma nekončí vlastně tím, že ho spolkne ta první generace obětí, ale přenáší se dál v těch rodinách až do druhé, třetí, čtvrté generace. Takže to všechno, pardon, byl takový šok, že mě to vedlo k tomu, abych si zjistila víc a jak už to dělám, tak se mi to začalo prostě skládat do příběhu.
20: Co tedy ti Němci, kteří se sešli na sudetoněmeckých dnech, chtějí? Co je ten cíl, proč se mají scházet tady v Česku? Na to se spousta lidí ptala, proč se tady scházejí a co vlastně chtějí.
21: Mm-hmm. Ano, já jsem četla samozřejmě tady ty různá negativní stanoviska nebo ta stanoviska obav a nechuti. Všimla jsem si, jak je to artikulováno, jakože to je drzost, proč si přicházejí, co chtějí, tak můžou si přijet jako turisti jednotlivě, ale proč se mají scházet na naší půdě, ale mně to připadá vlastně jako velmi jako jasné a logické, má to svůj vývoj dlouhodobý, který obzvlášť v Brně vidíme dost zblízka, protože to pro nás nebyla novinka. Právě díky těm okolnostem nebo těm událostem, které se děly po válce a tomu, že si to ta brněnská společnost už byla schopná přiznat a v roce 2015 třeba dokonce ústy tehdejšího primátora Petra Vokřála a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrle nějak formulovat i na té oficiální úrovni jakožto omluvu obětem, které skončily tedy své životy na té cestě do Pohořelic. No ale mně to připadá prostě jako jasné. Německá společnost jako celek prošla

0: jeho členové se jich vzdali, mají chuť se prostě do naší země vracet na přátelské úrovni, užívat si společné kultury a společného vzpomínání, protože to je pro ně vlastně, jak to chápu já, a jak jsem se s tím posledních 20 let setkávala, to je to nejdůležitější. Uznání vlastně toho, že i oni byli součástí našich zemí, že i oni tady mají ty kořeny, že oni mají nárok se sem přijet podívat, kde bydleli jejich prarodiče nebo rodiče, podívat se na místa, kde byla pohřbená, byl pohřbený jejich rod a nějak si vlastně připomenout tu svou, ten svůj druhý kořen té své identity. Protože faktem je, že všichni z nich už jsou dávno zakořeněni v Německu, kde mají nové domovy, rodiny, takže nikdo z nich, z těch, se kterými jsem se potkala, opravdu neplánuje přesídlit do České republiky a chopit se majetku, který tady jejich třeba rodina zanechala.
1: Vy, když jste napsala, že politici nás možná chtějí nahnat do klece nenávistných pocitů, jaký smysl by to mělo, proč by to dělali?
0: No, myslím si, že takováhle vzedmutá emoce je strašně lehce ovladatelná, že to, že vybudí vlastně tuhle radikální náladu, postaví se do čela tady nějaké skupiny, tak pak je to prostě jednoduše ovladatelná masa, kterou potřebují jako voličskou základnu i jako nějakou základnu prostě akceschopnosti a to vzedmutí prostě byla ukázka toho, že mají nějakou sílu, myslím tím tedy politiky typu Tomia Okamury a že tedy za nimi jako jakási část společnosti stojí. Ale jako co je tím cílem? Jako tím cílem je rozeštvávání naší společnosti, se rozdělování, protože nic než negativní nálady a negativní nebo poškození těch vztahů, které tady řada lidí už od revoluce bojuje, tak nic jiného z tohohle vzejít jako nemůže. Takže je to pro mě prostě jako velmi nepříjemné to vidět, že to, co se obracelo, a já myslím, že i obrátilo v dobré, že na troskách tedy těch válečných a poválečných událostí byly naše dvě společnosti schopny vybudovat něco dobrého, co už přestalo bolet a směřuje k nějaké společné prostě budoucnosti ve střední Evropě. Takže někdo vlastně znevažuje a vyzývá radikální dav, jako aby to porušil a podupal.
1: Je potřeba z té naší strany ještě směrem k sudetským Němcům něco dořešit, dovysvětlit, pochopit?
0: Myslím, že to vzájemné naslouchání je velmi důležité, že už to opravdu, kdo se o to chce zajímat, kdo se chce nějak hlouběji ponořit do těch, řekněme, česko-sudeto-německých vztahů, může. Už jsou ty cesty prochozené, ale musí se udržovat a obě strany je udržovat chtějí. To vlastně to sejítí a takzvané smíření, to je prostě proces, ten není jednorázový. Takže tohle teď probíhá. Cesty jsou prošlapané a otevřené a může se na nich objevit řada nových příběhů a příležitostí. Já jsem třeba na Moravském náměstí, kde probíhal během prvního dne tady sjezdu setkání u společných stolů, tak jsem zaslechla řadu úplně nových příběhů, které mě dojímaly. Viděla jsem album jednoho člověka, který mi ukazoval, že teprve nyní byl schopen scelit svou rodinu odsunutou a která zůstala sice jenom na stránkách Alba, protože řada lidí už je po smrti a nebo se prostě neschází, ale vlastně to držel jako jakési svědectví o velmi dramatickém vývoji své vlastní rodiny. A to jsou věci, které mohou lidé vlastně zjišťovat až teď, protože jsou tady právě ty příležitosti se potkávat a něco si dovysvětlit, vzájemně si naslouchat. A musím říct, že ta atmosféra byla neskutečná, byla velmi radostná a v mnoha případech i velmi dojemná, protože se tam třeba poprvé potkali lidé, kteří o sobě nějak tak věděli a teď měli tady opravdu poprvé tu příležitost.
1: Když jste knížku o Gertě Schnierch napsala v roce 2009, tak jsem četla, že na vašich autorských čteních to nebylo úplně příjemné. Jak se změnila nálada mezi lidmi od té doby, když jdete a někdo se s vámi o tomhle tématu baví? Je to jiné?
0: Je to výrazně jiné. Je to výrazně jiné, protože v tom roce 2009 jsem na těch autorských čteních nebo na nějakých debatách skutečně čelila řadě invektiv a myslím, že si to tam se mnou přišli lidé dost často jenom jakoby vyříkat, že ta moje, že ten můj postoj a perspektiva v té knize, tedy perspektiva dívky sice z Česko-Německa,

0: české rodiny, ale vždycky padalo jako Němka, Gerta, Schnirch, takže ta její perspektiva není v pořádku a že tím podvracím český národ a zkresluju historii a nejsem si dostatečně vědomá, dostatečně nectím oběti z řad českého lidu, tak to jsem pořád vlastně musela vysvětlovat, že tak tohle není jako příspěvek podrývání českého národa, ale k nějakému uvědomění si složitostí té doby a toho, na koho to dopadne, takovéhle vzedmuté vášně a konflikty. A to bylo pořád. A dnes, vlastně po těch letech, najednou se potkávám s lidmi nejrůznějších generací, i třeba středoškolských studentů, kteří už v rámci výuky se s tímhletím tématem setkávají. Za mě to vlastně vůbec nebylo vyučované téma. My jsme končili rokem 45 jako koncem války a tečka nic. Takže dnes se s tímhletím tématem setkají studenti už i na středních školách dost často a to mě velmi těší, mají vlastně Gertu jako doporučenou četbu k maturitě. Takže vůbec nemusím vysvětlovat. Spíš diskutujeme jako okolnosti, dopady, transgenerační přenos traumatu a takové věci. Ta debata se skutečně posunula a proto mě vlastně tak zaskočilo, že stále je to ale jako téma, které dokáže vzedmout takhle radikální reakce, jak se stalo.
1: V rozhovoru pro časopis Forbes jste řekla, že velký zvrat pro vás v tématu odsunu německy mluvícího obyvatelstva nastal, když jste se stala mámou. Mm-hmm. Co na vás dolehlo?
0: Dolehlo na mě jako detailnější promýšlení té situace, protože jako mě bylo 29, když kniha vyšla, ale zaobírala jsem se tím minulých třeba 5 let, 3 roky jsem to skutečně psala a to jsem ještě neměla teda mateřskou zkušenost, dokázala jsem si to představit, tak jsem ze 4 sester, mám synovce neteře, měla jsem synovce neteře, tehdy malé kamarádky, které děti měly, ale ta osobní zkušenost je samozřejmě nepřenosná, takže pocit toho obrovského strachu za život malého dítěte, které každou hodinu nebo dvě potřebuje něco od dostatku vody, přes řešení horka, přes řešení únavy, nemožnosti si odpočnout, děsu z nějakých výstřelů, křiku, nějakého strašného nebo násilí na páchaného na matce, vlastně promyšlení těch okolností odsunu československých Němců, žen a dětí, tak to mě vlastně zaskočilo strašně. A myslím, že vlastně s tou zkušeností bych část té knihy nebo některé jako momenty té knihy dokázala propsat i hlouběji. Ne, že by to takhle nestačilo, ne, že bych se chtěla vyžívat v brutalitách, ale to vědomí toho obrovského děsu a zodpovědnosti o život těch malých dětí, které se toho účastnili, tak to ve mně samozřejmě narostlo s tím mateřstvím.
1: V brněnském pochodu bylo 19 800 žen, dětí a starých lidí. Kolik z nich nepřežilo ten pochod a proč?
0: Na památníku, který je tedy dnes na místě hromadného hrobu, stojí číslo 890 obětí, že tam tedy skončilo, ale to číslo nemůže být přesné, protože i v pohořelické úmrtní knize je to není zaznamenáno kompletně a navíc oběti, které se v těch místech nakazily tyfem a úplavicí, která v tom táboře, kde mohli přenocovat, vlastně tato tam vypuklo, tak ti ještě potom odcházeli směrem k rakouským hranicím, takže i v městečkách nebo ve vesnicích podél té trasy i potom na německé straně jsou další pomníky těch, kteří, nebo malé masové hroby, kde jsou pohřbeny zkrátka oběti tohohle odsunu a ten jejich přesný součet se prostě vlastně nemůže jako zjistit, ale říká se, že to bylo nějak 1500 obětí, ale přesné číslo, myslím, nejsou prameny schopny úplně udat.
1: Vy, když jste se připravovala na psaní románu, tak jste mluvila i s přímými účastnicemi toho pochodu. Co vám vyprávěli?
0: Vyprávěli mi právě příběh, který vůbec nepasoval do historie, jak jsme se učili. A to byl další velmi překvapivý moment, že něco, co se zdá z té středoškolské výuky jako jasné, je najednou takhle zpochybněno a podpořeno osobními příběhy a emocemi vlastně vědomím nebo zjištěním, nakolik se to přeneslo i na ty další poválečné generace, protože moje pamětní samozřejmě byly už pokročilého věku, šly nebo byly zařazeny do odsunu jako děti. Jejich vzpomínky tedy byly z dětského období a byl to pro mě prostě vlastně velký, jako velká zkušenost, jak se prostě může osobní příběh lišit od těch velkých ve škole interpretovaných dějin.
1: V odsunu Němců v Brně se hodně angažovali dělníci z brněnské zbrojovky. Jakou roli se hráli?
0: A to je zajímavé, že z jejich řad se mi nikdy nepodařilo žádného svědka, který by mi mohl povykládat o těch událostech najít. K tomu se potom už nikdo nehlásil, přestože jsem se poptávala a vyptávala a snažila se někoho vypátrat. No, oni byli podníceni pravděpodobně nějakou pobídkou, která přišla z Národního výboru a především tedy tím prohlášením prezidenta Edvarda Beneše, který polovině května přijel do Brna, měl ten teda opravdu neslavně proslulý projev, kdy říkal, že otázka Německa musí být z Československa vylikvidována a to byl prostě další z těch radikálních, nebo přesný příklad toho radikálního projevu, který dokáže akcelerovat nějakou masovou náladu, tíseň. Samozřejmě v Brně to fungovalo proto, protože i na konci války tam došlo k mnoha zbytečným zabitím stran německých vojáků, kteří tam zůstávali, nebo tam byla zkrátka nějak na snadě, ale jde o to, nakolik takovéhle msty se mají podněcovat, anebo naopak krotit. Už bylo po válce a dělníci ze zbrojovky tímhle dostali tedy takovou volnou, se jim uvolnili ruce k tomu, aby i oni trošku sejmuli jaksi vinu z vlastních jako duší, protože oni celou válku vyráběli zbraně pro Wehrmacht, dostávali šatenky a přídavky nějaké na jídlo, takže oni se měli jako relativně dobře. Hmm. Tak, takže to, že potom byli ti, kteří se postavili na stranu těch, co teda se s tou poválečnou situací, kteří vyřeší, třeba bytová otázka v Brně byla taky velmi tísnivá, takže jako se tohohle německého elementu zbaví, tak to jim velmi hrálo do karet, tak proto to byli asi oni, kteří se toho chopili.
1: Jak důležité je pro vás v životě odpouštění a smíření, protože to je to, o co v tom pochodu šlo, nebo v té pouti, která byla minulý týden, tak je to pro vás důležité i ve vašem životě?
0: No, samozřejmě s stíhou nějaké křivdy nebo viny nebo s takovouhle náročnou emocí se žije opravdu těžce a ovlivňuje to nejen jako život člověka, ale právě se to přenáší i na další generace, takže odpuštění a smíření je obrovsky důležité. Já jsem si tímhle procesem prošla v rámci vyrovnání se svým otcem, jako biologickým otcem, tatínka, který mě vychovával, jsem pak měla jiného, ale můj biologický otec byl jako násilník a alkoholik, který týral před našima očima naši matku, takže tohle jako odpustit a tímhle tím tohle překročit a nepřenášet třeba jakýsi strach a obavy dál, to bylo náročné, ale musím říct, že když člověk takovýmhle procesem přijde, tak se mu otevřou velmi svobodně další cesty do nějaké jako spokojenější budoucnosti, takže myslím, že tohle může platit určitě i pro nějaké srovnání s našimi vlastními prohřešky po konci druhé světové války.
1: Vy se v knihách často vracíte do temné minulosti a vytahujete zapomenuté ženy a ukazujete ty jejich příběhy. No, o jakých zapomenutých ženách bude vaše další knížka?
0: No, bude, ale to se mi velmi nesnadno vypráví, protože jednak vím, že nám zbývá jen několik vteřin do konce. A ono je to zase téma, které si vyžádá jako delší
1: prozrazování.
0: Asi nechci ani prozrazovat téma, ale mám pocit, že se jako neuhnu daleko od toho, co mě zajímá, co ode mě čtenáři znají, čili 20. století a dopady nějakých temných událostí na současnou společnost.
1: A ženy. Říká Kateřina Vyčuková, spisovatelka, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Osmnáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Rumunsko po náletu ruského dronu a zranění dvou svých občanů vyhošťuje ruského diplomata.
5: Rusko nese plnou odpovědnost. Generální konzul se stal nežádoucí osobou.
4: V Terezíně začnou velké opravy schátralých památek.
6: V pondělí předáváme staveniště, začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní.
4: Tenista Menšík usiluje o postup do osmifinále Roland Garros. Na D1 popojíždějí kolony před omezením u Šmejkalky a počasí začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky a teploty zítra až 28 stupňů. Je pátek 29. května. Dobrý večer vám přeje Anna Horáčková.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Rumunsko v reakci na pád ruského dronu na východě země vyhostí ruského konzula z města Konstanca. Zároveň uzavře celý úřad. Informoval o tom rumunský prezident Nikuš Ordan. Moskva obvinění odmítá a slibuje reakci na uzavření konzulátu.
7: Rumunský prezident Nikuš Ordan řekl, že ve městě Galaci spadl ruský dron Geran 2.
5: Veškerá zodpovědnost jde za Ruskem, za zemí, která vede agresivní válku proti Ukrajině už déle než 4 roky.
7: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na to podle agentury RIA reagovala s tím, že zprávy o ruských dronech, kde se v Evropské unii, jsou nepodložená tvrzení. Bezpilotní letoun spadl ve městě Galaci brzy ráno a způsobil požár 10-patrového panelového domu. Zraněni byli 2 lidé, žena a dítě. Podle rumunského ministerstva obrany se dron dostal do vzdušného prostoru země při větším ruském útoku na Ukrajině. Odsoudila to Evropská unie, Severoatlantická aliance nebo Slovensko. Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Incident ve východním Rumunsku odsoudili i čeští politici. Například prezident Petr Pavel ho označil za nepřijatelný. Podpořil taky apel rumunského prezidenta Nikuša Ordana na silnou mezinárodní odpověď Rusku.
8: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na síti X kromě zásahu rumunského obytného domu skritizoval i pokračující ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Situaci v Rumunsku odsoudilo české ministerstvo obrany, ale taky ministerstvo zahraničí, říká mluvčí diplomacie Adam Čergé.
9: Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
8: Někteří opoziční politici apelují na vládu, aby víc dbala na bezpečnost a obranu, a podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by měla reagovat i Evropská unie.
10: Vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici, která skutečně bude financována ze společných evropských peněz.
8: Předseda ODS Martin Kupka vyzval i k další vojenské podpoře Ukrajiny. David Šalek, Radiožurnál.
4: Evropská komise odblokuje Maďarsku dohromady více než 16 miliard eur v přepočtu bezmála 400 miliard korun, oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Petrem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy v oblasti soudnictví, boje proti korupci a ochrany akademických svobod.
11: Nová vláda podle von der Leyenové začala rychle plnit nutné reformy a jasně ukázala, že otáčí list. Většina uvolněných prostředků je z fondu obnovy po pandemii. Maďarsku přitom hrozilo, že o ně nenávratně přijde. Komise také Budapešti odblokovala většinu kohezních fondů. Petr Maďar prohlásil, že to pomůže nastartovat ekonomiku země. Dohodu označil za historický průlom. Maďarští studenti se také od začátku nového akademického roku budou moct opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Americký prezident Donald Trump svolal kvůli budoucí dohodě s Íránem mimořádné jednání v Bílém domě. Viceprezident J.D. Vance tvrdí, že dohoda s Íránem je na dosah.
12: Americko-íránské memorandum o příměří je podle viceprezidenta Vance prakticky dojednáno. Dokument by prodloužil klid zbraní o 60 dní a okamžitě otevřel Hormuzský průliv. Írán by měl 30 dní na odminování průlivu. Americká námořní blokáda íránských přístavů by se postupně rušila. Trump zatím nepodepsal. Chce podle poradců několik dní na rozmyšlenou. Íránská tisková agentura napojená na revoluční gardy přitom popřela, že by memorandum bylo dojednáno. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: V pevnosti Terezín začnou rozsáhlé opravy historických památek. Stát na jejich záchranu vyčlenil přes 2 miliardy korun. Z 30 objektů už radnice nechla opravit střechu kavalíru a kamennou hráz pevnosti. Teď se řemeslníci pustí do oprav dalších 2 budov.
6: Pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na Priviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní. A fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
13: Přibližuje koordinátor Radek Keřka. Na opravách se budou podílet i vědci z ČVUT.
14: Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů, umíme kontrolovat materiály při dodávkách, při té samotné realizaci.
13: Shrnuje spolupráci ředitel Klocknerova ústavu Jiří Kolísko. Radnice taky představila generál oprav, který zahrnuje pravidla pro dělníky i harmonogram prací. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
4: Sněmovna dnes za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdřív poslanci pokračovali ve schvalování pravidel pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, trvala 5 hodin.
15: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 2 odpoledne. Poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
16: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného. Dochází skutečně k porušování dohod.
15: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku se otevírají při dnešní noci kostelů. Nabízí komentované prohlídky, koncerty, setkání nebo duchovní program. Zapojil se i kostel Na nebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě, odkud se hlásí reportérka Tereza Pešoutová.
17: Tady v kostele teď začíná mše svatá, účastní se jí desítky lidí. Na mši naváže oficiální zahájení večerního programu Noci kostelu. Doposud se spíš lidé volně procházeli po svazostánku a prohlíželi si různá zastavení s výkladem a ukázkami svátostí. Teď už začne řízenější program, vystoupí zde například komorní orchestr, přednášku bude mít i protestantský kazatel David Loula a chystá se tu také společné setkání s ostatními církvemi. Program je tady v kostele Na nebevzetí Panny Marie naplánovaný až do 11 hodin večer. Uzavření kostela bude předcházet společná modlitba za prosby z celého dne. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
8: Tenista Jakub Menšík hraje o postup mezi nejlepších 16 hráčů Roland Garros v cestě do osmifinále antukového Grand Slamu. Stojí Australan De Minaur. Další podrobnosti přidá přímo z Paříže reportér David Prouza.
18: Jakub Menšík vstoupil do utkání s De Minaurem naprosto hrozivě, prohrává 0-4 a při svém servisu teď čelí 2 breakballům svého australského soupeře. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
8: Ve třetím kole dvouhry skončily po dvousetových porážkách Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na Švýcarku Tajchmanovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. A hokejové mistrovství světa v roce 2030 uspořádají Finsko a Lotyšsko. Hrát se bude v Helsinkách a Rize. Rozhodl o tom Kongres Mezinárodní hokejové federace IIHF. Za rok bude turnaj hostit Německo. Poté se elitní hokejisté představí ve Francii a na Slovensku.
19: Kolony na D1 už Mejkalky a ucpaný Pražský okruh před Ořechem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždějí kolony před Šmejkalkou. Nehoda na 24. kilometru už je pryč. A teď ten rozjezd kolony mírně brzdí ještě nepojízdný autobus na 27. kilometru. Stojí v levém pruhu. Každopádně sjíždět už se nevyplatí. V opačném směru z Prahy kolona zůstává. Od 15. kilometru až na 24. pojedete zhruba 45 minut. A ucpaná je i objížďka přes Mnichovice. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 stále čekejte kolony před sjezdem na Ořech. Teď je to od Zličína asi na půl hodiny a ucpává se kvůli tomu i D5 před Prahou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a taky bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, moderuje Věra Štechrová. Proč uvolnila Evropská komise Maďarsku zmrazené miliardy z unijních fondů? Jak znepokojivé je, že celých 40% mladých Čechů a Češek užívá pravidelně nikotin? A jak vážnou ránu utrpěl lunární program americké společnosti Blue Origin, když její raketa při startu explodovala? O tom všem budeme mluvit. Evropská unie uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur z evropských fondů. Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Maďarsko dosáhlo nebo ještě dosáhne v oblasti reform pod vedením nové vlády. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Další 2 miliardy eur zůstávají zatím zmrazené. Peníze byly zadržené za Orbánovy vlády kvůli výtkám týkajícím se právního státu a omezování nezávislosti justice. Ve vysílání je teď Vratislav Havlík z Mezinárodního politického ústavu. Dobrý den.
20: Dobrý den.
4: Je to 20 dní, co byl Péter Maďar jmenovaný premiérem. Tak jaké konkrétní kroky vláda udělala, že Unii přesvědčila k uvolnění peněz?
20: Příliš mnoho konkrétních kroků to nebylo, ale jsou to hmatatelné reformní plány, jsou to návrhy zákonů, které jsou podány, no, podávány do parlamentu, ať už se to týká posílení nezávislosti soudů nebo úvahy o plány na větší pravomoci nejvyšší soudní rady, reforma zadávání veřejných zakázek a tak dále. A prostě Ursula von der Leyen jako představitelka Evropské komise, respektive Evropská komise jako taková, těmto plánům uvěřila, považuje za dostatečně hmatatelné a proto ty peníze uvolnila.
4: Za jakých podmínek předpokládám, že to nebylo jen tak? Je tam třeba nějaký časový rámec?
20: Ano, ano. Především co se týče toho plánu obnovy po covidu, ze kterého Maďarsko má dostat nejvyšší část z těch 16 miliard, a sice 10 miliard, tak tam musí Maďarsko udělat konkrétní reformní kroky do konce srpna, pokud se nemýlím, a to bylo ale shledáno jako řešitelné a schůdné. To znamená, je to stále samozřejmě do jisté míry podmíněno, ale ty peníze už jsou přislíbeny, když alespoň některé ty kroky budou učiněny.
4: Do konce srpna není zase dlouhá doba, tak na co ty peníze speciálně z toho fondu obnovy tedy mají jít?
20: Ty peníze nebudou podle mě proúčtovány do té doby, ty peníze budou pouze uvolněny. Druhá věc je, jak následně bude Maďarsko rychle schopné utrácet. Jedna věc je mít peníze a druhá věc je takzvaná absorpční kapacita, tedy schopnost ty peníze absorbovat, schopnost realizovat konkrétní projekty, a to se uvidí, to bude ještě úplně nová kapitola. Do jaké míry je Maďarsko, které dlouhou dobu nedisponovalo těmi evropskými prostředky, reálně připraveno okamžitě ty peníze nasadit. A co se týče těch konkrétních projektů, tak uvažuje se o, nebo dokonce přislíbil v tom svém projevu ministerský předseda Maďar, že by to mělo jít do dopravní infrastruktury, tedy rychlovlaků, mělo by to jít do energetického sektoru a dalších projektů.
4: Ty peníze, jak jsme říkali, jdou z fondu obnovy a z kohezních fondů. Tak znamená to, že všechny tyhle peníze musí jít na investice, že stát musí dát prostě do investičních projektů?
20: Ano, tak stát je musí investovat v souladu s těmi předpisy těch jednotlivých fondů. Čili je rozdíl, jaké podmínky má ten projekt obnovy po covidu. Tam jsou nějaké parametry, do čeho se může investovat, do čeho nemůže. A rozdíl je těch zbývajících 6 miliard, které jdou ze strukturálních fondů, které zase mají přesně nadefinovány priority, za které se smí peníze utrácet a za které nesmí. To znamená, ano, jsou to především ty projekty, které jsem říkal, energetické projekty, dopravní projekty a tak dále. Ale nemůžou to utrácet za cokoliv, to je zřejmé. Musíte utrácet pouze za to, k čemu se zavázali v těch operačních programech. Bavíme-li se o strukturálních fondech.
4: Když se vrátím k tomu obnovení právního státu a nezávislosti justice, na základě čehož Evropská unie uvolnila ty peníze, tak Péter Maďar mluvil o protikorupčních opatřeních zásadních. Tak už je jasné, co má vláda v tomhle směru v plánu, anebo už byly dokonce podniknuty nějaké kroky?
20: Tak některé kroky ano, například Maďarsko deklarovalo, že se připojí do toho Evropského úřadu veřejného žalobce, kde účast do této doby bojkotovalo nebo odmítalo. To znamená, že Maďarsko vlastně bude souhlasit s tím, aby nad ním byl tento evropský dohled. To není vůbec málo, tak to je první hmatatelný krok. Ty mnohé další kroky jsou zatím ve stádiu příslibu nebo ve stádiu plánu, protože nezapomínejme, že prostě jsou to nějaké legislativní návrhy, které musí být projednány parlamentem a na to ještě zdaleka nebyl čas. Opravdu se bavíme jenom o 3 týdnech po nástupu vlády. Ale minimálně ten přístup do toho úřadu evropského žalobce, to je jakýsi hmatatelný krok.
0: Jak se Maďarovi podařilo rozbít ten mediální monopol, který si vytvořil Viktor Orbán, nebo ten se rozpadl v podstatě jaksi samovolně po té, co Orbán přišel o moc?
20: No, tato sféra je zatím nepřehledná. Já bych neřekl, že se zatím nějaký ten mediální monopol rozpadl. On to ani nebyl nutně monopol, prostě byla to část důležitých médií, která byla spřátelená ze stranou Fidesz nebo s lidmi okolo strany Fidesz. Nebyly to zdaleka všechna média. A toto se ještě určitě nerozpadlo. Mnohá ta média pořád sympatizují ze stranou Fidesz a je teď jakási fáze přešlapování. Tak nejvíce asi teď budeme pozorovat prostě maďarskou veřejnoprávní televizi, jakým způsobem ona zareaguje. Už bylo naznačeno, že některé pořady budou zrušeny nebo pozastaveny. Minimálně o 2 klíčových pořadech jsem slyšel. Ale zatím bych nemluvil úplně optimisticky, že vše se jako rozpadlo a že najednou média všechna jsou zcela nezávislá. To prostě, to ještě uvidíme v příštích týdnech a měsících. Jako určitě ta cesta byla nastolena, ale ten proces potrvá.
0: Maďar také mluvil o vyšetřovací komisi, která má právě prověřovat korupci a zneužití moci za vlády Viktora Orbána. Něco takového je stále v plánu nebo už to má nějaké reální obrysy?
20: Tak tady se přiznám, neznám detaily, o té vyšetřovací komisi jsem také slyšel a mám pocit, že ten krok byl mimo jiné učiněn proto, aby byl alespoň nějaký příslib daný Evropské komisi, aby bylo alespoň ukázáno, že my děláme konkrétní kroky, my se snažíme, ale nejde to ze dne na den, proto tady děláme alespoň tento ne čistě symbolický krok, vlastně celkem praktický krok, že zakládáme nějakou komisi, která bude vyšetřovat, ale co konkrétního vyšetřila nebo nevyšetřila, na to je opět jako velmi brzo. Ale myslím, že to dělám minimálně proto, aby vysílal signál ven.
0: Mají ty peníze takovou sílu, že mohou Maďarsko vytáhnout z té ekonomické krize, jak o tom mluví právě Peter Maďar, a nastartovat maďarskou ekonomiku?
20: Tak sami o sobě mají. Jedná se o v médiích jsem zaznamenal přepočet, že 2 až 12% maďarského rozpočtu, nevím, jestli to nebyla kategorie 12% HDP, nevím, jak to bylo přesně přepočítáno, ale je to prostě zcela zásadní suma, že přes 400 miliard korun v přepočtu. Samo o sobě za ty peníze můžete dělat neuvěřitelné věci. Tam je ale to B, když se podíváme na státy v okolí, Českou republiku, Slovensko a další, tak opakovaně se v minulosti vyskytovaly problémy s takzvanou absorpční kapacitou, tedy schopností ty peníze utrácet, schopností vytvářet projekty, za které ty peníze utratíme.
0: A smysluplné navíc ještě.
20: Peníze. A tady právě je prostě velká otázka, do jaké míry je Maďarsko připraveno. Nezapomínejme, že nějakou dobu se nečerpalo, nějakou dobu prostě byly ty procesy pozastaveny toho čerpání, to znamená ty projekty byly pozastaveny. Čili jak už jsem avizoval na začátku, jedna věc je peníze dostat, druhá věc je peníze utratit. A já bych byl trochu skeptický, jestli se podaří celá ta částka utratit. To znamená, jak se někdy zmiňuje, že má ještě přislíbený přes 2 miliardy eur, když udělá některé další reformní kroky, tak moje první reakce byla, jestli je vůbec bude potřebovat. Ono to není o tom, kolik peněz, ale jaká je ta připravenost ty peníze používat.
0: Říká Vratislav Havlík z Mezinárodního politického ústavu Masarykovy univerzity. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
20: Děkuji pěkně, pěkný den.
0: Nikotin v nějaké formě užívá denně 1/5 Čechů. Mezi mladými od 15 do 24 let je to každý čtvrtý. Občasným uživatelem je 40% mladých. Největší zastoupení mezi uživateli mají kuřáci. Mladí upřednostňují elektronické cigarety a nikotinové sáčky. A kouření je často spojeno s konzumací alkoholu. Taková data ukazuje Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu za rok 2025. A naším hostem je teď Adam Kulhánek, vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak denně kouří i 25% mladých od 15 do 24 let. Zvyšuje se ten jejich počet nebo zůstává stejný v čase?
1: V případě dospívajících máme dobrou zprávu v tom ohledu, že klasické cigarety už nejsou tak populární pro tu nejmladší populaci, ale co vidíme u těch novějších forem, jako jsou elektronické cigarety a nikotinové sáčky, tak ty jsou stále velmi populární a velmi oblíbené a zejména elektronické cigarety u nejmladších věkových kategorií jdou nahoru. Když bych to hodně zjednodušil, kouření klasických cigaret se bude snižovat, ale bohužel nám bude růst populace závislá na nikotínu a to právě na těch nových formách.
0: A známe důvody toho, proč speciálně mladí lidé začínají s nikotinem?
1: Jedno zajímavé zjištění nám říká právě tato nová studie a to je motivace, proč lidi vyhledávají elektronické cigarety. A to se částečně změnila a tím nejčastějším důvodem dneska jsou příchutě. To znamená, jak elektronické cigarety, tak ale třeba nikotinové sáčky jsou pro ty uživatele dneska velmi komfortní, velmi chutné, řekl bych i diskrétní z hlediska užívání. A když k tomu ještě přidáme velmi atraktivní marketing, barevné a velmi hezké líbivé obaly, tak samozřejmě ty produkty potom pro tu nejmladší generaci jsou první volbou.
0: Když jsem se dívala na ten graf, tak po 45. roce se ten počet lidí užívajících nikotin, ať už je to cokoliv, snižuje. Znamená to, že tam se to někde láme a tam lidé přestávají kouřit?
1: Záleží, jak bychom to potom viděli v rozpadu na ty konkrétní produkty, protože klasické zápalné cigarety v té populaci střední generace jsou stále velmi populární, ale zase s narůstajícím věkem do seniorského věku to užívání logicky klesá, to znamená, nemusí to být vždycky jenom tento důvod. Současně také vidíme, že s vyšším věkem lidé mají vyšší zájem o odvykání. Je tam samozřejmě vliv rodiny, zdraví a těchto jiných fenoménů, které se už potom týkají té pozdější dospělosti.
0: Jak se Čechům daří přestávat kouřit? Jak jsou úspěšní? Nebo neúspěšní?
1: Ono to tolik nezávisí na kultuře nebo na tom daném státu. Samozřejmě zájem o odvykání je, řekněme, stále stabilní, není až tak vysoký, jako bychom si v té klinické práci představovali. Důležité je ale zmínit, že závislost na nikotínu patří mezi jednu z těch nejsilnějších, zejména ta takzvaná fyzická závislost na nikotínu je skutečně klinická diagnóza, neodvyká se snadno, vyžaduje to mnohdy často několik vícero pokusů, než to dojde k tomu úspěšnému pokusu. Odvykání kouření. A také, co bych chtěl zmínit o posluchače, kteří třeba zvažují odvykání, že vždycky je lepší cesta, ať už vyhledat odbornou péči nebo využít přípravky náhradního nikotínu nebo medikaci pro to určenou. A pak ten odvykací pokus může být mnohem úspěšnější než jenom odvykání své pomocí.
0: Jak si v tom užívání nikotinu stojíme v mezinárodním srovnání? Jsme nějak výjimeční?
1: To je také dobrý dotaz. Co se cigaret týče, tak bohužel ta prevalence, ta míra užívání cigaret u nás je stále v kontextu Evropy vysoká, byť se výrazně snížila. Co je ale zajímavé, tak v případě elektronických cigaret jsme mnohem výše v kontextu Evropy. Tam se řadíme třeba k zemím, jako je Polsko, kde jsou e-cigarety velmi, velmi populární. Co se týká třeba zahřívaného tabáku, tak ta data jsou víceméně srovnatelná. Co je ale, jak už jsem zmiňoval u nás, velmi pozitivní, že klasické cigarety postupně půjdou níže a níže, to znamená ten produkt, který je vysoce rizikový právě z důvodu spalování, kouření, tak toho bude naštěstí méně a méně.
0: Jaká preventivní opatření by byla ještě u nás na místě, protože třeba například u Nizozemí vidíme, že ten prostý zákaz nefunguje, tam zakázali ty elektronické cigarety a nepomohlo to.
1: Je to tak, samozřejmě tyto přístupy vždycky nejsou jenom o zákazech, vždy se jedná o nějaká komplexní opatření, ať už co se týká prevence nebo nastavení ceny nebo regulace reklamy. Z těch oblastí, o kterých jsme teďka mluvili, tak tam, kde bych se zasazoval o jaksi větší restrikci, tak je právě ta reklama na nové produkty, ať už jsou to elektronické cigarety, zahřívaný tabák, nikotinové sáčky, a to zejména v prostředí internetu a na sociálních sítích, případně sponsorship, sponzorování akcí třeba pro mladé lidi.
0: Říká Adam Kulhánek, vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku kliniky adiktologie první lékařské fakulty. Dobrý den, děkuji, nashledanou.
1: Děkuji a přeji všem pěkný den.
0: Je to velmi drsný den, ale co bude třeba, postavíme znovu a začneme zase létat, prohlásil americký miliardář Jeff Bezos, když dnes nad ránem středoevropského času explodovala raketa New Glenn jeho společnosti Blue Origin. Test na startovací rampě na floridském mysu Cape Canaveral skončil v obrovské ohnivé kouli, ze které šlehaly plameny, stoupaly sloupy dýmu a oblaho se zbarvila do oranžova. Exploze otřásla i budovami v okolí. Společnost Blue Origin připravovala raketu na čtvrtý let, kdy měla vynést na oběžnou dráhu 48 satelitů. A více řekneme s Tomášem Přibylem, publicistou a popularizátorem kosmonautiky z Hvězdárny a planetária v Brně. I vám hezký večer. Tak doufám, že se slyšíme, pane Přibyle.
5: Já vás slyším.
0: Výborně, už je to dobré. Tak příčiny toho výbuchu se vyšetřují. Jaké verze padají v úvahu?
5: Mohlo se pokazit naprosto cokoliv na raketě nebo i na té startovací rampě. Vezměme si, tady stačí strašně málo. Jeden prasklý svár, netěsnost v palivovém systému, selhání drobné mechanické součástky. Je to prostě kolos, který se skládá ze stovek tisíců dílů a máte raketu a v ní máte 1300 tun vysoce hořlavé pohonné směsi. Prostě stačí strašně málo a znovu nejenom na raketě, ale i na té startovací rampě a neštěstí je zaděláno.
0: Ta raketa už třikrát předtím odstartovala. Tedy ta jedna její část. Znamená to, že teď se zkoušelo zase něco nového, jiného?
5: Ne. Tohle byly standardní přípravy celé rakety, která měla letět za týden. Je to takový prostě test před tím, než se skutečně vydá příkaz ke startu. Proběhlo odpočítávání, tankování a krátký zážeh motorů. Víte, ona ta každá raketa, přestože už letěla, je po každé trošičku jiná, má vyměněné nějaké součástky, novou konfiguraci. Takže toto byla taková komplexní generálka před startem, ale bez toho startu.
0: Raketa New Glenn explodovala jenom dva dny potom, co vesmírný úřad NASA přidělil společnosti Blue Origin zakázku na dopravu lunárních vozidel na měsíc. Je to obří zakázka. Tak zpochybnil ten poslední test schopnost Bezosovy společnosti podílet se na těch výpravách úřadu NASA k měsíci a na budování lunární základny?
5: Kosmonautice se s haváriemi prostě počítat musí. Nikdo si je nepřeje, ale prostě k ním dochází. Spíš než o zpochybnění bych hovořil o nepříjemném zdržení, protože dnes je zřejmé, že firma Blue Origin nebude schopná dodržet žádný z termínů slibovaných na příští roky. A to může mít domino efekt na další části kosmického programu. Problém není ani tak raketa, jako ta startovací rampa, která teď chybí. V kosmonautice totiž platí jedno klišé. Raket si postavím kolik chci, ale rampu mám jen jednu. No a Blue Origin dnes přišla o jedinou rampu a to zpoždění celého programu kosmického v této firmě bude trvat, když budeme velcí optimisté, rok, možná rok a půl.
0: A proč není těch ramp víc? Nevyplatí se to stavět třeba dvě, když vždycky je potřeba jen jedna?
5: Oni už staví další dvě, jenomže jsou teprve v rané fázi. Raketa New Glenn vlastně začala létat teprve loni, takže ono se vlastně testovalo i, jestli je v pořádku třeba i ta startovací rampa, jestli je její konstrukce dobrá a tak dále. A potom se staví další a další. Vezměte si, ta startovací rampa má hodnotu stovek milionů dolarů. Mnohem víc než ta vlastní raketa. Málo když to uvědomujeme, vnímáme rampu jenom jako kus železa a betonu, ale to je vlastně stupeň nula té kosmické rakety. To je nesmírně komplexní systém a mechanismus, takže i u něj potřebujete mít jakousi jistotu, že bude fungovat. Takže se vždycky čeká, jestli ta konstrukce se osvědčí a další dvě rampy se budou v dohledné době stavět, ale prostě nebudou včas připravené.
0: K tomu výbuchu došlo taky méně než týden po vcelku úspěšném testu rakety nové generace Starship Muskovy společnosti SpaceX. Jak si v tom vývoji stojí obě společnosti, kdyby jsme je srovnali?
5: A porovnání je vždycky ošemetné. Všichni říkají, ten je napřed. Já bych řekl, že obě firmy bojují víc sami se sebou, než navzájem. Jak ukazuje ta dnešní nehoda, tak nějaký třeba náskok jednoho nebo druhého je taková ošemetná věc. Jeden den ho máte, druhý den ho nemáte. Jak si stojí, obě dvě se střídají ty šťastné dny a vy dnešní den méně šťastné. Každopádně, co se toho lunárního programu týká, tak bych připomněl, co říkali už naše babičky. Zajíci se počítají až po honu a v každém případě je dobře, že tady máme dvě konkurenční firmy.
0: Říká Tomáš Přibyl, publicista a popularizátor kosmonautiky, spolupracovník Hvězdárny a planetária v Brně. Děkuji za váš čas. Mluvili jsme o tom, že špatný den měl Jeff Bezos a jeho firma, když mu explodovala raketa New Glenn. Naslyšenou.
5: Mějte se, nasledanou.
0: To byla podvečerní publicistika. Vy se k ní můžete vrátit ve všech podcastových aplikacích i v aplikaci Můj rozhlas CZ. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem. Věra Štychrová přeje příjemný podvečer a za pár vteřin jsou tu aktuální zprávy.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Podle ruské diplomacie jsou obvinění o ruských dronech létajících v evropských zemích nepodložená. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová tak reagovala na nejnovější incident v Rumunsku. Ve městě Galaci spadl dron na obytnou budovu ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Úřady hlásí dva zraněné. Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Moskva na to podle Zacharovové urychleně zareaguje. V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo skoro 7,5 tisíce nových firem. To je meziroční nárůst o třetinu. Oznámila to společnost Krev s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% víc než ve stejném období loňského roku. Víc než polovina obchodních společností vznikla v Praze, s odstupem následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj. Naopak zaniklo zhruba 6 030 firem, což je meziročně o procento víc. Tři čínští astronauti z kosmické lodi Shenzhou 21 se dnes po mezbále 7 měsících ve vesmíru vrátili na Zemi. Pro čínskou posádku to je rekord, jak informuje agentura AP. Tchajkonauti, jak se v Číně označují astronauti nebo kosmonauti, přistáli večer místního času na přistávací ploše Tungfeng na severu Číny. Čína byla v roce 2011 vyloučena ze spolupráce na mezinárodní vesmírné stanici, a to kvůli obavám Spojených států o národní bezpečnost. Čínský vesmírný program je totiž řízený čínskou armádou. Čína chce do roku 2030 vyslat astronauty na měsíc. Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA tam ale plánuje přistání posádky už v roce 2028. A o tomto víkendu ožijí pražské ulice hudbou. Dnes začíná 11. ročník festivalu Praha žije hudbou. Maskotem je červený uličník, tedy muž v green screen obleku, který se bude snažit příznivce festivalu rozhýbat přímo na chodnicích. Na festivalu vystoupí mimo jiné Aneta Langerová. Tenistky Marie Bousková a Karolína Muchová vypadly ve třetím kole dvouhry na Roland Garros. Bousková podlehla Rusce Andrejevové 4-6 a 2-6, Muchová prohrála se Švýcarkou Teichmannovou 1-6 a 5-7. Teď hraje o osmifinále Jakub Menčík. Jeho duel s Australanem Deminorem sleduje přímo v Paříži reportér David Prouza.
18: Jakub Menčík prohrál první set jednoznačně 0-6, teď ale má breakball druhém setu, kdy servíruje Deminor, je to stále 3-0 pro Jakuba Menčíka, breakball nevyužit, 40-40. Na radiožurnálu Sport nabízíme přímý přenos z Paříže. David Prouza, radiožurnál.
19: Nehoda na D1 v Brně a kolona před Šmejkalkou. Na dálnici D1 vázne provoz na průjezdu Brnem, teď už hlavně ve směru na Ostravu. Brzdí se u Kývalky na kilometru 182 a je to až do omezení na 196. kilometru, hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D1 pak buďte opatrní i dál směr Vyškov. Před Rohlenkou na kilometru 204,5 v levém pruhu čerstvá nehoda. Stojí tam dvě osobní auta a dojíždí se do krátké kolony. Na D1 stále kolona taky za Prahou směrem do Brna, po pojíždí před omezením u Šmejkalky.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Ruský dron nad Evropou. V čem nám pomohl sudetoněmecký sjezd? Advokáti a český stát. Nepodařená premiéra Ferrari. O užitečnosti ruských krachů a kanape. To jsou témata názorů a argumentů, které právě začínají. Při poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
7: Válka Ruska proti Ukrajině se nás zase o něco víc týká. Ruský dron zasáhl dům v rumunském městě Galaty u hranic s Ukrajinou. To znamená, že ruský dron, který nenesl výbušnou nálož, pronikl do vzdušného prostoru Evropské unie a NATO. Nebyl to jediný ani první případ, kdy ruské drony dopadly na evropské území. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Švarc. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Petře, není to poprvé, je ale přece jenom tenhle případ něčem nový nebo jiný?
9: Rozhodně poprvé to není. Já připomenu některé z těch starších případů, tak už před 3 lety jedna ruská raketa doletěla dokonce až do Chorvatska. Takový vlastně největší případ bylo 19 dronů loňské září, které se objevily částečně, byly sestřeleny, částečně spadly nad Polskem. To byl zatím takový opravdu největší dronový průnik na území NATO ruský. Ovšem Rumunsko má spády ruských dronů své zkušenosti už také delší. Drony tam padají opakovaně a to i v Galacit, které je nedaleko ukrajinské a moldavské hranice, takže tam opravdu je na Ukrajinu blízko. Ovšem většinou tam třeba padají trosky dronů sestřelené ukrajinskou protivzdušnou obranou. Rozhodně, aby takto tam doletěl v uvozovkách zdravý dron a narazil do paneláku plného samozřejmě lidí. Připomínám, že evakuováno muselo být 70 lidí. Ti dva lidé mají minimálně tedy nepříjemná zranění, popáleniny prvního stupně u ženy, jestli se vůbec takto eufemisticky dají nazvat. Ale ten případ je důležitý v tom, že vlastně my stále nevíme, jestli toto byl incident náhodný, ruská neschopnost, nebo jestli to bylo další z testování obrany NATO. To je vlastně ta, dalo by se říct, nejdůležitější otázka a my samozřejmě se to nikdy nedozvíme, nebo minimálně ne dlouhá léta, to by museli Rusové zveřejnit, ano, testovali jsme obranu NATO a to se samozřejmě nestane. Když vezmu třeba ten příklad z Polska, tam ruská propaganda na to byla dopředu evidentně velice dobře nachystána a okamžitě začala přicházet s různými verzemi, které teda tehdy přebírala zvláště polská krajně pravicová scéna. A nutno říci, že vlastně ten ruský propagandistický pohled se podařilo tímto způsobem v Polsku poměrně dosti rozšířit a prosadit. Tudíž ten ruský pokus vlastně ovlivňovat scénu ve státech NATO za tímto může také být už z toho důvodu, že Rumunsko je v současné době ve velice nestabilní situaci. Před rokem a půl, to je poměrně známý případ, tam byly zrušeny prezidentské volby poté, co do druhého kola se dostal krajně pravicový kandidát Georgescu, který podle zveřejněných dokumentů byl opravdu podporován z Ruska. Rusové se zapojili samozřejmě nepřímo do té kampaně, ty volby se snažili ovlivnit tak, aby Georgescu vyhrál. Ty volby poté byly zrušeny, ale vlastně pachuť velká tam zůstala a v Rumunsku nyní je situace taková, že vláda padla asi před 3 týdny a vlastně v této chvíli, protože volby mají být až za 2 roky a nepředpokládá se, že by byly předčasné, na to je ta situace velice rozbouřená a většina politických sil je vlastně nechce, tak v této chvíli rumunský prezident teprv jedná o tom, jak situaci vlastně vyřešit, jestli se nějakým způsobem podaří tu původní koalici, ze které odešli sociální demokraté, nějak zase dát dohromady, nebo jestli by vládla vláda proevropská, ale menšinová. To všechno teprve uvidíme. A samozřejmě i ten určitý nátlak na rumunské veřejné mínění zatím to může být.
7: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Nashledanou.
9: Díky, naslyšenou.
7: Sjezd sudetských Němců v Brně byl příležitostí pro nejrůznější střety a historické debaty a také pro sebezpyt našich traumat, cností i necností. Jakou šanci v něm vidí Lída Rakušanová?
21: Fakt, že se sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení mohl díky občanské iniciativě Meeting Brno konat v České republice, je nejen uhrazením dávno splatného dluhu vůči českým Němcům. Pro nás je to především šance vypořádat se sami se sebou. Pobouření, které se kolem sudetoněmeckého sjezdu v Brně rozpoutalo, ukázalo totiž naprosto zřetelně, že dokud budou mít zdejší populisté naději, že podněcování obav z tradičního nepřítele funguje, s manipulací svých voličů nepřestanou. Čáru přes rozpočet jim dělá především mladá generace. Podobně jako si svého času připomínala putováním z Pohořelic do Brna hrstka tamních studentů násilné vyhnání brněnských Němců, při němž na konci května 1945 zahynuli stovky, ne-li tisíce žen, dětí a starých lidí, začali si před 5 lety pochodem z Postoloprt do Žatce připomínat poválečný masakr minimálně 800 tamních sudetských Němců, středoškoláci z Prahy. Postupně se k ním připojovali další studenti středních škol v regionu. Příští středu se tento pietní pochod, zakončený v Žatci poutní bohoslužbou, bude konat už po 5. Rozdíl mezi těmito iniciativami mladé generace, schopné postavit se tváří v tvář historii a přiznat si i temné stránky naší minulosti, a zdejší stále ještě běžnou vyprávěnkou o Němcích šmahem jako o nacistech, kteří si to zasloužili a zaslouží dodnes, je propastný. Svědčí o tom například skutečnost, že v Postoloprtech se o osudu původních kasáren, kde byli němečtí civilisté internováni a včetně mladistvých bez soudu vražděni, dohadovali místní tak dlouho, až nechali areál v roce 2017 zbourat. O tom, co se v Postoloprtech po válce dělo, tak svědčí jen nenápadná pamětní deska ve zdi hřbitova s českým i německým nápisem, připomínajícím, cituji, nevinné oběti událostí května a června 1945. Že to jde jinak, dokazuje Maďarsko, kde před válkou žilo kolem 500 000 Němců. V roce 1946 jich byla odsunuta ani ne polovina a další 10 000 zmizely v gulazích Sovětského svazu. Obdobně jako v Československu byli i maďarští Němci zbaveni majetku a občanských práv na základě kolektivní viny. Po pádu komunismu se tam ale začalo mluvit o utrpení vysídlených Němců mnohem otevřeněji než u nás. A od roku 2013 je 19. leden veden v maďarském kalendáři jako oficiální pamětní den vyhnání maďarských Němců. Ostatně o tom, že se dá zpracovat i historická zátěž mnohem většího kalibru, než je ta naše, svědčí nejlíp Německo samotné a dokazuje, že se tím společnost osvobodí, stabilizuje a nabude sebevědomí. Předpokladem ovšem je, že se nejdřív vyrovná sama se sebou. Brno nám k tomu otevřelo cestu.
7: Říká Lída Rakušanová. Česká vláda se snaží bojovat s praním špinavých peněz a to je správné. Není ale jisté, jestli vždy zvolila ty správné metody. Myslí si to přinejmenším publicista a náš spolupracovník Jiří Leština.
10: Z rezortu financí doputoval do připomínkového řízení zákon o ekonomické ochraně státu, jenž má zefektivnit boj proti praní špinavých peněz. Poprask, který vyvolává v justici i jejich profesních komorách, ale spíš svědčí o tom, že ministrně Schillerová svým návrhem přímo útočí na samotné základy právního státu. Přijetí zákona by totiž vedlo k faktickému zrušení nezávislosti advokátů. Finanční analytický úřad, ve zkratce FAU, jehož ředitele jmenuje a odvolává vláda, by měl získat pravomoc nařídit České advokátní komoře pozastavit nebo rovnou ukončit činnost advokátovi, na něhož úřad ukáže s tím, že ho podezírá z nekalé výpomoci při praní špinavých peněz. FAU by přitom mohl ukládat advokátní komoře až 10 000 000 pokuty, pokud jeho pokyny nesplní. Návrh zákona zároveň počítá s prolomením advokátního tajemství. Pracovníci finančního analytického úřadu by měli získat oprávnění neomezeně nahlížet do spisů advokátů, do právních rozborů, včetně jejich korespondence s klienty. Ministerstvo financí se zjevně rozhodlo skoncovat s dosavadní zákonnou a zcela osvědčenou praxí, kdy FAÚ, pokud pojme podezření na provinění advokáta, musí se obrátit s podnětem na advokátní komoru. A ta rozjede vlastní šetření a případně zahájí kárné řízení, které může vést k pozastavení činnosti advokáta nebo až k jeho vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Advokátský svět podle Schillerové ale má svět k přímému mocenskému dozoru finančního analytického úřadu nad profesní komorou. A vysocí úředníci státu mají rozhodovat o tom, kdo bude vykonávat advokátskou praxi. A není těžké si představit,

0: sice požaduje účinný dohled, zároveň ale zdůrazňuje ochranu profesního tajemství a nezávislosti právnických profesí. Z Ministerstva spravedlnosti už také podle Hospodářských novin zaznělo, že evropská směrnice požaduje pouze to, aby bylo znemožněno pokračování v profesi lidem, kteří byli za úmyslné praní peněz odsouzeni. Kritika se na zákon snáší i z rezortu vnitra nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vzrůstá tedy naděje, že Alena Schillerová nakonec bude nucena návrh zákona stáhnout. I v takovém případě ale bude dobré uchovat v paměti, že vrcholná politička hnutí ANO neváhala vyjít na veřejnost s ničivým návrhem, jehož případné schválení by pro vládní koalici mohlo být povzbuzením k další destrukci systému brzd a protivách v naší zemi.
1: Uzavírá Jiří Leština.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Moderní automobilové sportovní značky mají problém. Už nemají tu auru jako před desítkami let a éra elektrifikace aut jim v tom rozhodně nepomohla. Může to být i případ italské firmy se vzpínajícím se koněm ve znaku. Krize identity firmy Ferrari zaujala i našeho spolupracovníka Luboše Kreče, zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch.
3: Každé nové Ferrari je pro automobilové příznivce a fanoušky značky svátek. Neděje se to moc často, obvykle tak jednou do roka, a bývá to oslava italského designu a motorové síly. To, co následovalo po premiéře nejnovějšího modelu Luce, ovšem nemá obdoby. Sociální sítě jsou plné karikatur a memů, akcie propadly a mnozí se ptají, jak se to mohlo stát. Italskou značku Ferrari zná pravděpodobně každý a i lidé automobilismem nepolíbení tuší, že její vozy jsou rychlé, drahé a povětšinou i krásné. Na představení novinky s názvem Luce se navíc čekalo o to netrpělivěji, že s jejím designem pomáhal Jonathan Ive. Pokud vám to jméno nic neříká, vězte, že to je muž, který dlouhé roky zodpovídal za to, jak vypadají výrobky od Apple a je jedním z tvůrců iPhoneu. Předem se také vědělo, že nové Ferrari bude elektromobil. To sice část příznivců mírně znepokojovalo, přece jen symbolem supersportovních aut je řvoucí a nespoutaný spalovací motor, nicméně vyhlas firmy, její smysl pro detail a zkušenosti takové obavy zakrývaly. Jen do té doby, než automobilka Luce ukázala, pak jakoby svět, alespoň ten autíčkářský, explodoval. A není se až zas tak čemu divit, protože Luce vypadá inu divně, podle mnohých prostě a jednoduše ošklivě. Není to placatý závodník, ale zvláštně přifouknutý crossover, který jakoby v sobě kombinoval futuristické malůvky designérů s banálními zaoblenosti čínských elektromobilů. Dozvuk nevydařené premiéry se přenesl i do investičního prostředí, neboť Ferrari je veřejně obchodovaná firma. Poté, co se ukázalo Luce, se cena akcí zřítila z 309 eur za kus na 285 eur. To je minus 7% během 2 dnů. Může se to zdát jako málo, jenže to představuje pokles o 5 miliard eur v hodnotě celé firmy. A to už je pořádný balík. Navíc to bohužel pro italské rodiny Agnelli a Ferrari, které v automobilce nadále drží významné majetkové pozice, zapadá do dlouhodobějšího trendu, který je patrný u těchto akcí s označením race, tedy český závod. Za poslední rok už ztratili bezmála třetinu své hodnoty, neboť investoři pochybují o tom, že se Ferrari podaří udržet si i nadále tak výsostný a prémiový punc. O vozy Ferrari je pořád ve světě mimořádný zájem. Automobilka je zisková a čekací lhůty se počítají nikoli v měsících, ale v letech. Jenže to třeba o Porsche, jakkoliv to je o něco levnější brand, ještě nedávno platilo také. Pak ale neukočírovalo svůj elektromobilní zápal, přišlo o část fanouškovské základny a dnes firma prochází bolavou a drahou transformací. Elektromobilita je v segmentu opravdu drahých aut zrádná tím, že technologie velmi rychle zastarává. A to pak sráží hodnotu celého auta, čímž ztrácí i na atraktivitě. Také je ale možné, že jsme svědky jednoho velkého omylu. Ne na straně Ferrari, ale na straně komentátorů, motoristických nadšenců ze sociálních

0: sociálních sítí či bývalých manažerů, kteří všichni luče strhali. Protože to, co nakonec rozhodne, bude zájem lidí. Pokud se vůz bude skvěle prodávat, nikoho už nebude zajímat, jak na něj reagovali ti či oni. A akcie zase poletí jako před časem. Indicie k rozluštění této hádanky se dozvíme celkem brzy.
1: Konstatuje Luboš Kreč. Kdo vyrůstal za minulého režimu, vypěstoval si velmi jemný cit pro niance v textech a pro čtení mezi řádky. Mladší ročníky tuto schopnost už nemají, ale v Rusku nebo při sledování ruské politiky se můžou hodit. Příkladem může být zjištění našeho kolegy a komentátora novinek.cz Alexandra Mitrofanova při čtení jednoho listu.
2: List Moskovský komsomolec již mnoho let nemá nic společného s komsomolem, což býval Leninský komunistický svaz mládeže. V tomto smyslu je stejný jako další list Komsomolská pravda. Posledně jmenovaný je ovšem otevřeně propagandistickým nástrojem Putinova režimu, zatímco Moskovský komsomolec je takzvaně systémově loajální. Nejde proti Kremlu, ale rovněž není jeho hlásnou troubou. Minulé pondělí vydal list článek, jehož obsah upoutal pozorovatele nejen v ruském exilu, ale také přímo v Rusku. Jako autor je uveden Dmitrij Krasnov s dovětkem, že se jedná o čestného advokáta Ruské federace a člena Moskevské veřejné komory. Důvod, proč nešlo o fádní text, spočívá v jeho hlavním poslání. Autor totiž předpovídá porážku Ruska ve válce s Ukrajinou a pěje chválu na podobný závěr válečné kampaně. Pro společnost je příjemnější pyšnit se vítězstvími a na porážky zapomínat. A pokud už na ně vzpomíná, pak s přirozenou hořkostí. V Rusku však právě prohrané války a ponižující příměří pravidelně vedly k novým skokům vpřed, reformám a, jakkoliv je to překvapivé, k novým vítězstvím, píše Krasnov. Snad nejstrašnější porážkou se podle něj stala mongolská invaze, která vyústila v 300leté otroctví pro Rusy. Jenže, cituji, v podmínkách otroctví se Rusko stalo natolik silným, že jeho se třáslo. Bojařská šlechta a četná knížata ztratili svou dřívější moc. Možnost bezmezně a beztrestně okrádat prostý lid. Lidu se začalo žít lépe. Konec citace. Ruský recept znovuzrození je podle Krasnova jednoduchý. Zásah proti nenasytným elitám. Uvolnění poměru pro prostý lid. I opět si je jasné, proč pracovat víc, když zbohatne někdo jiný. Lidé jsou také primáti a dříve či později je napadla tatáž. Jednoduchá myšlenka, nemá smysl se namáhat, když z tvých snah zbohatne někdo jiný, a ne ty, uvádí autor. Podle něj, cituji, utahování šroubů až na doraz vždy zničí závit a země zaručeně prohraje. Ale ne se Švédy, Turky nebo Japonci, nýbrž s vlastními elitami, které jsou připravené zradit jak vlast, tak lid, jen aby mohli pokračovat ve svém prázdném, lenošivém a sytém životě. Závěr článku je zajímavý. Elity jsou vždy blíže trůnu než prostý lid, a proto není pro vedení státu tak snadné přijmout rozhodnutí, které by přerušilo začarovaný kruh před tím, než dojde k porážce. Nicméně, jak říkal Kutuzov, se ztrátou Moskvy není Rusko ještě ztraceno a každá vojenská porážka nám prostřednictvím reform zajišťovala nové vítězství. Konec citace. Pozorovatelé sice neví, jaký byl skutečný záměr listu, a kdo z politické třídy může stát za takovou objednávku. Ale moskovský komsomolec vychází dál a žádná hlava nebyla sťata. Obecně tedy nelze vyloučit, že jde o přípravu veřejného mínění na neúspěch Putinova ukrajinského dobrodružství a schozením balvanu viny na ruské zbohatlíky, které by pak režim mohl nechat na pospas hněvu prostého lidu.
1: Říká Alexandr Mitrofanov. Pod slovem kanape si lze představit ledasco, třeba odpolední siestu nebo psychoanalytické sezení. Jak je na tom hudebnice Eva Turnová?
3: Když jsem si další dobu myslela, že se všichni proti mně spikli a zároveň, že za všechno můžu já, rozhodla jsem se skočit k psychologovi. Doktor Bezvada mi nabídl 50% slevu na první sezení, když si zakoupím sebekoučovací pekseso. Během následné terapie jsem se za tisícovku dověděla, že musím posílit svůj potenciál a za druhou si odnáším domů svou oblíbenou hru z mládí. S nostalgií vzpomínám, jak nás kapelník skupiny Zbytky charizmatu po koncertech nutil otáčet dvojice večerníčkových hrdinů, aby tak odvrátil naši pozornost od alkoholu. Dokonce si vybavuji, že název Pexeso je akronym odvozený z pořadu Pekelně se soustřeď od normalizačního scénáristy Jaroslava Dítla. Doma dychtivě otevírám krabičku a těším se na obrázky. Pod víkem leží gumový sebekoučovací náramek a pod ním sada bílých a černých karet. Z návodu se dovídám, že na bílých kartách jsou adaptivní věty s pozitivním pohledem na realitu a na černých s negativním. Cílem tedy není najít dva rumcajze, ale adaptivní a neadaptivní diády. Například jsem nešiká, tohle se sice nepovedlo, ale jede se dál. Nebo jistě neuspěji, chci se pobavit svým neúspěchem. A nebo k mojí kartě dvojici nenajdeš. Spoluhráči ti mohou jednou napovědět. Náramek slouží k tomu, že jakmile mě v duchu napadne negativní myšlenka, musím se ho přendat na druhou ruku a tím se vědomně zbavit negací. Vyrážíme s kapelou na turné, uvidím, jestli náramek funguje. Máme sraz před zkušebnou. Zadám špatný kód, rozhoukám alarm a ve zmatku zakopnu o virbl. Na koncert přišlo málo posluchačů a ještě mají blbý keci. Během hraní mi praskne éčko. Zápěstí mám vydřené do masa od přendavání náramku během skladeb. Aspoň u baru se pokusím odehnat negativní interference pomocí přednášky jenom z bílých karet. Kluci, asi takhle. Selhání neexistuje. Nepovedlo se, jede se dál. Pojďme se pobavit nad naším dnešním neúspěchem. A jestli chcete, můžete mi jednou napovědět. Tak jo, jsi magor a nejenže k sobě nenajdeš dvojici, ale asi už ani kapelu. Přijíždím domů a jsem zmatená. Všichni se proti mě spikli a za všechno můžu já. Uléhám na kanape s jasným předsevzetím. Kašlu na pexeso.
1: Uzavírá Eva Turnová nejen svůj fejeton, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny autory se od mikrofonu loučí Jan Fingerland. Děkujeme za pozornost a těšíme se zase příště.
4: Hudební rebelové.
5: Punk a socialistické Československo s trochou snahy.
6: Byli kluci, kteří byli šikovní, hráli to na obě strany, tvářili si jako svazáci a přitom to byli ve skrytu nějaký pankáči, jenom si vzali prostě kravatu a nějaký lepší sako, když to šli vyřizovat a pak si zase vzali křiváka. No.
5: Vzpomíná David Matásek.
4: Speciál Tématu Plus poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Americký prezident Trump se chystá rozhodnout o dohodě s Íránem. Čeští politici odsuzují zásah obytného domu v Rumunsku. Podle prezidenta Pavla je zcela nepřijatelný. Tenistky Bouzková s Muchovou vypadly na Roland Garros. O postup teď hraje Menšík. Kolona popojíždí na D1 ve směru z Prahy do Brna před Šmejkalkou. A počasí začátek víkendu bude oblačný a zatažený. Postupně se přidají přehánky a teploty zítra až 28 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Informoval o tom na síti X. Hrad zároveň dodal, že by nemělo zůstat jen u společenského odsouzení incidentu. Pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
8: Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
7: Incident odsoudili i další čeští politici. Třeba premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nebo šéf ODS Martin Kupka. Dron v noci zasáhl obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Rumunské úřady hlásí dva zraněné. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že americká námořní blokáda u iránských břehů skončí. Na svou síť True Social bez dalších podrobností napsal, že lodě zachycené v Hormuzském průlivu kvůli blokádě můžou zahájit proces návratu domů. Zároveň dodal, že zasedne se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde má definitivně rozhodnout o aktuálním návrhu dohody s Íránem. Podle dřívějších informací webu Axios údajně dosáhly obě strany velkého pokroku ohledně dohody o prodloužení příměří. A už chybí pouze Trumpův podpis. Státní agentura CzechInvest podpořila v prvním kole programu akcelerace startupů 90 začínajících českých firm. Jejich snahu o vstup na zahraniční trhy podpořila celkem 160 miliony korun. Podle generálního ředitele CzechInvestu Jana Michala, tyhle prostředky startupům pomáhají překonat takzvané údolí smrti, než získají první klienty.
9: To znamená formou menšího grantu, no a potom pomáháme také napojováním na mentory, to znamená lidi, kteří už mají zkušenost vlastně s podobného druhu biznesu.
7: Program akcelerace startupů financoval CzechInvest z Národního plánu obnovy, tedy z unijních peněz. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Další projekt na podporu startupů už CzechInvest připravuje. Divadlo Rozmanitostí v Mostě už za půl hodiny uvede na velké scéně městského divadla premiéru hry Kometa. Jde o dramatizaci románu Žila Verna s názvem Na kometě. Herci mosteckého divadla si v inscenaci poprvé vyzkoušeli akrobatické prvky nového cirkusu. Režisér Josef Kačmarčík vysvětluje, co bylo pro soubor cílem na studování díla.
10: Vystihnout to vernovské dobrodružství, které už je pro nás možná trochu retro, ale zas má v sobě takovou sympatickou naivitu, až bych řekl dětskou hravost v tom přistupování k vesmíru a k tomu jako objevování toho, co jako lidi můžeme zjistit, co můžeme zažít.
11: Tenista Jakub Menšík může postoupit mezi 16 nejlepších hráčů Roland Garros ve třetím kole antukového Grand Slamu. Nastoupil český reprezentant proti Alexi de Minorovi z Austrálie. Zápas v Paříži sleduje reportér David Prouza.
12: De Minor chybuje na začátku třetího setu, vyhrál první 6-0, druhý ztratil 2-6, teď Jakub Menšík vede na začátku třetí sady 1-0 a 40-15 při podání Alexe de Minora. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže, David Prouza, Radiožurnál.
11: Ve třetím kole dvouhry skončily Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na Švýcarku Teichmannovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. Obě Češky prohrály ve dvou setech. A královskou 19. etapu cyklistického Gira d'Italia ovládl Američan Sepp Kuss. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel v Dolomitech na 11. místě. Na vítěze nabral necelou minutu a půl. Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard.
13: Na D1 před Šmýkalkou a nehoda v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se zdržíte před Šmýkalkou, před omezením na 24. kilometru. Aktuálně kolona zhruba od 13. kilometru a je to na půl hodiny. Pozor, ucpává se taky objížďka přes Mnichovice. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 stále fronta před sjezdem na Ořech. Mírně se zkracuje, teď je to asi na 15 minut. A vázne kvůli tomu provozy na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5. Kamiony od 5. kilometru osobním pojedete v levém pruhu o něco rychleji. Komplikace taky na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Ve Kbelské ulici v Letňanech směrem na Průmyslovou blokuje levý pruh nehoda a brzdí se už v Cínovecké ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: V noci bude zpočátku polojasno až jasno, během noci bude oblačnosti od severozápadu přibývat, na severu a severovýchodě se kránu lokálně objeví přehánky nebo déšť, ochladí se na 15 až 11 stupňů Celsia, v údolích bude ojediněle kolem 8 stupňů. Zítra pak čekejte oblačno až zataženo, na severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. A nejvyšší teploty zítra 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Víte, že série Kati ještě zdaleka nekončí.
16: Stále to není hotové.
15: No jo, ještě Mugabe, Kadáfi, Husajn a Asad.
16: A byl by možná šel do důchodu.
15: Kati, příběhy diktátorů, každou sobotu ve Vinohradské 12. Chtěl bych důrazně upozornit, že následující epizoda obsahuje popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
17: Léčitelé Alana Jarkovského viní kriminalisté ze znásilnění 4 žen.
18: Další 3 klientky měl sexuálně napadnout.
19: Podle detektivů před nimi vystupoval jako psychoterapeut.
20: Při sezeních jim údajně často podával psychedelické látky, třeba vývar z lysohlávek.
21: Chtěl 2 mlýny na Kutnohorsku proměnit v luxusní sídlo.
22: Za sexuální trestné činy a nakládání s omamnými látkami mu hrozí až 10 let vězení.
15: Pražský léčitel, drogy a obvinění ze znásilnění. Co všechno se mělo podle policie dít v suterénu starého domu na Hradčanech? Jak to muž vysvětluje a jak to všechno prasklo? Zjišťoval a poví Vít Kubant, kolega z investigativního týmu Radiožurnálu. Dnes je pátek 29. května. Ahoj Vítku, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi sem přišel.
23: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
15: Přes půl roku je už vazebně stíhán léčitel Alan Jarkovský, policie ho viní z několika znásilnění, mimo jiné. Jarkovský o sobě mluvil jako o psychoterapeutovi, že vykonává psychoterapeutickou práci, při níž se měly podle policie ty dané skutky odehrát. S jakými problémy měl konkrétně pomáhat?
23: Tak obraceli se na něj lidé s fakt s různými problémy. Buď to mohly být nějaká traumata z dětství, třeba když vyrůstali v nějaké násilné rodině, nebo to byli lidé s psychickými problémy, s depresemi, s úzkostmi, nebo to byli lidé, kteří si zrovna v tu chvíli prošli nějakou nešťastnou událostí, ať už to bylo úmrtí v rodině, nebo třeba náročný rozvod a další věci. Takže opravdu obrovské množství lidí, kteří z nějakého důvodu prostě potřebovali se obrátit na psychoterapeuta a věřili, že jim pomůže.
15: No a byl to teda psychoterapeut, anebo to byl léčitel? Já jsem použil oba dva ty termíny v té první otázce. A je mezi nima teda zásadní rozdíl, že jo?
23: Je mezi nimi zásadní rozdíl. On o sobě psal na svých webových stránkách, že je psychoterapeut, to už se ale změnilo, protože Alan Jarkovský podle našich informací nevystudoval vysokou školu, která by ho opravňovala o sobě mluvit jako o psychoterapeutovi, nezískal ten vysokoškolský titul, ale zároveň zřejmě neabsolvoval ani žádný terapeutický výcvik, který by k tomu nějak mohl vést, protože on se vydal na dráhu alternativního terapeutství, když to tak řeknu, bavíme se o holotropním dýchání, o maitri dýchání, které vlastně on dělal strašně dlouho, dělal to nějakých 18-19 let od roku 2000.
15: Takže k němu chodili desítky, stovky klientů, klientek?
23: Přesně, chodili k němu stovky lidí, chodili k němu známé celebrity, jak z Česka, tak ze Slovenska, vystupoval v nějakých rozhovorech jako úspěšný terapeut. Některé celebrity ho dokonce zmiňovali v takových těch lifestyleových časopisech, že dávali ho jako za příklad, že vlastně měli nějaký problém, třeba psychický, a právě Alan Jarkovský byl ten, kdo jim z toho pomohl. Takže proto asi se tady o něm taky bavíme, že to skutečně nebyl nějaký neznámý člověk, ke kterému by chodili pár desítek lidí, ale byla to skutečně, nechci říct, známá osobnost vyloženě, ale prostě dostával tu váhu známého psychoterapeuta. Ale jak jsme si řekli, on by neměl vystupovat jako psychoterapeut, takže my o něm mluvíme spíš jako o léčiteli, o kouči osobního rozvoje nebo o jenom terapeutovi.
15: Chodili k němu muži i ženy?
23: Můžeme říct, že ano, ale zároveň drtivá většina těch jeho klientů byly ženy. My když jsme mluvili s některými klientkami, tak dokonce říkali, že byl skutečně jako odpuzovač na muže, takže byly to převážně ženy, které ho navštěvovaly.
15: A to znamená, že byl charismatický, nebo jak ho popisovali? On měl svoji pracovnu tady v centru Prahy, v historickém domě na Hradčanech, v suterénu, chodívali k němu tedy klientky třeba asi i dlouhé roky, tak jak to z jejich pohledu vypadalo? Jak ta sezení vypadala?
23: Jak jsi to říkal, on působil velmi charismaticky, působil důvěryhodně, do toho teď ten mediální obraz, desítky nějakých kladných recenzí na jeho webových stránkách, to všechno přispívalo k nějakému jeho jako obrazu, do toho musíme se trošku asi vcítit. Neříkám, že všechny ženy to takhle, které ho navštěvovali, měly, ale nějaká část určitě, že měli vlastně najednou pocit, že třeba někdo poslouchá. Že třeba právě když šli z nějaké té těžké životní zkušenosti, třeba potom rozvodu, nebo prostě měli tam nějaké jiné prostě trauma měli, tak měli najednou pocit, že ten člověk tam je pro ně a že se mu můžou svěřit a že ten člověk je vnímá a třeba jim nějak pomůže. A
15: že ho to více otevírali, měli k němu důvěru,
23: přesně tak,
15: protože jim naslouchal.
0: A řekl mi, že mám i takový jako hodně jako citlivý systém, že bych mu třeba mohla dát jako asistentku časem.
23: Naslouchal jim a zároveň, jak jedna z těch bývalých klientek říkala, jim dával vlastně nějaký pocit jako výjimečnosti.
1: Já jsem si, že jako i mě lidem dával ten pocit, že jako něčím jsme speciální.
23: Že tam můžou chodit k němu, že k takový kapacitě, na takovou adresu, na těch Hradčanech u toho Černínského paláce, opravdu jako mělo to takový ten punc jako luxusu. Když se ptal, jak vlastně to probíhalo, tak v tom domě byl takový suterén, byl to dům, kde on normálně bydlel v tom suterénu, tam si vodil ty svoje klienty, kde probíhal nejdřív nějaký rozhovor, kde se mu právě ti klienti svěřovali. Bylo to trošku s nádechem jako ezoterismu, kdy tam byly nějaké svíčky, byl tam nějaký jako oltář a jak to probíhalo, že jo. Jedna věc byly to holotropní dýchání a to maitri dýchání a on pak vyvinul potom v roce 2018 nějakou techniku, kterou nazval Avalon Breathwork, což ale vycházelo právě z toho maitri dýchání a z toho holotropního dýchání, tak to byla jedna z těch jako terapií, ale druhá ta část, během kterých se právě odehrály podle policie, jak to konstatovala ta znásilnění, tak byly overnighty, takzvané celonoční terapie.
15: Na které ty ženy teda přicházely za ním do toho suterénu, toho domu a tam trávily celou noc?
23: Přesně tak, ono to probíhalo od nějakých 7 hodin večer až do pozdních hodin, ty ženy tam potom přespaly. Alan Jarkovský šel normálně do té obytné části k sobě a je totiž velmi důležité říct, že lidé se na něj obraceli s tím, že věděli, že Alan Jarkovský při těch terapeutických seancích tak využívá psychedelické látky. Psychedelické látky, je to velmi živé téma, můžeme říct, protože v Česku dochází trošku k rozvolnění, kdy se například začal povolovat psilocybín.
15: Od letošního roku.
23: Od letošního roku za velmi přísných podmínek 2 atestovaní lékaři, psychiatři můžou to podávat vlastně pacientům třeba na deprese, u kterých vlastně žádné látky nebo prášky nefungují. Takže právě odvar z lisohlávek, odvar z routy syrské nebo MDMA, tak to byly látky,
15: jako
23: účinná látka extáze, tak to byly látky, které se daly u Jarkovského užívat, protože on je používal k těm terapiím. Fungovalo to tak, že po tady tom úvodním vlastně rozhovoru a vytažením tarotových karet a nějakým dalším jako ezoterickém úvodu, tak tam byla připravená matrace, kam si ten klient vlastně lehl v pohodlném oblečení. Jarkovský měl namíchat nějaký takovýhle odvar z něčeho, to určoval on, určoval množství, klient to požil, lehl si, nebo můžeme možná mluvit v ženském rodě, takže lehla si na to lůžko v nějakém pohodlném oblečení. Jarkovský jí dal masku na spaní na oči, dal jí sluchátka na uši, protože součástí těch terapií byla nějaká hudba, která měla rozšířovat ten zážitek. No a v ten moment prostě začala už působit ta látka, kterou ten klient požil, a ten klient začal vnímat nějaké jako transcendentní zážitky, nebo prostě začal se přenášet do jiných světů, někdo do pralesa, někdo měl pocit, že vystupuje z toho svého těla, prostě začaly fungovat ty psychedelické látky.
15: Takže jsme v tom domě, v tom suterénu, žena leží na matraci, má na očích masku, nic nevidí, hlavou a myšlenkami je jinde, protože začínají fungovat ty psychedelické látky, které jí teda léčitel podal. A v ten moment se mělo podle policie odehrát co? Já teda upozorňuji, že můžeš mluvit o momentech týkajících se teda sexuálního násilí.
23: Ten moment několik žen popsalo, že Jarkovský sexuálně napadl. Těžko tam určit, kdy přesně to bylo, protože často třeba ty ženy vypověděly, že to bylo až ve chvíli, kdy se pomalu začaly vracet zpátky z toho stavu, kdy vůbec nebyly schopné vnímat tu realitu, tak až když se začaly jako přicházet sami k sobě. A některé vypověděly, že je vlastně znásilnil pomocí vibrátoru, některé vypověděly, že přímo na nich vykonal soulož a oni se vlastně nemohli bránit v tu chvíli. Buď tam byl takový ten stav toho zamrznutí, který prostě známe i z jiných případů, že ten šok a ta situace najednou tak znemožní prostě ženě jakkoliv reagovat, anebo to bylo způsobeno nebo ovlivněno ještě vlivem těch psychedelických látek, kdy ta žena vlastně nedokázala ovládat třeba své tělo. Některé vypověděli, že během toho křičeli, ale že vlastně Jarkovský na to nějak nereagoval.
15: A pokračoval teda v tom, že se jich nejenom dotýkal, ale vykonal na nich třeba i teda soulož.
23: Ano, u některých to tak bylo. U některých to probíhalo tak, že vlastně k žádnému sexuálnímu ataku nedošlo. Jarkovský prostě během této terapie, tak součástí ní bylo i dotyk. Cílený dotyk na těle toho klienta. To bylo asi u drtivé většiny, ale pak byly ty čtyři ženy, které podle obvinění tedy znásilnil, a další tři, které měl nějakým způsobem sexuálně napadnout.
15: Byly ženy potom schopné Jarkovského konfrontovat ex post?
23: Ne v ten moment. Většinou k tomu došlo až s odstupem třeba několika týdnů. Některé ženy i přes tento zážitek ho navštívily znovu. Znovu podstoupili tu terapii, protože buď se to snažili vytěsnit a doufali, že se to nestalo, anebo si nebyli jisté, jestli to nebylo součástí té terapie.
15: A tak to obhajoval i Jarkovský? Vyjádřil se k tomu nějak, nebo jak jim to vysvětloval?
23: Podle našich informací některé ženy pak na policii vypověděly, že ho konfrontovali s tímto, že je sexuálně napadl, a on na to měl reagovat buď tak, že to popřel, že to je jejich představa na základě účinků těch psychedelických látek, anebo že to bylo součástí terapie a že to byla práce v intimních zónách.
15: Takže on popírá, že by došlo k něčemu nezákonnému.
23: My v tuhle chvíli nevíme přesné jeho stanovisko, protože jak jsi říkal v úvodu, tak on je od listopadu ve vazbě. Snažili jsme se ho oslovit, získat odpovědi na naše otázky, ale jeho advokát Tomáš Křivna nám skázal, že se nechtějí k tomu jakkoliv vyjadřovat.
2: Děkujeme za možnost vyjádření, ale nevyužijeme této možnosti.
23: Takže nevíme, jak to vnímá teď. Víme, že dříve i vlastně z dopisu, který my máme k dispozici, který v posledním roce psal několika ženám, to byl 44-stránkový dopis, tak tam víme, že dá se říct, že odmítal jakékoliv své pochybení.
3: Ano, párkrát jsem se zamotal do vašich nabídek a sítí a měl vás odmítnout, ale navzdory lživým domněnkám místní Pavlače, nikdy jsem nebyl tím, kdo by je sám chystal. Nikdy.
23: On tam mluvil o tom, že se nechal někdy vlákat do sítí, které mu ty ženy upřadly, ale že to měl jako odmítnout, ale že on se nikdy jako ničeho ze své vlastní vůle jako nedopustil.
15: A proč ten dopis psal?
3: Hvězdná brána vašeho lůna, jóny, vagíny a posvátné vášnivé kuty, gadis, měsíční svatyně, jeskyně nefritového nektaru a bílého tygra. Či jak tento
15: co ho k tomu vedlo, jaká byla ta motivace?
23: Nějakým způsobem on asi cítil, to zase víme z výpovědí těch žen, že on začal cítit, že se tak nějak jako stahuje ta smyčka. Mm-hmm. Ty klientky se od něj začaly vlastně jako trošičku odtahovat některé a pak on měl potřebu si udržet ty, o které jako stál a těm se jako obhájit a byla to nějaká snaha možná ještě o jako zvrácení celého toho průběhu, kam to směřovalo do listopadu, kdy ho zatkla policie.
15: Mm-hmm. Ale ty ženy teda ale byly pod jeho absolutní mocí do té doby, chápu správně. Když jim vysvětloval, že to, co jim udělal, že může být součástí té terapie, nebo že si to jenom představovali, oni mu prostě věřili v tomhletom.
0: Alan si mě posadil a řekl prostě...
15: Jedna z nich taky vyprávěla, jaký Jarkovský tvrdil, že vykazuje známky toho, že byla v dětství zneužívaná.
0: Tvoje tělo, jako tak, jak se chová prostě během těch overnightů a během toho dechání, tak jako projevuje takový známky, že mi se prostě jako zdá, že si byla v dětství zneužívaná.
15: A ona tomu na čas teda uvěřila a těžce se s tím vyrovnávala.
0: Nanosila jsem si rodinný alba a teď jsem jakoby zkoumala svoje výrazy na těch fotkách, jako kde se to měnilo, kdy jsem třeba začala být jakoby víc jako nešťastná. Brutus.
15: Já se na to ptám i z toho důvodu, že my dva se tu setkáváme opakovaně ve Vinohradské 12 nad tématy, které třeba souvisí se vznikem sekt a různých náboženských hnutí, tak jestli to nenese podobné znaky?
23: Řekl bych, že to nenese znaky, jako je sekta. Možná to nese znak nějakého možného budování kultu nebo něco v tom smyslu, ale je to pokud tak v úplném jako zárodku, což jsme ověřili třeba s religionistou panem Václavíkem z Masarykovy univerzity v Brně, že prostě zatím se to tam tak jako začalo formovat, kdy on ano, začal hlásat nějaké takové myšlenky, které připomínaly nové náboženské hnutí, ale zároveň v dnešní době se to hrozně těžko, zvlášť u těch léčitelů nebo tady těch terapeutů, jako rozpoznává, jestli to něco takového je nebo není, protože tam se nebudujou takový ty vnitřní struktury sekt, které jako známe, že se mezi sebou znají a že je nějaká hierarchie, ale ve středu máš toho terapeuta nebo léčitele a každý ten klient je závislý přímo na něm, ale vlastně navzájem se ti lidé moc jakoby neznají, nestýkají se, vidí se třeba jako to bylo v tomhle případě párkrát na nějakých seancích někde, když jezdili prostě do takových jurt, kde měli nějaké víkendové, taky prostě terapeutický program, tak tam se vidí, ale těžko se o tom jako mluví, jestli tam něco bylo nebo ne.
15: Takže Jarkovský ze sebe dělal takového guru v podstatě.
23: Je to tvoje interpretace.
15: Je to moje otázka. Tak vy jste to probírali tedy s experty, zároveň ty mluvíš o tom, že tam jsou nějaké znaky, které byly viditelné i kvůli tomu, že měli ty společné výjezdy? No, on měl nějakou nemovitost někde za Prahou, kam vyjížděli?
23: Jo, tak na tohle jsem přesně narážel, protože v tom dopisu, v tom 44 stránkovém, tak on začal mluvit o jakémsi konci světa, o apokalypse, s tím, že koupil ještě se svým společníkem dva mlýny, někde na Čáslavsku, v takovém údolí, potůčka Klejnárka. Mm-hmm. Jsou to dva mlýny, které jsou od sebe vzdálené 3,5 kilometru vzdušnou čarou. Jeden byl fakt nádherný ze 17. století, původní kachlová kamna, částečně zrekonstruovaný. Ten bohužel už ale neexistuje, protože Jarkovský na tom místě chtěl vybudovat nějaké jako terapeutické centrum. Aspoň takhle to prezentoval před investory. Ale právě pak těm svým některým vyvoleným bližším klientům, tak se svěřil, že právě v tomhle mlýně by měli přečkat konec světa, který by měl přijít. Někteří mluví dokonce o tom, že tam měl být i protiatomový kryt a čistička vzduchu a čistička vody a nevím co všechno. A souvisí s tím i ten druhý mlýn, protože mělo to být celkem 33 lidí, kteří by takto přečkali ten konec světa a V jednom mlýně by bylo 22 žen a ve druhém mlýně by bylo 11 mužů. Takže z toho důvodu my pak říkáme, že tam vidíme nějaké znaky budování čehosi, protože v tom dopise tak skutečně něco takového, jako on naznačuje, mluví tam o tom konci světa, mluví o takových teoriích, které bychom mohli označit jako teorie New Ageismu, prostě, kdy se přikláníme k nějakým jako ezoterickým vtělením bohů a všeho možného. Někdo říkal, že slyšel Jarkovského, jak o sobě mluví, že je vlastně jako reinkarnace Ježíše nebo něco v tom smyslu, takže prostě takovéhle myšlenky se tam nějakým způsobem v těch posledních letech úplně, dejme tomu po té pandemii koronaviru, tak se začaly tam objevovat.
15: Současně on musel být teda hodně movitý v momentě, kdy si mohl dovolit takovýhle investiční záměr. Nebo on scháněl na to peníze a přesvědčoval tedy investory, pojďte do toho investovat, chci tady udělat velké retreatové terapeutické centrum, zbořím ty mlýny, nebo rekonstruuji, já nevím, jaký byl ten záměr. Pak tam postavil ty jurty, kam teda jistili společně.
23: Ano, on vlastně za každou terapii, tu celonoční, tak někdo říkal, že platil 10 000 korun, někdo říkal, že dostal slevu, takže platil 4 000, to se tak jako různě lišilo a zároveň vybíral poměrně velké prostředky finanční právě na nákup a rekonstrukci těch mlýnů. My jsme měli možnost nahlédnout do prezentace, která byla určena investorům. Tam mluví o tom, že celkově by potřeboval přes 80 milionů korun. Jemu se podařilo od sponzorů a zřejmě asi i od nějakých svých klientů získat 20 milionů korun. Říkám, za těch 20 milionů tam postavil ty jurty, strhnul ten mlýn, který tam stál. A nakonec ale v srpnu loňského roku, pokud se teď nepletu, tak z toho projektu vystoupil, prodal nějaký podíl tomu společníkovi a vlastně s těmi mlýny a s těmi pozemky nemá už nic společného.
15: To bylo pár měsíců předtím, než ho policie obvinila z těch skutků, o kterých jsme tady mluvili. Jak na něj přišla tedy? Čím dál víc žen začalo víc mluvit o tom, co jim dělá? Ty jsi říkal, že se začaly od něj oddalovat v tom období.
23: Na policii se začaly obracet ženy, které nahlásily, že se jim prostě u Jarkovského staly nějaké činy, které policie vyhodnotila jako trestné.
15: Policie se o to začala víc zajímat a proto ho taky z toho důvodu tedy obvinila. Já už jsem mluvil o tom tedy, že je přes půl roku, tak od listopadu je ve vazbě, vazebně stíhán Jarkovský. Co ho čeká teď? Co mu hrozí v případě prokázání viny, v případě vůbec podání obžaloby?
23: Takže Jarkovský je nyní vlastně obviněný z několika znásilnění, ze sexuálních útoků a z útisku. Do toho kvůli tomu podávání těch psychedelických látek, tak ho policie obvinila i z práce s omamnými látkami. Za to mu hrozí 10 let vězení. Zatím zůstává ve vazbě. Policie ale vyzývá vlastně další ženy, pokud některé ještě se třeba nenahlásily nebo zatím nenašly odvahu, tak teď je prostě ta chvíle, kdy mohou se přidat k těm poškozeným, protože mají tu jistotu, že Jarkovského třeba teď nepotkají na ulici. Prostě ta možnost tady je, takže záleží, jak se to tam třeba ještě rozšíří, to já nevím, jestli od té doby, co ho zadrželi v listopadu, jestli tam už někdo jiný se nahlásil a teď se čeká na to, až policie dokončí to vyšetřování a pak zda se státní zástupce stotožní s těmi závěry, aby případně mohl podat obžalobu.
15: Dobrá, tak jo, tak díky, že jsi přišel a že jsme mohli mluvit o tom, na co policie přišla v případu léčitele Alena Jarkovského.
23: Děkuju.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Vít Kubant z našeho investigativního týmu dnes přišel k nám do zpravodajského podcastu Českého rozhlasu, aby mi řekl něco víc o pražském léčiteli, kterého policie viní z několika případů znásilnění svých klientek. A policisté vyzývají další případné poškozené ženy, že se jim mohou kdykoliv ozvat na lince 158. Závěrem dodávám to, co vždy u podobných epizod, pokud máte pocit, že prožíváte něco podobného, o čem jste slyšeli ve Vinohradské 12, tak nemějte žádný strach si o tom s někým promluvit. Linka první psychické pomoci má číslo 116 123 a je zdarma. Další čísla a další kontakty na lidi, kteří vám budou rádi naslouchat a mohou vám pomoci, najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.

0: 19.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ruský prezident Vladimir Putin zpochybnil, že dron zřícený v Rumunsku přiletěl z Ruska. Tvrdí, že mohlo jít o ukrajinský stroj. Zároveň připomněl předchozí průniky ukrajinských dronů do Polska a pobaltských států. Šéf Kremlu taky navrhl, aby Rumunsko trosky bezpilotního letounu předalo Rusku. Moskva by pak podle Putina provedla nezávislé vyšetřování. Na to už dřív uvedlo, že šlo o ruský dron. Ten při útoku proti Ukrajině zasáhl v noci panelový dům na východě Rumunska a lehce zranil dva lidi. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou, a to o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 97 haléřů. To je o 61 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléře. Tyhle ceny budou kromě víkendu platit ještě i v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu řeku Litani. Potvrdil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu při návštěvě vojáků v severním Izraeli. Podle něj armáda operuje taky v Bejrutu, v údolí Beka a na celé frontě. Netanyahu ocenil postup izraelské armády ve strategických oblastech. V Libanonu konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballah pokračuje navzdory příměří, které platí od půlky dubna. A zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ale lebku podařilo zachránit. Relikvii právě zítra předají policisté zástupcům církve, a to krátce před slavnostní mší svatou, která začne v 11 hodin. Jakub Menšík hraje v Paříži o postup do osmifinále tenisového Grand Slamu Roland Garros. Ve třetím kole nastoupil proti Alexi de Minorovi z Austrálie a je u toho reportér David Prouza.
3: Jakub Menšík na své lavici slečen do půl těla si možná užívá teď highlighty ve své hlavě z třetího setu, který získal 6-2. Druhý získal 6-2 také, ten první ztratil 0-6, ale celkově je Menšík teď blíže než de Minor k postupu do čtvrtého kola Roland Garros. Už vypadli ve třetím kole Marie Bousková s Karolínou Muchovou. Bousková padla s Andrejevovou ve dvou sedech, stejně jako Muchová se Švýcarkou Tajchmanovou. Přímý přenos zápasu Jakuba Menšíka nabízíme na radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, radiožurnál.
4: Kolony na D1 už Šmejkalky a nehoda na hradecké dálnici za Sadskou. Na D1 ve směru z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuálně po pojíždí od 14. kilometru a je to asi na půl hodiny. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zbystřete za sjezdem na Sadskou. Na kilometru 27,5 stojí dvě auta po nehodě v odstavném pruhu. Na místě policisté, taky už šipka a pohybují se tam lidé, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Dobrý den, ani v pátek 29. května vás neošidíme o Vědu Plus, co jsme pro vás připravili. Čeští odborníci naučili AI odhalovat výmoly na cestách, což vede k jednoduššímu zajištění opravy vozovek, co všechno dokáže aplikace rozlišit. Proč se až 43% Čechů při hledání zaměstnání setkává s předsudky, v horším případě dokonce s diskriminací založenou na věku? A jak učit o vodě pomocí her a virtuální reality? Na Mendelově univerzitě vznikly nové vzdělávací aplikace pro středoškoláky. Těmito tématy se budeme zabývat podrobně. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
1: Věda plus.
5: Najít výmoly na silnici dříve, než poškodí nějaké auto, pomáhá odborníkům umělá inteligence. Ředitelství silnic a dálnic tak může efektivněji plánovat komplexní rekonstrukce. Základem je algoritmus ostravských vědců, který v kombinaci s českým patentem na mikrovlnnou technologii oprav může prodloužit životnost silnic. Detektor výtluků zároveň umí odhalit i drobná poškození, která může sledovat v čase.
6: Mikrovlnný cestář, ten stroj nahřejvá okraj výtluku.
7: Ano, vidíme, že vlastně tady je udělaný takový výřez a teď kolegové začínají pracovat hlučně.
6: Vidíme, že aspoň jsme u reálné situace, nevím, jestli nás posluchači uslyší, nicméně toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch a to zamezuje právě vzniku spáry. Jo. To je ta bezespárovost takzvaná, jo. Protože kdekoliv je spára, je později větší výtluk.
7: Vysvětlujeme přímo na jedné z pražských ulic Ondřej Rušikvas ze společnosti Futek, kde právě mikrovlnná technologie oprav vznikla.
6: A tímto způsobem jsme schopni opravit jak menší výtluky, tak větší, protože ohřev té obrusné vrstvy toho asfaltu a okraje toho výtluku se takzvaně napojuje na sebe. De facto ta vozovka se dostává do původního stavu a není tam důvod, aby byla narušena v krátkodobém horizontu roku, dvou a tak dále.
7: Teď to můžeme krásně vidět, protože ta směs, kterou tam dělníci nalévají, díky tomuto přístroji se vyhlazuje a vlastně se srovná se zbytkem toho asfaltu na vozovce.
6: Dochází přesně k tomu, že teda se spojí ta plocha původního asfaltu a toho nového a vidíte i z hlediska té rovinatosti, že to nevytváří žádné boule nebo prolákliny.
7: Základem je záznam z běžné GoPro kamery, která snímá silnici a pak v ní umělá inteligence najde jednotlivá poškození.
0: Tady jde krásně vidět, že se přibližujeme ke křivatce. Vidíme tady určité poklopy, které se označují takovými zelenými čtverečky. Můžeme vidět jednotlivé spáry, případně ty výtluky.
7: Ukazuje mi Dominik Vlímek z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, že v kombinaci s lidským okem je to rozpoznání téměř 100%.
0: To, co člověk dělá 2 hodiny, 3 hodiny, tak udělá za 15 minut.
7: Tady máte i další dva monitory. Můžeme na nich vidět třeba velikost těch výtluků?
0: Je to ze dalších měření, které probíhají na pozadí. My se nedíváme jenom na to, kolik tam máme těch defektů a kde se nachází a jejich lokalizaci v mapě. My se díváme i na to, jak moc jsou velké i jak jsou rozvětvené, protože tohle všechno potřebujete vědět, když to potom jedete opravovat, když plánujete i ty opravy.
7: To, co kamera zaznamenala vizuálně, tak se tady už převede přímo do mapových podkladů. Tady vidíme na Rostylské ulici zelená a žlutá kolečka.
0: Barvy mi značí závažnost. Tady jsem si rozklikl jedno žluté kolečko, tak tady vidím několik zelených bodů, ty značí menší defekty a různé struktury na té vozovce.
7: Těch bodů vidím, že je zhruba 10, většina z nich je zelených, ale jsou tam právě i žluté, to znamená, že tam je nějaký větší problém.
0: Přesně tak. Tady se mi nachází 2 velké defekty aktuálně. Já když to takhle rozkliknu, tak jsem schopen to sledovat i v čase a jsem schopen si ten stejný výtluk, když si to najdu tu trasu znovu, například třeba po měsíci, tak jsem schopen si to hezky zmonitorovat a podívat se na to, jak se vyvíjí v čase.
7: To zatím odborníci ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic testují. V budoucnu by podle Ondřeje Rušikvase měl systém i předpovídat změny na vozovce.
6: Když za 3 měsíce najedete ten úsek znova, tak naší prací s tím systémem podhol detektor je říct, kolik nových výtluků vzniklo, jestli starý jsou opravený, jestli jsou větší, velmi pravděpodobně ano, a jestli těch 10, který se opravilo, drží nebo ne. A to si myslím, že je opravdu revoluční věc, protože to porovnávání toho stavu poskytuje prostě tu přidanou hodnotu toho, že víte úplně přesně, co se na té vozovce děje.
7: Český detektor výtluků nepotřebuje speciální monitorovací vozidla ani složitý hardware na zpracování záznamu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Částečně tedy šetří peníze, ale především dávají čas na přípravu celkové opravy silnice. Záplatování děr na silnicích častokrát prodlužuje jejich životnost. Platí to především o mikrovlnné technologii, která umožňuje opravovat cesty i v zimě, a to takovým způsobem, že oprava pár let vydrží. Jak říká v rozhovoru s reportérkou Evou Kézrovou Jan Riedl z ředitelství silnic a dálnic, je to důvod, proč se s těmito opravami setkáváme na silnicích stále častěji.
8: Speciálně v zimním období je to skutečně velmi pozitivní způsob, jak opravovat. My už v posledních určitě 3-4 sezónách tu mikrovlnu nasazujeme prakticky denně, neustále je v permanenci někde na silniční síti České republiky.
7: Takže i díky této technologii jezdí řidiči po lepších cestách?
8: To bezesporu. Protože výsledkem zásahu mikrovlnné technologie je vlastně plošná výsprava v malém měřítku. To znamená, že řidič vizuálně to zaregistruje, protože je tam flek na silnici, samozřejmě je tam čerstvý asfalt do vyžilého asfaltu, ale je-li ta oprava provedena správně, což my velmi dozorujeme, tak vlastně to ten řidič vůbec nezaregistruje, pokud jde o projev do volantu nebo hlukový projev.
7: A dá se použít na jakýkoliv výmol nebo nerovnost na vozovce, která je komplikací pro řidiče?
8: Dá se využít prakticky na jakýkoliv výmol, především výtluk. Typický je ten zimní, kdy starší asfalt popraská, nateče tam voda, zmrzne to, roztrhá to led. Tady na to samozřejmě samozřejmě ta technologie je velmi šikovná. Tam, kde například došlo k rozvoji vyjetých kolejí, tak samozřejmě tady je třeba zvolit jinou technologii. Pokud jde o limity té mikrovlnné technologie, tak ty jsou především dva. Rozměr toho opravovaného výtluku, který je maximálně 80x80 cm. To znamená, pokud je někde ten výtluk výmol větší, tak je třeba ten proces opakovat několikrát vedle sebe, tak ten čas, po který je třeba vymezit dopravu, se násobí.
7: Na druhou stranu, ale i díky tomu získáváte trochu více času na přípravu celkové rekonstrukce vozovky, nebo ne?
8: Ta mikrovlna, stejně tak jako všechny ostatní používané technologie, jsou v tom režimu, kdy opravujeme předtím, než vyměníme povrch. Když tam v zimě přijedeme s tou studenou balenou, která v vozovkách jenom vyplní ten výtluk a ten provoz, zvlášť když je těžký nákladní, tak skutečně ten výtluk obnoví na některých úsecích v horizontu třeba hodin, tak naopak tady ta mikrovlná technologie v okamžiku, kdy ji necháme zapravit speciálně v zimě takovýhle výtluk, tak životnost tady té výpravy je klidně 2-3 roky, možná 4, což samozřejmě podstatně rozvazuje ruce tomu správci komunikace v plánování té následné opravy. Ale pokud už ta vozovka je v takovémhle stavu, že už tam posíláme mikrovlnu, aby v zimě opravovala, tak to už je vozovka, která si velmi říká teda o kompletní výměnu.
7: A když je možné opravovat silnice kvalitněji i v zimě, není pak těch děr na jarních vozovkách trochu méně?
8: To bychom si samozřejmě moc přáli. Nicméně nikdy ten stav nebude takový a ani by to nedávalo vůbec žádný ekonomický smysl, aby na všech silnicích byla neustále nová vozovka. Od toho je takzvaný systém hospodaření s vozovkou, který sleduje ten životní cyklus každého povrchu, každého jednoho metru silnice i dálnice, ale teď mluvíme především o silnicích, a sledujeme, dokdy se ekonomicky vyplácí údržba, to znamená třeba i například v zimě zapravení výtluku, a kdy už je ekonomicky výhodnější provést kompletní výměnu vozovky. Nějaké flikování skutečně dělat nebudeme.
7: Aplikace ostravských odborníků, o které jsme před chvílí mluvili, detekuje i drobné výmoly, může také sledovat, co se s nimi děje v čase. Pomůže to zefektivnit opravy?
8: 100% ano, jakýkoliv funkční nástroj, který nám přiblíží detailně, pokud možno kontinuálně, vývoj a proces technické životnosti a technické aktuální kondice té které vozovky, tak samozřejmě použijeme, ale my pořád pracujeme prostě beton, asfalt, svodidla. Jakkoliv sledujeme moderní trendy, pokud jde o technologie, údržbu, stavební hmoty, tohle všechno samozřejmě je ve vývoji, ale pořád ti řidiči, co od nás žádají, je rovná, bezpečná, komfortní komunikace. No a na tu vždycky budete potřebovat beton, asfalt a svodidla.
7: Říká Jan Riedl z ředitelství silnic a dálnic, Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Stále více lidí nad 50 let se při hledání práce setkává s předsudky ohledně svého věku. Potvrzuje to řada výzkumů z posledních let. S nefér předsudky se mnohdy potýkají ale i mladí lidé. Projevy ageismu přitom můžou mít důsledky na fyzickém, duševním zdraví a vůbec snižují kvalitu života. Světová zdravotnická organizace dokonce v minulých letech v rámci globální kampaně proti ageismu vydala stručného průvodce, který má pomoci zlepšit komunikaci o stárnutí a vyhnout se přitom ageismu v textových a obrazových zprávách. Já už ve studiu vítám Lucii Václavkovou, kariérovou poradkyni a lektorku. Dobrý den.
9: Dobrý den.
5: Kdo to má z vašeho pohledu na českém pracovním trhu těžší? Absolventi, mladí lidé na počátku své kariéry nebo ti pracovníci 50+?
9: No tak já bohužel musím říct, že podle čísel se ukazuje, že ani jedna z těchto skupin to nemá nejhorší. Nejhorší to u nás mají matky. Tam to je ta je a pečující, tam je ta jejich situace zdaleka nejhorší. Nakonec, i když ti lidé nad 50 skutečně tam zase, když se podíváme třeba z pohledu toho, jak jim firmy odpovídají na jejich zaslané životopisy, tak podle nedávné studie Workify mladí lidé jsou na tom lépe, než jsou na to lidé nad 50, že tam se skutečně ukazuje, že okolo 50, zejména po 50, 55+, tam se to hodně láme a například lidé, kteří zasílají seniornější pracovnici a profesionálové, kteří zasílají svá CVčka do firem, mají mnohem méně odpovědí, než mají právě ti mladí uchazeči. Takže tam ty firmy jsou mnohem více otevřené a ochotné otevřít ty příležitosti mladým lidem než těm starším. Na druhou stranu to není taková katastrofa, protože zaměstnanost lidí nad 50 v Česku je pořád 80%, což ukazuje, že se jim daří nakonec uchytit zase na tom trhu práce. Nicméně zase to nemusí nutně znamenat, že by to byla práce, ve které by byli spokojeni, že dost často může to být i nějaká znouzectnost, že akceptují i příležitosti, které by za jiných okolností nebrali.
10: To znamená, vůči mladým lidem na začátku kariéry je ten pracovní trh vstřícnější, nebo HR pracovníci, ti, kteří rozhodují o tom, jak typ zaměstnance firmy přijmou?
9: Když se podíváme skutečně na ten zájem a na příležitosti ke vzdělávání, na nejrůznější stáže, brigády i nejrůznější podprojekty na podporu kariéry, tak skutečně tam vidíme tu otevřenost vůči mladým lidem. Nakonec, když bychom se podívali i na komunikaci firm směrem k uchazečům nebo na jejich náborové kampaně kariérní stránky, tak bohužel tam se hodně často pořád setkáváme s nějakým obrazem ideálního pracovníka a mám radost z toho, že jsou i některé firmy, které dokonce udělaly i kampaně na zaměstnávání lidí nad 50. Mohu vzpomenout třeba jednu z kampaní firmy IKEA a je víc takových, které se snaží už budovat nějakou větší diverzitu v tom zaměstnaneckém kolektivu. Ale ta preference je tady stále zřejmá. Pořád se to dostává i do jazyku inzerce.

0: proč, jak si, jaké mají vůči nim vlastně předsudky?
1: Asi takovým nejčastějším předsudkem je to, že třeba nemají digitální kompetence, nemají jazykové kompetence, nejsou ochotní se učit, budou častěji nemocní, nezvládnou nějaký výkon a musím říct, že podobně je to i pak zase opačně vůči mladým lidem. Tam zase jsou kompetence, že nejsou odolní, že jsou sněhové vločky, neumí komunikovat. Zase je tam dokonce předsudek, že nic neumí, protože jsou na začátku kariéry, nebo že se od nich očekává, že mají ty pokročilé digitální kompetence. Ale ono to není pravda ani jedno. Je z mých zkušeností, protože pracuji se setkám s celou škálou lidí na trhu práce, tak se ukazuje, že to je ty digitální kompetence, milešli v hlavě, že je to velmi individuální, protože my najdeme i sedmdesátníky, kteří umí programovat a používat umělou inteligenci. Na druhou stranu najdeme mladé lidi, kteří používat umělou inteligenci vůbec nechtějí a neumí jej používat třeba takové nástroje, jako je MS Office, protože pro ně je to pravěk. Takže skutečně je třeba nedívat se na to skrze ty předsudky, ale zajímat se o reálné zkušenosti a kompetence a preference a hodnoty těch individuálních uchazečů a neházet je všechny do jednoho pytle. A opravdu ani nejrůznější průzkumy neukazují, že by třeba starší lidé byli častěji v pracovní jako neschopnosti nějak výrazně častěji, než jsou ostatní věkové skupiny. A navíc dneska se říká, že 50 je...
0: Není žádný věk,
1: není to žádný je dospělost. Protože my se daleko více udržujeme si to fyzické zdraví, fyzickou kondici, staráme se o naši stravu, o naši výživu a držíme si to zdraví a jako dobrou zdatnost, ať už tu mentální nebo fyzickou, do mnohé vyššího věku, než tomu třeba bylo v předchozích generacích. Ovšem, nesmíme opomíjet, že zde jsou skutečně nějaké profese, kde musíme počítat s tím, že člověk to nemůže dělat celý život, protože to je třeba těžká fyzická práce. Nebo zase velmi těžká jako mentální zátěž. Já se setkávám třeba s učiteli, kteří odcházejí v určitém věku ze školství, protože jsou vyhořelí a ta práce je náročná. Když ji dělají bez přestávky, tak to v podstatě není něco, co můžete. Neříkám, že se to týká každého, ale pro někoho je to těžké vydržet dělat
0: zároveň,
1: práci
0: ale tam
1: celý
0: se
1: život.
0: Oceňuje, promiňte, že vám do toho vstupuju, určitě. Ta délka té zkušenosti.
1: Ano, ano. A právě tady je jako otázka, jak s tím pracovat, jak pracovat s tou celoživotní kariérou. Mluví se i o takových věcech, jako jsou nějaké sabatikaly nebo do přechod do jiné role, kdyby třeba ti starší učitelé mohli více vstupovat do role nějakých mentorů a průvodců těch mladších učitelů, tak aby se předávaly ty zkušenosti a to know-how těm mladším kolegům. Takže myslím si, že tou cestou je, pokud máme i podpořit tu mezigenerační spolupráci a mají najít své místo i ti mladší, i ti starší pracovníci v těch organizacích, pracovat na tom, jak se můžou vzájemně obohacovat, jak pracovat s tím, že každý tam přináší jiné zkušenosti, jiné kompetence, jiný třeba způsob komunikace, styl práce. Nakonec z toho může vzniknout velké obohacení a velká synergie.
0: No ale jak vás tak poslouchám, tak si myslím, že by spíš měli dostat právě školení na tohleto firmy nebo personalisté, nebo co mají dělat tedy lidé, kteří se uchází o práci a když zůstaneme u té věkové hranice 55+, nebo ti v předduchodovém věku, jak tohleto, nevím, jestli obejít, ale prostě asi nelze nepřiznat věk.
1: No já nakonec mám vlastně stejné doporučení i pro ty mladé lidi, i pro ty starší pracovníky, protože to, co my učíme hodně jako kariéroví poradce a to, co potřebují skutečně ti lidé na trhu práce se naučit a na druhé straně číst ti zaměstnavatelé, ti personalisté, je to, jaké ti lidi mají skutečné kompetence. A s tím potřebujeme pracovat v každém věku, ať už jako studenti a začínající pracovníci se musí naučit popisovat a dobře prodávat ty svoje reálné znalosti, zkušenosti, dovednosti. Tak to právě potřebují i ti lidé v tom pokročilém věku, protože to je to jejich bohatství. To je to, s čím jim nemůže nikdo konkurovat, to bohatství a šířka těch zkušeností.
0: Dodává kariérová poradkyně a lektorka Lucie Václavková. Děkujeme za cenné rady. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Teď se podíváme na další téma pro dnešní Vědu Plus. Nový typ odolné rostliny testují vědci na území lomu ČSA na Mostecku, kde skončila těžba uhlí. Ozdobnice obrovská má pomoci s obnovou narušené půdy a v budoucnu by se mohla stát zdrojem biomasy, ze které se dají vyrábět třeba peletky na topení.
2: Teď tady připravujeme takové 4 brázdy, pak přijede speciální vrták a těma uděláme vlastně díry a do každé díry zasadíme malou vzrostlou rostlinku miskantu.
3: Řekla mi Lenka Žižková z Ústecké univerzity fakulty.

0: životního prostředí. Spolu se zahraničními studenty připravují na testovacím poli půdu pro zasazení ozdobnice. Proč vědci testují právě ozdobnici obrovskou, mi řekl Josef Trégl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
1: Miscanthus giganteus, nebo česky ozdobnice obrovská, je teda tráva, příbuzná třeba cukrové třtině nebo kukuřici, roste až 4 metry a produkuje nějakých 50 tun suché biomasy za rok.
0: Místo po těžbě uhlí si vědci vybrali kvůli nižší kvalitě zdejší půdy.
1: Je to postěžební lokalita Chudá půda, navíc pod Krušnýma horama máme jaksi sucho, srážkový stín. Budeme rádi, když nám aspoň něco vyroste a uvidíme, jak to bude s tím dál.
0: Ozdobnice obrovská je invazivní druh, který například na jihu Čech dělá starosti ochráncům přírody i zahrádkářům. To ale u druhu vysazovaného na území Uhelného lomu podle Josefa Trégla nehrozí.
1: Tahle rostlina je hybrid, takže netvoří semena, to znamená, že by neměla být invazivní. Nicméně používám záměrně teda podmiňovací způsob, protože jsou nějaké zprávy o tom, že se někde v přírodě už objevil Miscanthus giganteus. Není jasný, jak se tam úplně dostal bez semen. Bez těch semen jako nehrozí, že tady zafouká vítr a bude tady Miscanthus po celém Ústeckém kraji, ale ono by se to, když tak šířilo, tak jako postupně kousek po kousku a to budeme sledovat.
0: Vysazeno bude 2000 sazenic na ploše 1 km². Rostlina by mohla mít podle vědců široké využití.
1: Ve standardních podmínkách ta rostlina dosahuje dospělosti tak za 3 až 4 roky, takže tady to budou spíš ty 4 nebo jestli vůbec. Každopádně je to prostě normální, vlastně trošku dřevnatější sláma, aby se dalo říct. Jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat paletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír a zkoušeli jsme z toho dělat taky nějaký vlákna a zkoušeli jsme z toho dělat i nějakou izolaci.
0: Pokud se ozdobnici obrovské bude v lomu ČSA dařit, mohou ji následně využít při rekultivacích i v okolních lomech, říká Vít Kopecký za těžařskou skupinu Seven.
2: Které ještě řada po okolí v regionu. Nemusí to být vlastně použito jenom námi, například na lomu Vršany, kde ještě třeba bychom to právě využít mohli, ale například to můžou využít kolegové v severočeských dolech, na dolech Bílina a nástup Tušimice.
0: Už v červenci by mohlo být zřejmé, jestli se ozdobnici ve srážkovém stínu Krušných hor daří. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Na Mendlově univerzitě v Brně končí mezinárodní projekt POVE Waterscale Lab, zaměřený na vzdělávání ve vodním hospodářství. Propojil školy, vědce, průmysl a veřejnou správu z několika zemí a pomohlo vytvořit nové nástroje pro výuku budoucích odborníků. Výsledkem jsou například vzdělávací hry a aplikace ve virtuální realitě, které středoškolákům přibližuje jí hospodaření s vodou a fungování krajiny. Více už nám řekne manažerka projektu z agronomie Fakulty Mendlovy univerzity Michaela Menčíková. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den, Michaela Menčíková z Agronomické fakulty. Slyšíme se dobře?
3: Slyšíme se výborně. Hned se vás chci zeptat, s jakým cílem ten projekt s takovým náročným jménem, nevím, jestli pro něj třeba nepoužíváte nějakou familiární zkratku, vznikal?
4: Projekt vznikal už vlastně před 6 lety v rámci pilotního projektu a vznikal z důvodu vytvoření takové skupiny nebo konzorcia pro budoucí agilní experty ve vodním hospodářství a propojení tady těch expertů skrz Evropu. Nejenom teda těch studentů středních odborných škol, vysokých škol, ale i těch expertů z praxe. Voda nemá žádné hranice a ty hranice v Evropě musíme trošičku překonat i v těch oborech, jako je vodní hospodářství.
3: Koho jste tím konkrétně chtěli oslovit a případně propojit?
4: Propojení, v podstatě ten projekt měl za cíl vytvoření ekosystému pro střední odborné školy jako centra toho ekosystému, kterým pomůžou vysoké školy v té akademické oblasti, ale především se zapojí firmy i politická sféra, ta nezisková sféra z těch neziskovek nebo prostě z místních zájmů. A cílem tady toho propojení bylo vytvořit ten ekosystém, kterém můžeme vzdělávat experty, ale nejenom v těch jednotlivých krajinách. Takhle vzniklo už během toho pilotu z roku 2018 až 2020 několik center, které se postupně propojují mezi sebou. Ty centra jsou na 4 místech v Evropě a jedno vzniklo v Jižní Africe. Hmm.
3: Ale jedním z hlavních výstupů jsou taky vzdělávací hry a aplikace. Co si díky nim mohou studenti vyzkoušet nebo pochopit?
4: Tak v našich vzdělávacích hrách, s kterými jezdíme do středních odborných škol, gymnázií i do základních škol, tak tam například můžeme vysvětlit příběh řeky, kterou já trošičku takhle jako pro nás nazývám i takovou solidaritu mezi generacemi, nebo hru o solidaritě mezi generacemi. Funguje na principu hry Timeline, kde na obrázcích, které si skládají ti hráči za sebe v rámci diskuze, postupně sledují to, jak se vyvíjely zásahy do krajiny ze strany lidí, takže to taková komunikace krajiny s člověkem v oblasti vodního hospodářství. A snažíme se jim vysvětlit nejenom ten historický vývoj, jak postupní vznikání rybníků, těch vodních mlýnů, jak postupně jsme utvářeli krajinu z toho důvodu, že každá generace řešila určitý problém na základě znalostí, kterou ta generace má k dispozici. V podstatě, jak říkal kdysi Einstein, nedá se vyřešit problém na stejné úrovni znalostí, na které byl stvořen. A tak se snažíme připravovat tu budoucí generaci, dáváme jim jenom nástroj a říkáme, my nevíme, jaký projekt vlastně problémy přijdou na vás, ale zkoušete se na to dívat z toho komplexního pohledu.
3: Jsou tam i strategické hry zaměřené na hospodaření s vodou v krajině, takže jaké situace nebo i výzvy právě si mohou studenti vyzkoušet?
4: Z ohledně těch strategických her, tak teď naše poslední, asi nejoblíbenější hra, tak ta se jmenuje Zadrž vodu a v podstatě ty hráče bere do simulační situace, kdy se stanou zastupiteli obcí, stejně velikých obcí, trošičku soutěží mezi sebou během těch let a připravují tu krajinu i tu obec na klimatické změny. Oni neví, co v té hře přijde, neví, kdy přijde náhodná událost. Ta hra pokaždé končí v podstatě jinak, protože ty náhodné události se mění. Ale dalším úkolem není jenom připravit proti povodním nebo proti suchu v krajině, ale zaraz musí udržet spokojenost občanů. Takže přijde i zúčtování v podobě voleb, což je pro ně takový zajímavý okamžik, kdy zjistí, že to balancování není tak jednoduché, pokud se jedná o krajinu, a samozřejmě hrají se s omezeným rozpočtem. Takže je to pro ty studenty asi ta nejoblíbenější věc, nejoblíbenější workshop, s kterým teď chodíme do střední škol.
3: Tak asi je to nejdůležitější právě tohleto se naučit, protože česká krajina stále častěji čelí právě obdobím sucha nebo i přívalovým srážkám, tak na to budou tedy studenti lépe připraveni, ne? Stanou se z nich skuteční odborníci. Díky i vašemu projektu. Máte takové ohlasy?
4: Máme ohlasy, to, co asi bylo nejhezčí ohlas, můžu říct tady za ty hry, možná to bylo nejenom tady z této hry, ale z hackathonu, kdy ty studenti pracovali spolu s českými manažery 2 dny a vymýšleli řešení do krajiny pro budoucnost. A tam potom ti studenti, když se k nám vrací a říkají, tady tohle byla přesná těla příprava, kdy se cítíme silní, když se budeme žádat o práci v budoucnu, tak to je pro nás asi ten nejhezčí ohlas. A Česká republika tady v tomhletom konzorciu mezinárodním dokonce získala ohlas i v tom směru, že pozvání byli studenti z České republiky a z Holandska do Bruselu zastupovat mládež a vysvětlovat, jaký přínosy tady tyhle projekty vlastně mají pro mladší generaci.
3: Tak děkujeme mockrát, to byla manažerka projektu z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity Michaela Menčíková. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
5: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ruský prezident Putin popřel, že by dron spadlý v Rumunsku pocházel z Ruska. V penzionu pro seniory Velhotě na Kladensku, který prověřuje policie, už nejsou žádní klienti. Trista Menšík usiluje o postup do 8. finále Roland Garros a počasí zítra bude oblačno až zataženo, hlavně na severu a severovýchodě se občas objeví déšť a teploty v sobotu až 28 stupňů, na severovýchodě méně.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ruský prezident Vladimir Putin zpochybnil, že dron zřícený v Rumunsku přiletěl z Ruska. Tvrdí, že mohlo jít o ukrajinský stroj. Zároveň připomněl předchozí průniky ukrajinských dronů do Polska a taky pobaltských států. Šéf Kremlu zároveň navrhl, aby Rumunsko trosky bezpilotního letounu předalo Rusku. Moskva by pak podle Putina provedla nezávislé vyšetřování. Na to už dřív uvedlo, že šlo o ruský dron. Ten při útoku proti Ukrajině zasáhl v noci panelový dům na východě Rumunska a lehce zranil 2 lidi. Kvůli incidentu s dronem si Bukurešť předvolala ruského velvyslance a rozhodla se uzavřít ruský generální konzulát ve městě Konstanca. Ruská diplomacie v reakci oznámila, že brzy přijme odvetná opatření. Koncern Agrofert vloží svých 9 chemických společností do nové firmy AGF Nitrogen. Ta zůstane součástí holdingu a bude mít základní kapitál 500 000 000 korun. Vyplývá to z dokumentu, který Agrofert zveřejnil ve sbírce listin. Vyčlenění se týká třeba české Lovochemie, ale i firm ze Slovenska, Francie nebo Německa. Agrofert v minulosti vlastnil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Letos jeho akcie kvůli střetu zájmů vložil do svěřenského fondu. Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bezřádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin. Potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda. Doplnil, že společnost zřizující domov ve Lhotě nikdy nebyla registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a ani od kraje na svůj provoz nedostávala žádné příspěvky.
7: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy.
6: Majitele společnosti jsme se snažili kontaktovat, jeho telefonní číslo je ale nedostupné. Noc kostelů otevřela stovky chrámů po celém Česku. Církev připravila speciální program. Zapojil se i kostel svatého Jakuba v Červeném kostelci na Náchodsku, odkud se teď hlásí reportér Václav Plecháček.
8: Program začal v 17 hodin dětským divadlem v sousedním Žižkově sboru a sledovala mše svatá a také slavnostní zvonění kostelních zvonů. Aktuálně si lidé prohlíží v sakristii liturgická roucha, v presbytáři zase staré knihy a nádobí a velký zájem je také o prohlídku místní kostnice. Noc kostelů tady uzavře koncert chrámového sboru. Z Červeného kostelce na Náchodsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
9: Tenista Jakub Menšík hraje utkání třetího kola Roland Garros proti Alexi de Minorovi z Austrálie. Vítěz duelu postoupí do osmifinále antukového Grand Slamu. Další podrobnosti přidá přímo z Paříže reportér David Prouza.
10: Jakub Menšík dává ESO, vede 40-15, ale vede hlavně 4-2 ve čtvrtém setu a 2-1 na sety. Připomínám, že na turnaji už nepokračují žádné ženy, protože vypadla jak Karolína Muchová, tak Marie Bousková. Přímý přenos zápasu Jakuba Menšíka vysíláme na Radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
9: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Holeš a Mojmír Chytil budou pokračovat v pražské Slavii. Obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu, a to do roku 2028. Nový kontrakt útočníka Chytila je ještě o rok delší. Slavia o tom informovala na svém webu.
11: Na dálnici D1 u Prahy nebezpečí a také kolona. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále opatrně u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru stojí v levém pruhu osobní auto a kolem se pohybují lidé.
12: Má závadu v levém pruhu u svodidel, jo? Je tam dospělý člověk, jedno dítě a stojí u středových svodidel.
11: Na D1 za Prahou do Brna kolona se zdržením zhruba půl hodiny od sjezdu na Velké Popovice až za sjezd na Benešov, kilometry 14 až 23 k omezení u Šmejkalky. Obě se to dá přes Strančice nebo Velké Popovice. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou šetří nehodu. Kilometr 27,5 je to na krajnici, nepřekáží. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna překáží odstavené nákladní auto. Blokuje pruh mezi Nesovicemi a Nevojicemi. Jsou tam dva pruhy, čekejte, omezený průjezd, možný je i kivadlový provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo jen přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Druhé čtvrtletí roku 1996 bylo spojené s několika prvenstvími v rámci samostatné České republiky.
14: Dostává se tam do pozice Martin Procházka.
15: Česká hokejová reprezentace získala první zlatou na mistrovství světa a konaly se první parlamentní volby v samostatné republice, ve kterých se utkala první česká dvojka velkých politických rivalů Václav Klaus a Miloš Zeman.
16: Pane předsedo, jaká byla snídaně?
17: Držkové polévka.
18: Čas oběda, konečně jste se dočkal. Co dobrého?
17: Vynikající vepřové koleno.
18: Takže doporučujete?
17: Samozřejmě vše, co je z prasete, je dobré.
15: A česká fotbalová reprezentace získala první medaili na mistrovství Evropy.
19: Naši fotbalisté sestupují už s medailemi na krku. Přiznejme si, kdo v to doufal.
13: Událo se toho ale ještě mnohem víc. Poslouchejte. Od mikrofonu zdraví dva pamětníci, Veronika Kindlová
15: a David Hertl.
5: Archiv Plus.
13: Tak pojďme začít trochu sportovně.
15: Zpráva z 1. dubna 1996 a prosím vás, nejde o apríl.
20: V hale Sparty Praha dnes trénovali naši a američtí tenisté před víkendovým čtvrtfinále Davisova poháru. Přestože Američané přiletěli do Prahy už včera, zatím jim nedorazila zavazadla a to značně zkomplikovalo situaci především Todu Martinovi. Celý dopolední trénink musel absolvovat pouze v ponožkách. Na svou nohu velikosti 14 totiž nesehnal v Praze žádné obutí.
15: Jenom dodám, že velikost 14 odpovídá 48.
13: A já jenom dodám, že dneska je situace v téhle oblasti mnohem lepší než tehdy, 7 let po sametové revoluci, protože nedávno jsem synovi koupovala sportovní boty 13,5 a v celku bez problému a ani to nebylo v Praze.
15: I když boty nadměrných velikostí se špatně scháněly, už těch pouhých 7 let po pádu komunismu se hospodářská situace zlepšovala. Poslechněte si zprávu ze stejného dne, jako byla ta o Todu Martinovi v ponožkách.
21: Evropská banka pro obnovu a rozvoj dnes vydala výroční zprávu o ekonomické situaci ve střední a východní Evropě v roce 1995. Banka sídlí v Londýně. Slovo má náš tamní zpravodaj Karel Kinsel.
22: Z rozboru posledních statistických údajů vyplývá, že v zemích východní Evropy loni pokračoval imponující ekonomický růst. V celé oblasti prudce poklesla inflace a zvýšil se příliv soukromého kapitálu. Objem výroby v přepočtu na jednoho dělníka vzrostl o 10 až 20% v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Menší 4 až 5% růst produktivity zaznamenalo Rusko a Slovensko.
13: Stále jsme byli v procesu ekonomické transformace a právě jaro roku 1996 na jednom velkém případu ukázalo, že ne vždycky jde všechno tak hladce, jak se mohlo zdát třeba z té předešlé zprávy. Než se k tomu ale dostaneme, tak bychom měli, jak to ostatně v těchto pořadech pravidelně děláme, zavzpomínat na tohle období. Takže Davide, zapsalo se ti druhé čtvrtletí roku 1996 nějak do paměti?
15: Já určitě zůstanu ještě u té ekonomiky, protože co by tehdejší tedy okresní zpravodaj Českého rozhlasu na Žatecku, na Podbořansku, na Lounsku, tak si vzpomínám na ty vesnice, kde byla nezaměstnanost třeba 25, 35, ale i 40%. Skoro polovina lidí z vesnice, v okolí Žatce to bylo hodně, i na tom Podbořansku, polovina lidí z vesnice neměla práci. To mi přijde dneska neuvěřitelné. A ještě jsem si zpětně dohledával údaje o roční inflaci. Tak v roce 94 10%, v roce 95 8%. Ona to nebyla úplně veselá doba, jakkoliv v mých tehdejších 25 se mi to prostě tak nejevilo, no. Ale taková ta doba byla.
13: Já si na to teda taky vzpomínám jako na veselou dobu a konkrétně tady to druhé čtvrtletí roku 96 mám zapsané pozitivně. Já jsem byla v druhém semestru na vysoké škole a to se prakticky jako žádné smutné věci většinou nedějí.
15: Já jsem tady mluvil o potížích, které přinášela transformace hospodářství. Ve zpravodajství se i na jaře 96 objevovaly informace o problémech menších bank. No a díky tomu, nebo ne díky, kvůli nim se nakonec také výrazně zvětšovaly potíže kladenské Poldovky.
13: Tu zprivatizoval Vladimír Stehlík, který měl zpočátku velké plány a možná především velké oči. Nabízel svým zaměstnancům třeba velkorysé sociální výhody jako svačiny zdarma, laciné obědy a tak dál a tak dál.
15: Jenže nakonec mu chyběly peníze nejen na potřebné investice, ale i na splacení samotné Poldovky. A té opravdu vážně hrozil krach.
23: Tímto pokřikem byla dnes zakončena manifestace zaměstnanců na nádvoří kladenské Poldy. Vladimír Stehlík jsem pozval, aby jim vysvětlil současnou situaci okolo hutí a zároveň je oslovil s touto prosbou.
24: Vážené kolegyně, vážení kolegové,
0: Ztratil jsem na váze 15 kilo, ale na duši nic. To mi věřte. A teď je na vás, abyste řekli, jestli mám zůstat anebo odejít.
23: Pro se vyslovila většina zaměstnanců, proti byli pouze dva. To ale nebylo jediné referendum, které během hodinového projevu Vladimíra Stehlíka zaznělo.
0: Vyzývám k demisi, k odstoupení ministra Vladimíra Dlouhého z ODA. Kdo je pro?
23: Stejně se hlasovalo i o odvolání ministra pro privatizaci Skalického, předsedy Fondu národního majetku Češky i premiéra Klause. Většina přítomných hlasovala pro, 2 až 3 hlasy byly vždy proti.
13: Poldovka se ještě chvíli kymácela, ale o pár měsíců později stejně padla. V dubnu roku 1996 se rozezněla labutí píseň Další legendy. Automobilka Tatra představila nový osobní vůz.
1: Akciová společnost Tatra Příbor dnes představila nový osobní automobil Tatra 700. Jakub Šiška v pražském hotelu Hilton zaznamenal.
2: Vzhledově se limuzína T700 liší od svých předchůdkyní s výrazněním klínového tvaru, zaoblením přední části vozidla a spoilerem na zadní kapotě. Interiér nabízí vskutku luxusní cestování, jak dokladuje generální ředitel akciové společnosti Tatra Příbor Jiří Olšák.
3: My jsme dali do toho vozidla prvky, které dříve se dávaly do nadstandardu, to znamená, nevím, elektrizované zrcátka, radiopřehrávač, klimatizace je vlastně ve standardu, kožený interiér ve standardu. A takové detaily, které to auto dělají takovým, jakým bychom ho chtěli mít. No a do toho nadstandardu dneska řadíme spíš, já nevím, videosoupravu, ledničku.
2: Novou Tatru pohání vzduchem chlazený zážehový osmiválec umístěný tradičně nad zadní nápravou. Samozřejmostí je třícestný řízený katalyzátor. Z technických parametrů uveďme maximální rychlost 190 km za hodinu a průměrnou spotřebu 12,5 litru benzínu na 100 km. Vůz má být v prodeji už tento měsíc a předpokládaná výroba činí 150 kusů ročně. Zájemce o koupi si musí připravit částku 1 400 000 korun.
15: No a to bylo opravdu hodně. Cenou, poměrně vysokou spotřebou paliva, nemohla Tatrovka konkurovat západním luxusním vozům, které se k nám v té době dovážely. No a už vůbec ne technickými řešeními. Ani design nebyl nějak obzvlášť krásný. Tatr 700 se tak vyrobilo jenom nějakých 75 kusů a v roce 1999 byla jejich výroba zastavena. Tatrovka od té doby vyrábí už jen nákladní auta.
13: V dubnu 96, 3 roky po rozpadu Československého státu, se stále vedlo jednání o podobě československých státních hranic. Jednalo se zejména o sporné osady přímo na hranicích, u Sabotů a Sidonie. V dubnu v parlamentu probíhaly vysloveně líté boje.
24: Projednávání bylo velmi vzrušené, když předseda sněmovny k mikrofonu pozval moravského poslance Jiřího Bílého.
25: Celý problém, prosím vás, nesouvisí vůbec se vyrovnáváním hranice, to je nejhrubší a nejsprostější demagogie.
26: Velmi poslanče, rozšiřujete svou poznámku.
25: Když necháte lidi, chcete je koupit od nich jejich vlast. Prosím vás, tam jsou lidé, kteří těžce pracují a ne žádné české děvky, které si můžete koupit za peníze.
15: No a tak to poslanec Českomoravské unie středu Jiří Drápela zareagoval na příspěvek Jana Kalvody, předsedy tehdejší strany ODA.
27: Pojem samospráva z jeho úst zní příliš falešně a farizejsky. Pevně věřím, že dějiny spravedlivě zhodnotí jeho místo v politických dějinách tohoto státu a že v budoucích encyklopediích bude uváděn, co by bezvýznamný pražský regionální politik v éře Lucie Bílé.
13: Poslanci se takhle nejspíš předváděli i proto, že na konci dubna se konala poslední schůze sněmovny a vypuklo předvolební období. Ve dnech 31. května a 1. června 1996 se měly konat první parlamentní volby v dějinách samostatné České republiky.
15: Tehdy platilo, že každá strana musí v každém kraji, kde kandiduje, složit kauci 200 000 korun. Pokud se dostane do parlamentu, bude jí tahle kauce vrácena. No a to se některým malým a nemajetným stranám nelíbilo.
13: A některým občanům také ne. Poslechněte si zprávu z 20. dubna.
28: Více než 8 000 korun vynesla Pravému bloku dnešní sponzorská snídaně v Trávě. Uspořádal je na pražském Žofíně nedaleko místa někdejší sponzorské večeře ODS. Podrobnosti od Mariky Táborské.
29: Pravý blok byl založen před 3 týdny, kandiduje v květnových volbách, tvrdí o sobě, že odmítá sponzory s nepříliš čitelnými zdroji příjmů a nemá 8x200 000 na složení volebních kaucí. Svou finanční situaci se proto rozhodl vylepšit sponzorskou snídaní s dobrovolným vstupným a dražbou relikvií bývalého režimu. Například Fučíkovou reportáž psanou na oprátce vydražil komentátor Lidových novin Bohumil Pečinka za 150 korun. Pro zpestření programu bylo připraveno i několik soutěží typu přetahování levičáků a pravičáků o tlustou čáru za minulostí. Akce přilákala asi 50 příchozích, mezi nimiž převažovali členové Pravého bloku a novináři. Navzdory atmosféře sponzorské snídaně mluvčí Přemysl Vachalovský Českému rozhlasu řekl, že svou účast ve volbách Pravý blok myslí naprosto vážně a nikoli jako recesi. Naprosto vážně je podle jeho slov míněno i rozhodnutí složit v každém volebním kraji na místo 200 000 kauce pouze 5 000 korun a zbylé peníze dodávat podle aktuálních finančních možností.
4: Ne, no prosím vás, jednoznačně vážně a jaksi tím, že jsme udělali tuto povinnost ze zákona platného, i když s ním nesouhlasíme, tak jsme splnili podle názoru našeho i našich právníků, kteří s námi tuto věc rozkládali svoji povinnost a recese v žádném případě, to je velice vážná věc, my se voleb chceme zúčastnit a chceme získat minimálně těch 5%, aby jsme se ocitli v parlamentu.
13: Jenom doplním, že kauce zrušil ústavní soud, ale až po těchto volbách.
15: Asi bychom taky měli říci, kdo v nich vlastně kandidoval a jaké byly šance, takže nabízíme předvolební průzkum z 5. května 96.
1: Pokud by se volby konaly už nyní, ODS by ve sněmovně získala 68 mandátů a sociální demokracie 48 křesel. Vyplývá to z nejnovějšího a také dosud největšího volebního průzkumu veřejného mínění, který provedlo středisko empirických výzkumů a společnost Stemmark. Podle něj by nový parlament měl tvořit celkem 6 politických stran. Kromě dvou už zmíněných by to dále byla Komunistická strana Čech a Moravy, KDU-ČSL, Republikánská strana a ODA. Současná vládní koalice by tedy 4 týdny před volbami sice nezískala ústavní většinu, ale obsadila by 107 poslaneckých křesel.
13: Pamětníci si určitě vzpomenou, že sociální demokracie s Milošem Zemanem si připravila originální kampaň. Zeman a lídři kandidátek v jednotlivých krajích objížděli republiku v autobusu Zemák. Šlo o klasickou obyčejnou karosu, kterou každý znal a každý v ní někdy jel.
15: Hodně se vymezovali proti Václavu Klausovi, který jako premiér jezdil pochopitelně limuzínou a občas se někam dokonce dopravoval vrtulníkem. Do Zemáku se za Milošem Zemanem vydal také reportér Vladimír Hrubý.
6: Pane předsedo, jaká byla snídaně?
7: Držkové polévka.
6: Než nastoupíme do autobusu, tak mám přece jenom obavy. Létají dva vrtulníky, máte připravenou nějakou protivzdušnou obranu?
7: Nemáme, na střeše našeho autobusu je pouze přátelský nápis Václave Dobrý let a vedle něho opravdu, ale opravdu není protiletadlový kulomet.
13: Sociální demokraté chtěli působit lidově a cílit na lidi, kteří zatím z polistopadové změny neprofitovali nebo měli pocit, že neprofitují. Proti ODS-ce, která se profilovala prozápadně, moderně a oslovovala podnikatele a živnostníky, se stavěli jako zastánci obyčejnosti a lidovosti. Vyjadřoval to i jejich slogan Lidskostí proti sobectví.
18: Čas oběda, konečně jste se dočkal. Co dobrého?
7: Vynikající vepřové koleno.
18: Takže doporučujete?
7: Samozřejmě vše, co je z prasete, je dobré.
15: Tak si po praseti pro vyváženost dáme ještě Zemanova rivala Václava Klause. V pořadu Rozhovor s premiérem, který se vysílal každé úterý, se redaktorka Lucie Vajzová ptala na to, že sociální demokracii označil Václav Klaus za nepřítele a za stranu, která směřuje zpět.
8: Znamená to, že nepovažujete sociální demokracii za konstruktivní opozici?
9: To už je zbytečně silné slovo, které já bych třeba ani nemusel takhle rozehrávat a používat. Já ji samozřejmě považuji za rivala, za v tomto smyslu protivníka a nevím, proč bych ta slova měl příliš zjemňovat, protože sociální demokracie vůči nám používá slůvka daleko, daleko ostřejší a daleko falešnější, než my používáme vůbec, protože my se nijak moc nesnažíme na svých volebních mítincích diskutovat sociální demokracii, zatímco ona nedělá téměř nic jiného.
5: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Tehdy na konci dubna 1996 chyběly do voleb ještě 4 týdny a mezi tím se přihodilo plno věcí. Tak například na 1. máje demonstrovali komunisté a mezi nimi i herečka Jiřina Švorcová. Ta se na rozhlasový mikrofon vyznala, co pro něj 1. máj znamená.
10: A málo platný ten 1. máj, tak jak jsme ho slavívali tradičně, a já jsem ho slavila od roku 46., myslím bez výjimky, znamená pro mě i teda jaksi dělnické hnutí a oslava svátku práce a solidarity pracujících.
15: Co se stalo 5. května 1996, to by možná pamětníkům mohla napovědět tahle melodie.

0: Lemon Tree od Fool's Garden se hrála při každém přerušení hry na mistrovství světa v hokeji ve Vídni. 5. května hrála naše reprezentace v finále s Kanadou. Zápas to byl napínavý, pár vteřin před koncem třetí třetiny byl stav vyrovnaný 2-2.
1: Už necelá půl minutka do konce třetí třetiny. Tlak našeho týmu, Pavel Patera, dostává se tam do pozice Martin Procházka. Gól! Gól!
0: A netrvalo dlouho a byla tam oběma nohama. Kanaďané po Procházkově gólu protestovali, že náš obránce Neckář prý nemá správně zahnutou hokejku. Nebyla to pravda a tak musel jeden z Kanaďanů na trestnou lavici. Kanada pak zkusila hru bez brankáře, ale to se ukázalo jako chyba, protože Kučera jim v posledních vteřinách do opuštěné svatyně poslal čtvrtý stvrzující gól a česká reprezentace získala první zlato v historii samostatného Česka a zahájila tak slavnou éru, která vyvrcholila zlatem v Nagánu. Davide, pamatuješ si na mistrovství světa ve Vídni?
2: Chápu, že musí prostě přijít okamžik, kdy se znemožní. Nepamatuji se, nekoukal jsem na to.
0: Jako fakt?
2: No, opravdu jsem na to nekoukal. Já si přesně vybavuji tu písničku, protože periferně jsem vnímal, když se třeba někdo doma díval, že to tam pořád hraje, pořád to opakovali, to jak si říkala. Finále jsem určitě neviděl.
0: Tak já jsem ho viděla, bylo to parádní prostě.
2: Krásný zážitek.
0: Teďka to trochu schladíme. O den později, po tady tom hokejovém úspěchu, totiž přišla ostuda. Do pražského hudebního klubu Propast vtrhla policie údajně kvůli zatýkání pachatelů trestných činů a podle svědků agresivně napadla návštěvníky klubu.
3: Zákrok byl podle Oldřicha Tomáška oprávněný a přesný. Policii se podařilo zadržet jednoho muže hledaného kvůli loupeži. Navíc byly potvrzeny domněnky, že se v klubu konzumují drogy. Podle očitých svědků však policie zasáhla velmi tvrdě, hovoří redaktor Mladého světa Jan Křeček.
4: Já jsem si ještě oblík bundu a dal si věci do kapes. Pak teda už začali řvát na nás dole, všichni jsme vybíhali ven, ruce takhle za hlavou. Já jsem teda zkoušel novinářský průkaz, což mi teda nějak zvlášť nepomohlo. Naopak jsem dostal ještě pár ran. Já jsem jich mohl dostat tak za ten průběh uličkou, to máte horní bar, schody nahoru, 10 metrů. Tak 5-10 ran, jako to nepamatuju.
3: Policejní prezident Oldřich Tomášek i přes řadu svědeckých výpovědí upozorňujících na nebývalou brutalitu zásahu tvrdí, že žádná ulička nebyla.
5: Žádná ulička, kterou by ty lidi probíhali a byli mlácen obuškami nebo tomfami, nebyla. Tam je třeba si uvědomit, jak byl velký ten klub, kolik tam bylo soustředěných lidí a že ty lidi byli teda vyváděn tím stylem, že byly podávány mezi policistama, který je vedlivé, ale nějaký mlácení v jakési uličce nepřipadá v úvahu.
3: Případ nyní zkoumá odbor stížností a kontroly policejního prezidia. Šetření komplikuje skutečnost, že videozáznam zásahu je nepoužitelný. Selhala prý technika i lidé.
2: O pár dní později si mohli posluchači Ozvěn dne poslechnout mnohem zábavnější zprávu.
6: O bezplatném předávání erotického časopisu Nejreport všem českým vojákům sil IFOR v Bosně se dohodli zástupci redakce Nejreportu s českým ministerstvem obrany. Počínaje 10. číslem z 9. května budou tedy čeští vojáci v bývalé Jugoslávii dostávat tento erotický časopis. Čeští vojáci v Bosně tak budou mít pro lepší informovanost k dispozici už 4. české periodikum.
0: Mně se líbí termín informovanost v souvislosti s erotickým časopisem.
2: Mně úplně nejdřív napadlo, že vojáci budou informováni o tom, co se nosí, ale pak mi došlo, že vlastně spíš, co se nenosí. No tak zkrátka taková byla doba 90. let a mohlo se všechno. A Veroniko, my se tady hlavně dneska skoro celý pořad bavíme o těch volbách. Jak to nakonec dopadlo?
0: Bylo to docela překvapení pro všechny a největší asi a nepříjemné překvapení pro ODS, protože Klausova strana sice zvítězila s 29,62%, ovšem sociální demokracie jí šlapala na paty. Měla 26,44% přesně. Třetí byli komunisté, za nimi lidovci, pak Sládkovi republikáni a nakonec ODA.

0: Tak tahle písnička od Kabátů také patří k mistrovství hokeji ve Vídni. Pokud vím, tak naše reprezentace si ji hrála v šatně. Ale k volbám roku 1996 se podle mě taky docela hezky hodí.
1: Strany té bývalé vládní koalice, tedy ODS, ODA a Lidovci, neměly většinu. Ovšem s komunisty ani se sládkovými republikány, tedy s populisty, s poměrně rasistickým slovníkem, se jít do vlády nechtělo. Pro Klausovu ODS byla tehdy nepřijatelná i velká koalice se sociální demokracií. Takže pojďme se zeptat, jak to viděli socialisté.
2: Podívejte se, naše mantinely jsou dva. Na jedné straně je to ODS a na druhé straně právě republikáni a komunisté.
0: A jak to tady dopadlo? Sociální demokracie se uvolila, že umožní existenci menšinové vlády. Ale k tomu došlo až v červenci, takže o tom si budeme povídat až v příštím archivním ohlédnutí za událostmi 30 let starými. Náš dnešní Archiv Plus, věnovaný druhému čtvrtletí roku 1996, ukončíme úplně jinou zprávou z 30. června 96.
3: V Londýně dnes závěrečným zápasem vyvrcholí mistrovství Evropy ve fotbale, když ve finále proti sobě nastoupí Česká republika a Německo.
1: No a Veroniko, jak dopadlo tohle?
0: To taky nevíš?
1: To taky nevím.
0: Německo vyhrálo, Češi byli stříbrní, no a pro naši reprezentaci to byl první takhle velký úspěch a zatím tedy takhle velký poslední. Ještě v roce 2004 jsme byli třetí na mistrovství Evropy v Portugalsku a od té doby zatím nic moc. No a to je pro dnešek opravdu všechno. Technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Flosman, nahrávky vyhledal archivář Petr Markovský a za ně za oba se od mikrofonu loučí a za pozornost děkují Veronika Kindlová
1: a David Hertl.
0: A těšíme se zase příště.
4: Posloucháte rádi radioknihu Českého rozhlasu Plus? Tak to pro vás máme dobrou zprávu. Na webu plus.rozhlas.cz i v aplikaci Můj rozhlas jsme prodloužili dobu poslechu na dvojnásobek, tedy na 2 měsíce. Příjemný poslech radioknihy vám přeje Český rozhlas Plus. 20.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Poslanec za motoristy Karel Beran se dnes ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stále mise v Ženevě při OSN. Beran byl v minulosti velvyslancem například v Itálii nebo Španělsku. V dolní komoře parlamentu ho má už v úterý nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o 6. výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného, který se v aktuální epidemii nakazil ebolou. Oznámila to Světová zdravotnická organizace, podle které měl pacient 2 negativní testy na krvácivou horečku. Vyléčených může být podle WHO víc, důležitá je ale včasná péče. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. V zemi je podle WHO přes 900 případů podezření na ebolu, 223 lidí zemřelo. Americký lékař, který je v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze, je stále bez příznaků. Potvrdila to mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Muž má za sebou už třetinu karantény. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy. V případě západoevropských a severských zemí, jako jsou například Francie, Finsko nebo Belgie, se totiž den daňové svobody posouvá hluboko do druhé poloviny roku. A v Jičíně začíná dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valčteňské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Mělo by se mu tak vrátit 274 milionů, které investovalo do infrastruktury v téhle oblasti. Elektronická dražba potrvá do 9. června. Tenista Jakub Menšík je mezi nejlepšími 16 hráči Roland Garros. Do osmi finále antukového Grand Slamu postoupil český reprezentant poté, co obrátil souboj s Australanem Alexem de Minorem a zvítězil 0-6, 2x 6-2 a v posledním setu 6-3. Naopak v ženském pavouku vypadly Marie Bousková i Karolína Muchová. Bousková prohrála s Ruskou Andrejevovou 4-6 a 2-6. Muchová podlehla Teichmannové ze Švýcarska 1-6 a 5-7.
6: kolona na D1 za Prahou a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 15. kilometru odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Směr Brno se tam stále tvoří kolona, zhruba kilometry 15 až 23 k omezení u Šmejkalky. Aktuální zdržení 20 až 25 minut, objet se dá přes ta kolona, přes Strančice a Mnichovice nebo Velké Popovice. Na Pražském okruhu východní části směr D1 se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u sjezdu na dálnici do Hradce Králové, 60. kilometru na krajnici, dobře označená. V Praze ve Kbelské ulici se srazilo osobní auto s motorkou. Odklízení nehody hlásil náš zpravodaj za sjezdem z Cínovecké, směr Hloubětín.
7: Probíhá teď odklízení dopravní nehody motorky a osobního auta. Zdržení je tam jenom na chvilku.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Sobotní ráno a dopoledne budou oblačné až zatažené, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a místy i bouřkami, taky ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty zítra 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Předpovědi, že kvůli AI přijde o práci velká část novinářů, se zatím nevyplnily. Média každopádně technologii využívají například k přepisům rozhovorům či k analýzám velkého množství dat. Někdy ale také publikují AI texty s halucinacemi či jinými chybami. Umělá inteligence také ohrožuje dosavadní obchodní modely médií. Novináři a umělá inteligence, téma dnešního vydání pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
4: Online Plus.
8: Na tak velké téma samozřejmě nebudu v dnešním pořadu sám. U mikrofonu vítám našeho pravidelného komentátora a spoluautora tohoto pořadu, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
9: Ahoj Davide.
8: A naším hostem je vědecký redaktor Seznam zpráv Pavel Kasík. Ahoj.
10: Ahoj.
8: Tak Pavel o AI píše dlouho a skvěle. Letos získal novinářskou cenu v kategorii inovativní žurnalistika za, teď cituji, komplexní zpracování tématu velkých jazykových modelů a smysluplné využití interaktivních prvků. Týkalo se to, aspoň na té novinářské ceně, hlavně článku Proč umělá inteligence sebevědomě kecá, bez toho by nebyla užitečná. Psal si ten článek, Pavle, s pomocí AI?
10: Tenhle nešel psát bez pomocí AI, protože v podstatě ty halucinace, ty výtvory toho velkého jazykového modelu, což je ta věc, která pohání ChatGPT, Gemini a všechny tyhle věci, tak ten velký jazykový model za sebe skládá slovíčka způsobem, který pro lidi není úplně intuitivní. Není to úplně zřejmé, proč si vymýšlí způsobem, jakým si vymýšlí. Já jsem se na ten článek chystal hrozně dlouho a pak najednou jsme si s editorem řekli, tak už to musí jít ven. A v podstatě já jsem napřed dělal všechny ty interaktivní věci a když jsem je měl hotové, tak pak jsem psal ten text kolem. Takže na psaní textu jsem umělou inteligenci nepoužíval, ale na generování všech těch halucinací jsem samozřejmě musel a taky při programování si hodně používá, hodně pomáhám těmi AI asistenty, dneska se říká AI agenty, kdy člověk, pokud umí specifikovat, co chce a umí si pohlídat ten výsledek, tak si myslím, že to je hodně silné a férové zapojení.
8: My se k tomuhle určitě dostaneme, protože jedno z našich dnešních témat je určitě to, jakým způsobem dnes novináři využívají umělou inteligenci. Ale já se nejdřív zeptám vás obou, pánové, po nástupu generativní AI, jak moc se vaše práce změnila za těch několik málo let zatím? Petře.
9: Mnohem méně, než bych čekal před těmi několika lety, mnohem méně, než si asi myslí většina našich čtenářů, a mnohem méně, než bych si já sám přál.
8: Dobře, to je hezká odpověď, ale můžeš být třeba konkrétní, tak co si třeba čekal, že ti změní umělá inteligence a co se tady zatím nezměnilo v tomhle?
9: Já jsem neměl naprosto jasno a nemám doteď v časových měřících, čili nevím, jestli vlastně není všechno v pořádku z toho hlediska časového průběhu a to všechno, co očekávám, přijde. Ale rozhodně jsem očekával, že práce novináře bude vypadat jinak, než vypadala po desetiletí předtím, že na psaní textů se bude umělá inteligence výrazně podílet ve spolupráci s člověkem v různých podobách té spolupráce a v různých podobách mixu zátěže mezi člověkem a strojem a že to bude neobyčejně zajímavé, vzrušující a ve výsledku mnohem lepší. Pořád se nevzdávám naděje, že na to jednou dojde, ale zatím musím říci, že se to neděje a důvody, proč se to neděje, jsou komplikované i hodně. Pro mě je první mezi nimi ten, že to mám zakázáno. Mám to zakázáno, protože v deníku N jsme se dohodli, že nebudeme pro psaní textů umělou inteligenci používat ani v minimální míře. A já to samozřejmě respektuju, jenom si nejsem jist, jestli dlouhodobě je tohle udržitelný stav, třeba z ekonomického hlediska, ale tím bych otevřel spoustu otázek, o kterých si jistě můžeme povídat dlouho.
8: Dobře, to krásně nakousnul jedno téma. Pavle, co ty, jak se ti změnila práce po nástupu AI? Tak pro tebe je to hlavně to téma, asi o kterém píšeš.
10: Je to téma, já někdy si připadám jako, že jsem zahraniční korespondent, který je v zemi AI a píše z téhle země a jsem vlastně strašně rád, že jak to dřív vypadalo jako neznámá cizina exotická, tak teď čím dál tím víc lidí už se v tom začíná mnohem víc orientovat a začíná se ptát na ty správné otázky, protože někdy mám pocit, že tím, že jsem o tom tolik referoval a snažil jsem se lidem ukázat ty možnosti, tak to vypadalo, že jsem absolutní optimista, absolutně to hltám a myslím si, že by to všichni měli za všech okolností používat. A tak to nikdy nebylo, i když samozřejmě ten můj názor se asi formoval a vyvíjel dlouhodobě a zároveň ta technologie se vyvíjí extrémně rychle. Ale v podstatě vždycky jsem si od začátku kladl, co to teda udělá, když smícháme tuhle technologii s lidmi. Protože to je ta otázka, kterou bychom si měli klást. A já mám jeden slide od úplně první přednášky, co jsem dělal o umělé inteligenci. A tam je otázka, umělá inteligence změní svět, jak se změníte vy. A tuhle jsem si tam nechal, jenom jsem teda odstranil to změní, dal jsem mění, protože to už nikoho nepřekvapí, ale tahle ta otázka je pro mě pořád klíčová, že my bychom teda měli řešit lidi, jak se změní jednotlivec, jak se změní společnost. A tím se teda dostanu k těm novinářům, že já jsem vlastně rád za to, že novináři to vzali konzervativněji. Samozřejmě byly tam nějaké excesy a některé hlavně zahraniční weby to zkusili, že teda budou generovat prostě články naplno a já jsem strašně rád, že čeští novináři, když taky tam byly nějaké excesy, ale obecně čeští novináři jsou si vědomí toho, že ta důvěra je to je jejich hlavní výhoda. A už tak mají novináři z různých důvodů historicky jsme si tu důvěryhodnost vlastně pokazili, podkopali a tohle by to úplně dorazilo. Uh-huh. Takže ano, ono by teoreticky bylo možné generovat text pomocí umělé inteligence a zajistit jeho důvěryhodnost, ale vlastně když víme, jak lidi obvykle používají technologie, tak si myslím, že by bylo strašně těžký se u toho ohlídat. Jo? My taky máme v Seznam zprávách kodex, kde říkáme, že negenerujeme texty pomocí AI a já jsem za něj rád právě proto, že kdybych začal, tak by vlastně bylo pro mě těžký vědět, kde přestat. Teď je ta hranice jako jednoduchá a já nemusím řešit takový maličkosti, jako hele, tenhle odstavec potřebuje přepsat. Mohla by ho za mě přepsat umělá inteligence? Asi mohla. Jenže ono by to když bych si na to zvykl, tak by to nezůstalo u odstavce. Já mám příklad ještě z doby před tím, než se to začalo řešit, já jsem použil automatický překladač. A automatické překladače v jednu chvíli se přehoupli z toho, že by absolutně nepoužitelné, jo, když člověk něco dal do, my jsme ve veřejnoprávním, takže do toho populárního překladače, když někdo něco dal z angličtiny a skopíroval tu českou věc, tak to byla šílenost. Jako jakmile to mělo víc než pět slov, tak vždycky musel něco upravit. Takže člověk věděl, že tohle nemůže použít. A pak přišel jiný překladač, který mnohem víc používal umělou inteligenci, někdy v roce 2022, a tu češtinu dával tak dobře, že pro průměrného překladatele to začala být konkurence. A já jsem vlastně zjistil, že já ty věci beru z toho překladatele, překladače, CTRL-C, CTRL-V, a nepřijde mi, že tam proběhla nějaká změna. Jo, prostě beru to, jako kdybych konvertoval z dolarů na koruny, tak používám online nástroj a nebojím se vzít tu věc. A já jsem začal zapomínat na to, že tam se děje hromada, že překlad z jednoho jazyka do jiného není jen tak, že tam může dojít k posunutí, ke změně významu a že to není dokonalý nástroj. Ale čím je ten nástroj lepší, tím s nás se na to zapomene. A tam si myslím, že je ta past na nás, že když ten nástroj začne být hodně užitečný, tak zapomeneme na to, že bychom to měli ověřovat.
11: Vy oba mluvíte o tom, že vlastně jak redakční kodexy, tak i nějaká vaše praxe vám vlastně zakazují to používat chatboty, AI chatboty ke generování textu, ale já třeba z praxe vím, že řada zejména takových technologických early adopterů už dneska docela běžně generují nějaké texty, které pak třeba dávají někam na sociální sítě nebo na své blogy a vlastně velmi často myslím si, že ani jako explicitně neoznačují to, že ten text vznikl pomocí AI. Nejste v tomhle třeba až příliš opatrní a nepůjde ten vývoj možná tedy k tomu, že nějaké označování nebo nějaké tyhle obavy, že vlastně nakonec budou liché? Petře?
9: Já si myslím, že to tak je, že máš pravdu, že přesně tohle je to, co se stane. Žijeme v přechodném období, kdy si na tu technologii novou pořád ještě zvykáme, jak my, kteří ji máme používat, tak příjemci těch sdělení. V tuhle chvíli je asi nemyslitelné pro seriózní médium, aby použilo generovaný text umělou inteligencí a neoznačilo, že byl tímhle způsobem vytvořen. Já se domnívám, a mohu se samozřejmě mýlit, je to prognóza budoucnosti, že za nějakých 10 let, možná dříve, to rozlišení vůbec nikoho nebude zajímat. A tím pádem padnou všechny ty současné překážky a obavy, které nám brání umělou inteligenci při tvorbě textů používat. Ty obavy vždycky nakonec se dají zredukovat na jednu jedinou. Co by tomu řekli lidi, budou si nás dál předplácet, budou nás dál číst, když budou vědět, že masivně používáme tenhle nástroj. A rozumím tomu, v tuhle chvíli je to oprávněná obava, ale myslím si, že ten společenský vývoj bude rychlý a že nakonec se bude řešit přednostně to, co je opravdu důležité, to znamená, jestli ten text je relevantní, jestli je věcně správný, jestli je nový, aktuální a tak dále, a ne pomocí jakých nástrojů byl vytvořen. Ono totiž to skládání písmenek, a my, co tady sedíme, to víme, ale posluchačům je asi dobré to připomenout, to je jenom malá část práce žurnalisty a nikoli ta nejdůležitější, přestože to tak vypadá. To není tak, že psaní nám zabírá velkou část času.

0: menším stejně dobře, většinou dneska už lépe, než to umím já. Pochopitelně jsou lidi, kteří vnímají psaní jako druh literatury a srovnávají se spíše s Dostojevským než s Havlíčkem, ale to je jiný příběh, to sem nebudeme tahat.
1: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Pavle, stejná otázka vlastně na tebe. Jak to vidíš tedy s tím jaksi omezováním používání AI pro psaní textů? Je to dočasná záležitost?
3: Mně se líbilo, jak řekl Petr, to s tou redukcí, protože když že můžeme řešit různé aspekty technické toho, můžeme měřit, jaká je míra halucinací, jaký je zachování stylu a tak dále, ale vlastně se to redukuje na to, když by lidi viděli do kuchyně, když by viděli, jak vzniká ta klobása, jestli by se jim z toho udělal špatně, nebo jestli by si řekli, to jsem rád, že to takhle použili. A tohle za mě, někdy se tomu říká princip otevřené kuchyně, že některé restaurace mají přímo jako, že tam je vidět, ale ten princip nemusí být jako, že tam pořád vidí. Já jsem nedávno dělal u svého newsletteru experiment, že jsem se natáčel, aby lidi viděli, jak ten text vznikal, a nikdy jsem nebyl tak stresovaný při psaní, jako když jsem se u toho natáčel. To nemůže být to řešení. I když někteří umělci to takhle třeba řeší, že se natáčejí u toho, jak vzniká ten obraz, a je to vlastně součást toho příběhu. Ale když jsem o tom přemýšlel, proč to tak je, tak vlastně lidé nechtějí být za hlupáky, což je naprosto v pořádku. Lidi nechtějí mít pocit, já jsem myslel, že se stalo X a ono se ve skutečnosti stalo Y. Já jsem myslel, že tohle to je ruční výroba a oni to udělali na formě. Já jsem myslel, že oni ty brambory škrabali ručně a ona je to kaše z prášku. Jo, to je ta zrada, kterou když člověk pocítí, tak vlastně nechce už s tím, s tou značkou, s tím médiem, s tím člověkem mít nic společného. Takže v podstatě jde o to, abychom dělali věci tak, aby to lidi nevnímali jako zradu. Takže já si vždycky představuju, když používám umělou inteligenci třeba k tomu, abych udělal nějaký graf, který by normálně tam buď nebyl, nebo by nebyl interaktivní, tak díky tomu, že používám AI nástroje, tak můžu naprogramovat ten graf interaktivně. A myslím si, že když by to někdo sledoval, tak by si řekl, jo, já jsem rád, že ten graf je interaktivní. Že si jako nikdo neřekne, fuj, že se nestydí použít umělou inteligenci. Buď to má jako naprogramovat hezky ručně v jedničkách a nulách, nebo jako úplně od začátku, a nebo vůbec. Jo, to si myslím, že by žádný čtenář takhle nevnímal. Ale tam, kde by to vnímali, a to je podle mě to, co teď jako v celé společnosti s tím budeme mít problém. Jo, novináři jsou jedna z mnoha profesí, který dávají signály ohledně toho, jak moc něco dalo práci, tím, jak dlouhý text to je a jak je strukturovaný a tak dále. Jo, další oblast jsou vysoké školy. Celá vysoká škola, jako ne všechny obory, ale hodně oborů, jsou vlastně všechny strukturované tak, že vytváříte nějaký papíry a někdo vám k tomu zase píše nějaký texty a takhle se vlastně vyměňují texty. Protože ten text byl důkaz toho, že někdo něčím strávil práci. A teď tohle to přestalo platit. A dokonce se to otočilo. To znamená, že když na nejmenované profesní sociální síti někdo vidí dlouhý text, tak si vlastně může být víceméně jistý, že ten text byl vygenerovaný umělou inteligencí. Takže se to najednou otočilo a dlouhý text je známka toho, že si s tím někdo nedal moc práce. A to je samozřejmě pro píšící novináře problém, protože to, co dřív byl signál, podívejte se, tohle je dobrá analýza, tak teď lidem říká, jejda, dlouhý text, to asi je vygenerovaný. A proto si myslím, že je dobrý teď ještě v téhle fázi, kdy jsme si jako lidi nezvykli, jak vlastně budeme signalizovat, že něco dalo práci a že něco stojí za to, tak teď dává smysl to nahradit tou značkou. Jakože naše značka je ta záruka toho, že jsme si dali práci.
2: Vytvořeno lidmi.
0: Pavle, tohle je vynikající postřeh s tou signalizací. Moc díky za něj. Mě to vysloveně otevřilo.

0: Otevřelo oči, tohle bylo něco, co jsem tušil a neuměl takhle pěkně formulovat. A rovnou bych k tomu řekl, že celá naše civilizace se začíná brtit pod tou tíhou té přebytečné signalizace, té spousty práce, protože právě protože to máme takhle postavené v médiích, ve školách, úplně všude, tak vzniká strašlivé množství víceméně zbytečných textů, zbytečně dlouhých. To, co by se dalo říct jedním aforismem, k tomu se píše kniha a tak dále a tak dále a nikdo to už vlastně nestíhá číst a vstřebávat. Čili jako společnost jsme na tom biti, protože v té záplavě kvanta informací se ztrácí to podstatné. Tohle je vlastně to, s čím by ta umělá inteligence mohla velmi výrazně pomoci, že nás tohoto přebujelého signalizačního tiku zbaví, jako když ti pávy nosí příliš dlouhé ocasy a signalizují tím svou fitness, ale už to přerůstá rozumné meze a už jim to začíná škodit. Myslím si, že přesně v tomhle bodě jsme.
1: Já se ještě vrátím o krůček zpátky opravdu k té novinařině. My jsme teď s Pavlem byli oba dva na diskuzi, kterou pořádal Nadační fond nezávislé žurnalistiky. A teď budu citovat jeden příspěvek diskuzní, který tam zazněl. Michal Bláha z Hlídače státu tam říkal, dobře, vy se tady takhle bráníte tomu používání AI jako novináři, ale já, když se na to podívám jako čtenář, tak to, co vyprodukuje nějaký AI chatbot, je kolikrát kvalitnější než to, co vyprodukuje průměrný český novinář. Má v tomhle pravdu a co se s tím dá dělat tady?
2: No, já jsem mu to tam neřekl, protože jsem nechtěl usurpovat mikrofon, ale taky jsem si to chtěl trošku rozmyslet, protože jsem jako líhla ta odpověď a já jsem si říkal, tohle chce trošku uležet, což je mimochodem jedna věc, kterou umí udělat člověk a neumí udělat umělá inteligence. Ale ono totiž nejde jenom o jednorázový text a o jednu odpověď, protože ano, samozřejmě, pokud člověk má teď konkrétní dotaz, chci vědět, jaké jsou akce v Českých Budějovicích za 3 týdny, tak žádný text novinářský pravděpodobně, když bych teď hledal, tak mi nedá tu odpověď tak přesně a tak na míru tomu, co jsem potřeboval, jako mi dá ten chatbot. A v podstatě to je úplně jiná disciplína. Ale my potřebujeme, aby novináři jako profese se zabývali sběrem důležitých informací a posuzování relevance a kladením nepříjemných otázek. Říká se, že to, co pokud není někdo, kdo je proti tomu, aby to bylo napsané, tak to není novinařina, ale PR. Takže aby vlastně fungovala ta disciplína toho dohledu a vzniku a posuzování relevance. A to je ta věc, která nejde nahradit, jenže ona jde nahradit v těch jednotlivostech. To znamená, někdy já tomu říkám lokální optimum, že vlastně, když si usnadníme tu práci krátkodobě, tak dlouhodobě na tom budeme biti, protože si ji usnadnili všichni. Takže v každém tom jednotlivém bodu je výhodnější vzít si ten fast food. Jo? Prostě když bych každý den se rozhodoval, je pro mě lepší uvařit si výživné zdravé jídlo nebo si koupit levný fast food, tak ten levný fast food každý den vyhraje. Ale dlouhodobě, kdybych rok si každý den dával jenom ten fast food, tak prohrávám já. A tohle to bude na celospolečenské úrovni, že pokud vždycky si řekneme, uděláme tu rychlou variantu, tak krátkodobě jsme na tom všichni jako všechno rychlejší, levnější, výhodnější, vlastně i jako kvalitnější, ale dlouhodobě budeme strádat. Takže já se snažím zamýšlet nad tím, co teda jsou ty návyky, které bychom si jako lidi měli vybudovat dlouhodobě, protože ono taky, když nad tím nebudeme přemýšlet, tak to přemýšlení za nás převezmou šéfové AI firem, který mají velmi jasný zájem. A já si dokonce myslím, že oni o tom nepřemýšlí nutně špatně, ale jejich přemýšlení je zkreslený tím jejich zájmem a těžko těžko jim to vlastně vyčítat. Oni prostě vidí, že jo, mají v ruce kladivo, tak je jasný, že všechno vypadá trošku jako hřebík.
1: Říká Pavel Kasík, vědecký redaktor serveru Seznam zprávy, se kterým a také s Petrem Koupským, redaktorem Deníku N, dnes hovoříme o vztahu AI a novinařiny. Je to, myslím, mimořádně zajímavé téma, takže se nám určitě nevejde do dnešního pořadu. My budeme v tom našem povídání pokračovat zase za týden, takže pokud vás zajímá, o čem budeme mluvit také o pastech, které AI na novináře strojí, tak si nás nalaďte zase za týden. A pánové, pro dnešek vám děkuju a budu se těšit tedy za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí David Slížek.
3: Osobnost plus.
4: Odolnost je potřeba posilovat stejně jako svaly a charakter, říká Jitka Čvančarová, herečka a patronka festivalu Mezi ploty v areálu psychiatrické nemocnice v Pražských Bohnicích. Jak se dá posilovat odolnost společnosti, což je jedno z témat festivalu, a jak důležitá je duševní pohoda v jejím životě a práci.
3: Osobnost plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu.
5: Odkud pochází výraz trolling?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
3: Rozhlas Plus zprávy.
6: Ruský prezident Putin popřel, že by dron spadlý v Rumunsku pocházel z Ruska. Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Tenista Menšík obrátil na Roland Garros duel třetího kola a postoupil do osmifinále. A počasí, začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky a teploty zítra až 28 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ruský prezident Vladimir Putin zpochybnil, že by dron zřícený v Rumunsku přiletěl z Ruska. Tvrdí, že mohlo jít o ukrajinský stroj. Zároveň připomněl předchozí průniky ukrajinských dronů do Polska a pobaltských států. Šéf Kremlu taky navrhuje, aby Rumunsko trosky bezpilotního letounu předalo Rusku. Moskva by pak podle Putina provedla nezávislé vyšetřování. Na to už dřív uvedlo, že šlo o ruský dron. Ten při útoku proti Ukrajině zasáhl v noci panelový dům na východě Rumunska a lehce zranil dva lidi. České ministerstvo zahraničí odsoudilo ruské útoky na Ukrajinu u hranic s NATO. Mluvčí české diplomacie Adam Čergé řekl, že Česko stojí pevně při aliančních partnerech.
7: Česká diplomacie odsuzuje ruské útoky na hranicích NATO, při níž dron zasáhl dům v Rumunsku. Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
6: Incident už odsoudili například i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, šéf NATO Mark Rutte, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji se hájí po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. V celé populaci užívá nikotin podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
8: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. 3/4 současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
6: Po elektronické cigaretě alespoň jednou měsíčně sáhne každý desátý respondent. Zahřívaný tabák užívá zhruba 5% lidí, nikotinové sáčky asi 2,5%. Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ale lebku podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve krátce před slavností mší svatou, říká ředitel policie v České Lípě Petr Reiter.
9: My předpokládáme, že v sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy. Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu. Máme tady bezpečnostní opatření i v souvislosti s tou poutí samotnou, takže policistům si myslím, že tady bude dostatek.
10: Tenista Jakub Menšík se zahraje osmifinále Roland Garros, postoupil do něj poté, co obrátil souboj s Australanem Deminorem a vyhrál ve čtyřech setech. Naopak v pavouku ženské dvouhry vypadly české reprezentantky Marie Bousková a Karolína Muchová. Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezonu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Třetí dojel na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublaně. Rychlejší než český reprezentant byl jen vítězný Ital Ferraci a stříbrný Polák Pašiut. Krejčí doufá, že svým výsledkem pozval fanoušky na příští zastávku světového poháru za týden v pražské Troji.
11: Výsledek je lepší než výkon za mě. Zatím jsme to jeli všechno z plného tréninku, ale na Prahu chcem tu formu trošku vyladit, takže já doufám, že tohle je dobrá pozvánka do Troje a že se příští týden uvidím s co nejvíce lidma.
10: Mezi kajakářkami dojela v Tacenu Amálie Hilgertová 11. Další díl světového poháru vodních slalomářů začne v pražské Troji v pátek 5. června.
12: Požár auta na D2 u Hustopečí a překážka na dálnici D5 mezi sjezdy na Rokycany a Mýto. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy pomaleji za sjezdem na Hustopeče. Na 27. kilometru policie hlásí požár nákladního auta, zásah záchranářů a neprůjezdné dva jízdní pruhy. Kolona se v místě požáru teď netvoří. Opatrně taky na D5 se z Plzně do Prahy za Rokycany. Na 51. kilometru je v pruzích roztrhaná pneumatika. Na dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdů na Velké Popovice kolona, místě je to hustý provoz, kilometry 18 až 23 k omezení u Šmejkalky, aktuální zdržení kolem 10 minut. Na Pražském okruhu východní části směr D1 stojí auta po nehodě. U sjezdu na dálnici do Hradce Králové na 60. kilometru na krajnici je tam šipka a levý pruh na sjezdu blokuje další vozidlo na blikačích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami, a později bude i ve zbytku Česka postupně tedy oblačno až zataženo a právě ty zmíněné přeháňky. Nejvyšší teploty zítra 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: 23. května zemřel v 97 letech významný český historik a spisovatel židovského původu Toman Brod. Jako jediný z rodiny přežil nacistické vyhlazovací tábory. Ve své vědecké kariéře se zaměřoval především na novodobé dějiny, československý odboj a tragédii holokaustu. Tomana Broda připomene repríza dvoudílného dokumentárního pásma, které v roce 2004 připravil Milan Hanuš. Poslechněte si druhou část.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

Je to na vás. Příběhy pamětníků, jejichž osudy nesmí být zapomenuty. Lidské životy se klikatí dějinami jako řeka krajinou. Těm zákrutám, dějinným nástrahám i vlastním chybám, které nás někdy vrhají zpět, říkáme stydlivě životní zkušenosti. Můj dnešní host je nejen získal, ale dokázal se z nich i poučit. Ze studia vám přeje ničím nerušený poslech redaktor Milan Hanuš.

0: Pražská idyla 30. let, terezínské ghetto, osvětimská brána smrti. Tři mezníky v životě pozdějšího historika Tomana Broda. Právě o nich byla řeč v první části našeho vyprávění, kterou jsme uvedli před týdnem. Nová kapitola jeho života se otevřela po válce, návratem Tomana Broda do míst dětských her. Jaké bylo setkání na smrt zbědovaného chlapce s domovem, s jeho milovanou Prahou?
1: Tak ten pohled na Prahu, už jsem byl trošičku lepší, tak samozřejmě to už byl zase pocit bezpečí. Teď jsem zase zpátky, vrátil jsem se do toho našeho bytu, který byl zachován a ta naše kuchařka tam žila, takže ta se mě ujala. Takže ten pocit bezpečí a štěstí tady byl, ale pro mě největší štěstí nebyla Praha, ale moc jíst. Moc dosyta se najíst a být v čistém oblečení a v čisté posteli a moci se umýt a začít žít jakýmsi způsobem, když samozřejmě jsem byl tak těžce nemocný, že jsem se ještě 2 roky prakticky nemohl v normální společnosti pohybovat.
0: Vrátil jste se sám z rodiny?
1: Můj bratr, jak jsem vám říkal, matka zahynula v plynové komoře v Osvětimi v červenci 44. roku a bratr někde na nějakém pochodu smrti.
0: A širší příbuzenstvo?
1: Širší příbuzenstvo, většina jich taky zahynula. Mám jednoho bratrance, který jeho osud je taky neuvěřitelný, protože byl on ještě mladší než já a byl v lodži a zachránil se jakožto dokonce 10- nebo 11-leté dítě.
0: Vy jste tu poválečnou dobu, což je další fáze vašeho života, prožil v sanatorích vlastně?
1: Já jsem byl 2 roky, ano, já jsem byl, rok jsem byl prakticky naprosto vyřazen z života, protože jsem se léčil na Pleši a v jiných léčebních ústavech. No a pak jsem, protože já jsem prakticky neměl žádné školy, já jsem dokončil několik základních škol za války, protože pak už bylo nemožno studovat, tak jsem nastoupil v jakési firmě úřednickou práci. No a tam jenom přišel v 50. roce, přišel tam jakýsi činovník, který řekl, že zakládá se škola, která bude vychovávat politické pracovníky nebo něco takového, že se mohou přihlásit mladí lidé. Já jsem se přihlásil, mě vzali, absolvoval jsem maturitu jakousi, no a byl jsem přijat na vysokou školu, která se pak změnila postupem doby ve filozoficko-historickou fakultu, kterou jsem pak dodělal v 55.
0: roce. Jak se formoval váš názor, politický názor?
1: No tak...
0: Po těch zkušenostech všech, které...
1: To je něco zase, co asi dnešní mladí lidé nepochopí. Já jsem zažil tedy tu hrůzu toho pronásledování, té likvidace a řekli jsme si, že minulá společnost se neukázala silná, že demokracie se neukázala dost stabilní, dost akceschopná, dost vytrvalá a rezolutní a že tedy jediná šance, jak zase bojovat proti novým reziduím fašismu, nové obnově nebo novému návratu, je v dalším extrému. Jeden extrém fašistický může být zničen dalším extrémem komunistickým. A že tedy to je budoucnost lidstva a že to je zbraň a to je naděje.
0: Čili osobní nějakou zkušenost s komunisty jste
1: získával
0: postupně?
1: Můj bratr, který byl o 2 roky starší než já, ale v tom věku už hrajou 2 roky velkou roli. Takže můj bratr už v této době byl velmi politicky činný, myslím, že byl v nějaké tajné komunistické skupině, no a on za mnou chodil vždycky a snažil se mě vštěpovat nějakou víru v komunismus, Sovětský svaz a v marxismus a mě to tehdy ještě nezajímalo, já jsem říkal, prosím tě, dej mě s tím pokoj, já mám jiné zájmy chlapecké, než je politické školení. No ale nicméně přece jenom to ve mně v podvědomí nějakou stopu zanechalo a začal jsem o tom později pak přemýšlet po několika měsících a jsem si říkal, že asi opravdu na tom něco je, že tato síla musí být postavena proti té zničující síle, že to je síla aktivní. Samozřejmě o žádných zločinech komunismu jsme nevěděli a Sovětský svaz byl skutečně pro nás osvoboditelem a nadějí a budoucnosti, takže to byla opravdu upřímná, naprosto nekarieristická touha nebo nekarieristická myšlenka. My jsme byli opravdu upřímně přesvědčeni, že to je budoucnost lidstva. Nehledali jsme v tom absolutně žádné osobní výhody.
0: V té době, když jste studoval, dá se říct, že jste byl tak trošku prominentní student tou svojí minulostí?
1: Já vám musím říct, že já jsem radši o té minulosti nemluvil. Málo kdo se mě, musím říct, na ní ptal, protože možná, že se všichni styděli se mi na to zeptat, anebo se ostýchali z jiných důvodů, možná, že měli špatné svědomí, že oni prožili třeba ten protektorát mnohem klidněji a za jiných podmínek než já. Takže o mé minulosti prakticky, samozřejmě, že oni věděli, ale nikdo se mnou nemluvil. A spíše mě bylo na překážku. Nezapomeňte, že v té době nebyla zásluha být vězněn, ale byla zásluha být z dělnické rodiny. Byla zásluha mít proletářské předky a být chudý a být z nějaké komunistické dokonce rodiny, což já jsem nebyl.
0: Registroval jste procesy, myslím politické procesy a tušení těch domácích koncentračních táborů?
1: Tak domácí koncentrační tábory byly pro nás stejně jako pro Němce, asi byly jejich koncentrační tábory tabu, tak o tom my jsme se nakonec pohybovali vlastně jenom v komunistickém prostředí. Ta škola byla komunistická a my jsme do žádného jiného prostředí nepronikli. Já jsem v podvědomě cítil, že něco není v pořádku. Ale chápete, člověk, který chce překonat svou minulost, takzvanou měšťáckou minulost a stát se komunistou, tak musí neustále potlačovat v sobě nebo snažit se potlačit v sobě ta rezidua, takzvané přežitky té minulosti. Takže já jsem si říkal, ty nesmíš se tím dát ovlivnit tím, že to je protižidovské, to je asi oprávněné a snažil jsem se všechny ty své předsudky nebo svou nedůvěru a své pochybnosti přehlušit tou komunistickou, tou frazeologií, která by mě ochránila od
0: těchto. Ve skutečnosti přehlušit své úplně přirozené reakce.
1: A své svědomí a své podvědomí a svou přirozenost. A nedařilo se mi to dlouho. A musím vám říci, že to osvobození, které pak v tom 55. roce
0: po smrti Stalina,
1: no právě, a teď najednou už jsme cítili, že se něco děje a pronikaly zprávy, že ne všichni ti takzvaní špioni, kteří hráli roli v tom procese, že byli skutečnými špiony. No a pak pro mě byl šok, když se ukázalo, že ten hlavní argument, ten titoismus, ten krvavý pes jugoslávský, že není agent imperialismu, ale že to zase soudruh. No tak to jsem si řekl, tak tady něco je schnilého ve státě dánském. A od té doby, ne, že bych přestal být komunistou, ale stal jsem se heretik.

0: Když se můj hostitel pustil do vyprávění, pozoroval jsem jeho výraznou tvář, zaujatý výraz, jeho gesta. A přemýšlel jsem tiše o lidech, kteří nějak vybočují z řady. Myslím, že z ní vybočil i Toman Brod, když začal ze svého tehdy ještě socialistického stanoviska revidovat celou svou dosavadní zkušenost.
1: Já jsem byl v kruhu mladých historiků, kteří se dostali shodou okolností po škole do Vojenského historického ústavu, který byl jakousi enklávou určitého heretického socialismu. Náš kolektiv nebo my jsme si vzájemně vyměňovali své názory a já jsem shodou okolností nějakým způsobem se dostal ke studiu vojenské a politické historie západního vojska. No dovedete si představit, co to v té době bylo v 56. roce, kdy ty všichni byli ještě zrádci, byli ještě v kriminálech a byli to všechno agenti imperialismu a my jsme teď ještě s dalšími kolegy začali v archivech a v literatuře odkrývat, jak to ve skutečnosti všechno bylo, že to byli hrdinové, kteří bojovali za republiku a kteří bojovali proti hitlerismu a kteří položili své životy. To byla hereze prvního stupně, něco, za co jsme byli málem vyloučeni z celého toho našeho působení.
0: Říkali jste si to jenom kabinetně?
1: Ne, my jsme uveřejňovali články a dokonce jsme dali do soutěže knihu, která se toho týkala a to byl otřes pro ty funkcionáře, pro ty cenzory takový, že nás málem vyloučili a znemožnili nám další práci a ta kniha se dočkala vydání až po několika letech. Samozřejmě, že dneska si ji přečíst nemůžete, protože je směšná. Ale už jenom ten pokus o to, že sice z hlediska marxistického nebo socialistického jsme se snažili vyložit, že to nebyli zrádci, ale bojovníci a že to byli lidé, kteří patří do dějin a kteří patří do tradic. Představte si, do tradic československé armády, lidové armády, kam patřili jenom bojovníci od Sokolova a bojovníci od Dukly, tak najednou měli tam patřit i bojovníci od Tobruku a od Dunkerku, nehledě na lidi, kteří bojovali o Anglii. No, to bylo nepředstavitelné a to mě vedlo postupně stále více k tomu, abych odkrýval ta všechna tabu, všechny ty nesmysly, všechny ty lži a všechny polopravdy a lži, které se nakupily na historii a na celý náš život a na celou naši společnost.
0: Tak to byl, dejme tomu, počátek 60. let, období takového toho nádechu jakéhosi. Jak jste se konfrontovali vlastně s tím ideologickým pojetím českých dějin.
1: Vždyť nezapomeňte, že to nebyla jenom historie, že to byl začátek nové vlny v divadlech, nové vlny ve filmu, nová vlna v literární činnosti, literární noviny. To byly každý týden vlastně taková oáza svobodného čtení. Čím dál tím otevřenější a průraznější sjezd spisovatelů a v historii přednášky, články. Byla tam jakási společnost, která umožňovala historikům, filozofům a politikům, aby chodili přednášet mimo Prahu. Takže já jsem chodil přednášet o západních letcích, o západních vojácích, všude nabito a všude vystupovali pamětníci a říkali, nezapomenu jednu větu, jeden letec, bývalý letec vystoupil tam, když jsem tam měl ten projev a řekl, víte, já mám dva syny, ale kdyby ještě nastala situace a moji synové chtěli znovu jít do boje za Československo, tak já bych jim radši zprážel nohy. No tak to byl pro mě otřes, že takovýto lidé, že takovým způsobem mluví. Já, který jsem pořád ještě měl Československo za jakousi vlasteneckou povinnost hájit tuto zemi, i když to už nebyla moje vláda, to už jsem věděl, že tato vláda už není vládou této země, že je to cizácká vláda, že tento režim sem nepatří, ale Československo bylo pro mě pojem pořád ještě. Já byl pořád ještě vlastenec československého státu nebo československého národa.
0: Byl jste socialistou pořád?
1: Já byl socialistou, heretickým socialistou, řekl bych už začínajícím disidentem, socialistickým disidentem. Já jsem ještě kapitalismus neakceptoval, komunismus jsem už zavrhl, takže já jsem hledal jakousi třetí cestu.
0: Která by byla tehdy socialismus lidskou tváří, se tomu říká?
1: To ještě ne. To byly polovina 60. let, ten pojem se začal razit až v 68. roce. Já jsem se pak dostal z toho vojenského ústavu, jsem se dostal do akademie, kde jsem začal studovat československo-sovětské vztahy, což to bylo samozřejmě téma, které se pěstovalo, jenomže já jsem si umínil, že z těchto vztahů já udělám něco jiného, než je oficiální ideologie, oficiální linie a oficiální teze. Já jsem začal tyto vztahy v archivech a v literatuře a v dokumentech studovat ze svého vlastního už pohledu, abych dokázal, že to byla vlastně katastrofa, to spojení Sovětského svazu s Československem, a že pro mě už nebylo vůbec překvapení, že Sověti jsou imperialisté. Já už jsem to věděl už od chvíle, kdy jsem se seznámil s tajným paktem Molotov-Ribbentrop, kdy jsem věděl, co se stalo s Poláky a s baltickými státy. Takže pro mě, když někteří komunisté byli zdrceni tím, že sem přišel Sovětský svaz potlačit naši revoluci, náš socialismus lidskou tváří, já jsem si říkal, co jste jiného čekali? No my jsme to přece, to byli naši bratři. Já jsem říkal, jaký bratři? To byli imperialisti a jsou imperialisti. To jste přece museli vědět. Já jsem jenom nevěřil, že přijdou. Já jsem si nedělal iluze o tom, že jsou to imperialisté a že kdyby mohli, takže by přišli. Ale já jsem věřil, že nemůžou. Že pořád je tady dost zábran k tomu, že mezinárodní situace je, jim nedovoluje k tomu, aby tak brutálně zasáhli jako v Maďarsku třeba.
2: Čili jste iluze?
1: Iluze tady, ne iluze o nich, ale iluze o tom, že jim v tom okolnosti zabrání. Ne iluze, že by oni nemohli z vlastní vůle nebo nechtěli. Takže jsem vůbec nebyl překvapen tím, že jsou to imperialisté, kteří přijdou zardousit Československo. A všechny ty, kteří potřebovali tento zásah, aby prohlédli, jsem považoval za hlupáky.

0: Příběh Tomana Broda je generačním příběhem o jednom velkém vystřízlivění, o hledání historické pravdy, o odhalování nezastřeného obrazu historických událostí a také o radikálním rozchodu se svou vlastní minulostí.
1: Podívejte se, já se cítím vinen. Já se cítím vinen ve svém svědomí, se cítím vinen tím, že jsem několik let podporoval tuto myšlenku. Já nemám na rukou žádnou krev, já nemám na rukou zlomené osudy nějakých lidí. Ale ideově, duchovně jsem tento směr podporoval a proto se cítím vinen, že v době, kdy lidé umírali v koncentračních táborech komunistických, tak já jsem studoval na vysoké škole. To ano, jenomže já jsem pak tuto myšlenku, tento pocit jsem se snažil překonat svým pokáním, řekl svou činností. Samozřejmě, že to zůstávat v komunistické straně, zůstávat ve straně bylo existenční nutností. Natolik statečný jsem nebyl, abych řekl, tak já odcházím této strany a budu dělat dělníka. Zlikviduju svou rodinu tím, zlikviduju svou existenci. Tak natolik statečný jsem nebyl. Ale zase na druhé straně, jakmile se naskytla příležitost, tak jsem začínal narážet na hranice možného. Jít tam, až kam se dalo jít bez nebezpečí, že bych byl skutečně zničen existenčně. A ty hranice se posouvaly, takže já jsem šel pořád dál a dál a pochopitelně, že to mělo za následek naprostou nevůli mých nadřízených a neustále prověrky třeba a dokonce se o mě zajímala bezpečnost a teda kontrarozvědka, že a byl jsem pořád na pokraji jakéhosi vyloučení, ale ten čas šel tak rychle kupředu, že ta strana musela ustupovat, že ona sice hrozila stále, tohle to si nesmíte dovolit, tohle to vám neprojde, to bude mít za následek těžké důsledky, ale musel ustupovat, jak na poli spisovatelském, literárním, kulturním, tak na poli historickém. A my, teda já, i ostatní samozřejmě, já nebyl jediný, bylo jich celá řada, ta intelektuální fronta, abych to tak řekl, byla od Chebu až pod Košice jednotná v době, ta stále tlačila a postupovala kupředu a nutila ty stranické špičky, aby sice velmi neochotně a velmi zdrženlivě a velmi nepřátelské, ale přece jenom ustupovali.
0: Ale existenčnímu postihu jste se potom stejně nevyhnul.
1: No jo, tak to, když to jsem samozřejmě nemohl, protože jsem si řekl, já už nemohu potom o 68. nebo 69. roce, kdy už se to definitivně zvrátilo, tak už jsem řekl, tak s tímhletím já už nemohu. Já možná nebudu, s tím už nemohu spolupracovat. Já možná nemohu nebo nebudu moci říkat všechno to, co si myslím, ale nikdy nebudu říkat to, co si nemyslím. Nikdy nebudu psát to, co si nemyslím. Už nikdy. Někdy jsem to kdysi ještě v dobách dřívějších dělal. Ale teď už ne. Teď jsem si řekl, můj charakter, má mravnost, mě velí, to byl kategorický imperativ, že s tímto režimem, s touto sebrankou já spolupracovat nebudu. A oni se ani nesnažili mě nějak přesvědčit, abych spolupracoval, protože věděli, co jsem zač. Že jsem nenapravitelný element, tak mě prostě vyhodili
0: z akademie. Byl jste v nejlepších letech, vlastně.
1: No a co, to byla katastrofa, to byla tragédie naší generace, samozřejmě.
0: Jak jste to řešil?
1: Nejdřív hlubokými depresemi. Víte, to už přišly na mě ty deprese, kterým jsem byl ušetřen v době války, kdy jsem si neuvědomoval, co je to budoucnost, jaká budoucnost mě může potkat. Tady už jsem si maloval hrůzu té budoucnosti, že se ocitnu zase někde na pokraji společnosti, že budu zase někde jako odpad, jako občan druhé třídy, což jsem byl, ale přece jenom jsem si ještě udržoval určité nivo. Takže jsem zpočátku dělal dělníka, to dělalo spousta lidí, některé podniky dokonce měly příkaz, aby zaměstnávali tyto disidenty, tedy se jim ještě neříkalo disidenty, já nevím, jak se jim říkalo, tedy odpadlíky nebo kontrarevolucionáře, nebo já nevím, jak se jim říkalo, aby zaměstnávali, takže například vodní stavby nebo vodní zdroje. My jsme jezdili v maringotkách po krajích českých a tam jsme čerpali vodu a měřili průtok vody. Tam byl Pithart, tam byla celá řada dnešních historiků a publicistů. No ale já jsem pak odtamtud odešel, protože psychicky jsem to nezvládl a podařilo se mě získat na svou koncentráčnickou minulost invalidní důchod.

0: Charta. Ptáte se mě na chartu. Nebylo to pro mě vůbec žádné dilema. Přišli za mnou přátelé, známí, řekli, připravuje se tady akce, která bude mít mezinárodní význam. Chceš se připojit? Není to nic protistátního, není to nic, za co hrozí kriminál, takže se můžeš připojit, co chce, jenom určitou morální odvahu, protože není vyloučeno, že za to budou jisté existenční postihy. Já jsem říkal, jaké existenční postihy vy mě nemůžete už dát, já už jsem existenčně postižen, podepíši chartu hned v lednu, nebo dokonce v prosinci 76. roku.
1: Čelil jste nějakým výhrůžkám nebo nabídkám ze strany státní bezpečnosti?
0: No samozřejmě, nejenom výhrůžkám, ale skutečně i několika výslechů, pochopitelně, prohlídky domov, celá domovní prohlídka byla u mě vykonána, převrátili celý byt vzhůru nohama. Skoro okolností vám musím říci, možná se k tomu dostaneme, že já jsem v té době pracoval už na těch dějinách československo-sovětských a že jsem stačil ještě do té doby, kdy nebylo zakázáno být činný v akademii a ve vědeckých ústavech, jsem stačil navštívit různé archivy, nashromáždit dostatečné množství materiálu, abych mohl teď v soukromí doma tu práci samizdatově, tedy na stroji, začít připravovat a psát. No a teď, když přišla ta prohlídka, tak tam samozřejmě ten rukopis objevili a řekli, to je něco podezřelého. Teď já neměl už další kopii. Kdyby mě ji zabavili, tak byl konec. No, protože naštěstí zase se stalo, že ten policista, který to tehdy prohlížel, začal se věnovat jiné skrýši a mně se podařilo ten rukopis zasunout pod nějaké jiné materiály, které už byly prohlédnuty a které nepodléhaly rekvizici. Takže oni na to už pak nepřišli. Takže jsem zachránil tento rukopis a kdyby to byl nezachránil, tak by kniha, kterou jsem pak později vydal a dnes znovu připravuji k znovu vydání, by byla asi ztroskotala. Taky byla několikrát ukryta ještě u známých, protože stále hrozily prohlídky, zabavili mě pás, samozřejmě nesměl jsem vycestovat, zabavili mě řidičský průkaz, nesměl jsem jezdit autem. No, naštěstí mě nezavřeli do kriminálu. No, ještě musím říci, že postih nebyl jenom můj v té době, že postihnuta byla i moje manželka, kterou také vyhodili z akademie a která dělala 12 let uklízečku, protože nikde jinde ji nepřijali. Postižena byla moje dcera dospívající, která přes své velké nadání nemohla studovat a okamžitě, jakmile se přihlásila na vysokou školu, tak se otevřely kádrové materiály, Brodová nepřichází v úvahu. Takže ona řešila tu svou kritickou a opravdu depresivní situaci tím, že zase náhodou, že poznala amerického židovského mládence a vdala se za něj a odjela s ním pak do Ameriky, kde vystudovala a dneska má jistou existenci ve Filadelfii. Takže tento osud se vyřešil.
1: Bylo to pro vás dlouhé a bezvýchodné období ta normalizace, anebo jako historik, který si to dokáže odvodit, jste tušil, předvídal?
0: Víte, ten takzvaný falešný optimismus, jak říká Kundera, to opium pro lid, je nesmírně důležitá zbraň v dobách neštěstí. Nás posiloval tento falešný optimismus za války a asi kdyby mě někdo v 70. roce řekl, že to bude trvat ještě dalších 20 let, tak bych se taky zoufal. Asi jsme taky mysleli, že to přece jenom nějakým způsobem, že Amerika a že Sovětský svaz nevydrží tu konkurenci, že to asi nějakým způsobem se přece jenom uvolní. Ale ta situace se pak v polovině těch 80. let přece jenom zlepšila. Zemřel Brežněv, tak pak vyšel Gorbačov, tak už to přece jenom bylo nadějnější. Nevím, jestli jsem si myslel, že se Sovětský svaz rozpadne takovýmhle způsobem, že se sjednotí Německo. To asi jsme takhle nepředpokládali v takové dimenzi, ale věnovali jsme velikou naději v Reagana. Aspoň já teda jsem říkal, Reagan to je politik, to je prezident na svém místě. Všichni i američtí hosté a zejména naši komunističtí disidenti se chytali za hlavu. A Američani zase se smáli, že je hloupý. Já jsem si říkal, on hloupý možná je, ale má morálku, má mravnost a má hlavně dobrý brain trust, má dobré lidi kolem sebe a ví, že skutečně ten Sovětský svaz je říše zlá. A dovede se mu postavit. A to je jediné, čemu Rusové rozumí. Rusové rozumí síle, neústupnosti. A ne poníženosti a ústupku. A to se skutečně splnilo.
1: Vy jako sympatizant například Reagana jste se vlastně dostal politicky, názorově, téměř bych řekl na druhou stranu.
0: Určitě.
1: Dá se to tak říct.
0: Určitě. Já už jsem se netajil svým protikomunistickým smýšlením. Řekl jsem si, že to není cesta. A socialismus pro mě už taky nebyl cestou v té době. Pro mě už je cesta demokratická, cesta humanistická, cesta západní civilizace.
1: Vy jste mluvil několikrát o iluzích, které vám pomáhaly přežít. Dá se o 90. letech mluvit v souvislosti s 90. lety taky o iluzích?
0: Já jsem samozřejmě jako každý, ne s iluzemi snad, ale s nadějemi. Já jsem věřil, že tento národ najde v sobě tolik morálních sil a tolik energie a tolik pracovitosti a cílevědomosti, že se dostane velmi brzy mezi evropské národy. Ale na druhé straně jsem ještě za komunismu, když jsme diskutovali s přáteli, kteří byli mého ražení, tak jsme si říkali, za několik let lidé budou nostalgicky vzpomínat na komunismus, protože oni nepotřebují svobodu, oni nepotřebují demokracii, oni potřebují mít životní jistoty, laciné pivo, laciné bydlení, a pro ně nějaká svoboda slova nic neznamená, takže oni, věřte tomu, že oni budou vzpomínat ještě nostalgicky na uplynulá léta. A na druhé straně samozřejmě jsem věřil, že se ta zdravá část společnosti, ta cílvědomá, pracovitá, poctivá část společnosti, že se nějakým způsobem zmobilizuje a že dá tuto republiku brzy do pořádku. Ale samozřejmě jsem si zase uvědomoval, že to je vlastně bezprecedenční situace, že v době v takových převratů vždycky se dopředu prodere spodina. Vždycky se dopředu proderou lidé bezohlední, lidé nepoctiví, lidé ziskuchtiví, a že ti asi budou mít značný vliv a s těmi bude nutno svést velkou bitvu. A to já myslím, že se tato bitva vede dodnes.
2: Hrdinům dávají na prsa kříže, v Čechách je pověsté raději.

0: zdar, zdar, zdar, zdar a síla. Zdar, zdar, zdar, zdar a síla.
1: V mládí byl Toman Brod přesvědčeným republikánem a horlivým českým vlastencem. Studium dějin bez ideologických brýlí a bez nacionálních předsudků ho však přivedlo k dalšímu vystřízlivění. Bez oblíbené české sebestřednosti se obraz předválečných i poválečných dějin začal historikovi jevit v docela jiném světle.
2: Pro mě bylo Československo státem ne-li ideálním, tak tedy státem navýsost demokratickým, s kterým já jsem se stotožňoval a který byl pro mě vzorem pro další pokračování v budoucnosti. Jenomže jsem teď zjistil, že to nadšení pro Československo sdíleli vlastně jenom Češi. Že mnohem a mnohem méně nadšení už z československého zrodu byli Slováci a už vůbec nemluvím o Maďarech a Němcích. Takže to moje opojení tou myšlenkou československou utrpělo velkou ránu a velké stíny a řekl jsem si, že to nebylo to nejšťastnější řešení, které tuto zemi mohlo potkat tím, že tento stát povstal v roce 1918. Až k tomuto heretickému závěru jsem dospěl a myslím si, že bylo pro evropskou veřejnost nebo pro širší společenství, že byla katastrofa rozbití Rakousko-Uherska. Že tady zmizel, já nemluvím o tom, že to byl stát nedokonalý a že to byl stát v té podobě, v jaké byl, velmi těžce životný, ale určitě nebyl, nebo bylo možno nějakým způsobem se pokusit ho zachránit. A že tady s tím Rakousko-Uherskem zmizela z Evropy síla, stát, mocnost, která mohla být protiváhou, mohla být vyplněním toho vákua, které pak nastalo vznikem těch následnických států v Evropě, které absolutně nebyly schopny nejenom se domluvit mezi sebou. Ta animozita těch národů se ještě znásobila pak v těch osvobozených státech, ale oni nebyli schopni ani čelit té další agresi, která vyvstala v podobě Německa a pak Ruska. A další skrytá bomba tikala v Československu v té národnostní problematice. Protože Němci byli včleněni do tohoto státu proti své vůli. Masaryk ještě na přelomu století prohlašoval, že by bylo naprosto nesmyslné zřídit český národní stát a mít tam mezi těmi 9 miliony, 3 miliony uvědomělých vlastizrádců. To si Masaryk uvědomoval, ale pak zřejmě svůj názor změnil a tento stát se stal skutečností. Stát, do kterého byly proti své vůli včleněno 3 milionové německé společenství. A nikoliv nacionalisté němečtí, ale sociální demokraté, Zeringer a další varovali českou buržoazii před tím, že ustavíte-li tento stát jako stát národní a nevemete-li v potaz přání a požadavky národa německého v tomto státě, tak skončíte katastrofou. To říkali už v 19. roce. Jenomže to opojení z toho vítězství vedlo českou vládnoucí elitu k tomu, že nehleděla na tyto námitky, na toto nebezpečí a domnívala se, že zvládne tu situaci. Že ono se opravdu nepodařilo přijmout, to byla jediná šance, že všechny ty národy přijmou Československou republiku za svůj. No to se bohužel nepodařilo ani u Slováků, a samozřejmě ani u Maďarů, u Poláků, a ovšem ani u Němců, i když jakési náznaky po té polovině 20. let byly, ale ten vstup německých takzvaných aktivistických stran do vlády neznamenal souhlas s tou koncepcí národního státu českého nebo československého, ale snaha působit ve vládě na zdokonalení, na zreformování tohoto státu. A ty snahy skončily nebo byly torpedovány okamžikem hospodářské krize, která vypukla v Německu a vypukla nakonec samozřejmě i v Československu. A pochopitelně čeští Němci nebo českoslovenští Němci, kteří byli stále nedobrovolně v tom tomto státě a trpěli v tou krizí ještě mnohem více než české obyvatelstvo, protože byli v pohraničí podrobeni nebo trpěli tou nezaměstnaností, kde byl průmysl, kde byl textilní průmysl, sklářský průmysl, kde byla ta nezaměstnanost percentuálně mnohem vyšší než v českých zemích. Trpěli bídou, hladem a ty nejenom vidí v Německu, nezaměstnanost není, národ povstává, buduje se tam, ožívá myšlenka národní hrdosti. No jak by mohli nepodlehnout? Ale ta myšlenka o tom, že v 35. roce už zvítězila hitlerovská myšlenka u českých Němců, je nesmysl. Henlein v té době ještě zdaleka nebyl agentem hitlerovců. Henleinovské hnutí bylo ještě velmi široké, to ještě nebyla ani strana, to bylo v podstatě hnutí, které mělo několik křídel, kde dokonce bylo i silné pročeskoslovenské hnutí. Takže říct o tom, že v 35. roce sice získali Henleinovci 70% hlasů, německých voličů, ale to ještě nebyla strana, která usilovala o zničení republiky. Vždyť to byla strana uznaná československým státem, ta zasedala v parlamentu, to nebyla žádná pátá kolona. S tou se stala teprve až po několika měsících, nebo řekneme v tom 37. roce, kdy už celá ta agresivita Německa byla celá evidentní, ale řekl bych ještě nikoliv Henlein, ale K.H. Frank byl hlavní spiritus agent celého toho hnutí. Henlein byl spíše považován za jakousi ne zcela průraznou osobu, spíš takovým kompromisnickým činitelem, kdežto Frank byl nekompromisním a jasně proti československým činitelem. Teprve tehdy se stávají oni jako strana už, jako cílevědomá strana, irredentistická strana, která chce zničit Československo, ale ještě pořád v té době jsou tady desetitisíce sociálních demokratů, desetitisíce komunistů, desetitisíce demokratů, kteří tomuto hnutí oponují, takže ani tady není stoprocentní win-vina na této skupině, ale v tomto okamžiku, jak říkám, žádný národ už nechce v této republice žít v podstatě, takže tahle ta Evropa mohla se zachránit jedině v tom případě, kdyby tyto okolnosti byly nenastaly. Nebo kdyby naopak nastaly jiné okolnosti, než nastaly.
3: Tenhle ten názor na novodobé české dějiny založení státu v roce 18 a vůbec celkovou situaci je považován dodnes, nebo právě dneska, za trochu heretický. Vlastně vy zůstáváte tím heretikem, jak vás tak poslouchám, dodnes. Proč?
2: No, protože si uvědomuji tu hrůzu, to neštěstí, které ty národy potkalo. Nejenom mou osobní hrůzu, kterou jsem musel prožít díky tomu, že to Německo pak se stalo takovým dominantním silou v Evropě a takovou agresivní silou, že tady nebyla žádná moc, žádný stát, žádná síla, která by ho byla nějakým způsobem omezila. Ale i proto, že je to vlastně, že to bylo neživotná perspektiva, že to bylo neživotné dítě, které se nakonec ukázalo skutečně jako neživotné v okamžiku, nejenom v tom 38. roce, ale hlavně tedy pak v tom rozpadu toho Československa, kdy ty národy ani po těch 50 letech se nedokázali zžít s myšlenkou československého státu a rozešli se naštěstí dobrovolně.

0: Před několika týdny vydalo nakladatelství Akademia úctyhodně vyhlížející knihu, obsáhlou historickou studii s provokativním názvem Tragický omyl Edvarda Beneše. Pojednává o tom, jak se český stát dostal přičiněním do dnes vysoce ceněného politika do Stalinovy náruče. Autorem této knihy je Toman Brod. Historik i člověk, jehož údělem patrně je vybočovat z řady.
1: Česká společnost má samozřejmě rozporný vztah k Edvardu Benešovi. Existuje na jedné straně skupina lidí, kteří ho adorují a kteří dokonce založili celý spolek jeho, vydávají jeho knihy a jeho díla. A na druhé straně existuje mnoho historiků a publicistů, kteří mají na něj stejný názor, jako mám já, to znamená názor kritický. Já nezastírám, že Beneš je v mých očích člověk, který nedorostl svým úkolům, před které byl postaven. Myslím si, že mohl být dobrým prezidentem republiky v dobrých časech. Ovšem dobré časy pominuly a Beneš se ocitl v krizi politické, válečné i osobní, kterou nezvládl. Protože jeho představy byly příliš subjektivní. On věřil svým představám utkvělým, svým myšlenkám, kterých se nerad zbavoval, které nerad opravoval. A jednou z jeho utkvělých myšlenek byla za války myšlenka důvěryhodnosti Sovětského svazu. On celou dobu od Mnichova trpěl traumatem z té katastrofy v tom 38. roce,

0: mu velí, aby přenesl váhu svého působení, své působnosti ze západu na východ. A východ to byl pro ně Sovětský svaz a jeho představou bylo, že Sovětský svaz je důvěryhodný partner, že se přestává topit v té bolševické dogmatické teorii a praxi, že tam rostou noví politikové, že tam vzniká jakási demokratizace, že to je něco, co je možno sázet a že jejich slova, která samozřejmě měla úplně jiný význam, i když třeba mluvili společně rusky, tak význam těch jejich slov byl naprosto odlišný a to Beneš nepochopil.
1: Selhal kritický úsudek zrovna v téhleté dosti kardinální otázce?
0: Selhal v tom smyslu, že oni vždycky říkali to, o čem věděli, že mu bude lahodit. A tím ho oklamali a on neprohlédl jejich lest. A co ještě bylo horšího, zdůrazňoval pak samozřejmě nejen sobě, ale všem ostatním, že to jsou skutečně důvěryhodní partneři, že na ně je možno sázet, že je možná spolupráce s nimi, že se nebudou vměšovat do záležitostí československých, ani do záležitostí ostatních zemí Evropy, že jsou pro svobodný rozvoj národu, že jsou pro nezávislost národu. Prostě všechna tahleta iluze, která by snad byla, tato slova by byla oprávněná, kdyby Sovětský svaz byl skutečně normální velmocí, tak uzavřít smlouvu s normální velmocí je správné. Je to logické, že malý stát potřebuje mít nějakou oporu, ale dostat se do náruče, a ještě dobrovolně do náruče tak perfidních vládců, jako byli Stalin s Molotovem a dalšími sovětskými činiteli, no to byla katastrofa, která měla nejen pro Beneše samotného, ale pro národ, pro stát, který řídil, pro osudy této země mělo nedozírné následky.

0: Vraťme se k Praze, protože Prahou jsme začali, Prahou také skončeme. Praha je pro vás milované město. Vy jste mi ukazoval sbírku pražských, staropražských pohlednic. V jaké Praze byste chtěl žít? Žijete rád v té současné, anebo byste se chtěl vrátit do nějaké té minulé Prahy?
1: Tak každý starší člověk má samozřejmě nostalgický vztah ke svému dětství, ke svému mládí a já nejsem výjimkou. Pro mě ideální Praha byla Praha mého dětství, kdy ještě jezdili v Praze pivovarské koně, uhlířské vozy, poštovní vozy s koňmi, kdy Pražská Vltava zamrzala v zimě, kdy se dalo bruslit na Vltavě, kdy v létě jezdili po Vltavě vory, kdy byli na pražských náměstích, na Karlově náměstí zejména byly Matějské a Vánoční poutě. Ta Praha takového klidu, kdy ještě se dalo chodit po ulicích, aniž by jste si musel zaspávat nos před výfuky aut. No a co se samozřejmě dneska týče Prahy, tak mám radost z toho, že Praha se stává znovu velkoměstem, že se opravují domy, že mizí ta hrůzná lešení, která samozřejmě nebyla žádnými lešeními, nýbrž ochranou před padající omítkou, a že se dláždí znovu chodníky, že se obnovují obchody, že přestávají být ulice, které byly pusté jako v nějakým strašidelným zámku. Že samozřejmě mizí celá řada tradičních pražských obchodů a kaváren, jako byla Koruna, jako byl Vašata, ale zase vznikají nové kavárny, nové restaurace, nové vinárny. A myslím, že ani ty novostavby mě tak nevadí. Samozřejmě nejvíc mě vadí vandalismus. To je snad nejzničenější, v tomto ohledu nejzničenější město v republice. Ať přijedete do kteréhokoliv jiného města, tak takovým způsobem pomalované domy, škrabaná okna v metru a v tramvajích a v autobusech, zničené lampy, zničené odpadkové koše, špína na ulicích. Já si myslím, že to je hrozná hanba Prahy a že snad odpovědní činitelé by v tomto ohledu mohli opravdu dělat víc a mohli být radikálnější v tom boji s touto nesmyslnou a hanobící činností,

0: která tak znesvěcuje Prahu.
1: Máte v Praze nejmilejší nějaké místo, místo, které má genia loci, jak se říká?
0: Tak pro mě samozřejmě má genius loci místo mého dětství, to znamená nábřeží mezi Palackým a Jiráskovým mostem, kde jsem prožil ta nejkrásnější léta svého života. Ale vždycky, když jdu přes kterýkoliv pražský most a rozhlédnu se po Vltavě na tu či na onu stranu, tak jsem uchvácen právě tou jedinečností, tím pohledem, tou situací pražských nábřeží a pražských kopců, pražského okolí, že to je něco tak jedinečného, čím se nemůže pochlubit žádné město na světě.
2: Starým městem bloudí, kroky počí.

0: do besedy.
1: I za týden se opět uslyšíme v pořadu Pamětníci. Připravují ho pro vás režisérka Hana Vohrysková a redaktor Milan Hanuš, který se s vámi pro tuto chvíli loučí.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Hudební rebelové.
1: Punk a socialistické Československo s trochou snahy.
2: Byli kluci, kteří byli šikovní, hráli to na obě strany, tvářili si jako svazáci a přitom to byli ve skrytu nějaký punkáči, jenom si vzali prostě kravatu a nějaký lepší sako, když to šli vyřizovat, a pak si zase vzali křiváka.
1: Vzpomíná David Matásek.
0: Speciál tématu Plus poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu. Encyklopedie.
3: Co jsou to skleníkové plyny? Skleníkové plyny brzdí odcházení tepelného záření ze Země do vesmíru a brání tak jejímu ochlazování. Jedná se o přírodní, fyzikální proces. Zvýšená lidská a průmyslová činnost, jako je spalování fosilních paliv, kácení lesů, velkoplošný chov dobytka nebo výroba oceli a cementu, ale tento proces zesilují a způsobují větší zahřívání planety. A to kvůli množství takto vypouštěných plynů.
4: Je to něco jako když se zakryjete tlustou peřinou, nebo když dům zaizolujete více, ale stále přikládáte do kamen vevnitř domu. Tedy vlastně vedou k oteplování planety.
3: Vysvětluje Ondráš Přibyla z organizace Fakta o klimatu. Mluví se také o takzvaném skleníkovém efektu. Mezi hlavní skleníkové plyny řadíme oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Někdy se mezi ně počítá i vodní pára. Všechny tyto plyny pohlcují infračervené záření odcházející z povrchu Země. Každý z nich se ale do atmosféry dostává z odlišných zdrojů a zůstává v ní po různě dlouhou dobu.
4: Oxid uhličitý zůstává v atmosféře vysoké tisíce let. Těžko umíme říct, jak přesně dlouho, protože těch cyklů, které ho z atmosféry dostávají pryč, je více, ale ta doba, kterou zůstává oxid uhličitý v atmosféře, je prakticky nekonečně.
3: Přibližuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu.
4: A druhým významným skleníkovým plynem je metan. Je výrazně silnější než oxid uhličitý, ale zůstává v atmosféře mnohem kratší dobu, protože reaguje s kyslíkem na vodu a oxid uhličitý. A průměrně molekula metanu zůstane v atmosféře zhruba 12 let, ale když bychom porovnávali ten oteplovací efekt, tak v průběhu 100 let nějaká tuna metanu má stejný efekt zhruba jako 27 tun oxidu uhličitého.
3: Srovnává Ondráš Přibyla. Třetí z významných skleníkových plynů, oxid dusný, je také silnější než oxid uhličitý. Do atmosféry se uvolňuje hlavně z rozkládajících se dusíkatých hnojiv a zůstává v ní pak asi 300 let. V poměru s ostatními skleníkovými plyny ho ale lidé vypouštějí nejméně. Když se tady mluví o snižování emisí skleníkových plynů v atmosféře, myslí se tím zejména omezování spalování fosilních paliv a přechod na nízkoemisní zdroje energie, utlumení používání dusíkatých hnojiv a zastavení kácení lesů. Skleníkové plyny lze z atmosféry odebírat i technologicky. A nebo, jak připomíná Ondráš Přibyla, taky zcela přirozeně.
4: Proces, který nejlépe dostává oxid uhličitý z atmosféry, tady existuje několik set milionů let. A je to fotosyntéza. Rostliny dokáží vzít oxid uhličitý ze vzduchu a zabudovat ho do svého těla. Potíž je, že když se rostliny zase rozkládají, tak ten oxid uhličitý se uvolňuje zpátky do atmosféry.
3: Konstatuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu. Když se totiž rostliny rozloží do země, navázaný uhlík v nich zůstane uložený. Postupně se promění v uhlí, ropu nebo zemní plyn, tedy fosilní zdroje.
0: Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ruský prezident Putin odmítá, že by dron spadlý v Rumunsku pocházel z Ruska. Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení, hlasování zablokovala opozice. Baník Ostrava čeká poslední zápas sezóny. První fotbalovou ligu v Táboře bude hájit s náskokem 3-0. A počasí začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přeháňky a teploty zítra až 28 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ruský prezident Vladimir Putin popírá, že by dron zřícený v Rumunsku přiletěl z Ruska. Tvrdí, že mohlo jít o stroj z Ukrajiny. Šéf Kremlu taky navrhl, aby Rumunsko trosky bezpilotního letounu předalo Rusku. Moskva by pak podle Putina provedla nezávislé vyšetřování. Na to už dřív uvedlo, že šlo o ruský dron. Ten při útoku proti Ukrajině zasáhl v noci panelový dům na východě Rumunska a lehce zranil dva lidi. Incident odsoudili čeští politici, ale taky třeba šéf NATO Mark Rutte. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil pád dronu za porušení mezinárodního práva a předvolal si ruského velvyslance v Paříži.
7: Pokud je ohrožená bezpečnost země NATO, může být odpověď ničivá. Severoatlantická aliance je nejmocnější bezpečnostní aliance na světě.
8: Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil pád ruského dronu v Rumunsku za další pokus ruského prezidenta Vladimira Putina zamaskovat neúspěch ve válce na Ukrajině. Podle něj neoslabí ochotu Paříže podporovat Kyjev. Šéf francouzské diplomacie zdůraznil, že Ukrajina vyhrává dronovou válku a že Rusko přichází o víc mužů, než dokáže rekrutovat. Francie má v Rumunsku 1500 vojáků, kteří se podílí na ochraně východní hranice Severoatlantické aliance. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Sněmovna dnes za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdřív poslanci řešili pravidla pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, bez výsledku trvala 5 hodin. Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 14:00, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. A sněmovna se tak k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
9: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
5: Sněmovna měla odpoledne jednat taky o novele stavebního zákona. I tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili. Farmáři nebudou mít podle Zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Podle svazu mají zemědělci problémy v 11 krajích. Někde jsou porosty dokonce tak nízké, že je ani není možné sklízet.
10: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
11: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
10: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
12: První seče jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
10: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
5: Tenista Jakub Menčík je v 8. finále Roland Garros. Postoupil tam poté, co zdolal Australana Deminora 3-1 na sety. Na pařížské Antuce naopak končí Srb Djokovic, který podlehl Brazilci Fonsekovi v 5 sadách. Fotbalisti Baníku Ostrava a Táborska se chystají na odvetu baráže o nejvyšší soutěž. Prvoligoví Ostravané vyhráli úvodní zápas 3-0 a na jihu Čech můžou stvrdit setrvání mezi elitou. Baník v posledních dnech sbírá vítězství a to podle záložníka Slezanu Ondřeje Křičfalšiho obrátilo i atmosféru v klubu.
13: Tak otočila se 100%, začali jsme vyhrávat, máme 3 výhry v řadě, což jsme vlastně celou sezónu neměli, takže v tomhle tom je to pozitivní a ta nálada jde znát. Když jsme prohrávali, tak nebylo na tréninku moc úsměvů, bylo to hodně negativní a já to úplně nemám rád. Já jsem takovej, který si z toho tak tolik tu hlavu nedělá, prostě hraje ten fotbal, protože mě to baví a protože se chci ukázat.
5: Barážová odveta mezi Táborskem a Ostravou začne zítra ve 13 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
14: Nehody na D1 na Vysočině a v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je u sjezdu na Osovou Býtýšku hlášená nehoda. Kilometr 152,5, je to mimo kamery, místo havárie aktuálně volně průjezdné. Dálnice teď bez kolon. Na Pražském okruhu východní části směr D1 se objíždí následky nehody. U sjezdu na dálnici do Hradce Králové 60. kilometru. Vše na krajnici. A poblíž na okruhu, ale opačně, směr D10 do Mladé Boleslavy 60. kilometr. Na krajnici stojí nadměrný náklad. V Brně ve Vídeňské ulici havarovali dva skútry. Nehoda je u mostu přes Svratku na křižovatce s městským okruhem ulicí Poříčí. Jsou tam záchranáři, čekejte omezený průjezd a podle aktuální zprávy policie je teď místo nehody neprůjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s těmi lokálními přehánkami, ale také bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
15: Posloucháte Český rozhlas Plus.
16: Ve čtvrtek začal 66. ročník Zlín Film Festivalu, který je nejstarší a největší akcí svého druhu na světě. Do 3. června představí na 300 snímků z rekordních 57 zemí. A proto je hostem dnešních hovorů Markéta Pášmová, umělecká ředitelka festivalu. Jak dlouho už vlastně? Dobrý den po linkách do zlínského studia Českého rozhlasu.
17: Dobrý den. No to je otázka, která nevím, jestli se sluší říci ženě, protože já na festivalu pracuji už asi 25 let a myslím si, že...
16: od dětství skoro.
17: Děkuju, od dětství.
16: No a uměleckou ředitelkou tak dlouho?
17: Uměleckou ředitelkou jsem od roku 2016, si myslím.
16: Hostem je tady Markéta Pášmová. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
15: Hovory.
16: Rozhovor natáčíme ve středečním odpoledni, těsně před začátkem festivalu. Jaký je rodinný fantasy snímek Máma a táta jsou boží, který ten festival vlastně otevírá?
17: No tak je to rodinná fantasy, která je vlastně takovou komedií. Je to film o tom, jak se sourozenci z minulosti vlastně najednou ocitnou v té současnosti, kde se setkají s dalšími sourozenci, těmi současnými. No a já si myslím, že to je film, který pobaví malé i velké, přijede krásná delegace. Navíc ten film se z části natáčel tady ve Zlínském kraji v Archeoskanzenu Modrá, takže se vrací domů ve světové premiéře.
16: No a proč jste jako film, který už vlastně z našeho pohledu nebo pohledu posluchačů byl večerním otvírákem, zvolili španělský snímek Holky z jiné ligy?
17: No tak my jsme zvolili, protože je to film, který je optimistický, který je veselý, je to vlastně retro snímek ze 70. let ze Španělska, kdy se tam parta takových jako teenagerek, 16-letých a starších dívek snaží o to, aby nezůstali pouze v kuchyni v zástěrách, jak to tehdy bylo zvykem, ale aby mohli naplnit svůj sen a to hrát fotbal. Takže je to opravdu takový jako pozitivní, optimistický snímek, si myslím, pro široké publikum, proto je to zahajovací film.
16: O počátcích ženského fotbalu ve Španělsku. Tečku naopak za festivalem udělá předpremiéra britského snímku Přísahám, že za to nemůžu. Proč?
17: Je to snímek, který se týká onemocnění, které se jmenuje Tourettův syndrom. A je to film, který byl ověnčen mnoha cenami. Hlavní protagonista Robert Aramayo získal cenu BAFTA za ten film. A i když se může zdát, že je to film, který je možná má vážné téma, tak prostě ta nemoc přináší řadu takových jako úsměvných situací. A my jsme chtěli naše diváky zase jako takovým optimistickým závěrem prostě pozdravit a potěšit a udělat hezké antré tohoto filmu do české distribuce.
16: Ono je těžké vybírat z těch více než 300 snímků. Ono vůbec pozbírat rok co rok tolik filmů, není to skoro zázrak?
17: No, je to zázrak, protože zejména těch celovečerních filmů, a paradoxně musím říct pro soutěž filmů pro děti, není za stolik. Ono jich samozřejmě vzniká spousta, ale ne všechny odpovídají těm kritériím, takže v letošním roce máme vlastně i rekordní soutěž filmů pro děti, která má letos 12 filmů, většinou jich bývá 10, takže se urodilo docela hodně. A jsou tam snímky z různých zemí, třeba z Egypta, jo, z Rumunska, je tam zastoupena Česká republika, takže to si myslím, že bude hezká kolekce, doufám.
18: Kdo tvoří porotu? Protože to je vždycky důležité pro to, jak vlastně potom ta soutěž dopadne.
17: Přesně, to je velmi subjektivní. V letošním roce tuhletu porotu, která bude hodnotit filmy pro děti, tvoří švédský režisér a scénárista, který se jmenuje Ted Shelson. Potom to je nizozemská režisérka Marchin Rogar, která minulý rok u nás měla film, který získal ocenění. No a potom je to Reinhold Scheffel, což je takový jako matador německé vlastně možná kinematografie, ale spíš je to festivalový manažer a člověk, který se velmi, velmi pečlivě už mnoho let stará vlastně o filmy pro děti a mládež.
18: No a teď už je možná na čase prozradit, která skutečná megastar, hvězda, letos přijede do Zlína.
17: No tak letos to bude skutečná megastar a to si troufám tvrdit, že je irský herec, který se jmenuje Aidan Gillen, který je znám našemu publiku mimo jiné třeba ze seriálu Hry o trůny. No a nám se podařilo ho přivést takovým jako krásným způsobem, protože on tady bude součástí delegace k dalšímu soutěžnímu filmu, který se jmenuje Trat. Je to irský film, možná ten název je zajímavý, možná pro někoho nepochopitelný, nicméně Trat je taková zkratka vlastně pro irskou hudbu a pro irskou kulturu. Takže jsme ten název nechali takto zachován a on tam hraje jednu z takových jako důležitých, byť tedy vedlejších rolí a pozitivní roli, to je důležité říct.
18: On je znám třeba taky z filmu Král Artuš, Legenda o moci a samozřejmě dalších, ale Trat má tedy mezinárodní premiéru ve Zlíně v sobotu 30. května a návštěvníci festivalu ho mohou vidět ještě 1. června. O čem ten film je?
17: Ten film je o mladé dívce Šouně, která je ze strany své rodiny trošku tak jakoby tlačena právě do té irské muziky, kde všichni hrají na housle a konají se tam takové vlastně komunity těch lidí a ona si není úplně jistá, že tohle to je to, co by chtěla a proto uteče s takovou komunitou potulných umělců a ještě se k ní přidá její mladší bratr a vlastně během té road movie zjistí, že tohle je skutečně ten směr, který ona chce následovat a vlastně nakonec dá svým rodičům za pravdu, všichni se tam sejdou v té krásné irské hospodě a hrají tam na hudební nástroje, takže je to moc pěkné.
18: Tak to se těším. No, kdo tvoří delegaci k filmu? Určitě přijede režisér, kromě Aidana Gillena, kdo další?
17: Přijede režisér, samozřejmě, který teda mimo jiné byl nám velmi právě nápomocen s tím, aby mohl přijet Aidan Gillen. Přijede také hlavní herecký představitel toho bratříčka, toho chlapce. Bohužel nepřijede hlavní postava Shona, protože je vytížená, nicméně tohle bude, si myslím, hezká delegace. A to je právě možná taková specialita Zlínského festivalu, protože máme filmy pro děti a mládež, tak častokrát k nám jezdí právě představitelé těch dětských rolí.
18: No a které Young Stars letos představíte v této sekci?
17: V youngstarské sekci, což je sekce, která už je opravdu, řekla bych, etablovaná ve Zlíně, tak letos to budou 4 mladí herci, velmi nadaní a talentovaní. Začnu ženou, bude to Emma Businská, kterou můžou diváci znát třeba z filmu Princezna stokrát jinak, který mimo jiné také budeme promítat. Potom to bude Tomáš Weber, bude to Tadeáš Moravec a Filip František Červenka.
18: Jak Zlínfest připomíná 100 let od narození scenaristy Miloše Macourka?
17: To bude velmi krásná sekce, protože Miloš Macourek si myslím, že je nám velmi blízký, nejenom tím, že se narodil v nedaleké Kroměříži, ale traduje se i taková historka, že Miloš Macourek se seznámil s Václavem Vorlíčkem právě ve vlaku na Zlínský filmový festival. Aha. Takže ano, to je takové specifikum a oni potom tvořili takovou velmi plodnou tvůrčí dvojici. Aha. Takže u nás budeme jednak promítat filmy, jako například Dívka na koštětí, který přijede jde uvést Petra Černocká a Jan Kraus. Kdo chce zabít jesí, budeme promítat teď právě přemýšlím, vyskočilo mi to. Nicméně budeme mít například besedu k seriálu Arabella, kam přijede hlavní představitelka paní Naďová, pan Ondřej Kepka, představitel Honzíka. Budeme mít krásnou výstavu kostýmů, které nám byly zapůjčeny z fundusu Barandov Studia, doplněnou plakáty. No a nesmím zapomenout také na pásmo krátkých animovaných filmů, protože Miloš Macourek se na nich podílel tehdy také jako režisér, takže to bude večerní pásmo animací z filmu Miloše Macourka a nezapomenu ani na projekci Mach a Šebestové pro žáky 3. B.
18: 100 let má i Loutka Hurvínka. Jak má převzít Loutka ocenění Zlatý střevíček?
17: No to se necháme překvapit, protože to ocenění převezme na ranním zahájení pro děti a my se připojíme k tomu vlastně k sérii těch gratulantů, protože opravdu 100 let je velmi dlouhá doba a myslím si, že Hurvínek je postava, která spojuje prostě mnoho generací a tak jako ho známe my z našeho dětství, tak ho znají i děti dnešní. Takže a je to navíc si myslím i mezinárodní celebrita, protože oni jezdí na spoustu zájezdů do zahraničí. Ničí, takže já se těším, že to bude velká legrace.
18: No, cenu Zlatý střevíček převezme také výkonný ředitel ČTD Petr Koliha a do Zlína si pro cenu přijede 3. června, tedy na závěr festivalu, herec Petr Kostka, který doslova hýří charizmatem v novém filmu Jana Svěráka Pět švestek. Jak připomenete jeho tvorbu?
17: Tvorbu pana Kostky připomeneme také vlastně částečně výstavou kostýmů, protože on hrál v těch filmech a potom si myslím, že je důležité říct, že on hrál také ve filmu Karla Zemana, který se natáčel tady ve Zlíně a je to film Bláznová kronika, kde hrál hlavní roli.
18: Tak se budeme těšit na jeho návštěvu. Hostem hovoru je Markéta Pášmová, umělecká ředitelka Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně.
15: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Z vašeho Instagramu vím, že vaší vášní je běh, takže zúčastníte se nedělního festivalového půlmaratonu, jehož 11. ročník startuje v 10 dopoledne.
17: Já musím říct, že letos se nezúčastním, já jsem se zúčastnila pouze jednou a zjistila jsem, že to není úplně dobrá volba, protože v takové té přemíře povinností, které člověk na festivalu má, tak to není úplně zodpovědné, takže já se letos půlmaratonu nezúčastním, nicméně budu všem fandit a jsem ráda, že třeba Filip František Červenka jako jedna z Young Stars bude ve hvězdné štafetě našeho půlmaratonu. Je to krásný běh, navíc počasí vypadá, že bude opravdu hezké, takže držím všem palce. A já se přihlásím, já už jsem přihlášena na jiné běhy mimo festival.
18: No tohoto festivalového půlmaratonu se má zúčastnit rekordních 2300 běžců z 12 zemí, takže Zlín bude v neděli asi vzhůru nohama, ne?
17: Myslím si, že bude. Letos je ta návštěvnost opravdu rekordní. Musím říct, že těch žádostí o registraci přišlo obrovské množství a my už jsme to vlastně museli zastavit právě proto, abychom dodrželi bezpečnostní standardy a všechny tady tyhle ty věci a vlastně i pohodlí těch běžců. Jest. Takže je to velký závod, který získává čím dál větší pozornost.
18: Když jsme u doprovodného programu, jaké máte letos novinky?
17: Máme krásnou novinku, kterou se ráda pochlubím a to je takzvaná Zlínfest zóna, což je část doprovodného programu, který se bude konat v Sadu Svobody u Zlínského zámku a my jsme tam vybudovali takovou jako diskuzní stage a hlavní myšlenka toho je ta, že film není pouze pro vyvolené, ale je to pro všechny, kteří se chtějí něco dozvědět, na něco se zeptat, něco vědět, něco nového vidět. A my tam máme několik takových bloků. Dopolední časy jsou určené vlastně dětem a studentům, protože tam je takový program, který se jmenuje Okno do světa. A tam právě zveme zahraniční delegace, které přijedou opravdu z různých koutů světa, třeba z Thajska nebo z Kolumbie. A smyslem je to, aby se naše děti mohly s nimi setkat. Není to nutně navázáno na film, ale je to navázáno na to, aby se jich zeptali, jak vlastně oni žijí v jejich zemi. Takže tam budou budou jak dospělí tvůrci, tak tam budou i děti a myslím si, že to bude taková jako přirozená interakce a navíc tedy s přidanou hodnotou toho cizího jazyka. No a odpoledne se Zlínfest zóna proměňuje opravdu v tu diskuzní stage, kdy máme nový program, který se jmenuje třeba Filmové profese zblízka. To znamená, že tam vystoupí řada profesí, jako zmíním třeba kaskadérku Hanku Dvorskou, kterou možná diváci budou moci znát potom z letošního Stardance, kde nastoupí. Budou tam třeba lidé jako filmoví novináři, kteří zpovídají opravdu ty největší filmové hvězdy, kameramani, castingoví režiséři, asistenti režie, jako třeba Juliana Rychlíková, která dělala osobní asistentku Arnoldu Schwarzeneggerovi, který když tady natáčel. No a potom následuje ještě další program, který se jmenuje Zlínští filmoví průkopníci, protože v letošním roce slavíme 90 let od založení filmových ateliérů a tam chceme zase takovou jako populárně naučnou formou ukázat, jak se tvořilo dřív a jak se to tvoří dnes. Takže hosty budou například filmový a reklamní režisér Tomáš Mašín, který se podívá na to okem zkušeného, jak ty reklamy vypadaly původně, ty baťovské reklamy a jak se točí dnes. Já si myslím, že klidně můžeme prozradit, že jedním z těch hostů budete i vy, Vladimíre, protože se budeme soustředovat na práci cestovatelů a cestovatelského dokumentu Hanzelky a Zikmunda, no, kteří tady ve Zlíně tvořili.
18: Na to se těším v neděli večer. Ano.
17: Ano, přesně tak, takže si udělíme reklamu.
18: No, chystáte se ještě nějak jinak připomnout právě to 90. výročí založení zlínských filmových ateliérů, protože to je velká sláva, ne?
17: Je to velká sláva, my jsme to nechtěli pojmout tak, že budeme promítat filmy v kině, protože chtěli jsme to trošku ozvláštnit, takže tahle ta série besed začíná už ve čtvrtek, kdy ho otevře Gabriela Končitíková, ředitelka nadace Tomáše Baťi, která nám vlastně vysvětlí to, jaké vize vůbec měl Tomáš Baťa z pohledu toho jako mediálního prostoru tehdy. Mm. Navíc Baťa slaví 150 let od narození, to je velká věc. No a potom každá tato každodenní beseda bude věnována jednomu žánru, který tady ve Zlíně vznikal, takže mimo to, co jsme už jmenovali, tam bude také dětský film, potom tam bude třeba film Karla Zemana a filmové triky a tak dále, Hermína Tydlová, Práce s loutkou. No a nebude chybět potom také projekce tehdejších filmů, krátkých filmů v takových pásmech, která bude uváděna pod hlavičkou Zlínské filmové večery a tohleto promítání bude probíhat v parku Komenského vždycky od 8 asi do 23 hodin v takových smyčkách, takže diváci se můžou podívat třeba na velmi oblíbené baťovské reklamy nebo na spoustu takových těch krátkých filmů, které tady vznikaly, ať už z dílny Hermíny Tydlové nebo jiných tvůrců.
18: Ještě jedno výročí. V prosinci se dožívá, doufejme, 80. režisér a producent Steven Spielberg. Jak se budete věnovat této osobnosti?
17: Tak to je pro nás také velká radost a musím říct, že zatím počasí tomu nahrává, protože se nám podařilo udělat to, že letní kino letos bude opravdu zasvěceno Stevenu Spielbergovi, takže od čtvrtka až do středy budeme v letním kině ve Zlíně na Gahrově prospektu promítat filmy jako třeba E.T. Mimozemšťan nebo Dobyvatele ztracené archy, Čelisti a myslím si, že je to taková jedinečná příležitost zase po nějakém čase vidět ty filmy na velkém plátně, protože oni se v kinech už moc nehrají, takže já doufám, že v té příjemné atmosféře letního kina a doufejme, že za dobrého počasí si to ti diváci hezky společně užijí.
18: No, když jsme na té open scéně, jaký bude hudební, nebo jaká bude hudební součást festivalu?
17: Já si myslím, že bude taky moc hezká, protože ve čtvrtek festival začíná koncertem Monkey Business, který bude na náměstí od 20 hodin zdarma. V neděli potom přiváží Kapka naděje koncert Davida Kolera opět na náměstí. No a musíme se určitě pochlubit také tím, že Český rozhlas přiváží dva interprety a tím je Tereza Mašková a Vojtěch Drahokoupil. Takže program bude krásný. Hmm. A ještě řeknu, že ve středu končíme na zámku v Zlínském na té stage s DJem Mardošou.
18: Jo, no komu letos odhalíte hvězdy na chodníku slávy?
17: Hvězdy na Zlínském chodníku slávy, neplést to tedy s Hollywoodem, my odhalíme dvěma osobnostem. Je to Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. A vlastně ten projekt, který děláme společně s Naračním fondem Kapka naděje, spočívá v tom, že my ty hvězdy věnujeme těm hercům, kteří začínali jako děti nebo kteří byli ve velmi mladém věku a dosud jsou aktivní v té herecké sféře, takže Kristýna Badinková Nováková, která je asi nejvíc divákům z toho mladého věku známá z role Jindřišky v Pelíšcích. No, ale tu první roli hrála ve filmu S hrou okolností Petra Kolihy, který se jmenuje Výchova dívek v Čechách, kde hrála sestru Ani Geislerové a tehdy bylo 14 let. A Martin Písařík, ten už v útlém věku chodil do divadelního kroužku a zřejmě potom si ho vybrala režisér Karel Kachyňa pro svůj televizní film Městem chodí Mikuláš a tomu bylo také 14 let.
18: Tak zapomněl jsem něco důležitého, těch akcí a událostí vlastně v tom příštím týdnu je tolik, že asi se to nedá všechno pojmout do jednoho pořadu.
17: Všechno se to pojmout nedá, já možná řeknu ještě jednu věc, která je mi blízká a to je projekt, který se jmenuje Salon filmových klapek a opět bude probíhat dražba těchto výtvarně pojatých filmových klapek a z nich výtěžek potom putuje na podporu mladých tvůrců a studentů filmových škol, kteří jsou velmi šikovní a dělají nám radost, nejenom nám, ale i dražitelům a výtvarníkům, protože třeba v letošním roce jsme měli 6 nominací na Českého lva.
18: Tak ještě zpětně blahopřeju, ale objeví se tam třeba jako tradičně Jaroslav Němeček, já se ptám, protože Galerie Václava Chlada představí jeho tvorbu, tak proto se tam přímo na jeho klapku, jestli tam bude.
17: Určitě, já si myslím, že asi si nelze představit kolekci filmových klapek bez čtyřlístku Jaroslava Němečka, takže ta klapka tam je a navíc k tomu ještě potom máme krásnou výstavu z jeho tvorby.
18: No, měli bychom tedy připomenout, že aukce klapek bude právě 31. května v neděli. Loni se zúčastnilo, nebo do kina takhle, přišlo 24 tisíc diváků a ten doprovodný program vidělo 95 tisíc lidí. Čekáte, že třeba je tohleto možné ještě překonat, takovou návštěvnost?
17: Tak ono, co se týká třeba doprovodného programu, tak to je většinou open air aktivita, která hodně závisí na počasí a protože to počasí slibuje být dobré, tak si myslím, že tam ta možnost možná bude. Co se týká filmových projekcí, tak tam bych ráda zdůraznila to, že školní kolektivy, které nás navštěvují v průběhu 5 pracovních dnů, protože ten festival trvá 7 dnů, z toho jsou 2 dny víkend, tak nám přijde 12 tisíc žáků a dalších 12 tisíc diváků přijde vlastně jako dobrovolně ve svém volném čase o víkendu, večer, v podvečer, tak pokud se to číslo trošičku zvýší, ono už moc není kam, ty kapacity jsou omezené, tak samozřejmě budeme rádi a nepohrdneme. Třeba letní kino to zvedne.
18: Když si promítám všechno, co připravujete, co chystáte, co už běží, kolik se na tom podílí lidí, protože to je obrovský projekt.
17: Je to obrovský projekt, já si myslím, že tak v průběhu celého roku, protože je to skutečně celoroční práce, tam na tom projektu pracuje třeba 10 lidí a ten tým se potom samozřejmě rozrůstá. No a teď určitě velmi ráda zmíním to, že už včera k nám přiskočili dobrovolníci, bez kterých by ten program a ten festival vlastně vůbec nemohl fungovat a v tuto chvíli jich máme 150 a ještě na půlmaratonce chystají další desítky dobrovolníků. Takže to je opravdu pomoc, která je naprosto nevídaná a je důležitá a říkám si, že jsem jako šťastná za to, že v dnešním konzumním světě se mezi mladými lidmi najdou ti, kteří chtějí jenom za to, že budou mít hezkou atmosféru na festivalu a třeba nějaké nové setkání a přátelství, tak pro nás pracují.
18: Zlínský filmový festival není jenom pro děti, samozřejmě už dávno to neplatí, je to pro mládež a vlastně pro celou rodinu, ale pořád je to dětský festival. 1. června je Den dětí, chystáte něco speciálního, nebo to slavíte průběžně už od začátku až do konce festivalu?
17: No, my to letos slavíme právě Hurvínkem, protože na 1. června připadne Hurvínkova oslava narozenin, která se bude konat v obchodním a zábavním centru Zlaté jablko. A ta potom vyvrcholí projekcí filmu, protože možná víte, že představení v divadle Stejbla a Hurvínka byly v poslední době vlastně sfilmována, ale není to jenom běžný záznam divadelního představení, tak tohle to ještě bude potom takový zážitek v kině.
18: No a pro sběratele autogramů stále zůstává atraktivní ten pověstný červený koberec před kongresovým centrem?
17: Ten určitě zůstává v platnosti a dokonce se koná dvakrát denně, pokud si dobře pamatují, tak ve 3 hodiny a v 6 hodin. Aha. Nicméně je tam ještě spousta dalších možností, jak se vlastně s delegacemi a s těmi herci setkat. A to je zase součást nové Zlínfest zóny, kde máme takové setkání nazvané Meet and Greet. A tam každý den, a je to i na našich webových stránkách www.zlínfest.cz, přicházejí delegace reprezentovat filmy. Takže kdo chce vidět herce z nového filmu Máma, táta, Souboží, nebo třeba z Princezny stokrát jinak, nebo se chtějí setkat s nějakými dalšími známými osobnostmi, tak určitě mohou přijít i tam. A tam se ještě na rozdíl od červeného koberce a podpisu mohou něco o tom filmu dozvědět. Takže a ještě mám jeden program, který je také nový a ten se týká hereckých osobností rovněž. Je to program, který se jmenuje Rodinné dialogy, který probíhá v Parku Komenského a tam budou zpovídány slavné herecké rodiny. Takže já mohu prozradit, že třeba Lenka Vlasáková, Jan Dolanský a také jejich syn Max tam budou povídat vlastně o tom, že i oni jsou jenom rodiče a tráví nebo vlastně řeší problémy tak jako každý z nás.
18: Tak moc děkujeme. Hostem hovoru byla Markéta Pášmová, umělecká ředitelka Zlínského filmového festivalu, který letos potrvá do 3. června. Ať se všechno vydaří tak, jak si představujete. Mějte se hezky, naschledanou.
17: Děkuju mnohokrát, naschledanou.
18: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
6: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
19: Czech leaders have condemned a Russian drone strike that hit a residential building in Romania. President Petr Pavel called the attack completely unacceptable and backed Romanian president's call for a strong international response. Prime Minister Andrei Babiš also denounced the strike, saying Czechia stands by its NATO allies. Jakub Kulhánek, Czechia's ambassador to the United Nations and a former foreign minister, is set to become the country's next ambassador to the United States. US authorities have approved the nomination. Kulhánek will replace current ambassador Miloslav Stašek in Washington. The Czech economy grew by 2.2% year-on-year in the first quarter of 2026, according to revised figures from the Czech Statistics Office released on Friday. That is slightly higher than its initial estimate released in April. Compared with the previous quarter, GDP rose by 0.2%. A monument to František Suchý, the Czech crematorium director who secretly preserved the ashes of victims of Nazi and communist repression, was unveiled in Madrid on Friday. During the Second World War, Suchý hid the remains of hundreds of victims so they could one day receive a dignified burial. Weather. Saturday will be mostly cloudy to overcast with occasional rain or showers. Daytime highs will range between 24 and 28 degrees Celsius. Night of Churches, which takes place this Friday, is an annual nationwide event that gives visitors access to church interiors that are normally inaccessible. Churches across the country also invite people to a rich cultural program featuring concerts and lectures. Romana Grajcarová has more.
20: This year's theme of Night of Churches is courage. According to the organizers, it is an invitation to reflect on what it means to overcome fear, search for meaning, and take responsibility for oneself and others. In Prague, one of the biggest attractions for visitors is certainly the unique Church of the Most Sacred Heart of Our Lord, located in the Vinohrady district. The church, built in 1929 and designed by the legendary Slovenian architect Jože Plečník, impresses visitors with its facade at first sight. Plečník found inspiration for the construction in early Christian and ancient motifs, but its most striking feature is undoubtedly the large glass clock, which also serves as a window into the main tower. The Museum and Gallery of Northern Plzeň region in Mariánska Týnice also participates in the event. Local guide Hanna Fričková invites to the rich program that starts at 6 p.m.
21: Program zahájíme s hudbou cisterciáckého řeholníka.
22: We will open the program with music by a Cistercian monk. There will be bell ringing across the diocese, an art workshop for small children, and a short treasure hunt in the church and surrounding areas.
21: Či prohlédnout zvony pro zvonohru v Mariánské Týnici.
20: Mariánská Dýnice is considered one of the gems of Baroque architecture in Western Bohemia. The former pilgrimage site of a Cistercian monastery has been listed as a national cultural monument since 2018. The second largest city in Czech Republic, Brno, will take part in the event through sound. The historic center will be filled with the ringing of 29 church bells at 5 p.m. Among other things, people will also be able to hear the bishop's bell from the northern tower of the Cathedral of Saints Peter and Paul, which is otherwise silent.
1: Právě se nacházíme přímo v biskupském zvoně. Tento zvon pochází z roku 1800.
22: This bell dates from 1852, weighs nearly 4,000 kilograms, has a diameter of 187 centimeters, and is tuned to A flat zero, making it the deepest sounding bell in Brno.
1: As nula, což ho vlastně robí nejhlubším zvonem v Brně,
20: says chief bell ringer Matouš Sedlák. In the Moravian Silesian region, visitors can see the Leaning Church of St. Peter of Alcantara in Karvina, also nicknamed the Czech Pisa. The ground beneath this church has sunk by 37 meters in just a few decades due to the collapse of mine tunnels below the site. As a result, the building now leans to the south, yet it remains standing and has become a unique and well-known tourist attraction.
19: And that's it from Radio Prague International. You will find more on our website radio.cz.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Počet zemí, které přispívají na českou muniční iniciativu, klesl o polovinu. Prezident Petr Pavel to přičítá bilaterálním aktivitám, ale i faktu, že současná koaliční vláda Andreje Babiše přestala projekt finančně podporovat. Podle prezidenta to není dobrý signál a hlava státu vyzvala ke změně.
2: Jestliže současná vůle přispívat do této iniciativy klesá, pak bychom my jako stát, který tuto iniciativu založil a celou dobu provozuje, měli jít i příkladem. To znamená, že bychom do ní měli také přispět, ne pouze ji manažovat.
3: Měla by naše země obnovit platby za munici pro Kyjev ze státního rozpočtu? Je to i v našem zájmu? A měli či neměli bychom přispívat na Ukrajinu 0,25% z hrubého domácího produktu, jak navrhuje šéf NATO? Přeji příjemný poslech.
15: Pro a proti Lucie Vopálenské.
3: Ve vysílání vítám a do sněmovního studia srdečně zdravím místopředsedu bezpečnostního výboru Radka Kotena z SPD. Hezký den.
4: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
3: A z litevského Vilniusu se připojil člen bezpečnostního a také obraného výboru sněmovny Pavel Žáček z ODS. Dobrý den.
23: Ano, dobrý den.
3: Tak pánové, měli či neměli bychom tady obnovit české příspěvky do muniční iniciativy, jak navrhuje prezident republiky a případně proč? Ptám se nejprve pana Žáčka.
23: Já jsem přesvědčen, že bychom měli. Je to otázka vlastně i jaksi důvěry v ten systém, který jsme vybudovali. Je to otázka naší participace na něm, protože nejenom to, že neplatíme, a to byla daná jako podmínka premiérem Babišem a jeho vládou, aby to pokračovalo, což je samozřejmě dobře, že ta muniční iniciativa pokračuje, protože to know-how je úplně skvělé, dělá nám to velké renomé nejen na Ukrajině, ale i mezi kolegy z NATO. Ale také ty zmatky právě, jestli se bude prodlužovat, nebude prodlužovat, tohle všechno zapůsobilo na ty donátory a dneska jsme v situaci, kdy té munice je zatím dodáno akorát polovina té kapacity, kterou jsme předpokládali.
3: A jaký názor má Radek Koten z SPD? Měli bychom tedy pokračovat? Berete argumenty, které zazněly od Pavla Žáčka?
4: Tak za mě určitě ne, protože v případě, že chcete tedy financovat opět muniční iniciativu, tak si musíme položit otázku, kde ty peníze vezmeme. Pokud pan prezident navrhuje, že tedy bychom to měli jak si platit, tak je otázka, jestli se tedy vzdá financování třeba hradu a tak dále. Jo. Musíme si říci, kde ty peníze vzít. A vzhledem k tomu, že opozice nás tedy neustále kritizuje, že tedy ten rozpočet je obrovský, ten deficit toho rozpočtu, že chybí peníze pro armádu České republiky, tak na druhé straně by měli tedy i říci, kde ty peníze na to financování, pokračování konfliktu na Ukrajině vzít.
3: A není to primárně to úkolem vlády, pane Kotene? Není to primárně úkolem vlády?
4: No, tak já si myslím, že
18: naším úkolem to určitě není financovat. A když se podíváme na ty státy, které to tedy přestali financovat, tak je to Francie, Velká Británie, je to Itálie, Španělsko a je to Kanada. Takže Velká Británie samozřejmě tam dodává i jiné systémy, dodává tam třeba rakety Storm Shadow, které momentálně tedy dopadají na města a na nějakou energetickou infrastrukturu v Ruské federaci. Teď je otázka, vzhledem k tomu, že tedy Ukrajina nemá v podstatě logistiku na ovládání těchto raket a jsou ovládáni center NATO, tak je otázka, jak se k tomu postaví Ruská federace.
0: Dobře, tohle je otázka té bilaterální spolupráce. Británie sama se snaží jaksi po vlastní ose. Ale já se tedy obracím znovu na Pavla Žáčka. Padl tady argument od pana Kotena, že by opozice měla říci, kde na to vzít peníze. A připomenu, že premiér Andrej Babiš reagoval pro Financial Times na prezidentovo vyjádření pro tento britský deník, že peníze nemáme.
23: Já to považuji za velký vtip. Z toho, co říká pan kolega Koten, je jasné, že nechce, aby Ukrajina ustála ten obrovský tlak ze strany Ruska, že nechápe podporu Ukrajiny jako náš národní strategický zájem, aby se ta válka nepřelila přes východní křídlo NATO a východní hranici Evropské unie. Nepřekvapuje mi to, protože SPD v zásadě slovy svého vedení nechtěla ani, abychom byli v NATO, respektive aby jsme zpochybnili to svoje členství. Čili tady si zásadně nerozumíme, co je národní bezpečnostní zájem. A pokud politicky definujete jako vláda, že národní bezpečnostní zájem tady existuje, že jsme jednotní v tomto směru třeba například s kolegy z NATO, tak pak musíte určit si ty priority a musíte ty finanční prostředky nalézt. Je samozřejmě nesmysl, aby si něco bralo hradu, těch možností tam je vícero, ale tady nemá ta vláda jasno.
0: Když je jich vícero těch možností, navrhl byste třeba jednu nebo dvě, myslím jednou větou?
23: Tak jsou velmi diskutované ty finanční prostředky, které prostě jdou na ty akvizice premiéra ve střetu zájmu, například na zemědělství a tak dále. Ale znovu opakuji, dneska jsou uvolněné finanční prostředky, které jdou na obranu v rámci Evropské unie. Evropa potřebuje posílit svoji obranu, bude to velmi rychle dělat. A tady ten jaksi postoj politický SPD, ten jde spíše proti těm trendům. Rozhodně to neposiluje ukončení války na Ukrajině, tak jak to deklaruje SPD.
0: Říká Pavel Žáček z ODS. Ano, připomenu, že před volbami bylo i referendum o možném vystoupení z NATO ve hře v případě SPD, ale po volbách už bylo všechno jinak. Já se ptám teď, jak je to dnes, pane Kotene, vaše strana považuje podporu Ukrajiny, bránící se Ukrajiny, za i český národní strategický zájem, nebo ne?
18: No tak když se podíváme na ten vývoj od roku 2022, tedy při zahájení konfliktu na Ukrajině, tak samozřejmě my ten názor máme konzistentní. My jsme chtěli co nejdříve ten konflikt ukončit a když se na to tady podíváme po těch, dejme tomu, 4 letech, tak vidíme, že ten konflikt se žádným zásadním, bych řekl, způsobem nevyvíjí, nicméně na tom začátku konfliktu všichni říkali, bude se tam posílat humanitární pomoc a tak dále. Dnes už se tam posílají tedy rakety Storm Shadow a v podstatě se tam všechno posílá, když to tak řeknu, horem dolem, ale že by se ten konflikt nějakým způsobem, nebo že by to spělo k jeho ukončení, naopak dochází k obrovské eskalaci, nyní tedy už je v podstatě bombardován i Kyjev a jsou bombardovány i města.
0: No a pane Kotene, když říkáte, že se to nevyvíjí směrem k deeskalaci nebo směrem k míru, tak je to tím, že se tam posílá zbraní moc, anebo spíš tím, že se tam posílá zbraní málo od samého počátku invaze?
18: Já bych řekl, že těch zbraní se tam posílá jako hodně a hlavně se tam posílají sofistikovanější a sofistikovanější zbraňové systémy, které ovšem není možné řídit právě z center na Ukrajině, ale jsou řízeni z center NATO. A v podstatě teďka, když si to tedy řekneme, jako jak to může skončit, tak to může skončit třeba jadernou výměnou, ale já bych skutečně nebyl rád, kdyby to tím skončilo.
0: To bychom nikdo nechtěli samozřejmě. samozřejmě každý si přejeme mír. Pavel Žáček chtěl reagovat. Padlo tady několik tezí, na které byste asi měl reagovat. Podle vás se ten konflikt také nijak nevyvíjí?
23: Tak je to nesmysl už v tom přístupu k tomu konfliktu. To není rovnocenný souboj, to není žádný rytířský souboj ze středověku, kdy jsou síly vyrovnány. To jaderná velmoc, agresivní, imperialistické, teroristické Rusko napadlo svrchovanou Ukrajinu, která je mnohem menší, má mnohem menší kapacity a ona se úspěšně brání. To je jako, jestli bychom dneska měli popřít tu pomoc ze západu třeba v podpoře těch raketových systémů, které ostřelují ty vojenské cíle na rozdíl od těch Rusů, kteří střílejí a míří na civilisty, tak bychom teda svázali opravdu Ukrajině ruce za zády. Jak se mají bránit té agresi, třeba například nevyužívat ty rakety Storm Shadow, no to je úplně smysl. To fakt není rytířský souboj, to je věc, kdy se slabší brání silnějšímu.
0: Ještě bych se vrátila právě k té důležité otázce, jestli je obrana Ukrajiny naším národním zájmem nebo ne. Pane Kotene, když by Ukrajina prohrála tuto válku, je to pro nás lepší, než když by ji neprohrála?
4: Já bych
0: pro náš národní zájem, pro Česko.
4: Naším národním zájmem je, aby Ukrajina byla stabilní, aby tam byl ukončen konflikt a aby hlavně ti veteráni, kteří jsou z toho konfliktu a budou z toho konfliktu, tak aby nešli z hlediska bezpečnostního, tedy pro občany České republiky, tak aby nešli tady do České republiky potom, protože v tom případě by samozřejmě jsme tady měli ty divoké devadesátky opět zpátky a ono už se to pomalinku začíná rozjíždět, jsou tady nějaké útoky na bankomaty pomocí trhavin a tak dále. To tady v minulosti nebylo a samozřejmě ta bezpečnostní situace by se prudce zhoršila. A pan kolega určitě ví, že i naše bezpečnostní složky státu varují před tím, aby sem přišli tedy veteráni z toho ukončeného konfliktu. Takže
0: toho se bojí
4: pro nás
0: všichni.
4: Je důležité, aby ten konflikt skončil a aby tedy Ukrajina...
0: Aby
23: no, ale jsme zpátky, skutečně, jsme zpátky
4: asi,
23: na začátku.
4: To asi my skutečně rozhodneme a nerozhodnou to ani tedy přímo ti vojáci na frontě, ale rozhodnou to nakonec mocnosti, protože to ukončení toho konfliktu nakonec skončí u jednacího stolu, jako všechny konflikty v minulosti. Vidíme to ostatně i v Iránu, kde tedy nakonec si sedli k jednacímu stolu, probíhají tam dohody a věřím tomu, že tam bude ten konflikt také ukončen.
0: Takže... Doufejme, že i na Ukrajině k tomu dojde co nejdříve, ale ještě k samotné té iniciativě, o které především chceme diskutovat. Co vlastně znamenalo to, že jsme nejprve tu iniciativu založili, podporovali a pak jsme od její podpory aspoň z politického hlediska jednoznačně odstoupili a pokud něco platíme, tak v podstatě jenom platy těch koordinátorů. Co to přineslo Ukrajině? Nenajde si teď, Pavle Žáčku, Ukrajina a její čelní podporovatelé jiné cesty, jak tam tu munici dostat?
23: Já bych se ještě dovolil jenom kratičkou poznámku a upozornil ten logický nesmysl, který pan kolega Kotan říká. Když nebudeme podporovat armádu ukrajinskou, to znamená, když třeba nebudeme tam posílat ty finanční prostředky po nějaké vzájemné dohodě, tak právě to bude znamenat, že ta ukrajinská armáda může být dezintegrována, že se neudrží pohromadě jako odstrašující díla proti Rusku a pak může nastat situace, které se on bojí, to znamená, že by ti vojáci mohli se dostávat třeba na západ do Evropy, což nechceme. Čili my musíme podpořit, aby Ukrajina udržela se finančně natolik, aby měla tu schopnou armádu tak, jak má dneska, která je schopná v menším počtu odrážet a způsobovat velké ztráty té ruské imperiální armádě a ona nemůže pokračovat na západ do Evropy.
0: No a k té otázce, jaký to dopad to vlastně bude mít na samotnou Ukrajinu? To, že já nevím, 9

0: za české ručičky vymysleli systém, který pomohl Ukrajině, tak jsem rád, že v tom se pokračuje. A co by to znamenalo? No jednoznačně by to znamenalo, že v tom souboji, který je veden i těmi dělostřeckými systémy, kde je obrovská spotřeba munice, by se to mohlo zvrátit zpátky, kdy ta převaha na ruské straně byla 10:1 a nám se to podařilo snížit na 2:1. Ukrajinci jsou za to samozřejmě vděční, ale ta naše, říkám, nejednoznačnost znamená, že jsou nejistí i ty partneři, ty donátoři a my vlastně nemůžeme využít ten náš fištron, to znamená schánět tu munici a zároveň financovat z těch zdrojů od těch států, z té koalice ochotných, kteří jsou ochotní dávat dřívědí na rozdíl tady od kolegů z SPD, proč tam ty finanční prostředky dávat, proč je podporovat, aby se Ukrajina udržela a aby byla tím nárazníkem, protože mají nejschopnější armádu dneska na světě, která prostě uspěje i proti silnějšímu ruskému protivníkovi.
1: Dobře, já přece jenom musím spravedlivě dávat prostory druhé straně. Pane Kotene, co se týče vlastně tady dochází k útoku na vaši stranu, ale zajímavé je, že i podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů je ta muniční iniciativa velmi důležitá pro udržování linie kontaktu při bojích o Ukrajinu. Je to klíčové před eventuálními mírovými jednáními, čili čistě logicky nevyplývá z toho, že neochotou podporovat tuto iniciativu de facto pomáháme Moskvě?
2: Já si myslím, že určitě ne, protože když se podíváte dejme tomu na posledního půl roku, kdy tedy protikorupční agentura na Ukrajině v podstatě začala odhalovat ty lidi okolo Zelenského, kteří jsou tedy v té korupci namočeni opravdu obrovským způsobem, někteří dokonce prchli ze země, tak to je právě ta neochota, protože nikdo neví, kde to skončí samozřejmě. Jo. A co se týká bojových zkušeností ukrajinských vojáků, tak ty jsou samozřejmě velmi dobré, protože když se podíváme na to, jakým způsobem je veden ten konflikt, tak je to opravdu na míle vzdáleno těm bývalým konfliktům konvenčním, které byly, dejme tomu, v minulém století. Takže je tady obrovské množství dronů, je tady nutná velká protidronová ochrana a tak dále. A
1: promiňte, vy jste zmínil korupci, jo? Že nikdo neví, kde skončí, ale také nikdo nevíme, kde skončí chuť Ruska rozšiřovat se směrem na západ. Tak znovu se ptám, není v podstatě ta neochota podporovat muniční iniciativu a podporovat obranu Ukrajiny, nehrajete v prospěch Ruska?
2: Určitě ne.
1: A Ukrajina,
2: no tady vidíme, kam to vlastně celé vede. A to, že Rusko nevstoupí na státy 27, tak to dokonce, a pan kolega to ví, protože dělal na toto téma seminář a vyjadřovali se mu tam ředitelé tajných služeb, tak dá se říci, že mohou, dejme tomu, testovat pobaltské státy, Ruská federace, nějakými provokacemi. Nicméně to, že by ruský voják vstoupil na území Evropské unie nebo na území 27, tak to je pravděpodobnost skutečně velmi, velmi nízká. A ostatně, když se podíváme na ten zamrzlý konflikt na Ukrajině, kde tedy se pohybují pouze v té východní části Ukrajiny a nejsou schopni zabrat další území, tak já si myslím, že to z toho i přímo vyplývá.
1: Takže ptám se tedy Pavla Žáčka teď, co se stane tak hrozného, když Češi tu iniciativu podporovat nadále nebudou? Co se změní?
0: Znamenalo by to jednoznačně oslabení toho obranného úsilí Ukrajiny, které by se dotklo i nás, protože rozhodně chceme, aby Ukrajina zůstala demokratickou zemí. Mimochodem já vnímám tu agresi ruskou vlastně proti Ukrajině jako součást, ale ta obrana zejména Ukrajiny jako součást vymanění se z těch sovětských pozůstatků té sovětské éry, včetně té snahy zbavit se té korupce. A v tomto smyslu bychom jim měli pomáhat, prostě je to, říkám, našem zájmu, protože i v NATO se diskutuje. I tady my budeme na tom našem jednání jarním toho parlamentního shromáždění diskutovat tu variantu, na kterou upozorní mimochodem na té konferenci také, jak zástupci armád, i naší armády, tak zástupci zpravodajských služeb, že mají informace, kdy analyzují variantu ruské snahy o to třeba nějakým způsobem zatáhnout do konfliktu naše členské státy v Pobaltí nebo v pobaltských zemích, kde cítí určitý problém vzhledem ke

0: geografické situaci a tak dále. Čili to je věc, který jako scénář je to bráno z řad NATO, jehož jsme nedílnou součástí. Jako velmi vážný scénář, kterému bychom měli zabránit tím, že budeme silní, odstrašení a že budeme podporovat Ukrajinu, která vede aktivní obranu proti ruskému imperialismu.
1: Říká poslanec ODS Pavel Žáček a diskutuje s poslancem a místopředsedou bezpečnostního výboru sněmovny Radkem Kotenem z SPD.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Kotene, prezident Petr Pavel chce o podpoře muniční iniciativy debatovat také v Ankaře na summitu NATO. Může podle vás do té doby najít v této věci společnou řeč s premiérem? Připomenu, že Andrej Babiš tedy říká, že stát nemá peníze a preferuje, aby ty peníze šly třeba na podporu občanů ve věci drahých energií. Myslíte si, že můžou najít společnou řeč nebo ne?
3: No tak já si myslím, že když se podíváme na předchozí 4 roky a na poslední tedy 4 rozpočty, tak vidíme, kam tedy bezbřehá pomoc vedla a ta obsluha státního dluhu českého rozpočtu, tedy úroky, které platí stát z těch půjčených peněz, tak se zvýšily z nějakých 37 miliard na zhruba 111 miliard.
1: Já se moc omlouvám, ale ptala jsem se vás, jestli si myslíte, že najdou společnou řeč pan prezident a pan premiér.
3: To souvisí právě s těmi penězi, protože v případě, že se vám takovýmto způsobem navýší vlastně platba za úroky, tak těch peněz, které je možné využít na nějakou muniční iniciativu a na další věci, je daleko, daleko méně. To z toho vyplývá. A pokud bychom to dělali úplně stejně, jak to dělala ta minulá vláda, tak bychom se dostávali ještě do větších finančních problémů jako stát. To znamená, brali bychom si další půjčky, platili bychom další úvěry. To znamená, my to nemůžeme takovýmto způsobem dělat, protože bychom rozvrátili totálně veřejné finance.
1: Čili SPD bude jednoznačně proti, jednak kvůli financím, jednak kvůli tomu, jaký máte politický postoj k rusko-ukrajinské válce. Jak tedy to vidí Pavel Žáček? Má vůbec smysl, aby prezident s předsedou vlády o věci jednal, když Andrej Babiš říká, že nejsou peníze a postoj SPD je vlastně jasný?
0: Já to vidím jako problém, jsou to zásadní politické postoje, které dneska stojí proti sobě. Myslím si, že Andrej Babiš má i své jaksi politicko-osobní důvody, proč jde touto cestou a nepřisvědčí jaksi našemu prezidentovi, který mimochodem byl vysokým představitelem vojenské části NATO, čili té situaci, řekl bych, rozhodně rozumí kvalifikovaněji než Andrej Babiš.
1: No a neměl tedy prezident, proč byl vlastně prezident takhle ostrý vůči naší vládě, když v podstatě mohl počítat dopředu s tím, že to smysl nemá, že narazí jak u Andreje Babiše, tak u jeho koaličních partnerů?
0: Ta situace je zcela jednoznačná. Jedným tématem tady našeho rozhovoru měla být i ta toho iniciativa, která vlastně reaguje, řekl bych trošku kaskádovitě, na to, co se děje na úrovni Spojené státy Evropa, respektive Spojené státy a evropští partneři NATO. To znamená, že Spojené státy velmi drsně, ať už slovy prezidenta nebo dalších osob z prezidentské administrativy, dávají najevo, že Evropa musí vzít svoji obranu a bezpečnost do vlastních rukou, musí přidat finančně zejména, protože je vyjádření politické vůle a modernizovat prostě armádu, protože se ty kapacity, které Američané v Evropě mají a měli, přesouvají do Indo-Pacifiku, aby se tam zabránilo nějakému případnému konfliktu s komunistickou Čínou. Čili my to musíme vzít velmi vážně.
1: Jaká by tedy měla být pozice Česka, pane Žáčku, jenom poprosím o stručnou odpověď, protože už budeme muset končit. Jaká by měla být pozice Česka k otázce nebo k nápadu, se kterým přišel šéf NATO Mark Rutte, aby členské státy dávaly na pomoc Ukrajině 0,25% ze svých HDP?
0: Já si myslím, že to je věc, kdy on se snaží vyrovnat to, že jižní křídlo se soustředí jiným směrem, severani, kde daleko méně obyvatel, prostě dávají poměrně velké částky, protože vědí, že Rusko je nebezpečné a že je nutné ho odstrašit.
1: A co bychom teda měli dělat my? Co bychom měli dělat?
0: Já si myslím, že my bychom tyto věci měli chápat, protože máme zkušenost s předchůdcem Ruska, to znamená Sovětským svazem, byli jsme okupováni, víme, proč to je, víme, proč teda podporovat tu Ukrajinu, až teda na pana kolegu Putina a SPD. A že bychom toto měli dělat, protože pokud to dělat nebudeme, tak rozkýváme tu hladinu v NATO, tak vlastně potřebujeme, aby Američané zůstali zainteresováni v Evropě.
1: Dobře, čili měli bychom přispívat tím 4%.
0: Měli bychom podpořit nějakou variantu, myslím, že je dobře promyšlená, když to dělat nebudeme, tak rozkolísáme i NATO, to znamená, zase se budeme znova do budoucnosti vracet s mnohem většími náklady
1: a závěrem, obraně Evropy. Závěrem pořadu, jaký názor na tento nápad Marka Rutteho má poslanec Koten, Radek Koten z SPD? Díky.
3: Tak pokud bychom měli posílat tedy 0,25% HDP našeho, to reprezentuje částku 25 miliard. Takže my bychom každý rok poslali Ukrajině 25 miliard. Já to vnímám opravdu jako v této finanční situaci, kterou Česká republika má, tak já to vnímám skutečně jako naprosto neprůchodné, protože buď to tedy vezmeme důchodcům, nebo to vezmeme školství, nebo to vezmeme někomu jinému, ale za mě to je skutečně neprůchodné, protože 25 miliard je obrovský balík peněz.
1: Dodává Radek Koten z SPD a za debatu dnešní diskusi v Pro a Proti děkuji i Pavlu Žáčkovi z ODS. Pánové, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Také děkuji, hezký den.
3: Krásný den.
1: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Češi od dneška pomyslně začali vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. Izraelské síly na jihu Libanonu překročily řeku Litány. Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále tenisového Roland Garros. A začátek víkendu bude oblačný až zatažený. Postupně se přidají přehánky a teploty zítra až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
5: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
4: Například Slovensko oslaví den daňové svobody přesně za měsíc. Poslanec za motoristy Karel Beran se dnes ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stálé mise v Ženevě při OSN. Beran byl v minulosti velvyslancem například v Itálii nebo Španělsku. V dolní komoře parlamentu by ho mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu řeku Litání, potvrdil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu při návštěvě vojáků v severním Izraeli. A podle něj armáda operuje taky v Bejrútu, v údolí Biká a na celé frontě. Netanyahu ocenil postup izraelské armády ve strategických oblastech. A v Libanonu konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hezbollah pokračuje navzdory příměří, které platí od poloviny dubna. Netanyahu v pondělí oznámil zesílení útoků v Libanonu. Řeka Litání, po kterou sáhala takzvaná nárazníková zóna vyhlášená izraelskou armádou, leží zhruba 30 kilometrů od hranice s Izraelem. Institut klinické a experimentální medicíny povede Romana Benešová, od června nahradí Helenu Regnerovou, která vedla IKEM od září 2023. A ta se teď vrací na ministerstvo zdravotnictví jako poradkyně pro oblast veřejného zdravotního pojištění a řízení nemocnic. Nová ředitelka Romana Benešová se chce ve vedení víc soustředit na podporu strategických projektů, modernizaci zázemí a podmínky pro zaměstnance i pacienty. V minulosti působila třeba v poradenské společnosti KPMG nebo skupině Capraine. V Česku budou i o víkendu pokračovat letní teploty maxima. Můžou dosáhnout 24 až 28 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědí meteorologů. Lokálně se ale v sobotu i v neděli budou objevovat přehánky nebo bouřky. V pondělí by se pak mělo ochladit na maximálních 17 až 22 stupňů. Na většině území Česka taky začne víc pršet, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
6: A mohlo by spadnout mezi 2 až 15 mm plošně, v bouřkách i kolem 20 mm, protože ta zálivka o víkendu bude opravdu hodně regionální a lokální, tak tady by mohlo sprchnout na většině území.
4: Ve středních a severozápadních Čechách ale až do odvolání platí kvůli suchu výstraha před vznikem požáru. Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále Roland Garros. Alexe de Minaur porazil 3-1 na sety a první sadu prohrál 0-6, ale vývoj zápasu otočil. Menšík si vítězství moc váží, protože soupeře z Austrálie porazil až na 6. pokus.
7: Mnohokrát ten Alex dělá mi spoustu problémů na kurtu, takže jsem strašně moc rád, že je vlastně někdo, proti komu se mi hraje ne úplně nejlépe, že jsem byl schopen ho porazit, obzvláště ještě že na Grand Slamu, kdy se hraje na 3 vítězné sety.
4: Menšík je posledním Čechem, který na Roland Garros stále hraje singla. A ve třetím kole antukového Grand Slamu totiž skončili Karolína Muchová a Marie Bousková.
8: Překážka na D1 u Devíti křížů a nehoda u Kolína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Devíti kříži je hlášená překážka. Kilometr 176,5, dejte pozor, v pravém pruhu Klín z nákladního auta. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce se za sjezdem na Loštice vybočuje vlevo. Na kilometru 242 blokuje pravý pruh odstavené osobní auto. Na silnici 12 na výjezdu z Kolína do Prahy havarovala dvě osobní auta. Nehoda je za čerpací stanicí OMV u odbočky na Poděbrady. A místo nehody podle policie s opatrností průjezdné. Na silnici 35 z Turnova do Liberce u odbočky na Žďárek. Překážka, odstavené vozidlo. 38. kilometr zasahuje do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území naměří kolem 22 a na horách kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Ruský dron nad Evropou. V čem nám pomohl sudetoněmecký sjezd? Advokáti a český stát. Nepodařená premiéra Ferrari. O užitečnosti ruských krachů. A kanape. To jsou témata názorů a argumentů, které právě začínají. Při poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
9: Válka Ruska proti Ukrajině se nás zase o něco víc týká. Ruský dron zasáhl dům v rumunském městě Galaty u hranic s Ukrajinou. To znamená, že ruský dron, který nenesl výbušnou nálož, pronikl do vzdušného prostoru Evropské unie a NATO. Nebyl to jediný ani první případ, kdy ruské drony dopadly na evropské území. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Švarc. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Petře, není to poprvé, je ale přece jenom tenhle případ něčem nový nebo jiný?
10: Rozhodně poprvé to není. Já připomenu některé z těch starších případů, tak už před 3 lety jedna ruská raketa doletěla dokonce až do Chorvatska. Takový vlastně největší případ bylo 19 dronů loňské září, které se objevily. Částečně byly sestřeleny, částečně spadly nad Polskem. To byl zatím takový opravdu největší dronový průnik na území NATO ruský. Ovšem Rumunsko má spády ruských dronů své zkušenosti už také delší. Drony tam padají opakovaně a to i v Galaci, které je nedaleko ukrajinské a moldavské hranice, takže tam opravdu je na Ukrajinu blízko. Ovšem většinou tam třeba padají trosky dronů sestřelené ukrajinskou protivzdušnou obranou. Rozhodně, aby takto tam doletěl v uvozovkách zdravý dron a narazil do paneláku plného samozřejmě lidí. Připomínám, že evakuováno muselo být 70 lidí. Ti dva lidé mají minimálně tedy nepříjemná zranění, popáleniny prvního stupně u ženy, jestli se vůbec takto eufemisticky dají nazvat. Ale ten případ je důležitý v tom, že vlastně my stále nevíme, jestli toto byl incident náhodný, ruská neschopnost, nebo jestli to bylo další z testování obrany NATO. To je vlastně ta, dalo by se říct, nejdůležitější otázka a my samozřejmě se to nikdy nedozvíme, nebo minimálně ne dlouhá léta, to by museli Rusové zveřejnit, ano, testovali jsme obranu NATO a to se samozřejmě nestane. Když vezmu třeba ten příklad z Polska, tam ruská propaganda na to byla dopředu evidentně velice dobře nachystána a okamžitě začala přicházet s různými verzemi, které teda tehdy přebírala zvláště polská krajně pravicová scéna. A nutno říci, že vlastně ten ruský propagandistický pohled se podařilo tímto způsobem v Polsku poměrně dosti rozšířit a prosadit. Tudíž ten ruský pokus vlastně ovlivňovat scénu ve státech NATO za tímto může také být už z toho důvodu, že Rumunsko je v současné době ve velice nestabilní situaci. Před rokem a půl, to je poměrně známý případ, tam byly zrušeny prezidentské volby poté, co do druhého kola se dostal krajně pravicový kandidát Georgescu, který podle zveřejněných dokumentů byl opravdu podporován z Ruska. Rusové se zapojili samozřejmě nepřímo do té kampaně, ty volby se snažili ovlivnit tak, aby Georgescu vyhrál. Ty volby poté byly zrušeny, ale vlastně pachuť velká tam zůstala a v Rumunsku nyní je situace taková, že vláda padla asi před 3 týdny a vlastně v této chvíli, protože volby mají být až za 2 roky a nepředpokládá se, že by byly předčasné, na to je ta situace velice rozbouřená a většina politických sil je vlastně nechce, tak v této chvíli rumunský prezident teprve jedná o tom, jak situaci vlastně vyřešit, jestli se nějakým způsobem podaří tu původní koalici, ze které odešli sociální demokraté, nějak zase dát dohromady, nebo jestli by vládla vláda proevropská, ale menšinová. To všechno teprve uvidíme. A samozřejmě i ten určitý nátlak na rumunské veřejné mínění zatím to může být.
11: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
10: Díky, naslyšenou.
11: Sjezd sudetských Němců v Brně byl příležitostí pro nejrůznější střety a historické debaty a také pro sebezpyt našich traumat, cností i necností. Jakou šanci v něm vidí Lída Rakušanová?
12: Fakt, že se sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení mohl díky občanské iniciativě Meeting Brno konat v České republice, je nejen uhrazením dávno splatného dluhu vůči českým Němcům. Pro nás je to především šance vypořádat se sami se sebou. Pobouření, které se kolem sudetoněmeckého sjezdu v Brně rozpoutalo, ukázalo totiž naprosto zřetelně, že dokud budou mít zdejší populisté naději, že podněcování obav z tradičního nepřítele funguje, s manipulací svých voličů nepřestanou. Čáru přes rozpočet jim dělá především mladá generace. Podobně jako si svého času připomínala putováním z Pohořelic do Brna hrstka tamních studentů, násilné vyhnání brněnských Němců, při němž na konci května 1945 zahynuli stovky, ne-li tisíce žen, dětí a starých lidí, začali si před 5 lety pochodem z Postoloprt do Žatce připomínat poválečný masakr minimálně 800 tamních sudeckých Němců, středoškoláci z Prahy. Postupně se k ním připojovali další studenti středních škol v regionu. Příští středu se tento pietní pochod, zakončený v Žatci poutní bohoslužbou, bude konat už po 5. Rozdíl mezi těmito iniciativami mladé generace, schopné postavit se tváří v tvář historii a přiznat si i temné stránky naší minulosti, a zdejší stále ještě běžnou vyprávěnkou o Němcích šmahem jako o nacistech, kteří si to zasloužili a zaslouží dodnes, je propastný. Svědčí o tom například skutečnost, že v Postoloprtech se o osudu původních kasáren, kde byli němečtí civilisté internováni a včetně mladistvých bez soudu vražděni, dohadovali místní tak dlouho, až nechali areál v roce 2017 zbourat. O tom, co se v Postoloprtech po válce dělo, tak svědčí jen nenápadná pamětní deska ve zdi hřbitova s českým i německým nápisem, připomínajícím, cituji, nevinné oběti událostí května a června 1945. Že to jde jinak, dokazuje Maďarsko, kde před válkou žilo kolem 500 000 Němců. V roce 1946 jich byla odsunuta ani ne polovina a další 10 000 zmizely v gulazích Sovětského svazu. Obdobně jako v Československu byli i maďarští Němci zbaveni majetku a občanských práv na základě kolektivní viny. Po pádu komunismu se tam ale začalo mluvit o utrpení vysídlených Němců mnohem otevřeněji než u nás. A od roku 2013 je 19. leden veden v maďarském kalendáři jako oficiální pamětní den vyhnání maďarských Němců. Ostatně o tom, že se dá zpracovat i historická zátěž mnohem většího kalibru, než je ta naše, svědčí nejlíp Německo samotné a dokazuje, že se tím společnost osvobodí, stabilizuje a nabude sebevědomí. Předpokladem ovšem je, že se nejdřív vyrovná sama se sebou. Brno nám k tomu otevřelo cestu,
9: říká Lída Rakušanová. Česká vláda se snaží bojovat s praním špinavých peněz a to je správné. Není ale jisté, jestli vždy zvolila ty správné metody. Myslí si to přinejmenším publicista a náš spolupracovník Jiří Leština.
13: Z rezortu financí doputoval do připomínkového řízení zákon o ekonomické ochraně státu, jenž má zefektivnit boj proti praní špinavých peněz. Poprask, který vyvolává v justici i jejich profesních komorách, ale spíš svědčí o tom, že ministrně Schillerová svým návrhem přímo útočí na samotné základy právního státu. Přijetí zákona by totiž vedlo k faktickému zrušení nezávislosti advokátů. Finanční analytický úřad, ve zkratce FAU, jehož ředitele jmenuje a odvolává vláda, by měl získat pravomoc nařídit České advokátní komoře pozastavit nebo rovnou ukončit činnost advokátovi, na něhož úřad ukáže s tím, že ho podezírá z nekalé výpomoci při praní špinavých peněz. FAU by přitom mohl ukládat advokátní komoře až 10 000 000 pokuty, pokud jeho pokyny nesplní. Návrh zákona zároveň počítá s prolomením advokátního tajemství. Pracovníci finančního analytického úřadu by měli získat oprávnění neomezeně nahlížet do spisů advokátů, do právních rozborů, včetně jejich korespondence s klienty. Ministerstvo financí se zjevně rozhodlo skoncovat s dosavadní zákonnou a zcela osvědčenou praxí, kdy FAU, pokud pojme podezření na provinění advokáta, musí se obrátit s podnětem na advokátní komoru. A ta rozjede vlastní šetření a případně zahájí kárné řízení, které může vést k pozastavení činnosti advokáta nebo až k jeho vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Advokátský svět podle Schillerové ale má svět k přímému mocenskému dozoru finančního analytického úřadu nad profesní komorou. A vysocí úředníci státu mají rozhodovat o tom, kdo bude vykonávat advokátskou praxi. A není těžké si představit důsledky takového zroucení bariéry mezi státem a advokacií. Politici by dostali do rukou nebezpečnou zbraň, pomocí níž by mohli tlačit ke zdi nebo se rovnou zbavit advokátů hájících zájmy klientů v jejich sporech se státní mocí. Podle ministerstva financí je navrhovaný zákon pouhým zpřesněním pravidel v oblasti boje proti praní špinavých peněz, jež požaduje Evropská unie. Jak však upozorňuje na webu Česká justice místopředseda České advokátní komory Ondřej Trubač, evropské právo sice požaduje účinný dohled, zároveň ale zdůrazňuje ochranu profesního tajemství a nezávislosti právnických profesí. Z ministerstva spravedlnosti už také podle Hospodářských novin zaznělo, že evropská směrnice požaduje pouze to, aby bylo znemožněno pokračování v profesi lidem, kteří byli za úmyslné praní peněz odsouzeni. Kritika se na zákon snáší i z rezortu vnitra nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vzrůstá tedy naděje, že Alena Schillerová nakonec bude nucena návrh zákona stáhnout. I v takovém případě ale bude dobré uchovat v paměti, že vrcholná politička hnutí ANO neváhala vyjít na veřejnost s ničivým návrhem, jehož případné schválení by pro vládní koalici mohlo být povzbuzením k další destrukci systému brzd a protivách v naší zemi.
11: Uzavírá Jiří Leština.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Moderní automobilové sportovní značky mají problém. Už nemají tu auru jako před desítkami let a éra elektrifikace aut jim v tom rozhodně nepomohla. Může to být i případ italské firmy se vzpínajícím se koněm ve znaku. Krize identity firmy Ferrari zaujala i našeho spolupracovníka Luboše Kreče, zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch.
14: Každé nové Ferrari je pro automobilové příznivce a fanoušky značky svátek. Neděje se to moc často, obvykle tak jednou do roka, a bývá to oslava italského designu a motorové síly. To, co následovalo po premiéře nejnovějšího modelu Luce, ovšem nemá obdoby. Sociální sítě jsou plné karikatur a memů, akcie propadly a mnozí se ptají, jak se to mohlo stát. Italskou značku Ferrari zná pravděpodobně každý a i lidé automobilismem nepolíbení tuší, že její vozy jsou rychlé, drahé a povětšinou i krásné. Na představení novinky s názvem Luce se navíc čekalo o to netrpělivěji, že s jejím designem pomáhal Jonathan Ive. Pokud vám to jméno nic neříká, vězte, že to je muž, který dlouhé roky zodpovídal za to, jak vypadají výrobky od Apple a je jedním z tvůrců iPhoneu. Předem se také vědělo, že nové Ferrari bude elektromobil. To sice část příznivců mírně znepokojovalo, přece jen symbolem supersportovních aut je řvoucí a nespoutaný spalovací motor, nicméně vyhlas firmy, její smysl pro detail a zkušenosti takové obavy zakrývaly. Jen do té doby, než automobilka Luce ukázala, pak jakoby svět, alespoň ten autíčkářský, explodoval. A není se až zas tak čemu divit, protože Luce vypadá inu divně, podle mnohých prostě a jednoduše ošklivě. Není to placatý závodník, ale zvláštně přifouknutý crossover, který jakoby v sobě kombinoval futuristické malůvky designérů s banálními zaoblenosti čínských elektromobilů. Dozvuk nevydařené premiéry se přenesl i do investičního prostředí, neboť Ferrari je veřejně obchodovaná firma. Poté, co se ukázalo Luce, se cena akcí zřítila z 309 eur za kus na 285 eur. To je minus 7% během 2 dnů. Může se to zdát jako málo, jenže to představuje pokles o 5 miliard eur v hodnotě celé firmy. A to už je pořádný balík. Navíc to bohužel pro italské rodiny Agnelli a Ferrari, které v automobilce nadále drží významné majetkové pozice, zapadá do dlouhodobějšího trendu, který je patrný u těchto akcí s označením race, tedy český závod. Za poslední rok už ztratili bezmála třetinu své hodnoty, neboť investoři pochybují o tom, že se Ferrari podaří udržet si i nadále tak výsostný a prémiový punc. O vozy Ferrari je pořád ve světě mimořádný zájem. Automobilka je zisková a čekací lhůty se počítají nikoli v měsících, ale v letech. Jenže to třeba o Porsche, jakkoliv to je o něco levnější brand, ještě nedávno platilo také. Pak ale neukočírovalo svůj elektromobilní zápal, přišlo o část fanouškovské základny a dnes firma prochází bolavou a drahou transformací. Elektromobilita je v segmentu opravdu drahých aut zrádná tím, že technologie velmi rychle zastarává. A to pak sráží hodnotu celého auta, čímž ztrácí i na atraktivitě. Také je ale možné, že jsme svědky jednoho velkého omylu. Ne na straně Ferrari, ale na straně komentátorů, motoristických nadšenců ze sociálních sítí či bývalých manažerů, kteří všichni luče strhali. Protože to, co nakonec rozhodne, bude zájem lidí. Pokud se vůz bude skvěle prodávat, nikoho už nebude zajímat, jak na něj reagovali ti či oni. A akcie zase poletí jako před časem. Indicie k rozluštění této hádanky se dozvíme celkem brzy.
11: Konstatuje Luboš Kreč. Kdo vyrůstal za minulého režimu, vypěstoval si velmi jemný cit pro niance v textech a pro čtení mezi řádky. Mladší ročníky tuto schopnost už nemají, ale v Rusku nebo při sledování ruské politiky se můžou hodit. Příkladem může být zjištění našeho kolegy a komentátora novinek.cz Alexandra Mitrofanova při čtení jednoho listu.
15: List Moskovský komsomolec již mnoho let nemá nic společného s komsomolem, což býval Leninský komunistický svaz mládeže. V tomto smyslu je stejný jako další list Komsomolská pravda. Posledně jmenovaný je ovšem otevřeně propagandistickým nástrojem Putinova režimu, zatímco Moskovský komsomolec je takzvaně systémově loajální. Nejde proti Kremlu, ale rovněž není jeho hlásnou troubou. Minulé pondělí vydal list článek, jehož obsah upoutal pozorovatele nejen v ruském exilu, ale také přímo v Rusku. Jako autor je uveden Dmitrij Krasnov s dovětkem, že se jedná o čestného advokáta Ruské federace a člena Moskevské veřejné komory. Důvod, proč nešlo o fádní text, spočívá v jeho hlavním poslání. Autor totiž předpovídá porážku Ruska ve válce s Ukrajinou a pěje chválu na podobný závěr válečné kampaně. Pro společnost je příjemnější pyšnit se vítězstvími a na porážky zapomínat. A pokud už na ně vzpomíná, pak s přirozenou hořkostí. V Rusku však právě prohrané války a ponižující příměří pravidelně vedly k novým skokům vpřed, reformám a, jakkoliv je to překvapivé, k novým vítězstvím, píše Krasnov. Snad nejstrašnější porážkou se podle něj stala mongolská invaze, která vyústila v 300leté otroctví pro Rusy. Jenže, cituji, v podmínkách otroctví se Rusko stalo natolik silným, že jeho se třáslo. Bojarská šlechta a četná knížata ztratili svou dřívější moc. Možnost bezmezně a beztrestně okrádat prostý lid. Lidu se začalo žít lépe. Konec citace. Ruský recept znovuzrození je podle Krasnova jednoduchý. Zásah proti nenasytným elitám. Uvolnění poměru pro prostý lid. I opicím je jasné, proč pracovat víc, když zbohatne někdo jiný. Lidé jsou také primáti a dříve či později je napadla tatáž jednoduchá myšlenka. Nemá smysl se namáhat, když z tvých snah zbohatne někdo jiný, a ne ty, uvádí autor. Podle něj, cituji, Utahování šroubů až na doraz vždy zničí závit a země zaručeně prohraje. Ale ne se Švédy, Turky nebo Japonci, nýbrž s vlastními elitami, které jsou připravené zradit jak vlast, tak lid, jen aby mohli pokračovat ve svém prázdném, lenošivém a sytém životě. Závěr článku je zajímavý. Elity jsou vždy blíže trůnu než prostý lid a proto není pro vedení státu tak snadné přijmout rozhodnutí, které by přerušilo začarovaný kruh před tím, než dojde k porážce. Nicméně, jak říkal Kutuzov, ze ztrátou Moskvy není Rusko ještě ztraceno a každá vojenská porážka nám prostřednictvím reform zajišťovala nové vítězství. Konec citace. Pozorovatelé sice neví, jaký byl skutečný záměr listu a kdo z politické třídy může stát za takovou objednávku. Ale moskovský komsomolec vychází dál a žádná hlava nebyla sťata. Obecně tedy nelze vyloučit, že jde o přípravu veřejného mínění na neúspěch Putinova ukrajinského dobrodružství a schození balvanu viny na ruské zbohatlíky, které by pak režim mohl nechat na pospas hněvu prostého lidu.
11: Říká Alexandr Mitrofanov. Pod slovem kanape si lze představit ledasco, třeba odpolední siestu nebo psychoanalytické sezení. Jak je na tom hudebnice Eva Turnová?
16: Když jsem si další dobu myslela, že se všichni proti mně spikli a zároveň, že za všechno můžu já, rozhodla jsem se skočit k psychologovi. Doktor Bezvada mi nabídl 50% slevu na první sezení, když si zakoupím sebekoučovací pekseso. Během následné terapie jsem se za tisícovku dověděla, že musím posílit svůj potenciál a za druhou si odnáším domů svou oblíbenou hru z mládí. S nostalgií vzpomínám, jak nás kapelník skupiny Zbytky charizmatu po koncertech nutil otáčet dojice večerníčkových hrdinů, aby tak odvrátil naši pozornost od alkoholu. Dokonce si vybavuji, že název Pexeso je akronym odvozený z pořadu Pekelně se soustřeď od normalizačního scénáristy Jaroslava Dítla. Doma dychtivě otevírám krabičku a těším se na obrázky. Pod víkem leží gumový sebekoučovací náramek a pod ním sada bílých a černých karet. Z návodu se dovídám, že na bílých kartách jsou adaptivní věty s pozitivním pohledem na realitu a na černých s negativním. Cílem tedy není najít dva rumcajze, ale adaptivní a neadaptivní diády. Například, jsem nešiká, tohle se sice nepovedlo, ale jede se dál. Nebo, jistě neuspěji, chci se pobavit svým neúspěchem. A nebo, k mojí kartě dvojici nenajdeš. Spoluhráči ti mohou jednou napovědět. Náramek slouží k tomu, že jakmile mě v duchu napadne negativní myšlenka, musím si ho přendat na druhou ruku a tím se vědomně zbavit negací. Vyrážíme s kapelou na turné, uvidím, jestli náramek funguje. Máme sraz před zkušebnou. Zadám špatný kód, rozhoukám alarm a ve zmatku zakopnu o virbl. Na koncert přišlo málo posluchačů a ještě mají blbý keci. Během hraní mi praskne éčko. Zápěstí mám vydřené do masa od přendavání náramků během skladeb. Aspoň u baru se pokusím odehnat negativní interference pomocí přednášky jenom z bílých karet. Kluci, asi takhle. Selhání neexistuje. Nepovedlo se, jede se dál. Pojďme se pobavit nad naším dnešním neúspěchem. A jestli chcete, můžete mi jednou napovědět. Tak jo, jsi magor a nejenže k sobě nenajdeš dvojici, ale asi už ani kapelu. Přijíždím domů a jsem zmatená. Všichni se proti mě spikli a za všechno můžu já. Uléhám na kanape s jasným předsevzetím. Kašlu na pexeso.
11: Uzavírá Eva Turnová nejen svůj fajeton, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny autory se od mikrofonu loučí Jan Fingerland. Děkujeme za pozornost a těšíme se zase příště.
17: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
18: A teď už vám nabízíme radioknihu Scarlett Wilkové Vexlačka. V režii Tomáše Soldána účinkují Zuzana Truplová a Robert Finta.

0: Říká se, že peníze nejsou všechno. Neznám pitomnější tvrzení. To si snad mohou myslet jen lidé, kteří je nikdy neměli. Ti, kteří o ně přišli, se s chudobou nikdy nevyrovnají. Věřte mi, vím o tom své.
1: Tohle moje máma napsala na první stránku svých vzpomínek. Ke konci života se pisovala něco jako paměti a já o tom neměl ani páru. Tak teď jsem si je teda přečetl, ale už se jí na to nemůžu zeptat.
0: Luděk chodil do pohádky s kamarády, když vyhráli zápas. Byl basketbalista. Občas se díky tomu dostal do zahraničí, takže potřeboval valuty. Nejdříve nakupoval na zájezdech oblečení jen pro sebe, ale jednou jsem se zeptala, jestli by nedovezl nějaké džíny i na prodej. Asi za 2 měsíce se s nimi objevil. Prodala jsem je za 5násobek a výdělek jsme rozdělili na půl. Tolik. Divil se, když jsem mu peníze dávala a začal se vyptávat, co by měl zkusit propašovat z ciziny příště. Bohužel ho za pár měsíců z prvoligového mužstva vyřadili. Po 5. panáku whisky, kterou jsem nalévala jen významným hostům, řekl, že se za to na trenéra nezlobí, protože hraje mizerně a do první ligy se dostal jen díky tomu, že jeho otec má funkci v městském výboru komunistické strany. Byla jsem překvapená, když mě za týden pozval do vinárny. Vždycky mě překvapilo, že o mě muži projevují zájem. Nepřipadala jsem si dost hezká, dost zajímavá, dost dobrá na to, aby se mnou trávili svůj čas, a proto jsem pokaždé předstírala, že mi na schůzce nezáleží, že takových pozvání dostávám desítky. Můj strach z toho, že zase budu na někoho marně čekat s mísou obložených chlebíčků, byl v té době možná ještě větší než strach, že zase nebudu mít peníze. Luděk se ale rozhodl, že mě představí rodičům. Oblékla jsem si červený kostým z módního krimplenu, umělé na dotek drsné a nepříjemné látky. Kostýmek jsem nechala ušít na míru. Byl výjimečný. Boty na vysoké korkové podrážce mi prodlužovaly nohy. Vlasy mi spadaly na ramena ve velkých vlnách a krásně se leskly. Chodila jsem tehdy ke kadeřnici, která byla považována za nejlepší v Ostravě. Všechno, co jsem měla, bylo to nejlepší, co se dalo sehnat. Luděk byl na mne viditelně pyšný. Vaši vědí, že mám Dušánka? Zeptala jsem se. Zaváhal. No, ještě ne. Jen jestli si pro tebe nepředstavují nějakou mladinkou panenskou nevěstinku. Ale slečno, co pak tady někdo tvrdí, že vás jdu představit jako nevěstinku? Ne, pak není důvod se s nimi seznamovat. Rozesmáli jsme se. S Luďkem jsem se smála často a ráda jsem ho poslouchala. Znal hodně slov, jeho věty byly téměř nekonečné. Měl radost, když se dostal do novin a získal místo sportovního reportéra. Byl talentovaný. Nenapadlo mě zjišťovat, kde bydlí jeho rodiče. Ale mohlo mě napadnout, že když je jeho táta stranický funkcionář, obývá některou z vil zabavených komunisty. Nebo získaných nějakým elegantnějším způsobem třeba koupí pár dnů před měnovou reformou. Luďkovým domovem byla vila, která sousedila s domem, ve kterém bydlel Eda. Dobrý den. Pozdravila jsem hlasitě Edovu maminku vyloženou v okně. Vy se znáte? Zeptal se Luděk. Kdysi jsem bydlela ve vedlejší ulici. Tak tomu říkám náhoda. Nevyrůstal jsem tady, táta ten barák dostal až začátkem 60. let, prý patřil nějakým emigrantům. My o dům přišli už v roce 1953. Samozřejmě, že jsem Luďkovi nevyprávěla o tom, že táta byl ve vězení, o babičkách, o svém minulém životě. Řekla jsem mu jen o mámě. Příběh matčiny smrti v posledních dnech války spolehlivě vyvolával dojetí, tak jsem mu jej naservírovala hned poté, co jsme se poznali. O tátovi se mi neřekla, že se moc nestýkáme, protože si našel novou ženu na Šumavě. Nelhala jsem. Nechtěla jsem Luďkovi lhát. Záleželo mi na tom, aby náš vztah byl opravdový. Aby to byla láska. To, co jsem viděla v očích Luďkových rodičů, rozhodně nebyla radost. Tak se dívali ti, kteří si mysleli, že jsou něco lepšího. Seděla jsem v jejich obývacím pokoji a přemýšlela, co ze všech těch věcí kolem bylo skutečně jejich a co tam zůstalo po lidech, kteří tam žili před nimi. Hrnek, do kterého mi Luďkova máma nalila kafe, možná kdysi také patřil někomu jinému. Modré šálky se zlaceným zdobením a růžovými kytičkami se už v té době neprodávaly. Kdysi jsme měli doma podobné. Stálo mě hodně sil upíjet z nich. Usmívat se u toho, odpovídat Luďkově mámě na stupidní otázky a pokoušet se nevnímat pohled jeho táty. Naprosto jasně jsem v něm četla rozhodnutí, že je to naposled. Protože jediného syna nemohlo v životě potkat nic horšího než to, že se zabouchl do servírky s děckem. Špatná holka. Jen špatné holky se oblékaly v tuzexu. A jen ty nejhorší si na to dokonce sami vydělali.

Jednoho dne se Luděk objevil u mých dveří s velkou cestovní taškou. Pohádal se s rodiči. Začali jsme spolu žít a nějakou dobu nám to šlo. Asi po roce začal Luděk mluvit o tom, že bych si měla najít jinou práci. To chceš celý život po nocích obsluhovat opilce? Křičel při jedné z hádek. A co mám podle tebe dělat? Máš plno známých, něco bys našla. Vždyť si celé noci pryč, jsme tu s Dušánkem pořád sami. Věděl jsi, že ho mám. Nejde o Dušánka, jsem s ním rád, ale chci být taky s tebou. Chci, abychom byli rodina, můžeme mít ještě další dítě, naše. Ty bys nechtěla? Nikdy jsem úplně nepochopila, proč se Luděk odstěhoval z krásné vily svých rodičů do mého bytu na náměstí, kde střechou zatékalo, strouchnivělé okenní rámy netěsnily a byla v něm skoro pořád zima. Nemohli jsme ani zatopit ve starých kachlových kamnech, protože čoudila. Luděk tam přesto se mnou a s Dušánkem žil. Zatímco jsem byla večer v pohádce, hrál si s ním, ukládal ho k spánku, usínal vedle něj. Několikrát do týdne si Dušánka vzala na starost Waltraut. To pak Luděk přišel za mnou do pohádky, nebo jsme si někam vyrazili. Nevšimla jsem si, že časem začal být nešťastný. Nebyla jsem schopna to poznat a včas ho zachránit tím, že bych se s ním rozešla. Jeho věci složené do úhledného balíčku našel hlídač areálu u odkaliště. Odkaliště je velká vodní nádrž, do které stékala různá svinstva vzniklá při těžbě uhlí. Takových temných, mastných umělých bažin bylo v okolí několik. Na utopení ideální, táhne to dobře dolů, řekl mi jeden z policajtů, kteří Luďkovu smrt vyšetřovali. Vůbec si nevybavuju, jak jsem se o ní dozvěděla. Waltraut tvrdila, že za mnou přišli dva Luďkovi kolegové, novináři, tehdy už také bývalí, vyhození stejně jako on. A prý mě ujišťovali, že na tom neštěstí nemám žádnou vinu, že Luděk prostě neunesl to, že přišel o práci. Totéž říkal Vláďa, Zdeněk, všichni štamgasti z pohádky. Luděk na rozdíl od nich a ode mě nikdy předtím nezažil pocit bezmoci. Byl zvyklý, že se mu všechno dařilo a když ne, tatínek zařídil, aby to vypadalo, že se daří. Jenže po srpnu v roce 1968 se mu opravdu dařit přestalo. Když se v ulicích objevily ruské tanky, trávil venku dny i noci. Jeho jméno stálo pod články, které vybízely k protestům. Spolu s kolegy z různých redakcí se tehdy domluvili a vydávali jen jedny noviny, protože oficiální deníky už byly pod kontrolou ruských okupantů a komunistů, kteří jim sloužili. Svobodné nezávislé noviny tvořené hrstkou statečných vycházely jen krátce. Pak redakci obsadili vojáci se samopaly a nastoupili noví šéfové. Luděk sehnal místo na šachtě. Nefáral dolů, dělal údržbáře na povrchu. Samozřejmě, že mu to zařídil táta, jinak by skončil hůř. A pak v novinách vyšlo prohlášení redaktorů. Omluva za to, že se po srpnu 1968 dali na špatnou cestu. Mezi podepsanými byl i Luděk. Přišel ten večer strašně opilý. Ty svině, mě tam podepsali sami. Nikdy bych nic takového nepodepsal. Ty svině, opakoval pořád dokola. Řekla jsem, není to jedno? Jedno? Nemůžu vyjít na ulici. Lidi si budou říkat, že jsem stejný jako můj fotr komunistický přisluhovač. Co pak to nechápeš? Tebe zajímají jenom prachy, ale pro normální lidi jsou na světě důležitější věci. Takhle na mě řval oblečený v džínách, které jsem mu koupila. V bytě, který jsem sehnala, nad talířem s hovězím, které mi řezník předával po zavíračce u zadního vchodu do prodejny dvakrát týdně za to, že jsem mu prodávala bony o 50 levněji, než bylo běžné. Jasně,
Prachy pro tebe nejsou důležité, pokud máš všeho dost a nemusíš se o ně starat, řekla jsem. Nacpal do sebe maso, vypil pivo a šel spát. Další dny nemluvil, jen ráno odešel do práce. Pozdě v noci se vrátil, lehl si do postele, otočil se ke stěně a předstíral, že spí. No a pak se u odkaliště našly jeho boty. Na nich ležela složená džínová bunda, na ní džíny, tričko, na tom všem peněženka z doklady a hodinky. Ty se mu taky koupila já. V Tuzexu.

V den naší svatby s Pacičkou od rána silně pršelo. Říká se, že to prší štěstí. Podotkla jsem, ale Waltraud se na mě podívala skepticky. Byla jsem přesvědčená, že dělám to nejlepší. Pro sebe i pro Dušánka. Dohodli jsme se, že si nechám své příjmení, abych měla i nadále stejné jméno jako Dušánek. Pacička nás měl rád. Byla s ním legrace. Znali jsme se dobře, nemuseli jsme před sebou nic předstírat, nic si navzájem vysvětlovat. Ale hlavně jsem věděla, že umí vydělat peníze. Ten den na mě všichni byli milí. Všichni až na mého tátu a jeho ženu. Původně jsem je na svatbu pozvat nechtěla, ale Pacička řekl, že tátu v každém případě na svatbě mít musím. Táta byl ještě hubenější, než když se vrátil z basy. Jeho žena si mě měřila pohledem, ve kterém jsem viděla totéž, co v pohledech všech jiných žen, co na mě zírali pokaždé, když jsem vyšla na ulici. Záviděli mi. Táta nás před

Jeho černá kožená rukavice, kterou nikdy nesundával, vzbuzovala zvědavost. Bylo jasné, že pod ní něco skrývá, ale slovo invalida se k němu nehodilo. Když jsem se ho ptala, co se mu vlastně stalo, odpověděl, že mi to jednou poví. Tu rukavici nesundával. Nikdy. Rukavice k němu patřila stejně neoddělitelně jako přezdívka Pacička. Odpoledne po svatebním obědě se Pacička a táta šli projít. Zmizeli spolu asi na hodinu do lesa. Seděli jsme s Evou na terase a pozorovali Svatavu, tátovu ženu. Necítila se dobře. Nikoho tam neznala, navíc si určitě připadala ubohá a méně cená v šatech, které vypadaly, že pamatují válku. Šla jsem za ní. Byla jsem zvyklá mluvit s naprosto cizími lidmi, kteří se usadili u baru. Uměla jsem kde koho přesvědčit, že mi něco má prodat a kde koho, že má něco koupit. Byla jsem schopná uklidnit agresivního opilce stejně jako nešťastného mladíka, kterého opustila holka. Ale s tátovou manželkou jsem zacházet neuměla. Měla jsem pocit, že ať jsem řekla cokoliv, připadalo jí to hloupé. Víte, Almo, je mi líto, že jste se s tatínkem odcizili. Jste u nás vždycky vítána. Kdybyste k nám někdy chtěla poslat Dušánka na prázdniny, budu ráda. Čistý vzduch. V té vaší Ostravě se nedá dýchat. Mlčela jsem. Chvíli mlčela taky, ale pak se rozmluvila. Almo, doufám, že mi nemáte za zlé, že se táta nastěhoval ke mně. Nerada bych, abyste to brala tak, že jsem ho odlákala. Asi víte, že váš tatínek se znal s mým bratrem. Byli spolu v Jáchymově. Bratr tam umřel. A váš táta mi o něm přijel vyprávět, když ho pustili na amnestii. Vlastně nás bratr dal dohromady. Moc si vašeho tatínka vážím, Almo. Zažil hodně zlého. Chlapy, kteří byli v uranových dolech, se snaží zapomenout. Možná vám otec připadá takový uzavřený, jiný, než si ho asi pamatujete. Ale záleží mu na vás. Má vás rád. Jasně, někdy se objevím, brnknu. No jo, vlastně vy nemáte telefon, že jo? Řekla jsem vesele. Pak jsem jí donesla balíček kosmetiky. Myslím, že vůbec nepochopila, jak kvalitní věci se jí věnovala. Loučení bylo stejné jako setkání. Rozpačité. Táta mě pohladil po vlasech a řekl, že by mi moc přál, abych byla spokojená. A nezapomeň, že jestliže zlo využíváš ke svému prospěchu, je to totéž, jako bys zlo páchala. Připomněl, co už jsem jednou slyšela. Dušánka objala a hladil podstatně déle než mě. Připadalo mi, že zkoumal jeho obličej, každý rys v jeho tváři. Bylo mi jasné, že na otázku, kdo je Dušánkův otec, nenašel odpověď.

0: jsem jeho drahá, přesto čekám nahá a čekám na to, co mi poručí.
1: Ležel jsem na podlaze a obličej jsem měl přikrytý papíry s máminým příběhem. Jakoby se mi jednotlivé listy mámina rukopisu vpalovaly do tváří. Ale zároveň jsem je nechtěl odtrhnout, nadechnout se, otevřít oči, vypořádat.

dát se s tím, co jsem se právě dozvěděl. Můj táta nebyl můj táta. Můj táta Pacička. Pamatuju si, že jsem se kdysi mámy ptal, proč se táta taky nejmenuje Hálek. Někdy se lidé při svatbě rozhodnou, že si každý nechá své jméno a dítě se pak jmenuje po jednom z nich, vysvětlila mi. Zatímco máma byla pořád pryč, táta byl pořád doma. Táta. Už bych mu tak vlastně neměl říkat. Ale pro mě bude navždycky táta. Připravoval svačiny, dělal se mnou úkoly. Nejraději jsme se dávali nad matematikou. Nosil mi učebnice pro vyšší ročníky a radoval se, že jsem uměl vyřešit těžší úlohy. Většina lidí touží být v životě jedničkami. Nikdo nechce být nulou. Ve skutečnosti se ale nuly jedničkám smějí. Kde by jedničky byly bez nul? Vždyť nuly tvoří miliony. Proto je lepší předstírat, že jsi nula, i když víš, že jsi jednička, říkával mi. Až mnohem později jsem pochopil, co mi tím chtěl naznačit. Tehdy jsem si nedovedl představit, jaké to je cítit se jako nula. Já jsem byl jasná jednička. Nepochyboval jsem o tom ani já, ani nikdo z okolí. Měl jsem všechno. Je zvláštní, že člověk si některé situace z dětství pamatuje celý život. Pro mě je jednou z nich den, kdy mi spolužák Peťa řekl, že už nesmí chodit k nám domů. Proč? Divil jsem se. Nevím. A nesmím si už nikdy nic brát od tvé mámy, ani žvíkačku. A ty k nám taky nesmíš. Proč? Aby si lidi nemysleli, že s vámi máme něco společného. Bylo to krátce poté, co máma koupila nové auto, Cortinu. Nikdo neměl tak krásné auto. Lidé na chodnících se zastavovali a otáčeli se za námi. Kluci se na ně chodili dívat do naší garáže. A jednou nás tam máma načapala. Všechny naložila a projížděla s námi po městě. Kluci byli nadšení, Péťa taky. Ale prý nás tehdy v tom autě zahlédl jeho táta. Nikdy jsem o tom našem neřekl. Určitě by se pohádali. Máma by prohlásila, že nám lidé závidí, protože by si taky chtěli koupit auto v Tuzexu. Táta by namítl, že zbytečně provokuje. Tehdy jsme ve škole neustále vyplňovali nějaké dotazníky. V každém byla kolonka rodinný původ a u něj tři možnosti. Dělnický, rolnický, pracující inteligence. Táta mi řekl, že vždycky mám zaškrtnout kolonku dělnický. Jenže jednou se mě učitelka zeptala, co rodiče dělají. Máma pracuje v pohádce. Všichni se smáli jako pitomí. A tatínek? Tatínek je doma. Nechodí do práce? Ne. Jak je to možné? Je invalida. Takové kádrování se dělo v občanské nauce. Hodině jejímž cílem bylo vymývání dětských mozků. Ku příkladu jsme se v něm dozvídali, že vše, co je ze západu, je špatné a že jsme si všichni rovni. Takže mi vrtalo hlavou, proč se nás pořád někdo vyptává, jaký je náš původ a proč se musíme škatulkovat na děti dělníků, rolníků a pracující inteligence. Ale hlavně jsem nevěděl, co si pod pojmem pracující inteligence představit. Když jsem se na to jednou zeptal mámy, řekla: to neřeš, dušičko. Důležité je zařídit si život tak, abys byl nepracující inteligence a vydělávali za tebe jiní. Rozumíš?

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Rumunsko po náletu ruského dronu a zranění dvou svých občanů vyhošťuje ruského diplomata. Na hradecké aviatické pouti se představí desítky letadel od historických až po ty nejmodernější. Tenista Menšík je poprvé v osmifinále. Roland Garros, Muchová s Bouskovou končí. Začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky a teploty dnes až 28 stupňů. Je sobota 30. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Rumunsko v reakci na pád ruského dronu na východě země vyhostí ruského konzula z města Konstanca. Zároveň uzavře celý úřad, informoval o tom rumunský prezident Nikuš Ordan. Moskva obvinění odmítá a slibuje reakci na uzavření konzulátu.
2: Rumunský prezident Nikuš Ordan řekl, že ve městě Galaci spadl ruský dron Geran 2.
3: Veškerá zodpovědnost jde za Ruskem, za zemí, která vede agresivní válku proti Ukrajině už déle než 4 roky.
2: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na to podle agentury RIA reagovala s tím, že zprávy o ruských dronech, kde se v Evropské unii, jsou nepodložená tvrzení. Bezpilotní letoun spadl ve městě Galaci brzy ráno a způsobil požár 10-patrového panelového domu. Zraněni byli 2 lidé, žena a dítě. Podle rumunského ministerstva obrany se dron dostal do vzdušného prostoru země při větším ruském útoku na Ukrajině. Odsoudila to Evropská unie, Severoatlantická aliance nebo Slovensko. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Incident ve východním Rumunsku odsoudili i čeští politici. Třeba prezident Petr Pavel ho označil za nepřijatelný. Podpořil taky apel rumunského prezidenta Nikušora Dana na silnou mezinárodní odpověď Rusku.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na síti X kromě zásahu rumunského obytného domu skritizoval i pokračující ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Situaci v Rumunsku odsoudilo české ministerstvo obrany, ale taky ministerstvo zahraničí, říká mluvčí diplomacie Adam Čergé.
5: Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
4: Někteří opoziční politici apelují na vládu, aby víc dbala na bezpečnost a obranu, a podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by měla reagovat i Evropská unie.
6: Vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici, která skutečně bude financována ze společných evropských peněz.
4: Předseda ODS Martin Kupka vyzval i k další vojenské podpoře Ukrajiny. David Šalek, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump svolal kvůli budoucí dohodě s Íránem mimořádné jednání v Bílém domě. Ve Washingtonu o dokumentu jednal i šéf americké diplomacie Marco Rubio s hlavním zprostředkovatelem mírových rozhovorů, pákistánským ministrem zahraničí Izhákem Dárem. Viceprezident J.D. Vance tvrdí, že dohoda s Íránem je na dosah.
7: Americko-íránské memorandum o příměří je podle viceprezidenta Vance prakticky dojednáno. Dokument by prodloužil klid zbraní o 60 dní a okamžitě otevřel Hormuzský průliv. Írán by měl 30 dní na odminování průlivu. Americká námořní blokáda íránských přístavů by se postupně rušila. Trump zatím nepodepsal. Chce podle poradců několik dní na rozmyšlenou. Íránská tisková agentura napojená na revoluční gardy přitom popřela, že by memorandum bylo dojednáno. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Evropská komise odblokuje Maďarsku dohromady více než 16 miliard eur, v přepočtu bezmála 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy v oblasti soudnictví, boje proti korupci a ochrany akademických svobod, které nová vláda provádí od svého nástupu do funkce.
8: Nová vláda podle von der Leyenové začala rychle plnit nutné reformy a jasně ukázala, že otáčí list. Většina uvolněných prostředků je z fondu obnovy po pandemii. Maďarsku přitom hrozilo, že o ně nenávratně přijde. Komise také Budapešti odblokovala většinu kohezních fondů. Peter Maďar prohlásil, že to pomůže nastartovat ekonomiku země. Dohodu označil za historický průlom. Maďarští studenti se také od začátku nového akademického roku budou moct opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Na letišti v Hradci Králové se o víkendu představí desítky historických i moderních letadel a vrtulníků. Zájemci je můžou vidět na 34. ročníku aviatické pouti, kterou po přesunu z Pardubic poprvé hostí Hradec Králové. Letový program pořadatelé připravili na oba dny mezi 12. a 17. hodinou. Nejzajímavější stroje popisuje letový ředitel aviatické pouti Petr Kovačka.
9: Pro, řekněme, větší fandy to bude určitě Eurofighter Typhoon z německé Luftwaffe. Pro rodiny s dětmi určitě to budou Scandinavian Catwalk, protože jejich vystoupení opravdu jako dechberoucí. Samozřejmě letecká akrobacie, budeme tady mít stíhačky i Blériot, takže opravdu průřez celou historii letectví.
1: V pevnosti Terezín začnou další opravy historických památek. Stát na jejich záchranu vyčlenil přes 2 miliardy korun. Z 30 objektů radnice už nechala opravit střechu kavalíru a kamennou hráz takzvaného Batardo. Teď se řemeslníci pustí do oprav dalších dvou budov.
10: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na Priventu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
11: Přibližuje koordinátor Radek Keřka. Na opravách se budou podílet i vědci z ČVUT.
12: Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů, umíme kontrolovat materiály při dodávkách, při té samotné realizaci.
11: Shrnuje spolupráci ředitel Klocknerova ústavu Jiří Kolísko. Radnice taky představila generál oprav, který zahrnuje pravidla pro dělníky i harmonogram prací. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
1: Radavacátko, Jedová chýše nebo hříšní lidé města Pražského nově míří i na divadelní jeviště. Městská divadla Pražská dnes uvedou v divadle ABC premiéru inscenace inspirované legendárními kriminalistickými příběhy z prvorepublikové Prahy.
13: Radu Vacátka představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a nažahlených kalhotách připomíná spíš světáka bondovského střihu než bodrého pána v letech.
14: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, sebevědomý, šťavnatý.
13: I když výstřel z pistole a kabaretní výstup na úvod představení může odkazovat ke slavnému televiznímu seriálu, režisér Marian Amsler upozorňuje na to, že vycházeli hlavně z knižní předlohy Jiřího Marka.
15: A vlastně jsme se snažili úplně obejít ten seriál.
13: Inscenace je složena ze 4 povídek Jiřího Marka. Ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci. Michaela Vetyšková, Radiožurnál.
1: Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře v osmifinále. Alexe de Minora z Austrálie porazil 3-1 na sety. V tom prvním přitom dostal Kanára, následně odešel z kurtu a zbylé sety bez větších problémů získal. Menšík po utkání řekl, že začátek utkání nezachytil kvůli pětisetové bitvě, kterou absolvoval o 2 dny dřív. A popsal, jak mu pomohl odchod z kurtu po první sadě.
16: Na tom záchodě, když jsem šel, tak jsem si nic neříkal, udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám v sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen. To mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času aj najít na něho tu medicínu.
1: A ve třetím kole vypadly Karolína Muchová i Marie Bousková.
17: Nehoda na silnici 6 u Chebu u Karlových Varů a kluská silnice 15 na Lounsku. Dálnice teď volné bez kolon na silnici 6 před Karlovými Vary z Chebu. Policie hlásí nehodu se zásahem záchranářů. Na 120. kilometru za odbočkou na Plzeň srazilo osobní auto divoké prase. Čekejte omezený průjezd, vypadá to, že následky nehody omezují průjezd na Cheb. Na silnici 15 z mostu do Lovosic pomalejí u Lipčevsi. Na vozovce je olej a stojí tam osobní auto po střetu se zvěří. Na silnici 12 na výjezdu z Kolína do Prahy nehoda a taky zavřený jeden pruh. U odbočky na Poděbrady se zhruba před hodinou srazila 2 osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: sobotu ráno a dopoledne bude oblačno i zataženo. Na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky a postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území naměří kolem 22, na horách kolem 18 a foukat má ráno a večer jen slabý až severní vítr. To byly hlavní zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Potřebuje Praha novou supernemocnici, měla by být z části vojenská. Je možné spojením některých dosavadních zdravotnických zařízení ušetřit? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel fakultních nemocnic z Bulovka Královské Vinohrady Petr Kolouch. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Mluví se o projektu supernemocnice v Praze. Už dříve jste prozradil, že jste už začali se sdílením provozu Bulovky a Vinohrad. Znamená to, že kostky už jsou vrženy?
20: Ano.
19: Vláda měla výstavbu nové moderní nemocnice ve svém programovém prohlášení. Je tedy možné spojením provozu ve vašem případě obou nemocnic ušetřit? Jak?
20: Určitě ano, tak třetí měsíc v pozici mám jeden administrativní management a dva zdravotnické, takže už jsme v podstatě na půlce. Naše dvě nemocnice spolu vyměňují laboratorní vyšetření, ať už pojišťovacím způsobem nebo napřímo. To je to zásadní. Každá nemocnice měla něco a to, co neměla, tak si objednávala externě. Takže tohle to už máme vyřešené. Racionalizujeme provozy tak, aby tam, kde je klinické pracoviště, tak může mít i druhý primariát. To jsou naše projekty. Určitě je to velké téma společných zakázek. Tam určitě ušetříme. A v tuto chvíli běží datová studie, abychom věděli, co skutečně bude za 5, 10, 15 let potřeba.
19: Platí, že nepůjde jen o dvě jmenované nemocnice, ale do té nové by se měla přesunout i část kapacit z Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí.
20: Budu si moc přát, aby platila dohoda, že budeme řešit celé pražské zdravotnictví. Máme obrovské štěstí, že tak, jak kraje mají velmi kvalitní krajskou zdravotnickou strukturu, tak my se potřebujeme domluvit mezi fakultními nemocnicemi na pravém břehu Vltavy.
19: To znamená, jestli si to dobře vybavuje, IKEM, Krč, Královské Vinohrady, potom je to tedy Bulovka a
20: Karlovo náměstí.
19: Karlovo náměstí. Tam všude ty kapacity nějakým způsobem zůstanou a část z nich by se přesunula do té nové nemocnice, rozumím tomu správně?
20: Myslím si, že to je racionální pohled, protože investice do záchrany těchto budov jsou velmi málo reálné a proto je potřeba skutečně vybudovat a správně obsadit novou zdravotnickou kapacitu na tomto břehu Vltavy.
19: V nemocničním komplexu na Bulovce je ročně hospitalizováno na 50 tisíc pacientů, na Vinohradech asi 35 tisíc. Jak velká by měla být ta nově plánovaná nemocnice, ještě větší?
20: To si nemyslím. Já si myslím, že péče zdravotnická se bude vyvíjet spíše směrem k poliklinikám a k ambulantnímu provozu. Akutních lůžek nebude potřeba určitě víc. Očekávám určitou redukci, ale bude potřeba se významně zabývat následnou péči, ať už následnou akutní a chronickou rehabilitační péči, a nebo následnou pobytovou péči. A tohle všechno přinese ta datová studie. Každé dva měsíce očekáváme první výsledky.
19: No a vidíte i nějaká rizika té koncentrace akutní péče v takovém měřítku do jednoho areálu?
20: Kdyby to byl samostatný areál a jenom jeden a někde daleko, tak v tom určitá rizika vidím. Nikoli pro záchrannou službu, ta si s tím operačně poradí, ale my musíme se připravit na to, že Praha bude počtem obyvatel stoupat. Takže my budeme pracovat zhruba pro 1 400 000 350 000 vlastně lidí a nezapomeňme i na Středočeský kraj, který je spádový také na tyto části nemocnice. Takže já teď zodpovídám za jakési severovýchodní křídlo a tomu se budeme dle tvrdých dat určitě věnovat.
19: A už se ví tedy, kde by měla ta nová velká nemocnice stát? Premiér Babiš prosazoval Letňany, ty už jsou mimo hru nebo ne?
20: Čekáme na pokyn, zatím běží studie. Já vím, že i když všechno dobře půjde, tak musíme vědět, jak budeme následujících 5 let řídit stávající nemocnice a mezi tím očekáváme rozhodnutí, kde dojde k umístění finální nemocnice.
19: Vy ale tvrdíte, že na Vinohradech existuje pozemek, kde by se dalo de facto stavět okamžitě.
20: Jednoznačně je plně k dispozici a jsou k němu projekty.
19: Letňany lze považovat za periferii Prahy. Měla by taková lokalita oproti centru nějaké výhody?
20: Tak je to určitě volný prostor. Myslím si, že touto dobou je nějak schvalovaný metropolitní nebo územní plán, a takže to bude všechno záviset, jak to dopadne i do těchto vazeb, které jsou mezi státem a krajem neboli hlavním městem Prahou velmi důležité, ale je tam doprava, tam je tam metro, je to v podstatě záchytné parkoviště, takže zase by třeba měli jednodušší situaci ti středočeši, ale nezapomeňme, že ne všichni jezdí záchrankou, a to je tak dobře, tak abychom obsadili péči a udrželi péči i v zhustě zalidněných lokalitách, a pak to dobře dopadne.
19: Čili dostupnost péče pro pacienty by se ani tam neměla příliš změnit.
20: Musí to být naprojektováno tak, aby se to nestalo, aby všichni pacienti se dobrali do místa, do kterého potřebují. Může se stát, že v některém rohu, řekněme, nebo v některé části bude základnější péče, a pak do center, kterých určitě není potřeba tolik, budou referováni na podkladě objednání, na podkladě kooperace právě toho celého pražského zdravotnictví.
19: Vím, že jste zopakoval, že čekáte na ta data, ale existuje nějaký předběžný odhad, kolik by se sloučením nemocnic ušetřilo?
20: Ty čísla a finance, to bych spíš nechal ekonomům. Já si dovedu představit, že to můžeme porovnávat s Motolem, který má vlastně jak dětskou, tak dospělou část. My se musíme podívat jak na dospělou populaci Pravého břehu, tak ale i na děti, protože jestli má být strategická investice, tak musí být nějaký primární objekt a nějaký záložní objekt. Já očekávám něco okolo 15 z těch lůžek, něco takového akutních, ale o to víc musí vzniknout lůžek následných.
19: Asi máte představu, jak velké náklady by měly být na to nové nemocniční zařízení, na jeho zřízení?
20: Tak to, co je do míst, za která zodpovídám, to kdyby se pracovalo ve Vinohradech, tak očekávám něco do 30 miliard, a pokud by se pracovalo jako záložní objekt s Bulovkou, tak bych očekával do 3 miliard, ale já skutečně nejsem expert na investice, já se budu věnovat skutečně té dostupnosti péče a toho zpracování na datech, která přinesou dle ÚZISu, dle Všeobecné zdravotní pojišťovny, a kde námi zadané datové analýzy skutečnou potřebnost pro budoucích 5, 10 a 15 let.
19: Čili kdyby podle vašich představ ideálně ta nová nemocnice měla stát?
20: Kdy
19: by měla začít fungovat?
20: Tak já bych si přál, aby se hlavně to rozhodnutí dostavilo co nejdřív, abychom to stihli, když se podíváme jak na Slovensko, tak do Německa, tak ale i do Izraele, tak ta transformace těch nemocnic proběhla úspěšně v těchto místech, a tak bychom se měli poučit, a dokud nebude základní kámen, tak nebudu klidný.
19: Když jsme mluvili o tom, nebo jste řekli, že počítáte s tím, že v budoucnu byste měli obhospodařit v uvozovkách nebo postarat se o nějakých 1,5 milionu obyvatel Prahy plus Středočeský kraj, tak jsem si uvědomil, že po té, co jsme vypočítali část pražských nemocnic, a ještě jsme nemluvili o vojenské nemocnici, potom ve Střešovicích Botole a Bulovce, respektive Homolce, tak není to luxus, že máme v Praze, v hlavním městě, tolik nemocnic?
20: Já si myslím, že ta kapacita potřebná je, protože české zdravotnictví je úspěšné a ta délka života se významně prodlužuje, ale samozřejmě chronicky nemocný senior potřebuje péči. Je otázka, jestli 24/7, to znamená každý den 24 hodin, jsou potřeba opravdu všechna centra, a já z urgentní medicíny to vidím tak, že stavme a provozujme nemocnice, které pacient potřebuje, a nikoli získávejme pacienty proto, abychom provozovali nějaké zdravotnické zařízení. Tam se mnou není možné počítat. Já očekávám od té datové analýzy, že skutečně tu kapacitu postavíme na potřebnost péče na počet obyvatel a typ onemocnění, které tuto populaci budou následovat.
19: Petr Kolouk, ředitel nemocnice na Vinohradech, a Bulovka je hostem 20 minut Radiožurnálu. Za jednu z priorit po nástupu do funkce jste označil ekonomickou kázeň. Před vaším příchodem v únoru vládl opak?
20: To já nevím, ale auditní nález hlavně fakultní nemocnice Královské Vinohrady neukazoval na zcela bezchybné hospodaření, takže dominantní moje role je skutečně plnit ta nápravná opatření v tom prvním roce svého působení, která jsou popsaná, už je k ním sepsaný harmonogram, je i z pokynu Ministerstva zdravotnictví posílen auditní, vnitřní auditní systém, je vlastně vyměněna právnická struktura a zakázková struktura obou nemocnic a očekávám, že všechny nálezy splníme.
19: No vy jste to teď řekl hodně diplomaticky a sněžně. Už dříve jste se vyjádřil, že audit pro fakultní nemocnici Královské Vinohrady nedopadl dobře. Můžete být konkrétní?
20: Ano, tam funguje skvěle zdravotní péče. Obdivuju vlastně korektnost všech lékařů, všech klinik a to, jak se starají o pacienty, ale skutečně si zaslouží ekonomické řízení. Nejsou tam vytvořeny vlastně motivační systémy odměňování v rámci personalistiky a toto jsou všechno úkoly, do kterých se rád vrhám.
19: Jakou podobu mají tedy ta nápravná opatření, co konkrétně podniká?
20: Ano, tak hlavně je to procento pro soutěženosti veřejných zakázek. Velkou starost nám dělají samozřejmě centrové léky, to je velmi nákladná péče a skutečně ta kázeň prostě od nějakého investičního záměru, od nějakého investičního schválení, na to musí být alokovány prostředky, které jsou garantované ze všeobecného zdravotního pojištění a toto musí jít ruku v ruce tak, aby personál a pacienti věděli, co se o nich žádá, ale zároveň také, co za to dostanou. Takže já očekávám sloučením tohoto skutečně ušetření celých nákladů, než když každý si všechno soutěžil sám a tak tady asi bych to viděl jako ten svůj úkol.
19: A proč v obou nemocnicích Bulovka i Královské Vinohrady vysoce převyšuje délka hospitalizace standardní průměr v České republice?
20: No, protože nám právě chybí takzvaný odsun. My nemáme následnou lůžkovou kapacitu. Já mám něco okolo 50 do 50 lůžek ve Vinohradech a do 30 lůžek na Bulovce a to nestačí na tu následnou péči. Máme-li se dostat pod jeden týden akutní třeba interní nechirurgické hospitalizace, tak se samozřejmě pokoušíme co nejdřív získat kapacity následné péče. Součástí fakultní nemocnice na Bulovce je i lázně Toušeň. Ten objekt teď prověřujeme, zda by bylo možné tento využít nejenom pro lázeňskou, ale pro následnou péči a pokoušíme se zjistit, zda by nebylo ještě třeba narychlo, aspoň na tu přechodnou dobu, než ta transformace doběhne, i třeba formou pronájmu nějaká zařízení v blízkosti Prahy. Takže určitě se chceme dívat třeba na oblast Třebotova, kde je velmi dobře fungující vlastně nemocnice následné péče a dokud nebudeme mít vlastně ta odsunová lůžka následné péče, tak těžko zkrátíme hospitalizace akutní a tím později se akutní pacienti, nebo ne akutní pacienti, ale pacienti na akutní hospitalizaci, na akutní výkon, tak budeme zkracovat následně tu objednávací dobu.
19: V příštích 10 až 20 letech by se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mělo změnit až 10 000 akutních lůžek v nemocnicích na jiné formy lůžek potřebných pro péči o seniory. Takže tou cestou se budou ubírat ta vám svěřená zařízení. To znamená jinými slovy, že přesunete do těch současných nemocnic ta lůžka následné péče a ta akutní se přesune do té nové nemocnice.
20: Ano, bude záležet skutečně o tom rozhodnutí, kde ta nová nemocnice vznikne a tam bude probíhat ta centrová specializovaná péče, ale ta musí být zachována i třeba v centru Prahy, pravděpodobně v nemocnici Všeobecné fakultní a to, co bude potřeba opravdu léčit buď ambulantně, anebo krátce hospitalizačně, tak ta dolečovací struktura pak následně musí být významně posílena kapacitami, ať už v objektech nemocnic, nebo v objektech získaných.
19: No, minister zdravotnictví Adam Vojtěch v souvislosti s plánovanou výstavbou nemocnice 21. století, jak řekl, mluví o neefektivní rekonstrukci starých areálů. Ty ale, jak jsem pochopil, mají těm zdravotním účelům sloužit dál, ne?
20: Budou muset jednoznačně, ale ta rekonstrukce může být třeba ve prospěch ubytovacích kapacit, protože dneska získat mladého zdravotníka vlastně s nástupním platem, aby si ještě u toho zařídil bydlení v Praze, to je téměř nereálné. Takže budeme se zabývat i skutečně tím systémem, aby ho udržela vlastně nejenom ta odbornost a ta práce, ale by ho udržel i ten osobní život v rámci těchto areálů, takže i tam je prostor. Dneska mám některé provozy třeba v suterénech, to určitě nehodlám provozovat dál, ani pro pacienty, ani pro personál.
19: Adam Vojtěch ve vizích před opětovným nástupem do funkce mluvil o potřebě oddělit správu budov od zdravotní péče. V tom jste zajedno?
20: Jednoznačně, a ten jeden management je vlastně začátek, a pokud budeme schopni mít tu obslužnost, ať už společné stravování, tam je taky ještě určitě rezerva, potom určitě praní prádla, já nevím, tenhle ten průmyslový obslužní provoz, je otázka energocentrál, ale tam zase musí být zachovány zálohy, takže tohle je přesně ten projekt té transformace zdravotnictví a ta jednotnost poskytování úklidových služeb a těch toho facility, bezpečnost, nezapomínejme, že musíme zvýšit bezpečnost areálu, ať už v nich bude cokoliv, ale otázka kamerových systémů, otázka centrálních dispečinků, ale i otázka centrální dopravy, vlastně dopravy sanitními vozy, ne těmi rychlá záchranná služba, ale nebo zdravotnická záchranná služba, vozidla rychlé zdravotnické pomoci, ale skutečně ta převozová kapacita, ty převozy pacientů do následné péče, to musíme skutečně centralizovat.
19: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s ředitelem fakultních nemocnic Bulovka a Královské Vinohrady Petrem Kolouchem. Ministerstvo zdravotnictví počítá pro rok 2027 s vyrovnanou úhradovou vyhláškou. Je to podle vás reálný cíl?
20: Budu dělat všechno pro to, abychom splnili parametry, které se po nás chtějí, ale na tu dobu té transformace skutečně se na to musíme velmi pečlivě podívat, protože dneska je všechno výkonová úhradová vyhláška, a pokud by ty výkony nebyly potřeba, tak musíme vyjednat to, aby ta penalizace prostě ta by pak neumožnila tu transformaci, takže tohle nás ještě čeká.
19: A ten projekt, který jsme velmi letmo popsali, je tedy součástí reformy vysoce specializované péče, již pokračování včera oznámilo ministerstvo zdravotnictví. V čem je dobrá centralizace těch nejnáročnějších chirurgických výkonů?
20: Jednoznačně ano, protože jste-li pacient, tak chcete, aby vás operoval někdo, kdo ten výkon dělá často a dobře, a pokud je to mladý lékař, což nezapomínejme na výcvik, aby se to jako z toho nevytratilo, tak aby ho supervizoval právě takovýto zkušený lékař a pokud možno na jednom místě. Protože standardní procesy přinášejí standardní výsledky a nejenom čísla se musí hlídat, ale i kvalita, to znamená počty komplikací a tak dále. A to se musí podle mě srovnávat i se světem a na jednom místě se to srovnává jistě daleko preciznějším způsobem.
19: Bude proto nové zařízení i dost zdravotnického personálu, nejenom lékařů, ale třeba i zdravotních sester?
20: Tak bude záležet na té době té realizace. Jedním z úkolů, protože jsme fakultní pracoviště, obě dvě nemocnice a i ta třetí a i ty další, které se toho budou účastnit, tak s jedním z úkolů pro přednosti bude právě připravit buď sebe, pokud jsou na začátku své kariéry, anebo hlavně své pokračovatele do této nové nemocnice, aby taky věděli, co jim lze slíbit a na co se mohou připravit a kam potom odejdou pracovat.
19: Už je jasné, jestli by se na novém projektu Centrální pražské nemocnice měla podílet armáda a případně jak?
20: Pravděpodobně v době, v které Evropa žije, tak se musíme i s těmito složkami bavit a vycházet z těch zkušeností ze zemí, kde ta bezpečnostní situace je významně více zátěžová, a já očekávám, že takováto komunikace musí zcela jednoznačně proběhnout, ne-li už probíhá.
19: No, co by to ale prakticky přineslo, kromě toho, že by se část nákladů dala vykázat jako obranné výdaje v rámci našeho závazku v NATO zhágu?
20: Zvýšení rezilience celé společnosti, minimálně té, které se to týká toho regionu, což je hlavní město Praha, kde jinde začít než v hlavním městě Praze. A my se skutečně musíme připravit na různé varianty hrozeb do budoucna. A to nejde jenom o ty válečné stavy, abychom tady nestrašili, ale už máme za sebou pandemii. Potom jsme se připravovali na rychlo. Tyhle ty kapacity skutečně v takto nových centrech musí zcela jednoznačně být připraveny a potom jednoduchým operačním postupem budou aktivovány a můžou tam být i provozy, které budou v době klidu, nepandemie, budou zakonzervovány nebo budou sloužit jako výcviková základna. základna. Do budoucna nezapomeňme, že medici budou cvičeni hlavně v simulačních centrech. Pacienti budou chtít čím dál více soukromí a skutečně jenom té péče, takže určitě se dá pracovat i na objektech, kde by byly tyhle ty tréninkové světově uznané prostě práce s těmi týmy, jako je třeba v Brně, tak si myslím, že tohle je něco, na co se také musí počítat.
19: A co to bude znamenat pro vojenskou nemocnici ve Střešovicích?
20: Ta je určitě ústřední vojenská nemocnice, má ještě nemocnici v Brně a nemocnici v Olomouci a předpokládám, že my se musíme starat hlavně o to civilní obyvatelstvo, ale v případě jiných pokynů, tak musíme určitě vyjít vstříc ústřední vojenské nemocnici, kdyby třeba měla jiné úkoly od NATO, tak to bude taky úkol těchto nemocnic v Praze, ať už na levém nebo na pravém břehu.
19: Stále platí, že nadále zůstáváte ředitelem pražské záchranné služby, ale jejím řízením byl pověřen náměstek Zdeněk Křivánek?
20: Ano, je to tak.
19: A jak to funguje?
20: Velmi dobře. Kolegu jsem 5 let vlastně vychovával a měli jsme dohodu o předání mezi 10. a 15. rokem. My máme za sebou 2 5letky z 97% už splněné a v podstatě je ve stejném věku, jako jsem nastupoval já, tak si přeju, aby to všechno dobře dopadlo, protože i pro záchrannou službu budou nové úkoly a právě to spojení vlastně té naší spolupráce práce je velmi, velmi výhodné.
19: Čili to neznamená, že byste v budoucnu se měl k vedení záchranky vrátit, nemáte to v úmyslu?
20: Já bych to nechal na rozhodnutí nadřízených stupňů. Já jsem voják, takže já plním pokyny. Teď je pokyn transformace 2 nemocnic a mohu si dovolit s plnou odpovědností nechat záchrannou službu svému kolegovi.
19: A k tomu dojde kdy?
20: Já očekávám do konce roku, že bude toto vyřešeno, nechme to na, nebo dotaz je spíš na zřizovatele.
19: To znamená na kraj.
20: Na kraj, ano.
19: No a kdo bude vést tu novou nemocnici, ještě nevím, jak se jmenuje, teda bude jmenovat, to záleží asi, jestli, kde bude vůbec.
20: Fakultní nemocnice Praha třeba.
19: Stál byste o takový úkol?
20: Tak já mám teď fázi života, kdy rád dávám svoje zkušenosti z akutní medicíny, hlavně do tohoto projektu. Otázka toho, kdy bude dokončeno, určitě budu rád, když budu moct přispívat do projektu a pak bude záležet hodně na rozhodnutí zřizovatele a taky na zdraví a věku, aby to byl skutečně dynamický manažer, který bude mít jedinečnou příležitost otevřít novou nemocnici lépe, než se to podařilo v minulosti v Motole, kde byla nejdřív budova, pak se teprve vlastně stanovoval koncept a umisťovaly se jednotlivé kliniky. Ta naše ambice té skupiny pro transformaci by byla, aby se toto všechno připravilo dopředu a pak už to určitě bude jednodušší řídit.
19: No jak jste se tedy jako ředitel 2 velkých pražských nemocnic poučil právě z kauzy Motol?
20: Teď myslíte, z které kauzy?
19: No tak...
20: Jako toho, když se zakládal Motol?
19: Ne, teď jsem měl na mysli to, co se dělo? Ty poslední události.
20: No, podívejte se, to je naprosto nepřípustný vývoj. Já mám prověrku už po druhé ve svém životě, ta je platná vždy na 7 let. Poslední prověření Národním bezpečnostním úřadem proběhlo loni v listopadu a já vůbec nehodlám tolerovat žádný směr, který by pak vedl k nějakým nepřístojnostem nebo vyšetřování. Jedna věc je skutečně vůbec tohleto připustit, čili ta se dá preventovat jednání vždycky s nějakým zápisem a tak dále. A skutečně náš úkol je hlavně soutěžit, abychom někde nechtěně prostě se nedostali do nějakých úzkých, ale mám tým, kterému plně důvěřuji a očekávám, že nikdy nebudete si s náma muset povídat o takovýchto událostech.
19: To doufám. To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Bulovka Petrem Kolouchem. Děkuji za rozhovor a přeji hezký víkend. Naschledanou.
20: Já moc děkuji hlavně kolegům zdravotníkům a budeme dělat vše pro to, abychom je ujistili o tom, že mají dobrou budoucnost. Naschledanou.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus. Víte, že série Kati ještě zdaleka nekončí.
21: Stále to není hotové.
0: No jo, ještě Mugabe, Kadáfi, Husajn a Asad.
21: A byl by možná šel do důchodu.
0: Kati, příběhy diktátorů, každou sobotu ve Vinohradské 12. Chtěl bych důrazně upozornit, že následující epizoda obsahuje popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Léčitelé Alana Jarkovského viní kriminalisté ze znásilnění 4 žen.
3: Další 3 klientky měl sexuálně napadnout.
22: Podle detektivů před nimi vystupoval jako psychoterapeut.
23: Při sezeních jim údajně často podával psychedelické látky, třeba vývar z lysohlávek.
24: Chtěl 2 mlýny na Kutnohorsku proměnit v luxusní sídlo.
25: Před sexuální trestné činy a nakládání s omamnými látkami mu hrozí až 10 let vězení.
0: Pražský léčitel, drogy a obvinění ze znásilnění. Co všechno se mělo podle policie dít v suterénu starého domu na Hradčanech? Jak to muž vysvětluje a jak to všechno prasklo? Zjišťoval a poví Vít Kubant, kolega z investigativního týmu Radiožurnálu. Dnes je pátek 29. května. Ahoj Vítku, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi sem přišel.
26: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
0: Přes půl roku je už vazebně stíhán léčitel Alan Jarkovský, policie ho viní z několika znásilnění, mimo jiné. Jarkovský o sobě mluvil jako o psychoterapeutovi, že vykonává psychoterapeutickou práci, při níž se měly podle policie ty dané skutky odehrát. S jakými problémy měl konkrétně pomáhat?
26: Tak obraceli se na něj lidé s různými problémy. Buď to mohly být nějaká traumata z dětství, třeba když vyrůstali v nějaké násilné rodině, nebo to byli lidé s psychickými problémy, s depresemi, s úzkostmi, nebo to byli lidé, kteří si zrovna v tu chvíli prošli nějakou nešťastnou událostí, ať už to bylo úmrtí v rodině, nebo třeba náročný rozvod a další věci. Takže opravdu obrovské množství lidí, kteří z nějakého důvodu prostě potřebovali se obrátit na psychoterapeuta a věřili, že jim pomůže.
0: No a byl to teda psychoterapeut, anebo to byl léčitel? Já jsem použil oba dva ty termíny v té první otázce. A je mezi nimi teda zásadní rozdíl, že jo?
26: Je mezi nimi zásadní rozdíl. On o sobě psal na svých webových stránkách, že je psychoterapeut, to už se ale změnilo, protože Alan Jarkovský podle našich informací nevystudoval vysokou školu, která by ho opravňovala o sobě mluvit jako o psychoterapeutovi. Nezískal ten vysokoškolský titul, ale zároveň zřejmě neabsolvoval ani žádný terapeutický výcvik, který by k tomu nějak mohl vést, protože on se vydal na dráhu alternativního terapeutství, když to tak řeknu, bavíme se o holotropním dýchání, o maitri dýchání, které vlastně on dělal strašně dlouho, dělal to nějakých 18-19 let od roku 2000.
0: Takže k němu chodili desítky, stovky klientů, klientek.
26: Přesně, chodili k němu stovky lidí, chodili k němu známé celebrity, jak z Česka, tak ze Slovenska, vystupoval v nějakých rozhovorech jako úspěšný terapeut. Některé celebrity ho dokonce zmiňovali v takových těch lifestyleových časopisech, že dávali ho jako za příklad, že vlastně měli nějaký problém, třeba psychický, a právě Alan Jarkovský byl ten, kdo jim z toho pomohl. Takže proto asi se tady o něm taky bavíme, že to skutečně nebyl nějaký neznámý člověk, ke kterému by chodili pár desítek lidí, ale byla to skutečně, nechci říct, známá osobnost vyloženě, ale prostě dostával tu váhu známého psychoterapeuta. Ale jak jsme si řekli, on by neměl vystupovat jako psychoterapeut, takže my o něm mluvíme spíš jako o léčiteli, o kouči osobního rozvoje nebo o jenom terapeutovi.
0: Chodili k němu muži i ženy?
26: Můžeme říct, že ano, ale zároveň drtivá většina těch jeho klientů byly ženy. My když jsme mluvili s některými klientkami, tak dokonce říkali, že byl skutečně jako odpuzovač na muže, takže byly to převážně ženy, které ho navštěvovaly.
0: A to znamená, že byl charismatický, nebo jak ho popisovali? On měl svoji pracovnu tady v centru Prahy, v historickém domě na Hradčanech, v suterénu, chodívali k němu tedy klientky třeba asi i dlouhé roky, tak jak to z jejich pohledu vypadalo? Jak ta sezení vypadala?
26: Jak jsi to říkal, on působil velmi charismaticky, působil důvěryhodně, do toho teďkon ten mediální obraz, desítky nějakých kladných recenzí na jeho webových stránkách, to všechno přispívalo k nějakému jeho jako obrazu, do toho musíme se trošku asi vcítit. Neříkám, že všechny ženy to takhle, které ho navštěvovali, měly, ale nějaká část určitě, že měli vlastně najednou pocit, že třeba někdo poslouchá. Že třeba právě když šli z nějaké té těžké životní zkušenosti, třeba po tom rozvodu, nebo prostě měli tam nějaké jiné prostě trauma měli, tak měli najednou pocit, že ten člověk tam je pro ně a že se mu můžou svěřit a že ten člověk je vnímá a třeba jim nějak pomůže. A
4: že ho to více otevírali, měli k němu důvěru,
26: přesně tak,
4: protože jim naslouchal.
5: A řekl mi, že mám i takový jako hodně jako citlivý systém, že bych mu třeba mohla dát jako asistentku časem.
26: Naslouchal jim a zároveň, jak jedna z těch bývalých klientek říkala, jim dával vlastně nějaký pocit jako výjimečnosti.
6: Já si myslím, že jako i mě lidem dával ten pocit, že jako něčím jsme speciální. Jo,
26: že tam můžou chodit k němu, že k takový kapacitě, na takovou adresu, na těch Hradčanech u toho Černínského paláce, opravdu jako měl to takový ten punc jako luxusu. Když se ptal, jak vlastně to probíhalo, tak v tom domě byl takový suterén, byl to dům, kde on normálně bydlel v tom suterénu, tam si vodil ty svoje klienty, kde probíhal nejdřív nějaký rozhovor, kde se mu právě ti klienti svěřovali. Bylo to trošku s nádechem jako ezoterismu, kdy tam byly nějaké svíčky, byl tam nějaký jako oltář a jak to probíhalo, že jo. Jedna věc byly to holotropní dýchání a to maitri dýchání a on pak vyvinul potom v roce 2018 nějakou techniku, kterou nazval Avalon Breathwork, což ale vycházelo právě z toho maitri dýchání a z toho holotropního dýchání, tak to byla jedna z těch jako terapií, ale druhá ta část, během kterých se právě odehrály podle policie, jak to konstatovala ta znásilnění, tak byly overnighty, takzvané celonoční terapie.
4: Na které ty ženy teda přicházely za ním do toho suterénu, toho domu a tam trávily celou noc?
26: Přesně tak, ono to probíhalo od nějakých 7 hodin večer až do pozdních hodin, ty ženy tam potom přespaly. Alan Jarkovský šel normálně do té obytné části k sobě a je totiž velmi důležité říct, že lidé se na něj obraceli s tím, že věděli, že Alan Jarkovský při těch terapeutických seancích tak využívá psychedelické látky. Psychedelické látky, je to velmi živé téma, můžeme říct, protože v Česku dochází trošku k rozvolnění, kdy se například začal povolovat psilocybín.
4: Od letošního roku.
26: Od letošního roku za velmi přísných podmínek 2 atestovaní lékaři, psychiatři můžou to podávat vlastně pacientům třeba na deprese, u kterých vlastně žádné látky nebo prášky nefungují. Takže právě odvar z lisohlávek, odvar z routy syrské nebo MDMA, tak to byly látky,
4: jako
26: účinná látka extáze, tak to byly látky, které se daly u Jarkovského užívat, protože on je používal k těm terapiím. Fungovalo to tak, že po tady tom úvodním vlastně rozhovoru a vytažením tarotových karet a nějakým dalším jako ezoterickém úvodu, tak tam byla připravená matrace, kam si ten klient vlastně lehl v pohodlném oblečení. Jarkovský měl namíchat nějaký takovýhle odvar z něčeho, to určoval on, určoval množství, klient to požil, lehl si, nebo můžeme možná mluvit v ženském rodě, takže lehla si na to lůžko v nějakém pohodlném oblečení. Jarkovský jí dal masku na spaní na oči, dal jí sluchátka na uši, protože součástí těch terapií byla nějaká hudba, která měla rozšířovat ten zážitek. No a v ten moment prostě začala už působit ta látka, kterou ten klient požil a ten klient začal vnímat nějaké jako transcendentní zážitky nebo prostě začal se přenášet do jiných světů, někdo do pralesa, někdo měl pocit, že vystupuje z toho svého těla, prostě začaly fungovat ty psychedelické látky.
4: Takže jsme v tom domě, v tom suterénu, žena leží na matraci, má na očích masku, nic nevidí, hlavou a myšlenkami je jinde, protože začínají fungovat ty psychedelické látky, které jí teda léčitel podal. A v ten moment se mělo podle policie odehrát, co já teda upozorňuji, že můžeš mluvit o momentech týkajících se teda sexuálního násilí.
26: V ten moment několik žen popsalo, že Jarkovský sexuálně napadl. Těžko tam určit, kdy přesně to bylo, protože často třeba ty ženy vypověděly, že to bylo až ve chvíli, kdy se pomalu začaly vracet zpátky z toho stavu, kdy vůbec nebyly schopné vnímat tu realitu, tak až když se začaly jako přicházet sami k sobě. A některé vypověděly, že je vlastně znásilnil pomocí vibrátoru, některé vypověděly, že přímo na nich vykonal soulož a oni se vlastně nemohli bránit v tu chvíli. Buď tam byl takový ten stav toho zamrznutí, který prostě známe i z jiných případů, že ten šok a ta situace najednou tak znemožní prostě ženě jakkoliv reagovat, anebo to bylo způsobeno nebo ovlivněno ještě vlivem těch psychedelických látek, kdy ta žena vlastně nedokázala ovládat třeba své tělo. Některé vypověděli, že během toho křičeli, ale že vlastně Jarkovský na to nějak nereagoval.
7: A pokračoval teda v tom, že se jich nejenom dotýkal, ale vykonal na nich třeba i teda soulož.
26: Ano, u některých to tak bylo. U některých to probíhalo tak, že vlastně k žádnému sexuálnímu ataku nedošlo. Jarkovský prostě během této terapie, tak součástí ní bylo i dotyk. Cílený dotyk na těle toho klienta. To bylo asi u drtivé většiny, ale pak byly ty čtyři ženy, které podle obvinění tedy znásilnil, a další tři, které měl nějakým způsobem sexuálně napadnout.
7: Byly ženy potom schopné Jarkovského konfrontovat ex post?
26: Ne v ten moment. Většinou k tomu došlo až s odstupem třeba několika týdnů. Některé ženy i přes tento zážitek ho navštívily znovu. Znovu podstoupili tu terapii, protože buď se to snažili vytěsnit a doufali, že se to nestalo, anebo si nebyli jisté, jestli to nebylo součástí té terapie.
7: A tak to obhajoval i Jarkovský? Vyjádřil se k tomu nějak, nebo jak jim to vysvětloval?
26: Podle našich informací některé ženy pak na policii vypověděly, že ho konfrontovali s tímto, že je sexuálně napadl, a on na to měl reagovat buď tak, že to popřel, že to je jejich představa na základě účinků těch psychedelických látek, anebo že to bylo součástí terapie a že to byla práce v intimních zónách.
7: Takže on popírá, že by došlo k něčemu nezákonnému.
26: My v tuhle chvíli nevíme přesné jeho stanovisko, protože jak jsi říkal v úvodu, tak on je od listopadu ve vazbě. Snažili jsme se ho oslovit, získat odpovědi na naše otázky, ale jeho advokát Tomáš Křivna nám skázal, že se nechtějí k tomu jakkoliv vyjadřovat.
8: Děkujeme za možnost vyjádření, ale nevyužijeme této možnosti.
26: Takže nevíme, jak to vnímá teď. Víme, že dříve i vlastně z dopisu, který my máme k dispozici, který v posledním roce psal několika ženám, to byl 44-stránkový dopis, tak tam víme, že dá se říct, že odmítal jakékoliv své pochybení.
9: Ano, párkrát jsem se zamotal do vašich nabídek a sítí a měl vás odmítnout, ale navzdory lživým domněnkám místní Pavlače, nikdy jsem nebyl tím, kdo by je sám chystal. Nikdy.
26: On tam mluvil o tom, že se nechal někdy vlákat do sítí, které mu ty ženy upřadly, ale že to měl jako odmítnout, ale že on se nikdy jako ničeho ze své vlastní vůle jako nedopustil.
7: A proč ten dopis psal?
9: Hvězdná brána vašeho lůna, jóny, vagíny a posvátné vášnivé kudy, gadis, měsíční svatyně, jeskyně nefritového nektaru a bílého tygra. Jak tento
7: co ho k tomu vedlo? Jaká byla ta motivace?
26: Nějakým způsobem on asi cítil, to zase víme z výpovědí těch žen, že on začal cítit, že se tak nějak jako stahuje ta smyčka. Ty klientky se od něj začaly vlastně jako trošičku odtahovat některé a pak on měl potřebu si udržet ty, o které jako stál, a těm se jako obhájit, a byla to nějaká snaha možná ještě o jako zvrácení celého toho průběhu, kam to směřovalo do listopadu, kdy ho zatkla policie.
7: Ale ty ženy teda ale byly pod jeho absolutní mocí do té doby, chápu správně. Když jim vysvětloval, že to, co jim udělal, že může být součástí té terapie, nebo že si to jenom představovali, oni mu prostě věřili v tomhletom.
5: Alan si mě posadil a řekl prostě...
7: Jedna z nich taky vyprávěla, jaký Jarkovský tvrdil, že vykazuje známky toho, že byla v dětství zneužívaná.
5: Tvoje tělo, jako tak, jak se chová prostě během těch overnightů a během toho dechání, tak jako projevuje takový známky, že mi se prostě jako zdá, že si byla v dětství zneužívaná.
7: A ona tomu na čas teda uvěřila a těžce se s tím vyrovnávala.
5: Prostě nanosila jsem si rodinný alba a teď jsem jakoby zkoumala svoje výrazy na těch fotkách, jako kde se to měnilo, kdy jsem třeba začala být jakoby

0: kud, tak v úplném jako zárodku, což jsme ověřili třeba s religionistou panem Václavíkem z Masarykovy univerzity v Brně, že prostě zatím se to tam tak jako začalo formovat, kdy on, ano, začal hlásat nějaké takové myšlenky, které připomínaly nové náboženské hnutí, ale zároveň v dnešní době se to hrozně těžko, zvlášť u těch léčitelů nebo tady těch terapeutů, jako rozpoznává, jestli to něco takového je nebo není, protože tam se nebudujou takový ty vnitřní struktury sekt, které jako známe, že se mezi sebou znají a že je nějaká hierarchie, ale ve středu máš toho terapeuta nebo léčitele a každý ten klient je závislý přímo na něm, ale vlastně navzájem se ti lidé moc jakoby neznají, nestýkají se, vidí se třeba, jako to bylo v tomhle případě párkrát na nějakých seancích někde, když jezdili prostě do takových jurt, kde měli nějaké víkendové, taky prostě terapeutický program, tak tam se vidí, ale těžko se o tom jako mluví, jestli tam něco bylo nebo ne.
1: Takže Jarkovský ze sebe dělal takového guru v podstatě.
0: Je to tvoje interpretace.
1: Je to moje otázka. Tak vy jste to probírali tedy s experty, zároveň ty mluvíš o tom, že tam jsou nějaké znaky, které byly viditelné i kvůli tomu, že měli ty společné výjezdy? No, on měl nějakou nemovitost někde za Prahou, kam vyjížděli?
0: Jo, tak na tohle jsem přesně narážel, protože v tom dopisu, v tom 44-stránkovém, tak on začal mluvit o jakémsi konci světa, o apokalypse, s tím, že koupil ještě se svým společníkem dva mlýny, někde na Čáslavsku, v takovém údolí, potůčka Klejnárka. Mm-hmm. Jsou to dva mlýny, které jsou od sebe vzdálené 3,5 kilometru vzdušnou čarou. Jeden byl fakt nádherný ze 17. století, původní kachlová kamna, částečně zrekonstruovaný. Ten bohužel už ale neexistuje, protože Jarkovský na tom místě chtěl vybudovat nějaké jako terapeutické centrum. Aspoň takhle to prezentoval před investory. Ale právě pak těm svým některým vyvoleným bližším klientům, tak se svěřil, že právě v tomhle mlýně by měli přečkat konec světa, který by měl přijít. Někteří mluví dokonce o tom, že tam měl být i protiatomový kryt a čistička vzduchu a čistička vody a nevím co všechno. A souvisí s tím i ten druhý mlýn, protože mělo to být celkem 33 lidí, kteří by takto přečkali ten konec světa a v jednom mlýně by bylo 22 žen a ve druhém mlýně by bylo 11 mužů. Takže z toho důvodu my pak říkáme, že tam vidíme nějaké znaky budování čehosi, protože v tom dopise tak skutečně něco takového, jako on naznačuje, mluví tam o tom konci světa, mluví o takových teoriích, které bychom mohli označit jako teorie New Ageismu, prostě, kdy se přikláníme k nějakým jako ezoterickým tělením bohů a všeho možného. Někdo říkal, že slyšel Jarkovského, jak o sobě mluví, že je vlastně jako reinkarnace Ježíše nebo něco v tom smyslu, takže prostě takovéhle myšlenky se tam nějakým způsobem v těch posledních letech úplně, dejme tomu po té pandemii koronaviru, tak se začaly tam objevovat.
1: Současně on musel být teda hodně movitý v momentě, kdy si mohl dovolit takovýhle investiční záměr. Nebo on scháněl na to peníze a přesvědčoval tedy investory, pojďte do toho investovat, chci tady udělat velké retreatové terapeutické centrum, zbořím ty mlýny, nebo rekonstruuje, já nevím, jaký byl ten záměr. Pak tam postavil ty jurty, kam teda jezdili společně.
0: Ano, on vlastně za každou terapii, tu celonoční, tak někdo říkal, že platil 10 000 korun, někdo říkal, že dostal slevu, takže platil 4 000, to se tak jako různě lišilo a zároveň vybíral poměrně velké prostředky finanční právě na nákup a rekonstrukci těch mlýnů. My jsme měli možnost nahlédnout do prezentace, která byla určena investorům. Tam mluví o tom, že celkově by potřeboval přes 80 milionů korun. Jemu se podařilo od sponzorů a zřejmě asi i od nějakých svých klientů získat 20 milionů korun. Říkám, za těch 20 milionů tam postavil ty jurty, strhnul ten mlýn, který tam stál. A nakonec ale v srpnu loňského roku, pokud se teď nepletu, tak z toho projektu vystoupil, prodal nějaký podíl tomu společníkovi a vlastně s těmi mlýny a s těmi pozemky nemá už nic společného.

0: To bylo pár měsíců předtím, než ho policie obvinila z těch skutků, o kterých jsme tady mluvili. Jak na něj přišla tedy? Čím dál víc žen začalo víc mluvit o tom, co jim dělá? Ty jsi říkal, že se začaly od něj oddalovat v tom období.
1: Na policii se začaly obracet ženy, které nahlásily, že se jim prostě u Jarkovského staly nějaké činy, které policie vyhodnotila jako trestné.
0: Policie se o to začala víc zajímat a proto ho taky z toho důvodu tedy obvinila. Já už jsem mluvil o tom tedy, že je přes půl roku, tak od listopadu je ve vazbě, vazebně stíhán Jarkovský. Co ho čeká teď? Co mu hrozí v případě prokázání viny, v případě vůbec podání obžaloby?
1: Takže Jarkovský je nyní vlastně obviněný z několika znásilnění, ze sexuálních útoků a z útisku. Do toho kvůli tomu podávání těch psychedelických látek, tak ho policie obvinila i z práce s omamnými látkami. Za to mu hrozí 10 let vězení. Zatím zůstává ve vazbě. Policie ale vyzývá vlastně další ženy, pokud některé ještě se třeba nenahlásily nebo zatím nenašly odvahu, tak teď je prostě ta chvíle, kdy mohou se přidat k těm poškozeným, protože mají tu jistotu, že Jarkovského třeba teď nepotkají na ulici. Prostě ta možnost tady je, takže záleží, jak se to tam třeba ještě rozšíří. To já nevím, jestli od té doby, co ho zadrželi v listopadu, jestli tam už někdo jiný se nahlásil. A teď se čeká na to, až policie dokončí to vyšetřování a pak zda se státní zástupce stotožní s těmi závěry, aby případně mohl podat obžalobu.
0: Dobrá, tak jo, tak díky, že jsi přišel a že jsme mohli mluvit o tom, na co policie přišla v případu léčitele Aleny Jarkovského.
1: Děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Vít Kubant z našeho investigativního týmu dnes přišel k nám do zpravodajského podcastu Českého rozhlasu, aby mi řekl něco víc o pražském léčiteli, kterého policie viní z několika případů znásilnění svých klientek. A policisté vyzývají další případné poškozené ženy, že se jim mohou kdykoliv ozvat na lince 158. Závěrem dodávám to, co vždy u podobných epizod, pokud máte pocit, že prožíváte něco podobného, o čem jste slyšeli ve Vinohradské 12, tak nemějte žádný strach si o tom s někým promluvit. Linka první psychické pomoci má číslo 116 123 a je zdarma. Další čísla a další kontakty na lidi, kteří vám budou rádi naslouchat a mohou vám pomoci, najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Jacques Le Goff je považován za jednoho z nejvýznamnějších historiků 20. století. Rozhodně je nejpřekládanějším historikem školy Anal, která v druhé polovině 20. století fundamentálně přeměnila způsob vnímání dějin a bádání o nich.
4: Rodák z jeho francouzského Toulonu v 70. letech vystřídal Fernána Brodéla ve vedení proslulé École des études en sciences sociales. Badatelsky se specializoval na historickou antropologii středověké západní Evropy. Pouštěl se i do tehdy nezvyklých témat výzkumu, jako je například idea očistce nebo role snů a imaginace v myšlení středověkého člověka.
3: Pro nás není bez zajímavosti, že v letech 1947 a 48 studoval na Karlově univerzitě. Přesně o 50 let později mu pak pražská alma mater udělila čestný doktorát. V českém překladu vyšlo také 14 jeho knih, což není pro zahraniční historiky běžné.
4: Jacques Le Goff zemřel v roce 2014 ve věku 90 let. Do poslední chvíle si udržel životní elán a jeho spolupracovníci ho přirovnávali vitalitou i tělesnou stavbou k obrovi Gargantovi z jeho milované knihy od Françoise Rabléze.
2: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
5: V Brně skončil historicky první sudetoněmecký sjezd na území Česka. Byla tahle akce zbytečným drážděním hada bosou nohou nebo naopak dalším krokem na cestě ke smíření? Kdy vlastně vzala za své představa, že Češi a Němci můžou žít společně v jedné zemi? A mluvíme dostatečně o tom, co se dělo po květnu 45 při takzvaném divokém odsunu? Speciálním hostem je politolog a sociolog, rodák ze Sudet, Lukáš Novotný.
2: s moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Francouzský ministr zahraničí odsoudil pád ruského dronu na obytný dům v Rumunsku. Předvolal si kvůli tomu ruského velvyslance. Počty nakažených dál stoupají, lidí s podezřením je přes 1000. Kajakář Krejčí byl třetí na úvodním světovém poháru vodních slalomářů ve Slovensku. A začátek víkendu bude oblačný až zatažený. Postupně se přidají přeháňky a teploty dnes až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot odsoudil pád ruského dronu na obytný dům v Rumunsku poblíž ukrajinských hranic. Dva lidé byli zraněni. Francouzské ministerstvo zahraničí incident označilo za porušení mezinárodního práva a předvolalo si ruského velvyslance v Paříži.
6: Pokud je ohrožená bezpečnost země NATO, může být odpověď ničivá. Severoatlantická aliance je nejmocnější bezpečnostní aliance na světě.
7: Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil pád ruského dronu v Rumunsku za další pokus ruského prezidenta Vladimira Putina zamaskovat neúspěch ve válce na Ukrajině. Podle něj neoslabí ochotu Paříže podporovat Kyjev. Šéf francouzské diplomacie zdůraznil, že Ukrajina vyhrává dronovou válku a že Rusko přichází o víc mužů, než dokáže rekrutovat. Francie má v Rumunsku 1500 vojáků, kteří se podílí na ochraně východní hranice Severoatlantické aliance. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Koncern Agrofert vloží svých 9 chemických společností do nové firmy AGF Nitrogen. Ta zůstane součástí holdingu a bude mít základní kapitál 500 milionů korun. Vyplývá to z dokumentu, který Agrofert zveřejnil ve sbírce listin. Vyčlenění se týká třeba české Lovochemie, ale i firem ze Slovenska, Francie nebo Německa. Agrofert v minulosti vlastnil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Letos jeho akcie kvůli střetu zájmu vložil do svěřenského fondu. Počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu překonal hranici 1000. Ministerstvo zdravotnictví jich eviduje 1028. Počet potvrzených případů nákazy je nově 225, tedy o 100 víc než předchozí den. Situace je podle generálního ředitele Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse velmi složitá, ale lze ji vyřešit. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. Jihomoravský kraj chystá pro letošní sezónu rozšíření sítě cyklostezek o několik nových úseků. Rozdělí přes 30 milionů korun, které pomůžou dokončit třeba klíčovou část trasy mezi Brnem a Vídní nebo novou stezku z Ivančic do Dolních Kounic. A pro turisty se navíc v Moravském krasu připravuje speciální pivovarská stezka. Doplňuje ředitelka Jihomoravské centrály cestovního ruchu Martina Grůzová.
8: Cyklistika je důležitou součástí cestovního ruchu na Jižní Moravě. Pro návštěvníky připravujeme typy na konkrétní trasy. K nejoblíbenějším trasám patří cyklostezka podél Baťova kanálu, síť moravských vinařských stezek a taky páteřní trasa spojující Brno s Vídní.
5: Tenista Jakub Menšík si zahraje osmifinále Roland Garros, postoupil do něj poté, co obrátil souboj s Australanem Deminorem a vyhrál ve 4 setech. Naopak v pavouku ženské dvouhry vypadly české reprezentantky Karolína Muchová a Marie Bousková. Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezónu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Třetí dojel na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublaně. Rychlejší než český reprezentant byli jen vítězný Italo Ferraci a stříbrný Poláka Pašut. Krejčí doufá, že svým výsledkem pozval fanoušky na příští zastávku světového poháru za týden v pražské Troji.
9: Výsledek je lepší než výkon za mě. Zatím jsme to jeli všechno z plného tréninku, ale na Prahu chcem tu formu trošku vyladit. Takže já doufám, že tohle je dobrá pozvánka do Troje a že se příští týden uvidím s co nejvíce lidma.
5: Světový pohár vodních slalomářů začne v pražské Troji v pátek 5. června.
10: Omezení na dálnici D10 u sjezdu na Brandýs a nehoda u Vsetína. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy u sjezdu na Brandýs nad Labem stojí auto. Exit 10 zřejmě mimo pruhy místo je volně průjezdné. Dálnice bez nahlášených nehod. Na silnici 57 na výjezdu ze Vsetína do Valašské Polanky. I teď opatrně. U nemocnice blokuje pruh nebo celou šířku vozovky nehoda, její následky. A na silnici 568 z Kadaně do Března další noční střet auta se zvěří. U Tušimické elektrárny havarovalo osobní auto. Obešlo se to bez zranění osob a uzavírky místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Noc je teď polojasná až jasná, během noci pak bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Na severu a severovýchodě se k ránu lokálně objeví přehánky nebo déšť. Ochlazuje se nad 15 až 11 stupňů, v údolích měří ojediněle kolem 8 stupňů. A v sobotu ráno a dopoledne pak bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky. A postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 18. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
12: Czech Radio News in English. Czech leaders have condemned a Russian drone strike that hit a residential building in Romania. President Petr Pavel called the attack completely unacceptable and backed Romanian president's call for a strong international response. Prime Minister Andrei Babiš also denounced the strike, saying Czechia stands by its NATO allies. Jakub Kulhánek, Czechia's ambassador to the United Nations and a former foreign minister, is set to become the country's next ambassador to the United States. US authorities have approved the nomination. Kulhánek will replace current ambassador Miloslav Stašek in Washington. The Czech economy grew by 2.2% year-on-year in the first quarter of 2026, according to revised figures from the Czech Statistics Office released on Friday. That is slightly higher than its initial estimate released in April. Compared with the previous quarter, GDP rose by 0.2%. A monument to František Suchý, the Czech crematorium director who secretly preserved the ashes of victims of Nazi and communist repression, was unveiled in Madrid on Friday. During the Second World War, Suchý hid the remains of hundreds of victims so they could one day receive a dignified burial.
13: Weather.
12: Saturday will be mostly cloudy to overcast with occasional rain or showers. Daytime highs will range between 24 and 28 degrees Celsius. Night of Churches, which takes place this Friday, is an annual nationwide event that gives visitors access to church interiors that are normally inaccessible. Churches across the country also invite people to a rich cultural program featuring concerts and lectures. Romana Grajcarová has more.
14: This year's theme of Night of Churches is courage. According to the organizers, it is an invitation to reflect on what it means to overcome fear, search for meaning, and take responsibility for oneself and others. In Prague, one of the biggest attractions for visitors is certainly the unique Church of the Most Sacred Heart of Our Lord, located in the Vinohrady district. The church, built in 1929 and designed by the legendary Slovenian architect Jože Plečník, impresses visitors with its facade at first sight. Plečník found inspiration for the construction in early Christian and ancient motifs, but its most striking feature is undoubtedly the large glass clock, which also serves as a window into the main tower. The Museum and Gallery of Northern Plzeň region in Mariánska Týnice also participates in the event. Local guide Hanna Fričková invites to the rich program that starts at 6 p.m.
15: Program zahájíme s hudbou cisterciáckého řeholníka.
16: We will open the program with music by a Cistercian monk. There will be bell ringing across the diocese, an art workshop for small children, and a short treasure hunt in the church and surrounding areas.
15: Či prohlédnout zvony pro zvonohru v Mariánské Týnici.
14: Mariánská Týnice is considered one of the gems of Baroque architecture in Western Bohemia. The former pilgrimage site of a Cistercian monastery has been listed as a national cultural monument since 2018. The second largest city in Czech Republic, Brno, will take part in the event through sound. The historic center will be filled with the ringing of 29 church bells at 5 p.m. Among other things, people will also be able to hear the bishop's bell from the northern tower of the Cathedral of Saints Peter and Paul, which is otherwise silent.
9: Právě se nacházíme přímo v biskupském zvoně.
16: This bell dates from 1852, weighs nearly 4,000 kilograms, has a diameter of 187 centimeters, and is tuned to A flat zero, making it the deepest sounding bell in Brno. Says chief bell ringer Matuš Sedlák. In the Moravian Silesian region, visitors can see the Leaning Church of St. Peter of Alcantara in Karvina, also nicknamed the Czech Pisa. The ground beneath this church has sunk by 37 meters in just a few decades due to the collapse of mine tunnels below the site. As a result, the building now leans to the south, yet it remains standing and has become a unique and well-known tourist attraction.
12: And that's it from Radio Prague International. You will find more on our website radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Přejeme dobrý den. Na květen je opravdu nebývalé sucho a teplo, a tak se hodí, že je dnes naším hostem hydrolog z Českého hydrometeorologického ústavu Jan Daňhalka. My budeme mluvit asi překvapivě o Ježíškovi, o tom, proč vědci škrtli ten nejhorší klimatický model, a taky o vodě na měsíci.
2: Jak to vidí?
3: Česko tento týden zažilo několik teplotních rekordů a na síle nabírá sucho. Výjimečné až extrémní sucho je skoro na polovině území a některé obce už začaly omezovat třeba napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. To jsou zprávy, které my známe, ale většinou se objeví až na konci června třeba. Tak jak je to v tuhle chvíli s vodou a suchem v Česku?
17: No, je to přesně tak, jak říkáte. Já jsem dlouho přemýšlel o nějaké analogii, jak vysvětlit vlastně sucho a nedostatek vody. Protože my pořád narazíme, žijeme na to, že říkáme, je extrémní sucho a ty lidé to často
3: to
17: ještě vlastně nevidí,
3: co to vlastně znamená.
17: A my často pracujeme ve srovnávání vůči tomu, co je obvyklé v dané době. Přišel jsem tedy na analogii, že to můžeme přirovnat možná k teplotním rekordům. Lidé už si zvykli, že se vlastně říkají teplotní rekordy. Ano, byl překonán teplotní rekord pro ten konkrétní den. A takže teď jsme měli teplotu přes 30 stupňů, což na květen, polovinu května, kdy to bylo, je vlastně velmi výjimečná hodnota. Ale od toho absolutního rekordu, který je přes 40 stupňů a na který si musíme vždycky počkat, aby mohl padnout prostě až na, řekněme, konec června, červenec, začátek srpna, tak vlastně k němu nedosahuje. Ale je to něco, co je výjimečné pro ten stávající stav. Takže my jsme opravdu v situaci, kdy nedosahujeme ještě možná v některých drobných ukazatelích, ano, ale celkově ten celkový balíček sucha, kdybychom to tak řekli, nebo všechny ty charakteristiky toho sucha, samozřejmě nejsou ještě takové jako v tom vrcholném nebo pozdním létě, kdy typicky bývají ty vrcholy. Ale je to vlastně výjimečné ve vzhledu k tomu, co
3: pro
17: ten květen. Jo. A my o tomhle tom, že to je výjimečné, jsme se bavíme už od března, od dubna, které byly extrémně suché. A vlastně teď dochází takovému, řekněme, výraznému vlastně zhoršení situace, protože tak, jak ty teploty v průběhu roku mají tendenci na tom jaře rychle narůstat, tak obvykle zase to sucho jako je v této fázi takový ten nejrychlejší pokles toho, co bývá, který právě sledujeme, a právě protože ty poslední srážky, které byly, tak vlastně nebyly zas až tak velké, nebyly celoplošné, padaly už do sucha, tak jsme se vlastně rychle vrátili zase do toho, že třeba ty vodní stavy, které se krátce zvýšily, tak velice rychle poklesly. Takže ano, teď je velké sucho a už vlastně se začíná dostávat i na ty limitní hodnoty, které považujeme za sucho z hlediska celkového objemu. V podstatě vlastně velká část Čech, která byla těma srážkama někdy okolo 10. až 15.
18: Zhruba
17: v půlce května zasažena méně než Morava, tak už opravdu podkročila ty limity třeba na vodních tocích i na pramenech, které považujeme za sucho. Takže ano, sucho se nám rozvíjí, bohužel tedy tak musíme spoléhat na to, že nějaké srážky přijdou. Oni teda ve výhledu teďkon malinko jsou a měli by o víkendu by se mohly objevit první nějaké lokální a potom pondělí a středa vypadá, že by mohlo něco napršet, ale bohužel ta suchá půda potom je vždycky otázka, jak rychle se vlastně se vrátíme do toho původního běhu. Takže zrovna na těch vodních tocích jsme opravdu na řadě míst, hlavně v Čechách, na řekněme nejnižších hodnotách pro ten daný den, takže máme takové ty denní rekordy. A dneska ráno jsem koukal a vlastně třeba poměrně velká řeka Otava v Písku a tam ten průtok je asi 5 kubíků, což je vlastně neuvěřitelné a už to dosahuje toho absolutního rekordu, který tam se obávám máme naměřený za celý rok.
18: No my jsme takzvaná střecha Evropy, takže k nám žádná voda nepřitéká, musíme se spolehnout na to, že naprší. Jenomže nad většinou Evropy se v současné době drží něco, čemu se říká tepelná kopule, nebo dá se to tak představit. Proto tedy neprší. Můžete vysvětlit, kde se vzala a jak tedy vlastně funguje?
17: Takový nejtypičtější vždycky to, co se učí jako základ meteorologie, jak funguje vlastně oběh vzduchu a zahřívání a podobně. Tak si představte, že se zahřívá zemský povrch, tam ten vzduch se od něj ohřívá, teplý vzduch je lehčí, takže začne stoupat a stoupá nahoru, tím vlastně jakoby uvolní místo u zemi, tam vznikne nižší tlak a tam nateče ten vzduch jakoby z okolí, ten chladnější vzduch. To je takový mechanismus, který rozhýbává hurikány, bouřky, ale vlastně to je taková ta základní cirkulace. No ale může se stát něco jiného. A to je, že vlastně ještě důležité je to, co se děje ve vyšších vrstvách atmosféry. A tam takové tlakové níže, tlakové výše, to všichni posluchači slyšeli. A může se stát, že tato situace se vlastně propojí s nějakou velkou tlakovou výší, která je, řekněme, hlavně v těch vyšších vrstvách atmosféry, která se nadsune tady nad to místo, které se ohřívá. A teď si můžete představit, že se ten teplý vzduch ohřívá. Chtěl by nahoru, ale tam je velký tlak, takže on se tam neprotlačí, takže je vlastně stlačován směrem dolů. No a teď on to má ty důsledky, že vlastně nemůže tam natéct nic ze strany ten chladnější vzduch, protože tam toho vzduchu je mloc. Druhý důsledek je, že tak jak nestoupá, tak vlastně ty výstupné pohyby jsou důležité pro tvorbu oblačnosti. To je přesně to, vystoupá, on se ochladí, voda v něm skondenzuje, to jsou takové ty mráčky, ty kupovité, které spadnou, že jo, v létě ta bouřka. No a tohle to se nemůže dělat, protože ten vzduch je vlastně tlačený dolů. Takže a pak máme tu situaci, že vlastně dlouhou dobu se podporuje to ohřívání toho povrchu, který musí být vlastně velmi zahřátý, musí být suchý, a jsme u toho sucha, a musí tam být ta tlaková výše, ale vlastně netvoří se oblačnost, což je vlastně takové, pořád se to podporuje. Není oblačnost, takže se víc ohřívá povrch, taková smyčka. A naštěstí nakonec
18: vždycky se to
17: nakonec nějakým způsobem prolomí, takže to nikdy není trvalé, ale může to trvat týdny, tak doufáme, že tedy, tak jak jsem říkal, na konci tohodle a na začátku příštího týdne ukončí, ale pravda je, že západní Evropa vlastně díky tady tomu jemu momentálně zaznamenává několik rekordů, třeba ve Velké Británii, Jižní Francii, Španělsko.
18: Máme to tepleji než na jihu Evropy.
17: Na tom západě je tepleji možná než, já to jsem úplně neskoumal, jak je třeba na Balkáně, ale opravdu teď nejteplejší část toho kontinentu je, řekněme, na západ od nás. My jsme tak ještě jako na hranici, nejsme úplně v centru toho působení, toho tepelného domu, jak se tomu říká.
18: No letos se navíc vrací klimatický jev El Niño, který abnormálně otepluje povrchové vody ve středním a východním rovníkovém Tichém oceánu a tak vlastně ovlivňuje tedy počasí celé planety, protože mění to globální proudění vzduchu. Letos se dokonce mluví o super El Niño. Proč?
17: Ten El Niño je v podstatě jev, je charakterizovaný rozdílem teploty právě ve východním a západním Pacifiku. Teploty vody. Znamená, jestli víc teplé vody je na té straně u Indonésie a Austrálie, nebo naopak u Jižní Ameriky, u Peru. A právě ta velikost toho rozdílu se pak vlastně označuje nebo se používá pro vyjádření síly El Niño. Ten to nejsilnější, ono zajímavost je vlastně El Niño jako jev není vlastně popsaný tak strašně dlouho. On vlastně byl definovaný až v roce 82, kdy se poprvé vyskytl s nějakým takovým výrazným projevem a vlastně možností naměření a zjištění toho, co je to za mechaniku. A vlastně superní El Niño, o kterém se hovoří, tak máme zaznamenáno jedno, a to bylo v roce 95-96. A ono to opravdu vypadá, že ten rozdíl té teploty podle predikcí modelů, které jsou, tak směřuje k tomu, že by mohl být srovnatelný síla toho jevu právě s tím rokem 95-96, což je označováno jako super El Niño, nebo s rokem 2015-16, kdy to bylo vlastně velmi silné El Niño. Takže opravdu predikce je na silný tento jev, který by mělo by to vrcholit v druhé půlce roku a vždycky to přetrvává do toho následujícího a má to značné dopady. Jedním z těch hlavních dopadů je, že vždycky vyskočí celková globální teplota, protože ono se uvolní velké množství vlastně tepla právě z toho oceánu. Ale těch dopadů je po celém světě velká spousta. Takže typicky se ví, že když je El Niño, tak Indonésie, Austrálie, sucho, naopak Jižní Amerika, to pobřeží deště, ale ty dopady jdou třeba až na Afriku. Jižní Afrika mívá sucho. Naopak Somálsko, často nějaké povodňové jevy. Pozitivem třeba může být skutečnost, že když je El Niño, tak bývá míň hurikánů v Atlantiku. Ona taky předpověď hurikánové sezóny je vlastně podpůlměrná díky tomu El Niño. Naopak jich bývá víc v tom Pacifiku východním, ale
18: rada to je vždycky na dovolenou.
17: Rada kam je na dovolenou, ale ty dopady jdou samozřejmě mnohem dál do hospodářství, takže typicky El Niño, abyste věděli, jakým způsobem to funguje, často ovlivňuje cenu kávy, protože ta často je neúroda a v těch velkých produčních oblastech Indonésie, kdo nemá rád indonéskou kávu, ale i Brazílie, tam ten jev vlastně dopadá taky, hlavně sever Brazílie, Venezuela a podobně, takže třeba káva, no a celkově ta úroda, neúroda, je to extrémní jev, takže ono vždycky ty výjimečné roky potom, řekněme, hlavně v zemědělsky závislých zemích a regionech jsou složité. Takže vím, že když jsem se bavil s kolegy z britské meteorologické služby, říkali, no tak tady vláda vlastně chce od nás informace o tom El Niño, právě jaké to může mít dopady, protože už vidí, že vlastně nějaké krize celosvětové se pravděpodobně budou odehrávat a Británie tu zahraniční politiku a zahraniční vliv samozřejmě vždycky měla velice silný, takže už na to koukají, co by se mohlo stát.
18: Já si pamatuju, že ve škole jsme se učili, že El Niño, tedy Ježíšek, nastává jednou za zhruba 5-6 let. Není to úplně pravidelné. Teď ho tady ale máme vlastně po dvou letech, tak přichází častěji a je silnější, nebo se to takhle nedá říct?
17: Takhle se to úplně říct nedá. Ona vlastně ta fáze, to El Niño je tedy jedna fáze, ona je i opačná fáze, ta se jmenuje La Niña a pak samozřejmě je spoustu stavů mezi tím a právě ta síla toho El Niño, opravdu to silné El Niño poslední 2015-2016, takže ono to není zas vlastně tak pravidelně a jak jsem říkal, my tu vlastně řadu, tu informaci o tom, jak se to střídá, zase nemáme až tak dlouhou, aby jsme to dokázali úplně potvrdit.
18: Ideální téma pro vědce.
2: Jak to vidí?
18: Dnes hydrolog Jan Daňhelka. To sucho se projevuje samozřejmě i v přehradních nádržích. Musí upouštět víc vody, aby zabezpečili ten minimální průtok řek. A tak jsou některé z nich naplněné jenom na 70%, typicky třeba Lipno. Tak jak moc se vůbec dají upustit vodní nádrže, aby nebyl poškozený ten místní ekosystém?
17: To je otázka, jakým způsobem. Ona každá nádrž je specifická. Každá nádrž to má jinak. U toho, ale vlastně jsou tam nějaké typické vlastně projevy. Problém málo vody, nejenom z hlediska hladiny, ale i z hlediska vlastně jakoby přítoku a odtoku ve smyslu odměňování té vody, samozřejmě pro ty nádrže je nepříznivý. Viděli jsme to v posledních, vlastně v loňském roce třeba to zmiňovat jmenované Lipno, tak určitě posluchači zaznamenali rozvoj sinic a fotky zeleného ledu a podobně.
18: Ano,
17: i v zimě. A to je opravdu velikánský problém. A teď Lipno je z hlediska těch přehrad vlastně výjimečné tím, že to je ohromná nádrž a vlastně vysoko v horách, když to tak vezmeme. Ale přesto vlastně tam došlo k tomu, že se rozvinuly ty sinice. A problémem, který za těmi sinicemi většinou stojí, je příliš fosforu. Ten fosfor se tam dostává různým způsobem. Zajímavé je, že vlastně na tom Lipně tím zdrojem není ani tak zemědělství z hlediska rostlinné výroby, samozřejmě to pastevectví nebo chov kráv a dobytku nějaký přínos má. Samozřejmě je tam vliv čistíren, které nečistí dokonale a ten fosfor se dostává některé ty turistické lokality.
18: A je tam ohromná developerská výstavba, zvětšuje se počet lidí kolem Lipna?
17: Přibývá některé vody, určitě nejsou čištěny úplně. Ale v případě toho Lipna vlastně dochází ještě k tomu, že bylo zjištěno, že asi 2/3 celkového přínosu do té nádrže, toho fosforu, který přiteče, tak je vlastně jakoby přirozeného původu. A z půdy, z rašelniče, ze všeho. A s největší pravděpodobností tam roli hraje vlastně zotavení po kyselých deštích. Oni, když byly kyselé deště, tak vlastně ta kyselá půda, ten fosfor v kyselé půdě se váže na jonty hliníku a železa a vlastně jako zůstává v té půdě uzavřena. Tak jak se to zlepšuje, tak je víc intenzivněji vymýván. A když se to potká se dvěma klimatickými parametry, to znamená velice malým odtokem vody. To znamená, že se to neředí. Dostatečně se to neředí, ta voda se v té nádrži neobměňuje. A v tom loňském roku vlastně my máme, ono v loňském roce nebyla žádná velká povodeň, zase jako žádná velká otoková situace. Takže celkově ten objem vody, který v loni protekl těmi tou teplou a studenou Vltavou jako hlavními přítoky do Lipna, byl vlastně nejmenší za tu dobu, co to Lipno stojí. Jo, takže vlastně přiteklo nejméně vody, tak to se neředí ten fosfor, čili tam zbývá víc. A navíc je teplej. A ona se ta nádrž prohřívá víc, což těm sinicím svědčí, zvlášť v tom horském prostředí, na to nebyli zvykli, to je pro ně jak živá voda. A další věc je, že když máme nižší tu hladinu vody, tak oni se taky vlastně daleko víc mobilizuje ten fosfor, který už tam je v některých sedimentech, že ta nádrž vlastně tak, jak se prohřívá i směrem ke dnu, tak se znova uvolňuje ten fosfor, který už tam byl uložený a vlastně jakoby odložený a už nebyl pro ty sinice dostupný. Tak se občas v těch nádržích takhle vlastně mobilizuje zpátky a stává se znova potravou pro ty sinice.
2: Jak to vidí?
18: A máme ještě několik minut, tak si pojďme odskočit z planety Země na planetu Měsíc. Americký národní úřad pro letecký a vesmír zveřejnil podrobnosti, jak má vypadat ta tamní základna. A ona má být na jižním polu Měsíce, protože je tam dostatek zmrzlé vody, která se dá použít právě k pití nebo k výrobě kyslíku. Tak kde se vzala na Měsíci voda a kde se tam tedy vyskytuje?
17: Vyskytuje se nejvíc v té podobě právě na jižním a severním pólu Měsíce. A to kvůli tomu, že vlastně osa otáčení Měsíce vlastně kolmá na rovinu, pod které se vlastně pohybuje vůči Slunci. Znamená to tedy, že tady jsou místa, hlavně krátery, kam jako miliardy let pravděpodobně nesvítí Slunce. Takže tam je opravdu zmrzlo, tam se nemůže stát, že kdyby jsme tam dali na rovník měsíční kapku vody, tak ona okamžitě vysublimuje. Kde tam není atmosféra, netaje to, prostě zmizí to vzduchu a ztratí se, opustí.
18: A kde se tam ta voda vzala, když tam neprší? No, a nejsou tam řeky?
17: Není tam dokonce ani koloběh vody, tak jak si ho dokážeme představit. Ta voda se tam pravděpodobně vůbec nepohybuje, nebo možná jenom minimálně. Můžeme být překvapeni. Ono vlastně ta naše znalost toho, jak funguje voda na jiných planetách a objektech ve sluneční soustavě, je vlastně velmi omezená. Dokonce o tom, že ta voda na Měsíci skutečně je, to bylo potvrzeno relativně nedávno, to je nějakých 15-20 let. A zdá se, že ta voda, ona je roztroušená i jako jinde na tom Měsíci, ale ne v té formě ledu, ale je vázaná vlastně do regolitu, což je taková ta měsíční půda, takový ten povrch, takový ten prášek na to.
18: Takže, a my umíme takovou vodu
17: No, to nevíme, to nevíme. Ale u toho jihu to má, na tom jihu to má vlastně tu výhodu v tom, že tam jsou zase v těch kráterech, tam slunce nesvítí, ale na okraji toho kráteru tam zase svítí pořád. Takže tam by se daly instalovat solární panely, které by poháněly vlastně tu těžbu vody, která na tom měsíci je. A kde se vzala, to je zajímavé. No, ono se zdá, že stejně jako na Zemi se dostala z velké části pravděpodobně z těch planetek, které vlastně formovaly, které narážely do měsíce, do Země. Další věc je, že se zdá, že opravdu ta voda vždycky byla nějakým způsobem přítomna v té zárodečné mlhovině, ne ve formě kapiček vody, to si tak nepředstavujte, ale vlastně v podobě, která umožňuje tvorbu té vody. A stejně tak, jako je na tom měsíci takhle vázaná, tak je vázaná i na Zemi. To teprve zjišťujeme taky později, že vlastně v těch hlubších vrstvách zemské kůry, nebo spíš pod kůrou vlastně v zemském plášti, ta voda v té podobné asi formě je vázaná i tady u nás.
18: Fascinující téma vody jsme probrali s hydrologem Českého hydrometeorologického ústavu Janem Daňhalkou. Já děkuju, že jste přišel. Naslyšenou.
17: Krásný den všem.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Ruský prezident Vladimír Putin zpochybnil, že dron zřízený v Rumunsku přiletěl z Ruska. Tvrdí, že mohlo jít o ukrajinský stroj. Zároveň připomněl předchozí průniky ukrajinských dronů do Polska a pobaltských států. Šéf Kremlu také navrhl, aby Rumunsko trosky bezpilotního letounu předalo Rusku. Moskva by pak podle Putina provedla nezávislé vyšetřování. Na to dřív uvedlo, že šlo o ruský dron. Ten při útoku proti Ukrajině zasáhl v noci panelový dům na východě Rumunska a lehce zranil dva lidi. Tři čínští astronauti z kosmické lodi Shenzhou 21 se po bezmála 7 měsících ve vesmíru vrátili na Zemi. Pro čínskou posádku je to rekord, jak informuje agentura IP. Taikonauti, jak se v Číně označují astronauti nebo kosmonauti, přistáli večer místního času na přistávací ploše Tuengfeng na severu Číny. A Čína byla v roce 2011 vyloučena ze spolupráce na mezinárodní vesmírné stanici kvůli obavám Spojených států o národní bezpečnost. Čínský vesmírný program je tudíž řízen čínskou armádou. Čína chce do roku 2030 vyslat astronauty na měsíc. Americký národní úřad pro letectví a vesmír tam ale plánuje přistání posádky už v roce 2028. Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu řeku Litani, potvrdil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu při návštěvě vojáků v severním Izraeli. Podle něj armáda operuje taky v Bejrútu, v údolí Bika a na celé frontě. Netanyahu ocenil postup izraelské armády ve strategických oblastech a v Libanonu konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hezbollah pokračuje navzdory příměří, které platí od poloviny dubna. A dnešní diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonem v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablaného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ale lebku podařilo zachránit. Relikvii právě dnes předají policisté zástupcům církve, a to krátce přes slavnostní mší svatou, která začne v 11 hodin. Tři české páry postoupily do osmifinále beach volejbolového turnaje elitní série Pro Tour v Ostravě. Mezi muži čeká vzájemný zápas v playoff dvojice Trousil Schweiner a Perušič Sedlák. Mezi ženami se mezi nejlepší 16 probojovali News Schaeferová s Mike Stenovou. Osmifinále pro české páry začne v Ostravě v 10 hodin.
10: Nebezpečí na D10 u Mnichova Hradiště a nehoda na Mladoboleslavsku. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Mnichovo Hradiště nepřehlédněte zvěř na vozovce. Zhruba 57. kilometr v místě. Dejte pozor jak ve směru na Turnov, tak na Prahu. Na silnici 16 u Mladé Boleslavy na cestě do Mělníků se srazila dvě osobní auta. Čerstvá nehoda je u Jízerního v Telna, dejte v místě pozor. U Prahy na průjezdu přes Modletice je na vozovce rozlitý olej. Pomaleji projíždějte na kruhovém objezdu u dálnice D1 poblíže zastávka rozcestí Doubravice. A na pražském okruhu východní části směr D1 v noci opravují vozovku za sjezdem na dálnici do Hradce Králové, kilometru 60,5 je zavřený pravý jízdní pruh a taky krajnice. A práce omezují blokují i nájezd z hradecké dálnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: A dnes bude oblačno i zataženo a teploty až 28 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Velkým zvratem pro mě bylo vlastní mateřství, až s ním jsem si uvědomila, jak obrovská tíha, odpovědnost a riziko dopadaly na všechny ženy v brněnském pochodu smrti, říká autorka mimo jiné úspěšného románu Vyhnání Gerty Schnirch, Kateřina Tučková, která je hostem Osobnosti Plus. Jak se za 17 let od vydání knihy změnil postoj české společnosti k odsunu německy mluvícího obyvatelstva po druhé světové válce? A co chtějí Němci, kteří se o víkendu sešli v Brně na sudetoněmeckých dnech? Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
19: Na sudetoněmecké dny do Brna jste jela radši bez dětí, aby se jim nic nestalo. Z čeho jste měla strach?
20: Měla jsem obavy, že když půjdeme v tom pochodu, v té pouti smíření, která vede tedy od toho pohořeleckého hromadného hrobu vstříc Brnu, takže tam ty moje děti budou muset se nějak vyrovnávat ze situací, kdy na ně budou protestující lidé pokřikovat styďte se a hamba, což tedy se skutečně nakonec dělo, a já jim budu muset tu situaci vysvětlovat místo toho, abych vlastně vnímala a nějak se podílela na tom okamžiku. Takže nakonec jsem se vlastně rozhodla je tam nevzít, a to až v týdnu těsně před tím, kdy se vzedmula tedy ta vlna těch nenávistných komentářů, vystoupení v podstatě vlastně po té, co ministr zahraničí Petr Macinka dal rozhovor do Frankfurter Allgemeine Zeitung, a já jsem se s tou vlnou nenávisti setkala jak tady v České republice, tak vlastně během toho týdne jsem byla i v zahraničí a viděla jsem, jaký dopad to tam má vlastně na ty, kteří plánovali do Brna přijet. Takže ten strach na jedné straně a nenávist na straně naší jsem prostě jako vnímala a vyhodnotila jsem to, že to pro děti nebude tedy úplně dobrá zkušenost.
19: Po chodu smíření se podle policejních odhadů nakonec zúčastnili 4,5 tisíce lidí, protestujících bylo zhruba 300. Jaký dojem jste nakonec měla z toho, co se v Brně odehrálo?
20: Velmi dobrý. To musím říct, že úplně předčilo moje očekávání, že jsem si myslela, že se sjede řada podporujících, kteří třeba ještě na pouti smíření nebyli, protože mi psali vlastně k téhleté příležitosti, jestli se tam třeba potkáme, takže jsem věděla, že přijede i řada těch, kteří v minulosti třeba zrovna myšlenku nebo myšlenky festivalu Meeting Brno a vůbec tuhle myšlenku nějakého smíření a podpory česko-německých vztahů podporovali, ale zároveň je to neoslovil natolik, že by přijeli, tak teď jsem věděla, že jich tam bude z těchto řad víc, ale zároveň jsem si myslela, že tedy přijede i mnohem větší masa těch oponentů a že může dojít k nějakému konfliktu, protože to šturmování předtím bylo takové, že jsem měla pocit, že by někdo skutečně mohl zvednout dlažební kostku a hodit, že by mohlo dojít k nějakému konfliktu. Takže to, že se to potom nedělo a že atmosféra byla naopak tak neuvěřitelně otevřená, přátelská a tak moc jsme vlastně jako v tom našem davu přečíslili ty, kteří stáli na druhé straně, že jsem z toho měla jako opravdu velmi dobrý pocit.
19: Pouť šla opačným směrem než pochod smrti z Pohořelic do Brna. Jaký symbol v tom vidíte?
20: No to je jako krásné symbolické gesto, které vlastně vzniklo až po několika ročnících, kdy pouť směřovala z Brna k pohořelickému hrobu, kterou každoročně vedl kolega Jaroslav Ostrčilík, a ve chvíli, kdy vlastně vznikl festival Meeting Brno, tak se probírala ta trasa pochodu a vlastně padlo, že proč neudělat to symbolické gesto, že bychom vlastně ty, kteří za tak dramatických okolností skončili své životy v Pohořelicích, tak proč je vlastně symbolicky nepřivést zpátky do Brna. A od té doby se tedy chodí pouť smíření od hromadného hrobu zpět do Brna na Mendlovo náměstí, odkud kdysi byli tedy němečtí brněné vysílání vstříc rakouským hranicím.
19: Vy jste před začátkem akce řekla, že debata kolem sudetoněmeckých dnů může být pro českou společnost terapeutická. Myslíte si, že byla terapie úspěšná?
20: Chci tomu věřit. Zatím jsme krátce po těch událostech, ale myslím, že jak se obrovsky vzedmula ta vlna a jak rychle opadla, že tenhle týden už slyším jenom jako minimum, už zase jako začíná žít svět jinými problémy. Takže vlastně každý takovýhle moment toho jako vyhrocení jako podle mě uvolní i nálady u těch, kteří třeba byli nevyhranění anebo měli ještě pořád nějaké předsudky, protože je to velmi hluboce stále v naší společnosti zakořeněno ta představa revanchistického sudeťáka, který se přichází mstít nebo přichází s nějakými nároky, tak myslím, že jako řada těchhle, kteří stojí v nějaké té šedé zóně, právě jako měla možnost zahlédnout, že o nic tak zásadního nejde, že jsou to lidé, kteří ti lidé, kteří přijíždějí, už majetkové nároky nemají, naopak chtějí vlastně komunikovat, nějak se setkávat na platformě kulturní nebo společenské a že pro tyhle to bude znamenat zase nějaký krok dál právě v tom navazování, myslím, udržování a rozvíjení česko-německých vztahů.
1: Potřebujeme tuhle terapii tolik let po deklaraci smíření z roku 1996?
20: No, měla jsem pocit, že už vlastně jí procházíme, že od doby, kdy teda byla podepsána česko-německá deklarace, kdy na kulturním poli vznikla řada filmů, byla vydána řada knih, divadelních her, které se o tu tematiku zabývají, takže se vlastně ty niance té doby, která byla pořád vnímaná, protože vyučovaná za minulého režimu v té černobílé podobě, takže se to vlastně jako dostalo do širších vrstev, které tomu poválečnému vypořádávání začaly jako šířeji rozumět. Takže jsem měla pocit, že vlastně tou terapií česká společnost prochází a proto mě jako dost zaskočilo, že najednou to opět vzbudilo ty vášnivé reakce a myslím, že zase tohle byl další milník v tom vypořádávání v rámci té terapie. To prostě neprobíhá to směřování a vypořádávání se naráz, to má nějaké kroky a tohle hold byl teda další krok v tom vypořádávání se i s naším podílem na brutalitách, které se po válce děly zkrátka.
1: Vy jste před sudetoněmeckými dny pro Seznam zprávy napsala komentář, ze kterého teď ocituju pár vět. Můžeme se politiky nechat nahnat do klece nenávistných pocitů, anebo se můžeme zkusit oprostit od předsudků, sejít se a zjistit, co jsou ti naši Němci vlastně zač. Kdy jste zjistila vy, co jsou tihle naši Němci vlastně zač?
20: No, to taky proběhlo vlastně takovým šokem. V době, kdy jsem začala studovat na Masarykově univerzitě, jsem se nastěhovala do míst, kterým se dodnes říká brněnský Bronx a je to místo, které je úplně vedle blízko města, centra města Brna, ale je zároveň, dnes už tolik ne, ale před těmi skoro 20 lety byl ve velmi jako zanedbaném stavu a já jsem si kladla otázku, proč tomu tak je, když je to místo, ve kterém jsou i krásné domy, paláce bývalých textilních magnátů z dobmoravského Manchesteru, proč vlastně tohle místo v takové blízkosti centra vypadá, jak vypadá. A když jsem se začala zajímat tedy o historii té lokality, tak se přede mnou rozevřel nejen jako židovská historie Brna, ale také německá historie Brna, respektive historie soužití těchto tří etnik a bylo to pro mě velmi překvapivé, protože o holokaustu, o tom, že Židé, jak skončili Židé za druhé světové války, to jsme se vlastně nějak učili, ale co se stalo s Němci, kolik jich bylo a z jakých důvodů, z jakých okolností opustili Československo, tak to byla velká neznámá. A to, že tenhle ten jako mix těch tří etnik dal vůbec Brnu vlastně jako narůst do podoby, jakou ji známe dnes, tak mi připadlo vlastně všecko velmi jako nespravedlivé, že se jako nekomunikuje. A obzvlášť, když jsem narazila na příběh 21-leté dívky, která byla se svým půlročním dítětem vyhnána z Brna a vlastně absolvovala tu trasu Pohořilického, dnes tomu říká pochodu smrti, protože těch obětí skutečně bylo obrovské množství vzhledem k tomu, že tam šly ženy, děti a staří lidé, tak jsem se vlastně s tím příběhem a spíš s tím příběhem té dívky, protože byla v tom podobném věku jako já, tak jsem se s ním velmi jako nějak stotožňovala. Říkala jsem si, proč tahle žena, mladá žena, měla trpět za něco, co vůbec neudělala a proč na ní musela ta msta českého národa dopadnout takovou silou, že se přenesla nejen teda z jejího osudu, ale i na osud dcery a vnučky, protože takové obrovské trauma nekončí vlastně tím, že ho spolkne ta první generace obětí, ale přenáší se dál v těch rodinách až do druhé, třetí, čtvrté generace. Takže to všechno, pardon, byl takový šok, že mě to vedlo k tomu, abych si zjistila víc, a jak už to dělám, tak se mi to začalo prostě skládat do příběhu.
1: Co tedy ti Němci, kteří se sešli na sudetoněmeckých dnech, chtějí? Co je ten cíl? Proč se mají scházet tady v Česku? Na to se spousta lidí ptala, proč se tady scházejí a co vlastně chtějí.
20: Mm-hmm. Ano, já jsem četla samozřejmě tady ty různá negativní stanoviska nebo ta stanoviska obav a nechuti. Všimla jsem si, jak je to artikulováno, jakože to je drzost, proč si přicházejí, co chtějí, tak můžou si přijet jako turisti jednotlivě, ale proč se mají scházet na naší půdě, ale mně to připadá vlastně jako velmi jako jasné a logické, má to svůj vývoj dlouhodobý, který obzvlášť v Brně vidíme dost zblízka, protože to pro nás nebyla novinka. Právě díky těm okolnostem nebo těm událostem, které se děly po válce a tomu, že si to ta brněnská společnost už byla schopná přiznat a v roce 2015 třeba dokonce ústy tehdejšího primátora Petra Vokřála a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrle nějak formulovat i na té oficiální úrovni jakožto omluvu obětem, které skončily tedy své životy na té cestě do Pohořelic. No ale mně to připadá prostě jako jasné. Německá společnost jako celek prošla od války obrovskou sebereflexí, kterou přiznává, uznává, buduje muzea, buduje mosty k ostatním národům, které jako za války poškozovala, investuje do spolupráce na úrovni společenské, kulturní, sousedské, velké množství peněz. Těch aktů omluv už proběhlo obrovské množství, takže je to viditelné, jakou proměnou prošla německá společnost a i sudetoněmecký spolek v posledních letech touhle proměnou prošel a od těch majetkových nároků se vlastně posunul výrazně k tomu, že jeho členové se jich vzdali, mají chuť se prostě do naší země vracet na přátelské úrovni, užívat si společné kultury a společného vzpomínání, protože to je pro ně vlastně, jak to chápu já, a jak jsem se s tím posledních 20 let setkávala, to je to nejdůležitější. Uznání vlastně toho, že i oni byli součástí našich zemí, že i oni tady mají ty kořeny, že oni mají nárok se sem přijet podívat, kde bydleli jejich prarodiče nebo rodiče, podívat se na místa, kde byl pohřbený jejich rod a nějak si vlastně připomenout ten svůj druhý kořen té své identity. Protože faktem je, že všichni z nich už jsou dávno zakořeněni v Německu, kde mají nové domovy, rodiny, takže nikdo z nich, z těch, se kterými jsem se potkala, opravdu neplánuje přesídlit do České republiky a chopit se majetku, který tady jejich třeba rodina zanechala.
1: Vy, když jste napsala, že politici nás možná chtějí nahnat do klece nenávistných pocitů, jaký smysl by to mělo, proč by to dělali?
20: No, myslím si, že takováhle vzedmutá emoce je strašně lehce ovladatelná, že to, že vybudí vlastně tuhle radikální náladu, postaví se do čela tady nějaké skupiny, tak pak je to prostě jednoduše ovladatelná masa, kterou potřebují jako voličskou základnu i jako nějakou základnu prostě akceschopnosti a to vzedmutí prostě byla ukázka toho, že mají nějakou sílu, myslím tím tedy politiky typu Tomia Okamury a že tedy za nimi jako jakási část společnosti stojí, ale jako co je tím cílem? Jako tím cílem je rozeštvávání naší společnosti, se rozdělování, protože nic než negativní nálady a negativní nebo poškození těch vztahů, které tady řada lidí už od revoluce bojuje, tak nic jiného z tohohle vzejít jako nemůže. Takže je to pro mě prostě jako velmi nepříjemné to vidět, že to, co se obracelo, a já myslím, že i obrátilo v dobré, že na troskách tedy těch válečných a poválečných událostí byly naše dvě společnosti schopny vybudovat něco dobrého, co už přestalo bolet a směřuje k nějaké společné prostě budoucnosti ve střední Evropě. Takže někdo vlastně znevažuje a vyzývá radikální DAF, jako aby to porušil a podupal.
1: Je potřeba z té naší strany ještě směrem k sudetským Němcům něco dořešit, dovysvětlit, pochopit?
20: Myslím, že to vzájemné naslouchání je velmi důležité, že už to opravdu, kdo se o to chce zajímat, kdo se chce nějak hlouběji ponořit do těch, řekněme, česko-sudeto-německých vztahů, může. Už jsou ty cesty prochozené, ale musí se udržovat a obě strany je udržovat chtějí. To vlastně to sejítí a takzvané smíření, to je prostě proces, ten není jednorázový. Takže tohle teď probíhá. Cesty jsou prošlapané a otevřené a může se na nich objevit řada nových příběhů a příležitostí. Já jsem třeba na Moravském náměstí, kde probíhal během prvního dne tedy sjezdu setkání u společných stolů, tak jsem zaslechla řadu úplně nových příběhů, které mě dojímaly. Viděla jsem album jednoho člověka, který mi ukazoval, že teprve nyní byl schopen scelit svou rodinu odsunutou a která zůstala sice jenom na stránkách Alba, protože řada lidí už je po smrti a nebo se prostě neschází, ale vlastně to držel jako jakési svědectví o velmi dramatickém vývoji své vlastní rodiny. A to jsou věci, které mohou lidé vlastně zjistit.

0: se změnila nálada mezi lidmi od té doby, když jdete a někdo se s vámi o tomhle tématu baví? Je to jiné?
1: Je to výrazně jiné. Je to výrazně jiné, protože v tom roce 2009 jsem na těch autorských čteních nebo na nějakých debatách skutečně čelila řadě invektiv a myslím, že si to tam se mnou přišli lidé dost často jenom jakoby vyříkat, že ta moje, že ten můj postoj a perspektiva v té knize, tedy perspektiva dívky sice z česko-německé rodiny, ale vždycky padalo jako Němka, Gerta, Schnirch, takže ta její perspektiva není v pořádku a že tím podvracím český národ a zkresluju historii a nejsem si dostatečně vědomá, dostatečně nectím oběti z řad českého lidu, tak to jsem pořád vlastně musela vysvětlovat, že tak tohle není jako příspěvek podrývání českého národa, ale k nějakému uvědomění si složitostí té doby a toho, na koho to dopadne, takovéhle vzedmuté vášně a konflikty. A to bylo pořád. A dnes, vlastně po těch letech, najednou se potkávám s lidmi nejrůznější generací, i třeba středoškolských studentů, kteří už v rámci výuky se s tímhletím tématem setkávají. Za mě to vlastně vůbec nebylo vyučované téma. My jsme končili rokem 45 jako koncem války a tečka nic. Takže dnes se s tímhletím tématem setkají studenti už i na středních školách dost často a to mě velmi těší, mají vlastně Gertu jako doporučenou četbu k maturitě. Takže vůbec nemusím vysvětlovat. Spíš diskutujeme jako okolnosti, dopady, transgenerační přenos traumatu a takové věci. Ta debata se skutečně posunula a proto mě vlastně tak zaskočilo, že stále je to ale jako téma, které dokáže vzedmout takhle radikální reakce, jak se stalo.
0: V rozhovoru pro časopis Forbes jste řekla, že velký zvrat pro vás v tématu odsunu německy mluvícího obyvatelstva nastal, když jste se stala mámou. Co na vás dolehlo?
1: Dolehlo na mě jako detailnější promýšlení té situace, protože jako mě bylo 29, když kniha vyšla, ale zaobírala jsem se tím minulých třeba 5 let, 3 roky jsem to skutečně psala a to jsem ještě neměla teda mateřskou zkušenost, dokázala jsem si to představit, tak jsem ze 4 sester, mám synovce neteře, měla jsem synovce neteře, tehdy malé kamarádky, které děti měly, ale ta osobní zkušenost je samozřejmě nepřenosná, takže pocit toho obrovského strachu za život malého dítěte, které každou hodinu nebo dvě potřebuje něco od dostatku vody, přes řešení horka, přes řešení únavy, nemožnosti si odpočnout, děsu z nějakých výstřelů, křiku, nějakého strašného nebo násilí na páchaného na matce. Vlastně promyšlení těch okolností odsunu do pohořelin nebo odsunu československých Němců, žen a dětí, tak to mě vlastně zaskočilo strašně. A myslím, že vlastně s tou zkušeností bych část té knihy nebo některé jako momenty té knihy dokázala propsat i hlouběji. Ne, že by to takhle nestačilo, ne, že bych se chtěla vyžívat v brutalitách, ale to vědomí toho obrovského děsu a zodpovědnosti o život těch malých dětí, které se toho účastnili, tak to ve mně samozřejmě narostlo s tím mateřstvím.
0: V brněnském pochodu bylo 19 800 žen, dětí a starých lidí. Kolik z nich nepřežilo ten pochod a proč?
1: Na památníku, který je tedy dnes na místě hromadného hrobu, stojí číslo 890 obětí, že tam tedy skončilo, ale to číslo nemůže být přesné, protože i v pohořelické úmrtní knize je zaznamenán, to není zaznamenáno kompletně a navíc oběti, které se v těch místech nakazily tyfem a úplavicí, která v tom táboře, kde mohli přenocovat, vlastně tato tam vypuklo, tak ti ještě potom odcházeli směrem k rakouským hranicím, takže i v městečkách nebo ve vesnicích podél té trasy i potom na německé straně jsou další pomníky těch, kteří nebo malé masové hroby, kde jsou pohřbeny zkrátka oběti tohohle odsunu a ten jejich přesný součet se prostě vlastně nemůže jako zjistit, ale říká se, že to bylo nějak 1500 obětí, ale přesné číslo, myslím, nejsou prameny schopny úplně udat.
0: Vy, když jste se připravovala na psaní románu, tak jste mluvila i s přímými účastnicemi toho pochodu. Co vám vyprávěli?
1: Vyprávěli mi právě příběh, který vůbec nepasoval do historie, jak jsme se učili. A to byl další velmi překvapivý moment, že něco, co se zdá z té středoškolské výuky jako jasné, je najednou takhle zpochybněno.

0: a podpořeno osobními příběhy a emocemi vlastně vědomím nebo zjištěním, nakolik se to přeneslo i na ty další poválečné generace, protože moje pamětnice samozřejmě byly už pokročilého věku, šly nebo byly zařazeny do odsunu jako děti. Jejich vzpomínky tedy byly z dětského období a byl to pro mě prostě vlastně velký, jako velká zkušenost, jak se prostě může osobní příběh lišit od těch velkých ve škole interpretovaných dějin.
1: V odsunu Němců v Brně se hodně angažovali dělníci z brněnské zbrojovky. Jakou roli se hráli?
0: A to je zajímavé, že z jejich řad se mi nikdy nepodařilo žádného svědka, který by mi mohl povykládat o těch událostech najít. K tomu se potom už nikdo nehlásil, přestože jsem se poptávala a vyptávala a snažila se někoho vypátrat. No, oni byli podníceni pravděpodobně nějakou pobídkou, která přišla z Národního výboru a především tedy tím prohlášením prezidenta Edvarda Beneše, který polovině května přijel do Brna, měl ten teda opravdu neslavně proslulý projev, kdy říkal, že otázka německá musí být z Československa vylikvidována a to byl prostě další z těch radikálních, nebo přesný příklad toho radikálního projevu, který dokáže akcelerovat nějakou masovou náladu, tíseň. Samozřejmě v Brně to fungovalo proto, protože i na konci války tam došlo k mnoha zbytečným zabitím stran německých vojáků, kteří tam zůstávali, nebo tam stata byla zkrátka nějak na snadě. Ale jde o to, nakolik takovéhle msty se mají podněcovat, anebo naopak krotit. Už bylo po válce a dělníci ze zbrojovky tímhle dostali tedy takovou volnou, se jim uvolnili ruce k tomu, aby i oni trošku sejmuli jaksi vinu z vlastních jako duší, protože oni celou válku vyráběli zbraně pro Wehrmacht, dostávali šatenky a přídavky nějaké na jídlo, takže oni se měli jako relativně dobře. Tak. Takže to, že potom byli ti, kteří se postavili na stranu těch, co teda s tou poválečnou situací, kteří vyřeší, třeba bytová otázka v Brně byla taky velmi tísnivá, takže jako se tohohle německého elementu zbaví, tak to jim velmi hrálo do karet, tak proto to byli asi oni, kteří se toho chopili.
1: Jak důležité je pro vás v životě odpouštění a smíření, protože to je to, o co v tom pochodu šlo, nebo v té pouti, která byla minulý týden, tak je to pro vás důležité i ve vašem životě?
0: No, samozřejmě s stíhou nějaké křivdy nebo viny nebo s takovouhle náročnou emocí se žije opravdu těžce a ovlivňuje to nejen jako život člověka, ale právě se to přenáší i na další generace, takže odpuštění a smíření je obrovsky důležité. Já jsem si tímhle procesem prošla v rámci vyrovnání se svým otcem, které jako biologickým otcem, tatínka, který mě vychovával, jsem pak měla jiného, ale můj biologický otec byl jako násilník a alkoholik, který týral před našima očima naši matku, takže tohle jako odpustit a tímhle tím tohle překročit a nepřenášet třeba jakýsi strach a obavy dál, to bylo náročné, ale musím říct, že když člověk takovýmhle procesem přijde, tak se mu otevřou velmi svobodně další cesty do nějaké jako spokojenější budoucnosti, takže myslím, že tohle může platit určitě i pro nějaké srovnání s našimi vlastními prohřešky po konci druhé světové války.
1: Vy se v knihách často vracíte do temné minulosti a vytahujete zapomenuté ženy a ukazujete ty jejich příběhy. No, o jakých zapomenutých ženách bude vaše další knížka?
0: No, bude, ale to se mi velmi nesnadno vypráví, protože jednak vím, že nám zbývá jen několik vteřin do konce. A ono je to zase téma, které si vyžádá jako delší
1: vyprávění.
0: Asi nechci ani prozrazovat téma, ale mám pocit, že se jako neuhnu daleko od toho, co mě zajímá, co ode mě čtenáři znají, čili 20. století a dopady nějakých temných událostí na současnou společnost.
1: A ženy. Říká Kateřina Vyčková, spisovatelka, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy. Evropská unie schválila nové sankce proti hnutí